0: Ať stihneš podojit naši stračenu.
1: Žádný strach. A teď, bratři, dáte si skleničku na kuráž? Nazdar vašeho vítězství.
2: Co to? Proba, co to bylo?
1: Báječná věc. Rybí tuk na promazání, aby vám dobře jeli pusy.
3: Omlouvám se za zpoždění, vaše veličenstvo. Musel jsem ještě narychlo napsat článek
4: Chápem. A co vy, pane? Také jste musel narychlo psát článek?
5: Nikoliv. Čekal jsem na druhé vydání našeho listu, v něm jsem opakovaně zveřejnil unikátní podmínky dnešní soutěže.
6: Přestaňte s tím klábosením. Začínáme.
7: Pořadové číslo 1.
8: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
5: Klaním se, princezno.
6: Tak ty chceš soutěžit? Eh? Jak ti říkají?
8: Já jsem knot.
6: Zpíváš hezky, ale nač máš ty kšandy?
5: To je dárek. Dárek. Pro vás, jasnosti.
6: Ale princezny kšandy nenosí.
5: Ne. Ne?
6: Ne.
5: Jenže tyhle nejsou obyčejné. Jsou to hudební šle.
8: Hudební.
6: Ani tak je nosit nebudu.
5: Ne?
6: Já si raději povídám, než zpívám. No, pověs mi něco o sobě.
5: Promluvím rád, promluvím rád, promluvím rád. Jenže je tu příšerné vedro. V tom horku se vůbec nedá přemýšlet. No,
6: ano, je tady trochu teplej. No. Můj otec, pan král, si totiž právě peče kohouta.
0: Karin, co to říkáš?
6: A musí se hodně přikládat, protože je to pěkný tvrdolín.
5: Neděláte si legraci?
9: Nedělá si ta holka legraci.
4: Nebuď stejný tvrdolín jako ten kohout, Olafe. Začíná mě to bavit.
6: Dvakrát do smíchu mi z tebe není. Ale dejme tomu, že si dělám legraci. Co se podle tebe upeče dřív? Kohoutí ocas? Nebo kohoutí vejce?
5: To náhodou vím. Kohoutí vejce se upeče na to tata.
8: Na to tata.
6: Výborně. Tak víš co? Běž domů a nevracej se dřív, dokud vám kohouti nezačnou snášet vajíčka.
3: Kohoutí vejce, to tu ještě nebylo. Bude to nádherná reportáž.
5: Třesky plesky, kolego, třesky plesky.
6: Zavolejte dalšího.
7: Pořadové číslo 2.
10: Abdikace, aberace, abiturient, abnormální, abonent, absolutní, absurdita, adaptace, adept, adjektivum. Mám pokračovat?
4: Úžasné, velkolepé. Pán je zřejmě cizinec.
10: Adjunkt, adorace, adopce, adolescence.
6: To by stačilo. Nemohl bys mi radši říct něco o své zemi? Je abnormálně malá nebo absurdně veliká? Sluná nebo deštivá? Rovinatá nebo hornatá? A jaké má klima?
10: Klima. Klima? Musel bych se podívat do slovníku.
6: Klidně to udělej. A taky tam najdi, co se v tvé zemi pěstuje. Takový vzácný slovník a ty ho upustíš. Teď budeš muset přemýšlet sám. No tak, co u vás pěstujete? B. Říkáš B. Badian? Bazalka? Brambory?
10: Ano, ano. Badian, bazalka, brambory, bandita, baroko, baron.
6: Stačí? Stačí. Vidím, že jsi velmi vzdělaný. A tak budeš jistě znát odpověď na moji otázku. Kdo umí všechny řeči světa?
10: No přeci... Přeci... Ten, co...
6: Dost. A ven. Všechny řeči na světě umí jedině ozvěna, ty blábolile. Odveďte ho. Ven.
4: To se povedlo.
6: Čemu se směješ, babičko? Vždyť byl jeden horší než druhý. Vypadá to, že snadno vyhraju.
3: To můžeme také zapsat, jasnosti?
11: Smíme?
6: Samozřejmě.
11: Podívej.
6: Zapište všechno, co se tu stane. Ať přivedou dalšího.
12: Možná jsme přece jen měli uspořádat ples.
4: Ale Olafe, nezapomeň. Karin musí vejít do dějin.
6: Tak co je? Řekla jsem další.
7: Je mi líto, jasnosti, ale v předsáli už nikdo není.
6: Chceš snad říct, že přišli jenom dva?
11: Tři.
6: Kdo si to dovoluje?
11: Všeho všudy.
12: Tři, princezno.
6: Tebe já znám. Ty jsi ten nosič mléka.
12: Ano, jmenuji se Jens.
6: Co tu chceš?
12: Co asi? Soutěžit, princezno.
6: Cože? Ty?
0: Není ti dobře, Karin? Můžeme všechno ukončit.
12: Stačí, když si přestanete péct toho kohouta, pane králi. V takovém vedru musí jít na princeznu mdloby.
0: Co všichni mají s tím kohoutem? Žádného si přece nepeč.
4: Řekla bych, že nás ten mládenec chce doběhnout.
12: Ovšem já vám, veličenstvo, mohu teď tady na místě upéct lahutku, jakou princezna v životě nejedla.
6: Takové jídlo není.
12: Ale je.
6: A v čem bys ho chtěl upéct? Není tu pec a ty ani nemáš pekáč.
12: Mám, to jenom vy ho nevidíte, protože nechcete. Co byste řekla pečené vráně?
6: No dovol, ochutnat bych ji nedokázala.
12: Počkejte, až bude hotová, jen se olíznete. A už se to chystá, už to bublá, už se to peče.
3: Kolego, přiznám se, že nevím, jak zaznamenávat průběh toho podivného dění. Není tu ani pec, ani pekáč, ani vrána. Co mám psát?
11: To je váš problém.
4: A přestaň tě opisovat.
3: Já že opisuju. Já?
12: Princezno, pozor, chytli vám od pece šaty.
6: Mě nedoběhneš.
12: Plamen je sežehnou.
6: Nevadí, stejně byly moc dlouhé, vidíš? Zkrátím si je.
12: Už nehoří jen šaty, hoříte vy celá. Jste rozpálená, sáláte láskou ke mně.
6: Dost! Co si to dovoluješ? Už s tebou nepromluvím ani slovo.
12: To znamená, že to poslední bude patřit mně. A já říkám, prohrála jste.
6: Ne, ne, to neplatí. Ještě jsem chtěla něco říct.
12: Leda byste pověděla, že se vám líbím. To bych slyšel rád. Ale je pozdě. A poslední slovo si vzít nenechám.
6: Ale ne, takhle jsem to přece nechtěla.
0: Milá Karin, věru zapsala ses do dějin. Gratuluju ti.
6: Byla to jen soutěž.
3: Nádherná soutěž, princezno. A ten překvapivý výsledek, který nikdo nečekal.
11: Čtenáři budou nadšeni.
4: Schází ještě odměnit vítěze. Tak tedy, Olafe, nenapínej nás. Jakou cenu si přichystal?
0: No, milí Jensi, odměnou za tvoje vítězství ti budiš udělen úřad nejvyšší a spolu s ním i ruka princezny.
6: Tatínku!
12: Pane králi, jste opravdu velkorysý. Být králem by se mi líbilo. I vaše dcera se mi líbí. Je hezká, spanilá, ovšem...
6: Co? Já, že mám být odměnou? To nikdy!
12: Ovšem je taky dost rozmazlená a panovačná. A proto mi dovolte, abych si všechno náležitě rozmyslel. Vaše veličenstva, poroučím se.
6: To je domýšlivec. Náfuka! Protiva!
4: Nač ty slzy, děvenko. S tímhle mládencem by ses rozhodně nenudila.

0: Královský zpravodaj oznamuje. Svatba na spadnutí.
1: Třesky, plesky, svatba odložená.
0: Královský zpravodaj byl přitom.
1: Budoucí král princeznu vypekl, upekl, vypekl a utekl.
2: Co jste to do toho vašeho plátku napsal, kolego?
3: Pravdu, jenom pravdu.
2: Vždyť se na zámku nic nepeklo.
3: A přesto to bylo pro princeznu peklo. Ovšem proslavila královský rok.
2: Jak tohle všechno dopadne?
3: To se ukáže za 3 dny, kolego, až se Jens na slavnostní hostině vyjádří.
2: Aha.
1: 3 dny zbývají do rozhodnutí.
0: Poslední slovo patří vítězi. Královský zpravodaj byl přitom.
1: Třesky, plesky.
4: Ti pisálkové, už nikdy nesmí překročit práh zámku.
5: Proč pak?
4: Jak vypadám? Jako ten, kdo prohrál.
5: Ty jsi přece prohrála, Karin. A oblékej se. Hosté už čekají a ženich tu bude co nevidět.
4: Já vím. Vzkázal, že přijde a že se vyjádří. Vyjádří. Jako bych byla nějaký kus papíru.
5: Dost už. No, kdybych já byla mladá, radovala bych se z toho, že se provdám za vtipného a roztomilého mládence.
4: Vždyť mi neřekl jediné vlídné slovíčko.
5: Za to ty jsi k němu byla vlídnost sama.
4: Já vím. Najednou mě to nějak mrzí, babičko.
5: Vida.
6: Maminko, Karin, tady jste. Ukaž, dcero, jak ti to sluší. Vypadáš dobře. Ale nejsi nějaká bledá?
5: Každá nevěsta je bledá. Už je tu ženich?
6: Zatím ne. Asi ho budu muset poučit o tom, že přesnost je předností králů.
5: Tak mě napadá, neznamená to, že nepřišel jeho odmítnutí? No, možná bych se mu ani nedivila.
4: Ty, co to říkáš, babičko? Víš, jak bych vypadala? Byla bych za největšího hlupáka v celém království. Ne!
6: Karin, holčičko, kam běžíš? Tohle si nemusela, maminko.
5: Musela. Jenom abych neměla pravdu.
4: Zahradníku.
7: Co pak je, jasnosti?
4: Zaléval jste šaláty.
7: 3krát denně octovou vodou, jak jste poručila.
4: Tak už to nedělej.
7: Ne.
4: A na inkoust také zapomeň.
7: Taky?
4: Nebyl to chytrý nápad.
7: No, vida.
4: Kdo se tu směje? Jensi, to jsi ty?
8: Ano. A musím říct, že to ale trvalo, než jste tu svou hloupost přiznala.
4: Ty.
8: No co já?
4: Ty nevíš, že na zámku na tebe všichni čekají? Zmeškal si hostinu.
8: Nezmeškal.
4: Zmeškal. Na takové způsoby nejsem zvyklá.
8: A já zase nejsem zvyklý na ty vaše. O žádnou hostinu nestojím. Jsem tu vlastně jen proto, abych vám bez vší slávy a zvědavých cizích očí i uší vrátil poslední slovo.
4: Ale já ho nechci zpátky.
8: Neříkejte. Všiml jsem si, jak těžko se s ním loučíte a že byste mě už nejradši ani neviděla.
4: Ale to ne. Promiň, Jensi. Chovala jsem se hloupě. Je mi to líto. Stačí?
8: No.
4: A teď bys mi mohl dát hubičku. Proč ne? Copak ty mě opravdu nechceš za ženu?
8: To neříkám. Vezmu si vás, když jinak nedáte, ale hubičkovat se budeme, až se odstěhujeme na náš dvůr. Máme tam kravku, přikoupíme další.
4: Cože? Ale já patřím na zámek a ty se staneš králem.
8: No, kde pak? Já už své království mám. Tak přeju hodně štěstí, princezno.
4: Počkej, prosím tě. Možná bych to na pár dní mohla zkusit. A kdyby se mi to líbilo?
8: Žádné kdyby, jasnosti. Ano nebo ne?
4: Já nevím.
8: Dobře. Já jsem měl 3, vy máte 1 den na rozmyšlenou. Dnešní hostinu zrušte a zítra přijdu s otcem na zámek. Když od vás uslyším větu, udělám všechno, co si bude můj manžel přát. Vezmu si vás za ženu.
4: Takže teprve tohle je tvé poslední slovo?
8: Ne, kdepak. To úplně poslední můžete mít přece jen vy.

0: Stát! Kam se hrnete, pánové?
1: Královský zpravodaj musí být u každé královské události.
2: Třesky plesky musí zapsat každé slovo.
0: Tentokrát je mi líto, musíte si počkat venku.
1: Ale no to
0: třeba v královské zahradě. Princezna vás zavolá sama.
2: Sam.
0: Ano, tak prosím.
1: No, tohle...
0: no prosím, pán.

0: Nevěděla jsem, že ti dva mládenci, kteří se zúčastnili soutěže, jsou také vaši synové.
1: Nechal jsem je vystudovat. To víte, Jens na učení nikdy neměl hlavu.
0: Ach, ano, učenci to jsou, to nám předvedli.
2: Už se to nese, lahůdka nad lahůdky. Pečenou vránu princezna Karin prý ještě nikdy neochutnala. Jasnosti dáte si křídílko nebo stehínko.
1: Proboha, Jenci, co to vyvádíš? Vždyť máš prázdné ruce.
2: No, víc toho ke královskému dvoru taky přinést nemůžu. Tak co, princezno, odmítnete můj dárek?
3: Udělám všechno, co si bude můj manžel přát.
2: Opravdu všechno?
3: Ano.
2: Ano. Pak tedy prosím, podívejte se mi do očí. Milá Karin, rád bych vás pojal za ženu a proto se vás ptám. Chcete se i vy stát mou ženou?
3: Moc ráda, Jenci.
1: Sláva! Sice s jednodenním zpožděním, ale přece... Co kdybychom tuhle krásnou chvíli oslavili přípitkem?
0: Výborný nápad, Olafe.

0: Jen si počkej. Nechtěl jsi mě náhodou hubičkovat, až s tebou půjdu chovat kravky na váš venkovský dvůr?
1: To byla jen malá zkouška. Zůstaneme na zámku.
0: No, aha. Pak ale já zas nevím, jak to bude s tím líbáním.
2: Kolego, vidíte to, co já?
3: Vidím, slyším, zapisuji.
4: No, vy neustále
3: neopisujte.
2: Vždyť nepíšu vůbec nic, jen špicuji uši, aby královský zpravodaj mohl...
3: Přesky plesky, nečte.
5: Co pak už nepatříme k sobě?
0: Kde pak? Ještě ne. Až zítra, až nás pan farář oddá. A teď pověř, chci udělat prohlášení do novin.
5: Proč?
0: Aby se všichni dozvěděli, jak jsem s tebou šťastná a jak jsem ráda, že jsem tu soutěž díky tobě prohrála.
1: Ne, ne, stačí, že jsi to řekla mně. Ostatní nemusí nic vědět.
3: Co? Cože?
0: Ale o poslední slovo bychom se mohli vždycky rozdělit. Co říkáš, Jensi?
1: Neříkám nic.
0: Znamená to, že souhlasíš?
1: Mhm. Ale v novinách. V novinách o tom nebude ani slovíčko. To mi musíš slíbit.
0: Slibuju.
2: Tak to je konec, kolego.
3: Úplný a definitivní konec.

0: Do pohádky se, jak známo, chodí cestou necestou. Kdo ji hledá, ten ji nenajde. Ale kdo má štěstí, může na ní natrefit. Třeba za zrcadlem, jak ta holčička Alenka, nebo v lese, jako čtyřlístek. Stalo se to tenkrát, jak bylo velké sucho, ale pak přece jen zapršelo. Celou noc šuměl v listí hustý déšť. Ráno se vyčasilo, slunce hřálo a vítr silně voněl po houbách. Bobík jen zavětřil a už scháněl ten největší koš, bramborák.
1: K obědu si dáme smaženici, večer romáčku a zbytek sousuší na zimu.
2: A nechceš radši nůši, ta je větší.
0: Smál se mu Myšpulín, ale Fifina se ho zastala.
3: Celou noc pršelo. Z lesů kouří, dneska porostou.
0: I Pindia se dal slyšet, že by nerad nesl v hrsti, co se do malého koše nevejde. Tak ten bramborák vzali. A dobře udělali. Babky, klousky, holubinky, kozáky i pravé hřiby rostly doslova jak houby po dešti.
4: Vidím lišku,
0: zvolal najednou Pindia.
1: Jenom jednu, to máš smůlu.
0: Ušklíbil se Bobík, protože jich viděl celý tál.
4: Jenže tahle je živá.
0: Nedal se odbít Pindia, ale to už jí viděli všichni. Byla to moc pěkná liška. Rezatá, chlupatá, bystrooká, ostrouchá, přesně jak se maluje. Jen to je zarazilo, že se ani trochu nebála. Naopak, namířila si to přímo k ním.
4: Asi je ochočená,
0: hádal Pindia. Ale Myšpulín byl opatrnější.
2: Když plaché zvíře ztratí strach z lidí, může mít i vzteklinu.
0: Jenže všechno bylo jinak. Vzteklinu nemám, promluvila najednou ta liška lidským hlasem. A taky nejsem ochočená, nýbrž pohádková. Děti mě dost znají. Možná už jste o mě taky slyšeli.
4: No jasně, ty jsi ta, co krade budulínky.
0: Hned si vzpomněl Pindia. Ale liška zavrtila hlavou, že to ne. Na takové hlouposti, že nemá čas. Budulínky krade sestřenice Reska, která moc chytrosti nepobrala a na nic lepšího nestačí. Já jsem ta známá liška Ryška, co smetá hory plní doly, staví mosty přes vody a brody. Prostě urovnávám princům cestu, když si jedou pro nevěstu. Zrovna se mi jeden žení. Nechcete se na tu svatbu podívat? To se ví, že chtěli. A dokonce jak? Jenže se to nehodilo. To se ví, že chtěli. A dokonce jak? Jenže se to nehodilo, když je nikdo nepozval.
3: Nemůžem

0: naše říše nevelká. Proto všichni, ať jste kdo jste, nechcete-li litovat, jako velectění hosté zavítejte na náš hrad. Vedou na něj všecky cesty. S pozdravem, král Danda VI. No, když je zval sám král, nemuseli váhat. Mohli klidně na tu svatbu jít. Ale když se chtěli zeptat, kam a kudy, liška byla pryč. Zmizela, jako by tu nikdy nebyla. Nezbyl po ní ani chloupek, ani liščí stopa v trávě. Jen tu pozvánku jim nechala. Dost je zaskočilo, že se tak vytratila, ale pak jim došlo, že to vlastně nevadí. Pozvaní přece byli. Zabloudit taky nemohli, když všechny cesty vedly na ten hrad, tak už dál nekoumali a pustili se po té nejbližší. Byla stinná, trochu pokropená sluncem, sem tam zavoněla mateří douškou. A že teď už sami nezbírali a nekoukali jen dolů do mechu, najednou si všimli, co je v lese houbařů. Malá myška vlekla velkou bedlu. Veverky si kradly babky jedna druhé před nosem. Srnec hříbkům ukřoupnul jen hlavu, za to slimáci je brali hlava nehlava. I trpaslík tu byl. A kdyby jeden.
1: Tamhle je druhý,
0: ukazoval Pindia. Ale to už viděli i třetího a dalšího. A když se dobře porozhlédli, napočítali jich 7, jak má být. A to znamenalo, že jdou správnou cestou, protože už jasně byli v pohádce.

0: Tak buďte šťastný, moje děti milé. Co víc si člověk může v světě přát? Smím si vzít kousek šunky? Mám ji strašně rád.
1: Jen si vemte. Teď, když máme klid, můžete si to dovolit.
0: Já tam. To je šunka. Jemně uzená. Kdo pak ji udělal?
2: Prosím, králi, já.
0: Kuchaři, víš co? Já ti tentokrát udělím řád šunky zlaté.

A teď všichni čelem vzad. No tak. A pohádky je konec.

0: o čaroději Vejrychovi. Tak to vám kdysi dávno za starý časů žil zrovna pod Krkonošema hejtman Jan Václav Vejrych. Mimo jiné spravoval malé město a panství, které mělo ve znaku vzrostlý strom Jilm, který v těch dobách stával na náměstíčku a podle něhož se město do dnešních dnů jmenuje Jilemnice. Byl to tvrdý a neúprosný mocipán, který se k podaným choval krutě a ještě ke všemu se oddával svým prapodivným zálibám, zaříkávání, čarodějnictví a černé magii. Lidé jej považovali za ďáblova pomocníka, který je spřízněn s různými běsy, čerty, čarodějnicemi a dalšími nadpřirozenými bytostmi a temnými silami. A jak už to tak v těchto případech chodí, raději se mu vyhýbali jak čert kříži, protože nikdy nevěděli, co od něj mohou čekat a hlavně se jej báli. Tento hejtman žil během strašlivé 30leté války a snažil se toto těžké období překonat právě pomocí kouzel a magie. Vlastnil totiž čarodějnou knihu a ta mu dávala obrovskou moc a byla mu v těchto dobách nedocenitelným pomocníkem. Za svoji horlivost při správě panských statků získal dokonce šlechtický titul a erb Jana Václava Vejrycha z Gemsenfelsu. O tomto legendami obsedeném hejtmanovi se dochovaly mnohé strašidelné historky, všelijaké poudačky a přehršel písemných záznamů o zázracích, kouzlech a neuvěřitelných kouscích, které tento jilemnický čarodějník během svého života a dokonce i po něm konal a kterými sužoval a děsil svoje okolí. Jednou, když čeledín Joska čekal na svého pána, vstoupil do sednice ve dvorci, ale pán nikde. Na stole ležela otevřená kniha. Čeledín do ní nahlédl. Ale jednak neuměl moc číst. A ještě ke všemu písmo bylo prapodivné. A ještě nikdy takové nespatřil. A najednou oknem do komory vlétl černý havran a usedl na almaru. A za ním druhý, třetí, až jich nakonec bylo 12. Joska začal máchat rukama a křičet, aby je vyplašil, ale nebylo to nic platné.
1: Co pan pohoučí? Co pan pohoučí? Co si léče pchal? Co si léče pchal?
0: Přehotali havrani jeden přes druhého. Náhle čeledin pochopil, že to nejsou havrani, ale pekelná stvoření, která mu dozajista oči vyklovou a odnesou do pekla. Podlomili se mu nohy a omdlel. Když opět přišel k sobě, skláněl se nad ním sám Vejrych a povídá:
2: Tamáš, holomku, za to, že strkáš nos, kam nemáš.
0: Čeledín ještě dlouhý čas proležel v horečkách a blouznil o všelijakých běsech, skřících a raraších. No, nebudete tomu věřit, ale dokonce ani bába Kořenáska nebyla schopná poznat, zda se Juska klepe strachy, či s ním lomcuje zimnice. Skoro na chlup stejně dopadl i další soused, který přišel k Vejrychovi. Jen co zahlédl čarodějnou knihu, o níž již byla řeč, ozvala se veliká rána. A najednou od stropu visí chlupatá noha. Vstřímila se jako živá a na konci kopyto. Najednou se ozve další rána a spadne druhá noha. Jakoby to nestačilo, ozve se třetí rána a spadl trup, pak obě ruce a nakonec s děsivým dunivým zvukem se po místnosti kutálí i hlava. Soused omdlel a když se probral, viděl nad sebou čerta, který po něm natahuje pazoury. Stihl se jen pokřižovat, zavřít oči a schoulit do chlubička. V tu chvíli vešel Vejrych, pokynul čertovi rukou a ten se rozplynul jak pára nad hrncem a zůstalo po něm jen trochu kouře a sirného smradu.
2: S čím si to zahráváš, opovážlivče? Zahřměl Vejrychův hlas. Máš velké štěstí, že jsem přišel včas. Byl by se svěru se zlou potázal.
0: Také byly známy případy, kdy se správce Vejrych na vícero místech ve stejnou dobu vyskytoval. Zřejmě proto, aby své podané měl pod dozorem. Dokázal prý, aby jeho povozy sami bez koní jezdili a rozmetali hnůj po polích. Po své smrti byl Vejrych dokonce spatřen, jak kráčí za smutečným průvodem a vlastní rakví a pobaveně se usmívá. Čert ví, jak ono to vlastně všechno bylo. To už se dnes asi nedovíme. Je pravda, že v těchto dobách se v zemi české vyskytovala všelijaká pelešlotrovská. Ale také je docela dost dobře možné, že správce Vejrych nebyl žádný čaroděj ani ďáblův pomocník, ale nadaný vynálezce a rozumem obdarovaný člověk, který byl zvídavý a zabýval se všelijakými pokusy a bádáními, neboť chtěl přijít věcem na kloub a pochopit je. A vzhledem k tomu, že prostý lid v této době nebyl nijak vzdělaný a spoustu z těchto věcí nebyli lidé schopni pochopit, tak prostě z Vejrycha udělali čaroděje a ďáblova za prodance. Ono je to totiž mnohem jednodušší, než si lámat hlavu a trápit se přemýšlením. Kdo ví? Inu jedno je jisté, že chytrý člověk, který se snaží během života mnohému naučit a dokáže se poučit také z úspěchů a chyb předků, má oproti ostatním tak trochu výhodu a je vždy o pár kroků před nima. Akorát by si měl dávat pozor na hlupáky a závistivce. Protože ti jsou někdy nebezpečnější než všechna černá kouzla a temné síly dohromady.
3: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku: studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepínka v břiše. Studánka jí odpověděla: já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně: ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví: já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci: ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví: já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti: ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví: nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce: kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi, prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví: nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku: ach louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce, mlinářka dá hrách prasátkovi, ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví: nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku, ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, mlinářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá: kikiriki!

0: jak se jim šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No a tak šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to macourek a camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a šulístek jim vůbec nescházel. Jen camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, macourko, myslíš, má šulístek vodu? Asi ne, ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo, ohrnul nos macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal. Předevčírem. Fakt. A čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná. A tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu konev plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou, no a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mamo! Skočil po něm macourek a připlácnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust! V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau! Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním camfourek. Zakousl se do mě křeček a už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček, ale brabenec. Tamhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval camfourek. Jenže macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se camfourek, ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác, te. Co je? Kdo je? Co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek.
1: Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší,
0: těšil ho Camfourek.
2: To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí.
0: Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo z hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně.
1: Rychle, rychle, sem!
0: Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu.
1: Hodný myšáček, hodný, hodný,
0: hladil ho Camfourek.
2: Však my ti to platíme, ale,
0: zapolikal na sucho Macourek,
2: napřed bych se napil, kde máš vodu?
0: Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu,
0: vyčítal Camfourek.
2: No jo, neměl,
0: přiznal zahambeně Macourek.
2: Ale bude mít. Ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

0: pak život ve psí boudě někde u hájovny. To pro mě nic není. Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
1: Jemenáčku, tady něco nádherně voní.
0: No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
2: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Pro krýle pána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
1: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
2: A sokulojdo, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
1: Opravdu? Houbový dědeček?
2: No.
1: A kde pak je ten stoleček?
2: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop! Tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? Prokryle pána, na mou duši a psí uši. Ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.
3: Co se to u tebe děje?
4: Toto voní, to je plný
3: vůně z metru. A my býváme celé vyplašené.
0: Velectěné dámy, velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte
4: se. Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mne tak nenadále potkala, a račte se podívat.
4: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost a za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti, daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček. No, není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se prosím může opakovat třeba i milionkrát.
3: No, to není možné. No to není.
0: Já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
4: No, konečně.
0: Zde, prosím. Děkujem. Zde prosím je balíček a v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velestěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí, a proto hned začneme hostinu.
3: Samo? Ukažte
4: se, já nechci kuřátko.
3: Co pak asi to
4: všechno?
3: Já jsme pičku.
0: Tak pozor! Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
4: To
5: funguje.
6: Podvod je to, podvod.
0: Já to říkala. Povídám stolečku, prostři se.
6: Zase nic.
0: Žádný kouzelnický stoleček to není.
5: Je to
0: obelhá.
6: Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to. Tak tohle je to.

0: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je, vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal, panečku.
1: Tak si představ, Venoušku. Včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od hubového dědečka, 5 jitrniček. A víš, co se stalo?
0: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen třísky z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napálit.
1: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
0: Mordě klepe, to tohle mi ještě chybělo.
1: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrničky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
2: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
1: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí kličkou a musíš se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
0: Pardie, klepe, to tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším. Ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
1: Haló, pošta Nohavice? Prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze Samoty, pane uzenáři. Prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na Samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím. Ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.
3: Medvědí buzení.

0: Jaro už si podávalo ručičku s létem a v lese to bylo jako posvícení. Maminky ukazovaly sluníčku svá letošní mláďátka malá. Na mezích, lukách a stráních kolem lesa sládly první mladé výhonky. Na pasekách v trávě se stavěly zpříma houby holubinky a všude bylo plno švitoření a čerikání. A celý celičký lesík hůrka voněl smůlou a jehličím. Pod pískovcovou skálou, až úplně nahoře v lese, ťukal z rovínka malinký Bůby na kmínkové dveře kamenného opidlí medvěda Medarda. Slíbil mu totiž na podzim, že ho přijde určitě probudit, až sluníčko pohladí svět jarem a když se do třešní nevzbudí sám. Ťukal, ťukal. A Medard pořád nic.
1: Ten má ale medvěďácké spaní tuhé.
0: Postesknul si Bůby Ješkovi Cyrilovi, který mu v tom medvědím buzení pomáhal za dobré slovo.
2: Na to se musí od lesa, ty chytrej. Zkusíme to komínem.
0: Poučoval veledůležitě Cyril, který si na své moudrosti tuze zakládal. Jenomže u medvědího dýchacího komínka došla chytrost oběma a docela.
1: No jo, komínem. Ale tady se neprotáhne ani lasička Hortenzie a ta se jinak, jak známo, provlíkne i smrkovým součkem všude. Tady je každá rada příliš dráhá.
2: Pak si vymyslí něco ty. Já vymyslel aspoň komín. Ty zase vymyslí jak.
0: Urazil se Ježek Cyril do odprošování, protože k tomu neměl nikdy daleko.

0: strašně už jsou načesání. Vstávej přece už jednou.
1: Ale kde pak na Medarda s takovou novinou? Ve skále to jenom zapraskalo a zabručilo. To, jak se medvěd Medard přebalil na druhý bok a odfukoval dál o 106.
2: Po dobrém to nepůjde. Toho neznáš. Budeme ho tedy muset zbudit mokře. To chce jenom pár žejdičků vlnek z potučku rokyťáku a bude vzhůru na to tata.
0: To se rozumí, jenomže žejdlíkama tady nic nesvedeme asi, zřejmě. To bysme museli hledat tak Medarda do rokyťáku na to šub hodit. A to, jak se mi zdá, nemůžeme asi taky.
2: Když nepůjde Medard k rokyťáku, musí rokyťák k Medardovi. To je přeci jasná věc. Vědecky přece.
0: To by mě tedy, Cyrile, to by mě moc zajímalo, jak to chceš zařídit a nastražit. Vždyť potůček nemá přece nožičky. Jak pak by sem rokyťák asi přišel, ha?
2: A kudy pak chodí potůčky, ty chytrej, aha? Vlnkový, žmunkavý a mokrý potůčky chodí s truškama. Pěkně, krásně a skopečka, abys věděl. A když uděláme strušku pěkně od pramínku nahoře ve skalách až k medvědímu komínu, poběhne rokyťák pěkně a nádherně za námi struškou a nateče Medardovi dobrlou na čenich. Aha.
0: Za to nás ale Medard vůbec nepochválí ani trošičku, když mu namočíme kožich a ještě peřinu.
2: Pochválí, nepochválí, chtěl buzení, tak budíme.
1: Cyril trochu zapomněl, že budit měl vlastně jenom Bůby, kterému se ten mokrý nápad nelíbil ani trošinku vůbec.

0: Řekni mi, jenom, prosím tě, ještě, jak se dělají stružky na potůček krokyťák?
1: A, no, to je vlastně věc nadmíru jednoduchá. To se poprosí kretek Čestmír, co má na dělání stružek tunýlku a kopání v zemi řemeslo. No a je to. Musíme se jenom porozhlédnout, kde se dělají na loučce hliněné kopečky. Co umí právě jenom kretek Čestmír.
2: Jak se tak Cyril rozhlíží mezi stébly ostřice, stonky kopretin a mléčnými trubičkami zlatavých pampelišek, najednou se s ním všecičko zatočilo. A už se polekaný Cyril kutálí kalupem dolů zpátky mezi travičkové pohlazení správě udělané krtečí práce.
3: O, pardon, prosím o odpuštění, loskové. Nějak nesprávně jsem si vypočetl vynoření. Doufám, že se vám nic zlého nestalo a že se těšíte plnému zdraví. Ještě jednou se převelice omlouvám.
2: Bůbě se podíval na vršíček hliněné hromádky po hlase a on tam samá omluva, samá zdvořilost, krtek Čestmír.
1: Tak ti teda musím na opátku říct, Čestmíre, že si mě polekal náramě. Ještě jsem celý do kotrmelců. Nicméně ti musím říct, Čestmíre, že tě z rovinka hledáme tadyhle s Bubim.
3: Je mi ctí. Mé jméno jest Čestmír. Obracejte se s důvěrou.
2: Představil se dráčeti krtek, který byl v lese zdvořilost sama a maminky mu dávaly své lesní a luční dětičky na vychování přes správné způsoby.
1: Potřebujeme, Čestmíre, nutně, abys nám vykopal stružku pro medvědí buzení na prodleně.
3: O, to bude maličkost zajisté. Jenom ještě, neračte se zlobit, ale jakou stružku vlastně ráčíte?
1: Stružku na potůček. Od pramínku k pokryně nad medvědí jeskyňkou. To je přece každému hned jasné.
3: Ano, jistě, máte svoje plány. Promiňte mi mou zvědavost. Důležité je zřejmě rytí. Vy říkejte, já budu pracovat.
0: Od studánky, kde má potůček Rokťák svoje narození, k medvědímu bydlení tady pod tou loučkou.
2: A tak Cyril ukázal Krtkovi, co a jak. Potom si Čestmír nasadil bílé pracovní rukavičky, které měl vždycky v zásobě čisté pro každou novou práci, a dal se s chutí do díla. A hned se za ním dělá stružka, jedna radost, rychleji než hadí cestování. Sotva skončil, uklonil se a zmizel pod zemí, protože děkování to Čestmír neměl rád. Vždycky se tu zestyděl, když poslouchal vděčnost.
0: To mi teda řekni, Cyrile, komu je jinak ta krtečí práce stálá k potěšení a užitku?
1: Travičkovým a kytičkovým kořínkům přece. Čestmír jim tam přivádí svými chodbičkovými tunýlky pod zem čerstvé povětří pro dýchání. A taky sbírá larvy, co z kořínku berou sílu rostlinkám ukosováním.
2: To už ale dráče nese hrstičky hlíny z krtečí práce a staví do cesty vodnímu pramínku, co tam nahoře, kousek za svým narozením, nemá ještě pranic žádnou sílu. Pramínek se sice ještě chvilku domáhal šploucháním vyběhané cestičky, ale když mu to tedy nešlo rovně, zažbuňkal tence a rozběhl se novou stružkou od krtka Čestmíra přes louku až k převisu nad pískovcovou skálou, potom skočil dolů na hladké kameni a puklinkou v medvědním brlohu se ztratil v medvědí jeskyni zvonivě. Zatímco Bůby s Ježkem Cyrilem budili medvěda Medarda mokře, vázala veverka Tereska dole u potoka z bílých kytiček poslední jarní, v věnečkové potěšení krásné. Jak tak ovíjí ohebné stonečky jeden kolem druhého, uslyšel najednou žalostné žabí kvákání.
4: Mám já to řemeslo suché a zkažené. Ach jo, kam se jenom poděla voda, co tu není a co tu byla. A kde není voda, tam nemá žabák žádnou službu. To je mi teda nadělení.
2: Tereska se podívala k placatému kameni a on tam žabák kví docelý ustaraný a jeho jenom polovička.
5: Co se stalo s potůčkem, Kvído?
4: Voda se ztratila. Bez vody nemám štěstí na světě. Co budeme jenom dělat? Jejda, jejda.
2: A bylo to opravdu jarní neštěstí největší? Blatouchy a Petr Klíč nad tou smutnou novinou skláněli povadlé hlavičky. V malých loužičkách, co zbyly stůní, se marně házely pstruzy a bihličky a všichni ve vodě i kolem ní měli poveselosti. Celý lesík Hůrka sem chodil pít na žízeň. A toho trápení, co by bylo pro všechny travičky i kytičky na potoce, i stařičkou Vrbu, která tady byla od jakživa světa.
5: Třeba se nahoře na potoce usadilo velikánské strašidlo a všechnu vodu vypilo.
2: Pověděla svůj nápad stracha Kristýna, která se ze všeho nejvíc a hlavně bála právě strašidla.
5: Aby se tak něco stalo s Bůbim. Proč by se mělo něco stát s Bůbim?
2: Divila se veverka Tereska a hned se zarazila, protože dráče od slunečního vstávání opravdu neviděla.
5: Po ránu mi říkal, že jde budit medvěda Medarda. No a ten má přece svoje zimní spaní pod pramínkem nahoře v pískovcové skále.
6: Že on tam u pramínku tropí dráčecí nezdobu. Musíme se tam honem podívat, než bude zle ještě víc.
2: A tak utíkali všichni. Před medvědí skálou uviděli dočista rozlobeného Medarda, jak vyplácí Bůbyho na pamětnou medvědí tlapou. Z medvědí jeskyně se valí voda jako při jarním tání a kožich měl Medard dočista promočený až na opravdovou kůži vlastní.
6: Co ti provedl, Medarde, že ho biješ medvědí tlapou?
7: Napouští mi jeskyni vodou, dareba, a ještě tomu říká medvědí buzení. Co pak takhle se budí medvědi po zimním spaní? Teď abych se sušil celý dokola.
2: Bručel Medard, ale dráče přece jenom pustil. To už ale voda z jeskyně vytékat přestávala, protože nahoře u pramínku udělal jezevec Adalbert pořádek s krtčí hrází a potůček Rokyťák zase bublal postaru, jak se má.
6: Co si zase tropil, Bůby?
0: Nejdřív chce buzení a potom nevstává. Tak jsme ho budili mokře, aby neprospal celé jaro.
6: Že on v tom má drápky i bodlinký ježek Cyril.
0: Ne, tak zase docela a úplně. Stružku udělal krtek Čestmír, ale nevěděl proč a nač. To jsme mu neřekli. Přece.
7: Kdo mi teď vysuší kožich? Kdo tady má ze všech největší škodu?
6: Spát můžeš venku na čerstvém povětří, Medarde. Podívej, jaké je letos krásné a vonavé jaro. A kožich ti vysuší jarní vánek a sluníčko z nebe. A jeskynku ti poklidím.
8: A my tomu vánku i sluníčku pomůžeme.
2: Zaspívali pěnkavky, konipáskové, konopky a číškové, stehlíci a čečetky, zvonkové a strnátkové. Zkrátka všechna ta veselá, uspívaná lesní chasa, která se sem slétla až zdaleka. A hned také všichni fofrují křidélky kolem medvědího kožichu, zimou pocuchaného a vodou namočeného, který byl proto za chvíli jako s kadeřnictvím.
9: Úprava je důležitá věc, nejvíc účest trpí dlouhým ležením. Nakonec země bude krasavec, co když se vám letos zase ožením.

0: Že mi to letos sluší přenáramně.
1: Pochválil si nakonec medvěd Medard, když si prohlédnul krásný, lesklý, jako vymydlený a vyfénovaný hnědý medvědí kožich, ze kterého mu ptáčkové svými malinkatými zobáčky vybrali také všechno jehličí a suchou trávu, co mu tam zbyla od zimního spaní pelíškového. To už si ale sluníčko prohlíželo svět červeně, ze své červánkové postýlky, sluneční a obláčkové, a byl čas na spaní. Spát šla také všechna lesní drobotina, jenom Bůby se ve svém pelíšku ještě trošinku vrtěl a až do tmy přemýšlel o tom, že není buzení jako buzení. A ze všech buzení to nejbuzovatější je to buzení medvědím.

0: Jak se vodník učil hrát na dudy. Bylo to jednou takhle po ránu. Nad rybníkem se zvedala pára a voda byla po dešti ještě trochu zakalená, když se u hráze rozčeřila hladina a vykoukl vodník Piškvorec. Kontroloval, jestli mu ten noční dešť nepoškodil stavidlo. A jak se tak rozhlíží dole v Lakušníku pod hrází, se něco zalesklo. Morcec hadry, co by to mohlo být, bručel si Piškvorec pod fousy a opatrně plaval blíž. Kouká na to, má to řemen s přeskou, měch s píšťalou a tamhle dokonce vykukuje kozlí hlava. Kákl, holte, to je velice podivné zvíře, povídá si potichu, aby to tak na mě ještě skočilo. A jak tak přemýšlí, jestli se nemá raději potopit, najednou mu svitlo v hlavě. U všech půlců jsem to já, ale dutý rákos, zvolal a plácal se do hlavy. Vždyť to jsou dudy, to asi jak tu šli muzikanti ze sousední vsi. A šups, dudy pod paži a šups na dno. Večer, když k němu zavítal na návštěvu vodník Čvachta ze sousedního rybníka, jen tak na kus řeči a na skleničku letninového vína, najednou vodník Piškvorec povídá, a což pak, motře trochu muziky. A než se kdo naděje, už je tady s dudama. Jenže ouha. Vodník mačká měch, až mu praští v kostech, ale kloudnou muziku nezahraje. Dudy vřeští, až se rybám ježí šupiny a komárům na rákosu se podlamují nohy. Počkat, kmotříčku, povídá vodník Čvachta, takhle by to nešlo, ty se musíš nejdřív na ty dudy naučit hrát. Jo, ale kde se mám učit, když tady v rybníce nikdo na dudy neumí, namítl Piškvorec. A na to mu vodník Čvachta povídá, no kde, přeci u pana řidicího ve vsi. A bylo to. Druhý den si vodník Piškvorec zapíchl za klobouk sváteční rákos, vyleštil dudy a do tašky dal toho největšího kapra a hajdy do vsi. A celou cestu utíkal, aby tam byl co nejdřív. Pan řidící se zrovna díval z okna a divil se, kam to ten vodník tak spěchá. O to více podivil, když zjistil, že právě k němu. A to jsou k nám hosti, povídá, a hned ho zval dál. Co se stalo, kmotře, hoří ti rybník?
1: Tuhle vám nesu kapra a chtěl bych se učit hrát na...
0: Kmotře, hoří ti rybník?
1: Tuhle vám nesu kapra a chtěl bych se učit hrát na dudy. Vyhrklo to z vodníka jako veliká voda.

0: Musíme pěkně od začátku. Ty se na ty dudy musíš naučit hrát nejprve stupnice.
1: Hodník sice hudral, že je to zbytečné zdržování, ale nedalo se nic dělat.
0: Vařídící mu ukázal, co a jak, a nakonec mu dal notový sešit s takovými podivnými černými puntíky a pod nimi bylo napsáno C, D, E, F, G, A, H, C. A povídá, až to budeš umět naspamět, dopředu i pospátku, tak zase přijď.
1: Když se vodník vrátil zpátky do rybníka, hned se začal pilně učit. Ale ani za nic si ta podivná písmena nemohl zapamatovat. Kudy plaval, tudy si opakoval C jako cein, D jako delfín, E jako a zas nevěděl nic.
2: A co já bych se učil, naježil se a just nebudu.
1: A vzal dudy a vřískal na ně, až to bylo slyšet v sousedním rybníce.
0: A tak to bylo každý den.
1: Vodník Piškvorec se přestal starat o svoji hastrmanskou živnost, pustil všechny duše, které měl v kredenci ještě po dědečkovi, a dokonce přestal vysedávat i na vrbě. Od rána do večera jenom vřískal na dudy.
0: Starý vodník Čvachta z vedlejšího rybníka mu to sice už několikrát rozmlouval, a kde pak on? Nedal si říct, ani když se mu začaly stěhovat ryby a žáby vedle k sousedovi. No a tak se jednoho dne vydal do vsi vodník Čvachta. Ale, divil se pan řidící, vydá před sebou druhého vodníka, snad se nechcete také učit hrát na dudy. Ale kde pak, povzdechl si starý vodník a hned panu řidícímu vyložil, jak se věci mají. Všechno pěkně popravdě, jak rybník chátrá, jak se ryby stěhují, zkrátka od té doby, co se vodník učí hrát na dudy, není s ním kloudná řeč.
1: Když je to tak, povídá pan řidící, tak mi sem toho vašeho kolegu pošlete. Sotva vodník Piškvorec uslyšel, že má jít do vsi, všeho nechal, popadl dudy a už utíkal, jen se za ním mokřilo. A hned k panu řidícímu, že mu předvede, jak hraje.
0: Počkej, kmotře, s tím hraním, povídá pan řidící, něco bych tady pro tebe měl. A vytáhl gramofon. Veliký, s obrovskou lesklou troubou a na kliku. Nechtěl by ses učit hrát na tohle?
1: Vodník ani nedýchá, oči se mu jenom lesknou.
0: A co bych pro to musel udělat?
1: Nic, řekl pan řidící.
0: Ty mi dáš dudy a já ti dám gramofon.
1: A tak si plácli.
0: A jak to bylo dál? Jak by to bylo? Vodník Piškvorec začal zase hospodařit, ryby a žáby se mu vrátily a v rybníku nastal klid a pořádek. Jen občas za tichých večerů je u stavidla slyšet tenonkou melodii. To dole vodníci u skleničky leknínového vína poslouchají muziku.

Chytrá dívka. Velký Rádža, indický král, měl jediného syna. Dal ho vycvičit ve všech vědách. Princ byl vtipný, dobře se učil.

Když dospěl, pravil mu otec, že je čas, aby se oženil. Princ se poklonil otci a pravil: Tvá vůle se staň, otče, ale dovol, abych si vybral ženu podle své hlavy. Půjdu na rok do světa jako pocestný. Budu hledat dívku, která je mi důvtipem rovna, a když ji najdu, ožením se s ní jako chudý muž. Chci, aby si mne vzala, protože se jí líbím, ne protože jsem princ. Rádža svolil. Prince oblékl jako chudý učenec, vydal se do světa. Chodil, až jednou došel k vyschlému potůčku. Sedl si pod palmu a odpočíval. Po stezce mezi poli šla dívka. Nesla na hlavě proutěný košík. Když došla, prosil jí princ, aby mu dala jíst a pít, že je hladový. Dívka se usmála, pravila: Nesu otci oběd a spěchám. Řeknu mu, aby ti nechal, a přinesu ti, co zbude. A přijdeš jistě? Ptal se princ. Dívka hlédla po obloze, po korytu potůčku a řekla: Nepřijde-li? Přijdu. Přijde-li? Nepřijdu. A s tím přešla suché koryto, zmizela v rýžovém poli. Princ jedl své fíky a hrozinky, upíjel vína, měl sám dost potravy sebou, vždyť byl princ, a přemýšlel, co dívka myslila těmi slovy. Nepřijde-li? Přijdu. Přijde-li? Nepřijdu. Když slunce překročilo zenit, objevila se dívka, sedla před prince se skříženýma nohama, prostřela šátek a vyložila na něj misky s jídlem. Zbylo všeho hodně. Princ jedl, dívka se mu dívala na prsty, ale mlčela. Princ po chvíli řekl: Máš krásné ruce, dlaně vyhloubené, a prsty se ti ohýbají posledním článkem zpět. Jen palec trochu odstává. Máš pravdu, pravila dívka a nehnula ani brvou. Moje matka je urozené kasty, ale otcův rod je trochu nižší. Prince podivil, jak dívka pochopila, co chtěl říct. Mluvil dál. Máš štíhlé nohy, pružné v kotnících. A dívka hned odpověděla na jeho otázku. Ano, jsem sama dcera a mám bratra. Nesedím doma nad vyšíváním. Chodím s bratrem po horách i po lesích. Princ žasl a počal se ptát. Nesla si oběd otci. Co dělá? Je na poli. Dělá z neživých živé, pravila dívka. A co dělá tvůj bratr? Je v lese. Dělá z živých neživé. A matka? Když jsem odcházela, pekla snědený chléb. Princ řekl dívce, že se vzdává, aby mu vyložila, co znamenají její odpovědi. Dívka se zdvihla, ani se neopírajíc o ruce, jen jí zazvonily náramky na útlých kotnících, sklízela nádobí a povídala. Vždyť jsem ti to již všechno řekla. Otec si je rýži, z neživých zrn poroste živý klas. Bratr kácí v lese stromy a matka peče chleba, aby mohla vrátit sousedce pecen včera vypůjčený. A co jsi řekla, když jsi odcházela? Ptal se zvědavý princ. Nepřijde-li, přijdu. Přijde-li, nepřijdu. Ale jak jsi nechápavý, což jsi neviděl mráček na obloze? Kdyby byl přišel déšť, potok naběhl a nemohla bych zpět. Když nepřišel, přišla jsem. Princ měl radost a ptal se. A co řekneš o mně, vtipná dívko? Že jsi ten, který není, zasmála se dívka.
Vypadáš jako pocestný, ale tvoje hůl má dole ještě zcela ostrý hrot. Máš chudý šat, ale jsi přepásán pásem tkaným z drahého hedvábí. Nosíš u pasu kalamář a pera, ale špičky tvých prstů jsou čisté. Chceš být, co nejsi, a jsi ten, jež není. Princ pochopil, že nad dívkou nezvítězí vtipem. Poprosil jí, aby s ní směl jít domů, jestli mu její otec dovolí u nich přenocovat. Dívka ho vedla poli až na statek, cestou vyprávěla o všem, na co se ptal. A princ si ji tak oblíbil, že se rozhodl požádat ji za ženu. Matka přivítala pocestného vlídně. Pekla na jeho počest pečení, dívčin bratr se vrátil z lesa, provedl ho hospodářstvím. Když přišel sedlák z pole, sedli k večeři, matka přinesla pečení a požádala hosta, aby ji rozkrájel. Princ pohlédl na dívku a umínil si, že jí podrobí ještě jedné zkoušce. Odkrojil hlavu bažanta, položil ji na talíř sedlákovi. Vyřízl prsa, dal je selce, pak nohy synovi, nakonec křídla dívce. Sedlák pravil: všechny si nás podělil, sobě si nenechal nic, milí hosti. Ale dřív, než mohl princ odpovědět, dívka vstala, poklonila se otci i matce, vzala prince za ruku a pravila: náš host vás prosí, drazí rodiče, abyste mu dali mne za ženu. Princovi bylo, jako by spadl z nebe, ale dívka se obrátila k němu. Dobře jsem pochopila, co si chtěl dělením říci. Otec, hlava rodiny, matka nás svými prsy živila, syn již stojí na vlastních nohách. A dcerka dospělá jen křídla mít a uletět z domu. Sobě si nenechal nic, chci vaši dceru. Sedlák se zeptal prince, má-li jeho moudrá dcerka pravdu. A když princ přisvědčil, svolil, aby se vzali. Princ litoval, že není majetný. Sedlák mu na to řekl, že půda uživí každého, kdo na ní pracuje, nechce-li od ní víc úrody, než sám do ní dá práce. Ale dřív, než je kněz oddal, pravila dívka, že žádá od svého budoucího muže úpis. Na jméno se tě neptám, řekla, ani na tvůj stav, ale chci mít právo, kdybys mě chtěl jednou zapudit, abych si směla vzít sebou to, co budu mít v tvém domově nejradši. A každý musí poslechnout mého rozkazu. Princi se to zdálo směšné, ale svolil. Dívka sama si napsala krásným písmem zápis, princ podepsal svou značkou a dívka schovala zápis za ňadra. Jen se šibalsky usmála. Když bylo po svatbě, žili mladí manželé několik dní na statku, ale princ brzy zatoužil ukázat svoji ženu otci. A tak jednou ráno řekl ženě: má drahá ženo, chci ti něco říci. Řekni, můj princi, pravila žena. Princ užasl, nevěděl, co říci, ale jeho žena ho objala a pravila: můj milý princi, chytrou ženu sis chtěl vzít a myslel sis, že si vezme tuláka, kterého potká na cestě. Jak jste vy, muži, pošetilí proti nám ženám. Princ, když se vzpamatoval, ptal se jí, jak se dověděla, kdo jest. Žena pravila: ještě si to neuhodl? Vždyť jsem ti to řekla hned, jak jsi mne oslovil. Pravila jsem, že jsi ten, co není. Že jsi princ, který zmizel ode dvora a není, protože se změnil v pocestného. Jak jsem spatřila tvé nehty, sestříhané do hrotků a vyleštěné růžovým lakem, věděla jsem, že jsi pán.
A která dívka tvé říše by nevěděla, jak vypadají muži královského rodu, jenž vládne říši? Nesete všichni známku svého rodu v tváři, jako my ženy nosíme známku své kasty, malované kolečko na čele. A konečně si se prozradil sám, když se mi podepsal úpis svou značkou. Prince trápilo, že nemohl ženu ničím překvapit. Skoro se bál, aby nebyla chytřejší než on. Pravil jí, že nyní bude třeba jet ke dvoru. Ale to si pamatuj, správa říše je jiná věc než žertovné hádanky. Budeš královnou, nesmíš však nikdy se plést do věcí, o kterých rozhoduje rada, sic bych tě musel vypovědít od dvora. Žena slíbila, pak se rozloučili s rodiči a jeli domů. Velký rádža přivítal syna s otevřenou náručí a snachu si tak zamiloval, že se s ní ovšem radil, až se ministři kabonili a prince to mrzelo. Když se narodil mladým manželům syn, velký rádža byl radostí bez sebe. Odevzdal vládu svému synovi a sám se staral jen o vnuka, aby se vyučil na řádného vladaře. Princ, když se stal vládcem, počal ženu zanedbávat. Stále se jen radil se svými ministry. Sedláci žádali, aby směli hospodařit na svou pěst na půdě, kterou vzdělávali, aby nebyli jen raby svých pánů, kteří si brali všechnu sklizeň, takže sedlákům nezbývalo ani na holé živobytí. Mladá královna prosila chotě, aby pamatoval na její rod, aby chránil sedláky, kteří svou prací živí zemi. Ale mladý král stále žil jen s pány, přál jim a nechápal, proč by sedláci měli být svobodní. Konečně sedláci podali žádost k trůnu. Rada měla o ní rozhodnout. Velký rádža souhlasil se svou snachou, často spolu o tom hovořili, ale nechal synovi vůli, aby vládl, jak umí. Sešla se rada. Zasedli v mramorovém altánu v palmovém háji, předstoupil zástupce panstva a vyložil, že pánům odedávna patří všechna země i všechna sklizeň z ní, sedláci jsou jen rabové, kteří jsou povinni zpracovávat zemi. Pak mluvil zástupce sedláků. Prosil, aby země byla dána sedlákům, že budou rádi platit pánům poplatek, ale hospodařit chtějí po svém. Jen svobodný sedlák pracuje rád a se vším úsilím, aby půda vydala úrody co nejvíc, vyživila všechen lid. Ministři byli netrpěliví, byl už čas k večeři. Všichni se dávno shodli na tom, že sedlákům nevyhoví. Princ chtěl dát znamení, aby hlasovali. Ale v tom se strhl v parku křik. Do zahrady přiběhl synek prvního ministra a za ním princův syn. Ministrův synek si stěžoval otci, že mu mladý princ ubližuje. Hráli si na radu a princ prý kázal klukům ze dvora, aby do něho vecpali všechny koláče a mlsky, co dostali k svačině, aby mu vlili všechen čaj do hrdla. Prince obrátil přísně na syna, ale synek se bránil. Hráli jsme si na radu. Jednali jsme o právu pánů a o prosbách sedláků. Tuhle ten žalobníček hájil pány, ale já jsem byl pro sedláky, protože vím, co maminka povídala dědečkovi, kdo je v právu. Ale tuhle ten povídal, že jeho otec to dnes rozhodne pro pány, aby každý pán směl sebrat si všechnu sklizeň, kterou sklidí tisíce sedláků. Chtěl jsem soudit spravedlivě, tak jsem dal obhájce panského práva podržet. Dal jsem do něho nacpat koláče 20 kluků ze dvora, abych se přesvědčil, jestli je stráví. Nestrávil, tak jsem poznal, že také pán nemůže strávit sklizeň tisíce sedláků. Než mladý mudrc domluvil, přiběhl jeho učitel a odnesl si ho. Ale rada vstala a princ viděl, že je po radě.
Když přišel k večeři, ani se na ženu nepodíval. Po večeři pravil. Řekl jsem ti, budeš-li se plést do jednání rady, že musíš opustit dvůr, vrátit se k otci. Odejdi, nebudu pro tebe hubit říši. Žena se muži uctivě poklonila a pravila. Staň se vůle tvá, můj pane. Děkuji ti za lásku. Zítra mne tu nebude. A s tím odešla z pokoje. Princ se hněval na ní i na sebe, šel brzy spát, nemohl usnout. Sotva konečně odespal, zdálo se mu, že se dusí. Zbudí se, cítí, že má nohy a ruce svázané, v ústech šátek, dva chlapy ho nesou po dvoře do vozu s korbou. Sotva ho uložili na koberec a výmuli mu šátek z úst, zmizeli, vůz se rozjel. Princ křičel, ale nikdo mu neodpovídal. Slyšel jen, jak kolem vozu cvakají podkovy a ozývají se hlasy. Konečně se rozednilo, vyšlo slunce. Vůz zastavil, záclony na korbě se rozhrnuly, princ spatřil svou ženu. Dala mu dobré jitro a pravila. Jestli slíbíš, že mi neutečeš, dám tě rozvázat. Co měl princ dělat? Slíbil. Sluhové ho snesli z vozu, rozvázali. Princ spatřil oheň, vařili snídani, krmili koně. Zuřil a poroučil sluhům, aby jeho ženu zajali a vrátili se s ním domů. V tom spatřil otce a otec mu povídal. Prohrál jsi, milý synu, tvá žena je chytřejší a smál se. Žena jej vzala pod paží a pravila. Nehněvej se, můj milý, víš, že jsi mi upsal, abych si vzala, až mě vyženeš, co budu mít doma nejradši a že všichni mě mají poslechnout. Co bych mohla mít radši než tebe? Princ dal ženě hubičku, vrátil se s ní do paláce a sedláci dostali svobodu.

Modré jablíčko. Urputné boje konečně skončily a popálená země si mohla oddychnout. A také rytíř Mojmír, který se po celý ten předlouhý čas války trmácel po bojišti, mohl nyní konečně zamířit domů, do rodného hradu. Tuze se těšil, a jak by ne, vždyť ho čekala jeho krásná plavovlasá manželka a co víc, dcerka Rosamunda. Už tomu bude co nevidět rok, co spatřila světlo světa. A on, její otec, ji ani vidět nemohl. Jaká asi bude? Jistě hezká po mamince a vznešená po otci. Mojmír se prodíral na svém ryzákovi všelijakým houštím a pichlavým trním. Když tu kde se vzala, tu se vzala, padla ta nejhustší tma, takže Mojmír si málem neviděl na špičku nosu. No co, pomyslel si, tak dlouhou dobu jsem byl pryč, že ještě jeden den mě nezabije. Přečkám noc v lese. Uložil se pod košatý strom, zahalil se do houně a rozdělal malý ohýnek, aby mu nebylo moc zima. Koně uvázal opodál a že si oba odpočinou. Ale jako kdyby toho nebylo málo. Od západu se přihnala bouře a brzičko křižovaly oblohu ohnivé blesky. I pro pána, probral se rytíř z dřímoty, to bude asi pěkná čína, promokneme oba až na kůži brachu, řekl svému koni. Ale co to? Mojmír se zahleděl do černé noci a spatřil světélko, jasný bod. Pojďme tam, příteli, vzal Mojmír ryzáka za uzdu. Třeba tam žije nějaký dobrý člověk a přichýlí nás pod svou střechu. Uhasil oheň a vydali se společně za světlem. Netrvalo dlouho a už bušil rytíř na dřevěné dveře chalupy. Pomoz mi, prosím, člověče, požádal Mojmír muže, který mu přišel otevřít. Bouřka na spadnutí, musel bych nocovat pod stromem jako divá zvěř. Neboj se, neublížím ti. A budeš-li chtít, také zaplatím. Chuťas nejsem. I jen pojď dál, pane, zval ho chalupník. Bydlím tu sám a tvoje společnost mi bude jen vítaná. To víš, samotnému mi bývá smutno. A i pro tvého ryzáka se něco najde. Odveď ho do maštele a pojď k ohni. Jistě si celý prokřehlý. Platit mi nic nemusíš. Penězi bez tak nemůžeš všechno zaplatit. Mojmír tedy směle vstoupil do chalupníkova příbytku a byl mile překvapen, jak je tu útulno a čisto. Než se vydal na kutě, vyprávěl dobrému muži o veliké bitvě, o tom, jak se těší domů, a také o své ženě a malé Rosamundě, kterou kvůli válce ani neviděl. Přes noc se bouřka dostatečně vyzuřila a ráno už všichni vstávali do jasného a bezmračného jitra. Mojmír od srdce chalupníkovi poděkoval a rozloučil se. Vyvedl ryzáka ze stáje a řekl, nevím, co ti mám, příteli, dát za tvoji dobrotu a laskavost, když peníze nechceš. Jen se neboj, rytíři, jednou mi všechno jistojistě splatíš, ale ještě než odejdeš, chci ti dát dárek. Zde, podívej. A podal Mojmírovi modré jablíčko. Co to je? Divil se rytíř a otáčel podivnou věcí ze všech stran. Modré jablíčko přece, odvětil s úsměvem chalupník, je kouzelné. Dobře ho uschovej a až dorazíš do rodného hradu, dej ho sníst dcerce Rosamundě. Až ho bude jíst, vyslov své přání. Co chceš své holčičce přát do života? A to se vyplní. Mojmír se tuze podivoval a ptal se chalupníka, což pak si, člověče, čaroděj? Muž jen pokrčil rameny a pravil, tak už se na nic nevyptávej, pane, a uháněj k domovu, už na tebe jistě všichni netrpělivě čekají. Mojmír se tedy rozloučil a jel dál.
Do večera spatřil věže svého hradu a než vysvětla první hvězda, už se vítal se svou plavovlasou ženou a bral do náruče malou Rozamondu. Přece jen jsem ze světa nepřijel s prázdnou, pravil rytíř rozradostněné manželce. Vysloužil jsem si dost zlaťáků a taky pro dcerušku mám dárek. I rytířova manželka se nemohla vynadivit, co za zvláštní jablíčko Mojmír přivezl. O tom, kde a jak ho získal, ovšem neřekl rytíř ani slovíčko. Myslel si, že by mu třeba nevěřila. Připravili Rozamundě z jablíčka sladkou kaši s medem a rozinkami a když jí holčička s chutí jedla, přál si její otec. Ať má krásu a vznešenost, protože to jsou pro rytířovu dceru nejdůležitější vlastnosti. Stalo se, jak chalupník slíbil a jak znělo Mojmírovo přání. Jak Rozamunda vyrůstala, byla čím dál krásnější a nosila se tak vznešeně, jako kdyby byla dcerou královskou. Zpočátku byl Mojmír rád a spokojeně přihlížel, jak si jeho dcera vede. Ale začas dívka ze své krásy a vznešenosti tak spichla, že jí vlastní rodiče přestali být dost dobří. Co? Jak jsem se jen já, taková krasavice, mohla narodit obyčejnému rytíři? Nechala se slyšet Rozamunda. Co pak se to hodí, abych žila v takovém zapadákově, kde dávají lišky dobrou noc? Ani princezna nemá špičku té krásy a vznešenosti, co mám já. A proto chci, abyste se mnou konečně začali zacházet jako s princeznou. Co měli rodiče dělat? Aby si Rozamundu nepohněvali a ona se skutečně dokázala náramně vztekat. Kupovali jí stále nové a krásnější šaty, šperky, koně, kočáry. Matka s ní jezdila po plesech, ale dívce to pořád nestačilo. Chci, aby si mě vzal samotný král. Jdi, otče, a řekni panovníkovi, že tu na něj čekám a že mu dovoluji, aby se ucházel o moji ruku. Tohoto přání se zhrozil i Mojmír. Kam až by vedla dceřina pýcha? Se samotným králem se chce srovnávat. Pozdě Mojmír pochopil, že krása a vznešenost nejsou všechno. Poněvadž nesnoubí-li se s dobrotou srdce, jsou vždycky leda na obtíž. Ale co se stalo, odestát se nemůže. Druhé modré jablíčko rytíř nedostal, a tak mu nezbylo, než aby se trápil. Doufal, že dcera dostane časem rozum, a vymýšlel si všelijaké výmluvy, proč nemůže jít za králem. Mnohokrát Mojmíra napadlo, že půjde hledat chalupníka, ale bez tak by ho nenašel. Lesy všude kolem jsou husté a tenkrát byla noc. Jenže osud nečekal. Nikdo nevěděl, odkud ani jak. Jednoho dne se objevil u rytířova dvora potulný pěvec. Nebyl právě mlád, ale tím byl moudřejší a jeho písně zpívaly o skutečném životě. Mojmír si dal povolat pěvce k sobě, pozorně si ho prohlédl a pak řekl. Nepotkali jsme se už někdy spolu? Zdá se mi, že tě znám. Kdo ví, dost možná, pokrčil pěvec rameny. Chceš-li, budu ti zpívat něco veselého. Myslím, že v tvém srdci dříme žal a potřebuješ rozveselit. Máš pravdu, příteli, odvětil rytíř, ale sotva bys mi mohl svou písničkou pomoci. Pěvec se usmál a zeptal se. A což takhle tu o modrém jablíčku? Cože? Ty něco víš o modrém jablíčku? Vyskočil Mojmír překvapeně. Ach ano, ty jsi ten chalupník, ten čaroděj, viď? Snad ano, usmál se muž, ale rozhodně vím, co tě trápí. Je to tvá dcera Rozamunda. Když byla ještě malou holčičkou a ty jsi jí dal sníst ten kouzelný plod, přál sis, aby byla krásná a vznešená. To se také splnilo.
Ale to není vše. Rosamunda má sice obou těchto darů vrchovatě, a přece nejsi šťastný. Nezoufej však, vždyť ještě není všem dnům konec. Tvoje dcera nemá tak úplně zatvrzelé srdce, jak by se mohlo zdát. Přece jen existuje tvor, kterého má Rosamunda skutečně ráda. No, jen popřemýšlej, co by to mohlo být. Počkej, dumal Mojmír. Ano, máš pravdu. Je to její Fredka, ta chlupatá šelmička, která stále běhá Rosamundě v patách. No, vidíš, souhlasil pěvec. Podrobíme tvoji dceru zkoušce. Možná v ní i obstojí. Radím ti, schovej někam Fredku tak, aby o ní Rosamunda nevěděla. A čekej, co se přihodí. Mojmír poslechl pěvcovou radu a v nestřeženém okamžiku dal chytit malé pohyblivé zvířátko, které dívka opravdu zbožňovala, a ukryl je na bezpečném místě. Sotva na to Rosamunda přišla, rozvzteklila se, že začala rozbíjet nádobí. Dala všude svého miláčka hledat, ale když už byly veškeré pokusy o jeho nalezení marné, musela ustoupit. Najednou se jí zdálo, že je jaksi strašně sama. Najednou všude kolem sebe viděla škodolivé pohledy většiny těch, kteří hrdopíšce přáli ze srdce tu bolest. Až dosud byla Rosamunda vždycky sama středem pozornosti. Každý se musel klanět její kráse a obdivovat její vznešenost. A naráz jí osud poranil, protože jí vzal jedinou bytost, kterou měla ráda. Co si se zlomilo v dívčině srdci, a ona uronila první slzu. Ach, holčičko moje, litovala jí její plavovlasá matka a hleděla jí utěšit. Teprve nyní dívka poznala, jak všem kolem sebe jen ubližovala a trápila je. Tatínku, moc tě prosím, najdi mi moji Fredku, žadonila na Mojmírovi. Rytíři bylo zpočátku dcery líto, že má pro chlupatého druha takovou žalost, ale sám pochopil, že mu pěvec dobře radil a že snad v minutě poslední Rosamunda procitla ze své přehnané vznešenosti. Ještě asi dva dny na oko Fredku hledali a pak jí Mojmír sám vložil Rosamundě do náručí. Vida, tady jí máš mršku, ukrývala se v mlází a nechtěla odtamtud. Kdo ví, co se jí tu znelíbilo? Dívka měla takovou radost, že se zatočila v kole, až jí sukně zavlála kolem lítek, a ze samého štěstí políbila zvířátko na zvědavý čumáček. V ten okamžik však Fredka náhle zmizela a místo ní stál před Rosamundou hezký mládenec a děkoval jí za vysvobození ze zakletí. Byl jsem příliš vzpůrný a myslel jsem, že nade mne není, zvěřoval se úžaslé dívce a rytíři Mojmírovi. A proto mě čarodějnice zaklela ve Fredku. Jenom čistý a opravdový cit mě mohl vysvobodit. A tak jsem zde. A v zápětí přišel i pěvec chalupník a řekl. Toto je můj syn Věroslav. A také já vám děkuji, že jste mu vrátili lidskou podobu. Pro nás všechny to byla nelehká zkouška, ale jak se zdá, obstáli jsme. Říkal jsem ti, rytíři, že mi moji pomoc jednou oplatíš. Tak vše dobře dopadlo. A nebyla by to, jak se patří, slušná pohádka, kdyby se Rosamunda do Věroslava nezamilovala. Právě tak, jako se syn chalupníka zahleděl do dívčiných krásných očí. A pak z toho byla šťastná a veselá svatba a hned po ní šťastný, veselý a také dlouhý, předlouhý život. A co dětí spolu Rosamunda s Věroslavem vychovali? Povídá se, že jich bylo právě tolik, kolik je jadýrek v modrém jablíčku. Inu, kdo

0: jak Rumcaj schytal ryby. Jednoho dne seděl loupežník Rumcajs na kameni u vchodu do jeskyně, pucoval pistol a najednou se zakuckal slinou. Co je? Starala se Manka, co s ním v jeskyni hospodařila. Ale dostal jsem chuť na rybu. No, taky bych si dala říct, polkla Manka. Tak já pro ní dojdu. Byl s tím Rumcajs hned hotový. No ale to, aby si s Rumcajsi pospíšil, už pomalu táhne na poledne, řekla Manka. Rumcajs si odskočil do lísek a ulomil si tam prut. Na prut uvázal vlasec spletený ze 6 koňských žíní a na háček napíchl mravenčí kuklu. Sedl si s tím k lesnímu rybníčku nahoře nad jeskyní, kde odedávna hospodařil lesní vodník Volšoveček. Vlny si hrály se splávkem, ale návnady se ryba ani nedotkla. Rumcajs už se zvedal, aby došel Mance do Jičína aspoň pro slanečka. A v tom se splávek zakejklal a sjel do černé hlubiny. Rumcajs zasekl takovou silou, až zahučelo v bucích. Když se ale Rumcajs scháněl po rybě, našel místo ní na háčku napíchnutý špunt. Pořádný špunt vytraxlovaný z tvrdého dubového dřeva. Rumcajs nad tím zavrtěl hlavou, vyvlíkl špunt z udice a zahodil ho do trávy. V tom se voda v rybníčku začala otáčet dokola a točila se pořád rychleji, až to bralo oči. Vody přitom ubývalo a ukázalo se holé dno. Černala se v něm díra. U díry seděl lesní vodník Volšoveček a kysele Rumcajsovi povídá. Tak ti na 100krát děkuju, že jsi mi z rybníka vytrhl špunt. A nešťastný Volšoveček smutně krabil žabí hubičku. Rumcajs ho chtěl potěšit. No snad nebude tak zlé, vždyť já tam špunt hned vrátím. Ale ať hledal v trávě na břehu, jak hledal, špunt nenašel. Vasrmánek Volšoveček zatím balem osychal, bylo ho pořád míň a stěžoval si. Rumcajsi, kdybys cítil tu horkost, co cítím já, jestli v tu chvíli, Rumcajsi, nedáš špunt, kam patří, já uschnu na mázdru. Volšoveček vysychal a tratil se a tratil. Nepřijít v tu chvíli Manka se škopíkem vody, byli by Volšovečkovi odspívali. Rumcajs ho hned posadil do plného škopíku a vychvaloval mu nové bydlení. Tak vidíš, už je ti dobře. Jenže sotva Volšoveček trochu nasákl a zmátořil se, vyčítal Rumcajsovi znova. Je mi tu těsno. Co pak Hastrman může vyžít ve škopíčku? A všelijak se vrtěl, ti v škopík nezvrhl. Tady Rumcajsi přestávají studie, povídá Manka. Musíš sehnat pořádný špunt a dát zas rybník do pořádku. Rumcajs přeměřil díru v rybníce stéblem rákosí a vypravil se do Jičína. Jak tak brousil po náměstí i v uličkách, došel až k bednáři Fejfarovi.
1: Co by si rád, Rumcajsi, povídá mu bednář.
0: Rumcajs ukázal stéblo. Ale takhle široký špunt. Fejfar se začal přebírat v hotovém zboží. A já, ale nic takového tu nemám. Rumcajs šel dál, táhl se teď zadem podle dvorků. Na jednom dvorku vymýval vinárník kastl sudy, měl jich tam pěknou hranici. A v každém sudu vězí špunt.
1: Rumcajs se tiše přitočil a už je měří rákosem. Hodil se mu ten z nejspodnějšího sudu. No, to je ten pravý, povídá si Rumcajs. Ale jak špunt dobýval ze sudu, sud se vyvalil a všecko se to zbořilo. A že byl dvorek na svahu, sudy se rozeběhly rovnou za Rumcajsem. Vpředu Rumcajs, za ním drkotají sudy a až vzadu se hrne tlustý vinárník Kastl. Hnalo se to ulicí k náměstí. Kastl už nemohl, zůstal stát, rozkvetl zlostí jako pivoňka a křičel za Rumcajsem. Všech těch tvých kousků už bylo dost. Už se proslýchá, že si na tě kníže pán bude stěžovat ve Vídni u samýho císařpána. Ale sudy rachotili a Rumcajs řeč vinárníka Kastla ani nedoslechl. Upaloval před sudy po silnici až ke kasárnám. Sám ještě stačil proběhnout kasárenskou branou, ale sudy už ne. Voják, co u brány držel stráž, na ně křikl: Halt! Nebo střelím! Sudy to notně vylekalo a zarazili se před branou. Rumcajs už zatím chodil po kasárenském dvoře a rozhlížel se, jestli by někde nenašel špunt pro Volšovečka. Stál tam v koutě kanon a do něho je zaražený špun z nejlepšího dubu, to aby do kanónu nepršelo. Rumcajs přeměřil špun rákosem a spokojeně povídá: no, jako by z oka vypadl tomu z Volšovečkova rybníka, a páčí špun z kanónu. Jenže z okna se díval jeden oficír. Co to tam hledáš? Křikl na Rumcajse. Špunt pro Volšovečka, povídá Rumcajs a nepřestává dloubat špunt, vězel hluboko a nebylo ho zač chytit. Jdi od toho, dyť je to nabitý, křikl z okna oficír. Když je to nabitý, tak kudy se s tím střílí na rybníček v Řáholci? Zeptal se ho do okna Rumcajs. Oficír hodil rukou, že tudy. Rumcajs pootočil kanónem a škubl za špagát. Rána vyšla a špunt zasvištěl po větří. Rumcajs se za ním podíval, jestli letí správně v tu stranu, kam ukazoval oficír. Sám se vykejkloval z kasáren a pěkně rovnou domů. Když tam došel, byl rybníček pořád ještě prázdný. Volšoveček slabonce vzdychal ve škopíku a Manka už z dálky volala. Rumcajsi, tebe tak poslat pro smrt. Neseš ten špunt? No, já ho jsem přece poslal nejrychlejší cestou. Vždyť už tu dávno musí být, bránil se Rumcajs. Ale řečmi rybník nenaplnil. A Manka zas. No tak, když tu má být, tak proč tu není? Zákryš, že mi ten oficír špatně ukázal, vylekal se Rumcajs. Manko, já asi ten špunt střelil na druhou stranu. No, to je se mnou amen. Povzdychl si hastrman Volšoveček, jako když splaskne rybí měchýřek. Jenže v tom tu byl špunt. Přihnal se vzduchem od Turnova místo od Jičína. No, to se ale oficír pořádně splet, povídá Rumcajs. Proto ono to tak dlouho trvalo. Špunt zapadl do díry ve dně a ucpalý. Do rybníčku se hned začala zbíhat voda. Když byl rybníček plný, vylil do něho Rumcajs ze škopíku vodníka Volšovečka. Pastrmánek projel rybníkem, vykoukl z rákosí a hodil Rumcajsovi prázdnou škebličku. Za to, že jsi takový nešika s udicí, ti dávám taky nešikovnou věc. Ale za to,
0: žes tak z gruntu napravil, co si zkazil, rumcaj si. Dostaneš ještě něco pro manku. A Volšoveček podal Rumcajsovi pěkného tříliberního kapříka. Upekli si ho na dříví, co jim z buku naštípal blesk.
2: Filmové

0: Bylo to krátce před zahájením odpoledního vyučování a třída byla téměř plná.
1: Hulák si kvapně dopisoval domácí úkol,
0: Kolísko se pral s chocholáčem,
1: Jíkavcová se pudrovala
0: a Blecháčová se zhlížela v ušmudlané okenní tabuli.
1: Byl to takový obyčejný den a nic nenasvědčovalo tomu, že se přihodí něco neobvyklého.
0: Jako jedni z posledních vstoupili do třídy žáci Kopito a Mňouk. Ačkoliv se tvářili velice tajuplně, nevzbudili tentokrát mezi spolužáky valný zájem.
2: Ach jo,
1: zabidoval Kopito.
2: Ty holky se mají. Proč jsem se jen nenarodil jako holka? Ach jo, to je do nebe volající nespravedlnost.
0: Mňouk okamžitě souhlasil. Kdy se nám naskytne taková příležitost? Na nás si dočiste zapomíná.
1: V tu chvíli nastalo ve třídě ticho, že bys v něm uslyšel padnout na podlahu kousíček křídy.
0: Všichni vyjeveně hleděli na vzdychající spolužáky.
2: Ach jo.
3: Ach jo, ach jo, no. Co se dá dělat, no, ach jo.
2: Ach jo. Ach jo.
0: Teď už to nevydržela Jindra Benecká. Vystoupila z lavice a rázně se zeptala. Tak co se vlastně stalo? Proč to mají holky lepší než kluci?
2: Ale nedělej, že to nevíš.
0: To je přeci jasný, ne? A co je jasný, Mňouku? Já přísahám na smrt našeho Azora, že nic, ale vůbec nic nevím. Tak to hezky, rychle ze sebe vysypte.
1: Všechno se zhluklo kolem Kopita a Mňouka.
0: Nastalo veliké naléhání, vybízení a prosby.
4: Řekni to, počkej, tak to řekni.
2: No tak se podívejte z oken.
0: Třída se nahrnula k oknu.
1: Já vidím autobus, oznámila Zuzana Dolejšková.
0: A já, prohlásila Jindra Benecká, vidím chlápka v zeleném klobouku, nos má jako okurku a v ruce drží kufřík. Prosím tě, neříkej, že nevíš, kdo to je, pravil Mňouk. Fakticky nevím, řekla poněkud nejistě Jindra.
1: Nikdo ho nezná. Obrátil se na třídu Kopito, ale žáci rozpačitě krčili rameny. To je neuvěřitelně nekulturní třída. Přece je na první pohled jasné, že to je filmový režisér Švergl.
0: Švergl? Podivila se Jindra. Ano, Švergl, ten slavný režisér, potvrdil Kopitova slova Mňouk.
5: No a?
1: Otázal se žák Hobejda.
5: Máme si proto dát nohu za krk. Mě žádný režisér nezajímá, i kdyby jeho filmy promítali lidojedům v Antarktidě.
0: Ale Hobejda, v Antarktidě nejsou lidojedi. Příchod režiséra Švergla se ti netýká a nás taky ne. Jestli chceš vědět, proč je tady, tak ti to řeknu. Kvůli holkám. Jak to? Křičela Jindra. Honem se vymáčkni.
1: Třída explodovala.
4: Řekni to, počkej, tak to řekni.
2: Ale tak to řekni. Ale tak kdo, teda
4: tak
2: řekni to. Ale řekni to.
0: Mňouk se podíval na Kopita. Nechceš to říct raději ty?
2: No dobrá. Režisér Švergl k nám přijel proto, aby si vybral typy pro svůj příští celovečerní film.
0: Typy?
4: Typy, počkej, jaký typy?
2: Ano, typy. Režisér Švergl pracuje většinou s neherci a hlavní představitele do svých filmů vybírá tak, že jezdí po republice a pozoruje, kdo by se mu hodil. Teď se chystá natočit film Neskušené mládí a do toho potřebuje spousty holek. No, spousty ne, ale asi 7 nebo 8.
0: A právě ty si chce vybrat u nás. Kluky nepotřebuje a tak asi přijdeme zkrátka.
1: Toto sdělení bezmála vyrazilo dívkám dech.
0: Zejména Jindra Benecká, o níž se vědělo, že touží být světoznámou filmovou hvězdou, neměla stání.
1: Ale ani ostatní slečny si s ní příliš nezadali. Cítili, že velikou příležitost, která se jim naskytla přítomností slavného režiséra Švergla v městečku, nesmějí propást.
0: Po chvíli pravila Jindra Benecká. Já myslím, že si u nás ten režisér vybere. Postavy máme, hráli jsme už divadlo a já dokonce zpívám s Big Beatem.
6: Důležitý je fotogenický obličej. Moje teta je příkladně docela hezká ženská, ale na fotografii vypadá jako vygumovaná. Vzpomněla si Zora Blecháčová.
0: Já fotogenická jsem, tvrdila Jindra a na důkaz vytáhla z peněženky fotografii. Dokonce vypadám na fotce hezčí než ve skutečnosti.
1: No to zase ne, lichotilý kopyto. To by snad ani nešlo.
0: Ostatní dívky počaly vytahovat z různých úkrytů fotografie a přepečlivě je zkoumaly.
1: V drtivé většině dospěli k názoru, že je filmová kariéra nemůže minout.
0: Jindra Benecká dále rozumovala. Ona ovšem pouhá krása nestačí. Ze všeho nejdůležitější je talent. Co mě se týče, já mám talent docela určitě. Učitelka Šavrdová mi řekla, že bych měla jít na AMU.
6: No já na akademii nechci, protože se půjdu učit čalounicí, prohlásila Věra Habasová. Ale talent mám taky. Když dělám doma po večeři ksichty, tak se tatínek může potrhat smíchy.
0: Také ostatní dívky se záhy shodly na tom, že mají talent, který nesmí zůstat nevyužit.
6: Jen aby ten režisér na mě nechtěl, abych se v tom filmu svlíkala, mínila Běla Jíkavcová. To by mi naši nedovolili.
0: To snad zatím nemusíme řešit. Náš první úkol je ukázat se panu režisérovi. Pokud já tomu rozumím, nejlépe bude obléknout si do plavek a pěkně se namalovat, řekla Jindra Benecká.
6: Holky, já mám staré plavky, zděsila se Věra Habasová.
1: Ale snad bude stačit, když si vezmu mini.
0: Zkrátka hned po vyučování vyrazíme za režisérem a to by bylo, aby nás nepřijal, rozhodla Jindra Benecká.
1: No, nevím. Zakroutil hlavou kopyto a tvářil se mnoho významně.
0: Co se ti zase nestá?
6: Jako co je?
0: Jako zase ne?
6: Nebo ty jsi nějaký chytrý,
0: jako kopyto?
6: Co? No, co nevíš? No,
0: říkáme si, aby po vyučování už nebylo pozdě. Nezapomínejte, že holky z Bčka mají dnes odpoledne volno. Odvětil za kamaráda Mňouk.
6: A co mu vzkázat? Aby na nás počkal, až skončí vyučování? Navrhovala Zuzana Dolejšková.
0: Třeba chce odjet do Prahy, už vlakem o 15:30. Pokračoval Mňouk. To se nesmí stát! Jestli k tomu dojde, tak se z tohohle města vystěhuju, křičela Jindra Benecká.
1: A jak tomu chceš zabránit? Zeptal se podsměšile kopyto.
0: Jindra nevěděla a ostatní dívky rovněž ne.
6: Co takhle poprosit pěničku? Pípla nesměle Slávka Bolavá. Aby nás pustil, že ty 2 hodiny nahradíme jindy.
0: Tento návrh neprošel.
1: Každému ve třídě bylo jasné, jak by to dopadlo.
0: Učitel pěnička by rozhodně producírování svých žákyň neschvaloval a snažil by se mu zamezit.
1: Nastalo bezradné ticho.
0: A právě v tom okamžiku zazvonilo.
1: V zápětí vstoupil do třídy pan učitel pěnička.
0: Postavil se na stupínek a spustil.
7: Milí žáci, v dnešní hodině si probereme dílo velikého českého buditele Františka Ladislava Čelakovského. Mlecháčková, nebav se, nebo to řeknu tatínkovi. František Ladislav Čelakovský je zajisté osobnost, jejíž význam přesahuje. Habasová, tak nešklep se jako opice. Tak děvčata, co to s váma dneska je?
1: Jindra Benecká vzdychla a sesula se k zemi.
7: To co je Benecká? Žáci, rychle vodu. Benecká zřejmě omdlela.
1: Učitel cákal na Jindru vodu z umyvadla a dívka po chvíli otevřela oči.
3: Je mi mdlo.
7: No ovšem, vždyť je zde naprostý nedostatek kyslíku. Honíte se po třídě jako skotáci, zvíříte prach a pak se v tom máte učit. Děti, vy snad ani nejste děti. Vy jste banda nevycválanců, kterým chybí jakékoliv vychování. Styďte se, žáci, tady vidíte, kam to vaše chování vede. Tak Benecká se teď půjde trochu projít do parku a doprovodí jí.
6: Já.
7: To je pro vás typické, že se chcete vzdálit ze třídy, když probíráme novou látku. Tak Dolejšková a Blecháčková, nemyslete si, že vám něco slevím. Hned příští hodinu vás vyzkouším. Teď můžete doprovodit Beneckou na čerstvý vzduch.
1: 3 dívky kvapně vyrazily ze třídy, sledovány závistivými pohledy svých spolužaček. Učitel zaujal své původní postavení. Sotva začal o Františku Ladislavu Čelakovském, svalila se do uličky mezi lavice Linda Housová.
7: No co se to dnes děje? Co to má znamenat? Vypukla zde stát nějaká epidemie? Nebo je to nemístný žert?
1: Linda chrčela a lapala po vzduchu jako bělice vytažená z vody. Věra Habasová a Blanka Jíkavcová se jí přeochotně ujali a už ji opřekot vlekli ze třídy.
7: No podivné, to je velice podivné, ba přímo podezřelé. Jak mám vykládat o předním českém buditeli, když je ve třídě taková absence?
1: V zápětí omdlela Slávka Bolavá. A to už učitel začal zuřit.
7: No tady se jedná o spiknutí proti mé osobě! Nebo proti buditeli Františku Ladislavu Čelakovskému! No ani jedno, ani druhé já ve třídě nebudu trpět. Z takového přístupu k učivu je nutno vyvodit ty nejpřísnější důsledky. Křičel, mával rukama a krev se mu nahrnula do hlavy. Potom omdlel přesně po vzoru neukázněných dívek. Sesul se na katedru a dlaní plácl do ingoustu, který v zápěti vystříkl až na strop.
1: Zatímco se ve třídě odvíjela tato dramatická situace,

0: Muž s okurkovitým nosem se zjevně polekal. Přitiskl k hrudi kufřík, bázlivě zamžoural očima a pádil pryč.
1: Ale ať pelášil, jak pelášil, dívky byly rychlejší. Křížovali mu cestu a konečně ho donutili,
0: aby uznal svou porážku a zastavil se. Mužík s okurkovitým nosem se těžce opřel o kandelábr a vyděšeně zíral na pitvořící se slečny.
1: V té chvíli zasáhl učitel pěnička kvačící na střetisko.
2: Žákyně, co to vidím? Nestydíte se takto běhat po městě? A navíc v době, kdy máte být na hodině literatury? Pamatujte si, že to tak nenechám. Okamžitě odejděte do svých domovů. Přikazuji vám to jménem učitelského sboru. Benecka, budeš přeřazena do polepšovny. A ty, Habasová, taky. Chuligánky, nestydy, domů, domů.
0: Ať však křičel sebevíc, dívky ho vytrvale ignorovaly. Když to zjistil, chytil se za hlavu a běžel na středisko.
2: Hlásím se dobrovolně do dolu, neboť jsem pozbyl veškerou autoritu a krom toho se všechny žákyně zbláznili, nebo jsem se zbláznil já. Tohle všechno se mi jenom zdá.
0: Po učitelově odchodu se dívky ještě víc věnovaly muži s okurkovitým nosem.
1: Jindra Benecká se před ním kroutila jako hadí žena.
0: Zuzana Dolejšková tančila jakýsi špičkový tanec a ostatní se vlnili tak,
1: že zděšený muž se chystal hledat útočiště na kandelábru.
0: Ale pak se znovu dal na zoufalý útěk městem.
1: Porazil duchoce Patejdla.
0: Člápl na nohu babce Šimáčkové.
1: Ale dívky ho intenzivně pronásledovali bez ohledu na tyto okolnosti.
0: Ve složité situaci se objevil kapitán Ošmera a jedním pohledem odhadl poměr sil.
3: Co je to tady za zaškárnu? Já jsem mírný člověk, ale tady se bude zavírat.
0: Po těchto slovech elán dívek přece jen trochu ochladl. Sklopili oči a huhlali cosi o filmování.
3: Moment, moment, kdo tu filmuje? Tento občan?
4: Já nikdy, nikdy. Já jsem asistent zvěrolékaře Kmoníčka Milivojstoklasa a přišel jsem očkovat prasata proti července. Zde v tomto kufříku mám sérum a injekční stříkačky.
5: Prasečkář, pipískla Jindra Benecká. Kopyto s mňoukem nás podvedli. Naše pomsta bude strašná.
0: Avšak na pomstu nebylo v této chvíli ani pomyšlení.
1: Zpráva o řádění dívek v bikinách proletěla už celým městečkem a rodiče neměli pro filmování nejmenší pochopení.
0: Se zlověstným výrazem ve tvářích odváděli krasavice do svých domovů,
1: kde okamžitě následovala představení, která původně nebyla v plánu.

Jistý Loudal z Raděticse neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že Loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pán z potřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Ke střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe Loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka prorokovala. Za dva sloupky důkatu a bez velikých círatů, cimbalí a cimbili, i kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cimbali. Loudalka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na Kmince. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše. A dal

0: jsem si kminku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš styk, že se tobě nikdy nic nestá. A jak se zouval, skulil se na postela a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát je samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotince, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. Anebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičili si mi na ní střelená rézy. No a pak v rakvi se mi viděl ležet, ne? Byla to ona. 3x mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3x. 3x z lžice usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3x byla vdovou. A 3x mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy, najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3x zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatři ti 26. Kdáka ti slyše ti 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka. A spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku Loudal bez nůše z fary rovnou do trafiky. Zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. 8 už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a Loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, Loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak Loudal se s nůší na zádech nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upadl rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom, hekal a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si Loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený opec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. Dva sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin jdu do Prahy pro peníze, přišpendil to spící Loudalově na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede, jako byste ten barák chtěl koupit. Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha, tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha, člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro Loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl, a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá, kam máme poslat pro zavazadla vašnosti. Haha, zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vixlajvantovej, a pod nosem knír. No, vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o Zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel: tak tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat! Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno baba, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá: mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděl, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinýho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jojo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle, zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku, vy zloděj, já měl tutovku, okradli jste mě, křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla, nos zbrunátněl do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal podomek. No, no, no, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudala by nedělal ostudu ženě a obci, povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste? Co to je? No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí. Já jsem rolník. No jo, no jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku? Mám po ní sny. A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím! Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou a jak ho ta Numírka a konečně i Nebožka, teta, ženinýho, táty, jak ho vypekli. Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař. No, jen jsem vás omrk, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte? Osmahlej týl a bílý čelo. To vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu. A anarchisti jsou neholení a rozcuchaní. Co se provokatérů týče, no to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht, nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty, zavoláme pana Mankovice odvedle, to je vetešník, on vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no. Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra, zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějaký, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí poklad. No. Kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen. Probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro. Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřeninu. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě. No, a co ty na to? Povídá Loudal ženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatil. Hánila si Mojžišovou kmínku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory, husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovi zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.
1: Celý sál vířil a šuměl. Zdálo se, že i vyzdobená jedle poskakuje jako živá. Její větve se třásly a kývaly. Rajské ovoce na nich se houpalo a se stříbrným cinkotem o sebe naráželo. Ale strom nebyl živý. To všechno dělali oživlé dřevěné veverky. provozovali v koruně stromu pravé divy tělocviku a cirkusové akrobacie. Ozdobám na stromě se obratně vyhýbali, ale tu a tam se přece pod jejich nárazem rozhoupala některá lucernička nebo křapla teničká stěna barové koule. Hadrová panenka zpozorovala, že kachnička je už silně unavena. Štrochala se chudák z posledních sil, aby udržela krok s ostatními. Panenka se naklonila a pošeptala jí: víš co, pojď si trochu odpočinout. Kachnička se po panence vděčně ohlédla, ale přece jen se bránila, to že nic, ona že to ještě vydrží. A zatím chuděra už sotva dechu popadala. Musela panenku poslechnout. Odkolébala se z řady a klesla u jedné slavobrány, div, že ji nepovalila. Ale i ostatní měli už dost rejdění a jeden po druhém se vytráceli z řady. Hadrová panenka zvolala: víte co, pojďte si hrát na vánoční nadílku. Udiveně se otočili po hadrové panence. Co je to? Ptali se. Také Míša nastražil uši. Teď se snad doví, co to jsou ty Vánoce. Hadrová panenka všechny pozvala. Pojďte si sednout pod strom a já vám to povím. A když se kolem ní sesedli, vysvětlovala: Vánoce jsou, když si lidé doma vystrojí vánoční stromky, jako je tenhle náš, ale menší, to se rozumí. A pak na nich rozsvítí svíčičky a je vám to veliká krása. Viď, Fuku?
2: Opičák Fuk, který tu také zbyl od loňska a byl, stejně jako hadrová panenka starým pamětníkem, horlivě přikyvoval.
1: No, a potom nás dají pod stromeček a to je ta vánoční nadílka.
2: Hadrová panenka se zamyšleně odmlčela a krokodýl se zeptal:
3: ale co se s námi stane dál?
1: Dostanou nás děti na hraní. Když nás ovšem pro ně tatínkové a maminky koupí,
2: dodala smutně hadrová panenka.
3: Jamina!
2: Vykřikla nadšeně kachnička. Ostatní se ohlédli a spatřili opičáka, jak zapalovačem rozžíhá svíčky na vánočním stromě nad nimi. Všichni vyskočili, obklopili v kruhu strom a bez dechu přihlíželi, jak ve větvích jedle přibývá ohníčků. Ani krásná panenka se teď už pohrdlivě neusmívala, také ona hleděla s pusou pootevřenou. Veveřičky v koruně jedle byly poplašeny a kroužily v uctivé vzdálenosti kolem rozžatých svíček. Jenom jedna si objevila zajímavou hru. Mávala chlupatým ohonem blízko plamene svíčky a plamínek vesele poskakoval, krčil se a zase vyšlehl do výšky a třepotavě plápolal. Najednou veveřice zapištěla a začala jako pominutá skákat z větve na větev, přitom zuřivě mrskala ocasem. Chtěla setřepat bolestivý plamínek, který ze svíčky přeskočil na ohon. Dřevění a plyšoví diváci nevěděli ani, co to oheň je, a měli z té podívané švandu, ale Míša věděl, že je s veveřičkou zle. Honem vyšplhal do větví, chytil veverku a plamínek packou uhasil. Přiškvařil si kůži a bolelo to, ale Míša nedbal, hlavně když veverka vyvázla jen s ohořelým ocáskem. V tom zůstal jako skamenělý, spatřil, že veverka při svém pobíhání zapálila na stromě jehličí. Rychle seskočil, popadl z hromady dětského nářadí dva největší kbelíčky, u vodovodu natočil vodu a honem chrst na větev k šířícímu se plameni. Ale plamen byl vysoko, tam Míša nedošplíchl. Znovu naplnil věderka a vylezl nahoru do větví, ale přitom zas vyšplíchl skoro všechnu vodu a jejím zbytečkem ohni neublížil a plamen rostl. Tu se z police ozval zoufalý křik. Z hořícího stromu padla jiskřička krásné panence na tylové šatečky a i na nich vyskočil plamínek. Krásná panenka jenom bezmocně roztáhla ručky a ječela. Za to hadrová panenka hned pobídla na fukovací žirafu a po jejím krku hbitě vyšplhala na příhradu a šatečky uhasila. Krásná panenka jí padla kolem krku a z očí se jí vyhrnuly slzy. To z leknutí i z radosti a vděčnosti. Ale hadrová panenka ji tiskla, hladila a těšila. To nic, nepláč, jen když ty si celá šatečky dostaneš nové. Zvířátka a panáčkové a panenky v kruhu kolem hořícího stromu dupali a tleskali nadšením, jaká je to krása, ten šlehající plamen. Jen Míša stál jako zařezaný a zuřivě hledal nápad, jak oheň uhasit.

0: Strýček Vasil seděl v té chvíli vedle svého vozíku na zemi a opíral ustaranou hlavu do dlaní. Myslel na ztraceného Míšu a na Barboru. Bez Míši se domů vrátit nemůže, to je jasné. Z myšlenek ho vyburcovalo prudké zatroubení. Tichou nocí se rozlehl hasičský signál. Hoří! A ještě jednou. Vasilovi se zdálo, že to troubí kdesi hned za jeho zády. Ale tam stál jenom osel, doširoka rozkročen. Teď napjal krk a mocně zahýkal. Jíha! Tak to tedy není hasičský signál, to jen osel jíká. Tu Vasil spozoroval jakési hemžení v domě s hračkami. A teď tam spatřil ve výšce šlehat plamen. Osel tedy netroubil na poplach nadarmo, chytrý osel. Vasil přiběhl blíže a nevěřil svým očím. Kolem hořícího stromku poskakovaly hračky jako živé a tamhle je mináčku. Vasil si protřel oči. Zdálo se mu to jen, nebo se mu to nezdá? Opravdu, je to on, Míša. Medvídek držel v ruce nějaký červený válec a před ním poskakoval maličký plyšový opičák. Opičák ukazoval na špičku válce a druhou rukou mrskal k zemi. Vasil se rozběhl ke dveřím, ale jejich mříž byla zamčena. Zabušil pěstí na sklo. V tom v sále zavířilo. Zmateně se zahemžilo. A rázem byly všechny hračky na svých místech v krabicích a příhradách nehybné bez jiskry života. Jenom Míša zůstal živý, strýčkovo zabušení ani neslyšel, obracel válec v rukou ze všech stran, podíval se po opičákovi a udeřil špičkou válce o zem. Z válce vytryskl šumivý proud a Míša jim zamířil do hořících větví. Těžký válec s tryskajícím proudem Míšou zle cloumal, kde pak by ho byl mohl udržet maličký opičák, ale Míša nepopustil a plameny na větvích v pěnivém proudu jako kouzlem naráz uléhaly a mizely. Zarachotila mříž a do obchodu se hrnuli lidé přivolaní oslíkovým troubením. Vasil vešel s nimi. Sál byl plný dusivého kouře. Ten dým a ohořelé větve stromu byly teď už jedinou stopou po ohni. Míša tu stál v kouři, v jedné ruce držel prázdný červený válec, druhou rukou si utíral spocenou hlavu. Vasil k němu skočil a sevřel ho do své hromské náruče.
1: Tu noc toho krtek moc nenaspal. V peří pod orlým křídlem se cítil v bezpečí. Ale co zítra? Hned ráno mu orel navlékl křidélka z černého kufříku a spustil. Nic to není, krtku. Rozběhni se. Raz, dva, tři, čtyři a skoč. A nezapomeň mávat, mávat tlapkama.
2: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Ba ne, radši bych si to vyzkoušel na rovině.
1: Tomu se orel s chutí zasmál. Kde tady kolem vidíš nějakou rovinu? Leda až dole pod horama. Tak se rozběhni. Raz, dva, tři, čtyři.
2: Raz, dva, tři, čtyři.
1: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Až teprve na popáté se to krtkovi povedlo. zavřel oči, orel ho trochu popostrčil a najednou už letěl v povětří. Nejdřív mával křídly tak rychle, jako když se děti učí plavat a ještě to moc nedovedou. Pak ale zvolnil a letěl jako pták.

0: krtek přistál na loučce s trávou a květinami, docela se podobala lesní stránce u nich doma. Byl rád, že to dokázal, ale byl ještě radši, když měl zase pod tlapkami pevnou zem. Tady se mu nemůže nic stát. Nebo může? Jisté je, že mít křídla není vždycky výhoda. Krtek s křídly je vidět na dálku. Krtek s křídly se nikam neschová. Krtek s křídly se nezahrabe. S křídly se dá leda uletět. Jenomže to se krtek ještě pořádně nenaučil. A liška se k němu připlížila tiše jako stín, ani větvička pod ní nezapraskala, ani tráva nezašustila, stačil jí jediný skok a už držela krtka v tlamě. Už ho nesla svým liščatům k svačině.
1: Ne, pust mě, pomoc!
0: Orel měl naštěstí oči na stopkách. Všechno viděl a střem hlav se vrhl dolů za krtkem. Zakroužil nad liškou, pořád níž a níž, až samým leknutím otevřel tlamu a krtka pustil. Ale to, milý zlatí, ještě nebylo všechno. Orel popadl lišku za kožich, odnesl jí daleko k lesu a nechal jí z výšky spadnout na zem. To si bude pamatovat, aby si už víckrát na krtka netroufla.
1: Jenom aby... Koukni, jak mi poničila křídílka.
0: Křídílka byla opravdu dočista na maděru. Ta nikdy víc lítat nebudou. Nevadí, broukl orel. Vezmu tě krtku zase k sobě nahoru, tam se žádná liška nedostane. Krtkovi se však zpátky do hor, kde nikde není ani lopatka hlíny, vůbec nechtělo.
1: Ba ne, zůstanu dole, tady se aspoň mám kam zahrabat.
0: Orel mu to rozmlouval, ale krtek trval na svém. Až se nakonec dohodli, že orel bude z hůry krtka hlídat a nejméně jednou za den za ním přiletí na kus řeči. Zpočátku to tak doopravdy bylo. Orel slétal z hor i několikrát denně a krtek byl rád. Vždyť tady byl orel široko daleko jediný jeho kamarád. Ale potom se najednou stane, že se vám kamarád zamiluje a vy se nestačíte divit.
1: Proč pořád koukáš po tom druhém orlovi? Copak je ti milejší než já?
0: Orel se načepířil a řekl, to přece není orel, to je orlička. A hned se za ní rozletěl. Chvíli se honili modrou oblohou, pak spolu cukrovali až do večera a za celou tu dobu si orel na krtka ani nevzpomněl. No to se ví, že to krtkovi bylo líto a zase si připadal sám a opuštěný. A sám a opuštěný zůstal ještě dlouhou řadu dní. Orel mu jen tu a tam z veliké výšky křídly zamával, ale nikdy za ním dolů nepřiletěl. Nejdřív si s orličkou na horách stavěli hnízdo, pak zase seděli na vejcích. Zkrátka nebyl čas.
1: Jsem rád, že je rád můj kamarád.
0: Tohle si krtek opakoval pořád dokola, ale stejně mu to nebylo nic platné. Stejně se mu stýskalo. Dokonce mu tu a tam i slzička ukápla.

0: jednoho dne se orel zase objevil. Tak znenadání, že si krtek nestačil ani utřít pobrečený čumáček. Co se stalo? Někdo ti ublížil? Polekal se orel.
1: Ale ne.
0: Orlovi pomalu došlo, oč jde. Ty se na mě zlobíš? Ale já jsem na tebe přece nezapomněl. Jenom jsem teďka neměl vůbec čas. Za to ti povím náramnou novinu. V hnízdě se nám vyklubala 3 orlí holátka.
1: A jsou ti aspoň podobná?
0: Jsou zrovna jako já, řekl hrdě orel. Krtka napadlo, jak ho našel za povodně v plovoucím hnízdě. To byl taky ještě holátko. Jak potom vyrostl z kočárku a učil se lítat? A co dál spolu zažili všelijakých dobrodružství, kdy jeden druhého museli zachraňovat? To se zkrátka nedá zapomenout.

0: dobrá, tak mi přines, sestře, za psí boudou svůj starý kočárek. Já ti ptáčátka pohlídám.
1: Každý orel trefí, kde už jednou byl. Jenomže z kočárku zbyly jenom trosky. Krtek musel ten vrak celý týden spravovat, než zase vypadal jako kočárek. Až potom zamával nahoru k orlímu hnízdu.
2: Hotová, už můžeš!
1: Orel odnesl Krtkovi jedno holátko po druhém. Byl jich plný kočárek. O jídlo se jim, Krtku, starat nemusíš, už jsme je s orličkou nakrmili. Spíše vezmi na procházku, já pro ně večer zase přiletím. Ale Krtkovi radit nemusel. Krtek je chůva k pohledání. Objel s mláďátky loučku aspoň 10krát a když se jim už chtělo spát, drncal je v kočárku a tichounce jim broukal orlí u kolébavku, tu samou, jako kdysi jejich tátovi.
3: Nejhůř nesl pohanu indiánů Přemek. Neříkám, že to byla rovnou zrada. Na tu nechci ani pomyslet, ale musím vědět, který z vás je slepičí prdelka. Z opovržení, které zaznívalo z jeho hlasu, byl předem patrný ortel. Viník bude vyvržen z řad indiánů, nebo v nejlepším případě už nikdy neusedne k poradnímu ohni mezi nejstarší kmene. Promluvil šedý grizzly. Z nás to nebyl žádný náčelníku. Ale co bystrá liška? Je mrňavý a ukecaný. Klukům spadl kámen ze srdce. Podezření se teď obrátilo k fanoušovi. Úctivě mlčeli, až co poví náčelník. Jenom grizzly si ještě přisadil. Říkal jsem, neberme ho k poradnímu ohni. Zítra si ho podám. Uzavřel zvolna důrazně náčelník. Znělo to jako rozsudek. Ráno vstal zamlklý. Nikoho si nevšímal. Před domovem si počkal na fanouše. Fanda neměl tušení, o čem bude řeč. Přemek se ho velmi vážně zeptal, zda se bojovým plánem nevytahoval před šímáky. Fanda k němu pozvedl pravdomluvné oči. Vážně ne, náčelníku, přísahám. Přemek uvěřil. Fanouši, optal se starostlivě. A vůbec si s nikým o tom nemluvil? Jak je přelstíme? Fanda se zarazil. Malonko zaváhal a trošičku zavrtěl hlavou tak, aby to spíš vypadalo, jako že si protahuje krk, než jako lež. Tož honem, přísně přikázal náčelník. Starší kmene se táhly v jejich stopách. Ale on to neřekl, on s nimi nedrží, vyhrkl malý. Přemek se dlouze odmlčel. Jeho upřený pohled fanouš nevydržel. Zavrtěl sebou a vyklopil. Pavel, lídin brácha. Náčelník ho zdrcině zarazil. Nikdo z děcek tam nebyl. Akorát Liduna. Z Přemka by teď nevypáčil ani slovo. Chvíli šli vedle sebe, každý pohroužený do svých neradostných úvah. Od Novotných jako vždy touhle dobou vyběhla Lidka. Přemek odvrátil hlavu. Zavile a smutně řekl. Ženské jsou falešnice a hadi. Fanda neustále myslel na to, jak by smazal svůj škraloup u Přemka. Přemek na fanouše nezanevřel. Brával ho všude sebou jako dřív, dokonce i na útvar za Krištofem. Desátník totiž požádal podplukovníka Pávka, zda by s ním Přemek nemohl ošetřovat psy. Pávek nic nenamítal. Zatímco se Přemek bavil u psince, Fanda koukal, jak by si ukrátil čas. Jednou zahlédl v pootevřeném okně služebny podplukovníka. Vylezl na lavici pod oknem, jukl dovnitř a jasným hlasem pozdravil. Dobrý den, strýcu! Pávek poznal, že kluk má něco na srdci, vstal a opřel se o okno. Co bys rád, bystrá liško? Proč jste rozkázal, aby staré psi utratili? Uhodil Fanda. To jsem nerozkázal, řekl pomalu. To jsou předpisy. Vyšel ze služebny a posadil se k chlapci na lavici. Dan jde do továrny, řekl mu uklidňujícím tónem. Ale když ho dáváte do továrny, nemohl byste ho radši dát k nám? U nás by se měl líp. Měli bychom ho všichni rádi. Strýcu, zaškemral. Já jsem si ho už pohladil a vůbec mě nerav. Podplukovník srovnal bluzu stejnokroje a narovnal se v celé své výšce. A kam byste ho dali? Klučina vyletěl jak na péru. U nás je místa, strýců, a Řidě stejně říkal, že jsme takový nepořádní kluci. Všude necháme otevříno, jednou celý větrov někdo ukradne. I s postelemi. Podplukovník se zamyslel. Tož jestli se domluvíte s ředitelem, může být váš. Krištof se vracel do civilu. Rozloučil se se svými malými přáteli, slíbili si, že si budou psát a že je někdy navštíví. A pak už byl dan jenom dětí. Totiž patřil všem dětem na Větrově, ale nejvíc přeci jen Přemkovi, který byl jeho velitelem. V doprovodu obyvatel i personálu domova představili dana řediteli Hamouzovi. Chyběl jenom pan Ježek. Hamouzovi měli doma trpasličího Pinče, a tak se řediteli Dan zdál na psa možná až příliš vysoký. Chodil uctivě kolem něho. Přemysle a poslouchá tě? Přemek to hned hrdě předvedl. Sedni, Dane. Dan usedl. Pozdrav. Psisko důrazně zaštěkalo. No, je to vychovaný pes, uznal ředitel. Radž, Dane, dál a jako doma, jako doma. Horda dětí se psem na vodítku v čele se vyřítila k zahradnímu domku. Přemek tu pro Dana uchystal jeho kout. Na zem dal kousek starého koberečku, věnovaného kuchařkou a misky na žrádlo a pití. Aby se mu nestýskalo po kamarádech, přitloukli kluci na zeď plakát z výstavy psů. Hamou se díval, jak děti upalují zahunětým kamarádem a opatrně řekl: Já doufám, že s ním nezažijeme žádné maléry. Zaťukal to na dřevo. Ráno, když děti ještě snídali, přišel jako obvykle pan Ježek. Vstoupil do zahradního domku, kde měl nářadí. Hodlal si vzít rýč. Ale jen vztáhl ruku, div se o něj nepřerazil. Z kouta vyrazil pes. Zahradník vyletěl z altánu kosmickou rychlostí a obdivuhodně mlštně se vyhoupil na ořech. Plavnými skoky za ním uháněl pes. Pan Ježek visel na stromě, kopal nohama, které se marně snažil vyhodit na větev a řval: Z ředitelny vykoukl Hamouz. Moment, moment, křikl povzbudivě a utíkal mu na pomoc. Jen vstoupil do zahrady, Dan si přestal všímat zahradníka. V tu chvíli se ředitel třemi přírazy dostal na vrchol tyče u volejbalového hřiště. Křečovitě jí objímal rukama a nohama. Dan mohutně skákal a snažil se ho sundat dolů. Co je to za baskervilskou potvoru? Křičel zahradník. To je našich chlapců, volal ředitel. Zapomněli vás s ním seznámit. Dané, hodný pejsek, běž pryč, čokli, jeden ohavná. Na schodišti se objevil Veverčák se Simonou. Bleskově odhadli situaci a hnali zpět. Dám výpověď, nenechám se sežrat, volal zahradník. Je po mně, už mi brní ruce. Je to hrostomilý pejsek, klidnil ho nedálku ředitel. Jedeš, psisko, rčel zlověstně a hned pro pana Ježka nasadil bezstarostný tón. Jenom ostražitý, viď? Dané, ty čorte, sedni. Tak kdo bude poslouchat? Já jsem ředitel, ne ty. Na schody se vyřítil přivolaný Přemek a zahulákal. Dané, k noze! Dan k němu radostně přiběhl a byl hodný jako beránek. Vrtěl ocasem a loudil o pochvalu. Pánové slezli.
4: Řediteli, jsou celý překvapený,
3: přiznával pan Ježek a utíral si kapesníkem pot. Hamous namítl. Dětskám neublíží,
4: Je s ním jedna ruka. Na nás si musí zvyknout. Chce to neutíkat, dodal nabádavě. Zahradník si neodpustil. To jsem viděl. Přemek s Tlupou řádili se psem v zahradě o 106. Paní Hladíková mrkla z kuchyni na zahradu, kterou Dan křižoval záhony, nezáhony, a povzdychla si. Páne jo, to až uvidí pan Ježek. Pan Ježek si stěžoval. Piplá se s úrodou, vede děti k práci a co nevidí. Záhony pošlapané, a to Danem i dětmi. Psa jim přeje, ale zároveň si přeje, aby byl pořádek jako dřív. To je zahradané prérie. Ředitel Hamůz ho vyslechl a na čele mu vyvstala kolmá vrázka. Většinou jako barometr věštila spíše deštivo než krásně. Hamůz začal uvažovat, zda to s povolením psa v domově nepřehnal. Dan je statečný obránce, namítl Přemek, když jim ředitel tlumočil zahradníkovi stezky. Psa jsem vám povolil, abyste se zabavili. Říkám to nerád, ale ještě jeden průšvih a půjde z domova. Ostatní indiáni vzali pohrušku na lehkou váhu. Jenom Přemek náhle nesl dvojitou tíhu. K lídině z radě přibyla ještě obava, aby nestratil Dana. Brzy na to si Lída po vyučování vyčíhala okamžik, když šel Přemek sám. Sotva jí věnoval pohled, když ho váhavě oslovila. Kousla se do rtů a šla dál vedle něho. Na rozcestí popošla pár kroků do aleje. Zastavila se a očima ho zvala, aby šel za ní. Kluk nevydržel. Zatvářil se, že se čistě náhodou chtěl právě projít pod kaštany a zvolna se vydal alejí. Indiáni věnovali dvojici živou pozornost. Zamrzli na rozcestí a významně se škrebeli. Náčelník se otočil a na cestě jako když zamete. Zůstali s Lídou sami. Po chvíli se nesměle rozpovídala. Ty se na mě zlobíš? Tu se Přemek vzmužil. Utrhl pohled od země, uchopil děvče za obě ruce a ujišťoval se. Liduš, ty bys mě někdy zradila? Rychle zatřepala hlavou, že nikdy. A jak je to teda s šímákama? Vydala si nás nebo ne? Překvapeně zvedla hlavu. Já bych vás šímákům nikdy nevydala. Zmateně ji pustil. To jsou blázen. Zašeptal a usedl na hromadu štěrku vedle cesty. Opatrně se posadila vedle něho, uhladila záhyby sukně a trpělivě čekala, až si Přemek srovná myšlenky. Přece si slyšela, jakou na ně chystáme fintu. Od Fandy, hodil nezávazně. Nebyl si tím zcela jist, ale Lidka to potvrdila. Tož to ano, zasmála se. Zuzka říkala, co Zuzka? Zlomyslně jí zasvítily oči. Ale chtěla vidět, o čem se brácha s Fandou vybavuje. Tož to ona, potvora, ucedil náčelník. Konečně se mu rozjasnilo. Přemkovi bylo najednou lehce, že kdyby do něj foukli, snad by se vznášel jako peříčko. Už vůbec neposlouchal, jak Lída vykládá, že jí bratr vynadal, ať k ním Zuzku nevodí. Liduš, vzdychl osvobozeně. Lidunko. Zaváhal a nesměle ji vzal za ruku. Docela jinak než před chvílí. Lídiny prsty se trochu cukly, ale přeci jen zůstaly v Přemkově dlani. Seděli spolu v aleji už napůl očesané větrem a zdálo se, že se nezvednou do zimy. Z večera se rozletěly dveře Fandovy ložnice a Přemek vpadl jako tornádo. Skočil po Fanoušovi, dal mu herdu dozad a překvapil. Lidka nezradila. Jsem ti to povídal. Nevzrušeně opáčil Fanda. Tohle přece věděl hned. V noci, kdy už všichni kluci zařezávali, se náčelník tajně vyplížil z ložnice. Jak byl v ráži, tajně v koupelně vyrobil dopis. Procházel tudy hlavní komín ústředního topení a Přemek si vždycky, když potřeboval saze, pootevřel komínická dvířka. A protože nás stihla černá zrada, vykopeme válečnou sekeru v pískovém kaňonu. Nejste-li sraby, buďte na místě v sobotu, kterou si vyberete. úderem 9. Včil poznáte tomahavky našeho kmene. Odpoledne nemůžeme, máme prácu na zahradě. Kančí zub, náčelník. Opatřil dopis kmenovým znakem, což byla stopa kančího zubu otištěného v sazích. Ještě bohatě papír začernil hrůzostrašnými kresbami a druhý den ho osobně za doprovodu šedého grizzlyho a černého šípu předal černému mstiteli. Indiáni, jak jen mohli, brávali Dana ven. Chtěli se vyvarovat dalších malérů na zahradě a přišli na novou báječnou hru, při níž všichni byli ve svém živlu, včetně psa. Hráli si na pohraničníky. Postrádali jen jediné, opravdového narušitele. Tu se stalo, že jim náhoda zahrála do ruky. K Hroznovu se osamělou silnicí blížilo osobní auto. Podle sem podivně zaškvrčelo a zastavilo se. Muž, který vystoupil, nadzvedl kapotu a chvíli zíral dovnitř. Rozhlédl se kolem dokola a nikoho neviděl. Jen na obzoru vykukovaly střechy dědiny. Nechal vůz stát a dal. Se pustil podle lesa. Brzy ho objevil.

0: ujistili, že sledovaný má nepočestné úmysly. Fanta si v rozčilení utřel rukávem nos. Jděte ho někdo omrknout, šeptal mužstvu Přemek. Kdyby se vám jaksi nezdál, zamávejte, přijdem vám na pomoc. Sotva dořekl a než se ostatní kluci rozhoupali, Fanda zmizel. Vybral lesem veliký oblouk a nadběhl neznámému. Vynořil se před ním z praskajícího křoví uřícený s dlouhým těžkým klackem pro případ sebeobrany. Zamračeně si podezřelého prohlížel. Ten člověk byl rád, že mu osud přivedl do cesty někoho, kdo umí mluvit. Strážní budka, tamhle nad lesem, to už jsou hranice, viď? To říkat neměl. Malý zvěd poodskočil za mužova záda, zamával holí na kluky a v turánu se z lesa vyřítila horda kluků s divoce vyhlížejícím psem v čele. Navíc Fanouš zapíchl skoprnělému muži dozad klacek a pištěl. Vzdej se!
1: Ale mládenci, pokusil se ochabý úsměv zadržený.
0: Jen se však pootočil, aby Fandovi uzmul zbraň, Dan skočil. K velikému jásotu kluků chlapisko povalil. Dál narušitel nesmlouval. Blesku rychle si zaštítil hlavu a ležel tiše jako myška. Přemek stáhl psa zpět a s radostí ho pochválil. A jdeme, pokynul zajaci. Zadržený se zvedl a jak kluci s pýchou poznali, už docela ztratil smysl pro humor. Měl trochu strach a především měl hroznou zlost.
1: Kam? Osmělil se. Kluci, nedělejte hlouposti.
0: Oni však mlčeli a vedli ho dál luční cestou, která se vyhýbala dědině. Pávkovi se naskytl dojemný obrázek. Parta rozpráděných kluků přivedla poněkud oškubaného, zachmuřeného muže. Brzy bylo všechno jasné. Zadržený se jmenoval Podešva a jel do kojeneckého ústavu na pozvání primáře Václavíka. Pávek mu nechal přinést kávu a nějaké občerstvení a snažil se ho uklidnit. Především mu s politováním sdělil, že zatímco se tohle všechno semlelo a vyšetřovalo, primář Václavík odjel do Břeclavy, ale to nic, zítra se vrátí. Jenže v sobotu primáře nestihnu, vrčel návštěvník. Konečně začínal dostávat normální barvu. Podplukovník se usmál, jinak je klidný, primář chodí za dětmi každý den. A nehněvejte se na kluky, pokusil si je omluvit, jsou jako z divokých vajec. Říkáme jim Indiáni z Větrova. Větrov je druhý dětský domov pro starší. Já tam zavolám, ať ta svá alotria provozují radši v zahradě.
2: Tenhle nešťastný telefonát znamenal poslední kapku, kterou ředitelova dobrá vůle přetekla. Fanda s Přemkem se ocitli na koberečku. A bylo zle. Hamů schodil sem tam jako rozčilený lev. A potom vyslovil ortel, jehož se Přemek tak obával. Dan musí z domova.
0: Jenže jemňouce zkusil zkroušený Fanda, ale s ředitelem nebyla řeč.
1: Nic, už jsem řekl. Ráno, ať ho tu nevidím.
0: Jedno Přemek věděl hned. Na útvar Dana vrátit nemůže.
3: Vyprávění 22. O tom, jak vyšlo najevo, že Vojta s Pepičkem umějí létat v letadélku Káněti. V neděli přišlo na letiště mnoho lidí z města, vesničanů i dětí. Pilot Hejduk měl létat na všech letadlech, ale nejvíc na nejmenším letadélku Káněti. Lidé si vypravovali, že tohle letadélko létá přímo nahoru, že může přistát i na střeše, že se z něho mohou v rybnice chytat ryby, že je zkrátka v povětří jako doma. Je skoro jako pták, říkala o letadélku babička Kozelková. Vytáhla sebou na tuhle podívanou paní Tomešovou a paní Slámovou s panem Slámou. Jen ať vidí, co její dědeček na letišti hlídá. Vojta s Pepičkem z toho neměli radost. Jim by stačila Aneška se psem Kociánkem, ale co mohli dělat? Šli tedy s

0: pekel skoro všichni a usadili se do trávy blízko hangáru hned vedle řádky letadel. Dědeček Kozelka je tam kvůli Vojtovi a Pepičkovi nechal, ale jinak honil všechny děti, aby byli co nejdále. Ještě na vás spadne křídlo nebo vrtule a co potom řeknete mamince, křičel uhoněný dědeček. Pilot Hejduk letal nejdříve na Čápovi. Stroj létal těžce, jako by měl na zádech závaží, ale přece jen se točil docela pěkně. Potom se pilot ukázal se sokolem. To už byla veselější podívaná. Sokol zamířil nahoru, jako by chtěl provrtat nebe, padal dolů jako kámen, letěl na zádech a napsal ve vzduchu osmičku. Ani mu nevadilo, že měl podvozek pořád venku. Babička Kozelková zavírala oči, aby se na to nemusela dívat. Maminka Tomešová trhala z rozčílení trávu a pan Sláma řekl, já to neuznávám. To je pro ptáky a ne pro lidi. Ale nejlepší podívaná byla na letadelko Káně. Pilot Hejduk se nejprve vznesl do výše, potom poletoval jako motýl, zastavil se nad hangárem a kýval na lidi. Hnal se k pekelskému kopci jako Káně, když zahledne myš, a nakonec se usadil nad letištěm. Vylezl na podvozek a tvářil se, jakože spí. Vojta s Pepíčkem se smáli, lidé tleskali, Aneška křičela a Kociánek štěkal. Jen pan Sláma zase zamručel, lepší je spát doma na posteli. Pilot Hejduk konečně přistál s Kánětem na letišti a odešel do hangáru. Vojta v té chvíli zakýval na Pepíčka, aby šel za ním. Ztratili se jako pára. Nevšimla si toho ani Aneška, které jindy nic neušlo. Jen Kociánkovi něco chybělo, ale nevěděl co. Chvíli mával svým krásně nakrouceným ocasem, pak se posadil a o 106 zíval. Vojta s Pepičkem chtěli vklouznout do hangáru, ale dědeček Kozelka je zarazil. Kluci, dneska mi sem nelezte. Dědečku, nechte je, zavolal z hangáru pilot Hejduk. Já na ně čekám. Děda Kozelka je tedy pustil, ale ostatní děti odháněl, až se mu hýbali vousy. Přestal teprve, když z hangáru vyšel pilot Hejduk se dvěma chlapci v leteckých oděvech. Měli na hlavách kukly a na očích ochranné brýle. Ale dědeček Kozelka dobře věděl, kdo se v tom ustrojení skrývá. Stál tam jako sloup, ústa se mu pootevřela a hůl mu vypadla z ruky. Snad nebudou těhle dva nezbedníci veřejně ukazovat, že letadelko Káně mohou řídit i děti. Co tomu řeknou jejich rodiče? Dědeček Kozelka, aby se pak z pekel raději vystěhoval. A taky ano. Do jednoho Káněte se usadil Vojta Tomeš, do druhého Pepiček Sláma. Letadelka se vznesla nahoru jako párek koroptví. Lidé křičeli, tleskali a ptali se mezi sebou, kteří chlapci to tak pěkně létají. Nikdo to nevěděl, jen Aneška byla podezřele bledá a Kociánek tiše vyl. Líbí se mi to, řekla maminka Tomešová, ale našeho Vojtu bych na pilota nikdy nedala. Radši bych kluka přerazil vejpůl, bručel pan Sláma a myslel přitom na Pepička. Paní Slámová jen tiše polikala. Ten náš děda, zlobila se babička Kozelková, že tam ty děti pouští. Obě letadélka se chvíli honila nad letištěm, zdálo se, že si hrají na slepou bábu. Potom pomalu přeletěla nad hlavami lidí. Někteří si sundali klobouky, protože se báli, že jim je kolo podvozku schodí. Přitom uviděli, že obě letadélka opravdu řídí
1: nevelcí kloučkové. Dospělejší kluci dostali chuť si letadelko koupit. Určitě je lepší než motocykl nebo auto. Nepotřebuje žádnou silnici a přistane si, kde chce.
0: Letadelka se nakonec posadila do trávy blízko hangáru. Z prvního vystoupil Vojta Tomeš a sundal si kuklu. Z druhého vystoupil Pepíček Slámů a taky si sundal kuklu. Dědeček Kozelka znovu viděl, že jsou to ti dva kluci z pekel, ale zlobit se už na ně nemohl. Ať se jejich rodiče na dědečka hněvají, jak dlouho chtějí. Kluci uměli létat. A to bylo víc, než uměl dědeček. Pohladil si vousy, zakašlal a vážně se zeptal. Vojto, ty budeš pilotem, viď? Budu, dědečku, vykřikl Vojta. My už skoro jsme piloti, ozval se Pepíček. Ale v blízkosti hangáru se zatím chystala na oba chlapce velká pohroma. Rodiče pekelských dětí se zděsili. Jak je možné, že jsou ti dva letci zrovna Vojta a Pepíček? Maminka Tomešová plakala a objímala Vojtu, jako by ho právě zachránili před utopením. Aneška ho zezadu byla dozad, protože jí o dnešním letu na káněti neřekl předem a pes Kociánek ho kousal do nohy. S Pepíčkem to bylo ještě horší. Paní Slámová omdlela a málem jí nevzkřísili. Za to pan Sláma zůstal při sobě, odepnul řemen, že Pepíčkovi pořádně naseká. Ale Pepíček řekl, my s Vojtou zase poletíme. Jenom na kole už jezdit nebudu.
1: To jsou věci, naříkala babička Kozelková. A že mi ten náš dědeček nic nepověděl.
0: Tak vyšlo najevo, že kluci z pekel umějí létat na káněti. A všichni, včetně pana Slámy, nakonec uvěřili, že létat nepřestanou. A nejen to. Až v továrně vyrobí více káňat, budou v nich létat i jiní kluci, podobní Vojtovi a Pepíčkovi. To je jisté.

0: Kam jsi na jaře zasadil bludný kořen, no?
1: Já?
0: No.
1: Ke třem borovicím.
0: No.
1: Potom na kraji lesa a vůbec všude kolem naší hejšovické sluje, jak jste si přál, pane Magia.
0: Ty rošťáku, a jak to, že nikdo na hejšovinu nezabloudí, jak kdo do lesa vejde, tak odejde a ještě s pytlem hub. Že si ty houby nepostříkal jedovatou slinou. Je to tady všechno! Ani kapka nechybí! Tuj.
1: Pane Magiáš, dneska stejně už nikdo nevěří na kouzla a na čáry. Tak jsem si myslel, že by to bylo plejtvání, no?
0: Ty rošťáku, takovej fámulus neboli pomocník je mi k ničemu. A ty si myslíš, že já kvůli tobě svoje kouzelnické řemeslo pověsím na hřebík, ty rošťáku!
1: Ne!
2: Přes rok lesy a

0: Já.
1: Hej, Kal, co to má znamenat?
2: Zdravíčko, pane Magiáš, doufám, že vám nebudu překážet.
1: Od kdy si prospěvujete na hejšovině jako na nějaké operní scéně? Vy máte hejkat, abyste naháněli lidem hrůzu až přímo k žaludečním záchvatům!
2: Prospěvuji si, pane Magiáš, od toho okamžiku, kdy se zásluhou kosteleckého pana doktora jsem se stal solistou vídeňské opery. Co? A jezdím sem do východních Čech výhradně na dovolenou nadýchat si čerstvého vzduchu, víte? A řeknu vám, pane Magiáš, že nikde není tak čerstvé povětří jako na hejšovině. Na hejšovině.
1: Že vám není hamba, Hejkal. Zpívat umí kdekdo, ale Hejkalem se někdo jen tak nenarodí.
2: Ale dejte pokoj, pane Matyáš. Já jsem z toho věčního hejkání málem přišel v ohlasivky, ale kostelecký pan doktor, ten mě absolutně vyléčil tu moji lárin a faringitídu a ještě mě výtečně poradil. Ano, našel jsem si nádherné zaměstnání a jsem teď velice spokojen. A rád, žiju rád. Jestli chcete, pane Magiáš, dám vám svůj autogram. Jestli tomu nerozumíte, to je tak jako, neboli se vám tady podepíšu na památku, to se tak mezi umělci dělá.
1: Strčte si ten svůj autogram za klobouk. Ale... na toho kosteleckého doktora si počíhám, to si pište.
2: No, jak myslíte, pane Magiáš, ale já bych vám to neradil. Nikdy nevíte, kdy ho můžete potřebovat. Pane Magiáš, buďte tady zdrav, buďte zdrav a velice mě těšilo.
0: Nashledanou.

0: Já, doktora. Až naprší a uschne.
1: Povidla!
2: Co udělal? Co to udělal? Ty pomoutel, ty na nechody!
1: Já! Co je vám? Pane Magián! Pane Magián! Co je vám? Pojďte si sednout! Sedněte si! Co je vám? Co říkáte? Vydržte! Já letím do Hronova pro doktora! Vydržte, pane Magiáš! Vydržte! Vydržte!

0: Ano, další.
1: Dobrý den, pane doktor.
0: Dobrý den.
1: Se mnou je konec.
0: Napřed zavřete dědo a pojďte dál, pak mi to povíte.
1: Já hořím, pane doktor. Mně je zle, pane doktor. Je. Kříži mě píchá, v kloubech mě loupe, to jsou rány, pane doktor. Já mám kašel, já mám rýmu jak trám, já bych potřeboval nějaký mazání, pane doktor.
0: Povídáte mazání, nějaký užívání byste chtěl, víte?
1: Tak, tak.
0: No, a co kdybychom to nechali tak, jak to dělám normálně, že bych si vás vyšetřil a potom bych sám uznal za vhodný, co vám dám, že jo, dětku.
1: Jo.
0: No, hrejte se. Jde sem prst.
1: Ne.
0: Tak, a teď takhle dva prsty spojíte. Táhne? No vidíte?
1: Drží!
0: To dělám pošmistrovi.
1: Jo.
0: Mám špatně lepěj známky. A teď přivoňte. Pane, to je co zápach.
1: To je
0: kdyby to tak táhlo, jak to páchne, tak si to dám patentovat. No.
1: Ale teď, drží to dobře.
0: Drží to dobře, no jistě ti dva prsty už nepotřebujete. Posaďte se, dědo, já se na vás podívám. A pak usoudím, co s váma dám udělat. Tak. Na co pak tohle to máte?
1: To je podpora, pane.
0: Podpora, no, tu teď nepotřebujete, když sedíte. Takhle pěkně. A teď budeme dýchat. A pěkně s otevřenými ústy a zhluboka. Zhluboka ne, až ze sklepady, to je spod zemí. To jsou varhany, ale pěkně rozmodrchaný. Zadržte dech.
1: Je to studí, pane doktor.
0: No, no. Máte trochu taky teplotu, ale takovou zvláštní. Takovou ledovou. A teď dýchejte zhluboka. Tak. No to je hrozný. To je hrozný. A teď zakašlete. Je, vy jste mi dal. Člověče, vy jste mi vpáčil bubínky. Co já teď budu dělat? Já vám povím. Tohle už jsem dlouho neslyšel. Takový hvízdání a takový kašel. Vy byste mohl, já nevím, co děláte ve dne, ale mít dvojí povolání, večer hlídat mlejn, místo tamhle sousedovi z dobrmana. Teď to není kašel, to je štěkot. To je výstrašný štěkot. Tak a teď si zacvičíme. Co pak to máte? Co to tady máte?
1: Fajfka.
0: Fajfku máte? Vám to takhle hvízdá, vy máte tak zanešený plíce a vy kouříte, že se nestydíte. Podívejte se, já vám něco ukážu. Já měl kamaráda, hodný člověk to byl. A jak dopad? Podívejte se. Pravou půlku plic má ještě z dětství. Když nekouřil, pěkně kostičkovanou, barevně vydařenou. A pak začal kouřit a podívejte se, jak dopad. Tvůj tajbl.
1: Jo.
0: A schovejte to do kapsy, já to nemůžu ani vidět. Tak od čeješka nekouřím, jak to vidím, tak vám to závidím. Pojďte dál. Tak. A teď pomalinku lehejte. A pomalinku se zvedejte. A znovu si lehejte.
1: Je to nutný, pane doktor.
0: To je velmi nutný. A teď si rychleji sedněte. Já vám povím takovouhle, já měl almaru. A kvůli tomuhle vrzání jsem ji vyhodil. Ale u člověka udělejte takhle rychle rukou. No to je hrozný. Dětku, sedněte si, pojďte se. Já vám naliju čistýho vína. To je špatný. To je moc špatný. Takový sympatický člověk a víte, co vy máte? Revma.
1: No.
0: Revma, ale takový revma, jak já už jsem dlouho neviděl. Kdo ví, jestli jsem vůbec takový revma viděl. Já mám 100 chutí poslat vás, víte kam? Ještě až do Prahy na lékařskou fakultu, aby se na vás podívali. A řeknu vám, ti by koukali, ti by si pošmákli. A nejen žáci, i profesoři. Takový je to reuma.
1: No
0: pojďte
1: jo.
0: Sem ke mně.
1: Pane doktor, ale do Prahy. Hejte, jak to je dálka. Tam já bych sem ani nedošel.
0: Já to jenom tak jako nadhodil, víte, že by to pro ně bylo zajímavý. Já budu rád, když dojdete zpátky do svý teplý postýlky a budete se nadále uchovávat v teple a v suchu. To je takový základ pro léčbu takového revmatismu. Tak hezky do postele, v teple a v suchu. A bych nezapomněl, tady vám něco dám. Je to linimentum. Víte, co to je?
1: To ne, pane doktor.
0: To je mazání. Linimentum je lékařský prostředek, který se používá zevně vtíráním do kůže v místech, kde právě vržou klouby. Aha. Tam je to revma největší, nebo kde je rosolovina. Hmm. Tak si to budete vtírat, ležet v teple a v suchu a pak se mi přijete ukázat.
2: No mazání, to je dobrý, pane doktor. To víte, já se rád přimáznu, že jo? To sucho a teplo je vyloučený.
0: Jak pak to?
2: Pane doktor, vy jste to nepoznal?
0: A co jsem jako měl poznat?
2: No hlejte. Já jsem havlovický vodník.
0: Já, mě jste pořád byl povědomý a hlavně to vlhko tamhle, jak jste rozjel na Vyslajván.
2: Já jsem Hastrman, teď já ve vodě bydlím, pane doktor. Já si nos vo hladinu vodní utírám. No, já si maximálně můžu vyměnit v posteli, já nevím, tvrdou vodu za měkkou. Ale voda je voda, to znáte.
0: No právě.
2: To ani v letě není teplý.
0: No, jenomže revma ve vodě a ve studení k tomu nevylečíte. Hastrmanský, kolik pak je vám roků?
2: No, co?
0: Let kolik je vám, jak jste starý jako?
2: Já nevím, pane doktor.
0: No, to je přece požehnaný věk.
2: No.
0: To zase to revma na ty roky není tak špatný. To tenhle je mladší a podívejte se, jak dopad. A já vám řeknu, já ho nemám rád. Uh-huh. Já mu ze závisky říkám zubatej Ferda, on jich má ještě 32, já už je žužlám. Tak jak bychom to udělali?
2: No.
0: No ale v teple bejt musíte.
2: No.
0: Rozumíte? Bez tepla to nejde. Ale zase, když musíte být i ve vodě, já mám nápad.
2: Jo.
0: Já mám nápad. To je zajímavé, já když jsem v úzkej, mě vždycky něco najednou napadne. A dobře mě to napadne. Víte, co my s váma uděláme? Hastrmanský, vy si zbalíte svý saky a paky a vy se odtud odstěhujete. Štando pejete, pojedete někam, kde jsou lázně, teplý zřídla. No. Takže budete ve vodě, ale v teplý, takže budete jako skoro v suchu.
2: Ale pane doktor, kde jsou tady teplý zřídla, když v celém kraji není?
0: Já neříkám tady, to bych neříkal, že si zbalíte saky a paky a budete se stěhovat. Vy pojedete, kde jsou lázně, do Teplic, do Píšťan a tam budete. No.
2: No jo, počkejte, ale co má takovej Hastrman na práci?
0: Prázdných v těle no. Zavedených nic. Hlavně být nenápadný, víte? Jen to tam tak omrknout. Získat tam cit pro teplý zřídla, pro to bublání, abyste ho slyšeli i tam, kde ještě není na povrchu. A pomoh mu ven. Zaved a založit nový lázně. To je váš úkol. A když je budete udržovat hezky v čistotě, i to okolí, no, tak jo, se tam jo, budou jo. Sjíždět nemocní, ve dne se budou pěkně koupat v těch bublinkách, budou to kloktat a večer vy potom nastoupíte. Uděláte takovou tu běžnou údržbu a pak vy do bublinek hezky rochňat se tam a taky kloktat a uvidíte, že to revma vyléčíte.
2: A já bych mu taky vybírat ještě, že?
0: No, no, já nevím, no vybírat byste mohl samozřejmě, ale hlavně nemocný vybírat, víte, aby tam byli nejdřív ti těžce nemocný, až se dostane na ty leky, pak i ty leky.
2: Jo, no, pane doktor, děkuju, balím, stěhuju se na Slovensko.
0: A já, a píšte.
3: Teplé zřídlo, tělo z hýčka, a to se mi líbí. Revma půjde do hájíčka, i ty věčné ryby. Je to pravda. Zbalím jen to nejnutnější, mech a vodní třásně. Děkuju vám, pane doktor. Mějte se tu krásně. Mám plnej nos.
0: Co pak je? Hoří nebo co? No pojďte dál. To vypadá, že ten mariáž zase nebude. Co pak je?
4: Pane doktore, máte hned ale hned a honem přijít panu kouzelníkovi Magiášovi.
0: No to mám vůbec nejradši. Hned a honem pokud možno včera, víc. Co pak je panu? Panu Magiášovi?
4: Ano, na Hejšovinu.
0: Na Hejšovinu? Ale to se mi zrovna moc nechce, to ti tedy povím. Protože Hejšovině se každý člověk velice rád vyhne. Co pak je panu Magiášovi?
4: No, já nevím, pane doktore. No. Trochu se na mě rozkřik a teď on tam sedí, pusu má do kořán, očima koulí. Aha. Chvilku fialový, potom zase červená. Slovíčko z něj nevypadne, pane doktore. Já si myslím, že má na kahánku.
0: Že má na kahánku a proč si nepomůže sám? Všem pomáhá, i když dryáčnicky. Proč se sám nenadýchá nějaký výparu z těch jeho driáků, co tam pořád někde v té sluji nečistě vyrábí?
4: Ale pane doktore, na to by nepomohly ani kapky ze smůly madragory.
0: No.
4: Potom babí hněvu, čertova koření, kozí popku.
0: Upřímně, není to nějaký podfuk, nějaká léčka?
4: Ne.
0: Nepolíčil na mě, není ne. To podraz?
4: Ne, pane doktore, vážně ne.
0: Opravdu ne?
4: Ne, opravdu ne.
0: No, tak co se dá dělat, naše povolání už je takové, že prostě, když někdo potřebuje, musíme jít, byť by to byl třeba Lothar Loupežník, anebo Lucifer, takže půjdeme i k panu Magiáši. Zavři mi okno, z stačí levá půlka, ať by sem kdyby pršelo. Neteče voda. Půjdeme, stavíme se jenom u fafejty, který mě brousí nože, tedy nože. Aby si rozuměl, brousí mi skalpely, kdyby náhodou, říkám náhodou, bylo potřeba tvýho pana Magiáše operovat. Tak, Vinsku, a jdeme. To je neuvěřitelné, jaký je tady všude ticho. Ten klid.
4: Máte zacpaný uši.
0: Aha, no tak. To jsou samá zklamání.
4: Už jsme tady, pane Magiáš. Už vám pomůžem.
0: Dobrý den, pane Magiáš, já jsem honovský lékař. Jsem rád, že vás poznávám, no teda rád. Konečně vás poznávám. Tak copak? No, copak nás bolí? Prosím? Co říkáte? Co říká? Aha. No tak se na to podíváme, na to bebíčko, no. Ukažte. Ale. Otevřte ústa. Udělejte oválný otvor. Nebojte se o koutky a otevřte ústa, Vinsku, otevři pánovi ústa. Tak to ne, to ne. Co vám to vidlo? Vy jste si nevšiml, že jsem ho ustanovil svým asistentem? Tak prosím, buď budete sekat dobrotu, nebo vás neléčí. Otevřte ústa. No, tak, ale. Šestka, pětka, trojka, dutá. Na druhé straně úplně chybí. No to je pohled tohle, já se vám nedivím, s tím bych se taky nechlubil. Vy máte takhle zbytnělé mandle, tam není ani místo pro žádný otvor, pane. Pak se nedivte, že... To by nikdo nedělal. No. Aha. Tohle to musíme ho prohlédnout celého. To je něco velice komplikovaného. Co s tou sukničkou? No tak zadní si tohle. Sestro, pište. Vínsku, piš.
4: Já neumím psát.
0: Tohle to je nějaká hruď. S tím nestrašíte. To je hrudní koš. Ta propadlina. Tak si to pamatuj. Pamatuj si. Hruď velmi propadlá, nevyvinutá, takzvaná kachní.
4: Kachní.
0: Sval jsou ochablé. Rasolovité, neboli sulcózní. Končetiny zbytečné, pojež nepoužitelné. Ukažte. Aha, oči velmi neupřímné. Noc zatím průchodný. Uši lopuchovité. Tak, celkový vzhled, dvojtečka, velmi nevzhledný. To je co? A s tímhle vy žijete. Byť v lese, ale žijete. Já jsem něco tak těžkého, vážného ještě neviděl. No jistě, vstaňte. Vstaňte rychleji, to není ze zdravotních důvodů. Nesedíte mi náhodou. Já jsem nikdy nechal asi v ordinaci kalendář. Sedněte si, zvedněte ruce a dýchejte. Pošlejte. Udělejte tohle. Pane, to je klepotice. Vy taky? Ne? Ne? Nikdy ne? Nebo až v poslední době? No, tohle jsem neviděl už dlouho. Tak ruce nahoru a dýchejte. Zhlubok a dýchejte. Teď nedýchejte. Teď nedýchejte. U vás není rozdíl mezi dýcháním a nedýcháním. A nedýchejte! Pocitově ano, ale já nic neslyším. Pane, víte, že vy nedýcháte. A patrně už dlouho nedýcháte. No, jiný by dodejchal, ale prosím, on tady ještě zlobí, pan Magiáš. Tak to nic. Tak uděláme něco jiného. Celkový váš zdravotní stav, to je anamnéza, prosím, vyžaduje ale okamžitou a ráznou operaci. Já vám to řeknu popravdě. Operaci krku. Možná ještě něco úplně jiného. Co pak vidíme v těch očích? Strach. Pan Magiáš, který vystrašuje po celou dobu takových let lidí, má strach. Jenom jsem řekl operace a už se bojí. Tak prosím, máte strach, tak až ho přestanete mít, tak mě zavolejte. Takhle vás nemůžu léčit, pane Magiáš. Takhle vás... Co pak? Ale podívejme se, ono se to vzchopilo. Vy jste ochoten podrobit se té operaci? Tak teď mě dobře poslouchejte. Ta operace není hledas jaká, je velmi, velmi složitá. Proto ji nemohu dělat sám. Musí na to být aspoň dva. Jednak, že jsem to nikdy nedělal a potom dvě hlavy víc rozum. Víte? Vinsku, skočíš pro skalického lékaře, dvě hlavy, o jeden rozum víc. My se poradíme, tomu se říká konzilium, a pak se do vás pustíme. No, a potom uvidíme. Vinsku, utíkej. Šup. Jeď zase na kole. Ano?
4: Ano.
0: Vy jste to dopracoval. Takhle špatného jsem vás ještě neviděl. Já vás tedy neviděl, ale slyšel jsem o vás. Zase vám muže musím říct, že všechno sryje je pro něco dobré, víte? Když vás odoperujem a podaří se to. A tady si řekněme upřímně, ona se podaří jen každá osmá takováto operace. Ale nic si z toho nedělejte, pacienta už to obyčejně nezajímá. A my se chybama učíme. Když se podaří takováhle operace, pak velice rád zanecháte této své nekalé činnosti v tomto kdysi krásném lese. Tak, a teď si od té šlofíka a já se taky na chvíli šusklidním. Mě zase zlomí srdíčko.

0: Tedy takovou bočitost páteře, neboli skoliózu, křivici, čili rachitidu, abyste, kolego, pohledal. Já žasnu, že tenhle člověk ještě drží pohromadě.
1: Pane kolego, já jsem žasnul. Ale zase není divu, že je v takovém zdravotním stavu, když si to vezměte, nechodí na sluníčko, pořád spí a pracuje v této vlhké sluji, kde taky dělá své nekalé čáry, hokusy, pokusy a věci nečisté. A pořád vdechuje omamné páry, jak tady vaří ty svoje driáky. No to by byl div, aby mu do dneška nic nebylo.
0: Tak proto on je to takový nedomrlec, zelinka, šindel nanicovatý. No prosím, a puls mu taky vynechává. Řeknu vám, kolego, že by to byla náramná sázka do loterie, neboli riziko, kdybychom se rozhodli operovat.
1: Pane Magiáši, proto jsem taky kolegu přizval. Víc hlav, víc rozumu, vidíte? Teď vidíte, že s vámi nemůžeme dělat nic a musíme vás nechat tak, jak jste. Protože ptáme-li se upřímně, co vám je, musíme si také upřímně odpovědět, vám je všecko. A to, pane, nejde operovat.
0: Tak, ovšem.
1: Pane kolego, když dovolíte,
0: prosím,
1: abychom měli čisté svědomí, že jsme pro něj udělali, co bylo v našich silách, neměli bychom si ještě pozvat kosteleckého doktora. Ten přece rozumí, hlavně exémům.
0: No jistě.
1: Co říkáte? Co? To je smůla. Já nepoznám, kdy chrčí ano, kdy chrčí ne. Co říkáte?
0: Já mu nerozumím ani zbla.
1: Ne, já myslím tomu lékaři zavolat.
0: Ano, lékař, ano, to je veliký machr, odborník, takového nemají ani Hinsku. V Praze.
1: Hinsku,
0: ve všeobecné nemocnici.
1: Hinsku, skočíš pro skalického pana doktora, sem hned přijde, ano.
0: Jo, a kam pro ně mám jít?
1: No kam asi pro skalického doktora, do Skalice ty. Aha. Jo, kdyby nebyl doma, tak řekně jde rovnou sem.
0: Jo.

0: to vám povím, pane kolego, v lese jsem nebyl, ani nepamatuju. Chci říct si tedy, v lese jsem byl, ale už si to nepamatuju.
1: Z toho si nic nedělejte. To je prašť jako úhoď. Já si věci ani radši nepamatuju, abych je, pane kolego, nezapomněl. To víte, ta hlava za ta léta
0: tak, dostala zabrat. Tak.
1: No, ale já do lesa chodím a velmi často na houby a na čekanou.
0: Na houby a na čekanou?
1: Ano, no tak houby jsou obyčejně už vyzbírány, tak sednu a čekám, až narostou další, ano, víte. Ano. Ale sem do toho lesa, pane kolego, sem tedy nechodím.
0: Ale, a snad ne proto, že tu odedávna sídlí tady ta havěť hejšovická, rarážci, pidi muži, pidi ženy a různé takové.
1: Co si to o mě, pane kolego, myslíte?
0: No proto...
1: Já se tomuto lesu vyhýbám ze zdravotních důvodů. Vlhko, víte? Mě nesvědčí vlhko.
0: No proto já vám povím, že tyhle ty nadpřirozené bytosti, že to jsou nedochůčata, nedomrlá, nemoce mi prolezlá, víte? A že vám jich kolikrát líto, kolego.
1: Víte, jaký teď panuje vědecký názor?
0: Ne.
1: Že to nebude dlouho trvat a oni z tohoto lesa, ty všechny, jak jste je jmenoval, havěť, vymřou jako brontosauři a dinosauři. Proč? Tak je tady nezdravo. Já jsem tady chvilku a úplně cítím, jak je mi nezdravo.
0: Já taky to.
1: Ale apropo, abych nezapomněl. A netýká se to jenom tohoto lesa. Vůbec se zhoršuje to prostředí tady kolem toho. Ta vlhkost proniká všude, tak, protože jsem měl dneska v ordinaci toho havlovického vodníka.
0: Havlovický?
1: Co vám mám povídat, to přece byl vodník. Jedinou panu nenechal na pokoji. Vystrašoval děti, cuckal sítě rybářům, jaký uměl povodně a dneska troska. Vlhká troska, pane. Já nevěděl, co mu mám předepsat.
0: A co jste udělal?
1: Jedinou možnou věc, která mu pomůže. Horké vřídlo.
0: Sednout
1: a nepustit.
0: Kolego, já měl podobný případ. Vy jste znal toho Hejkala z Kráku.
1: Ne,
0: to byl zmyšlený.
1: Ten.
0: No znal jste ho.
1: Mě to povídejte, ten Hejkal, že lidem v okruhu 18 km naskakovala husík úřad, že hejknul.
0: Pravda, no jistě.
1: Co to byl?
0: Vemte si švestičku, nemáte chuť.
1: Ne, vemte si, to vypadá, že už to někdo měl.
0: Tak co jsem to chtěl říct?
1: No, vemte si, ale.
0: Děkuju moc krát. Tak představte si, jo, už to mám.
1: No,
0: tak tenhle ten Hejkal z Krákorky přišel ke mně do ordinace, víte, a úplně ztratil hlas. No tak napřed jsem tu jeho, ten jeho hrtan ani nechtěl léčit. Proč taky, že ano?
1: Vemte si.
0: Ještě zase, že by strašil lidi. Děkuji. Tím svým hejkáním, ale pak jsem to přece udělal. Ovšem pod jednou podmínkou. Kolego, že tím svým hlasovým orgánem si najde nějaké poctivé zaměstnání. Poctivé zaměstnání. Víte, myslel jsem, že by jako mohl dělat hlasatele v rádiu. Dobré, vemte si, kolego.
1: Ne, já už jsem vám říkal.
0: Nebo vyvolávače v cirkuse. Ano. A prosím, kolego, podívejte se. Dávajte pozor.
1: Pán, nikdy musíte mít žaludek, ale.
0: Ne, pozor. Podívejte. Neuplynul ani rok. A já jsem... O toho Hejkala z Krákorky dostal tuto fotografii s věnováním. Prosím, kolego, uchytil se jako solista ve vídeňské státní opeře.
1: Proto já jsem o něm taková léta neslyšel, že on je v opeře. No, já tam málo kdy zajdu. Poslední, ale to je v roli...
0: Lohengrína.
1: Co to napsal ten?
0: Od Wagnera.
1: Wagner.
0: Ano.
1: No, hned jsem to poznal.
0: A řeknu vám, kolego, takový Hejkal má kolikrát lepší průpravu pro operní dráhu, než kdejaký konzervatorista.
1: To mi povídejte. Já znám ty konzervatoristy, pane. To je hamba se podívat.
2: To jsem se uhnal.
1: Uhnal, ale kde máš skalického pana doktora?
2: No. Já nevím, jak bych vám to vysvětlil, páni doktoři, ale pan Skalický doktor se mi cestou na Hejševinu někde ztratil.
1: Ale co? Nechejte toho, nedělejte scény. No tak, pane Magiáši, to se vysvětlí, a ty taky nekřiš jako na lesi, prosím tě. Ty kuželína, ty hlupáku jeden, když se ti ztratil, proč si ho hned nehledal, proč jdeš sem a teď se tam budeš muset vrátit.
2: No, já nevím, jak se to stalo, ale my jedeme a pospícháme najednou před náma se objeví takový bílý světýlka.
1: No, s tím se si neměli projít, to přece ten bláznivý louňovický pošmístr, co tam
2: prohlédíká. Právě že ne, a najednou se ozval takovej tichounkej hlásek. Prosím. Pomoc!
1: Nebylo to v oktávu, víš?
3: Masík, na vás!
1: To byla Lola.
0: No tak to je jiná, jak někdo volá doktora, doktor musí pomoct. To jináš nejde, kolego.
2: No ale já si myslím, že to opravdu byla bludička Lola. Jenomže ta si přece nikdy nezadřela ani třísku na to, aby onemocnila. Tak to ona určitě chce pana doktora Skalického, nebo ze Skalic chce utancovat k smrti.
0: Tak to halt, kolegové, halt, kolego. S touhle hejšovickou havětí nechceme mít nic společného a ani celá lékařská komora nás nedonutí, abychom ji léčili.
1: Pane doktore, Ovšem, v tomto případě musíme udělat výjimku. Lola, ne Lola. Nakonec, vzpomeňte si, taky jste byl mladý. A nemůžeme v tom doktora ze Skalice nechat. Co pak je? Kdo postane? Ale honem, kdo vám dovolil stát? Děláte sen, že věče, přece abychom vám mohli pomoct, tak pochopte, musíme nejdřív najít skalického doktora. Šup, kdo postane? A bez mašfor, už vám to nebudu povídat. A my jdeme. Vidíčku, pojď.
2: Ale, kolego.
1: Ukaž nám cestu.

0: ale co pak je to za zázrak? Snad je to mlha nebo měsíční paprsek? No co pak nás, slečno, bolí, co pak?
1: Pane doktore, asi jsem zakopla o měsíční paprsek. Já nevím, co se to se mnou stalo, najednou ležím a nemohu se postavit. Ta nožička mě tak bolí.
0: No jo, no, jinu to je fraktura, víte? Neboli zlomenina, jak my říkáme. No jo, no, tak se na to podíváme. Tak vy jste jedna z těch rusálek, co tady v lese tancujou, je to tak? A když mezi vás zabloudí mládenec z Hejnice nebo ze Slatiny, tak jsem slyšel, že vy ho utancujete k smrti, je to tak?
1: Je.
0: Slečínku, ale to je velikanánská neplecha. A tentokrát se vám to vaše rejdění pěkně nevyplatilo.
1: Pane doktore, kdybyste věděli, jak mě ta nožička bolí.
0: No, jinu musí bolet, vždyť je zlomená. Ale počkejte, dáme se do toho. Tak, zkuste natáhnout. Přidržte toto, tak. No, to víte, na tu vaši nožku by spíš patřila dlaha z kovového třpitu, co má na křídlech váška, neboli, jak se odborně říká, libela. A připevnit bych jí měl tím nejtenčím měsíčním paprskem. Ale to nejde, to jde jenom v pohádce.
1: Pane doktore, víte, že mě ta nožička už přestává pomaloučku bolet.
0: Tak, slečno, a teď s tou nožkou nehýba, dokud to všecko pěkně nesroste. Ale řeknu vám, že se vám stejně divím, že jste ještě tady.
1: A kde bych měla být, pane doktore?
0: Ale no tak já vám řeknu, že všechny rusálky a víly, co jich tady kde po lesích bylo, ty všechny už dávno změnily místo.
1: A jaké místo, pane doktore?
0: No jsou dávno u filmu. Hrajou tam, zpívají a tancují za peníze. A řeknu vám, že takovou košilku, jako máte vy, tu by vzali možná tak ještě do postýlky.
1: Abyste věděl, pane doktore, tyhle šatičky jsou utkány ze svatojanských mušek.
0: No vidíte, a to už se dávno nenosí. A ten vstřih, ten už je taky z módy.
1: A jaký je teď střih, pane doktore?
0: No tak, já se v tom tak úplně nevyznám, to víte, já jsem jenom venkovský doktor. Ale kdybyste k tomu filmu šla, kdybyste mě tedy poslechla, tak byste to věděla na to tata. No ale co, já už musím pospíchat. Já mám ještě jednoho pacienta, víte, pana kouzelníka Magiáše, Bůh ví, co mu je, tak za ním spěchám. A poslyšte, ještě vám poradím. Až odejdu, zavolejte sestřičky, ať vás odnesou někam do hlouby lesa, až tady báby ráno půjdou na kresti, aby vás neočumovali.
1: To bych moc nerada, pane doktore. My rusalky se musíme přes den moc dobře ukrývat, jinak by nám od sluníčka naskákaly pyhy.
0: Tak nashledanou. Zdravíčko.
2: Nashledanou, pane doktore, a s tím filmem si to ještě rozhodnete.

0: že vy budete ten pan kouzelník Magiáš, ten pacient, ke kterému mě povolali. No to jsem rád, že jsem sem vůbec trefil. A vy jistě také, že? No, tak se mi ukažte. Je. No to musíme tudy. No, to nevypadá dobře. Je. Vy mi děláte starosti. Špatný, 17:30. No jo, tak se do toho dáme, snad se vám přece jenom nějak uleví.
1: Je to možný tohleto? My čekáme, že vás najdeme někde od testyši a větinací prcám právě už ordinujete, pane kolego.
0: Má úcta, páni kolegové, ale nechte si to vyprávět. Jo. Já vám měl cestou takový zajímavý případ, který mě držel. Je...
1: Povídejte. No. Ale pane Magiáši, všechno postupně nejdřív koncilium, povídejte, a potom vy.
2: Ale vezměte si slívu, kolegáčku, a povídejte.
0: Ty jsou krásný, povídejte. Já si jenom trošku otřu, vy jste si je neutírali.
1: No, já si je otřel a schoval.
2: No. Vemte si to všechno vlastně, kolego.
0: Představte si, pánové, jak tadyhle s Vinskem spěcháme za naším panem pacientem, za panem kouzelníkem Magiášem, tak jsme jednu chvíli šli kolem takového hlubokého lesa. A když jsme byli asi tak řeknu, no, vejpůl cesty, možná ve třech čtvrtích, najednou se z toho hlubokého tmavého lesa vozívalo takový volání třikrát opětovaně. Tenounkým tím nejtenčím hláskem. Doktore! Doktore!
2: Kolego, nebylo to o oktavu, víš?
3: Doktore!
0: No.
1: Jestli to bylo, jako to děláte vy, tak to byl forš zbrd.
2: No jistě. Ne,
0: to nebylo. Tak to by ono byla... to bylo spíš, jak to dělá tady pan kolega.
2: A pozor, ale... kolego, to byla bludička Lola. A... velká podvodnice.
0: Ale kde pak sama voda, páni kolegové. To byla nejkrásnější holka, kterou jsem kdy v životě viděl. Představte si, rusálka. A se zlomenou nohou.
1: Nejkrásnější rusalka se zlomenou nohou. Jakmile má ženská zlomenou nohu, tak už to není žádná rusalka. No, to vám muselo všem dát pěknou páračku. Otevřená faktura, jo?
0: No ne faktura, přece jsme se na univerzitě učili, že fraktura.
1: Fraktura.
0: Ne flegmitura, fraktura.
1: Ale fraktura, to je zase akupunktura.
0: Ano, to je akupunktura, něco jiného. Tedy otevřená fraktura to nebyla, ale byla to krásná fraktura tibie, tedy holení kosti. No, pánovi, já vám řeknu, takovou prácičku a takovou nožičku už asi nikdy neuvidím. A tak krásnou holku taky ne.
2: Ale kolego, třeba jí to dobře nesroste, jak vás znám, a pak ji máte v ordinaci na to tata.
0: No, pane kolego, snad to neměla být. Narážte si na mé odborné renomé.
2: Ona, nic ve zlém, kolego, ne.
0: Já jsem slyšel, že k vám jde každý nejmín třikrát, ale já bych to tady...
1: Umývá malou dít doma, no, kolega, no.
0: Vezměme to takhle. Proč tu holku neuvidím, víte proč?
1: Ne, půjčil jste jí peníze.
0: Ale kdepak, já jsem jí poradil, aby šla k filmu.
1: No. To jste jí dobře poradil, to jí neuvidějí ani tam, pač už cestou tamhle hned, pane někdo Popele. Hrká. Pane Magiáši, kontrolujte se, kdo to má pořád to chrčení poslouchat. Za chvilku na vás dojde. Pokud to vydržíte.
2: Ale kolegáčkové, měli bychom už konečně rozhodnout, co uděláme s panem kouzelníkem Magiášem.
0: Ale no zajisté. Jo, všem nejdřív musíme stanovit, o jakou chorobu se jedná, tedy odborně řečeno určit diagnózu.
2: Pravda.
1: Já se vám musím přiznat, že jsem si tak pro sebe stanovil diagnózu, ale chybně. To, co jsem považoval za zdužené mandle, tak je vlastně švestko krční, ucpaný z voda.
2: Ne, kolego, spíš bych soudil, vzhledem k tomu, že jde o slívy, že se jedná o dusivou slivitídu.
1: Slintavku?
2: Ne, slivitídu.
1: Ano, slivitídu, ano, už rozumím.
0: Páni kolegovi, já si vám v tento moment troufám odporovat a přestože zde nemám svůj přístroj na vyšetřování hrtanu, myslím, jak jistě víte, švestkopecko-ortohydrocentroskopo-elektrotelemagnifikátor, troufám si už v tento moment tvrdit, že se jedná o hrtanovou peckitídu.
2: Takže operovat.
0: No rozhodně.
2: Operovat.
1: Myslíte operovat? V tom případě Vincku přinesem umyvadlo plné horké vody, abychom se mohli dobře umýt, protože při chirurgii je nejdůležitější, samozřejmě kromě znalosti, hygiena.
2: Hygiena, kolegové.
1: Já už se nemil, nepamatuju.
4: Tak, tady to je pozor. Je horká.
2: Horká.
1: Meju, ale pak si to nepamatuju. To jsem chtěl říct.
0: Jste připraven, pane Magiáš?

0: ale byla pecka. Ty nešiko, nešikovno, ty roštáku, ty dareváku, ty trulante, ty budeš mě dělo, já děl na škodu.
1: Halt, pane Magiáš, no kdybychom věděli, že zase budete takhle neslušně nadávat, tak jsme vás nikdy neoperovali.
0: To bych rád viděl, co byste dělali vy, páni doktoři, kdyby vám váš pomocník spálil na černo zvláštní speciální švestkový letvar, který můžete začarovat kohokoliv v cokoliv.
2: Já už jsem, pane kolego, na to nerozvyklý. Ti pacienti skůčí, sténají a pak jim takhle rychle otrne.
1: Ovšem.
2: Vy si pamatujte, že k tomuto způsobu života se už nikdy nesmíte vrátit.
1: Tak.
2: Chcete tedy být zdrav. A uvědomte se jaskavě, že ještě nejste doléčen.
1: Tak,
2: pane Magiáši.
0: Ale operace se přece zdařila.
1: No, to je sice pravda, ale vy jste, pane Magiáši, člověk nerudný, nervózní, neklidný a to je choroba, která se musí léčit.
2: Tak.
3: Vy prostě potřebujete změnit prostředí, jak my s kolegy odborně říkáme, tedy klima. Poslyšte, řeknu takhle, co kdybyste se přestěhoval někam, řeknu, na poušť?
2: No?
3: A zkusil tam vyčarovat vláhu a úrodnou půdu, aby se tam lidi měli dobře.
0: A vy si myslíte, páni doktoři, že bych to dokázal?
3: No, ale no zajisté, podívejte se, koukejte si, štando péde zabalit.
1: Svejch pár švestek? A hotovo.
4: Ať se ve mně ještě všechno klepe, už se cítím na mou duši lépe. Vidím kterak na poušti, bazény se na poušti. A to všechno proto, že ti milí páni doktoři mě vyléčili.
5: Doktoři, a je to pravda svatá, zvládnou každou nemoc na to tata. V údolí i v pohoří, kterak někdo ochoří, vyléčí ho dok a dok a doktoři.
4: Bylo to tak geniálně prosté, cítím kterak síla ve mně roste. Písek pouští veškerý, změním v pláže si jezery. Doktoři ti vědí, co mi schází, pracují už na vědecké bázi.
5: Doktoři, a je to pravda svatá, zvládnou každou nemoc na to tata, v údolí i v pohoří.

0: jak rákosníček přivedl k nebeskému pastýři zatoulané hvězdy. Za srpnových nocí sedával skřítek u stavidla, díval se na oblohu a počítal hvězdy. Nějak jich ubývá, kroutil nespokojeně hlavou. Vypadá to, jako kdyby se ztráceli, a to by ovšem bylo moc zlé. Však také je, ozvalo se nad rybníkem. Byl to Vendelín, jeden z mráčků beránků, a rozčílením skoro koktal. My tam nahoře máme kalatetu, vlastně kalumetu. Chceš asi říct kalamitu, ne? Pravil moudře skřítek, protože byl vzdělanec a věděl, že to znamená něco jako pohromu.
1: Ano, prosím, zrovna tu.
0: Souhlasil horlivě beránek.
1: Já si totiž myslím, že se bez tvé pomoci neobejdeme. A tak jsem tady.
0: Rákosníček mu bez dlouhých řečí vyskočil na hřbet a už se vznášeli k obloze. Pod srpečkem měsíce tam seděl dědeček a tiše hrál na fujaru smutnou písničku.
1: Račte dovolit, prosím, uklonil se skřítek. Nejste vy náhodou ten nebeský pastýř?
2: Tak, chlapče, odpověděl stařík. To opravdu jsem.
1: A neráčili se vám, prosím, někam zaběhnout hvězdy?
0: Ptal se rákosníček.
2: Inu zaběhli. Jsou támhle za stříbrným potokem a teď ty nezbedy nemohou zpátky, povídal pastýř a prohrábil si dlouhé vousy.
1: Ale to je pro mě úplná maličkost, ujišťoval ho skřítek. To budete koukat, jak rychle vám je přivedu.
0: Když to sliboval, opravdu si myslel, že to bude snadné. Vendelín ho ale varoval.
1: Ono to nepůjde jen tak. Stříbrným potokem teče divoká voda, takže se nedá přebrodit. A přeskočit potok také nejde, je moc široký. Já myslím, že na to nestačíš.
0: V tom, jako kdyby se rákosníčkovi v hlavě rozsvítilo.
1: Vzpomínáš si, jak jsem z vás, mráčků beránků, kdysi udělal veleberana?
0: Obrátil se k Vendelínovi.
1: Takže, když přivoláš své kamarády, udělám z vás dneska hvězdolet. A v něm pak hvězdy potok bezpečně a pohodlně přeletí.
0: Jak řekl, tak udělal. Jen co se beránci objevili, poskládali je tak, že z nich bylo něco mezi kosmickou lodí a létajícím kobercem. Když přistáli u zatoulaných hvězd, nastalo mezi nimi pozdvižení. Všechny se nahrnuli kolem skřítka, takže v té tlačenici skoro zmizel a jenom zoufale volal:
1: Strpeníčko, prosím, strpeníčko, odvezu vás, ale netlačte se tolik, na každou se přece dostane.
0: Nikdo ho ale neposlouchal a tak celý ten rozruch pokračoval dál. Malé hvězdičky volaly, že mají při zachraňování přednost, ale ty velké na ně pokračoval dál. Malé hvězdičky volaly, že mají při zachraňování přednost, ale ty velké na ně nedbaly a některé

0: Hvězdy začaly mezi tím znovu naříkat, až uši zaléhaly.
1: Ticho, prosím, okřikoval je skřítek. Nic není ztraceno, jenom to potřebuje malé vylepšeníčko, možná i předěláníčko na něco úplně jiného.
0: A protože byl jako všichni skřítkové trpělivý, začal znovu. To, co z mráčků udělal teď, vypadalo trochu jako parník, trochu jako převoznická pramice.
1: No, možná to vyjde,
0: uvažoval rákosníček, ale když přistál na druhém břehu potoka, začala nová tahanice. Byla stejná jako ta předtím, snad jenom přibylo štípání, pištění a ječení. Hvězdy se hrnuly na palubu v jednom chumlu, mačkali se, strkali a převoznickou pramici rozhoupali tak, že se začala potápět. To se beránkům vůbec nelíbilo. Byli zvyklí plout oblohou a ne vodou a proto měli co dělat, aby se postarali sami o sebe. Když hvězdy viděli, že z jejich zachraňování nebude zase nic, začali bědovat víc než dřív.
1: Neplakat, nezoufat,
0: konejšil je skřítek.
1: Teprve nyní přijde to pravé. Když se nedá přeletět ani přeplavat, udělám přes potok lávku a je to.
0: A šlo mu to od ruky, jako když bičem mrská. Rákosníček nejdřív postavil beránky do řady, pak je poprosil, aby se vznesli tak na dva palce nad vodou a spojili oba břehy dohromady. Když se hvězdy přesvědčily, že s nimi lávka nespadne, poslouchali na slovo.
1: Necpat se a nestrkat, nabádal je skřítek. Všechny řádně za sebou a hezky jedna po druhé. Jedna za druhou a pořád. Jedna za druhou a za třetí a za čtvrtou a pořád a pořád a pořád.
0: Za toulaných hvězd i hvězdiček bylo k nespočítání. A tak to bude trvat dlouho, moc dlouho, než se všechny vrátí k nebeskému pastýři. A teprve, až u něho budou všechny, ale úplně všechny, vrátí se i rákosníček.

0: osm, dajče osm, he.
1: Ano, ano, jistě, Bertíku, ale já...
0: Endele, vendele, vyskoume, vemi kumi mokule.
1: Bertíku, co se to s tebou stalo?
0: Enten týny tanaru, maje zelve kolaru.
1: Že nerozumíte děti Bertíkovi? Já taky ne. Bůh ví, jakou řečí to mluví. No, nedá se nic dělat. Čertíka Bertíka dáme pěkně do krabičky.
0: Ne, já nechci do krabičky, Štěpánko.
1: Ne?
0: Já jsem na tebe mluvil po čertovsku, víš? Ale když nechceš, tak už nebudu. Jen mě prosím tě, nedávej do krabičky. Už budu hodný, jakože jsem čertík Bertík.
1: Tak vida, jak se na našeho čertíka Bertíka musí.
0: Já bych ti třeba, Štěpánko, zalil na zahrádce kytičky a salát a květák a zelí. Chceš?
1: Co mám s tebou dělat, ty jeden čerte, Berte?

0: Štěpánko! Štěpánko! Tady je krásně! A to zelí je už tak veliké!
1: Skoro takové, jako měl Jakoubek.
0: Počkej! Počkej, Štěpánko, počkej! To já musím vědět. Kdo to byl? Jakoubek!
1: Tak to byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Jakub a ten žil se svým dědečkem. Dědeček byl tlustý, s červenými tvářemi a velkým slaměným kloboukem panamákem, který měl velice rád. Jakuba měl také rád, ale v jedné věci se spolu nemohli shodnout. Co připadalo Jakubovi samozřejmé, tomu se dědeček divil. A čemu se divil Jakub, to zase připadalo docela samozřejmé dědečkovi. Žili spolu v malém domečku s verandou, kolem byla zahrádka a v ní rostlo zelí. Kam jste se podívali, všude samé hlávky.
2: Je to vůbec možné, tolik zelí? Kde se to pořád bere, dědečku?
3: Co se divíš, zahrádka má dobrou půdu, rostly by tady i hrnce, kdybych je zasadil. A proč bych sázel hrnce? Zelí je užitečnější.
1: A sázel na zahrádce nové a nové zelí. A zelí rostlo a rostlo a bylo ho tolik, že je oba nemohli sníst. Naštěstí žilo na zahrádce plno bělásků, asi tak 200, ti měli zelí rádi a o nějakou tu hlávku se postarali. Ale dědeček neměl bělásky rád, hlídal je a když viděl, jak si na zelí pochutnávají, vyběhl z verandy a honil je s panamákem v ruce.
3: Co se divíš, mám je nechat, aby nám to zelí snědli?
2: Co pak ho nemáme dost, dědečku? Dědečku, proč se staráš jen o to zelí? Pojď si se mnou hrát, nebo mi něco vypravuj. Zelí ti přece neuteče.
3: Nezdržuj, Jakube, a nepleť se mi tady. Vidíš přece, že nevím, co dřív.
1: A tak byl Jakub věčně sám. Kdo by se divil, že se nakonec spřátelil z bělásky.
2: Kdyby tak dědeček zasadil něco jiného než zelí, to by bylo krásné. Ale kde pak dědeček? Pořád zelí a zelí. Bych bělásci musel zasadit něco, co má dědeček rád. Třeba jeho panamák.
4: To je nápad. Zasad dědečku panamák.
5: Děláš mu radost.
4: Děláš mu radost. Ano, panamák.
3: Kde pak mám svůj panamák? No čím teď budu honit bělásky? Nevíš o něm, Jakube?
2: Zatím ti o něm neřeknu. Je to malé překvapení. Když nějaký čas počkáš, budeš mít panamáku na každý den jeden.
1: Za pár dní vyrostl na zahrádce veliký keř a na něm plno maličkých panamáků. A dědeček se nestačil divit.
3: No tohle.
2: Co je na tom divného? Říkáš, že by tu rostly i hrnce. Ale nač sázet hrnce, klobouky jsou lepší.
3: No klobouky jsou dobrá věc, ale mně stačí jeden. Tolik panamáků jenom pro zlost.
2: Tak vidíte, bělásci, k ničemu to nebylo. Všechno je jako dřív. A dědeček mi ještě málem vyhuboval.
4: Nebuď smutný, Jakoubku. Mám jiný nápad.
0: Víš ty co? Zasadíš dědečka?
4: Ano, to je ono, zasadíš dědečka.
2: Vy jste se zbláznili. Teď mám jednoho dědečka a jaké pak to je? Co bych si počal, kdybych bylo 200?
4: Jen poslechni a uvidíš, že mi budeš děkovat. Zasad dědečka. Uvidíš, že to dobře dopadne. Zasadíš dědečka.
1: Jakub tedy počkal, až dědeček usne, našel na zahrádce ještě jeden kousek volného místa a pak tam dědečka zasadil. Věděl, že ho musí řádně zalévat a tak nosil vodu v konvi od pumpy a zaléval a v poledne jedl z bělásky zelí a nemohl se dočkat, co bude dál. Za pár dní vyrostl na zahrádce keř plný maličkých dědečků. Jakub se na ně chodil každý den dívat a jednoho dne byli dědečkové konečně krásně zralí a Jakub je otrhal. Bylo jich opravdu asi tak 200 a všichni se pustili do Jakuba, co to provedl.
3: Jakube, co jsi toho udělal za
6: hloupost?
2: Tady to máte, bělásci. Věděl jsem přece, jak to dopadne. Teď na mě budou křičet všichni a ani vám se nepovede líp. Dědečci vás budou honit po zahradě. Nezapomeňte, že na půdě je 200 panamáků.
4: Ach, Jakube, to si přece jenom hloupý chlapeček.
0: Teď se tady přece všechno změní.
4: Podívej se jenom na dědečky a uvidíš.
1: A Jakub se podíval na dědečky a viděl, že se mezi sebou hašteří.
2: Dědečci, tohle nejde. Takhle byste si ublížili. Nemůžete všichni rýt, zalévat a vařit najednou. Rýt může jenom jeden, zalévat také jeden a jeden může vařit.
5: A co budeme dělat s ostatní?
2: Budete si se mnou hrát. Co jiného byste měli dělat? A začneme hned.
6: Kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo, bá!
1: A tak se na zahrádce všechno změnilo. Dědečci se střídali v práci, jeden zelí sázel, druhý sklízel, třetí vařil a ostatní si hráli s Jakubem a Bělásky. Vzpomínali, co všechno se dá na světě dělat a jak vzpomínali, přišli i na volejbal a dokonce i na malování pastelkami a na koupání a na výlet a kdo ví na co. A tak žili docela spokojeně. Každý měl svůj panamák a svého Běláska a všichni dohromady malého Jakuba, s kterým si hráli a kterému povídali o všem možném. A Jakub poslouchal a všemu se divil, protože o tom nikdy předtím neslyšel ani od Bělásků.
0: Juj, Štěpánko, to by bylo, kdybych tam měl já 200 dědečků, ale to bychom museli zasadit krabičku a pak by nám z ní vyrostla 200 krabiček a v každé by byl jeden čertí dědeček.
1: A všech 200 čertích dědečků by zlobilo jako čertík Bertík. Ne, ne, mně docela stačí jeden čertík Bertík.
0: A mně taky stačí jenom jedna Štěpánka, protože ta dovede všecko hrát si, zpívat, vypravovat pohádky a tak vůbec. Jenom mluvit po čertovsku neumí.
1: Ale,
0: ale mohl bych jí to naučit, kdybych chtěla. Pojď sem, Štěpánko, pojď.
7: Bertíku,
0: Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bertíku, Bert

0: O kočičím bále. Když se ještě u muzik dudalo a o tvrdohlavcích šla řeč, že by dokázali být povolní leda za zlaté dudy, tedy za oněch časů, proti nímž jsou ty dnešní nebe a dudy, býval v Předslavicích Dudák, náramně proslavený muzikant. Znali ho všude jak falešnou pětku a každý mu říkal jen Dudák Jíra. Kdo by se staral, jak se vlastně jmenuje? Šlo přece o to, jak umí s dudami, a ne o to, co má zapsáno na faře. Přiženil se do Předslavic, ale hospodaření moc nedal, pokud nehospodařil v hospodě. Vydělával si raději dudami. A popravdě pověděno, neslo mu to víc než těch pár strychů žita a brambor. O chalupu a pole dbala jeho žena. A Jíra jí byl kruce na nejvýš, když potřebovala pohlídat, jestli se už nevaří voda v hrnci. Nenaříkali si však. Stačilo, aby Jíra po muzice vyklopil kapsy na stůl a hned bylo na pečínku i na parádu. Jednou se ten Dudák vracel od někud od Kojetína a tu se mu do cesty namanulo černé kotě. Žalostivě mňoukalo, ometalo se mu kolem nohou a táhlo se za ním jak špatné svědomí. Komu asi patříš, ty vandráku, oslovil Dudák kotě. A že měl povahu, která by byla kuřeti neublížila, pohladil to černé kotě po hřbetě a zakrojil kus uzeného, co mu kdesi přidali za vyhrávání. Kotě udělalo se soustem krátký proces, zamňoukalo a šlo za Dudákem jak věrný pes. Tak spolu došli až do Předslavic. A když už byl Dudák jednou doma, nechtělo se mu vodit kotě zpátky a hledat po vsích, komu vlastně mourek patří. Však bude také k užitku, řekla Dudákova žena. Strčila kotěti misku mléka a pak ho měla k chytání myší. Kotě se však vybarvilo dočista jinak, než mínila. Raději se povalovalo za kamny, chtělo si hrát a když na ně neměl Dudák čas, anebo když odešel někam k muzice, sebralo se a hajdy za ním. Dudák se smával, že by měl kotěti opatřit také dudy, když ho tak věrně provází, ale kotě nebylo k ničemu dobré. Doprovodilo Dudáka kousek za ves a pak zmizelo v polích. Je to tulák, zlobila se Dudákova žena. Měli bychom ho dát pryč, než ho odstřelí v polích jako škodnou. Ale jen ho nech, přimlouval se Jíra. Já se také musím tlouci s dudami po všech peklech. Každý máme svoje. Tak to šlo nějaký čas. Když zmizel z domu Dudák, zmizelo i kotě. Když se vrátil, vrátilo se i kotě z vandru. Jednou šel Dudák Jíra z posvícení v Bavorově, hlavu měl těžší než kapsu, jež tomu tam platili spíš pivem a kořálkou než penězi, a v duchu přemítal, co odpoví, až začne žena láteřit, že přinesl málo a že jí nezbyde na živůtek rybými šupinami pošívaný, aby každému oči přecházely. Nedaleko Helfenburka došel nějakého pocestného. Takový obyčejný chodec to byl. Měl černý plášť, svítil si na cestu lucernou a nabídl Dudákovi, aby šel s ním, aspoň prý někde nespadne do taluty. Zašklebil se přitom, ale Dudák na to neřekl nic. Ani si nevšiml, že lucerna svítí podivným, jakoby rudým světlem. Obíral se dál svými myšlenkami a když se ho pocestný zeptal, cože je takový splihlý, začal žehrat, že málo vydělal. Mohl bys vydělat víc, řekl mu pocestný. Žena by měla na živůtek i na sukni. To bych rád věděl, uchechtl se Jíra, kde bych si v téhle tmě mohl něco vydělat. Na Helfenburku, opáčil pocestný. Je tam dnes slavnost a já tam také jdu. Chceš-li, pojď se mnou. Budou rádi, když přivedu Dudáka. Jestli mi dobře zaplatí, budu jim hrát třeba do rána, řekl Dudák Jíra a už se měl k tomu, že půjde. Počkej, zarazil ho ten cizí pán, je tady podmínka. Budeš hrát tam, kde tě postavím a žádné rozhlížení po hostech, jinak ti nikdo nezaplatí. Takovou podmínku mohu snadno splnit, usmál se Dudák a hned ho napadlo. Aha, loupežníci se chtějí poveselit na pustém místě. Co by ne? Chtějí-li platit, zahraju. Bez tak se na penězích nepozná, odkud pocházejí, zda z ruky poctivé nebo lotrovské. Když došli na nádvoří zříceniny hradu Helfenburka, pověsil ten černý pán rudou lucernu na pustou zeď a řekl: tady se postav a hraj. Šlo by to i bez lucerny, uchechtl se Jíra. Hraju z paměti a nepotřebuju si vidět na prsty. Nadmul měch, spustil a už slyšel za sebou šramot a ruch. Hodnou chvíli mu na téhle muzice nepřipadalo nic zvláštního. Hrál zády k tanečníkům a čas od času kývl hlavou, jakože děkuje, když mu do čepice u nohou nebo vedle ní přiletěl zlaťák. Ruchu i zlaťáků za chvíli přibylo. Jíra už nestačil počítat. A také se mu zdálo, že za jeho zády netančí loupežníci. Odkdy pak se hrabou loupežníci na bál v Bačkorách? Měli lehký krok, jako by tančili bosy. Domlouvali se mručením, kňouráním, nikoli však lidskými hlasy. A když si Jíra podupával nohou, aby nevypadl ze skočné do rejdováka, nebylo tanečníky slyšet vůbec. Zlaťáky však házeli vytrvale dál. Jíra tedy trošku pootočil hlavu, aby aspoň koutkem oka zahlédl, komu to hude. A v té chvíli málem zapomněl hrát. Za jeho zády se konal kočičí bál. Kocouři zrovna tančili na nádvoří kalamajku, nakrucovali se na zadních, ukláněli se na všechny strany a hopsali, jako by chtěli napodobit tanec lidí. Dokola vcházel už i černý kocour, který stál zřejmě opodál, anebo se snad opozdil, v drápech držel zlaťák a nesl se jako velký pán. Pro pána, že tohle je náš kocour, vyhrkl Dudák spíše pro sebe. Bylo mu najednou hamba, že hraje k tanci kocourům, neboť se měl za muzikanta, který dovede kápnout do noty každému, ale z lidského rodu a ne z kočičího. V té chvíli si tanečníci všimli, že po nich Dudák pokukuje a jeden z nich zamňoukal, až Dudákovi přeběhl mráz po zádech. Rudé světlo na nádvoří rázem zhaslo, kocouři prchali do všech stran a Dudák se honem schýbl, aby si pozbíral zlaťáky rozházené kolem čepice. Kdo si mu ale dal takovou ťavku, až se Jíra skácel na zem. Když se vzpamatoval a zašmátral po čepici, málem ji nezdvihl. Byla plná kamení. Vysypal tedy čepici, narazil si ji na uši a už byl pod Helfenburkem. Cestou hromoval, že má za to vyhrávání 4 kapsy prázdné a 5. vysypanou a strojil se na kocoura. Počkej ty neřáde, až se vrátíš domů. Dostaneš takový výprask, že tě navždycky přejde chuť dělat si blázny z poctivého člověka. Já ti dám kocoura, ty čerte pekelný. Doma honem pověděl, že něco ho potkalo, a než se nadál, kocour už škrábal na dveře. Dudák tedy popadl jednou rukou pytel, druhou kocoura za hřbet, hodil pekelníka do pytle a honem pospíchal k pohodnému, aby kocoura utratil. Kocour v pytli skákal a vyváděl jako vtělený ďábel. Raz ani nechtěl věřit, že mu Dudák nese kocoura. A tak se stalo, že otevřel pytel s malou obezřelostí. Kocour toho využil, vyrazil z pytle, jako by ho někdo z ručnice vystřelil a už byl v tahu. Pohodný i Dudák koukali, kde je mu konec. Zahlédli však jen, jak kocour pádí k Helfenburku a jak už má svou pravou ďábelskou podobu, aby se mu lépe utíkalo. Od těch dob se Dudák Jíra vyhýbal kocourům i Helfenburku. Ne proto, aby ho tam zase nepozvali na kocouří bál. ale aby se mu čerti nesvezli po kůži za to, že chtěl dát kůži jednoho z nich pohodnému.
1: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, svítí dodaleka tři lesní chaloupky. Každá z nich má své domovní znamení. Chaloupka z jahodní červenou jahůdku, chaloupka z borůvčí zase modrou borůvku. Obě mají i své nájemníky. Borůvková chaloupka žabáčka, jahodová rosničku. Jen ostružinová chaloupka s černou ostružinou nemá žádného nájemníka. Proč? Inu, protože to je chaloupka tuze nevlídná. Píchá, šidí, hubuje, zkrátka ostružina.

0: liší ší žabáčku, ostružina už se zase vytahuje.
1: Nech ji, radši se jí zdaleka vyhneme.
0: Vzpomene si rozpínat se zrovna u naší studánky.
1: Má strach ze sluníčka. Co pak už si zapomněla, jaký sluníčko hnalo, když tě věznila za svými pichlatými záclonkami v jahodové chaloupce?
0: Ta uháněla do stínu.
1: Ticho, ať nás neslyší, že se jí smějeme. Je, ta by nám dala.
0: Se mi zdá, žabáčku, že po nás loupla svým černým okem.

0: roste. Ať si roste, ale ne u naší studánky. Chtěla bych si zaplavat.
1: Já bych se taky rád ochladil. Je léto.
0: A což teprve zajíčci, veverky a naše srnka Černoočka všem dávala studánka napít.
1: A teď se k ní nikdo ani nedostane. Zarostla ostružiním.
0: A ještě víš, a ještě dál, a šíř. Ona se snad zbláznila. Proč nepřestane bujet? Aspoň na chvilku.
2: Pojď se podívat zblízka. Co tam u naší studánky vyvádí?
0: Bojím se, žabáčku. Chytí mě jako pytlák zajíčka do oka. Má provazy, které nikdo nepřetrhne.
2: Tak se ke studánce vypravím sám. Však já ji ty její kejkle prokouknu.
0: Ale opatrně, žabáčku. Musíš se plížit v ostřici. Ta tě schová.
2: Neboj se, rosničko. Vezmu to mechem.
3: Hopy skoky přes potoky po mechovém kožíšku.
2: Stůj, žabáku, dál ani krok, nebo uvidíš.
1: Ty máš ale oči, ostružino. Ty snad vidíš i za roh.
2: Oči mě slouží, neměj starost. Jako mladici.
1: Pravda, pravda. Máš je černé jako noc a lesklé. No, málem bys jednoho uhranula.
2: No, to je řečí okolo. Co tu vlastně chceš?
1: Jen tak se kolem studánky porozhlídnout.
2: Tady nemáš co dělat. Studánku jsem zabrala já.
1: No to vidím, a k čemu jako?
2: Stavím.
1: Ostružinovou chaloupku?
2: Dům stavím, abys věděl, co s chaloupkou.
1: Co? Dům?
2: A ne leda jaký. Bude to dům, jaký ještě nikdo neviděl. Široký a vysoký. Nejméně 10 pater.
1: I pro pána. Takový mrakodráp. Ty si ale troufáš.
2: Až dům dostavím, uvidíš, jak se ke mně pohrnou nájemníci. Ze všech hloupých malých chaloupek se ke mně přistěhují.
1: Nevím. Já pořád ještě nechápu, nač potřebuješ naši studánku.
2: Hloupý žabáku, v každém pořádném patrovém domě je přece co? Tekoucí voda. Budu stavět koupelny. Každý byt bude mít vanu a umyvadlo. A abys věděl, ze studánky udělám v přízemí plavecký bazén.
1: Yeah.
2: Ale pozor, jen pro toho, kdo bude můj host. Cizím vstup zakázán.
1: Bazén? Tak to nám ještě scházelo.
4: A tak seděli žabáček s rosničkou v chaloupkách z borůvčí a z jahodiní, nekvákali, neskákali, protože měli převelikou žízeň. I veverce z dubu se náramně chtělo pít, i zajíčkovi z trnkového houští, ale cestička ke studánce byla přehrazená ostružinovým plotem jako ostnatým drátem a nad studánkou se klenulo pichlaté houští. Ostružina právě dokončila 10. patro.
0: Studánku si zabere, mechovou cestičku zabere.
1: Vůli jejímu mrakodrapu už nesmíme ani na kraj lesa. Podívej, rosničko, na první smrk připíchla vyhlášku.
0: Pozor, tady se staví dům. Nepovolaným vstup na staveniště pod pokutou. Přísně zakázán.
1: No, co si počneme, rosničko? Snad, abychom se nakonec ostružiny doprošovali a nastěhovali se k ní? Jinak se už v naší studánce nevyrácháme, nikdy ani neuvidíme.
0: Opustit naše chaloupky. Co tě napadlo, žabáčku? Já tu svou jahodovou neopustím, i kdybych měla žízní a horkem třeba umřít.
1: A já borůvkovou taky ne. To ať si ostružina nemyslí, že nás nachytá na bazén.
0: A co kdybychom zase zavolali na pomoc sluníčko? Pálilo by a pálilo a ostružinu by vysušilo na popel?
1: A studánku taky. Bane, rosničko, tentokrát nám sluníčko nepomůže.
0: A kdo tedy?
1: Nikdo. Ach jo.
0: Ach jo.
5: Nevzdýchej, Rosničko. Poslouchej.
0: Jakoby kopítko o kámen zazvonilo.
5: To srnka černoočka jde pít.
0: Srnečko, stůj. Už není naše studánka. Ostružina tam staví dům s bazénem. Každého popíchá, kdo se jen zdaleka přiblíží.
4: Ale srnka černoočka se jen tak někoho nezalekne. Nožky má sice hubené, ale za to dlouhé a mrštné. Kopítkem hrábne, zadupe a hop a skok, a než se ostružina vzpamatovala, rozbořila její honosný dům od sklepa až po půl. Zmizel i z kořeny. Všechny je srnečka kopítkem ze země vytrhala.
0: Je, to byla rána?
1: Ostružinový dům se sesypal.
0: A naše studánka zase prohlídla svým modrým okem. Žabáčku, už zase máme kde plavat a dovádět.
5: Ale napřed musíme srnečce černoočce, jak se patří, poděkovat. Vytrhnout ostružinu i z kořeny ze země, to každý jen tak nedokáže.
0: Ona vždycky si nás od ní osvobodila. Děkujeme, srnečko.
1: Proč nic neříkáš?
0: Leží a vzdycha.
1: Co pak tě bolí, černoočko?
0: Pro pána, podívej se na ní, žabáčku. Chudinka srnečka, jak bojovala s ostružinou o naši studánku, nožky si o její provazy rozedřela.
1: Kopítka do krve rozpíchala i na nosíku má červenou kapičku. Co s ní budeme dělat? Rosničko.
0: Musíme jí vylečit.
1: No, to se ti lehce řekne, ale jak?
4: Dali hlavy dohromady a přemýšleli, jak srnečku vyléčit. Srnečka leží v mlází, nožky bolavé, čumáček i ouška rozpíchaná. A žabáček s rosničkou lístky do hojivé studánky namáčejí, obklátky na bolístku přikládají, sluníčko černoočku hladí po čele, ale nic nepomáhá.
0: Musíme vymyslet ještě nějakou silnější medicínu, žabáčku. Jinak se nám udatná srnečka nikdy neuzdraví.
1: Cítíš, rosničko, jako by pentlíčka vůně mě zašimrala pod nosem.
0: Léčivá vůně? A ještě jedna. Dejme se za nimi, žabáčku. Uvidíme, kam nás vonavé pendličky dovedou.

0: Podívej, Hrsničko. No podívej, kam nás vůně zavedla.
1: Přece domů.
0: Že nás to hned nenapadlo. Tak pěkně můžou vonět jen naše chaloupky.
1: Borůvčí a jahodiní. To bude ta pravá medicína na rány srnky černoočky. Poprosíme naše chaloupky, snad nám dají každá po jednom zázračném lístku.
0: Aby se srnečka uzdravila.

0: Slyšíš, Rosničko? Moje borůvková chaloupka cinká modrým zvonkem. Jen si natrhejte lístků, kolik chcete, říká.
1: I moje chaloupka z jahodní nám posílá lísteček. Panečku, uděláme z nich černoočce obklady a uvidíš, jak hned vyskočí.
2: A víte, že Rosnička měla pravdu? Sebrali léčivé lístečky borůvčí a jahodiní, srnečce je dali na rány a to byste koukali, jak byla hned zdravá a veselá. Inu, chaloupka z borůvčí a chaloupka z jahodiní nejsou jen na bydlení. Odteď už Žabáček a Rosnička vědí, že jejich chaloupky mají i kouzelnou moc. Dovedou léčit a uzdravovat. A studánka už zase patří všem. Zajícům, veverkám i srnkám. A po její hladině se prohání Žabáček a Rosnička. Jinak se vydovádějí, usmívají se chaloupka z borůvčí i z jahodiní.

0: jak stavěli metro. Protože chtěli ochutnat dozrávající třešně, poletovali kolem třešňového sadu. Jenomže pod prvním stromem seděl krtek František a četl noviny.
1: Jak se máš, Františku?
2: Všelijak se mám. Hodně čtu a potom přemýšlím.
1: A o čem přemýšlíš?
2: Ale v novinách se teď pořád píše o metru, tak přemýšlím také o metru.
1: A proč ne o centimetru nebo kilometru?
2: Ne, popletové, přemýšlím o metru jako o podzemní dráze. To vám není špatná věc? Jen si představte, kdybychom my tady na zahradě měli metro.
0: Krtek se po nich podíval, jestli ho vůbec poslouchají. Poslouchali, proto pokračoval.
2: Žádné brouzdání trávou, žádné krčení před sadařem, pod zemí pěkně tiše na řetkvičky, na mrkvičku a vy zase na co byste chtěli. Kdyby mi někdo pomohl, hned bych se do toho pustil.
0: Josef s Václavem mu pomoc ochotně přislíbili a už si také všichni společně prohlíželi plán, odkud a kam to jejich metro povede. Trasa A od řetkviček k mrkvičkám, trasa B od jahod k třešni. Když přišli ráno do sadu, krtek již vrtal v zemi.
1: Jsme tady.
3: Františku,
1: tady!
0: Volali za ním do díry. Krtek vystrčil hlavu a rozdělil práci.
2: Ty mi budeš podávat nářadí a ty budeš svítit.
0: A tak to taky bylo. Starší Josef podával Františkovi nářadí, na hlínu lopatku, na kořinky motičku, na kamení vrtačku. A Václav se staral o světlo. A po chvílce, cink, motička o něco zazvonila. Zpozorněli. A za okamžik zase cink.
1: Třeba najdeme nějaký poklad.
4: Třeba kopec zlata. Nebo hrnec z dukáty.
0: Představoval si Josef.
2: Copak jsme v pohádce?
0: František si stíral pot z čela. A když potom vydoloval zrezivělou naběračku, zasmál se.
2: Tak tohle je ten váš poklad.
0: Pokračovali v práci, kopali a vrtali a vůbec se nestarali o spoušť, která nad nimi jako široká čára zůstávala nahoře na zemi. Až se přímo nad jejich hlavami ozvalo nazlobené pouchání a sadařův hlas.
5: Necháš toho, krtku krtkovata, tráva vadne a karafiátům padají hlavy. Všechny kořínky si jim zpřetrhal.
1: To nám scházelo.
4: Co budeme dělat?
0: Krtek pokrčil rameny.
2: Asi nic. Počkáme, až sadař odejde.
0: Když sadař odešel, kopali vesele dál.
2: Zřejmě jsme narazili na skálu,
0: otočil se najednou krtek k Josefovi.
2: Podej mi vrtačku.
0: Dostal vrtačku a vrtal, až jiskry létaly. Jenomže skála nebyla skála, ale obyčejné vodovodní potrubí. A když je krtek konečně provrtal, sadařovi to zaprskalo z hadice a pod zemí bylo učiněné peklo. Voda stříkala a hrnula se do chodby, kterou ti tři vyhloubili. A zhasla svíčku, kterou si svítili a unášela za samého jauajs, auajs všechno a všechny tam, kde ráno začínali. A tady, na začátku chodby, je prout vody vystřeloval do sadu jako zátky z láhve. Nejdřív kotrmelcovali vzduchem a pak dopadali přímo k sadařovým nohám Václav, Josef i poslední František.
6: Tady tě mám, obořil se sadař na krtka. A co tady děláte vy dva?
1: My jsme...
4: Prosím,
1: tady s Františkem.
4: Prosím, stavěli metro.
6: Já vám dám metro, já vám dám metro.
0: Sadař nechal hadici a ohlížel se po své výpraskové holi. Jenomže Josef s Václavem nečekali. Popadli Františka a hajdy odtud. A třešně ze sadu už tenhle rok neochutnali.

0: ve vlaku. Ráno maminka vedla Honzíka na nádraží. Bylo ještě hodně brzy. Lidé teprve začínali přicházet. Posadila Honzíka do vlaku a kruce mu dala kufřík. Dej na kufřík pozor, řekla mu přísně. Máš tam ještě jednu košili, plátěnky a 5 kapesníků. Já vím, odpověděl Honzík. Z vagónu sám nechoď. Počkej, až pro tebe přijde paní průvočí. Já už jsem jí všechno řekla, nařizovala maminka. Já trefím k dědovi sám, kasal se Honzík. Opovaž se, hrozila mu maminka. Na stanici na tebe bude čekat dědeček s vozíkem, telefonovala se mu. Dědeček, vykřikl Honzík a zaradoval se. Dědeček bude čekat na Honzíka s vozíkem. Mami, jdi už, ať můžeme jet. Honzík vystrkoval maminku z vagónu. Chtěl, aby se vlak rozjel. Vždyť já jdu, řekla maminka. Počkám u tvého okna, až vlak pojede. A opravdu odešla. I dveře za sebou zavřela. Honzíkovi bylo najednou smutno, když už vedle sebe maminku neviděl. Vzal do ruky kufřík a postavil se k oknu. Čekal, až se maminka ukáže na nástupišti. Za chvilku ji uviděl. Měla hlavu níž než Honzík a zdvíhala k němu obličej. Honzík spozoroval, že se jí pohybují rty, ale neslyšel, co říká. Mami, co povídáš, křičel Honzík. Zlobil se, že maminka neslyší a taky se mu nelíbilo, že je najednou tak malá. Ale maminka na Honzíkova slova už nečekala. Přišla k ní paní průvočí. Měla na sobě modré šaty a spod čepice jí vykukovaly černé vlasy. Paní průvočí mluvila s maminkou a chvílemi se obě dívaly nahoru na Honzíka. Smáli se přitom. Maminka méně a paní průvočí víc. Už pojedeš, vykřikla maminka. Tentokrát tomu Honzík rozuměl. Maminka volala opravdu silně. Honzíkovi se rozbouchalo srdce. Už pojede. Cítil něco jako strach, jako by mu mravenci běhali po zádech. Vždyť on pojede a maminku tu nechá. Honzík viděl, jak paní průvočí pozdvihla ruku a hned potom odběhla. Kufřík! Máš kufřík? Křičela maminka na nástupišti. Mám, odpovídal Honzík a povytáhl ruku s kufříkem, aby ho maminka viděla. Pak přitiskl nos na sklo. Byl by nejraději sklem prostrčil celou hlavu, jen aby se dostal ke své mamince. Nešlo to. Sklo bylo tvrdé. Vlak se hnul. Honzíkem to škublo, až se mu hlava rozkývala. Ale Honzík se díval na maminku. Viděl, že se ústy směje a všiml si, jak jí z očí stékají slzy. Maminka pláče. Přitom se Honzíkovi zdálo, že mu ujíždí někam dozadu, jako by ji někdo od něho odstrkoval. Za chvilku ji už neviděl vůbec. Kolem očí mu ubíhaly cizí domy, ale maminka se ztratila na dobro. Honzíkovi bylo najednou smutno. Byl by chtěl skočit k mamince a přitáhnout ji k sobě, ale nešlo to. Maminka byla pryč. Honzík se cítil hrozně sám a v očích se mu ukázaly slzy. Začal nabírat do pláče. No tak, synku, snad bys neplakal, ozval se veselý mužský hlas. Honzík se obrátil a uslzenýma očima pohlédl na pána, který se usadil na lavici proti němu. Měl velký nos jako tatínek a hodně vlasů. Já nepláču, odpověděl vážně Honzík a posadil se. Otřel si oči a zamračil se. Přece nebude brečet před dospělým. Kufřík držel těsně při sobě. Kam jedeš? Zeptal se muž. K dědečkovi, odvětil Honzík a pohlédl z okna. Aha, k dědečkovi, řekl pán a oči z Honzíka nespouštěl. A k babičce, doplňoval rychle Honzík. Mrzelo ho, že na babičku napoprvé zapomněl. A jak se jmenuješ? Vyzvídal dál vlasatý člověk a přívětivě se na Honzíka usmíval. Já mám dvě jména, odpověděl Honzík. To není možné. Ano, přesvědčoval ho Honzík. Maminka mi říká Honzíku a když ve škole paní učitelka čte Jan Tichý, tak jsem to taky já. Ty chodíš do školy? Ano, odpovídal se zájmem Honzík, ale jenom do té pro malé děti. Velké děti nosí do školy knížky a my svačinu. Já vím, přikývl pán a nahlas se rozesmál. A kam vyjedete? Zeptal se kurážně Honzík. Do práce, odpověděl muž. Já dělám na trati, víš? Aha, zamyslel se Honzík. A kde máš tatínka? Já jsem tady sám, zdvihl hlavu Honzík a rozhlédl se. Tatínek vedle něho opravdu neseděl. A maminku? Stojí na nádraží, vzpomněl si Honzík. Třeba už šla domů, usmál se muž. Ba ne, maminka čeká, až budu u dědečka, tvrdil Honzík. On přece maminku zná, dobře ví, že ho neopustí. Šťastnou cestu, Honzíku, řekl náhle vlasatý člověk a vstal. Už musím vystupovat. Já jedu ještě dál, odpověděl vážně Honzík a podal mu ruku. Muž ji vzal a pořádně mu ji potřásl. Pozdravuj dědečka, řekl ještě a odešel. Honzík si tak dědečka znovu připomněl a byl by chtěl, aby vlak jel ještě rychleji. Možná, že by bylo pomohlo, kdyby Honzík trochu zatlačil, jenomže nesměl z vagonu a taky musel držet kufřík. Tak se stalo, že vlak jel, jak sám chtěl, ale Honzíka k dědečkovi přece jen vezl. Honzík už snědl krajíc chleba s máslem a dvě housky. Mimo to se podíval pod obě lavice, jestli tam není někdo schovaný, a pak prohlížel krajinu, která rychle utíkala vedle vlaku. Spozoroval, že sloupy podél trati najednou rostou do výšky a potom zase klesají dolů. Nemohl rozeznat, co se vlastně s nimi děje. Potom zatáhl za řemen u okna a vyzkoušel kliku u dveří. Nic nechtělo povolit.
1: Štědrovečerní nocí šli dva mrazové. Mráz samec kam šláp, země stuhla a koho potkal, toho štípl do ucha. Za ním cupital Ferda. Byl to přízemní mrazík, maličký, že se vešel zanehet. Když přišli do vesnice, Ferda se na návsi zastavil a povídá. Tak já jsem na místě.
2: Měj se tu dobře,
1: řekl mráz samec a pustil se k horám. Ferda chvíli okouněl po návsi, nadělal na stromech a na trávě jinovatku a namaloval lidem pár květů na okně, aby věděli, že je tady. Ale jak se ve světnicích topilo, ledové květy hned tály. Ve vsi se o štědrém večeru objevilo několik nových hokejek. Hned ráno se vyrojili kluci a ukazovali si je. Jarda Fenikl dostal pod stromeček dokonce žlutou přílbu a Eda Kozelec správné brankářské rukavice. Jarda Fenikl ani Eda Kozelec nebyli škroby a všichni kluci si jeden po druhé nasazovali přílbu a navlékali rukavice. V ten ráz z nich byli Martinec a Holeček. To je pěkná otrava, že na rybníčku není led, utrousil Jarda a plivl, jestli to zmrzne.
3: Já vám let udělám,
1: řekl přízemní mrazík Ferda. Nikdo ho neslyšel. Kdo by taky slyšel tak tenký hlásek? Ale Ferda už upaloval k rybníčku, přičapl na břehu a mrazivě dýchal na vodu. Na rybníčku se udělal škraloup jako na mléce. V noci mrzlo. Měli jsme ledové kytky na oknech. Promluvil s nadí Eda a kluci se vydali k rybníčku. Z dálky bylo vidět, že je zamrzlý. Kluci posedali po břehu, obouvali brusle a první sestoupil na led Jarda Fenikl ve žluté přílbě.
3: Ještě ne,
1: křičel přízemní mrazík Ferda. Ale Jarda ho neslyšel, rozjel se rovnou doprostřed a ostatní kluci se také hrnuli na led.
3: Kluci, nelezte na ten led, povídám, je tu jen škraloup.
1: Marně křičel Ferda, ale jeho křik byl pro ucho leda muší bzučení. Jarda Fenikl dojel doprostřed, zvedl vítězně hokejku a zvolal:
2: Hurá!
1: V tu chvíli pod ním rupnul led a Jarda zahučel do vody, jen žlutá přílba se v díře pohupovala jako splávek, že to vypadalo, jako když bere ryba. Když se splávek ustálil, začal se Jarda drápat na led, ale ten pod ním praskal a Jarda zaječel. Co mám dělat? Šlapej vodu, poradil mu Éda Kozelec. Jarda šlapal a kapři se divili, jak se na rybníček dostal kolesový parník. Několik kluků vzalo nohy na ramena a utíkal taky Éda Kozelec, ale ten běžel pro hasiče. Tři hasiče byli zrovna doma a hned vyjeli. Za jízdy troubili hoří, protože hasiči nemají zvláštní troubení, když se topí hokejista. Velkou rychlostí přijeli k rybníčku, vysunuli nad ní žebřík a spustili Jardovi lano. Jarda se chytil, hasiči ho vytáhli jako candáta a tím ho zachránili. Ještě večer dostali vyznamenání za příkladný čin, ale za to v chalupách byl sec mazec. Hokejisté usedali na trestnou lavici a rodičové všude vítězili vysokým skóre. U Feniklů se vařil horký čaj, krásná žlutá přílba ležela pod zámkem v komoře a Jarda v posteli. Potil se pod kupou peřin a krk měl zavázaný šátkem přes hlavu do králičích uší. Večer se do vsi přišoural přízemní mrazík Ferda a oknem Feniklovic chalupy se díval do světnice.
3: Já za to nemůžu,
1: šeptal, ale Jarda ho přece nemohl slyšet. Namaloval mu proto na sklo brusle, hokejku, puk a jiné krásné věci. Toho si Jarda už všiml a šklebil se. Přízemní mrazík Ferda z toho věděl, že se na něj nezlobí. Obešel vesnici a všem klukům namaloval pro potěšení na okno různé součástky hokejové výzbroje. Potom se vrátil k rybníčku a ze všech sil zesiloval škraloup na vodě. Ale ať dělal, co dělal, byl z toho nejvíc škraloup jako na smetaně a na tom se hrát nedá. Ráno přišli k rybníčku kluci, koukali na škraloup a Éda Kozelec řekl: Hrnajs, kdyby aspoň jednu noc přišel samec. Že mě to nenapadlo, podíval se přízemní mrazík Ferda a vydal se do hor. Když tam dorazil, mráz samec dělal zrovna velký rampou.
2: Co tady chceš?
1: Řekl místo přivítání.
3: Jdu pro tebe, musíš mi píchnout s ledem na rybníčku.
2: Mám práci, nevidíš?
1: Ukázal samec na rampou.
3: Jen na jednu noc a ráno si zase zpátky,
1: prosil Ferda.
2: Nikam nejdu, jsem nejradši na horách,
1: hučel samec.
3: Já vím, ale když Vánoce jsou skoro fuč a kluci si ani nezahráli hokej, pojď mi udělat led, já dokážu jen škraloup.
1: Samec na to nic.
3: Jarda Fenikl dostal přílbu, žlutou.
1: Samec zase nic.
3: A Éda Kozelec, brankářské rukavice.
2: Tak pojď,
1: řekl konečně samec a zvedl se. Sestupovali z hor a kudy šli, mrzlo až praštělo. Kdo vystrčil hlavu z chalupy, mráz mu slepil nos a štíp ho do ucha. Lidi říkali, dneska je panečku samec. Když dorazili k rybníčku, mráz samec ho jen obešel a udělal se na něm led, že by unesl hasičskou zbrojnici. Potom se oba mrazové usadili na břehu a čekali na kluky. Ale hokejisté se neobjevili, neboť dosud seděli na trestné lavici. Hra je hra a má svá pravidla. Avšak na Štěpána jim trest vypršel a tak si o vánočních prázdninách přeci jen zahráli.

0: Bejvávala za onoho času, kdy pávy chodívali ještě bez ocasu pod vrchem Šiberákem a za řekou Šplouchavicí vesnice. V té vesnici ševcovská chalupa se střechou na šišato a kolem té chalupy zahrádka s trávou na stojato. A v té zahrádce, věřte nebo ne, rostla hrušeň, co rodila kouzelné hrušky ušatky. Chodívala sem Amálka, holka jako z máku květ pro vodu ze studánky. Přicházela loudavou cestičkou, hledala čtyř lístky pro štěstí a myslela přitom na vdavky a na svého Kubu. Kde pak je mu konec? Asi někde vandruje z kraje do kraje a myslí na samé taškařiny. Ať si. Ale mládenec je to, jak se patří. Kam se na něho hrabou ostatní, třeba Pepík, ušatý ševcovský tovaryš. Ten se drží doma, ale pořád za Amálkou brousí, chvílí nedá pokoje.
1: Amálko! Amálko!
2: To jsi ty? Co tu zas děláš? Máš dřepět na věrpánku a spravovat kovářovi sváteční boty.
1: Však oni neutečou. Odběh jsem akorát, abych ti pomohl nabrat putinku, aby ses nemusela namáhat.
2: Já se namáhám ráda.
1: Ukáž, ještě ti ji odnesu. Za ten čtyřlístek, co jsi našla.
2: Hned mi ho vrát.
1: Když mi dáš pusu, tak vrátím.
2: To zrovna.
1: Jenom jednu jedinou.
2: Nedám. Ani kdyby ses na uši postavil, ani kdyby ses na kramfleky rozkrájel.
1: No tak Amálko.
2: Nedám. Koukej odtud upalovat, nebo tě poleju a udělám z tebe na to tata ušatýho hastrmana.
3: Safra. Amálko, ty máš ale vyřídilku. Nevypůjčila jsi s náhodou jazyk od ještěrky?
2: Kubo. Kubíčku. Jsi to ty. Honem, mi dej pusu. Konečně si za mnou našel cestu. Už jsem tady od léta a po tobě pořád ani památky.
3: Když ty jsi vybrala zrovna službu u ševců. A mě se ševcovina na dobro zprotivila.
2: Od kdy pak?
3: Od té doby, co po mně můj pan mistr hodil pro nic za nic trojnožku. Podívej se, ještě teď mám boul jako bramboru.
2: Pro nic za nic?
3: Tak, jenom jsem na něj o narozeninách pokřikoval nejnovější ševcovskou říkačku. Znáš ji? Ne. Rozhněval se švec pro velikou věc, že ho blechy kousali. Neměl na ně posady a udělal jim kle. Rozhněval se švec pro velikou věc, že ho blechy kousali. Neměl na ně posady a udělal jim klec.
2: Na kulišárny, na to tě užije.

0: Tak to si radši utrhnu tady ty hrušky.
1: Ne, pro pána Kubo ne. Naše hrušeň nese hrušky u šatky. Kdo je ochutná, tomu narostou hrozitánské uši.
0: Nepovídej.
1: Na mou duši. Viděl jsi přece Pepíka. Jak se mistrovi zdá, že je některý tovaryš dobrý do díla, hned mu začne ševcovka vařit škubánky s pracharandou, utlučenou z těch hrušek. A takovému ušákovi je pak hanba vytáhnout paty z chalupy a tak se pěkně drží verpánku.
0: Jako Pepík.
1: Jo.
0: Uši má, že by mohl s nimi plácat mouchy. Ale pověs mi, Amálko, je nějaká pomoc od té ušatosti?
1: Je. Kdyby mu nějaká holka dala pusu z upřímný lásky, bude mít v turánu zas uši ohledný.
0: Tak proč mu ji nedáš?
1: To říkáš ty mně? Už si docela zapomněl, co jsi mi napovídal tenkrát, když jsme spolu vykopávali křen a poslouchali pěničky?
0: Nezapomněl, že jsi ta nejpěknější líbeznička ze žbrblavý Lhoty.
1: A nic víc?
0: A kdyby se pořád tolik nečepejřila, že bys byla i nejroztomilejší.
1: A že se se mnou oženíš a že budeme spolu hospodařit, to už ti vyklouzlo z paměti.
2: Amálko, co je s tou vodou?
0: Je po tobě scháňka. Paní mistrová chce asi postavit na couračku.
1: Že se trochu nestydíš.
0: No tak, holka brečlavá. Co jsem řekl, to platí. Kde pak bych našel druhou takovou šamšulku? Ale nesmíš tolik chvátat. Nejdřív se musím ve světě poohlídnout po nějakém štěstí.
1: Jestli chceš štěstí, Kubíčku, tak toho mám pro nás oba habaděj. Nosím je pořád sebou na krku. Podívej.
0: Co je to?
1: Otevři váček. Je tam 7 čtyřlístků.
0: Vždyť jsou sušený.
1: Ale to nevadí. Já ti je dám.
0: Dáš mi je, až pro tebe přijedu v kočáře. Přece bys nechtěla obyčejného prťáka.
1: Ale chtěla. Žádnýho jinýho nepotřebuju.
0: Jenomže já asi nebudu mít tu pravou ševcovskou náturu.
2: Amálko, kolikrát tě mám volat, holka nanicovatá?
1: Už musím jít.
0: Utíkej, Amálko, a neboj se, nejdu daleko. Jenom do města za Matějem. Slouží tam v hospodě na malovánce. Někdy z večera se tu zas objevím a zahvízdám.
1: Tak... Tak šťastnou cestu. A ať se ti nic zlého nepřihodí. Kubíčku!
0: Ale s těmi hruškami tě neposlechnu. Přece jenom si jich pár natřesu. Kdo ví, k čemu se můžou hodit.
3: Tak co bude s tou večeří?
4: Strpeníčko, myslivecký. Paní hostická právě vytahuje klobásky z kastrolu.
5: Hospoda, kde nemají nic k zakousnutí, stojí za pendre.
4: Hospoda na malovánce je náhodou vyhledávané místo všech jídloznalců. Tady se nešidí. Tady se pečou bažanti. A žádné vrány na špeku jako jinde.
5: Já mám hlad, že bych spolknul i tu ránu.
6: Ach, či tak jsou to hrušky? Co vykukují tady z močny?
0: Ty nech na pokoji, kamaráde. Ty jsou moje.
4: Dočkáš se něčeho lepšího. Paní Tereska je proslavená arcikuchařka.
7: A vůbec to je hotová perla. Když se usmívá, tak se jí dělají ve tvářích takový líbezný dolíčky. Víš, Kubo, co mě štve? Že se na mě směje jen o kapánek víc než na ostatní. Já se ti tím dokážu tak užírat, že nemůžu spát.
0: A to přejde, Matěj. Jen co se s Tereskou oženíš.
7: Když ona by mě třeba nechtěla.
0: I chtěla. Stačí drobet kuráže.
7: No, a ty ji nemám ani co by se za nehýtek vešlo.
0: Tak víš co? Já tě s Tereskou ožením.
7: Kubo.
4: Kubo, jestli se ti to povede, budu tě celý život na rukou nosit. Nebo jestli chceš, můžeš zůstat v naší hospodě na pořád. Pomůžeš mi čepovat pivo.
0: Ne, na to já nejsem, Matěji. Chci si najít lehkou službu, abych se moc nezapotil a aby mi grošíky sami skákaly do kapsy.
4: Ale mohl bys tu celý den poslouchat Tereščin smích. Vidíš? Už jde?
8: Přeju dobrý večer ve spolek. Že prý nám tady někdo umírá od hladu.
5: Já málem mi tím čekáním povyrostli vousy.

0: Vousy se ani nehnuli, za to uši si dali záležet.
1: Krasavec.
2: Tomu teď budou zajíci v lese závidět.
3: No, co? Co na mě koukáte?
4: Něco se vám urodilo na hlavě, panáčku. Podívejte, ty vaše uši se málem ani do zrcátka nevejdou.
3: Ale, já to tak nenechám. Já si na vás posvítím, vycházko čarodějnická, modlířská. Já si teď skočím pro pytel prachu a broku a tuhle hospodu vyhodím do povětří s vámi, vy, grandobando. Mordsec, mazec, vždyť já takhle nemůžu ven. Tak vám aspoň ustřelím lustr, abyste na mě pořád nekoukali.
5: Pod strunu vyskakuj, hrdino. Že ty si sněd moji hrušku u šatku. Neříkal jsem, aby si ji nechal na pokoji.
3: To v nich bylo to kouzlo?
5: Jo. A buď rád, že jsi hned zbaštil víc. Měl bys uši až u stropu.
3: Kdybych tušil, co mě v téhle zpropadený hospodě potrefí, vyhnul bych se jí oklikou. Teď nebudu moc pro ostudu vytáhnout paty z myslivny.
4: Nenaříkejte, myslivecký. Není takový bolístky, aby na ní léku nebylo. I na ušatost se najde, viď, Kubo?
5: Co pak? Našel by se.
3: No, povídej. Dostaneš dukát.
5: Tak, pojď do síně. Nemusí to každý slyšet.
4: Ten Kuba, ale filuta!
2: Až to povím doma, budou se všichni prohýbat smíchy.
4: Ale klobásky nám málem vystydly. Ke stolu, sousedé!

0: No, povídej, povídej, tak spust.
1: No, uši zmizí v Turánu, jak dostaneš políbení z upřímné lásky. Máš nějaké děvče?
0: Nemám. Teda mám, ale ona o tom neví.
1: Jo, tak tady bude dobrá rada drahá. Leda, že bys...
0: Já vím. Já vím, no. Tady máš ještě jeden dukát. A povídej.
1: Leda, že by si zaskočil do vsi, co leží za vrchem Šiberákem, našel tam Ševcovic chalupu, postavil se na zahradu a zapískal. Přiběhne Amálka, vlepí ti pusu, že tě div neporazí a uši budou pryč, jako když foukneš do peříčka.
0: Poslechni, proč by mi měla pro nic za nic dávat pusu?
1: Protože si bude myslet, že jsem to já, Trumbero. Ale musí být tma tmoucí, aby tě nepoznala, rozumíš?
0: Nerozumím, ale zkusím to. Co mi zbývá?
1: Tak upaluj, abys to stih, až půjdou Ševcovic na kutě.

0: A co ty tu stojíš ved mě u dveří, dědo? Div jsem o tebe nezakop. Kde ses tu vzal?
1: Čekám na tebe. Poslouchej, Kubo, než zasedneš ke stolu, přenech mi tu jednu svoji hrušku.
0: Jo, to zrovna. Ani zapitel zlatoučkýho štěstí.
1: A za tohle jablíčko bys nevyměnil?
0: Za takový padavče? To si uhod. Nevyměnil.
1: A co když je taky kouzelné? Tomu, kdo ochutná, narostou parohy.
0: A co když mě balamutíš?
1: Můžeš si kousnout. Mám jich doma ještě košík. No, když nechceš, nechme být.
0: Ale tak o jednu hrušku neschudnu. Však on už se najde někdo, na kom si ho vyzkouší.
1: A třeba ti vynese další pytel štěstí.
0: Třeba. Počkej. A je na tu parohatost nějaká medicína?
1: Je. Když mi ještě jednu hrušku přidáš, tak ti to tajemství pošeptám.

0: vlasy se jen rozplývají.
1: A mají tu nejsprávnější křupavou kůrčičku, kde pak nikde si člověk tak nepochutná, jako v hospodě na malovánce.
2: Jestli pak nějak ježbili na mě?
3: Jak pak by ne? Ale kde je ten děda, co se ometal před dveřmi?
2: Taky bych rád věděl. Zmizel jak pára nad hrncem.
3: Samé čáry, Máry. Jeste, jeste. Musíme se přece posilnit na zítřek. Aby jsi rozuměl, Kubo. Zítra naše vrchnost, naše princka, slaví narozeniny. Dala vybubnovat, že každý mistr, co má ve městě řemeslo, jí musí přinést vzácnost, která není za peníze k dostání.
4: Tak.
3: Jinak zaplatí 10 dukátů.
4: A teď si všichni lámeme hlavu. Čím princeznu potěšit?
0: Tobě je hejče, pičáři. No, vyštracháš ve skříni kousek vzácného brokátu. Ale co já, chudák, od černého řemesla.
4: A tady Tereska by mohla nabídnout hubičku.
3: Brr, ani za nic. To bych radši dala pusu Ježkovi. Ale až se někdo najde, kdo tu Satori pokrotí, tomu dám na mou duši hubiček celý věrte. Ta už se nás natrápila.
2: Už se našel. My to zkusíme, viď, Matěj?
5: No. My jí s Kubou srazíme řebínek. To budeš koukat, Teresko.
3: A vás jsem to nemyslela. Ne, aby tě napadlo Kubo jít na zámek čarovat s hruškami.
2: Kde pak? Na čarování jsem si opatřil jablíčko parohátko.
3: Neznáš naši vrchnost. Než stačíš mrknout, panský dráb tě najde a posadí za mříže.
2: Když se na chvíli proměním v ušatce, nenajde.

0: Milí podaní, vaše princezna má dnes náladu pokapanou medem a tak se rozhodla odpustit vám daně a poplatky z klevet a odmlouvání, kterýmiž to jí pořád častujete. Ale abyste si nemysleli, že máte vrchnost jen tak pro nic za nic, doufáme, že ji uctíte vzácnými dárky, nebo aspoň dukátky v hotovosti. Nepě v knížecí pokladnici je skoro prázdno. Zkrátka koukejte se vytáhnout.
1: Tak co pak jste mi přinesli za vzácnosti? Pochlubte se, třeba ty kováři.
2: Kohouta, princezno, svůj mistrovský kus. Ani za nic bych ho neprodal.
1: A kokrhá?
2: S dovolením vaší milosti, nekokrhá. Ale vykoval jsem ho z toho nejlepšího plechu.
1: Tak si ho nech, ten mistrovský kus. A dej si pozor, aby ti neuklovil nos.
0: Nosí jen samé harampádí milosti. A k tomu nám zaťapou parkety. Zapomněl jsi zaplatit, kováři.
2: Nemám.
0: Ale máš. Jenom si sáhni hlouběji do kapsy. No, rozpárej tu počívku. No, vidíš, že se dukátky našly.
1: A teď ať se pochlubí hodinář.
3: Osmělil jsem se sestrojit stroječek, který vyhrává líbeznou muziku.
1: Počkat? Kdo pak je ten ušatec, co se krčí vzadu? Vypadá jako tululum na králíky.
0: Ano, on není zdejší, milost.
1: Pojď blíž, ušatče.
4: Skládám uctivou poklonu.
1: Snad si mi nepřinesl ty svoje uši. Ty věru nejsou nikde k dostání ani za pytel zlaťáku.
4: To nejsou, za to ale nadálku uslyším, co se kde ve světě šustne. A tak jsem se taky dozvěděl, že vaše veleváženost má zájem o ty nejzvláštnější věci. Dovolil jsem si proto darem přinést jablíčko. To jablíčko má kouzelnou moc. Kdo ho sní, tomu zmizí všechny vrásky a bradavičky, i kdyby jich měl ve tváři veletucet. To se ví. Vaše šaramantnost to nemá zapotřebí. Vy máte, slečno princezno, kůžičku bílou jako alabastr a jemňoučkou jako bříško od ještěrky. Ale jeden nikdy neví, co když se časem něco objeví. Třeba z té malé tečky, co má její jasnost na nosánku.
1: Dárek milostivě přijímáme. A dovolujeme ti za to kousnout si z narozeninového dortu.
0: Ale milosti.
1: A já zas ochutnám to tvoje jablíčko. A teď se můžeš chlubit ty, hodináři. Mám náladu na trochu muziky. Natáhni ten strojek. Hloupá muzika. Úplně mě z ní rozbolela hlava. Radši to odnes, nebo se rozloví. A jestli se rozlobím, tak si mě netřejte.
4: Matěji, to kouzlo účinkuje.
5: Máme z princezny nádherného šesteráka. Ale teď musíme, Kubo, zmizet, než to její parohatost zmerčí.
1: Však on vás ten smích ve vězení přejde.
0: Nejmilostivější princezno, ta holota se směje vaší jasnosti. Stala se malá nehoda. Vaší urozenosti ráčili narůst parohy.

0: No konečně, málem jsem se tu uhvízdal.
1: Jsem já nějaký Alík, abych přiběhla na zapískání.
0: Seš moje Beruška, krasonožka a drahokam. Pospíchám k tobě, sotva dechu popadám. Celou cestu se těším, že mi dáš pusu jako z marcipánu. A málko.
1: Ani za 4 zlatý zámky. Včera jsem ti ji dala, ty se hned otočil na podpatku a ufrknul si do lesa.
0: Ale včera to jsem nebyl já, to byl mysliveckej, teda vlastně byl jsem to já, ale měl jsem moc naspěch.
1: Já vím, vymýšlet zas nějakou čvančarádu.
0: Dej mi tu pusu, Amálko.
1: Spíš bych tě měla vykrákat za vlasy.
0: To jsem nevěděl, že jsi taková lakotilka. Už si docela zapomněla, co jsi mi povídala tenkrát, když jsme kopali křen a poslouchali pěničku.
1: Až si sundáš beranici. Co pak, že ses do ní napařil? Vždyť je horko.
0: Ne, nech mi ji. Nějak jsem se cestou uhřál a asi bych chytrý mu. Tak, Amálko.
1: Až mi slíbíš, že přestaneš obejdovat po světě a že se vrátíš k ševcovině.
0: Slibuju, všechno slibuju, jenom mi pro pána Jána už tu pusu dej.
1: Tak si ji vem. Ty, Kubo, Kubatej.
0: Teď si můžu beranici sundat. Řekni mi, Amálko, jaký mám uši?
1: No, trochu zakroucený.
0: Ale jinak docela obyčejný.
1: Jako každý jiný.
0: Sláva, 3x sláva. Tak, a já už zas musím běžet.
1: Jak to? Kam zas?
0: Do města. Mám tam nějaké důležité pořízení.
1: A kdy se vrátíš k ševcovině?
0: To si budu muset ještě nechat projít hlavou. To víš, ono se o ševcích všelico zpovídá. Znáš přece ty klevety.
1: Klevety?
0: Třeba, že pijou vodu ze škopíčku, co v něm máče jí kůže, nebo že šijou začarované boty, aby lidem naskákali puchejře a kuří oka.
1: Seš teda pěkný podfukář.
0: A ty zas hašteřivá málka, seš brblavý hoty. Já radši běžím. Až mi zbyde čas, tak se tu stavím.
1: Kubíčku,

0: sparohatění princezny se už povídá po celém okolí.
1: Zavolali na zámek doktora, aby tu ozdobu odstranil. Doktor piloval, ale sotva byl hotov. Paroží zase narostlo.
0: A princezna prý dupe, ječí a vsteká se od rána do rána.
1: Dobře jí tak. Nosila nos moc vysoko. Ale ušatce prý pořád hledají. Dokonce na něho vypsali odměnu.
2: Tak to její jasnost ušetří. Ušatec zmizel jako lísteček v povětří. Oh. Není nad pusus upřímný lásky.
1: Jsi ty ale kus kuliferdy, Kubo. Kde pak jsi tu pusu tak nahonem opatřil? To byla rychlost přímo sedmimílová.
2: No, taky můžu být nějaké tajemství, ne? Ale... Když už jsme tenhle soudek načali, jestli pak ty si vzpomeneš, co jsi slíbila?
1: Hm? No.
2: Věrte, lhubiček, tomu, kdo princeznu vytrestá.
1: Slíbila. Ale ty už jsi si je, jak tak koukám, vybral u svého tajemství.
2: Vždyť je taky nechci pro sebe. Přenechám je tady. Matějovi.
0: Ale tak, Kubo.
1: Matějovi je dám ze srdce ráda. Však už by je byl dostal dávno, kdyby si o ně řekl.
0: Je tě, Terecko.
2: Jedna. Dvě, tři, tak a to stačí. Zbytek si, Matěji, musíš nejdřív zasloužit. Já teď doběhnu opatřit medicínu a zítra se vydáme na zámek kurírovat její jasnost. A to by v tom byl čert, abychom si domů nepřitáhli celou pokladnici.
1: Počkejte, počkejte! Pro pána panský dráb!
3: Tady jsou. Tak jdem.
2: A kam? A proč?
3: Přičaroval si naší princezně parohy. A tenhle ničema ti přitom pomáhal. Ale... Za to se budete pěkně houpat na šibenici.
2: Ale to bude asi mailka.
0: Princeznu přece očaroval nějaký ušatec.
3: Nezapírat. Byl přitom mistr Čepičář, když jste se domlouvali a všechno na zámku vypověděl.
1: Ten proradník.
0: Kubo, utečeme.
3: Nikam! Nikam! Rovnou na zámek a tam do té nejčernější díry. Však vás ty čarodějnický roupy přejdou.
0: S Bohem, Teresko!
1: Matějíčku!
4: Ale, paní Teresko, nač ten pláč?
1: To jste vy, Čepičáři. Co vám udělali ti dva, že jste na ně museli jít žalovat?
4: Takový přivandrovalci, kdo ví odkud. Buďte ráda, že jste se jich zbavila, vždyť by vám za chvíli vyjedli hospodu. Utřete si slzičky a koukejte, co jsem vám přinesl. Klobouk, jako pro milost paní. Pěknou kuchařinku si našinec dovede jináč považovat.
1: Ale koukejte odtud mazat i s kloboukem, nebo popadnu váleček a budete mít v tu ránu kebuli vejpůl.

0: Ach jo.
1: Yeah.
0: Jeden, dva, tři, čtyři, pět.
1: Co to počítáš?
0: Ale pavouky na stropě. Matěj, víš, co se mi na dnešek zdál?
1: No.
0: Že sedím na verpánku a šídlo, že mi v rukou lítá o 106.
1: Yeah.
0: Co já bych za to dal, kdybych se mohl na tu ševcovskou stoličku zase posadit?
1: To mně se nezdá o ničem jiném než o Teresce. Jak voní tisícerými vůněmi. Trošku po Skopovým na Mariánce, trošku po anýzových cukrátkách a taky po prasečích ouškách s muškátem. Ale až já toho neráda Čepičárskýho dostanu. Vždyť on si teď klidně chodí za Tereskou a cpe se klobásama s česnekem.
2: Tiše. Bubnujou.
1: No, to budou nejspíš popravovat. A koho by tu měli po ruce, když ne právě nás dva?
2: Už jdou.
1: Jsme mi to smolaři za smolení. Teď se budeme houpat na obráce. Havranu, pro potěchu.
0: Je to jen dráb.
3: Večeře, čelátko.
0: Pane drábe, proč je venku tolik rámusů?
3: Nejjasnější princezna dává po celém kraji bubnovat, že tomu, kdo ji uzdraví, splní jakékoliv přání.
0: Což? A to se může přihlásit každej.
3: To dá rozum.
0: Ale tak... Tak to já princeznu vyléčím.
3: Ty ses asi zbláznil. Nepověsili tě jen proto, že princezna zcela strudnomyslněla a že na tebe v tom zmatku zapomněla. Vždyť ty jsi přece tý princezniny parohatosti nejhlavnější příčina.
0: Právě proto já parohy přičaroval a jenom já je můžu odčarovat. Stačí, když mě odtud pustí na jediný den.
3: Pro mě, za mě, já to ohlásím. Ale až utečeš, nebude to má věc.
0: Matěji, kamaráde, jsme zachráněni. Budeme zas dejchat čerstvý vzduch. Já si zítra doběhnu pro 4 lístky. To je totiž ta jediná a pravá medicína na tu parohatost. Aspoň mi to tvrdil ten děda, co mi dal jablíčko parohátko.
1: Jak pak bys teď našel 4 lístky, Kubo? Vždyť už fouká ze Strniš.
0: Přece u svý nejmilé.

0: To jsi ty, Kubo.
1: No.
0: Co tu chceš?
1: Přišel jsem za tebou.
0: Musíš tam klidně zůstat.
1: Nemrať se, Amálko. Nemáš ani zdání, jak se mi po tobě stýskalo.
0: Ale celý dlouhý čas si sem netrefil.
1: Nemohl jsem, dostal jsem se do veliký šlamastiky, všechno ti budu vyprávět. Teď ale strašně potřebuju 4 lístky. To tvoje sušený štěstí, co nosíš na krku.
0: Aha, tak proto jsi přichvátl. A zrovna ti je nedám.
1: Proč?
0: Protože jsi Kuba Kubatej. Balvan a kazi svět. Víš o mně jen, když něco chceš.
1: Amálko, já už budu sekat dobrotu. Budu tě na rukou nosit, pentle na střevících zavazovat. Pomyšlení ti udělám.
0: Jo, jo, jo.
1: S těmi 4 lístky si jen odskočím do města, ale rychle se k tobě vrátím.
0: To znám.
1: A hned potom se budeme spolu ženit. Chceš?
0: Nechci. Až se budu chtít vdávat, vezmu si Pepíka.
1: Vždyť je ušatej.
0: Dám mu pusu. A bude jako každý jiný.
1: To bys mi přece nemohla udělat. Dej mi prosím tě ty 4 lístky. Jestli je nedostanu, už se na mou duši nikdy neuvidíme.
0: Tak si je vem. A běž. A měj si, jak chceš.
1: Počkej, neutíkej mi. Vždyť já tě miluju.

0: Já bych tomu šibeničníkovi nevěřil jasnosti.
1: Ať jde radši pryč.
0: Šoupněte ho zpátky do vězení.
1: Ne, ne, ne. Ať tu zůstane.
0: Co kdybychom dřív vyzkoušeli strouhanou cibuli s medem, rozmíchanou s drceným vrabčím ocáskem? Taková mast prý vyléčí všechno na světě.
1: Vždyť už jsme to zkoušeli.
0: Pravda. Už se mi ty medikamenty načisto popletly.
2: Nebojte se, princezno, a spolkněte to. Po mých kouzelných bylinkách parohy zmizí, jako když foukne do peříčka. Jinak ať se zas propadnu mezi žáby, myši a pavouky, co jich má vaše jasnost, plný sklep.
1: Mám. Nebo nemám.
2: Jen do toho.
1: Zatím jen špetičku. Nestalo se nic.
0: Nic. Parohy pořád drží, je to podvodník.
2: Princezna musí sníst všechno do posledního lístečku.
1: A tak dobře. Zavřu oči a spolknu to. Raz, dva, tři. Mám najednou lehkou hlavu? Jsou tam ještě?
0: Parohy její jasnosti ráčely zmizet. Ten locík je na mou duši odčaroval.
1: Panem, podej mi zrcadlo, no. Je to pravda? A zase mi to sluší. Máme velikou radost. A děkujeme ti na stokrát, chasníku.
2: Za málo, princezno.
1: No, a splníme ti jakékoliv přání.
2: Je, tak nejdřív ze všeho chci poprosit, abyste pustili mého kamaráda Matěje.
1: Ale s radostí.
2: A potom bych si přál...
0: Počkat. Její milost splnila, co slíbila. O žádném dalším přání nebyla řeč. A proto koukej rychle zmizet, uličníku. Vždyť jsi jen napravil, co si sám způsobil.
1: Nač taková příkrost, hofmistře?
2: Dovoluji si jen připodotknout, že v knížecí pokladnici je stále ještě prázdno.
1: Služby, které nám prokázal, stejně nejsou dukáty k zaplacení. A proto, hofmistře, mu věnujeme naše největší zámecké parohy. Na památku.

0: Dobré odpoledne, vinšuju, Teresko. Smím dál?
1: Jen pojďte, čepičáři.
0: Vy už se nehněváte.
1: Svět stejně nebude lepší, tak co bych se na něj pořád mračila?
0: Pravda, pravda, pravda. A vám to nejvíc sluší, když se usmíváte. Vůně je tu jako o posvícení. Snad nečekáte hosty?
1: Jaké pak hosty? Jsem teď jako kůl v plotě. Nikdo mě ani slovíčkem nepotěší.
0: On by se jistě někdo našel, kdo by si nenechal ujít takovou čest.
1: Ale jsem já to nedovtipa. Napekla jsem buchty a ani vám nenabídnu. Vemte si, vemte.
0: Jej, to já rád. Od rána stojím pod okny vaší kuchyně a polikám tu vůni.
1: Tak jenom jeste. A přece jen budu mít hosty. Jestli pak víte, kdo k nám jde?
0: Kdo pak?
1: Můj šenkovní Matěj a jeho kamarád Kuba.
0: To není možné.
1: Už je to tak.
0: Ale to je nemilé, abych radši šel. Ale co když je potkám na schodech, nemohl bych se u vás tady někde schovat?
1: A vlezte si třeba do sudu. Až zajdeme do kuchyňky, můžete utíkat domů.
0: A vy jste vzácná osoba, Teresko, vzácná.
1: Skrčte se a ani muk.
0: Budu jako pěna, jako rybička.
2: Je doma! Tereska je doma!
1: Kubo! Matějíčku! Div jsem se tu pro vás neuzdychala. Jak jste se dostali ven?
2: Překousali mříže a přeprali 7 drábů.
1: Snad jste neutekli.
3: Ale kde pak? Tady Kuba princeznu vykurýroval a mě z vězení zachránil.
1: To si hodný, Kubo, že jsi nenechal kamaráda v nouzi.
2: Když jsem mu slíbil, že ho ožením, nemohl jsem ho tam přece nechat sedět.
1: Ale. A smím se zeptat s kým?
2: No. Přece s tebou, Teresko.
1: Ajeje, to je novina. To abych šla honem zadělat na svatební koláč.
3: Teresko má nejmilejší. Já mám takovou radost, že bych popadl do náruče celý svět. Na mou duši, i kdybyste sem přichomejt ten voškrda čepičářský, i toho bych snad obejmul.
4: Když je to tak, radši bych z toho sudu vylez. Ono je tu moc špatné posezení.
0: Bylo mi ctí?
4: Děkuji za buchty. A poroučím se.
2: Čepičářovi narostly uši. Teresko, jak si tohle dokázala?
1: V mošničce, co jsi tu nechal, zbyly 3 hrušky ušatky. Nadělala jsem z nich povidla, přidala hřebíček a skořici, aby to lahodilo nosu a tu buchtovou vůni pouštěla ven okýnkem. Vidíš? A čepičář se nachytal.
3: Ten se asi naběhá, než sežene upřímnou hubičku.
1: Dobře mu tak.

0: Co pak se tváříš jako pudivou, Skubo?
1: Kde se studědo tak najednou vzal? Chodíš jako duch?
0: Přišel jsem se pozeptat, cože ti vyneslo parohátko.
1: Parohy, dědo. Tyhle ty parohy, co dřív patřili nějakému knížecímu milostpánovi. Zkrátka, pořád se mi lepí na paty smůlovatá smůla.
0: To bude asi tím, že jsi moc velký chytrolín.
1: Princeznu jsem potrestal k povyražení celého města. Matěj bude mou zásluhou slavit veselku. Jenom já jsem ostrouhal mrkvičku.
0: A co Amálka?
1: Ta už mě taky nechce. Styděl bych se jí zapískat pod okýnkem.
0: Na princeznu si stroufal a Amálce se bojíš na oči?
1: Pomohla mi a já jí ani nepoděkoval. Nic jsem jí za to nedal a dát nemůžu.
0: Něco bys přece mohl. Štěstí.
1: Vždyť ti celou dobu vykládám, že žádný nemám.
0: Vidíš? A zrovna štěstí je to jediný, co můžeme dát druhému. I když se nám zdá, že ho sami nemáme. Tak už je to, Kubo, na tom světě zařízený.

0: A Málko? Přišel jsem ti povědět, že na těch klevetách o ševcích není ani drobítek pravdy. Ševci jsou náhodou vážené a úctyhodné osoby. Už se nemůžu dočkat, abych ušil nejhezčí střevíčky, co kdy chodili po lhotě. Pro tebe. A Málko, dala si pusu Pepíkovi?
1: Dala.
0: A slezly mu uši?
1: Neslezly.
0: Tak to bude asi tím, že nebyla z upřímný lásky.
1: Asi.
0: Však on se taky jednou dočká. Láska je jenom jedna. A když ji někdo náhodou potká, neměl by ji pouštět z náručí? Strašně jsem k tobě pospíchal, Amálko, abych se tě zeptal. Šla bys se mnou zas vykopávat křen a poslouchat pěničky.
1: Ale to budeme muset počkat do jara.
0: Nic nemusíme. Jdem teď hned. Chceš?
1: Chci.
2: Amálka se z ničeho nic odstla v Kubově náručí a věřte nebo ne, už tam zůstala. Potom byla slavná ševcovská svatba. Amálka na ní protancovala troje střevíce. To, aby měl Kuba počinek a náhodou ho nepopadly roupy, hejblata a nutkání vandrovat zas někde po světě. A hledi divoucí, Kubovi se na verpánku zalíbilo a tak s Amálkou napořád hospodařili v té vsi pod vrchem Šiberákem a za řekou Šplouchavicí. Jenom na kouzelné hrušni už se neurodila ani jedna hruška ušatka. Za to u studánky jim vyrostlo 7 čtyřlístků pro štěstí.

0: Bylo jednou jedno království. Bylo pouze jednou, protože takové království se dvakrát nedá opakovat. Král měl několik synů, ale nevěděl přesně kolik, protože byl líný se zeptat královny, dokud ještě byla živa. A teď zase byl líný je počítat a cizích lidí se nechtěl ptát. Mnohdy, když nebyl líný přemýšlet, tak se zamyslel. Ale v zápětí zapomněl, kvůli čemu vlastně začal přemýšlet, a než by se namáhal si vzpomenout, tak dumal o něčem úplně jiném, než původně chtěl. Několikrát začal přemýšlet o tom, který z jeho synů by měl být po něm králem, ale vždycky z vrozené lenosti se mu myšlenky smekly k něčemu snadnějšímu a nebo z té námahy usnul. Jednou však přece došel k rozhodnutí, které naštěstí zapomněl zapomenout. Usnesl se sám v sobě, že králem bude ten z jeho synů, který je ze všech tradičně nejlínější. Přikázal svolat všechny své syny a aby nezapomněl, na kdy je dal svolat, tak nařídil, aby přišli hned teď a okamžitě a všichni. Přišli tři tuční mladíci. Král je vyzval, aby se posadili. Chvilku mlčky čekal. Když však už žádný další tučný mladík nepřicházel, pravil: jste tu všichni, mí milí synové? Ano, odpověděli mladíci. Z toho král nabyl jistoty, že má syny tři, a značně se mu ulevilo. Také jeho sebevědomí stouplo, protože nic nesnižuje mužovo sebevědomí tolik, jako nejistota co do počtu potomstva. Mám vás všechny tři stejně rád, pravil se slzou v oku. Nerozplakal se však usedavě, protože usedavě plakat dá námahu. Potom vysvětlil chlapcům, že království bez tradic to je horší než třeba republika s tradicemi. A právě proto, že odkáže království a trůn jen tomu z nich, který je nejvíce a tradičně líný. Nejstarší z vás nechť promluví, zakončil. Chlapci se dívali jeden na druhého. Čekali, kdo z nich začne. To ani nevíte, kdo z vás je nejstarší, ptá se král.
1: Teď ono to dá tatí práci si to pamatovat, řekl nejtučnější z nich.
0: To znělo slibně. Ukázal tedy král na jednoho ze svých synů. Tak začni třeba ty tady, no. Jak se jmenuješ? No, tak to je jedno. Mluv.
1: Tatí,
0: začal mladík.
1: Tatí, já jsem velice líný. Já jsem, tak bych řekl, hrdě líný. Víš, já spím s otevřenýma očima. Zavírat na noc klapky a ráno je zase otevírat, no uznej, tati, to je zbytečná dřina, že?
0: Král seděl a koukal do dálky. Když za hodinu nic neřekl, začal druhý syn o své lenosti.
1: Tudle jsem si set u krbu a chytli mi škorně a od škorní nohavice. Tak jsem to nechal bejt, jestli schořím celý, neschořel. Ono to na lejtkách zhaslo, asi jsem je měl zapocený.
0: Král se díval do dálky. Za další hodinu třetí králevic začal mluvit. Mluvil velice líně, sotva mu bylo rozumět. No, přibližně asi říkal tohle.
1: Kdyby mi pod šibenici dali oprátku na krk, kdybych jako tam tedy chůlicou něčemu vražda nebo tak byl. A kdyby mě začali tahat za krk nahoru a kdyby mi někdo dal do ruky třeba nabroušenou kudlu, ne? Nebo nůž, jo? Abych se jako odříz, jo? To by se divili, jak bych se dal klidně oběsit. Přeci zvednout ruku s nožem, až se mne nahoru za hlavu. No, to je holenku kus práce. Přeci na to mě neužiješ.
0: Král seděl a hleděl do dálky. Když ani za 3 hodiny se neprojevil, chlapci se začali ptát, který z nich tedy jako bude králem.
1: No tak řekni, tati, který z nás je nejlinější? No, no, tati, no, kdo dostane trůn?
0: Král se přestal dívat do dálky a pravil.
1: Já jsem byl línej vás poslouchat a teď jsem línej se ptát, o čem tady byla řeč.
0: A zůstal králem ještě dlouhá léta, protože byl líný umřít.

0: Moudrý zlatník. Radošovi bylo 18 let, když mu rodiče umřeli. Nyní mu nezbývalo nic jiného, než jít do služby. I pomyslel si, když už musím sloužit, půjdu do velkého města, vždyčku z práce zastanu. Sebral své věci a šel. Nedaleko města pozdravilo ho moudro s rozumem. Od té chvíle prý byl tak moudrý a rozumný, jako by byl na vysokých školách cvičen a všecko, co do rukou vzal, muselo se mu povést. Chodí Radoš po pěkných ulicích a tu mu padne do oka nádherný a skvostný zlatnický krám, v němž při díle sedí mnoho tovarišů. To se mu velice zalíbilo a pomyslel si, že nepůjde do služby, ale že se bude učit zlatníkem. Bez rozmýšlení vejde do dílny, slušně mistra pozdraví a prosí ho, aby jej přijal za učedníka.
1: Inu, já tě přijmu,
0: namítl mistr.
1: Ale ty jsi už trochu přestárlý na učedníka. Než se vyučíš, bude ti pomalu 26. Nejspíš chceš rok učení a rok práce.
2: Ovšem, pane mistře, já nemám žádné peníze, abych za učení platil. Ale jistě budete se mnou spokojen, ani chvilku neprozahálím,
0: pravil Radoš.
1: Zůstaň tedy,
0: řekl mistr a ukázal mu místo pro jeho věci a kležení. Když si to Radoš urovnal, hned se měl k práci. Zprvu se mu druzí tovaryši smáli, že je nemotorný učedník, ale brzy umlkli. Co vzal Radoš do ruky, to se mu podařilo. A co se jiní učili 2 léta, to on uměl za týden. Za 14 dní již dělal prsteny, náušnice a náramky tak pěkně, že se bylo radost na ně podívat.
1: Nevím,
0: řekl mistr své ženě,
1: co si mám o Radoši pomyslit. Je-li už jinde vyučen a jen zem nerozum táhne, anebo je narozen na šťastné planetě?
0: Ne, tomu nevěř, že by tě byl obelhal. On je věru vtělená pravda. Zastávala se mistrová učedníka, který i jí pomáhal. Za 4 neděle se vyučil a mistr ho měl velmi rád. Jedenkrát šel s mistrem na procházku po městě, které bylo velké a v němž sídlil král. Tu vidí na bráně lebku nastrčenou na špici. I ptá se mistra, co to má znamenat, a mistr mu začal vypravovat.
1: Náš král má jedinou dceru, panu tak krásnou, že kraj světa takovou nenajdeš. Od 20. roku však nemluví, ale jestli řízením božím, anebo její vlastní vůlí, to nemohl dlouho nikdo vyzkoumat. Co tu bylo lékařů a jiných učených mužů, ale žádný jí řeči nenaučil? Ona čte, jezdí, prochází se, umí krásné práce, ale to vše dělá mlčky. Před 3 lety se tu vyskytla moudrá věštkyně, která povídala, že je princezna líběna pod kouzelnou mocí a ta, že bude tak dlouho trvat, dokud by se nenaskytl mládenec, který by ji k řeči přivedl. I vydal král rozkaz, kdo by dceru jeho k řeči přivedl, že mu ji dá za ženu, ať je prostý, anebo vznešený. Tu přišli všelijací lidé, kteří se u krále hlásili a princeznu obtěžovali, ale neuzdravili. Král se nad tím velice mrzel a princezna ještě víc, proto se odebrala do svých pokojů a z nich ani vyjít nechtěla. I poručil zase král, kdo se k němu přihlásí, že chce princeznu uzdravit a neučiní to ve 3 dnech, že přijde o hlavu. Schon přestal, až po nějakém čase přišel mladý pán velmi sličné postavy. Král dovolil, aby se pokusil o princeznino uzdravení. 3 dny prý klečel před Liběnou a neustále prosil, aby k němu jen jediné slovo promluvila, ale ona se ani nepohnula a tak ztratil 3. den hlavu, která je pro výstrahu zde nastrčena. Od té chvíle se žádný nehlásí a 5. rok už táhne, co princezna nepromluvila.
0: Radoš se nad tím velice podivil a bylo mu krásné Liběny líto. Byl už rok u svého mistra, který ho měl rád jako oko v hlavě, a již se ženou radil, zůstane-li Radoš vždy tak hodný hoch, že ho přijmou za vlastního, neboť neměli svých dětí. Jednoho dne přišel královský dvořan a objednal u mistra pro princeznu klenoty. Měly být tak krásné, jakých posud nikdo neviděl, a z nejdražších kamenů. Mistr to přislíbil, ale když posel odešel, škrabal se za ušima a nevěděl, jak to vyvede a komu tu práci odevzdá.
2: Co pak se vám, pane mistře, přihodilo, že jste tak smutný?
0: Ptal se Radoš. Mistr se mu svěřil.
2: Nermučte se, mistře, tu práci vezmu já sám na sebe a jistě bude král se mnou spokojen.
1: A myslíš, Raduši, že dovedeš práci, kterou si já sám netroufám udělat? Jak bych ti mohl dát tolik zlata a drahých klenotů pro zkázu?
2: Dejte mi tedy něco na zkoušku a bude-li se vám to líbit, potom udělám ty další.
0: Mistr byl spokojen, dal zlato a kámen a Radoš se hned pustil do práce. Ale jak se divil starý zlatník, když mu Radoš přinesl hotový prsten. Tomu nebylo rovno v celém krámu. S radostí mu mistr dovolil, aby zhotovil i ostatní věci. Radoš si dal na všem, co možná záležet. Když byl hotov, udělal i stříbrnou klenotnici, vše do ní uspořádal a pak to odnesl mistrovi. Když se mistr na skvost podíval, popadl Radoše okolo krku a řekl:
1: Hochu, ode dneška si ty mistr, já ti více poroučet nemohu, neboť si mne daleko předstihl.
0: Byla to taková práce, jakou málo kdo uměl. Člověk nevěděl, čemu se má dříve obdivovat. Zdali královskému diadému či útlému náhrdelníku, anebo skvostným náušnicím, náramkům a jiným drobnostem. Zlaté nitky byly jako od pavouk upředené a ty lupeny a kvítka jako ze země vyrostlé.
1: Hochu, co ti mám za tu práci dát?
0: Ptal se mistr celý blažen nad uměním svého tovaryše.
2: Nic jiného, jen mi dovolte, abych to směl králi sám donést.
0: Tomu mistr rád povůli udělal a Radoš šel do královského hradu. Když se ohlásil, že nese králi objednaný skvost, i hned byl vpuštěn. Hluboce se poklonil a podal králi stříbrnou skříňku. Sotva král otevřel víčko, rozjasnila se jeho tvář a s patrným zalíbením se díval na klenoty.
1: Nemůžeš mi povědět, mládenče, kdo tu práci dělal?
0: Ptal se král přívětivě.
2: Já sám, nejmilostivější králi.
0: Odpověděl Radoš.
1: Ach, mladíku, jsi tak veliký umělec, jakého jsem posud neznal. Mohu-li ti nějakou milost prokázat, tedy žádej.
0: Nabízel se král Radošovi, který radostí div neplakal.
2: Nejmilostivější králi, slyšel jsem, že je puštěn k princezně každý, kdo se chce pokusit, aby jí řeč navrátil. O to bych se i já chtěl pokusit. A proto bych žádal vaši královskou milost, abych k ní směl jít.
0: Tak prosil Radoš krále a čekal se strachem na odpověď.
1: Ovšem, mladíku, že k ní smíš jít a pokusit se jí uzdravit. Ale bylo by mi líto, kdybys to nedokázal. Víš, co tě potom čeká?
2: Vím, nejmilostivější králi, a rád se podrobím smrti, když to nedokážu.
0: Král zavolal svého dvořenína a poručil, aby dovedl Radoše k princezně do pokoje a nechal ho tam samotného. Dvořan však dostal od krále tajné znamení, aby poslouchal, co se bude dít. Radoš tedy šel s dvořanem skrze množství pokojů až do síně, kde bylo jako v ráji. Květin, stromů, čalounů, zlata, stříbra, koberců, všeho dost. A to vše bylo polito slunečním světlem, jež malovanými okny kladlo pestré stíny na bílou mramorovou podlahu. V čele síně visely od stropu dolů těžké záclony, které dvořan polehonku rozevřel a Radošovi pokynul rukou. Radoš vešel do malého pokojíku, skvostně, ale pohodlně a ladně uspořádaného, že člověku bylo jaksi milo, když do něho vkročil. Ale nejkrásnější byla princezna Liběna. Seděla u okna a zlatem vyšívala. Ani mžikem se její zřítelnice k němu neobrátila. Zdála se být bez života, jako obraz, jež visel v zlatém rámu na zdi a představoval princeznu jako malé dítě. Jasným okem na ní Radoš hleděl, poklonil se, postavil před její obraz a řekl:
2: Rozhodně ty, obraze krásný, krutý boj, jež se v hradě vede. Řezbář udělal panu, krejčí na ní ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč: Komu nyní ta pana náleží?
3: Komu by náležela, než mluvci, který jí dal řeč?
0: Promluvila princezna a opět tiše šila dál. Radoš vyšel s poklonou z pokoje, ale závistivý dvořan oznámil králi, že mu princezna ani slova neodpověděla. Radoš musel zůstat v hradu, kde se mu ovšem jinak vedlo dobře. Mistr nevěděl, co si má pomyslit, když mu přinesl služebník za skvost peníze a vyřizoval, že se tovaryš vrátí teprve třetí den. Druhý den byl Radoš opět uveden do princezny na pokoje a jako předešlý den se postavil před obraz a ptal se:
2: Rozhodně ty, obraze krásný, krutý boj, který se v hradě vede. Řezbář udělal panu, krejčí jí ušil šaty, ale mluvec jí dal řeč. Nyní ji chce mít každý. Komu náleží?
3: Včera jsem ti řekla, že patří mluvci,
0: odpověděla opět princezna. Dvořan, jež poslouchal, nepřál Radošovi, že by mohl být králem, a zase řekl králi, že princezna nepromluvila. Radoš byl opět podržen v hradě. Třetí den šel však poslouchat sám král. Radoš byl opět podržen v hradě. Třetí den šel však poslouchat sám král. Radoš vešel do pokoje a zase se ptal,

0: neučinil šťastným otcem a všechnu radost si mě navrátil. Staň se tedy mým synem a králem, neboť uznávám, že jsi moudřejší nad jiné.
1: Můj nejmilostivější pane,
2: odpověděl Radoš.
1: Jak mohu být králem? Vždyť jsem jen z nízkého rodu. Nevím, jak se u dvora chovat a krásná princezna mne sotva bude chtít za svého manžela.
2: Ty jsi mne svou moudrostí z kouzelných pout vysvobodil a já žádného jiného za manžela nechci než tebe.
3: Pravila Liběna a podala Radošovi ruku, kterou on vroucně políbil. Hned se ve městě rozhlásilo, že je princezna uzdravena a její vysvoboditel, že je prostý zlatnický tovariš. Tu pospíchal starý mistr do hradu, aby se přesvědčil, zdali tomu tak je. Když ho Radoš s radostí představoval králi jako svého dobrého mistra, děkoval stařec v duchu Bohu, že mu takového učedníka poslal. Za nějaký čas byla svatba a královská nevěsta se skvěla v klenotech, které jí ženich udělal vlastní rukou. Radoš panoval moudře, jako před ním žádný král, a lid se za něho vstávaje lehaje modlil. Měl několik synů a každý se musel v mládí něčemu naučit a žádný nedostal titul bez zásluhy. Jestli je také moudro s rozumem pozdravilo, to se neví.
4: Jsem okopané. Tak tohle byl tedy opravdu podivný zápas. No ale ve snu se může stát úplně všecko. Kolikrát se nám třeba zdá, že lítáme pěkně nad ulicemi, i když nemáme křídla. Tak proč by se nemohlo zdát, jak proti sobě hrajou kopanou dvě psí jedenáctky? Na jedné straně 11 jezevčíků a proti nim na druhé straně 11 teriérů. Jestli si ovšem myslíte, že jim to soucoval buldog nebo ratlík, tak to jste na omylu. Soucoval to, víte kdo? No přece Ája. Tak se to aspoň Fíkovi ve snu zdálo. A taky se mu zdálo, že Ája to píská prostě skvěle. Líp než ten nejlepší rozhodčí, úplně bez chyb. Pískala tak znamenitě, že 10 000 přihlížejících psů všech ras jí nadšeně tleskalo a to se rozhodčímu, jak uznáte, hned tak nestává.
5: Bravo, bravo, bravo, bravo.
4: No, hráči byli taky skvělí. Znamenitě kličkovali, nádherně běhali a skvostně stříleli. Občas se sice kousali do achilovy paty, podráželi si nohy a škrábali se do čenichů, no ale to přece u psů se nedá považovat za kdo ví jakou surovost. U psů, pozor, u psů teda ne. Ostatně víte co? Poslechneme si kousek reportáže. Ajajajajaj, to je surovost i při psím utkání. Teriér ukousl soupeři ucho, no to je ovšem jasná penalta, neboli desítka, neboli pokutový kop. No a jezevčíci vedou 1-0. Ale teriéři se ovšem nevzdávají se a nadšeně se vrhají do útoku a snaží se vyrovnat. A pozor! Pozor, teď mají teriéři jedinečnou šanci. Asta skvěle uniká po levém křídle, přihrává Azorovi, Azor dává patičkou zpět na Ferdu, Ferda prudce pálí na bránu a... Ano, vážení přátelé, teriéři vyrovnali stav utkání na 1-1. Takže se začíná opět z prostředka hřiště. Jezevčík Dandy si staví míč, chystá se rozehrát, rozhodčí dává znamení. Ale co to, místo do míče kopl Dandy do krtince, který zcela nečekaně vyrostl přesně na značce ve středu hřiště. No tak tohle bychom, vážení přátelé, ale tohle bychom na našich hřištích neradi viděli. Rádi, neradi, krtinec rostl tak rychle, že byl za chvíli vyšší než nejvyšší jezevčík. Pak se udělal na špičce ohromný kráter, krtek z něj vystrčil hlavu a bojovně vykřikl. To je ona! Na ní!
6: 4 další krci

0: Z podzemí vrhli se na Áju, každý vzal za jednu končetinu a už ji táhli krčím kráterem do svého podzemí. Pomoc! To je únos! No jasně, únos. Teriérům a jezevčíkům unesli rozhodčího. Samo sebou na hřišti hned nastal děsný zmatek. Soupeři se vzájemně kousali do nohou a do uší, škrábali se, prskali, štěkali na sebe jako psi a vůbec se chovali naprosto neukázněně. Zkrátka, bez rozhodčího se žádné utkání hrát nedá. A co udělal v téhle situaci Fík? No, seděl na tribuně jako přikovaný a popravdě řečeno nedělal vůbec nic.
1: No co pak jsem mohl? Vždyť to bylo ve snu. Chtěl jsem na ty krtky hrozně zařvat, ale nešlo to. Já jsem nemohl odevřít tlamu. Chtěl jsem se za nima rozběhnout, ale nemohl jsem vstát. No vážně.
0: No, to můžeme Fíkovi klidně věřit. Ve snu to tak opravdu někdy bývá. Možná to znáte.
1: No a pak jsem jako viděl, jak krci zatáhli Áju do takového velkého podzemního sálu, kde měli dvě branky a chtěli na ní, aby je hned naučila kopanou a pravidla, když se v tom tak dobře vyzná.
2: Neodmlouvej, my jsme tě hezky dlouho pozorovali.
0: Rozkřikl se na ní vrchní krtek, když odmítla uposlechnout.
2: A teď nás pěkně naučíš kopat a pak nám budeš soucovat.
1: No, já ji chtěl samozřejmě z toho krčího zajetí vysvobodit, ale nešlo to. Pak už jsem sice jako mohl vstát, ale zase, když jsem přiběh těm krčím dňourám, nemohl jsem se dostat dovnitř.
0: Ono to taky není vždycky zrovna dobré, když je člověk moc velký.
1: No, nebo pes moc velký. Zkrátka, do toho krčího podzemního království jsem se nedostal a tak jsem začal vymýšlet, jak na to.
0: A vymyslel jsi něco?
1: Už ne, já se strachem probudil.
0: No a naučila Ája krtky kopat?
1: Asi ne. Co já vím, tak krci pořád ještě jenom hrabou.
0: Takže ten sen vlastně nedopadl nijak. Ale to už se u snů často stává.

Jo, sen nedopad nijak, ale já dopad špatně. Z postele jsem dopad na znak, čím jsem se zbudil. A zařval, poněvadž to trochu bolelo, ten znak, myslím. No ale sen to byl stejně fajn. A když jsem ho pak vyprávěl Áje, tak chvílema otvírala pusu a chvílema se zas děsně smála a potom řekla, že už se těší na večer a na noc, že třeba bude mít taky nějakej parád.

Selské desatero. Císař Josef chodíval rád ráno v parku na procházku. Jednou vyšel zadními vrátky do polí, spatřil člověka orat. Šel k němu a ptal se ho, kolik dostává denně za svou práci. Stařec viděl pána v šedém kabátu, třírohém kloboučku, císaře nepoznal. Řekl mu, že dostává 8 penízů denně. A co s nimi děláš? Pravil císař pán. 2 splácím dluh, 2 půjčuji, 2 ukládám, 2 zahazuji. Císař se ptal, co ta hádanka znamená. A stařec mu vyložil. 2 peníze dávám ženě za to, že se stará o domácnost. 2 platím na hochy, aby se naučili něčemu řádnému. 2 ukládám dceři na věno, aby se k stáru o mne starala. A za 2 poslední, když zbudou, starám se o sebe. Císaři se ta selská hádanka líbila. Dal starci dukát a vrátil se do zámku. Po obědě, když ještě seděl s pány u stolu, řekl jim, že jim dá hádanku. Kdo ji uhodne, může si vyžádat nějakou milost. Pak jim vypravoval, co mu ráno povídal starý sedlák a ptal se jich, co to rozdělení peněz znamená. 2 na dluh, 2 půjčené, 2 uložené, 2 zahozené. Páni hádali, ale nedohádali se. Císaře to bavilo, ale když se ohlédl, vidí, že voják na stráži se zubí. Zamračil se a ptal se přísně, proč se směješ, když jsi ve službě? Voják srazil paty a pravil, protože to vím, císařská výsosti, 2 ženě, 2 synům, 2 dceři, 2 pro sebe. Císař se usmál a řekl, jak to, že ty to víš, když pánové hádají marně? Jsem ze vsi, císařská výsosti, to je selské desatero, to zná na vsi každý kluk. Pánům bylo horko, ale císař se smál a ptal se vojáka, co si přeje. Jít domů, císařská výsosti, jsem vdovy jediný syn, matka je stará, stateček hyne. Císař vojáka propustil a nařídil, aby jediný syn nebyl brán rodičům na vojnu, když není, kdo by je živil.

0: jak Cipísek s Volšovečkem darovali škebly. Jednou se jičínský knížepán rozkřikl z okna do dvora.
1: Červeného koberce by bylo škoda. Ten kus cesty od brány k zámku postelte žitnou slamou.
0: Potom se knížepán s kněžnou vyložili z okna a dívali se k věžové bráně. Vyjel odtamtud kočár, lokaj Fritzek se mu poklonil naproti a omeldoval svému knížepanstvu.
1: Přijíždí baron Holodárek s baronkou.
0: Holodárka vystrčila hlavu z kočáru, aby se podívala, proč kola netlučou odláždění. A hlasem stisklým jako od kolíčku povídá svému baronovi: podestali nám slámu jako ve stáji. V tu chvíli si Holodárka řekla, že takovou poctu jičínskému panstvu peprně oplatí. A protože baronka Holodárka vždycky byla nedočkavá, začala oplácet slaměné podeslání, sotva si je jičínské knížepanstvo dovedlo od kočáru do komnaty. Holodárka se usadila na vršíček kanapátka, vyjela rukou do taštičky pro jemný kapesníček a začala ho roztřásat napravo i nalevo.
2: To tan šanta! Zdychla si jičínská kněžna,
0: protože kapesníček byl nevídaně jemný. Když ho Holodárka upustila, lítal sám po komnatě jako na větříku. Jičínská kněžna začala Holodárce kapesníček závidět tak horce, až se jí připalovaly kudrnky na paruce. Nakonec Holodárka chytila kapesníček do dlaně a řekla: ten je opravdu z jinšího štofu než z žitné slámy, dopověděla a ukázala špičku jazyka. To bylo znamení pro Holodárka, aby také on přehodil trumfem jičínské knížepanstvo. Baron Holodárek už měl nachystáno. Vjel rukou do kapsy u kalhot a na dlani mu leží krabička. Když se na ní zaťukalo, odskočilo víčko a byl tam připravený šňupec, jak si kdo přál. Tuplovaný, poručil si Holodárek a krabička mu odměřila zrovna na dvojí chnutí. Holodárek strčil tabatěrku zpátky do kapsy a povídá jičínskému kníže pánovi: poslušte si šňupečkem, kníže, je to opravdu vzácnější koření než žitná sláma. Potom se Holodárek podíval na svou baronku, ona zas na něho, jak pěkně se jim povedlo jičínskému knížepanstvu osladit slaměný koberec. A pak odešli z komnaty výš do patra. Jenže to už jičínská kněžna dupla zlatým kramflíčkem a křikla, že to tak nenechá. Knížepán pokýval hlavou.
3: Já, jenže, monšer, jak ty dva přeflekovat?
1: Takhle, řekla kněžna.
0: Zavolala 7 bab spod kopce Zebína a poručila jim:
3: půjdete, nazbíráte 1000 loket pavučího předení a utkáte mi z něho šáteček, tak delisie, že Holodárka, baba, uvadne od závistí.
0: To už se roztočilo v hlavě taky kníže pánovi. Zavolal si 3 šmukýře a naporučil jim:
1: najdete v rybnice škebli. Uj, a předáte mi ji na tabatěrku, aby se v ní vždycky našel šnupec a ještě perla.
0: A už se to hrne těch 7 bab a 3 šmukýři. A rovnou k Volšovečkovu rybníčku v lese Záholci. Tam bylo v sítinách pavoučí předení nejjemnější a škeble měly po perličce. Když se to přihrnulo, křesal zrovna Cipísek jiskry ze 2 oblázků a vodník Volšoveček se díval. Baby rovnou začaly česat v sítí pavoučí předení, až mukýři přehazovali lopatou dno, aby z něho vyzvedli škebly a nahamonili perličky. Holšoveček až proschnul od zlosti, když viděl takové hospodářství. No, jaký rozum se vám to vrazil do hlavy, křikl. Takhle mi kazit rybník. Je to knížecí rozum, řekli šmukýři a baby. A kde vezmou víly pavučinu na taneční hápky? A kde perličku, aby si přizdobili čelo? A já to tu všechno utopím, křikl z největšího trápení Volšoveček. Jenže to už si loupežnický synek Cipísek přeříkával chytrou abecedu. Špitl Volšovečkovi do ucha. Nejlíp uděláš tak a tak. A ještě takhle a takhle. Z vodníka Volšovečka spadla zlost jako šupina. Dal Cipískovi znamení, že si povede po jeho rozumu a babám a šmukýřům povídá, nač bych vás topil. Když se chce kníže pánovi s kněžnou těch věcí, ať si je tedy mají. A sám přiklonil babám sítiny, aby líp dosáhli. Pak sáhl pod sebe ke dnu pro škebly, nadrobil do ní perel a podal to šmukýřům. Na druhý den pozvala jičínská kněžna s kníže pánem barona Holodárka s Holodárkou do dolní komnaty. Tam jí řekla sladce jako po cukrkandlu.
4: Ukážu vám šateček, ještě jemnější, než je ten barončín. A šňupací tabatěrku, ještě znamenitější, než je ta baronová, věl kněžně do řeči kníže pán.
0: Holodaři nevěřili ani slovo. A že radši odjedou po slaměném koberci, než by poslouchali takové řeči. Jenže v tom jičínská kněžna sáhne k pasu pro šáteček. A ten šáteček byl utkaný tak jemně, že hned je k zahlídnutí a hned zasne. Sotva na něj někdo pomyslí, už zas o něm neví.
4: No, to je něco jiného, než ten váš hadřík,
0: povídá jičínská kněžna baronce a Holodárka jí samou závistí vjela rukama do paruky. Tak si tam pročesávali kudrny. Kníže pán na barona zas jinak. Přistrčil Holodárkovi k nosu škeblovou tabatěrku a povídá, je libo? Tabatěrka se otevřela a baronovi se sám od sebe podal do nosu šňupec a do dlaně mu ukápla perla.
4: No, to je něco jinčího než ta vaše hihi pixla,
0: řekl pyšně kníže pán a dal si podat taky šňupec a sklidil perlu. Jenže v tom baronu Holodárkovi zaskočil tabák od závisti a jičínskému kníže pánovi od pyšné radosti. Přišla na ně taková kýchavice, že jim to křesalo čelem o čelo. O prudkém česání kudrnek a křesání palic se ze zámku nevyneslo ani slovo. Ale už druhý den přijel k lesnímu rybníčku kočár a někdo z okýnka vyhodil do vody tabatěrku ze škeble a pak potrhal o sítí jemný šáteček.
5: Kdo je v tom kočáře? Zavolal Cipísek. Kdo je v tom kočáře? Zavolal Volšoveček.
0: A nic, jen okýnko klaplo.

0: šmínek Hanácký král. Na mých chlánech tu zraje ječmeň, řepné listce zelená, fósatý žito praská pod žhavým slunkem. Úrodná zem je moja Haná. Tady i kdyby z chudé oves zasel, vzende nejkrásnější pšenica. Od obzoru k obzoru se táhnou úrodný pole, zem voní chlebem a mírem a pokojem. Lid je tu dobré, pracovité a poctivé. Pravda. Než se Hanák rozkývě, to věru trochu trvá, ale když se pak do něčeho dá, nepřestane, dokud dílo nevykoná. Jsem ječmínek Hanácký král. Tu, blízko Chropině, jsem se v ječmeným polu narodil. Tady je moja zem. Romža mě zpívá do spánku. Od Olomouca k Prostějovu, jako bych kráčel po vlnách obilí. A okolo cest zrajou střešně, horká krev v nich tepe a na jazyku ta sladkost. Tady už od nepaměti vládnu, nikým neviděný jdu mezi lánama a kolem stavení, a kde je třeba pomůžu. Však běda nandulí někde lenocha, tyho si potem podám a zle mu líno hlavu učešu.
1: Floriánku, Florišku, vstávej. Slez z té pece, pěkně tě prosím, Floriánku. Pan táta už jde? Navařila jsem ti šišek s trnkovou omáčkou. Slez dolů. Dala jsem ti je do komory. No tak, Florišku. Pan táta se velice zlobí.
2: Co pak si už člověk ani pospat nemůže?
1: Tak už pojď, pojď. Šišky jsou čerstvě vařené a trnková omáčka je samá chuť.
2: No, vždyť už jdu. To je porád.
3: Za horama svítá, bude brzo deň, deň, deň, bude brzo deň. V komoře je hrnec a šišky jsou v něm, v něm, v něm, a šišky jsou v něm.
4: Yeah. Floriš se jen převaluje, šišky z hrnca vetahuje, šišky poté sem, šišky poté sem, a ty ho v tom ještě podporuješ, lenocha lenivého.
1: Vždyť je ještě malý.
4: Malý, habán, že by mohl skály lámat. A když leze do světnice, aby se sklonil, a ona si řekne malý.
1: No, tak jsem to nemyslela. No, vyrostl nám synek, vyrostl, ale je ještě mladý, žádnou sílu nemá, ruce má ještě takové...
4: Nic ti mě o rukách nevyprávěj. Pěst má, že by mohl holo ruko řebíky zatloukat. No, kde vůbec je? Že se zas někde krmí šiškama?
1: A to bys mu snad ani najíst nedal? Kde má potom brát sílu, když mu ani kousek té šišky nedopřeješ?
4: Kdo nepracuje, ať nejí. A o to, co já mu dopřeju, o to neměj strach. Bude se mu to velice zajídat. Jen co si tady zgatí řemeň, odepnu to. Potom pozná, co je v pekle tanec.
0: Tuž... Copak, pan táto? Nějak z prudka jste z chalupy vyletěl.
4: Ale ani se neptejte, jak mě ten náš Floriš zdvihl žluč.
0: A copak, copak? Tohlás je po nocách, nebo peníze rozházuje?
4: Ten leda by je za pec házel. Celé den se jen v peřinách povaluje, z chalupy nohu nevytáhne, dokud na něj nepřijdu z úlko. Jenom trápení mám s tím klukem, jenom trápení.
0: Tak proč ho nepošlete do světa? Tam by se dělat naučil. A možná, že by si pak i máminých bochyt víc vážil.
4: Já toho do světa. Ráno by ho poslal a v poledne by seděl v kuchyni úplné mísy. Na toho by nestačil ani sám ječmínek.
0: Myslíte, pan táto? No jen to zkuste. Třeba se tam s ječmínkem někde setká. Jen se neboj, tatíku. Naučíme Floriánka pořádnému dílu.
4: Mámo, chystej raneček, Floriš půjde z domu.
1: Ale co tě to napadlo? Kam by šel? Vždyť je ještě malý.
4: Roma by do toho. Už mám toho povídání o malém Floriškovi dost. Kde je?
1: No, on...
4: Kde je? Tak bude to.
1: Vedle, v komoře. Vidíš, dal si říct, jak si před chvílí volal, hned vstal z pece.
4: Baže vstal, protože cítil, jak v komoře voní trnková omáčka. Florišu, Florišu, ke mně!
5: Nemůžu, mám tu šišky.
4: Povídám, ke mně, nebo bude mít řemeň hody.
2: Ani se člověk v klidu nenají.
6: Co pak je, pan táto?
4: Musím s tebou omluvit.
2: A nemohlo to počkat, až pojím. Omáčka mě zatím vychladne.
1: Floriánku.
4: Nic, žádný Floriánku. Na bečení není čas, to si nech, až budu o masopustu pochovávat basu. Florišu, chystej se. Půjdeš do světa.
2: Já? Kam bych chodil? Mně se tady líbí.
4: Já, tož to ti věřím. Ale mně se nelíbí, že se tu jen povaluješ a nic kalýho neděláš.
2: Mámo.
1: A kam se poděje, náš syneček ubohé, kam? Svět je zlý, ještě mi tam někde hlady zajde.
4: I nezajde, až mu žaludek bude vyhrávat ouvej, však on už se postará, aby mu ručičky něco sehnaly. Jak jsem řekl. Mámo. Ty schystej raneček. Ty si, Florišu, pořádně na černí holinky, ať neděláš hanákům ve světě ostudu. A ráno půjdeš! Florišu, šťastnou cestu. Chyť se brzy nějaké pořádné práce. On, abys ve světě lenošil. To by si tě král ječmínek pěkně podal.
2: Co máte pořád s tím ječmínkem? Už jste ho někdy viděl, že mě s ním pořád strašíte?
4: Bach, chlapče, neviděl. On prý pilným a poctivým pomáhá, ale nikdy se jim neukáže. Ale když ho nějaký lenoch nebo nepoctivec dozlobí, to prý se zjeví jako hanácký král. A pak prý se roztřesou kolena kdejakýmu silákovi.
1: Víš, Floriánku, ječmínka dozlobit nesmíš. To by s tebou bylo zlé. Od té doby, co se musel před chropiňským zemanem schovat, uteklo už moc vody v Moravě, ale on nikdy nezapomněl na to, že lenivost a panská zahálka zahubili celý chropiňský hrad. A nikdy neodpustí těm, kdo se chtějí mít dobře z cizích mozolů. No, ti, Florišku, když to jinak být nemůže.
4: A pamatuj, abys nám ve světě nedělalo studu.

0: Jo, ono se pěkně řekne, jdi do světa. Ale kam? Nikdy jsem nebyl dál, jak u vrb pod hráskou. A teď? Napravo širý svět, nalevo taky, rovina, že konca nedohlídneš, ale co? Zajdu si k rybníčku, pojím pár buchet, odpočinu si a pak uvidíme. Žaby kvákají, bude asi pršet.
1: Pozdrav tě, mládenče, kde se tu bereš?
0: Fuj, to jsem se lekl. A kde ty se tady bereš? Ani jsem tě neslyšel přijít.
1: No to víš, my krajánci jsme zvyklí chodit hezky potichu. A co pak, že tu ležíš, jako bys chcel vyležet nebe?
0: Jo, nebe. Do světa musím. Pan táta přikázal, že musím poznat, jak voní práca. Ale mně se stejně zdá, že ze všeho nejlíp voní o tuhle máminy buchty. Nechceš? Vem si, ať víš, že hanáci nesou lakomí.
1: Poctivý by byl, lakomý taky není, snad to s ním ještě nebude tak zlý. Panečku, to je buchta, jako cihla. A ta chuť. Takový buchty umí paní máma ve Ptenský mléně. A když dělá v dolky, jsou jako kola od vozu.
0: Jotuž, to by bylo něco pro mě. A kde je ten mlén?
1: No tož, když půjdeš jako na Prostějov, dáš se potom k Plumlovu a potom ještě kousek, no a budeš ve Ptení a tam už mlén snadno nandeš. Mlínský kolo klape tak, že už je z dálky slyšet. A nebo můžeš taky jinou cestu.
0: Počkej. Která je kratší? Ta přes Prostějov nebo ta druhá?
1: No, řekl bych, že to vyndem ptáš.
0: Proč? Abych zbytečně nohy netrmácel a boty nedřel.
1: Jen počkej, Lenochu, však se ještě natrmácíš dost a dost. No, abych šel, když tě na spadnutí, tak děkuju za buchtu.
0: A já za dobrou radu. A když je paní máma ve mléně peče ty vdolky? Jo, tož sákryš. Kdybych nevěděl, že nespím, řekl bych, že se mě to všecko jenom zdálo. Kam se ten krajánek tak najednou poděl? A Božka je tady. Honem buchty s ním, aby mě nerozmokli.
1: Žeňte ho, mraky! Blesky zahrějte mu na cestu a ty krupobytí naklepej mu trošku tvrdou hanáckou palicu. Do mléna!
0: Aby do toho, tomu říkám cesta. Takové svět, to snad ani není možná, že až tak daleko bydlí o lidi. Před Plumlovem kopec jako hrom?
1: Ty mu říkáš kopec, vršíček jako krtčí hromádka.
0: A tady čím dál hůř? Hned do kopca, hned zase z kopca a mlén nikde.
1: Kola se točí, jo, klopoce mlén.
0: Počkej, Floriane, zdá se ti to? Nebo je to mlínský kolo?
1: Kola se točí, jo, klopoce mlén.
0: A co to kola? Mlén nemůže být daleko.

0: Říkám ti naposledy, jestli hrdíška vezmeš a dost.
1: Proč si zrovna já mám vzít pohavu, kterému kape voda ze šosu?
0: Právě proto, Mariano bláznivá. Víš ti, co to je mít ve mléně nekého, kdo je ve spolku s Astrmanem?
1: A proto si mám já zaživa usouši.
2: A to je mě set sakramentská historie.
0: Nemudruj, já chystá se na svatbu. Nebo mám vytáhnout řemeň?
1: Ne.
2: Podívejme se. Už zase řemeň. Vypadá to, jako by byl kožený pásek nejlepší medicína na všecko.
1: Pan táto.
2: A jak ta děvčica, prosím. Až to srdce trhá.
1: Pan táto, na kolenách vás prosím.
3: Nepros, Mariánko, nepros. A vy, mlynářu, jestli budete Mariánku trápit s tím paskřivcem vodnickým, uvidíte, co jste ještě neviděl.
0: No, to jsou teda zvědavé, co uvidím. Přijde si takové nějaké a bude tu ve mléně poročet.
3: Mlynářu, naposled, jestli hned nenecháte Mariánku na pokoju, zastavím vám mlýnský kolo.
0: Já. Ha. Tož teda, jo. Ha. Takovou klubnou hubu jsem ještě neviděl. Mlýnský kolo zastavit. Víš ty, kolik lidí mi na to muselo vést? Jen táhni dál po potoku a nestraje se, po čem ti nic není.
3: Mariánko. Chceš Ferdíška?
1: Nechcu.
3: Pan táto, naposledy.
0: Mariano, jdi se strojit. Budu ho námluvit.
3: Tak dobrá. Já to kolo zastavím, pan táto. Ale vy budete pěkně prosit, abych je zase pustil.
0: Co blázníš, senko? No co pak se to dělá? Zastavovat mlýnský kolo? Vevnitř čeká jeho mlečí, stárek má na svý pánu na stoliči a teď, no jedno.
3: Už jsem řekl, pan táto, dokud od vás neuslyším, že Mariánku do té potvory vodnické nutit nebudete, kolo se ani nepohne.
0: Teď mě zničíš celou živnost. Co pak si myslíš, že budu mlečí čekat, až se tobě uráčí pustit kolo?
3: Mlynářu, vy to nějak divně pletete. To kolo se roztočí hned ten okamžik, co se vám uráčí říct rozumný slovo. No tak co? Bude to?
0: No tak... No dobrá, a ty pust to kolo.
3: Jo, až naprší a porostou vařičky. Tady na vlastní oči chci vidět, jak to Mariánce řeknete.
0: Čert, abych s tebou popolu mlátil. Mariánko, pojď sem. No pojď a neboj se.
1: Tam táto, já...
2: No ne, to tak je děvče jako malovaný, tváře krev a mlíko. A ty vlasy, jako když do lánu ječmeňa sluníčko svítí.
4: To by byla nevěsta Florišu.
2: To by byla nevěsta Florišu.
0: Tož Mariánko, když tolik nechceš, to si toho Ferdíška brát nemusíš. No, a ty pust kolo! Ja,
3: dobrá, mlynářu, to jste řekl moc pěkně. Ale my hanáci jsme lidi opatrní. Řekněte k tomu ještě a já už tě k němu nikdy nutit nebudu.
0: A já už tě k němu nikdy nutit nebudu, no.
3: Tak, to je jináčí muzika.
2: Toč se, kolečko, toč, mlečí čekajo. A vy se, mlynáři, nezlobte. To já bych přes srdce nepřenes, aby si taková hezká děvčica musela vzít vodníka.
0: No, řeknu ti teda, už jsem viděl ve světě ledácos, ale takovýho siláka ještě nikdy. Jak pak ti říkajo?
2: Maminka mě říkala Florián. Ale jináč mě všichni říkajo Floriš. Floriš Pernica.
4: To je mládenec, Mariánko, jako pana.
1: To je mládenec, panečku, jako pana.
0: A kde se starý veptení vzal, Florišu?
2: No, tatík přikázal, že musím do světa hledat si prácu.
0: No a co takhle, kdyby se zůstal u nás, práce by se pro tebe našla.
2: Počkejte, pan táto, počkejte. Je to ten mlén, kde paní máma peče v dolky jako kola od vozu?
1: No.
0: A buchty jako cíl, jo? Já tož Matka už tě znajou ve světě. Tak zrovna dneska zadělávala.
4: Tak co, Florišu? Nechcel bys tady zůstat?
0: No,
4: Florišu, je tu Mariánka.
0: Jatoš, já bych aj zůstal. Ale budu mít vždycky dost...
5: Práce? No, to víš, že bude.
0: Ale já myslel dost dolků a buchet a tak.
5: Jomáč, ty budeš mít všelijaký trnkovo, cibulovo, česnekovo a koprovku a šišti vaří naša matka veliký jak hlava. No tak co, plácnem si?
0: Tož já.
4: Jen počkej, Florišu, snadno bys přišel k plné míse. Ne, podívejme se. Na Mariánce může oči nechat. No, konečně, proč ne? Je to děvče jako obrázek. Pec majou ve mléně jako stodolů a o dobrou míru na míse je tu taky postaráno. Jen se nepleť, chasníčku, ještě jsou tu já, král ječmínek. Večír, až přijde Ferdíšek na námluví, uvidíme, jestli ti srdce nespadne.

0: Marianko! Marianko! Mleči už odjeli, večer na krku, zami zápraží!
1: Maminko, prosím vás.
0: Co pak?
1: Když on, Ferdíšek...
0: No vidíš, zapomněla jsem. Ale co? Ferdíšek, ne Ferdíšek, uklidit se musí.
2: Mlynářko, neříkejte to jméno přede mnou, nebo vsteky na místě puknu.
3: No, co vyvádíš, jako by tě střečil honil.
2: Když si jenom představím, že by s tím... Mariánka musela promluvit. Že by musela ruku podat.
3: Na to je jednoduchá rada, udělej to za ňu. Ha?
4: Floríšu, je to práce.
2: No ale to přece...
0: To přece není práce pro pacholka.
4: Pec tu majo jako sto dolů. Nechej Mariánku, Mariánko, adi na kutě.
1: Já mám takový strach.
2: Tak víš co, Mariánko? Já tam ven půjdu s tebou. A pěkně si na toho namlouvača počkám. Uvidíme, jak bude zpívat, až ho polechtám líkovým provazem.
4: Vida, Floriánka, doma už zašerali z napec a tady bude ještě za tmy venku bloumat, přes plot vyhlížet, stráž držet.

0: srdce, mě tluče až v krku Florišku.
1: Neboj se, Mariánko.
2: Na takovýho vtáka ještě vždycky stačím.
0: A co, když ti něco udělá?
2: Já to určitě. Blecha pokopala koně.
0: No, jen se nesměj. Je to přece jenom...
1: Ty se o mě bojíš, Mariánko.
0: To se ví. Zastal ses mě a...
1: Sedni si tady ke mně na lávku. Je to takové krásné večer. Hvězdičky svítí, jo.
0: Ale teď ty se vůbec na hvězdičky nedíváš.
1: Však je vidím. Ve tvých očích.
3: Florišu, pec už na tebe čeká. A na stole zůstala ještě půlka v dolku. Florišku.
0: Florišku, když ty se tak pěkně díváš, nedívej se tak.
2: Kdybych já byl tvým pantáto, nikdy by mě ani nenapadlo nutit ti Hastrmana za ženicha.
3: A kdybys ty sám byl ženichem?
4: Mariánko!
1: Co to bylo?
0: Už je tady, já se bojím.
1: Počkej, Ferdíšku.
4: Mariánko!
1: Ps, ps, ps. Počkej, děvčico. Neozývej se. Půjč mi ten svůj šátek. Tak. A schovej se tady za staré mlýnské kameny.
0: Já mám strach.
1: Nic se neboj. Ten ti ublížit nesmí.
0: Ale já se bojím víc o tebe, Florianku, můj milé.
4: Mariánko!
5: Už jdu. Kde pak si, Ferdíšku? Je to má, já tě nevidím.
4: Kde pak bych byl? Jako vždycky, u branky do sadu.
1: Tak si jen počkej, až odmotám líčené pro vás.
5: Tady jsou, Ferdíšku.
4: Yeah. A co pak, že jsi vzala dneska šátek?
5: Padá rosa. Měla bych vlasy jako Hastrman. Nezlob se, Ferdíšku.
4: Mariánko, dneska si o tebe pantátovi řeknu. Hned jak paní máma síňku pokropí, pojdu dovnitř.
1: Já už tě vidím, to lavajzníku jeden.
4: Mariánko, ty mlčíš, rosničko moje. Vlastně ode dneška budeme ženich a nevěsta. Mariánko, dej mi hubičku.
5: Ale Ferdíšku, to přece nejde jen tak najednou.
4: Tak mi aspoň ruku podej.
5: Ale jenom přes bránku.
1: Aha. Studíš jako žaba.
4: Mariánko, Mariánko. Ty máš najednou nějak veliké ruce.
2: Já ti dám ruce. Je. Tady tě líkovým provazem přivážu a tak dlouho do tebe budu řezat, dokud neslíbíš, že necháš Mariánku na pokoji.
4: Au, to bolí, nech to.
2: Nekňuč a slibuj.
4: Mariánka je moje.
2: Oho, určitě, tady mě jede po nose trágáč. Povídám ti po dobrým, slibuj.
4: A mlinář řekl.
2: Mlinář řekl svoje a já ti povídám taky svoje. A už mě dlouho nezlob. Víš mi, hanáci jsme klidní. Na mě by mohl klady štípat. Ale když se dožeru, bude tě to mrzet.
4: Když ale.
2: Žádné když ale. Tak co bude to?
4: A ne. Já Mariánku chci.
2: No tak dobře. Mariánko. Přines nůžky, ustřihnem panáčkovi šosy, co mu z nich voda kape. A já mu zatím vymaluju na záda líčákem tuze pěkné obrázky.
4: Ne, já nechci.
2: A najedno, nechce. A že Mariánka nechce tebe, to je ti jedno, co?
4: Co?
2: No tak co, budeš slibovat nebo ne?
4: Budu.
2: Tak říkej, Mariánku už nechcu.
4: Mariánku už nechcu.
2: Už se nikdy u mléna neukážu?
4: Už se nikdy u mléna neukážu.
2: A nebudu škodit ani mlénu, ani nikomu z lidí.
4: A ne, to ne.
2: No tak bude to, mám ti jednu přišít.
4: Ne, nechej ten líkový pro vás na pokoji.
2: A nebudu škodit ani mlénu.
4: A nebudu škodit ani mlénu.
2: Ani nikomu z lidí.
4: Ani... komu slídí.
2: Tak.
4: Tak.
2: Teď tě pustím. A upaluj. Jestli tě tu ještě někdy načapám, poznáš, co to je, když se Hanák vztekne. Mariánko.
0: To je mě dobře.
2: A mě taky, Mariánko.
0: Jenomže, když jsi mě vyhnal ženicha, budeš se muset postarat o jiného. Bez ženicha zůstat nemůžu.
2: Já tož ale, když já o žádným nevím.
0: A to já zase ano. Jmenuje se Florián.
2: Mariánko.
0: Florián. Pernica. A je to ten nesilnější a nemilejší chlapec z celé Hané.
3: A panečku, podívejme se na lenocha. Na hubičky mu líno není, jen počkej, Florišu, ještě není tvoja.
6: Jsem hanácký král ječmínek. Dobrým pomáhám, na lenochy mám nabroušený a na tohle zvlášť. Teď si tam leží za pecou, usmívá se jako měsíček a sní o své Mariánce. No, jen si to všecko maluj pěkně na růžovo. Ráno už se postarám, aby ti hřebínek sklapl. Takhle by ses zase za pecou usadil, jen si jako medvěd převaloval a Mariánka by ti za chvilku musela nosit šišky s trnkovou omáčkou až na pec. Ja. Dobrý srdce máš, statečný seš taky,

0: Tak pré jste si dali včera s Mariánkou slovo.
1: Dali, pan táto.
0: No, což padlo to. Mládenec si jako dub. Síly máš za dva. Dám ti, Mariánku, dám. Ale musíš mě dokázat, že umíš taky za prácu chytit, nejenom za mlýnský kolo.
2: Pošli Floriša s potahem do lesa.
0: Pojedeš s potahem do lesa. Já mám ve stáji dva páry vraných koní. Málo kdo s nima umí jezdit.
3: A co snídaně, hospodářů?
0: Ale není čas vysedávat v kuchyni. Paní máma ti dá na cestu pár vdolků.
3: Pár vdolků? To mě nevystačí ani na cestu po vsi.
1: Ale co? Však ona mě Mariánka ještě nějaké přidá. V poledne budu doma a pak se pořádně najím.
4: Floriánku, dej na sebe pozor. Ty koně nikdo nezapřahá, jsou divocí jako draci a kopo.
3: Jen se neboj, Mariánko.
1: Já už si je skrotím.
5: Jede Floriš, jede jako pán. Ani prostějovský radní nemá takový koně. Hranic jako uhel jen letí. Floriš si sedí na kozlíku jako hanácký pámbíček a jen opratima pohazuje. A je, a hot, za chvilku je v lese. A to ještě při té jízdě stačil sníst dva vdolky. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Tak jsem se na tebe díval, panáčku, jak s tím vozem jedeš. To by ani panské koči z Kroměříža nedokázal.
3: Ale jdite, stařečku, teď to nic není. Tak, koníčci, tady vás pustím na mítinku a než dřeva na vůz narovnám, pěkně se paste.
5: To se nebojíš nechat koně enem tak?
3: Proč bych se měl bát?
5: Co kdyby ti je ječmínek sebral?
3: Proč by mě je bral? A však já už si dám pozor.
5: I panáčku, dneska praží už od rána. Člověk si chvilku odpočíne, zdřímne a hned jsou koně pryč.
3: Co bych odpočíval? Práce je tu tak na půl chlapa. Naložím a pojedu. Mariánka na mě čeká.
5: No tak, hodně štěstí, chasníko.
2: Slíby se slibujo. Uvidíme, jestli se Lenoch polepšil.
1: Stařečku, co kdybyste mě ty koně...
3: Je tož to tak je věc. Teď tady byl a už je fuč. No, co si budu hlavu trápit. Třeba zalezl do křoví. Ale ono to sluníčko opravdu připaluje... Vlastně bych si mohl na chviličku zdřímnout. Vůz naložím v mžiku. Na chvilku se natáhnu.

0: Neříkal jsem to. Lenoch lenochem zostane. To bylo řečí a už tu drva řeže. Já ti dám Mariánku. To by se to hledělo do pěkných očí. To by se to hladili zlatý vlasy. Není místa pro lenochy na naši hané.
1: Nechte toho křiku, pan táto. Však už vstávám.
2: Pro pána. Koně jsou pryč. A slunko stojí vysoko? Jistě už bude brzo poledne. No, kdyby měřili čas podle mýho hladu, tak už je aspoň zétra. Zatrápené, Floriane. Sliboval jsi. A teď jsou koně v pekle.
0: Copak? Mládenečko, vypadáš, jako by ti někdo vypil rybník.
2: To jste zase vy, stařečku? Neviděl jste moje koně.
0: No, však si je sám pustil na mítinku, aby se popásli.
2: No, ba pustil. A pak jsem si na chvilku unavený nohy natáhl.
0: Unavený nohy. Teď si je... Unavený nohy natáhl. Ho, ho, ho, ho, ho, unavený nohy. Ty si ještě na prácu ani nesáhl.

bys mě dožral, ječmínku. To mě neříkej. Já ty koně nandu. Já je do mléna dovedu. A Mariánka bude má, i kdyby čert nakozerajtoval.

0: jsou hory. Proti ním je kopec za našeho dědinou jako nic. Do takového srázu bych nevylezl, ani kdybych byl najezený. A mě včel hraje žaludek, ovej a běda dohromady.
1: Aspoň kdyby člověk potkal živáčka.
0: A podívejme se. Sotva jsem to dořekl, babka na cestě.
2: Kampak, mladinče, kampak.
0: Hledám dva páry vraníků, zaběhli se mě. Už skoro hladem padám a ne je najít. Nedala byste mě, babičko, aspoň skývku chleba.
2: I co pak o to, třeba celý pecen, ale taky bych něco od tebe potřebovala. Mám v chalupě dva páry koní. Jsou bujný a divocí, hospodáře už nemám. A co já, stará ženská, s nima? Kdyby se zapřáhl a zoral mě ten úhor pod lesem, dala bych ti jídla, co hrdlo ráčí.
0: No, moc času nemám, musím koně hledat, ale abyste neřekla.
2: No, je to nedaleko, najíš se, odpočineš.
0: Na odpočívání teď nemám čas, musím najít vraníky a hyje za Mariánkou.
3: Však máš svý koně nedaleko, jen aby tě zasí lenost nepřemohla. No, uvidíme.
2: Co když chleba do tebe padá jako do studně? Jsou zvědavá, jak ti půjde práce od ruky. Vy Hanáci jste zvyklí na pěknou černou zem, tady budeš orat na půl kamení. A na koně dej pozor, kde bys jim povolil polámotí pluch a postranke zpřetrhajo.
0: Nebojte se, babičko, síly mám zase dost. Bude to, jako když máslo krájí.
3: Opravdu? Čtyři vraníky zapřáhl jedna dvě, půl úhoru taky zoral ve chvilce. Jenže...
0: Horkotu mají zrovna takový jako nahané, ale pěknou mes, na které by si člověk mohl odpočinout. Já tož tady je, mezička, jako dělaná pro chvilku klidu. Mateří dohoška tu voní, čmelák bzučí. Ne, Floriane, ne, spát nesmíš, to by to zase dopadlo.
4: Je, a tady leze zlatohlávek, les šumí.
3: Usnul, lenoch, prácu nedodělal a spí. Hyje, koníč si, hyje!
0: Co je? Co se děje? Snad jsem neusnul.
4: Na moutě! Pluh polámané, postranky zpřetrhaný a koně pryč, kde já je jenom nandu.
0: To mě určitě udělal ječmínek. Byl jsi to ty, ječmínku?
5: Já!
0: A kde mám teď koně hledat?
5: Jenom skloň tu svou pyšnou hanáckou palico a pořádně se rozhlídni. Nandeš jejich stopy na louce mezi řepou, až tam, kde si daleko zmizeli v ječmenu.
0: Zmizeli. A já bych taky nejradši ze světa zmizel. Dobře mě pan táta říkal, že lenoch je na tém světě jen pro ostudu. Kdyby mě Lenora netrápila, mohl jsem být dávno u své Mariánky. Nic, Florišu, nic. Nebreč tu jako baba. Seber se a jdi za vraníkama. A jestli je nenandeš, tak snad radši

0: pod zem zales.
1: Ještě jednou tě vyskouším, Floriáne, a pořádně ti líno kůžu pro ženu. To by tak hrálo, aby se takový chasník dělat nenaočil. Hej, mraky, co jsem hnal k horám, vraťte se a hezko muziko Floriša vyprovoďte.
0: Pěkná čina. Valí se to ze všech stran a nikde ani stromečka, ani chaloupky. Já tož sákryš pro oči nevidím, nebo co tamhle je chalupa jako hrom. Hospodář stojí na zápraží.
2: Nádenče, pospěš!
0: Dobrý odpoledne, pan táto. Nemohl bych se u vás schovat? Déšť je na spadnutí a od hor to pěkně burácí.
2: Mášte tak starosti, chlapče, mě tady zmokne všechna óroda a onže pre nechte mě schovat. Kde byste chtěl pomoct?
0: No, co by ne, pomůžu.
2: Mám dva páry vraníků, koně jako vymalovaný, ale nikdo s nima nemůže jezdit, každý se jich bojí. Kdybys je zapřáhl, na pole zajel a obily na fůr naložil, dobře bych se ti odměnil.
0: A že mluvíte, hospodářu, jenom mě dejte něco k jídlu. Od rána jsem sousta nesnědl.
2: Krópy visí ho zrovna ve vzduchu, Božka už ohnivým bičem pošlehává a tebes měl čas na jídlo. Až svezeš obilí, dostaneš jídla, co jen budeš chtět.
0: Tož dobrá, hospodářu. Já jdu zapřahat.
1: Trošku je mě tě líto, Floriánku. Už ti pyšný hřebínek pěkně sklapl. Ale nedá se nic dělat. Na tom širým světě není nic zadarmo. A ta tvoja pěkná Mariánka by si tě ani vážit nemohla, kdyby z tebe nebyl pořádný, pracovitý chlap. Hej, hromy, spusťte svoje ratatata! Floriš jede s první fůrou!
0: Tak, hospodářu, fůra už je po střechu, ani kapka na snopy nespadla.
2: Dobrá, chasníko, včil přivez droho, snáď to pobereš na jedno.
0: Ale když já mám hlad, nemohl bych aspoň krajíček...
2: Ani pomyšlení. Pšenica je suchá jako trot, chceš, aby promokla a zkazila se?
0: No, teď už jedu. Hije, koniš si, hije.
1: Vidíš, Floriánku, dobře ti tatík říkal, až ti bude hrát žaludek. Ove, to se ruky rádi chopí o práci, ale ještě není všemu konec. Hej, větře, pocuchej Florišovi trošku fůru, ať si to pyšný hanačisko nedrží jenom klobouk na hlavě. Už jede z druhou fůru.
0: Takže jsem naloženou fůru nezvrátil. Ten vítr vyvádí jako zběsilec.
2: Naložil jsi všecko.
0: Kde pak, hospodářu? Ještě jedna fůra toho určitě zůstala na polu.
2: No tak už toho nechej. První kapky už spadly na zápraží.
0: Já teď toho nechám. Takovou krásnou pšenicu nechám od krup vymlátit? Jen zatím složte, co jsem přivezl, já přepřáhnu a zajdu pro zbytek.
2: No jak chceš, Florišu, ale promokneš.
0: Však nejsu z cukru, nerozmoknu. Je!
2: Až pojedeš zpátky, sedni na podsedního.
1: Sedni na podsedního.
0: Honem ještě poslední snop. Tak a je to. Pole je pohrabaný. Co to říkal hospodář? Sedni na podsedního. Proč pak asi?
1: Aby tě domů zanesl ke tvé Mariánce.
0: Král ječmín.
1: Tak co, Floriáne, už se ručičky naučili dělat? Pole máš poklízený jako sváteční světnicu.
3: A ty brázdy na úhoru ti šly taky docela pěkně.
0: No ne. To zbyl ty, králi ječmínku, co mě přikázal snopy svážet?
2: Já.
0: A úhor zorat?
3: To jsem ti taky přikázal já.
0: Ale to zbyl pak i stařičkem v lese. A krajánkem.
2: Byl,
1: Floršu byl. A to všecko jenom proto, abych tě tvé lenosti odnaučil.
0: No to se ti povedlo, králi ječmínku. Když si vzpomenu, co všecko jsem pro svou lenost vytrpěl. A když si vzpomenu, jak se asi trápí veptení Mariánka.
1: Tak nemeškej, sedi na podsedního a jeď za ňo.
0: Děkuju za všecko. Ječmínku.
1: Jeďte vraníci jako vítr. Drž se, Floriánku. Mariánka už na tebe čeká. Jsem hanácký král. Krásná a úrodná je moja Haná. A dobří lidi tu žijou. A zem je tu dobrá. U nás, když chudé oves zaseješ, vzende ti pšenica jako les hustá. To se ví, někdy se i nahane, nějaké lenoch nande, ale tomu já už pěkně hlavu napravím.

0: hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
1: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat pomoc.

0: okna ven je tečky dole pod námi jsou lidi.
1: A po silnici jezdí samá auta. Potom nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu nebo dvě nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme v lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je, ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout, zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Konečně jsme láhev otevřeli.
3: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuly a poslali ho ještě prudšeji naspátek. A krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc.
0: Padneš, utrne se to s tebou.
3: Ale než to dořekl, byl krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
1: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
3: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník, rovnou do chuchvalců kouře z výfuků aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: Kamarádi, my se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přestem tím nevidím.
3: Ježek se zajícem se krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Ne, foukej to do nás.
2: Co kdybychom ten výfuk něčím ucpali?
3: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, jenom ten modrý se ani nehnul. Po marných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
1: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
3: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
1: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
3: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikosti.
2: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ježku, budeš buštíky trhat, ty, Zajíci, je budeš podávat a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hotovo!
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymyslel normální člověk, tvrdil jeden ze šoférů. Podle mě to provedli ufóni a teď nás od někud s potěšením pozorují. Pro mě je to dílo prvotřídních darebáků, prohlásil jiný automobilista.
1: Koukejte se, ani jedno auto se ještě nehnulo.
2: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
3: Ať si třeba prasknou.
0: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motorů rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
2: To jsou zase oni! Pojďte honem za mnou!
0: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku, ozbrojenou smetákem a hadrem. No, vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
1: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
0: Krtek škemrál, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
2: Vždyť mi ale nedosáhneme na knoflík.
3: Ani na ten poslední.
1: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí, to je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a Krtek šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

0: Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo za žloutlými mraky.
1: Tady nás nikdy nenajdou.
2: Kouzelník. To je jedna taková ulice a v té ulici je varieté. Hned vedle varieté stojí škola, vedle školy hotel. No a potom je tam ještě mnoho domů, ale ty už do toho příběhu nepatří. A teď dávejte moc dobrý pozor, co se stalo. Jednou pozdě večer vyšel z toho varieté kouzelník. Ruce měl v kapsách, usmíval se a pískal si, což dovedou naráz opravdu jen kouzelníci. Zkrátka měl moc dobrou náladu, protože ten večer se mu obzvlášť dařily kousky s ušatými zajíčky a bílými holubičkami. Jde tedy, usmívá se a píská si a tu před školou zapackal a bác sebou rovnou na nos. I vytáhl ruce z kapes, vstal a povídá, no zkrátka řekl něco moc škaredého, byl tuze nazlobený, protože to je náramná ostuda, když sebou plácne takový slavný kouzelník zrovna před školou na nos. I zakoulel ukrutánsky očima a povídá čáry máry fok, ať je ta škareďácká škola pryč. A v tom to udělal vzžic. A ta škola opravdu zmizela. Kouzelník otevřel pusu údivem, protože ani on sám nevěděl, že něco podobného dokáže. Ale potom si řekl, ha, a je to, já vám ukážu. A odešel pyšně do hotelu, kde bydlel a držel si přitom naražený nos. Ráno přišli na to místo, kde stála škola žáčci školáčci, a zůstali stát celý vyjevení. Škola byla pryč. Jenom jeden kluk, co se neučil, měl radost a řekl, to je prima. Místo učení budeme hrát kopanou. V tom ale přišel pan učitel a paní učitelka a žáčci jim honem oznamovali, škola není, zmizela. O, to bylo divení. Ale už šel také pan ředitel. Paní učitelka mu to honem řekla a pan ředitel div neomdlel. Honem pro pana školního inspektora. Pan inspektor přiběhl celý zadýchaný v papučích a když viděl, co se stalo, roztřásl se a byl bledý jako stěna. Všichni byli vzrušení tou událostí, jenom ten kluk, co nic neuměl, se radoval, protože jako obvykle neměl ani jednu úlohu. Řekl panu učiteli, že by skočil domů pro míč. Samozřejmě, že dostal pohlavek a paní učitelka mu řekla, aby si raději opakoval počty, že ho při nejbližší příležitosti vyvolá a běda mu. I zatvrdil se ten kluk a převelice zle zhlížel na svět. A jak se tak pan inspektor radil s panem ředitelem, co udělat v téhle prapodivné věci, povídá ten kluk uraženě, ale aby to všichni dobře slyšeli, stejně vím, co se stalo se školou. Nechali zmizet kouzelník. Pan inspektor si nasadil brýle a řekl klukovi, jaký kouzelník? Kluk povídá, tady vedle, zvarijete. Drží v ruce třeba pingpongový míček a řekne, čáry máry fok, ať je ten míček pryč. A otevře dlaň a má ji prázdnou. Proč by nemohl nechat zmizet školu? Pan inspektor řekl, hlouposti. Všichni kouzelníci jsou hanební podvodníci a šejdíři a klamou prostomyslné diváky. Takovou neslýchanou věc by nedokázalo přes noc ani tisíc vyučených zedníků, natož jakýsi kouzelník. A otočil se k tomu klukovi zády a radil se dál s panem ředitelem. Paní učitelka mu pohrozila a řekla, ty, opakuj si raději počty, darebo. A ostatní žáčci školáčci se tomu klukovi vysmáli. I zatvrdil se ten kluk, co nic neuměl, ještě víc a nenápadně se vytratil. Potom utíkal do hotelu a nechal si vyvolat vrátným pana kouzelníka. Ten vyšel se zavázaným nosem a povídá nevrle, co pak? A ten kluk mu to všechno řekl. Kouzelník zakoulel očima a vykřikl, jakže? Já, že jsem hanebný podvodník a šejíř a že klamu? Škrholové jedni, já jim ukážu. A šel s klukem a řekl rovnou panu inspektorovi. Tak já jsem tedy ten kouzelník. Pan inspektor řekl, jaký kouzelník? Kouzelník se zamračil a řekl, přece ten, co nechal zmizet tuhle školu. Tak co, jsem podvodník a šejdíř? Aha. Pan inspektor si odkašlal a řekl, pane, račte co nejrychleji odejít a nechejte si od cesty své nemístné žerty. My máme teď jiné starosti, než poslouchat vaše hloupé řeči. Pan ředitel řekl, správně, správně, všichni kouzelníci jsou podvodníci a měli by je zrušit. A paní učitelka vykřikla, zavolejme policii. I zrudl pan kouzelník zlostí, zakoulel očima a v zavázaném nose mu zacukalo. Potom povídá hlubokým hlasem, tak já jsem tedy podvodník. To se na to podíváme. Zašilhal významně na toho kluka? Potom si vyhrnul rukávy a řekl čáry máry fuk, ať je ta škola zase tady. A v tom to udělalo vžžc. A škola byla zase na svém místě. Pan školník právě odemykal dveře a hned salutoval panu inspektorovi. Všichni vyjekli úžasem. Kouzelník sice také trošku udiveně zamrkal, ale potom všem řekl,
3: to koukáte, škrholové, já vám dám nadávat podvodníků prvotřídnímu kouzelníkovi.
2: Potom si povytáhl kalhoty a za úplného ticha odešel zase do hotelu. Pan inspektor jen vydechl, to je neslýchané, a odspěchal na poštu poslat spěšný telegram na ministerstvo školství. Ale to se už s křikem vhrnuli do školy žáčci, školáčci, páni učitelé i pan ředitel. Poslední loudal se samozřejmě ten kluk, co nic neuměl. Ten si dal, chtěl se před ostatními vytáhnout a místo toho si to pokazil. Mohl se radovat, že není škola, a takhle přišli jen o tělocvik. A hned druhou hodinu měli počty. Ach jo, to je tak někdy trápení.

0: Jednou na jaře Křemílek a Vochomůrka stáli zamyšleně na zahrádce. Sluníčko se na ně dívalo z nebeského balkónu a potom zaťukalo zlatým prstem Křemílkovi na rameno. Co pak je?
1: Ale chtěli jsme, aby nám vyrostla kytka a nemáme semínko,
0: řekl Křemílek. Sluníčko ukázalo zlatým prstem a povídá, tamhle jedno leží. Leželo tam semínko a tvářilo se jako děťátko, když spí.
1: Radši se ho Křemílku zeptej, co je zač,
0: povídá Vochomůrka. A Křemílek se opatrně semínka zeptal.
1: Co pak jsi zač?
2: Verbasku,
0: špitlo semínko. A tak Křemílek s Vochomůrkou moc nezmoudřeli, protože semínko mluvilo po latinsku. Vochomůrka tedy udělal patou důlek a Křemílek do něho to semínko zasadil. Navrch přiklopil svou čepičku, aby se semínku líp klíčilo. Potom semínko zalívali a zpívali mu písničku.
1: Stávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Stávej, semínko, holala, bude z tebe fiala.
0: A už to bylo. Kopeček se rozvalil, vykoukla žížala a křikla.
3: Aby vás kos sezob i s tím vaším semínkem. Pořád mi dupete nad hlavou. Vytopili jste mi celý byt.
0: Hodila po Vochomůrkovi semínkem a sjela zpátky do svého podzemního bydlení. Křemílek a Vochomůrka jen bezradně kroutili palcem. Potom Křemílek povídá.
1: Teď to zkusím zase já.
0: Vyvrtal patou důlek, Vochomůrka do něho zasadil semínko a navrch přiklopil svou čepičku. A znovu zalívali a zas tomu semínku zpívali.
1: Dávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Dávej, semínko, holala, bude z tebe fiala.
0: Všecko to nebylo k ničemu. Semínko se pod zemí ani nehnulo.
1: Je to nějaký lenoch,
0: povídá Křemílek.
4: Ospalec je to.
0: Zívl si Vochomůrka a v tu chvíli usnul. Křemílek povídá.
1: Vstávej!
0: Ale zívl si a usnul taky. Vy jste mi ale zahradníci, zasmálo se sluníčko na nebi a potom silným sluncovým hlasem zaspívalo. V tu chvíli se špičatá čepička zatřásla a vyklouzly spod ní zelené lístky, a sluníčko jim podalo své zlaté ruce. Tak pojďte, pojďte, já vám pomůžu. A jak pomáhalo, rostla tam pořád větší kytka a na hlavě jí sedí Vochomůrkova čepice. Sluníčko si kytku prohlídlo od kořínku až po poupata a leklo se.
2: Pro pána, ty nejsi fiala.
3: Kde pak?
0: Řekla kytka.
3: Já jsem divizna. Jenže jsem to těm dvěma kmotrům řekla po latinsku.
0: A smála se, až z toho celá rozkvetla.
2: Kruciš,
0: povídá sluníčko taky málem po latinsku.
2: To jsem to vyvedlo.
0: A radši uteklo za mrak, protože v tu chvíli se Vochomůrka proloupil ze spaní.
1: Kytka mi vzala čepičku,
0: křikl a hrne se k divizně a rovnou po ní nahoru. A pořád výš, ale když sahal po čepici, uklouzly mu nohy a Vochomůrka padá z divizny jako z věže.
2: Kruciš,
0: leklo se sluníčko. Zlatými prsty si ze zlaté hlavy vytrhlo zlatý vlásek a uvázalo z něj zlatého motýla. Když už byl Vochomůrka jen na jedno maličké ach od země, zlatý motýl ho vzal na křídla. Nejdřív s ním vyletěl nahoru pro čepičku a pak ho snesl dolů do zelené trávy.
2: Kruciš,
0: povídá si na nebi sluníčko.
2: To ale bylo co?
4: Jendo, nemohl bys sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
5: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně. Vendelíne, pojď. Adámek, jo. Na. A ode dneška smí nahrat jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
6: Jasný.
5: Běžte.
4: I křestní.
5: I křestní.
4: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
5: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
4: A v noci co?
5: Co v noci co?
4: Co se tam děje v noci nenormálního?
5: Nenormálního nic, normálně tam straší.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Pojď. Tu máš křídu. Nezdržuj. Tak pojď. Tak, jsem první a nejvejš.
1: Jen neřek podepsat, neříkal, jak vysoko.
0: Dělej, moc se s tím couráš.
1: Kdybych měl tak dlouhý jméno, taky by se zcourál.
0: Když si představíš, že tady u toho byl někdo přikovaný a mořili ho hladem.
1: Nech toho.
0: Co u toho tak hekáš?
1: Mně je to jedno, klidně si zkráš, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný.
0: Co to bylo?
1: To mělo být...
0: Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
1: Já.
0: A kdo teda?

0: Liška měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
1: Hele, když se na to nebudeš matat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
0: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
1: Proč děti? Ať řekne klidně mládež, ne?
2: Jasně, mládež. Jasně, mládež.
0: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
2: No jasně, správně.
3: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
4: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
5: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
4: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
3: Jen do pocem.
6: Dobrý den.
3: Sedni si, chlapče.
6: Děkuji.
3: No tak se posaď.
5: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No. Dát dětem hrát. Co pak to je normální?
0: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
7: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
6: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
5: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
8: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stok schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
0: Černá kronika furt něco malé.
9: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
7: Ano, vyplenit Černý kronice zahradu.
8: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
5: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
8: V obci Hulín nezletilí...
3: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
4: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
5: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
10: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou. Vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on. O akci se zmíní tisk.
11: Zlatá slova zrak mi pláne, to je švagře zlat.

prominutím Starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta Jouzo. Hele, jaký Jouzové. Tvrdá pomsta, tak tvrdý.
2: Jouzo, Jouzo, Jouzo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šli jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
3: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruh řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
4: To by bylo úrazu v obci Dolánky.
3: Počkej, Švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
5: Tolik nemáme.
3: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat veselé dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
5: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
0: Je to 2-2.
3: Pot jsem, kde jsi to vzal?
6: Udělal.
3: A z čeho?
6: Ze součástek.
3: A kde jsi vzal ty součástky?
6: V posteli.
7: Nebuď drzý, chlapče.
6: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
3: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, Švagrová.
6: Co, prosím?
3: Hnuj, chlapče. Hnuj!

0: Ano. Potřebuje to novou střechu, to má jou za pravdu. Oni sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
1: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
0: Kdyby.
2: Soudruhu řediteli, tady maličky má strejdu tesaře, viď?
3: Strejda nemůže, on teďka dělá melouny.
2: Co to žvaníš? Melouchy, ty meloune.
0: Aha.
3: Tak melouchy, no.
0: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal. Ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
3: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
0: Ano. Náš pan Hajný chtěl zpívat v operetě. Ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.

0: Za dlouhých zimních večerů, kdy lidé drávali peří, zaslechli ku příkladu kvílení větru. A vymysleli co? Meluzínu a ten váš nápis. To bude fosfor. Strouchni bělé dřevo například.
1: Divá bára.
2: Bědám! Běda! Smrtelníci! Hrate můj! Vyskrá, tak vás tu nevidím! A běda vám! Běda!
1: Tak co? Jsou to výplody nebo strašidla?

0: Podívejte. Ha? Není to ani vyplot fantazie, ani strašidlo děti. Je to chlap.
1: Kucí! Zavřeno za účelem přijímky zboží.
2: Boháček si hraje na obchod.
1: No to jsem našel. Muselo mu to vypadnout z kapsy.
2: Jouza. Fakt. To on vždycky přilepí na dveře samošky.
0: Vidíte, děti, žádné nadpřirozené bytosti, ale docela obyčejný Jouza.
2: A co ten druhej? Ten, co ho bacil.

0: Pilátová.
1: Nekecej.
2: To je meluzna, jak jste říkal.
0: No.
3: Déšť omývá listy, aby byl čistý. Vlaštovka si zpívá, protože je živá.

Kdo mi podá kopretinu si svému stínu? Kdo mi podá kopretinu?

0: Jenda.
1: Leontýnka Brtníková z Brtníku. Můj tatínek je pan rytíř Brtník z Brtníku.
2: Kecáš, dneska žádný rytíři nejsou, že jsou soudruhy.
1: Já také nejsem dnešní, já jsem z minula.
2: Kluci, Vendelíne, je to strašidlo, pánové, a fotr má taky strašidlo.
1: Mýlíš se, my jsme duchové a žádná strašidla, to je velký rozdíl.
3: A kde máš tatínka, dítě?
1: Tady někde straší.
2: No prosím, není strašidlo a straší.
1: Kdybyste nás nechali na pokoji, tak bychom nikdy nestrašili.
4: A kdo udělal ten ohnivý nápis?
1: Ten jsem vykouzlila já, ale tu podlahu hladomorně, tu potrhl tatínek.
2: Jak to, že ví o podlaze, kluci?
4: Hele, dokaž to.
1: Co mám dokázat ti?
4: No, že umíš kouzlit. Vyčaruj mě třeba bůra.
1: Bůra? Bůra neznám, ale něco ti ukázat mohu. Rybarak, rybarak, ať je z tebe šesterák.
2: Jú.
3: Kluci.
2: Podívej.
5: Bláček, pojď sem, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Kluci, ať tam nechodí.
3: Boháček.
5: Nelez tam, jsi sám proti sobě, boháček.
2: No, nazdar. Co budeme dělat?
6: Měla by ho radši očarovat. Leontýnko, kde je?
1: Leontýnko, kde je?
3: Jde se domů, chlapci. Musím si to všechno nechat projít hlavou.
1: A co boháček?
7: Pepo!
2: Boháček.
4: Co se děje?
6: Kde jsi byl?
4: No, na pastvě.
3: Na pastvě. Na pastvě.
8: Máš novou čepici?
9: Ja.
8: Jouzo, praktickou. Takovou už dlouho scháním.
9: To mám proti průvanu.
8: Nemohl bych si ji zkusit?
9: Ne, ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
8: Ukáž.
9: To...
8: A co pak se ti stalo, chlapče?
9: Ale, voregál, jsou druhou řediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
10: A nevědoučí.
9: Kluci. No jako teď? Jako teď?
10: Chtějí knihu stížností.
9: Kdo?
11: My.
9: A proč?
11: Nejsou plibiňáky.
9: Budou zítra.
11: Zítra.

0: Kluci, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
3: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
3: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
3: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk, ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
3: Ano, on má prudkou letoru.
4: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
5: Ale letora je povaha, prosím tě.
6: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
7: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo.

0: A já ho zvorám.
1: Leontínko!
2: Tady jsem!
1: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
1: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
3: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
1: Kuš.
3: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
4: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
1: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No všem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
3: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
1: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Wurstu mi zachránil život.
3: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
1: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníkům z brtníků. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
5: Černé díry.
4: Jsi v pořádku, tatínku?
0: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už jsem vyčerpal.
4: Tu jámu nastražil na vás.
3: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
0: A mě nevytáhnete, pážata.
6: Máme na to techniku.
0: Po žebříku vám nepolezu.
6: Něco lepšího.
3: Tak jak se dohodneme, no?
0: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
6: Jste raněn, pane?
0: Ne, to je od vlhka.
6: Něco vám na to dám?
3: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
4: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
6: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
1: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
6: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
1: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
4: Ale... Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
3: Naschledanou.
5: Naschledanou.
3: Dobrou noc.
4: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Přijdete zase?
3: Jasan.
4: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
3: Jasan to je jako, že tutově přijde.
4: Tutově.

0: zvádavý. Dneska jsem pro ryby nějaký bohatě zásoben.
1: To je smůla, my dneska zrovna nemáme chuť. Já bych akorát chtěla...
0: No pojď dál, holčičko, a kup si.
1: Já bych chtěla opravit tady tu hrubku.
0: To jste pioníři? Co já s 200 prybiňákama?
1: Posázavý podle vzoru stavení.
0: Smradi, já bych vás... A! Je, škoj, oči. Promiňte, prosím.
2: No, prosím.
0: Já nerad...
2: Zelí.
0: Ano, zelíčko, no, kvalitní. No.
1: A zelí taky, Jouzo.
2: Co mám dělat?
0: Nic, no. Nic, to se sebere. No, vidíte. Tak, přijďte zás.
1: Kam to vezete?
3: No přece vám, nahrát!

0: brzo.
1: Ta je krásná. Ty máš nádherný šaty.
2: Ahoj.
1: Ahoj, ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
3: Tobě je tak 11.
1: Už 400 let.
3: To je máma boháček, co?
4: Volal jsi mě hochu?
5: Fuj, tajbl.
4: Fuj, tajbl ve spolek.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dneska bez plechu.
4: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
5: Na zdraví.
4: O, toť znamenité mazadlo.
1: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
4: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
6: To teda myslíme!
4: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
6: To teda budeme!
4: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonost.
6: To teda chováme!
4: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
7: Skřípkové tesaři, vylezte z mechu.
8: Skřípkové tesaři, vylezte z mechu.
7: Chopte se náčiní, postavte střechu.

šupidupidu, razvací hejrup, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, hips. A tyhle si vemte na památku.

0: A ti udělal, kdo ji udělal, střecha je? A ty sám si, Jouzo, u tohohle stolu říkal, kdyby se postavila nová střecha, ať hrad patří dětem. No, říkal jsi to nebo ne?
1: No, říkal. Ale teď říkám, že by se to mělo někam hlásit, co se na tom hradě děje. Tam jsou záhadní síly, soudru předsedou.
2: Záhadní to je, ale já bych je neplašil. Dokud dělají střechy a takové věci, tak bych je nechal na pokoj. No, například požární zbrojnice by taky potřebovala novou střechu. Kdyby se s těmi strašidlama pohovořilo?
3: Už se hlasuje!
4: Ne, přece já chci zapojit rytíře do akce Z.
0: Já ty věci důkladně studuji. Rytíř Vilém Brtník z Brtníku žil v 15. století, záhy ovdověl a zůstal sám s dcerou, no?
3: Leontinou.
0: Jsou to tedy bytosti záhrobní, nadpřirozené a tudíž neexistující. Ovšem viděl jsem je na vlastní oči. Pan lékárník soudí, že to byly halucinační vidiny pod vlivem prášku, které užívám na nízký tlak.
1: Hejte, vidiny pochytat a zavřít.
2: Klid, já dávám hlasovat, kdo je proto, aby náš hrádek patřil dětem.
1: Švagroha, dávej pozor. To je omyl, tady švagrova myslí, že se hlasuje pro žampiony, viď?
2: A kdo je pro žampiony?
4: Hurá! Hurá! Vyhráli jsme! Držte mě! Hurá!
5: Adámku, metr.
6: Jo.
5: Tak dělej. Dík.
7: Prosím.
5: Ty jsi tady?
7: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
5: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
7: Jak se hýbe kopretina?
5: Aha.
7: Jeníku, jaké je to být naživu?
5: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
7: Je mi pořád smrtelný.

0: Co to je to dumky žálky?
1: To je právě to smutno.
2: Hele, a to by nešlo. Abyste byli vidět dřív než s těma prvníma nočníma ptákama.
1: Šlo. Tatínek by vám musel půjčit zjevný pergamen. Kdo by ho přečetl, tomu se zjevíme i za bílého dne.
2: No prosím, on má zjevný pergamen a nepůjčí nám ho. Krkoun jeden.
3: A? Tomu říkáš krkoun, ty liško ryšavá.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den ve spolek. Zjevný pergamen je zde, hleďte.
0: Kluci, počkej.
3: Ale hned tak někomu ho nepůjčím.
0: Ale mě jo, že jo?
3: Ty se mi zamlouváš ze všech nejvíc. Podej mi ten Francův nápoj.
0: Pěkně z ručky do ručky. Bělej stro a já Francův nápoj.
3: Zapůjčím vám ho, ale až skončí oprava hradu, vrátit.
1: Amice spiritus guaesumus audinos et statim apparas fiat. Funguje to.
3: Už vidíš?
1: Ano.
0: Ale já nikoho nevidím. Musíte se postavit do řady za toho, kdo to čte, pak ho uvidíte.
1: Já prostě nic nevidím. Když neumíš číst, tak ho nemůžeš vidět.
4: Švagrová, jak jsi mohla zradit? Jak jsi mohla? Čti? Pětičlenná rodina.
0: No.
4: V Praze kobylisích snědla košík. Košík jedovatých hub v domnění, že se jedná o žampiony. A kvůli tomu si hlasovala proti žampionům.
5: A taky je tam o úplacích. A my jsme upláceli to Níku, ty řemeslníky. V obci Chuchvary u Kolína se na to přišlo a hnali to k soudu.
4: Chuchvary u Kolína. Ucholiná je rovina. Tam je hned všechno vidět. Než to my jsme v kopcích. Švagrová, ty se z té černé kroniky jednou zblázníš. Víš, co jsi způsobila? Mohl jsem být žampionový král?
5: Nezlob se na mě, švagře.
4: Ne, na slzy je brzo. To neznáte, Jouzu. Pamatuješ na bratrance Karla, co byl Andule na svatbě?
5: Jo, ten divnej.
4: Jo, ten vlivnej. A vzpomínáš si, co tam říkal na tý svatbě? Rodino, já vám... Já vás nedám.
5: To už bylo kránu, to nevěděl, co mluví.
4: A já za ním vyrazím.
5: Počkej.
4: A hned, ten jim ukáže.
5: Ale švagře, snad ne autem.
4: Myslivečku.
5: Vždyť si požil.
4: Vždyť chtěl žampiony nadívané.
5: V obci Dok si požil řidič Mácha alkohol a skončil v Máchově jezeře.
0: Ty, to je jenom osoba.
6: Dobrý den, přejete si...
0: Volant! Tam se mě hodí.
7: A ty sedí na svou.
6: Děkuji, uctivě. Dobrou noc, přijďte zas.

0: Jeníku.
1: No?
0: Jaký je tvůj rodokmen?
1: Rodokmen? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brtík! Pane Brtík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne kluk holce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči? Hlavně židlema. Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane? Jak? No to už poznáš. To po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak.
1: Tašku pravíš?
0: Nemiluje mě. Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
1: S brašnou.
0: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se z prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.

0: Švagrová, nedojel jsem. Trošičku jsem štrechnul v obarák.
1: Vidíš? Vidíš to?
0: Safra, kde jsi to vzala?
1: Ty trpaslíky.
0: Jo.
1: Představ si, to mi dali děti.
0: Co, dali?
1: No, za to, že jsem pro ně hlasovala.
0: Pěkný. Pěkný kousky. Sádra. Sakra.
1: Toniku, představ si. V neděli se předává hrad dětem. Už se s tím nedá nic dělat. Bude to velká sláva.
0: Ty, Švagrová, a nevypadám já teď jako, že mám něco proti mládeži?
1: No, někdo by to mohl tak vzít.
0: Víš co? Her nice. Věřit předsedovi, že chci mít na slavnosti projev. A ty trpajzlíky tam krásně při té příležitosti speněžíme.
1: Jak to speněžíme?
0: No, přijedou tam určitě cizinci. Ty se po nich přímo odlučou. No podívej, není to nádhera? To bude kšeftíček. Našim pionýrům, naší mládeži. Podívejte se na náš krásný hrádek. Jaký byl před rokem a jaký je dnes. A já se vás táži. Čí je to zásluha? Kdo to tu tak pilně pracoval a odpracoval v této akci?
2: Leontinko, udělej mu něco.
3: A co?
2: Co chceš?
3: Tak dobře.
0: A já vám ještě něco řeknu. Když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem, když jsem sem. Já jsem hrdý, ale držme si raději při zemi, přátelé.
4: Vtipný výstup, že?
0: Protože to jsou děti dobře živené.
2: Leontinko, vyšlo by to, aby se mu prášilo od huby.
0: Dobře živené, kdyby naše samoobsluha nebyla dobře zásobená, a
2: kde jsi?
0: Kdyby nebyla, tak by nebyly. Kromě toho, doporučuji vaší ctěné pozornosti. Zde, tento stánek, s těmito půvabnými, rozkošnými, vysoce umělecky stvárněnými trpaslíky. Prosím, račte se podívat. Nádhera. Kromě toho vlastní každý trpaslík svou vlastní lopatičku, též vysoce umělecky vyvedenou. A cena? Jeden každý pouhých 300 korun.
3: Předražil nás, kamarádi, pojďme.
0: Jsou vkusní, jsou obyvatelní, jsou barevní a jsou... Fuď.
2: Proč to utekli? Teď se budu číst zjevnej pergamen, aby vás všichni viděli.
5: Ach, Janku, Janku, jsem znechucen. Ten, jehož jsem klackem natřel, že chtěl, aby v mé ložnici rostly houby, tam slavnostně hubou tluče.
2: To máte fuk, ať si tluče.
5: A taky jsem si říkal, Janku, ukážeme se a hrad bude jako pouťová atrakce. Chvíli klidu bychom neměli. Navrať mi můj zjevný pergamen.
2: To už vás nikdy neuvidíme.
5: Taky mě to mrzí, ale... Bude to tak lepší. Má stará je z toho bez tak celá chorá. Pojď.
2: Ani za soumraku ne.
3: Tatínek nechce.
5: Dej mi ten pergamen.
2: Leontinko. Leontinko. Leontinko. Počkej! Leontinko! Leontinko! Leontinko! Leontinko! Kde jsi?
6: Neber tu

0: Já jsem myslela, že na to nepřijdeš.
1: Na co?
0: Že obživnu, když mi někdo živý podá kopretinu.
2: Ty jsi živá.
0: Javor.
2: Říká se Jasán. No jo, už nejsi tak studená. Myslím, že máš 37, jako my.
3: Jsi smrtelná.
0: Ale živá. Nezlob se, tatínku, že jsem tě opustila. Ale já jsem musela. Budu ti sem každý večer nosit

0: Pozor, pozor! Důležité hlášení! Všem poslucháčkům oznamují, že jsme v pohádkovém městečku, které se jmenuje Zelení. Oznamují také, že můj pohádkový dalekohled funguje tak dobře, že vidím i do domečků, ve kterých bydlí, a teď pozor, samé holčičky, kterým se říká Malenky. Jenom v jednom domě na kraji městečka bydlí teď 14 malíčků z Kvítečkova, které tu ošetřuje doktorka Medunka. Na schodech před nemocnicí, okamžik, připravím si mikrofon, abych i slyšel, co se tam bude povídat, na schodech před nemocnicí stojí dvě Malenky a mezi nimi Neználek. Slyšeli jste? Ano? Tak je spojení v pořádku, teď právě zacinkali na zvonek u dveří nemocnice.
1: I pro pána krále, snad nevedete dalšího pacienta. Už tu nemám ani místečko na mou duši. Celý rok je nemocnice prázdná, nikdo nechce stonat a nikdo se nechce léčit a dneska mi vedete už 15. nemocného.
2: Ale ne, ne, mně nic není.
3: To je přece ten malíček z balónu, vždyť jste ho u nás ošetřovala.
1: A co tady dělá?
2: Co tady dělá, to je pořád kolem dokola. Přišel jsem navštívit kamarády.
1: Ale já vám nakázala ležet v posteli. Abyste bez lékařského dovolení vstal a chodíte si jakoby nic?
2: Ale já jsem, prosím, úplně zdravý.
1: Od toho jsem tu já. Když já řeknu, že jste nemocný, tak jste nemocný. I kdybyste byl zdravý. Počkejte tady v čekárně. A vy dvě, pojďte za mnou. Dám vám pro vašeho nemocného léky. Držte ho v posteli, aby nám neobrátil město vzhůru nohama.
2: Slyšel jste to? Když mám doma smrt na jazyku, řekne mi náš doktor Pilulkin, abych nešvindloval. A tady křičím, jsem zdravý, zdravý, zdravý a ona mě posílá do postele.
0: Ne, těžká rada, já pro tebe nemohu nic udělat.
2: Ale já vím, že kdybyste jen trošilinku chtěl, tak byste mi pomohl nějak se dostat dovnitř ke kamarádu.
0: Já ti můžu jen říct. Heleď, Neználku, tamhle visí bílý plášť, tamhle je doktorská čepice a tuhle na stole Medunčiny brýle a tamhle v regálu doktorské naslouchátko. Tomu.
2: To je nápad. Nic říkat nemusíte. Máte to u mě.
4: Ach jo.
2: Vaše jméno, prosím, nemocný.
4: Pilulkin.
2: Odkud?
4: Z Kvítečkova.
2: To jsem si hned myslel. Samé nezbednosti, co? Až tady v Zelení o vás víme až dost. A přitom tam máte tak slavné malíčky, jako je třeba ten velký vynálezce. Pomník byste mu měli postavit. Nebo radši dva pomníky. Jeden na náměstí a druhý ve Zvonečkové ulici číslo 16. Už třeba za to, že vynalezl lítací balón.
4: Jak to, že znáte Zvonečkovou ulici?
2: My tady víme všecko.
4: A jak to, že znáte Všeználka?
2: Kdo tady mluví o Všeználkovi?
4: Přece vy, ten vynalezl lítací balón.
2: Já ale prosím mluvím o Neználkovi.
4: Neználek, ten budíš k ničemu.
2: Hele.
4: Ten lajda, ten chlubílek, ten, že vynalezl balón.
2: Hele, když říkáš, že nevynalezl, tak si tu lež vzdychej. Malenkám se s rukou jen tak nedostaneš. Ani ty, ani vy ostatní. A já jdu.
4: Neználek.
0: A teď to začalo. Všichni vyskákali z postelí zdraví a v pořádku, jen jsem tam s nějakým škrábanečkem. A to bylo samé, Neználku, nenechávej nás tu, pomoz, ty jsi naše spása.
2: Co, jaká pak spása? Vždyť sem budíš k ničemu. Já jsem do nemocnice nešel. A jaké já jsem měl zranění. A vy, nic vám není a ležíte v posteli.
4: A v tom právě je naše utrpení. Představ si, Chodit se nesmí, běhat se nesmí, hrát na babu se nesmí, na honinou taky nespívat se nesmí, všem nám sebrali šaty a nechali jenom kapesník. Smrkat se smí.
2: Já jen pořád nerozumím tomu, proč vás dali sem do nemocnice.
4: Včera jsme se vysypali za městem z koše a lehli jsme si, že budem spát. A ráno nás našli malenky. Když jsme jim řekli, že jsme spadli s balónem, hned, že nás musí léčit a že musíme do nemocnice. Rozuměj tomu. Nemocnici mají prázdnou, nikdo tu nestůně a tak chtějí léčit za každou cenu.
2: Jo, nedá se nic dělat. Budete muset dál ležet a smrkat.
4: Ne, jenom to ne, udělej něco.
2: No, když budete říkat, že ten balón jsem vymyslel já.
4: Ale proč?
2: Protože jsem to malenkám nabolíkoval. Já jsem o vás nic nevěděl. Oni mě obskakovali, tak proč bych ze sebe neudělal hrdinu, že? Já vím, že se to nemá. No ale když už se to stalo.
4: Pro mě, za mě, jen nás odtud dostaň.
1: Co je zač?
2: Vysoce vážená paní doktorko Medunko, co kdybychom to udělali takhle? Vypustíte z nemocnice ještě dnes dva malíčky.
1: Ne.
2: Malý moment, paní doktorko. Když se nic nestane, pustíte zítra tři. A když se zase nic nestane, pustíte pozítří čtyři. Prostě nasplátky, jak říkáme my, co máme vzdělání, že? Jistě jste to pochopila, jak to myslím, protože vy máte také své vzdělání, že?
1: No, tak to by šlo. Začneme propouštět ty nejhodnější. Řekněte, kdo z nich to je.
2: No tak, nejhodnější jsem já, že? Ale z nich jsou hodní vlastně všichni.
1: No tak to ne.
2: Já za ně ručím.
1: To ne, tomu nevěřím. Malíčci nebývají zrovna moc hodní. A musí se pro ně vymyslet nějaká práce, aby se zabavili a zapomněli na své nezbednosti.
2: Práce? Ano, práce. Jen ať dělají. Jen jim dejte zabrat. Třeba to vaše auto. Ano. Jak to, že v Zelení mají auto, ale nejezdí, to je přímo lajdáctví. A Čroubek a Vroubek se okamžitě do toho pustí. Ani o vteřinu déle bych je tu nedržel.
1: Zcela s vámi souhlasím.
2: Že ano, ano. Nebojte se, paní doktorko Medunko, osud vašeho města je v těch nejlepších rukách.
1: Fuj, ale neumytých, špinavých.
2: Opravujte. Osud vašeho města bude v těch nejlepších rukách, až si ho umyjí.

0: Co jsi na nás takhle neznal?
1: Ticho, psst. Víte, co jste mi v nemocnici slíbili, jen abych vás dostal ven?
2: Rozkaz, pane mistr.
1: Říkejte mi šéfe, jenom pro teď, před malinka.
3: Ano, šéfe.
1: Tak mládenci, tuhle je garáž.
4: Ne, tamhle je garáž.
1: No vidíte, tamhle je garáž, v ní je auto, které nejezdí. Vy to uděláte tak, aby jezdilo.
0: A jak se to dělá, šéfe?
1: No, to se vezmou šroubováky, že? Jo.
4: A šimšalabum.
0: Cože?
4: No, šimšalabum, že jsem si to správně zapamatovala. Neználek nám říkal, že auto nemůže opravit, protože nemá šimšalabum. A vy máte šimšalabum.
5: Vidíte, my taky nemáme šimšalabum.
4: A bublinky jste spočítali?
0: K čemu počítat bublinky?
4: Neználek říká.
5: Šéfe, to auto se nedá spravit. Nemáme šimšalabum.
1: Nenechávejte mě v tom. Já vás taky nenechal v nemocnici.
0: Nemáme spočítané bublinky, že, Vroubku?
5: Jasně, Šroubku. Leda, že?
0: Že vlezeme pod vůz, kouknem pod kapot.
5: Prohlídnem motor.
0: Zkontrolujeme řazení a řízení.
5: Zkrátka, budeme pracovat, že šéfe?
1: Ano. Velmi správně. To jsem právě chtěla říct.
0: Jsme rádi, že jste nám to schválil. Tak já jdu pod vůz a ty, Vroubku, koukni na motor. Tak jste si to představoval, šéfe?
1: Přesně tak.
0: Tuhle chybí matice a nádržka teče. Tak přineste pájku, klíč, 14, ale taky 12.
2: Hever, stahovák a...
4: My ale nic takového nemáme.
0: Jak to, že ne?
5: Tak co s tím, šéfe? Bez pájky a pořádného nářadí s tím nehnem.
1: Moment, já si to musím všechno promyslet. Hej, pane... Já jako promýšlím, aby mi poradíte. Prosím vás, já už budu hodný. Já už se ani nebudu hrytelovat.
6: Tak promýšlej.
1: Promýšlím. Já stále ještě promýšlím.
6: Teď se zamrač.
1: Mračím.
6: Teď řekni ach.
1: Ach.
6: A teď řekni, už to mám.
1: Už, já nic nemám.
6: A řekni, dračín.
1: Dračín, a co?
6: Já už ti vážně nic víc napovídat nebudu, mysli. Myslí si přece, šéf.
1: Dračín.
0: Šéfe, čarováním to nespravíme.
4: Dračín, to je sousední městečko a bydlí v něm samý maličci.
5: Novida, a je to, kde jsou malíčci, tam jsou i mašinky, kde jsou mašinky, je i nářadí. Šéfe, měl jste ohromný nápad.
1: Je.
0: Jak daleko je do Dračína?
4: Hodinu pěšky. Mm-hmm.
5: Hodina tam, hodina zpátky, než to seženeme. Tak, vemte hadry, šéfe.
0: Kepelík s vodou, šéfe.
5: A než se vrátíme, ať se auto leskne, šéfe.
1: Kdo chce vidět bezvadně naleštěné auto, ať se dostaví do zelení k šéfovi Neználkovi. Sněžinko, hadr, modročko, kbelík, já myju, vy oplachujte, já otírám, vy leštíte a ať to jede.
7: Nejede. Ať dělám, co dělám, nejede. Já bych do toho kop.
0: Tak tím byste to auto určitě opravil.
7: Už hodinu se hrabu v motoru a ne přijít na to, kde je chyba. Stojím tady na silnici, ale nikdo nejede, aby mě vzal do vléku.
5: Dovolíte laskavě, my se na to koukneme.
7: Keksík jméno mé.
5: Ty, keksíku, vždyť ty v té sodovce nemáš skoro žádné bublinky. To byla stará, vybublaná sodovka, kterou si dal do nádrže.
0: A tady zase koukám já, že máš v sirupu vosu. Pak to má jezdit, když ti vosa ucpala přívod. Vezmi větvičku a vytáhni vosu ven.
5: A já bych potřeboval, kdybys vzal kousek stébla a nafoukal do nádrže trochu bublinek.
7: Ano, jistě, hned do sirupu bublinky a do nádrže vosu.
0: Prosím tě, keksiku, jdi od toho, jdi od toho. Vroubku, ty bublej a já vytáhnu vosu.
7: Zázrak, kamarádi, povedlo se. Jak se vám odvděčím?
0: Maličkost, půjčíš nám pájku a nějaké nářadí?
7: Nepůjčím.
0: Tak ty takhle?
7: Počkej, nepůjčím, protože pájku nemám, ale zavezu vás k Nejtkovi, ten má všechno.
5: A kam to jako pojedeme?
7: Do Dračína, nasedat.
0: Přesně tam máme namířeno.
7: A odkud pak jste? Z Kvítečkova. Neznám, to je asi hodně daleko, že?
0: Moc daleko, ale teď jsme v Zelení.
7: A jak jste se z Kvítečkova dostali do Zelení? A jak to vůbec, že vy, maličkové, bydlíte v Zelení, kde jsou samé malenky?
5: Moc otázek najednou. Jeď a my ti to všechno povíme.

0: Tak já jsem Nejtek, povoláním mechanik.
1: A my jsme Šroubek a Vroubek, povoláním mechanici.
0: No ne, kolegové.
2: Kolegové.
0: To je prima náhodička. Trošku si popovídáme, ne?
1: Oni si přišli vypůjčit.
2: A počkej, Keksíku.
0: Konečně si můžu pohovořit se vzdělanými lidmi a ty nám skáčeš do řeči. Tak?
2: Tohle je můj osmikolový automobil
0: se zmrzlinovým chlazením. Čtyři kola dole, čtyři nahoře. Jezdí většinou na spodních kolech. Horní kola jsou pro případ, že by se automobil převrátil. Protože jsou kola posazena šikmo, může auto jezdit i na boku. A dokonce vzhůru nohama. Tím se naprosto odstraňuje možnost jakékoliv nehody.
2: Ale tohle je chytře vymyšlené, to zmrzlinové chlazení.
0: Ano, ano, ano. Tedy zde za kotlem vidíte nádobu na výrobu zmrzliny. Ta zahříváním roztaje, proudí trubičkou semhle a maže a chladí motor. Vůz má čtyři rychlosti pro jízdu vpřed, jednu pro jízdu zpátky a jednu rychlost boční. Zde v zadní části auta je umístěno zařízení na praní prádla zvané pračka. Ta funguje i za jízdy. Když auto stojí a zatáhneme za tuhle páku, vysune se zařízení, které může štípat dříví a míchat maltu.
2: Koukám, že kdyby se sem na tuhle osičku přidělali nože, dokázalo by to auto i škrábat brambory.
0: No geniální, kolego Šroubku, to je nápad. Já škrabu brambory strašně nerad. Hned ano, ano, hned okamžitě se do toho pustím. Říkáte sem na tuto osičku?
1: Ale tu pájku.
0: Aha, tu musíme hledat.
3: Vy čtyři sem, vy čtyři tam, popadněte tuhleto jablko a pryč s ním. Pozor, tady spadne hruška. Vy tam nahoře pomalu a vy tady dole rychle.
4: Proč tolik křičíš? Snad by to šlo i bez rámusu, ne?
3: Kde pak? Kdybych přestal křičet, práce by zůstala stát. Pozor! Auto! Jak to auto? Co tu má co dělat? Auto! A že by...
5: Šéfe neználku, hlásíme návrat!
3: A čí je to auto?
1: Našeho přítele Keksíka z Dračína.
6: Z Dračína?
7: Pomoc! Zachraňte, kdo můžeš!
6: Jsou tu z Dračína!
1: Nekřičte! Já přijel jen tak!
6: To určitě! Posledně jste nás pozvali na vánoční stromek a jen jsme se objevili před Dračínem, začali jste nás koulovat.
1: No a co na tom? Měli jste nám to oplatit.
6: Když jste dávali takové rány a my tak prudce házet neumíme.
1: Nemohli jsme vědět, že se hnedka dáte do breku a urazíte se.
7: My? To vy jste se urazili. Proč jste k nám poslali cvočka? Jestli pak vůbec víte, co tady všecko natropil.
1: Jo, za cvočka my nemůžeme. Ten vyvádí i u nás. Moříme se s ním, ale ne a ne dokázat, aby se polepšil. My jsme ho k vám neposlali. Pracoval tady u vás na vlastní pěst.
6: Pracoval? On tím rošťár nám říká práce? Kdepak my už s vámi nechceme nic mít. My už vás nepotřebujeme. My máme svoje malíčky.
1: A já s vámi taky nechci nic mít. Co je mi po vás? Jednoduše jsem vám přivezl Šroubka s Vroubkem a teď si sednu do auta a pojedu zpátky.
5: Nikam nepojedeš, Keksíku. Pomohl s nám, vozil si nás a sehnali jsme pájku. A čí auto budeme s vaším nářadím opravovat? Budeme moc rádi, když nám s tím úplně rozhašeným autem těchhle malenek pomůžeš. A basta!

0: přece naše auto.
1: A jezdí.
2: Volit by nejezdilo.
3: I hned s tím odjeďte. My se tu pro sama jablka nemůžeme ani hnout a vy sem ještě s autem, prosím.
4: Právě proto, právě proto.
3: Co jako právě proto?
4: Abyste se mohli hnout, tak jsme přijeli. Budeme odvážet jablka a hrušky autem.
3: Je, to je nápad. No, jako bych to vymyslel já. Čup, zajeďte pod strom a my vám jablka schodíme přímo do vozu.
2: Čup. A auto bude na kusy a jablko taky. Ty máš nápady, neználku.
3: A jak to chci zařídit?
2: My ti to prozradíme, ale jen když už ti nebudeme muset říkat šéfe.
4: Musíš to přijmout, jinak se z té jablkové šlamastiky nedostaneš. Tak co?
3: No tak dobrá. A tak co s tím?
4: Sežeň provaz, ale dlouhý. Ten provaz hodíme přes větev a každé jablko budeme spouštět rovnou na vůz.
2: A aby to šlo rychleji, přijede i Keksík se svým autem. My budeme vozit jablka, on hrušky.
0: To je skvělý nápad.
3: No tak my s Kvítečkova máme jen skvělé nápady.
0: Já vím, neználku.
5: A podívejme se. Slyšeli jste? A to je mi novina. Slyšeli jste, jak to modroočka řekla? To si snad ještě jednou zopakujeme.
0: Já vím, neználku.
5: A začervenala se. A neználek je taky takový nějaký, jak bych to řekl. Červenala se. A neználek je taky takový nějaký, jak bych to řekl.
3: Řekněte, že v zelení.

0: tak já vám teď prozradím, co se v Dračíně povídá. Když se Keksík s Nejtkem nevrátili ani druhého dne, začaly se po městě šířit strašné zprávy. Říká se, že se na cestě do zelení usadila Baba Jaga, která prý sní každého, koho potká. A jiní říkají, že to není Baba Jaga, ale zlý obr Cinobr. A třetí se zase hádají, že žádní obři Cinobři nejsou, ale že je to prý trojhlavý drak a ten, že se neusadil na cestě, ale přímo v zelení. Každý den prý sežere jednu malenku, ale jakmile se objeví malíček, sežere radši malíčka, protože malíčci jsou přece jen chutnější, to je co. A jakmile se objevily tyhle báchorky, nikdo z Dračína se už neodvážil do zelení k malinkám, aby vypátral, co se tam vlastně děje.
1: Jak to, že se nikdo neodvážil?
0: No, neodvážil.
1: A já?
0: Co? Ty tam půjdeš?
1: Půjdu a všechno vyzkoumám. A až potkám draka, plivnu mu na ocas a drak zdechne. To je prý vyzkoušený recept na draky. A pak přijdu do zelení, nejdřív se omluvím malinkám za ta svá darebáctví a pak se kouknu po těch našich. Tak já jdu.
0: Počkej. Nejseš ty cvoček? Ten, co malinkám zelení udělal takové trápení?
1: Ten, ale mě už ty skopičinky nějak nebaví. A tak se jim omluvím, jestli mě předtím nesežere drak.
0: Plivneš mu přece na ocas.

0: Hlásím. Halo, halo, je mě slyšet? Tak já hlásím, že Cvoček se bez překážek dostal do zelení, protože žádného draka nepotkal. A proč nepotkal? Protože víme, že žádní draci nejsou jenom v pohádkách. Jenomže tohle, co si povídáme, je pohádka, takže draci jsou. Ale to jsem se zapletl. Zkrátka, Cvoček je v zelení a vše probíhá hladce.
1: Vidíte, jak je to od vás hezké, že nám pomáháte.
2: Ale slečno.
1: Děláte všechno tak pečlivě.
2: No to víte, slečno.
1: No, ale nám jste tehdy ty dveře zatloukl taky pečlivě.
2: Když něco dělám, dělám to pořádně. Ale jak není co dělat a já nevím, do čeho píchnout, tak to na mě sedne a já začnu dělat zrovna to, co se nemá. Jednu vylomeninu za druhou. A mám z toho jen samé polízanice.
1: Tak vždycky přijďte k nám. Tady se pro vás najde práce, spravit plot, zasklít okno. Ale jen byste neměl říkat ta neslušná slova.
2: Jaká slova?
1: No neslušná. Jako vylomenina, polízanice.
2: Heleďte, slečno, já jdu radši spravovat ty ploty, abych zase nezačal dělat vylomeniny. S prominutím.

0: Tak a co v Dračíně? Musím říct, že je tam poplach, čili pozdvižení. Už třetí malíček zmizel a nikdo o něm nic neví. Ale pozor, jeden malíček do Dračína přibyl. Jeden, který přišel odjinud, pěšky, utrmácený, jak bloudil v polích a lesích. No, kdo už ví, nechá si to pro sebe, a kdo neví, bude hádat dál. Bloudil, hledal své přátele, kteří letěli, no, balónem, no, dál. Ano, všeználek je v Dračíně a koho potká, toho se ptá na své kamarády s kvítečkou.
1: Dudu! Pozor, cesty! Tutu! Málem jsem vás přejel. To nejde takhle se motat po silnici. Podívejte, jak jsem naložený. To se mi hůř brzdí.
2: Promiňte. Ó, ta krásná hruška vyrostla u vás?
3: Ale kde pak? U malenek v zelení. Ale koukněte tamhle, do druhého auta. To jsou švestky, co? Hmm. A představte si,

0: To keksíkovo auto jich uveze 5.
1: Ale tohle je nádhera.
0: Myslíte to jablíčko?
1: To taky, ale myslím to auto.
0: Nejtkův vlastní vynález. Veze jablko a hned vzadu z něho lisuje mošt.
1: Úžasné. Něco takového bychom měli v Kvítečkově taky vymyslet.
0: V Kvítečkově?
1: Ano.
0: Vy jste z Kvítečkova?
1: Ano. Všeználek, jméno mé.
0: A jak to, že jsem vás neviděl v zelení? Všichni maličci z Kvítečkova jsou přece tam.
1: Opravdu? A kolik jich je?
0: 15.
1: Řekněte to ještě jednou.
0: No 15.
1: To znamená, že se všichni zachránili. Řekněte mi, kudy se dostanu do zelení.
0: Po téhle cestě, po které jsme přijeli. A víte co? Nasedněte, dovezem tu hrušku do Dračína a já vás pak hodím do zelení. Stejně musím tohle auto vrátit Neználkovi.
1: Cože? Neználkovi?
0: On je tam šéfem.
2: Ty jsi to byl Neználku, ty se zbál seskočit.
3: A já už to vidím, už to slyším. Všeználek už je v zelení a teď je tu velké dohadování, kdo vlastně zavinil nehodu balónu.
1: Dal jsem přece rozkaz, aby se skočili všichni. Měli jste se skákat za mnou. Balón už stejně nemohl daleko doletět, ale vy, toť se vy jste dostali strach.
2: A Neználek se polekal první.
4: Já!
2: To se ví, když Všeználek vyskočil, ty zpovídal, že není potřeba skákat ty.
4: Tak proč jste mě teda poslouchali, no?
2: Když jsi křičel, já jsem velitel, někdo přece musel být po Všeználkovi velitelem.
1: No, vy jste si našli toho pravého. Co pak nevíte, že Neználek je trumberál?
2: Je zbabělec a lhář?
4: Lhář? A kdy pak já jsem lhář, co?
2: A kdo říkal, že vymyslel auto a balon?
4: Nech toho, Čiprko, nech toho, povídám. Žádný balon jsem nevymyslel. Balon přece vymyslel Všeználek.
2: No. A kdo tady vykřikoval, že je teď naším šéfem, náčelníkem a...
4: Já, ale to byla jen taková legrace jako...
2: Tak konec a basta. Teď je naším velitelem zase Všeználek, jasno?
4: Jasno, no.
5: Proč pak jste nás klamal? My vám věřili. Mysleli jsme si, že jste doopravdy chytrý, čestný a odvážný malíček. Kam jste zatím... Obyčejný zbabělec a lhář?
3: Oje. S maličky už si to Neználek nějak vyřídí, ale modroočka má v očích slzičky a v celém obličejíčku jednu velikou lítost.
4: To mě nejvíc mrzí. Naši mě už znají a vědí, že často vypustím z pusy nějakou tu hloupost, ale modroočka mi věřila, že...
3: Věřila, Neználku?
4: Tak... Tohle už asi nikdy nespravím. Já jdu pryč a už mě nikdy neuvidí. Kdyby mě někdo hledal, tak jsem v tomhle houští pampelišek. Ale on mě stejně nikdo hledat nebude. Každý teď jen všeználek.
3: Nežárli, Neználku, zavinil jsi to sám.
4: A nikdo mě tu nemá rád. A každý si o mě myslí, je to nejhorší. Neználek je hlupák, jen ať si to každý přečte. Ať to každý vykřikuje, mě to jedno.
5: Neplačte, Neználku.
3: No tak se obrať. A nekoukej pořád do toho plotu.
5: Já stejně vím, že pláčete.
3: Co pak tohle se dělá?
4: Dudo.
3: Modroočka tě pohladila po rameni a ty si odstrčil a dokonce si zdupnul.
5: Proč pak jste takový nazlobený? Vy jste přece docela správný malíček. Chtěl jste být zkrátka lepší než ostatní, bystřejší než Čiperka, šikovnější než Šroubek a Vroubek a chytřejší než Všeználek. A tak jste se začal vychloubat a vymýšlet si. Ale teď už to přece dělat nebudete, vidíte, že ne?
3: No, jen se utrhuj, jen se vstekej.
4: Ale teď já mám vstek na sebe, na ní ne.
3: Tak modroočce odpověz. Vidíš přece, že na to čeká.
5: Řekněte, že ne. Vždyť jste správný malíček.
4: Bane, špatný se.
5: Ty co, bývají horší.
4: Ale já jsem ten nejhorší ze všech.
5: Tak to ne. To není pravda. Cvoček byl o hodně horší než vy. Víte, co všecko nám prováděla, kolik boulí a modři nám ty jeho kousky nadělali? A vy jste nám nikdy takhle neublížil. Vy jste nikdy nedělal takové neplechy jako on. No a vidíte, polepšil se. A když budete chtít, budou vás mít zase všichni rádi.
4: Mě neměl nikdy nikdo rád.
5: Nemluvte hlouposti.
3: A podívejme se. Modroočka se začervenala, neználek se začervenal, copak. Milí poslucháčkové, tady se někdo polepšuje.
5: No tak, řekněte, že už to nikdy neuděláte. Co bylo, bylo. Teď je to za námi. Teď půjdeme k ostatním. Podejte mi ruku.
3: A tak jdou ti dva malíčci, ty dvě okurčičky mezi kvítky, kolem pěkně natřených plůdků a kolem stromů, z nichž je už sklizeno všechno ovoce, jdou a jejím oběma moc hezky. Tak hezky, že vůbec nic neříkají a jenom se usmívají.
2: Neználek, chlubílek, neználek, chlubílek, a řekni, jak si vymyslel balón, a řekni...
5: Že ti není hanba, Čiperko. A vám taky, maličci, že se posmíváte. Proč neználka popichujete?
2: Tak proč lhal?
5: Lhal nám. A vy jste mlčeli a věděli jste, že si vymýšlí. Tak jste drželi s ním.
6: To znamená, že nejste o nic lepší.
2: Ale jak to, Sněžinko?
6: Věděli jste, že lže a že se chlubí, a nikdo jste ho neokřikl. Nikdo jste mu neřekl, že to není správné. A proč? No proč?
5: Tak já vám to řeknu. Jen proto, abyste se dostali z nemocnice. A v tom vám neználek pomohl. Tak a teď už ho nechte. Nebo s vámi nebudeme mluvit.
3: A tak se stalo, že jednoho dne, raz, dva, šlapou si to maličkové od zelení ke kvítečkovu. Vpředu jde všeználek s kompasem a za ním ostatní maličci. Na zádech mají baťůšky, které jim ušili malenky, a v nich mají na cestu, no, buchty. V pohádce se přece vždycky berou na cestu buchty. Tak, abych to dořekl. V kapsách mají semena různých druhů zelenin a květin, které v kvítečkově nerostou.

0: Malinký s nimi došli až na kraj zelení. A teď už jdou maličkové po cestě mezi keři trávy a polního kvítí.
1: Neználku! Neználku!
0: Otočil se.
1: Dopis! Neználku! Dopis!
0: Neználek zakýval hlavou a zamával, že rozumí.
1: Slyšel mě.
0: A teď už jsou jako sotva viditelné tečky. A ještě pár kroků a všichni malíčkové mizí v zatáčce. Malenky se rozcházejí domů a vidím, že ani jedné z nich není do smíchu. No a teď už tu pohádku dopovídáme spolu neználkům. Co teď pořád děláš po návratu ze zelení?
2: Ale to přece nestojí vůbec za řeč.
0: To, co nestojí za řeč? Ten rákosový vodovod, který jsi usmyslel postavit, a ten vodotrysk na náměstí, který jsi udělal?
2: Ale vodovod i vodotrysk jsem přece nedělal sám. Líbilo se mi, jak to mají v zelení hezké. A tak jsme se spojili, malíčkové a malenky, a už je to hotovo. Ale teď bych chtěl, ale já nechci, aby se zase o mě říkalo, že se chlubím, tak radši neřeknu nic.
0: To taky není dobře. Je to pravda, že chceš malíčkům postavit most přes Okurkovou řeku?
2: To je pravda.
0: No tak to klidně můžem dětem říct. Ano, ano, hlásím, že v Kvítečkově se bude stavět most, a že ten nápad měl neználek.
2: Tak já už jdu.
0: A kam? Hrát kopanou nebo volejbal?
2: Depak, na to teď nemám čas. Muška, znáte mušku?
0: To je ta malenka, s kterou kamarádíš.
2: Ale já kamarádím se všemi malenkami, ale muška, ta mě učí krasopisně psát. To víte, že už umím i psací písmena. A to se ale nechlubím.
0: Ale já vím.
2: A ovšem, ještě mi to moc nejde. Muška říká, že místo k píšu takový jako preclík. A že u velkého M mám moc obloučku. A když například chci napsat malé D, tak někdy, tedy ale opravdu někdy, ještě udělám bříško vzadu místo vpředu. Tak to víte, tak si to musím procvičit.
0: Aha. A cože procvičuješ zrovna velké M, malé D a malé K?
2: No přece, když chci napsat milá modroočka, tak ta písmenka potřebuju, ne? A musí to být taky krasopisně.
0: No to musí.
2: No to musí.
0: Tak neználku, já už opravdu nevím, co ještě v té pohádce o tobě říct. Tak co uděláme?
2: No přece tečku, jen nechte mě, já ji udělám pěknou, velkou tečku.
0: A místo tečky je tu Kaňka.

0: Byl jednou jeden král a ten se ztratil na lovu. Jak tak bloudil, tu se před ním objevil bělovlasý mužíček a řekl:
1: Pane králi, když mi dáte svoji nejmladší dceru, tak vás z tohoto lesa vyvedu.
0: Králi bylo úzko a k pláči, a tak souhlasil. Mužík ho zavedl na cestu, rozloučil se a řekl:
1: Za 8 dní přijedu a nevěstu si odvedu.
0: Doma přišlo králi jeho slibování zatěžko, neboť tu nejmladší princezničku měl nejraději. A když ho dcery viděli, jak tam sedí jako oukropek, chtěli vědět, co ho trápí. Tak musel nakonec s pravdou ven.
2: Tu nejmladší jsem slíbil lesnímu mužičkovi, který přijede za 8 dní a odvede si ji pryč.
0: Ale dcerky ho utěšily.
3: Ničeho se, oče, neboj. Mužiček ještě naší sestru nemá, však my ho přechytračíme.
0: Když uběhlo 8 dní, oblékly princezny do královských šatů dceru pasáka krav. Posadili ji do komnaty a poručili:
4: Když někdo přijde a bude tě chtít odvést, tak jdi s ním.
0: Oni sami odešli ze zámku pryč. Sotva zmizeli, objevil se lišák a dívce řekl:
1: Hurle budle bác, sedni na ocas.
0: Dívka si sedla lišákovi na ocas a on ji nesl do lesa. Když dorazili na krásný zelený palouček, kde svítilo a hřálo sluníčko, až to bylo jednomu k radosti, lišák řekl:
1: Slez a vítskej mě.
5: Dívka poslechla.
0: Lišák si položil hlavu do jejího klína a ona ho výskala. Po nějaké chvíli řekla:
6: Včera v tomhle čase bylo v lese ještě krásněji.
1: A jak ty ses ocitla v lese?
0: Ptal se lišák.
6: Inu, jak? Pásla jsem tam přece s otcem krávy.
1: Takže ty nejsi princezna? Sedni na ocas a zpět na zámek.
0: Lišák zanesl děvče králi zpět a řekl:
1: Obelhal si mě. To byla dcera pasáka krav. Přijedu znova za 8 dní a vyzvednu si svoji nevěstu.
0: Za 8 dní měli ale princezny po ruce dceru pasáka hus. Posadili ji do komnaty a odešli pryč. Tu přišel lišák a řekl:
1: Hurle burle bác, sedni na ocas.
0: Když dorazili do lesa na palouček, lišák opět řekl:
1: Slez a výskej mě.
0: A jak tak dívka lišáka výskala, tu si povzdechla a řekla:
7: Kde pak jsou teď asi moje husy?
1: Co pak ty víš o husách?
0: Lišák na to:
7: Co bych nevěděla? Každý den je s otcem vyháním na pastvu.
1: Takže ty nejsi princezna? Sedni na ocas a zpět na zámek.
0: Lišák dívku zanesl králi zpět a řekl:
1: Opět si mě podvedl. To byla dcera pasáka hus. Za 8 dní zase přijedu a vyzvednu si svoji nevěstu. Ale měj se na pozoru. Pokud mi nedáš svoji dceru, zle se ti povede.
0: Takové varování bylo králi ke strachu. A tak, když se lišák za 8 dní objevil, dal mu princeznu.
1: Hurle budle bác, sedni na ocas.
0: A upaloval s princeznou až na palouček, kde jí poručil:
1: Slez a výskej mě.
0: Taková práce se princezně zajídala. A tak se dala do pláče a řekla:
8: Já jsem královská dcera a mám výskat lišáka. Raději bych seděla doma ve své komnatě a dívala se oknem na květiny v zámecké zahradě.
0: Tak lišák poznal, že má pravou nevěstu, proměnil se v bělovlasého mužíka a stal se jejím mužem. Bydleli spolu v jeho chýši a princezna musela vařit, uklízet, šít, a tak to šlo nějaký ten čas a nežili si špatně. Jednoho dne mužík řekl:
1: Musím teď odejít, ale dej pozor, co ti řeknu. Za nějakou chvíli sem přiletí 3 pílí holuby a poletí docela nízko nad zemí. Ty musíš toho prostředního chytit a až ho budeš mít, hned mu uřízni hlavu. Ale dej pozor, aby schytila toho pravého, jinak z toho povstane velké neštěstí.
0: Když odešel, přiletěly 3 bílí holuby. Princezna toho prostředního popadla, vzala nůž a odřízla mu hlavu. Sotva by jeden okem mrknul, stál před ní krásný mladý princ a řekl:
9: Jedna víla mě zaklela. Na 7 let jsem měl ztratit svoji podobu a dnes v podobě holuba měl letět kolem mé ženy. Ta mě musela chytit a uříznout mi hlavu. Kdyby to nedokázala, tak by bylo po všem a mne by už nikdo nevysvobodil. Já jsem ten bělovlasý mužíček a ty jsi moje žena.
0: To bylo princezně k velké radosti. Pak šli společně k jejímu otci a když umřel, zdědili jeho říši.
10: Jak
5: se rákosníček nepřičinil o zimu. Byl to takový nanicovatý den, jakých bývá začátkem prosince k nespočítání. Šedivé mraky se tlačily nízko nad brčálník, všude bylo nevlídno a do téhle nepohody hlásila rosnička Anička nejnovější zprávy o počasí. Teplý vzduch se přetlačuje se studeným a tak bude nevalně. Na pořádnou zimu si ovšem ještě počkáme.
10: Jo, no to je dobře, dobře, pochvaloval si Skřítek. Já jí stejně nemám moc rád.
5: Nic není dobře, ohradil se kdosi schovaný za kamenem hráze. Já zimu chci. Když bude, naroste mě totiž nový bílý kožich.
10: Kde pak jste? A kdo pak jste?
5: Divil se rákosníček.
10: Že jsem vás tady u rybníka ještě neviděl.
5: Na tom není nic k divení, pokračoval ten neznámý hlas. My hranostajové jsme totiž vzácní, řekl bych přímo urození. Však také nosíme královský hermelínový kožíšek. Ale když jsme jen tak mezi sebou, můžete mi říkat Bartoloměji.
10: No, to je ovšem jiná vzácný, pane,
5: ukláněl se rákosníček.
10: Ovšem, ve vašem případě je prosím každá rada drahá.
5: Pro mne není nic drahého, odsekl povýšeně hranostaj Bartoloměj. Postarej se o zimu a já tě bohatě odměním. Ale to jsou všechno zbytečné řeči, nechala se slyšet rosnička. I kdyby se slibovaly hory doly, zima stejně nebude, protože se nedá koupit. Dokud nebudou na obloze hvězdičky samý lesk a třpit, žádný mráz se nedá očekávat.
10: Tak, tohle teda možná platí někde jinde. Ale ne tam, kde je rákosníček,
5: odsekl Skřítek.
10: Já zimu například kupovat nepotřebuji. Já ji totiž pro hranostaje udělám sám a přímo vědecky.
5: Pak se obrátil k Bartoloměji a uctivě se zeptal.
10: Tak jakou pak zimu si přejete? Malou, velkou, mírnou nebo snad tuhou?
5: Takovou královskou, odpověděl blahoskloně hranostaj a vladařsky pokynul, aby Skřítek nestrácel čas a pustil se do práce. Rákosníček začal tím, že z pevného rákosí, ohebných vrbových proutků a pevných puškvorcových kořínků upletl veliký košík. Pak poprosil žabáky, Bonifáce, Augustína a Melichara, aby mu prozradili, kde je u dna rybníka nejstudenější voda. A když se to dověděl, dostrkal košík rovnou nad tohle místečko.
10: Tak, toto je prosím super luxusní ledovou vodou chlazený mrazivý košík. Zobrusunový model, jenž zaručuje 4hvězdičkovou zimu,
5: představil svůj výtvor udivenému Bartoloměji.
10: Až vás v něm spustím na dno brčálníka, rozklepete se takovou zimou, že vám ten očekávaný bílý kožíšek v Turánu naskočí. Prosím, račte vstoupit a přesvědčte se sám.
5: Hranostaj si rákosníčkův vynález nedůvěřivě prohlížel a pak se zeptal.
11: Tohle, že mě pomůže k novému kožichu.
5: Víš určitě, že to nebude mít nějakou poruchu.
10: Vyloučeno, ubezpečoval ho Skřítek. No, ale pro jistotu vše vyzkouším raději osobně.
5: Jen co ho pavouk vodouch obalil vzduchovou bublinou, vlezl do košíku a spustil se pod hladinu. Dokud to pod vodou bublalo, neměli žabáci o rákosníčka starost, ale když se za chvíli udělalo podezřelé ticho, začali honem se zachraňováním. Vytáhli ho na poslední chvíli a Skřítek byl z té ledové vody tak promrzlý, že drkotal zuby.
10: Zima v tom nesporně je, to ano, ale všechno jaksi není ještě zcela dokonalé. Ovšem, za momentíček bude zajisté vše zase v nejlepším pořádku.
5: Nic nebude v pořádku, rozčilil se Bartoloměj. To bylo pořád slibování, že uděláš zimu přímo vědecky. Jenomže jak je vidět, skutek utek. Tak, abys věděl, pro mne si od této chvíle docela obyčejný mluvka a chlubil. No tohle rákosníčkovi ještě nikdy nikdo neřekl. Zůstal sedět jako hromádka neštěstí a s rozumem byl v koncích.
10: Mě by snad s tou zimou pomohli už jenom divy divoucí,
5: vzdychal a bylo na něho smutné podívání.
10: Já bych ti ráda pomohla,
5: ozvalo se za ním stříbrným hláskem.
10: Ale nemohu.
5: Byla to panenka lampářka, která na nebi rozsvěcuje hvězdy a které rákosníček jednou pomohl spravit její polámaný velký vůz, s nímž jezdí po obloze.
10: Jenomže ani u nás nemůžeme měnit počasí, jak bychom chtěli,
5: povídala dál.
10: A tak se nesmíš zlobit, že ti tvojí tehdejší pomoc neoplatím.
5: Jiný by se s tím smířil, ale rákosníček ne.
10: Ale co pak bys oplácela,
5: řekl medovým hlasem.
10: Vždyť to nestojí za řeč. Stačí, když mě necháš jenom projet ve svém vozíčku po obloze.
5: Důvěřivá panenka souhlasila a rákosníček odstartoval tak rychle, že nestačila ani zamrkat. Jakmile se rákosníček dostal nahoru, rozsvítil tam všechny hvězdy, hvězdičky i komety tak jasně, že nebe zářilo jako rozsvícený vánoční stromek. Skřítek si liboval, že teď, když se hvězdy tak lesknou, bude určitě mrznout. Jenže nepočítal s tím, že ho pozoruje nebeský hvězdář. Kdepak, usmál se správce oblohy pod vousy. Už jednou si mě chtěl napálit, rákosníčku. Tenkrát, když si se snažil připravit nebe o jednu hvězdičku. Tehdy tvoje švindlování nevyšlo a dneska to dopadne stejně. Potom mávl svou nebeskou berlou, hvězdy na znamení pohasly a Skřítek najednou seděl znovu na hrázi. Dobře mu nebylo, jelikož se styděl, že chtěl ošidit hodnou panenku lampářku. A když si vzpomněl, komu všemu sliboval, že předělá počasí, nejraději by se hanbou propadl. A protože se u brčálníka dějí věci zázračné, není divu, že Skřítek z hráze najednou zmizel.

Od té doby nebyl rákosníček nikde k vidění, jako by se za ním zavřela voda. V rybníku po něm vyhlásili pátrání a na vrbu pověsili úřední vyhlášku s jeho popisem. Bylo tam slovo od slova napsáno. Všem na vědomost se dává, že se ztratil rákosníček. Skřítek je malé postavy a neposedné povahy. Na hlavě má 7 vlásků a na rukou po 4 prstech. Nosí zelené tričko, chodí bos a má veliký nos. Kdyby se o něm někdo něco dozvěděl nebo ho dokonce viděl, ať nám to přijde povědět, protože dokud se nevrátí, nebudou se u nás k naší veliké lítosti odehrávat žádné nebývalé a neslýchané věci. Za celý rybník Brčálník se tímto podepisují rak Vavřinec, žabáci Augustín, Bonifác a Melichar, kapr Matěj i rosnička Anička. Netrvalo ale dlouho a rákosníček se vrátil. O tom, kde byl a proč se ztratil, se mu nechtělo vyprávět. Asi se styděl. Hlavní ale je, že se objevil a že se proto v rybníku Brčálníku budou zase dít podivuhodné věci.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kánu vyfukovali skleněné perly. Dnes vám budeme vyprávět o tom, jak se čert vyučil na poctivé řemeslo, a o tom řemesle vám budeme vyprávět.
1: To bylo za onoho času, kdy žil v Harachově Petermon, bednář chválné pověsti. Pro zdejší pivovar hotovil sudy a pro lidi dělal maslnice, škopky a necky. Zboží bylo fortelně vyvedené a jeho chvála šla i přes pole. Jednoho dne u nich zachlepal na dveře jakýsi cizí panáček, byl oblečen po myslivecku. Bednář pustil z ruky hoblík, otřepal hobliny a šel se pozdravit s návštěvníkem. Hádal, že pan Forst přibral někoho novýho, protože s tímhle mysliveckým panáčkem se neznal. Ba, bude odjinut. Mládanec nedal křesťanské pozdravení, nesmekl kloboučiště, jak se slušelo, a bez přívažku slova přátelského vytáhl spod kamizoly lejstrum. Ode dne svržení neposlušných andělů z nebe do pekel došla na Luciperovu kancelář žádost hospodyň a matek z Merklova a od Štěpanic. Bylo to adresováno na nebesa, ale oni to postoupili jakožto věc hříšného počínání k prověření dolů k nám. Na tohleto si musel mistr bednář nasadit brýle. Otřel z nich piliny, přeleštil facalíkem a četl. Bože nebeský, podívej se na ty naše mužský. Šli vyprovodit souseda na poslední cestě a sotva za ním pan páter udělal křížek, už zabrázdili do hospody zapít jeho duši. Zrovna tam skládali u hospody sudy, plnej vůz hříšného pití, a ty sudy dělal nějakej Petermon. Pane mistře, řekl k tomu lejstru pekelný úředník, mohl bych vás rovnou sebrat jako lovec hříšných duší, ale usoudili v naší pekelné kanceláři, že pro nás děláte tady na světě dobrou práci. Kde se pivo pije, tam se chlapi nakonec poperou a hříchů, tedy vaši zásluhou a vašich pivních sudů, pěkně přibývá. Dali na to lejstrum v naší kanceláři zatím poznámku prověřit, no a tak jsem tady. Petermon byl taky účetních knih znalý. Vždyť odváděl císař pánu daně. Zeptal se tedy, jako věci znalý, jak mnoho času máte, pane adjunkte, na tu služební cestu. Jak bude potřeba, řekl čert. Prověřit, jak se dělá sud, to není na počkání. Práci neošidím. Vezmeme to poznávání od háje, bednář na to. Čert kývl, a tak zamířili spolu ti dva k dubině. Bednář vykládal cestou, že pivovarský sud není bedinka na herinky a dřevo, že se musí vybírat na stojatě. Petermon vybíral cestou duby, prohlížel, vyjednával s hajným i s dřevaři, sjednal povoz a kam pak dříví složit. A čert taky nepřišel zkrátka. Sbíral cestou oka, co tam pytláci políčili na zajíce, a zapisoval tetky, která si co odnáší z hraběcího háje v nůši nezátop. Když Peterbon viděl tu ouřední horlivost, usoudil, že bude čert asi nové koště, co dobře mete. A radši ho vedl z háje, aby v čertím zápisníku těch lidských hříchů nepřibývalo. Skládali pak s čertem v dílně dužiny do obruče a bednář vykládal, ukazoval čertu všechny ty bednářské práce a koukal natáhnout řeč, aby mu to dalo ještě nějaký den navíc na tom božím světě. Čert jen zapisoval, aby se měl čím dole prokázat, a Petermonka se jen divila, že si s tím panáčkem dává její mužský takovou práci. Bude to nejspíš revize, od něčeho vejš, usoudila. A tak strojila lepší jídlo a čert s prověřováním bednářovy práce nepospíchal. Jídla splachovali harachovským pivištěm a čert si liboval. Než dřevo povařili, stáhli a vysušili, ukazoval mistr bednář čertu, jak se dělá dno. Zbývalo pak sud vysmolit. Přivalili sud na požah, roztopili smůlu. Čert u takové práce začenichal po známém smradu. U ohně a smůlky byli jako doma v pekle. Mistr bednář mu dal podržet hřeblo a prý, jak naliju do sudu smůlu, strčíš tam tyč a šlehne plamen. To už spolu byli ty a ty. Plamen v čertovské pazouře šlehl dvakrát mocný. Petermon rychle přirazil na sud dno, jak ho měl na tyči, a pak spolu sud kouleli, aby byl vysmolený ze všech stran. Ty, Petermone, povídá po chvíli čert, děláš dobře, ale tuze pomalu. Měl bych nápad, jak by to šlo rychlejc a zařídíme si spolu velkovýrobu. A vykládal, jak to vidí. Nač pak roztápět kotel a rozehřívat smůlu? Vyblíznu sud čertím ohnivým jazykem a máš sud vysmolený ani cvajdraj? Petermon byl cti svého cechu dbalý. Prý, co když sud chytí špatnou chuť? Ale že byl zvyklý z tovarišského vandru zkusit všelijakou novou praktiku, uvolil se, že zkusí smolit sud podle čerta. Čert nabral do huby smůly, zalil drobek kořálkou, kterou ho tu jako revizi častovali, škrtl sirkou, foukl do sudu a sud byl vysmolený. Zkusili nalít pivo z takového sudu a vida, chutnalo jako pravé harachovské. Pak vzali každý papír a psali. Petermon přihlásil čerta do cechu jako tovaryše a čert podal peklu hlášení o té své metodě, jak teď bude v dílně přibývat dvakrát tolik sudů a co tím přibude peklu hříšníků. Tak by jim to bylo vydrželo k spokojenosti, kdyby se zas ty tetky a matičky neobrátili se stížností k nebesům. Milej pane Bože, pivních sudů přibývá a pranic v hospodách taky. Něco se s tím musí udělat. Naštěstí už došla čertu doba a čas složit u cech mistra tovarišskou zkoušku. Složil s pochvalou. Teď prý si musí povandrovat světem, aby nabil ve svém řemesle zkušenost. A kde se nakonec jako mistr bednářského řemesla usadil? Pán Bůh ví. Nejspíš tam, kde se rádi perou a po pivě ze sudu vysmoleného čertovským plamenem je do pranice chuť. Dobrou noc.

vydání, nejčerstvější zprávy, radostná událost v našem rodném lese. Slyšte, slyšte, medvědici Barboře se narodil malý medvídek. Krá!

0: nic. Medvídek, maličký, heboučký, kulaťoučký, hravý a veselý. To je radostná zpráva. Jak pak mu říkají?
1: Míša.
2: Hezké jméno. Pro medvídka jako stvořené.
1: A ještě nějak.
2: Jak?
0: Kulička. Yeah. Kulaťoučké jméno. Medvídkovi bude slušet.
2: Míša Kulička.
1: Ať žije a roste náš Míša Kulička, co říkáte?
3: Ať žije Míša Kulička.

0: tě nakrmí, svět bude tvůj.
1: Já už jsem vzhůru, kuk, mami, kuk.
2: Víš, jo.
1: A když jsem se takhle hezky vyspinkal, co bude teď?
2: Teď se bude jíst.
1: Tu mám hlad. Já ti sním.
2: A já tebe.
1: Ne.
2: Koříček sníme. A pacičky sníme. A nosánek sníme. A bílé bříško taky sníme.
1: Jo. Co to je, mami? To zelené a modré?
2: To je svět, Míšo.
1: Ten je krásný. A proč je tak malý?
2: Svět není malý. Ten je veliký. Jen se jdi podívat blíž ke vchodu jeskyně.
1: To je ale velikánský svět. A tam, kde končí, co je dál?
2: Jdi ty, hlupáčku. To není konec světa. Jen konec naší paseky. A za ní pokračuje les. A za lesem jsou vesnice a města a hory a řeky a prý také moře, Míšo. A kdo pak ví, kde svět vlastně končí?
1: A, mami, můžu se jít podívat?
2: Nikdy bys tam nedošel. Žádný z medvědů nebyl ještě na konci světa.
1: Tak se podívám alespoň na začátek.
2: Ne. Ještě jsi maličký.
1: Jenom kousíček.
2: Tak si jdi. Ale to ti povídám. Jen na tři kroky oddoupněte. Dál ani chloupek.
1: Ani chloupek.
2: Ani chloupek.

0: Ta hora to je krčí hromádka a moře kaluž, která ještě po dešti nevyschla, a u dolí, dolíček, co jsem si vyležel. No, ti malí medvědi, ti jsou směšní.
1: Však si ještě menší medvěd než já, abys věděl. Nesaháš mi ani do pasu.
0: Prý medvěd, já nejsem žádný medvěd, abys věděl.
1: Na světě jsou samý medvědi a svět je náš, abys ty věděl.
0: Prý jsou na světě samý medvědi, ano. A prý jim svět patří.
1: A ne snad.
0: No to bych řekl, že ne. Kromě medvědů je ještě spousta jiných zvířat a moc lidí a svět je ničí a všech dohromady. Rozumíš tomu?
1: Ne. Já jsem ještě malý.
0: Tak si s tím nelám hlavu, ale je to tak. Je to tak, jak ti povídám. A když příště potkáš někoho takového, kdo vypadá zrovna jako já, tak to bude určitě králík.
1: Je, tak já už tě znám. Ty jsi králík.
0: No. Zatím malý králík neboli králíček. Až vyrostu, budu veliký králík neboli
1: králík. Králíček. To se dobře pamatuje. Já jsem, prosím, Míša.
0: Však vím. Míša Kulička.
1: Jo, ještě jsem nevytáhl paty z pelíšku. A ty už mě znáš.
0: No to víš. U nás v lese všecko víme. Všecko.
1: Máš taky maminku?
0: Nemám. Já mám hodně brášku a to je veselý. Ale taky mám hodně nepřátel a to je zase smutný. Třeba Lišku. Na Lišku si musím dávat dobrý pozor.
1: A proč?
0: Rovnou by mě zakousla, tak by se se mnou nemazlila.
1: A mě taky.
0: Ale tebe ne. Medvědu se každý bojí.
1: Tak to já tě budu chránit, chceš?
0: Tak jo.
1: To.
0: Budeš můj kamarád.
1: To. Podívej, jak jsem veliký a silný. A jaké mám svaly. A jak se umím mračit. A jak se... Je, mně se zdá, že se mamince po mně moc stýská.
0: Jak si to poznal?
1: Najednou mě tady tak divně píchlo a udělalo se mi smutno. Já už musím domů, králíčku. Ale až se ráno probudím, tak já zase přijdu.
0: A třeba bychom si mohli chvilku hrát, když ti maminka dovolí.
1: Tak já se zeptám, když jsi takový hodný a slušný králíček, to ona mi určitě dovolí.
0: A víš co? Kousek tě vyprovodí.
1: Tak jo.
2: Jeden krůček v domovu, potom druhý, třetí. Kulička a králíček, kurážné jsou děti. Míša už byl ve světě, málo co ho leká, zatím ale netuší, co ho zítra čeká.
3: Díky, Riky, vstávej, strýčku Martine. Je 6 hodin a dnes je ve městě jarmark.
4: Dej pokoj, nezdobo, nech mě spát.
3: Kikiriki, 6 hodin a 5 minut, vstávat a 10 na trh.
4: Aby tě šestka do hlavy trefila, aby tě pometlo po humnech, honilo, aby ti čerchmant vytrhal peří.
3: Kikiriki!
4: No, to mám za svou dobrotu, bavlnce vás všecky chovám, slůvka křivého vám neřeknu, kozu pasu na nejlepší trávě, čuníkovi z města mláto nosím, stračeně čistím každý den chlév a vy ani člověka nenecháte dospat.
3: Kikiriki, 6 hodin, 10 minut a do města je daleko.
4: No dobře, teď už vstávám.
3: Poslušně hlásím, hospodáři, že máme všichni hlad.
4: Hlad, nic jiného od vás neslyším. Tak mi aspoň řekni, co je nového.
3: Od západu přibývání oblačnosti, slabý vítr a na slunci oskvrnu víc.
4: No a nic, jinak nic. Nevíš tu, co naše pást. Ještě se do ní medvědice Barbora nechytila?
5: Poslušně hlásím, nechytila, ale určitě chytí. Podle nejnovějších zpráv se jí narodil malý medvěd, takže s největší pravděpodobností očekávám, že nás co nejdřív navštíví.
4: Tak, na med nám chodit včely plašit, to by se jí líbilo. Ale nám se to nelíbí, co, Koute?
5: Poslušně hlásím, nelíbí.
4: Tak. Breťo. A proto jsme vykopali hlubokou jámu a zakryli větvemi, aby medvědice, až půjde na náš med, do ní. Co? Spadla? Až se chytí, odvedeme ji domů a pak se budeme mít.
6: Bude sít a bude žít, bude sušit sena, dobrá bude na práci, když tu není žena. Bude vařit, bude prát, uklízet a zašívat, zatímco my, Kohoutku, budem pěkně spát.
3: Jen aby na nás zase nevyzrál.
4: Jikuš, Kohouté, tentokrát se z naší pasti nedostane.
0: Tuk, tuk, tuk, můžu dál?
1: Jen pojď dál, králíčku.
0: Dobré jítro, pořád čekám a ty nikde.
1: Maminka totiž není doma, abych se zeptal, jestli zase smím do světa. A taky jsem ještě nesnídal.
0: To nevadí. Podívej, co ti nesu.
1: To jsou hezké zelené lístečky.
0: Lístečky největší dobrota, jakou znám. No tak jes. Jes, nestyď se.
1: Když mě to moc nechutná.
0: Ne. To jsem nevěděl, že jsi tak mlsný.
1: Já to taky nevěděl, ale třeba vy, králíci, máte jinou chuť než my medvědi.
0: A co rádi medvědi?
1: Nejraději med.
0: Med? V životě jsem ho neochutnal.
1: Já taky ne.
0: A jak teda víš, že medvědům chutná?
1: Maminka to povídala. Aha. A teď ti prozradím tajemství, ale nikomu ani muk.
0: Na králičí ocásek.
1: Dneska maminka přinese med.
0: Opravdu?
1: No, jenže já už mám tak strašný hlad, že to nemůžu vydržet. Asi se přece jenom pustím do těch tvých lístečků.
0: To je smůla. Jak si tu povídáme, všechny jsem je do jednoho snědl. Víš co? Půjdeme na paseku a tam rostou borůvky. Pojď, jedí medvědi borůvky?
1: Aby ne, maminka mi je nosí každý den. No. Kde jen může tak dlouho být? Já už jsem i trochu plakal, než jsi přišel.
0: Nebreč, uvidíš, brzy se vrátí. Pojď na borůvky a pak si zahrajeme na schovávanou.

0: se, já ho najdu, už jdu. 10.
1: A nenajdeš.
0: Vždyť ses vůbec neschoval.
1: Schoval.
0: Neschoval.
1: Zavřel jsem oči.
0: A tomu říkáš, že ses schoval?
1: Ano. Když nikoho nevidím, tak mě přece taky nikdo nevidí.
0: Ti malí medvědi jsou vážně k popukání.
1: No musíš se mi hned pro všecko smát.
0: Nemrač se.
1: Já s tebou nemluvím, abys věděl.
0: No tak. Hm. Víš co, počítej ty.
1: Tak jo.
0: Teď se schovám zase já. Hm? A nedívej se.
1: Ne.
0: Až zavolám.

0: co je teď 10?
1: Už.
0: Je. Jak hledá, jak čuchá, až sem přijde, vyskočí a udělá bof.
1: Schoval ses výborně, králíčku. Zrovna se jdu podívat, jestli nenajdu něco dobrého k snědku a vida. Svačina mi sedí právě u nory.
0: Liška, zachraňte mě.
1: Jde fakt, Olenku. Kdo se mi dostane do drápu, ten se může rovnou rozloučit se životem.
0: Míša, pomoc, pomoc. Co se to tu děje?
1: Ale nic, co by. Jen si děj pěkně po svých.
0: Zachraň mě, Míšo. Okamžitě, králička, pust. Je to můj kamarád a nikdo mu nebude ubližovat, rozumíš? Nebo?
1: No, snad by se hned neprál. To už se Liška nemůže ani pobavit. No, no, ale když se ti to nelíbí, prosím, jak myslíš? Ale je vidět, že ani jeden, ani druhý nerozumíte žertu.
2: Děkuji za takovou legraci.
0: Hej, králíčku, kam běžíš?
1: Ale nech ho, je to strašpitel. No,
0: králíčku, kam běžíš?
1: Ale nech ho, je to strašpitel. Na mou duši se mu nechtěla nic udělat.

0: Moji příbuzní jsou všelijací, no ale proto nás nemusíš házet do jednoho pytle.
1: Nevyprávěla ti o mě maminka?
2: Ani slovo.
0: To mám štěstí.
2: Co?
1: Nic. Schválně se jí někdy zeptej, jaká já jsem dobračka. Kuřetě bych neublížila. Kuřata mám náramně ráda, tedy moc ráda, abych tak řekla. A co kuřeti? Mouše bych neskřivila křidélko. Každý v lese musí potvrdit, že nenajdeš míru milovnějšího tvora nad kmotru lišku. No nic, však sám poznáš.
2: Opravdu?
0: Ať se mi jezevec nastěhuje do nory.
2: Tak to musím říct tady králíčkovi. Já mu vysvětlím, že se tě nemusím vůbec, ale vůbec bát.
1: No. A co pak tak sám? Kde máš maminku?
2: Ráno odešla a ještě se nevrátila.
0: Ať mě klepne šiška do mé zapomnětlivé hlavy. Vždyť já ji potkala, ona mi povídá. Milá kmotřičko Liško, vy jste jediná v celém lese, na koho se mohu spolehnout, kdybyste se občas podívala za mým malým Míšou Kuličkou. Musím navštívit jednu starou tetičku.
2: Ale maminka šla pro med.
1: Pro med, říkáš? Ano, no už si vzpomínám. Musím pro trochu medu, povídá maminka, tak abych měla klidnou cestu. Jenže já měla tolik práce a starostí, že jsem se za tebou vůbec nedostala. A kdybych dlouho nešla, povídá maminka, řekněte mu, ať přijde za mnou.
2: To už je maminka řekla.
0: Ať vypelichám, přesně tak to povídala.
2: Vždyť smím zdoupěte jenom na 3 krůčky.
1: Já vím, no abych nevěděla. To mě maminka zvlášť kladla na srdce. Až za mnou půjde, povídala, ať udělá vždycky 3 krůčky a dost. Takhle, podívej. 1, 2, 3 a dost. A zase 1, 2, 3 a dost. 1, 2, 3 a dost. A takhle dojdeš až za maminkou.
2: Ale já nevím, kde je.
1: Já ti to neřekla.
2: Ať tě klepne šiška do zapomnětlivé hlavy. Ale neřekla.
1: Ty čtveráku, takhle se mluví s kmotrou liškou. No tak poslouchej, maminka je blízko.
2: Kde je blízko?
1: No, kousek odtud. A co říkám blízko, maminka je blizoučko a to je odtud malinký kousíček, snadno tam dojdeš. Jen si nasměruješ čumáček a půjdeš rovnou za ním. Doprovodila bych tě, ale teď se mi to vůbec nehodí. Jenže ty už jsi veliký medvěd a jistě se nebojíš.
2: Když já... On mi čumáček ukazuje cestu do toho nejčernějšího lesa.
1: No, snad nemáš strach.
2: Mám, tedy vlastně ne. A vůbec ne. Králíček říkal, že medvědi jsou ze všech nejsilnější a nikoho se nebojí.
1: Nikoho a ničeho. Přejít černý les je pro ně hračka. Tak už běž. A pozdravuj maminku. Jsme spolu náramné přítelkyně, jedna na druhou nedáme dopustit. A nezapomeň. 1, 2, 3. A dost.

Hence, jdi. A doufám, že tě ten tvůj nenechavý nos odvede rovnou do bažin. A když si vzpomenu, jakou jsem mohla mít králičí svačinu, zlosti bych se propadla.

0: Tak, to je horko. Který čert mi poradil, abych se trmácel na jarmark. Nic jsem neprodal a ještě mě zloděj okradl o poslední krajcar. To kohout pořád. Vstávej, Martine, vstávej, jdi do města, je tam jarmark, něco dobrého nám přineseš. Jářku, až mi ten uličník přijde do rukou, dostane jich nepočítaně.
1: Kikiriki, hospodáři!
0: Jen počkej, ty budeš koukat, co ti Martin nese z trhu. Pěkný prut si na tebe uříznu a brka budou lítat na všechny strany.
1: Hospodáři! Martine, novina.
0: Novina? Jaká novina?
1: Medvědice Barbora se chytila do pastí.
0: Co? Co povídáš?
1: Už je to tak. Spadla do naší jámy a nemůže ven.
0: Tak přece. Pojď sem, ty moje zlatíčko, ty můj koutku, ty moudrá hlavo. Přece jen máme dnes šťastný den. A teď honem domů vezmeme provazy medvědici, svážeme a pak...
2: Bude se nám dobře dařit, hop a hej a...
1: Kikiriki!
2: Necháme ji hospodařit, hop a hej!
1: Kikiriki!
2: Bude vařit, smíčit, prát, hop a hej!
1: Kikiriki!
2: Všichni se jí budou smát!
1: Kikiriki! Kikiriki!
3: Jedna, dvě, tři a dost. Stejně už dál nemůžu. Jak mě bolí pravá nožička. Always. Skoro tolik jako ta levá. A černému lesu není konce. Já vím, že se medvědi ničeho nebojí. Ale asi ti starší a větší medvědi. My malí medvíci se bojíme, co o nás myslí, kdo chce, co chce. Já jsem určitě zabloudil a nikdy se už odtud nedostanu. Nebo že by mě liška oklamala. Aha. Schválně mě poslala do černého lesa, abych to umřel. A nastydl se a zabloudil. Taky, abych se utopil v těch ošklivých bažinách. Ale ne, to není možné, vždyť je to maminčina nejlepší přítelkyně. Počkat. Mně se zdá, že mám čumáček trochu nakřivo. Tak to tedy ty, čumáčku, ty za to můžeš. Ty jsi mě špatně vedl. Kdyby tady tak byla maminka. Maminko.
4: Míšo!
3: Maminka, to byla moje maminka.
4: Míšo!
3: Už letím, maminko. Maminko, tady jsem, maminko.
5: Ne, Míšo, ke mně ne, stoj, Míšo, zastav se.
3: Tak, a jsem u tebe.
4: Teď jsme oba v pasti.
3: To nevadí, mamulinko, jenom když jsme zase spolu.

0: je ale překvapení.
1: Je, kmotříčka Liška.
2: Ta nám tu tak chyběla.
0: Proč pak jste v té ošklivé díře?
1: Chytili jsme se do pasti. Pomoz nám ven, kmotříčka.
0: Asi to není moc příjemné spadnout tak hluboko. Kde pak? Jeden si musí dávat pozor, kam šlápne.
1: To máš pravdu, ale teď už nám, prosím tě, pomoz nahoru.
2: Ta a pomoc? Ještě by nám nastavila nohu, abychom sem spadli.
1: Ale ne, ona je hodná. Vždyť je to tvá nejlepší přítelkyně.
2: Kdo ti to řekl?
1: Ona sama.
2: A ty jsi jí věřil?
1: Myslíš, že mě ošidila?
0: Jak bych mohla? Náhodou, je mi vás moc líto, jak tam tak sedíte. Neopatrnost se nevyplácí, mně by se to rozhodně nemohlo stát.
1: Teda, ty jsi pěkná, to jsem nevěděl, že jsi taková. Jen počkej, až ty spadneš do jámy, tak ti taky nepomůžeme, abys věděla.
0: To byste se nejdřív museli dostat ven.
2: Nevšímej si ji, Míšo, nestojí za to. Radši budeme přemýšlet, jak se odtud dostaneme.
0: Však on už se o vás, Martin, postará.
3: Pospěšte si, bráškové. No tak, přidejte do kroku.
4: Kam běžíte, králíci?
3: Pojďte s námi.

0: už jsou pryč. Co se dá dělat? Neloudejte se, bráškové, přidat, přidat.
1: Kam běžíte, králici?
0: Hej, veverky, pojďte taky. Musíme zachránit Míšu Kuličku.
1: Kde je Míša?
0: V pasti.
1: Co tam dělá?
0: Bojí se.
1: Koho?
0: Člověka.
1: Toho se taky bojíme.
0: Hej, veverky. Zmizeli. Musíme si poradit sami, bráškové. Tak a jsme tady, Míšo.
2: Je, králíčku, kde ses tu vzal?
0: To je úplně jednoduché. Liška běhá po lese a každému na potkání vypráví, že jste se chytili do pasti, takže potřebujete pomoc, nebo ne?
3: Potřebujeme, ale co byste nám... Vy, králíčci, mohli být platní.
0: Hned uvidíte. Schodíme vám dolů strom a vy po něm vylezete jako po žebříku. Hej, bráškové, jeden, dva. Vy půjdete z téhle strany. Vy dva tady, ostatní tam a ty se mnou sem. A hryzejte, kousejte, až budou tři sklítat. Už se kácí. Hej, bráškové, všichni pryč. A teď rychle nahoru.
3: Děkujeme vám, králíci.
2: Děkujeme.
3: Bez vaší pomoci by se nám špatně vedlo.
0: Je to nic. Rádo se stalo, Barboro. Však mě Míša taky pomohl, když jsem potřeboval. Tak s Bohem, už musíme domů. A ty, Míšo, přijď někdy na paseku. Zahrajeme si na schovat.

0: Míšo, pojď sem. Teď jámu zase zakryjeme větvemi.
1: A proč, mami?
0: Neptej se a dělej.
1: Já chci domů.
0: Neodejdu dřív, dokud neuvidím, jak se Martin sám chytil do své pasti. Vždycky jsem na něho vyzrála a vyzraju zás. Tiše. Někdo sem běží.
2: Jen se pojďte podívat. Pojďte všichni, uvidíte, co jste ještě neviděli. Trak sedli medvědi Martinovi na lép. Ono, abyste jim pomáhali ven. Co si nadrobili, to mají. Hloupí medvědi. No, co se smějete? To je k smíchu, když někdo spadne do jámy. Tak pomozte mi, bude to? Pomozte mi ven, tam běžíte.
3: Chytrá hlava uchystala na Barboru past.
4: Past!
3: Hejsa hopsa, z mého medu nebude už krást.
4: Krást!
3: Martin ten má za ušima, hejsa hopsa, hej!
4: Hej!
3: Chlapi vzhůru, medvědice, pěkně se mi vzdej!
4: Ruce vzhůru, kikir!
5: Co to? To je medvědice. Pojď sem, kohoute. Tohle, že je Barbora.
4: Ať postrácím všechno peří, ať mě snědí čmelíci, na vlastní oči se mi viděl. Těmahle očima se viděl medvědici Barboru, jak se zmítá v naší pasti. V tom jsou jistě kouzla a čáry.
3: A nebo si ze mne někdo dělá dobrý den.
4: To bych si nikdy nedovolil.
2: Pomoc! Stričku Martine! Vysvoboď mě odtud, pust mě na svobodu.
3: Vysvobodím, kmotřičko Liško, co bych nevysvobodil, ale nepustím tě.
2: Pust, stričku Martine.
3: Za ta kuřata, co jsi mi odnesla?
2: Už to víckrát neudělá.
3: No to bych řekl, že ne. Když není medvědice, i Liška bude v domácnosti dobrá.
2: Cože? V domácnosti? Já, chytrá kmotra Liška? Nikdy!
3: Už si dochytračila, pěkně tě svážeme, abys mohla dělat jen malinké krůčky. Tak, a ty ji, seržante, dovedeš k nám do chalupy.
4: Kikriki, s největší radostí, hospodáři.
2: Ta potupa, ta hanba. Kohout mě povede. Kohout, kterého bych roztrhla na tisíc kousků, kdybych mohla.
4: Jo, ale nemůžeš. A ticho, Liško. Nebo slízneš na vrch ještě nějaký ten klofanec. Bachadem.

0: To bychom měli. Jenomže past byla uchystána pro medvědici a tak v ní medvědice uvízne, jako že se Martin jmenuju. A bude sít a bude žít, bude sušit sena, bude vařit, bude prát.
1: Ruce vzhůru a ani hnout.
2: Spaste ruši, Barbora.
1: Co pak to vyvádíš, stříčku Martine? Nečekáš náhodou na někoho?
0: Na koho bych čekal, Barboričko? Ne, jen tak sedím a koukám.
1: Koukáš?
0: Koukám.
1: Snad číháš, až se někdo chytí do pasti.
0: Jak tě to mohlo napadnout, Barborko, když ti povídám, že jenom tak sedím a rozhlížím se po tom širém světě.
1: Jen se dívej, Martine, jen se rozhlížej, však už se dlouho koukat nebudeš.
3: Je, maminko, že mu nic neuděláš.
1: To víš, že ne. Ale na ženu trochu strachu.
0: Nikdy jsem ti stéblo přes cestu nepřeložil.
1: Stéblo ne. Za to past tu si vykopal. Ale teď nastala tvoje poslední hodina.
3: Ne, že ne, mami.
0: Ne. Že ne, Barboro.
1: Ale ano.
3: Že ne.
1: Ne, neboj se.
0: Ne, Barboro.
1: Ano a basta. Rozluč se svým bídným životem, Martine.
0: Ale Barbořičko, snad nemusí být hned tak zlé. Všechno ti dám, všechno dostaneš, jen mě nech být.
1: Padni na kolena, Martine, a odpros všechny, kterým si kdy ubližoval. A ze všech nejdřív mě.
3: Ne, mně se to nelíbí a já to nebudu poslouchat. Já radši půjdu zabloudit do černého lesa.
1: Míšo, počkej. No tak neutíkej. Míšo, vrať se.
4: Raz a dva a levá, pravá, přímo, hleď.

0: Určitě. Tebe tak budu poslouchat.
1: Kikiriki, jaká sláva, koho to je hrdina? Lišku chytil, už ji vede, to je novina. Umí!
0: Ty jsi mě tak chytil, chudinko.
1: Kohout bude rázem slavný, pyšně bude kokrhat, když bude chtít, může lišku celou roztrhat.
0: Teď už toho mám dost. To jsi mi vystrašil?
2: Ach, jak je mi líto, že jsem neposlechla dobré rady. Kdo mi říkal, že kohout je v celém lese největší hrdina?
0: Ono už se to ví?
2: Já tomu nevěřila.
0: Chyba, Liško, chyba.
2: A co víc, Slavík povídal, že kohout zpívá mnohem krásněji než on sám.
0: Slavík, je tohle možné?
2: A Skřivan se přiznal, že nevyletí tak vysoko do oblak jako kohout.
0: No tohle.
2: A já, kmotra Liška, proslula svou chytrou hlavou. Kam se hrabu na kohouta?
0: Já jsem z toho celý pryč.
2: Taky musím uznat, že je daleko mršnější než já, rychlejší a obratnější. Než bych já doběhla támhle k pařezu, on by byl dávno u chalupy.
0: No to by se mohlo zkusit.
1: Poslouchej, Liško, co kdybychom si dali takový malý závod?
2: Já s tebou? Vždy bych byla každému prosmích.
1: Nikdo tu není, nemusíš mít strach. Vidíš ten pařez? Tak kdo tam bude dřív?

0: Já, to jsem se zadýchala.
1: Dávno tu na tebe čekám. Vždyť ty nemáš žádný styl, to musíš takhle. Vidíš?
2: Jak se natřásá, jak mrzká nožičkama. Dokonale, hotový mistr světa. Nikdy bych to nesvedla.
0: Jen to zkus.
2: Takhle.
1: Ne, úplně špatně. Zdvíhej víc nohy.
2: Ale jak můžu? Mám je svázané.
3: No, kdybys ten pro vás trošku povolil.
1: To nejde. Martin by se zlobil.
2: Ale až mě naučíš běhat, zase mě svážeš.
1: Ale nesmíš to říct.
2: Pak.
3: No, nepovím ani slůvko.
2: Tak. Tak. Ještě kousek? Tak, teď je to dobré.
1: Poběžíme k tomu balvanu. Pozor, připravit. 4, 3, 2, 1, start.
2: S Bohem, hloupý kohoute. A pozdravuj Martina.
1: Ona mi utekla. Liško, vrať se. Líško!
4: No tak, Míšo, počkej na mě, zastav se. Vždyť se Martinovi neskřivila vlásku na hlavě.
5: Ej, chlupáčku, nebuď takový umíněný, pojď ke strejdovi, usměj se, kuk!
6: No, ama, když jste na sebe takový ošklivý, tak...
4: To mi jen tak z legrace. Víš, Martine?
5: No bodeď, a kdyby jsi nezačala?
4: Ty jsi začal.
5: No, ale ty jsi mi kradla med.
4: Pro trochu medu.
5: Krást se nemá.
4: Já vím, ale dal bys mi, kdybych přišla a poprosila tě o něj?
5: No, tak...
4: Určitě nedal.
5: No, ale kdyby jsi řekla strýčku, Martine, dej mi trochu medu, já ti za to pomůžu na poli, tak bych dal, Barboro.
4: To mě nikdy nenapadlo. Měl jsi mi to říct?
5: Asi měl, ale když já tak rád vymýšlel pasti.
7: A já na tebe vždycky vyzrála. To byly krásné časy.
5: Byly, zase budou,
7: kde
5: Barboro.
7: Pak, s tím je na dobro konec. No tak, Míšo, nemrač se a pojď ke mně. Tak teď už se od tebe ani nehnu.
5: Netrucuj, chlupáči, dej si říct. Postavím ti hrad, jaký nikdo nemá. Kamenný hrad a celý bude jenom tvůj. Že nechceš?
6: Ne.
5: Ne. A ti koupím velikánský míč. Tak ti dám hrnec medu. Vrchovatý velký hrnec zlatého medu.
6: Plný hrnec medu? Ale ne. Já nechci. Já se totiž zlobím.
7: Když se zlobíš, nedostaneš nic.
5: Ani líznout. Pojď, Barboro, uděláme si pěknou hostinu, ať to naše usmíření pořádně oslavíme a Míša nedostane nic.
6: No, ne, počkejte, počkejte. Vždyť já se zlobím jen tak maloučko.
5: Co říkáš, Barboro, počkáme?
7: Počkáme, strýčku Martine.

0: Hospodáři, novinář!
1: Už to zase začíná. Co se stalo, kohouté?
0: Liška utekla.
1: Jestli jsem to nečekal, jestli já to předem nevěděl, že kohout všecko zkazí, že tu lišku pustí a zase všechna práce zbude na mě.
2: I však ti občas pomůžu. A teď si nebudeme kazit náladu, když nás čeká hostina.
3: Jú, plný hrnec lvenů.
4: Je nám dobře v našem lese, veselme se, hej. Radujme se, hej. Hoca, hej, sa, hej. Začnem spolu hospodařit všechny.

smaží, mě vůbec neláká podoba školáka, co na místo

0: To je dneska počasí. Ani psa bych ven nevyhnal. Hulvínku, vypni už tu televizi.
1: Taťule, já bych se chtěl ještě chvilku dívat.
0: Vyloučeno.
1: Ale, taťule.
0: Ne.
1: Taťulínku.
0: Nech toho, Hulvínku.
1: Prosím.
0: Už jsem řekl.
1: Když za chvíli začne můj oblíbený seriál. A já nebudu vědět, jak to skončí.
0: Hurvaj s Neškem, Rej, to ti nepomůže. Jednak je bouřka a to se má televize vypnout. A potom je čas, abys šel do Hajan.
1: Už teď? V 8?
0: Už teď, v 8.
1: Teď už nehřmí. Poslechni si, ta bouřka už je za horama.
0: Bouřka je možná za horama, ale prázdniny taky. Zítra začíná škola, tak je konec s ponocováním. Vyčisti si zuby a dřeváky.
1: Vyčistím si zuby a dřeváky.
0: Připrav si oblečení, tašku.
1: Poprav si oblečení, šašku.
0: Co to huhláš?
1: Nic, tati, nic.
0: No proto. A pak se šupej umýt. A pořádně, já tě přijdu zkontrolovat.
1: Šikana. Nic jiného než šikana. Takže, dřeváky se mi lesknou. Zuby taky. Tašku mám, šaty mám. Sláva, jsem hotov.
0: Hurvínku, tady máš oblečení, sám jsem ti ho vypral a vyžehlil.
1: Ale taťuldo, já už oblečení nachystané mám.
0: Cože? To myslíš ty otrhané hadry?
1: No,
0: v těch bych tě nepustil ani k máničce.
1: Je to moje nejoblíbenější oblečení.
0: Na skotečení venku je možná dobré, ale na to, abys v něm vyrukoval první den do školy, to tady ne.
1: Ale to tati...
0: Pamatuj si, že šaty dělají člověka. Tady máš čistou bílou košilku a kraťásky s kšandičkama.
1: Blé. Teď tenhle ten nemoderní obleček nosím pořád. Každý mě v něm zná.
0: No právě. Lidi tě v něm mají rádi, tak proč bys to měnil? No. A teď už alou do postýlky. Dobrou noc.
1: Dobrou. Ach jo.

겨울겨 다시

chystali a dokonce ani to od Taďuly tady ní.

0: Ještě proběhnout tržiště a budu u školy.
1: Kupte si vařičky, nazlobilé chlapečky, kupte si, kupte.
0: Už tam budu.
1: Pro pána lidi, koukněte se na toho kluka.
2: Má tohle znamená.
3: Běhá tady kruční košile.
2: Stůj, kluku.
0: Co je, já spěchám.
1: To je nějaká nová školní móda.
0: No co, hlavně, že mi ta košilka sluší. A nechte mě, spěchám do školy.
1: Jak to vidím, ty si moji vařičku kupovat nemusíš. Na tebe už jedna doma určitě čeká.
0: Ani už takhle přijdu pozdě. A ještě mě zdržujou.
4: Je, kluci, podvínek nemáte na sebe.
5: Páni, ten se určitě zbláznil.
4: Strašímu ve věži.
6: Strašímu, strašímu ve věži. Strašímu ve věži. Strašímu ve věži.
4: Urva, jestli to má být sáska?
0: Ne. Kluci, ono ještě nezvonilo?
7: Ve škole nezvonilo, ale tobě asi cinká na cimboří.
6: Prej mu cinká na cimbu!
0: Máni, ty jsi tady? Ahoj,
7: já s tebou nemluvím. Málem jsem kvůli tobě přišla pozdě do školy.
0: Jak to?
7: Zvonila jsem, čekala na tebe. A ty nic?
0: Promiň, já jsem zaspal.
7: A proč tady šaškuješ v té maškarádě? To jdeš na maškarádě!
6: Na maškarní!
0: Starejte se o sebe! Já si můžu chodit oblečenej tak, jak chci!
8: To si jenom myslíš, Hurvínku.
0: Je, pan učitel.
8: Přišel si pozdě, už zvoní! Zvoní, Hurvínku! Hurvínku!
9: Hurvínku, Hurvínku.
0: Cože, pane učiteli, já už to nikdy neudělám.
9: No tak.
0: Proč se mnou tak cloumáte? Co se děje?
9: Co by se dělo, Hurvajs? Neslyšíš budíček?
0: Co? Cože?
9: Musíš vstávat. Hola, hola, škola volá.
0: Jejda, taťoldo, kde mám oblečení?
9: No tady přeci.
0: Moje milované kraťásky s kšandičkama.
9: Teda, Hurvajs, já tě vůbec nepoznávám.
0: Ono se mi to všechno jenom zdálo. To byl sen.
9: Nech sen snem a pospěš si. Za chvilku tu bude Mánička. Přeci nechceš, aby na tebe čekala.
0: Kde pak, taťulínku, to ne. Já už se oblékám.
9: Tak ty už se na ten svůj obleček nezlobíš.
0: Co tě to napadlo? Jen hlupák neví, že šaty dělají člověka. A pořád jsou lepší kraťásky s kšandičkama než noční košile.

0: na ledě. Kluci, na zámeckém rybníku už snese, hlásil Vojta Beranovic po ránu ve škole. A všichni věděli, co to znamená. Na zámeckém rybníku už je tak silný led, že je unese. A tak po škole kluci zamířili od školy vlevo za roh do stodol kolem staré kovárny a rovnou po svahu k rybníku. A kluci se už rozjíždí po hladké ploše. Jak trošku led zapraskal, výskli si hoši. To praskám razem, jedem! Kájovi se to náramně líbilo. Párkrát sebou sice švihl, protože stál letos na ledě poprvé, ale za chvíli byl jistější. Zrovna se chtěl rozběhnout a sklouznout, když přišli od Lážova slečínky a za nimi jejich páni. Každý nesl na řemínku nové brusle, lesklé, krásné panečku. To by bylo něco. Kája viděl bruslení poprvé a hned si v duchu řekl, že jen tak sklouznout se na bodkách to nic není a že by bylo tuze krásné, kdyby měl taky želízka. Kluci vytahovali z kapes svoje želízka, ale ta byla docela jiná než brusle slečínek a pánů. Rezovatá, šrouby netáhly a některý kluk měl želízko jen jedno, ale Kája žádné. Vojta Brabencovic měl každé jiné, jedno s takovým zobanem ke špičce boty a druhé bez zobanu. Pepík Harvíkovic vytahl silnější prkénko a ukázal je klukům ze spoda. Mám tam zapuštěno želízko. A už si je vázal provázkem na střevíc. Jo, zapuštěné, řekl Kája. Máš tam nůž jen tak? Ty nemáš ani takové, odsekl mu Pepík. Omotal si provázek pevně kolem kotníku, vstal, našlápl, pravou nohou se rozjel, levou vedle přidupl, rukama komíhal a křičel: Uá, pozor, z cesty! Za ním jel Vojta Brabencovic. Brusle s tím zobanem mu držela, protože měl na ní víc motouzu, ale ta, které říkal hrdě Merkur, ta mu pořád spadávala z paty. Některý chlapec měl jen přivázané prkénko, ale radosti měli všichni stejně. Kája se po nich jen smutně díval. Najednou Vojtovi spadl ten Merkur a ujížděl po hladkém ledě. Kluci, rozkřikl se Vojta, který chcete Merkur, chyťte si ho. No jak tohle Kája slyšel, div se nepřerazil a čapl volné želízko. Sedl si na led, vytáhl hrst provázků a kdejaký otvor v Merkuru protahoval a utahoval, až se mu do boty provázky zařezávaly. Ale to nic, má želízko, bude bruslit. Vstal opatrně, mával rukama a poskakoval jedna radost. Kájovi svítily oči rozkoší a blahem. Rejdil po rybníku a ani si nevšiml, že se už stmívá a že někteří z dospělých už odešli. Zrovna dojel ke kraji, kde byl led ještě slabý. Kdo si do něho vrazil, Kája popojel, svalil se, led zapraskal a křás. Kájovi už koukala z ledové tříště jen hlava. Lekl se náramně, ale z čerstva námátl nohou pevnou půdu. Několik kroků a byl na suchu. Zima ho rozrážela strašlivá. Merkur se mu uvolnil, Kája stáhl želízko z nohy a hodil na silný led. Kluci tam stáli trochu vyděšeně, když drkotavě zavolal: Já už to nechci, Vojto. Pepík Hervíkovec volal: Radši běž domů, nebo nastydneš. Kája chtěl běžet, ale šlo to špatně. Prudkým mrazem mu tuhly šaty a zdálo se mu, že i košilka je kus ledu. Vzpomněl si na ten veliký kus cesty domů a řekl si v slzách, že se domů takhle nedostane. Jej, kam jen půjde, kam půjde oschnout? No, to bude mít maminka malou radost. drkotal zuby, když šel kolem řidících a zrovna vyšla Bětuška. Podívala se na Káju, spráskla ruce, chytla ho do náruče a nesla rovnou do kuchyně. Podívají se, on se chudáček vykoupal, má to na sobě jako roh z ledu. Paní řídící se jen pokřižovala, honem naložila do kamen, rozhodila v kuchyni Bětuščinu postel, přinesla z pokoje nějaké prádlo, ale nemohli honem z chudáka Káji šaty stáhnout, jak byly zmrzlé. Paní řídící ho celého vysušila ručníky a uložila do postele. Bětuška uvařila té pro pocení a za chvíli jim Kája vypověděl, jak se to stalo. Ale nebylo to tak zlé. Kája se brzo zahřál a protože mu pranic nebylo, oblékl se do suchého, poděkoval a běžel domů. Přišel s takovým pokorným prošením a s takovými sliby, že maminka jen chvíli hubovala a řekla, jestli se ještě jednou na čundračku odvážíš, dopadne to hůř. Budeš-li hodný, budeš na led smět, ale až budeš větší. Teď tě jen chránil anděl strážný, že si vyvázl bez těžké nemoci.
1: Bob a Bobek truhlaří. Když se Bob s Bobkem probudili prvního dne na louce, tak do zpěvu, a to vás ujišťuju, jim moc nebylo. No, co budeme dělat? Kouzelník pokus to nám vždycky dával jíst. To se, milý Bobku, musíme živit sami, řekl Bobkovi zkušenější Bob. No jo, ale čím?
2: No čím? Čím?
1: Prací. Jo, a jak se taková, Bobe, jak se taková práce dělá? Ptal se neskušený Bobek. No prostě musíš udělat pro někoho něco, co on potřebuje. Rozumíš? A dostaneš peníze. A když máš peníze, tak za ty peníze. Prýma, řekl Bobek. Podívej, hele, tamhle na stromě bydlí kos. My mu postavíme, víš co, pořádnou budku. No vidíš, zaradoval se Bob. No, přesně si to pochopil. A už stáli oba pod stromem. Dobrý den, pane Kos. Podívejte, nechcete třeba takhle postavit dům?
3: Jé, no to se dejte do toho, mládenci, řekl Kos.
1: A králici vzali prkno, pilku, kladívko, hřebíky,
2: chvilku měřili, chvilku řezali, chvilku tloukli, vrs, vrs. Prásk, prásk, bum, bum, a budka byla hotová.
1: Prosím, a teď se můžete v klidu nastěhovat.
3: No jistě, teď se můžete normálně nastěhovat,
1: řekli Bob a Bobek a zavěsili budku na strom a čekali odměnu. Ručičky se jim třásly, kapsičky byly připravený.
4: To vám teda, pánové, děkuju, pravil Kos, tedy budka opravdu, za všechny peníze, ještě že nějaké mám.
1: A už se těšil, jak se ve svém novém obydlí uvelebí. Jenže nestačil vytáhnout peněženku, letěl dolů i s budkou. A dole začal nadávat. No a tak Bob s Bobkem raději na odměnu nečekali a nenápadně se vzdálili, ovšem rychlým krokem.
4: Jsem ti říkal, zatluč ten hřebík. Zatluč ho pořádně, ale ty ne, vyčítal Bob Bobkovi.
3: Chyba mi se králík učí, ne,
4: ocekl Bobek vesele.
3: A komu postavíme, hele, dům teď?
1: Oba se rozhlíželi, ale nikdo nebyl na blízku.
4: Když o naší práci nikdo nestojí, tak si postavíme dům sami pro sebe,
1: navrhl Bobek. A zase se ozvalo,
4: vrs, vrs, prásk, prásk.
2: Bum, bum.
4: Teda, tady se bude krásně bydlet, jásal Bobek nad dostavěnou králíkárnou.
3: No, to je něco úplně jinýho, než nějakým klobouku. Ten nemá ani střechu,
1: doplnil Bobka Bob. Ale když se v králíkárně pěkně uvelebili, tak já nevím, nějak víc práskly dvířky nebo co, zkrátka najednou stály po kolena v prkínkách. Bobek se zamyslel a pak řekl, tedy my se to musíme patrně nejdřív naučit. My musíme postavit něco jednoduššího. No tak vzali jeden kůl, na ten kůl přibyli prkínko a krmítko bylo hotový. A už jenom zasadili kůl do země a mohli pozvat kosa na hostinu. Byl tu rychlejc, než by si řekl švec. Trochu jsem zvědavej, broukal si pod zobák. A opatrně poskakoval na okraji prkínka, připraven zvlétnout, kdyby se náhodou začalo krmítko poroučet. Aby to zase nespadlo, broukal si pro sebe. No ale když bylo všechno v pořádku, pustil se s chutí do jídla. Pánové, řeknu, to je něco jiného, pochvaloval si. Tak tomuhle já říkám stolování. Žádné klování do země, žádný zobák do hlíny, to je prosím, dovolím si to klidně říct, jako v tom nejmezinárodnějším hotelu s několika hvězdičkami. A kdybyste dovolil, my bychom vám zkusili postavit dům ještě jednou, osmělil se Bob. Teda když si troufnete, tak tohle krmítko je opravdu fortelná práce, souhlasil kos. A tak králíci dostali svoji první opravdickou práci a postavili kosovi budku takovou, že se všichni ptáci slétali. Seděli na věcivých a závistivě hleděli.

Nový kamarád. Den se pomalu probouzí do štědrého dne. Je sváteční ticho. Na zahrádce leží velká sněhová peřina. Dědeček se dívá zamrzlým oknem ven, na klíně drží kocoura Macíka a pobrukuje si koledu. Vánoce má rád. Odpočívá tak, jako odpočívá jeho zahrádka. Líbí se mu, jak do krmítka přilétají síkorky a zobou drobečky, které jim tam pravidelně sype. Macíkovi se to také líbí, ale koutkem oka pokukuje po slavnostně prostřeném stole a těší se na smaženého kapříka, který bude dnes k večeři. Po chvilce dědeček vstane, připraví do mísy ořechy a malá jablíčka. Z velké sklenice vyndá jeřabinové řetízky, které na podzim navlékal s Bedříškem a řekne Macíkovi: je čas nazdobit stromeček. Počkej tady, já dojdu do lesa pro malou borovičku. Oblékne si huňatý kabát, kožešinovou čepici a rukavice a vyjde ze dveří. Je opravdu zima. Mrzne, že by psa nevyhnal. Se sáněmi se dědeček pomalu ubírá k lesu. Aby nejel s prázdnou, vzal sebou náruč sena a trochu soli pro lesní zvířátka. Boří se po kolena do sněhu, ale libuje si, jak je v lese krásně. Naplnil krmelec a během okamžiku u něho vidí srnečka a zajíce. Po chvíli hledání našel vskutku urostlý stromek. Pokácí ho, naloží na sáně a vydá se na cestu domů. Po pár krocích ale uslyší jemné kňučení. Rozhlédne se, ale nic nevidí. Kňučení však nepřestává, popojde ještě kousek. A koukejme, co se to tu krčí. Pod jedním stromkem sedí schoulený malý pejsek. Páníček nikde žádný, někdo ho tu přivázal a odešel. Dědeček si rychle sundává čepici, aby do ní malého pejska zabalil. Takový mrňousek nešťastný. Kdo asi měl tak necitlivé srdce? Kroutí nechápavě hlavou dědeček a pospíchá domů, co mu nohy stačí. V domečku pak malého pejska přistrčí ke kamnům, aby se ohřál, a než mu přinese misku teplého mléka, pejsek spí. Macík s dědečkem se tedy pustí do zdobení vánočního stromku. Nejprve na větvičky věší jablíčka, pak ořechy a jeřabinové řetízky. Na špičku stromku dědeček připevnil třpytivou hvězdu. To je nádhera, dívají se zálibně na své dílo. A teď ještě pověsit nade dveře zelené jmelí, aby se v domě po celý rok drželo štěstí. Doprostřed stolu dědeček postavil svícen z větviček a přidal okolo i trochu ovoce. Všechno náramně voní jehličím. Potom trvá už jen chvilku, než dědeček připraví štědrovečerní večeři. Macík se už moc těší. Ví, že po tuze chutném jídle přijde nadílka, a tak netrpělivě přešlapuje u okna. Mezitím se probudí i malý pejsek. Bázlivě se choulí v dědečkově čepici a vypadá to, že z ní vůbec nevyleze. Aby si Macík zkrátil dlouhé čekání, jde si ho trochu prohlédnout zblízka. No, žádný zázrak, pomyslí si. Zrzavé, chlupaté cosi, samé ucho, samá noha, k užitku to asi moc nebude, ale aspoň na hraní bude dobrý. Pokračuje v přemýšlení Macík. Pojď ke mně honem, sehne se k chundilaté kuličce dědeček. Ty jsi ale pašák, už je ti teplo? Konejší pejska a hladí ho po hlavičce s dlouhýma ušima. Jak by ne, říká si pejsek a radostí dědečka celého olíže. Dědeček se směje a je rád, že pejska našel. Bude s ním určitě legrace. Tak, panstvo, pojďme k večeři. Vybízí dědeček Macíka i pejska. Pro každého z nich připravuje na mističku trochu brambor a kousek ryby. Sám usedá ke stolu a zapaluje svíčku.
Na kamnech zavonila purpura a všichni mají sváteční náladu. Po večeři je tu nadílka. Macík dostal měkonký polštář, aby se mu za kamny pěkně spalo. V dědečkově balíčku je úhledně složená dlouhá vlněná šála. Pro pejska je pod stromečkem položený docela maličký dáreček. Je to kousek papíru smotaný do ruličky a převázaný červenou mašlí. Co to asi může být? Pejsek je moc zvědavý. Opatrně bere dárek do čumáčku a nese ho dědečkovi, aby mu jej pomohl rozbalit. Když dědeček stuhu rozváže, na lístku stojí krasopisně napsáno: ode dneška už nebudeš obyčejný pejsek beze jména. Budeme ti říkat Arnošt. To je ten nejhezčí dárek, jaký si pejsek mohl přát. Má jméno. Už není cizí pes. Běhá kolem stolu, vyskakuje radostí do výšky a zdá se, že toho asi nikdy nenechá. A tak už v chaloupce nebudou dědeček s Macíkem sami. Mají nového kamaráda.

Zase rajče. Zase suchar. Zase sůl. To budu zase mrzutej.

0: kde je má dcera?
1: Králi milí, kde je konec naší lady? Sotva jen jsme ji ustrojili, vyběhla někam do zahrady.
0: Pěkně střežíš, svoji paní. Co si to dítě dovolí? Vždyť se jí z toho zalévání můžou udělat mozoly.

0: Marince, naužte.
1: Tatínku můj drahý.
2: Tak vida, už ji tady máme.
3: Co je to dcer za nápady? Mít ruce hlínou zamazané.
2: Já ti to říkám od malička, že si máš ruce pěkně mít.
0: Máš chodit jenom v rukavičkách, nosit klobouk a slunečník.
1: Slunečník! To nic není pro mě. Mám ráda květiny a sad. A poruč všem lidem v naší zemi po ránu květy zalévat. Kdo ráno vidí krásnou růži, nemůže za dne smutný být.
0: Saruško, brzy svému muži už budeš moct poradit.
1: Já svému muži? Už teď ho nemám.
0: Však budeš ho mít. A to hned.
4: Za zvuku píšťal a bubnů ohlašuje příjezd Kazisvětova vojska do království krále Hostimíra jeho zástava. Pyšně a spupně se usmívá sádelnatý princeznin nápadník, nacpaný v těsném brnění, když na unaveném koni vjíždí v čele dlouhého průvodu zbrojnošů do široce otevřené brány míru milovného hradu. V odpoledním slunci se bojovně lesknou halapartny milovného hradu. Prach víří.

0: Nové koště dobře mete.
1: Chichuvo trošku prsto řeká.
0: Princezna se s ním utrápí. Já vím, co je to za člověka.
2: Má v sklepě samé dukáky.
1: A jaké tam má drahokamy. Z té krásy přechází až zrak.
0: Za to je ale mezi námi sám škaredý jako opičák.
3: Mlč!
0: Mlčím.
3: Tak mlč.
0: No jo.
1: Pohleď, dcero moje, král kazí světý je.
0: Opičák!
3: Ven!
0: Jdu.
3: Tábl zlořečený.
1: Hleď, dcero, on má dukáty a opičák to věru není.
0: No tak je osel ušak.
3: Ven!

Tutul, vládce nevelkého města oblasti Campeche v zemi Majů, opustil jednoho dne své sídlo, protože byl unaven neustálými spory se svými podanými. Zvláště mu však vadilo sebevědomí a téměř chorobná ctižádost vlastního prvorozeného syna, který chtěl už ve svém mladém věku vládnout městu. A tak se Tutul vydal na dlouhou cestu. Procházel se po pralesních cestách, zastavoval se ve vesnicích a přál si najít ztracený klid. Došel až k mořskému pobřeží, k jedné opuštěné pláži. Voda byla nádherně modrá a průhledná. Posadil se ve stínu palmového háje a klid tohoto místa si ho dočista podmanil. Dlouhé hodiny pozoroval nesmírný oceán. Když už se chystal k odchodu, všiml si zvláštní tmavé skvrny na obzoru. Co to je? Ptal se sám sebe. Že by to byl hřbet velryby, která nehybně pluje po hladině? Co jen to může být? Zvědavě pozoroval tmavou skvrnu a připadalo mu, jako by ho silně přitahovala. A protože byl dobrým plavcem, vstoupil do vody a doplaval až k útesům, kde pod hladinou rostly překrásné, červené a hnědé korály. Útesy vytvářely rozlehlý ostrov. Odvážný Tutul se opatrně vyšplhal na ostrý útes a na chvíli se na tomto překrásném divu přírody usadil. Pozoroval přívětivé kolébání vln, které jemně dorážely až k němu. Příjemně ho to uklidňovalo a vládce města si říkal, jak šťastný bych mohl být, kdybych se zde mohl usadit a žít klidným životem bez nenávisti, sobectví a ctižádosti jiných. Když se pak vladař vrátil do svého města ke svým podaným a k synovi, který za jeho nepřítomnosti vládl nad městem, zrodil se v panovníkově mysli nápad. Proč neproměnit ten korálový masiv v opravdový ostrov, kde by našel klid a chuť znovu bezstarostně žít? Ve snu se mu zdálo, že jen na tom místě se nachází jeho vysvobození. Ztracený ostrov v moři, který ho navždy zbaví špatností tohoto světa. Po několika dnech dospěl k rozhodnutí, že svůj sen uskuteční. Oznámil, že se hodlá vydat na dlouhou obchodní cestu do vzdálených zemí. O jeho tajném plánu vědělo jen několik osob, kterým důvěřoval. Byli to prostí lidé, kteří nebyli ctižádostiví ani sobečtí. S nimi se vydal na dlouhou cestu, která ho vedla k oné osamělé pláži a do neprobádaného korálového světa. Když konečně došli k osamělé pláži, postavili si jednoduchá plavidla a vypluli k neznámému korálovému úrovni.

vikontesu. Ode dne, kdy tam dopluli, trvalo několik měsíců, než věrní Tutulovi společníci přepravili z pevniny tolik zeminy, aby vyplnili rozeklaný povrch korálových útesů ostrých jako psí zuby a vytvořili z útesů obyvatelný ostrov. Ten den, kdy se Tutulův sen proměnil ve skutečnost, se stal nezapomenutelným. Toho dne se vladař Tutul rozhodl, že navždy opustí své město, pozemky a svou rodinu a bude žít se svými společníky na tomto vzdáleném ostrově, ztraceném v moři. Napadlo ho, že ostrov by měl mít své jméno a přemýšlel, jaké by měl zvolit. Vzpomněl si na Chajnu, vynikajícího umělce. Když sem poprvé připlouvali, právě on nedočkavě skočil do vody a plaval rychle k útesům jako první. Ano, tento ostrov se bude nazývat jeho jménem, rozhodl náčelník Tutul. A tak vznikl ostrov Chajna. Většina lidí, kteří přišli s náčelníkem Tutulem na ostrov Chajnu, jejíž nikdo z majské země neznal a usídlil se tu, byla obdařena vynikajícími schopnostmi. Zanedlouho v tomto ráji, obklopeném modrými vodami moře, vznikla vesnice, jejíž obyvatelé byli zdraví na těle i na duši. Z ostrova se brzy stal krásný kus země. Na mělčině u břehu se zazelenaly mangrové se vzdušnými kořeny a po ostrově se rozrostly skupinky palem, stromů, křovisek a divokých rostlin. Nad stromy létali pestrobarevní papoušci a ve větvích švitořili překrásní ptáci. Na skaliskách, ozářených slunečními paprsky, se vyhřívali leguáni. Byl to svět klidu a vznešených myšlenek. A protože byli všichni obyvatelé ostrova pracovití a nikdo nikomu nic nezáviděl, brzy si vybudovali domy, chrámy a veřejné budovy. Mezi lidmi, kteří přišli na ostrov s náčelníkem Tutulem, byl muž, léčitel a věštec, ze kterého se stal kněz zvaný Emen. Udržoval spojení s majskými bohy i s nejvyšším bohem Unapku. Byli tam i zruční kameníci a zanedlouho byl na prostranství zbudován kamenný pyramidový chrám k uctění boha deště Čaka a kolem chrámu i jiné kamenné stavby. Muž jménem Chajna, po kterém náčelník Tutul pojmenoval nový ostrov, byl obdařen velkým uměleckým nadáním. Pocházel ze slavného hrnčířského rodu. Hlína v rukách stále usmívavého Chajny se měnila ve figurky a z nich po nanesení barev a vypálení v peci vznikaly překrásné keramické sošky, jež si získávali pro svou eleganci a krásu stále více obdivovatelů. Nikdo předtím nepoužíval na barvení figurek červenou, bílou, modrou a žlutou barvu jako on. Chajna byl skutečným umělcem a své sochařské umění předával mladým žákům. Duté keramické figurky lidských postav, které on i jeho žáci tvořili, byly vymodelovány s naprostou věrností. Stvárňovali vládce, hodnostáře, bojovníky, bohatě oděné ženy s mnoha šperky, venkovany i postavy příběžné pracovní činnosti. Na ostrově žili i jiní umělci, kteří vytvářeli krásné ozdoby a šperky z korálů, drahých kamenů i z perletí morských lastur, avšak keramické sošky byly nejvíc oblíbené a ceněné. Lidé, kteří se stali obchodníky, vozili ve svých člunech tyto umělecké sošky i do míst velmi vzdálených a výměnou za ně získávali všechno, co ostrované potřebovali k životu. Jejich keramické figurky byly tak krásné, že je chtěli získat lidé i ve vzdálených majských městech a vesnicích, aniž věděli, odkud vlastně pocházejí. O ostrově Chajna neměli ani ponětí. Léta ubíhala a vládce Tutul cítil, že se jeho život chýlí ke konci. A tak jednoho rána přivolal starého umělce Chajnu
a požádal ho, aby do bílého kamene vytesal reliéf s podobou vladaře a orámoval ho hieroglyfickými znaky, které by na věčné časy zaznamenaly jeho myšlenku. Pomalu ji Chajnovi odříkával. Přicházím z ostrova mrtvých, ze sladkého světa, kde všechno, co končí, znovu začíná. Vracím se jen, abych řekl s Bohem a uviděl oči obyvatel, které už nikdy nespatřím. Brzy znovu odejdu na ostrov mrtvých a začnu žít. Starý Chajna pochopil, že jeho vládce, tvůrce ostrova Chajna, je brzy opustí, a tak vyhověl jeho přání. Náhrobní deska, jak si Tutul přál, byla do týdne dokončena. Když vládce kamennou desku uviděl, byl nadmíru spokojen. Za několik dnů zemřel. Pohřební obřady trvaly celý týden. Uložili ho do hrobu společně s bohatou výbavou uměleckých sošek a šperků. Na obličej mu položili masku z destiček zeleného jadejtu, nejcennějšího ze všech drahých kamenů. Hrob uzavírala deska s vytesaným reliefem vladaře a nápisem zapsaným majským hieroglyfickým písmem. Po něm žilo na ostrově ještě několik dalších generací šťastných a pracovitých lidí.

Až jedné noci, když kněz Emen rozmlouval s bohy, mu nejvyšší bůh sdělil, že se k ostrovu blíží ohromná přírodní katastrofa a přikázal, aby všichni obyvatelé opustili ostrov. Ráno kněz vyšel spěšně z chrámu na vrcholu pyramidy a začal vystrašeným hlasem volat na všechny strany. Obyvatelé ostrova, následníci vladaře Tutula, slyšte mou výzvu. Dnes v noci jsem rozmlouval s bohy a nejvyšší bůh Unapku nám přikázal, abychom všichni uprchli z ostrova před pohromou, která se blíží, a zachránili se daleko na pevnině. V nejbližší době přijde ohromná bouře, moře se vzedme a ohromná vlna smete celý ostrov. Všichni bychom zahynuli. Bohové by nás potom museli opustit a nechat bez ochrany. Kněz Emen stále pokračoval sýpavým hlasem. Všechny obyvatele vyzývám, musíme opustit náš ostrov. Nejvyšší božstvo nám přikazuje, abychom si vzali jen ty nejnutnější věci, protože čluny, na kterých poplujeme daleko do bezpečí, nás všechny sotva unesou. Ostrované uslyšeli výzvu kněze a dali se do zakopávání svých cenných věcí, zvláště pak všech keramických sošek. Když po noci nastal nový den, byl ostrov Chajna opuštěn a nebylo na něm živé duše. Všichni ostrované se zachránili před krutou přírodní katastrofou, ale nikdy už se nevrátili.

0: Ahoj, Krtku. Jsem moc rád, že tě zase vidím.
1: Já jsem taky rád. Ahoj.
0: Kde ses tak dlouho toulal?
1: Ve městě.
0: Ve městě? Neříkej.
1: No to bys koukal, co jsem tam zažil. A nebyl jsem sám.
0: Budu hádat. Byli s tebou zajíc a ježek, viď?
1: Jasně, jsme přece kamarádi. Mohlo to s námi dopadnout zle. Už jsem se bál, že se z toho průšvihu nedostaneme.
0: Vám hrozilo ve městě nějaké nebezpečí? Vám zvířátkům?
1: Kdyby jen nám, ale i lidem. Štěstí, že jsme z toho rámusu, čoudu a kouře vyvázli.
0: Tak to si o tom musíme povědět, aby všichni slyšeli, čím město, zvířátka i lidi trápí.

0: daleko, daleko od všeho hluku, kouře a smetí, v krajině, kde svítilo jasné slunce a ráno padala vonavá rosa, se rozkládal les. Zpívali tam ptáci, poletovali motýly a hrála si zvířátka. Měla zde všecko, co potřebovala k životu. Však také bez nich by byl les smutný a pustý. Když se někde objevil krtek, stačilo malinko počkat a za chvilku tu byli ježek se zajícem. A když se naopak někde objevil ježek, určitě se na blízku potuloval zajíc a krtek. Oni totiž to byli tři náramní kamarádi. Od rána do večera pořád spolu, ničeho se nebáli a bylo jim na světě dobře. Jednou ráno si krtek s ježkem pochutnávali na jahodové snídani a čekali na zajíce. Náhle začal les podivně šumět, větve se rozkývaly, vyplašení ptáci zmateně poletovali sem a tam.
1: Ježku, asi se žene bouřka, poslouchej.
2: Kde pak, krtku, to musí být něco jiného. Poslouchej, jak se všecko chvěje, co to jen může být?
0: Ježek si lehl do mechu a přitiskl ouško k zemi.
2: Vůbec se mi to nelíbí. Všecko tak divně hučí.
0: Z mraveniště se vyrojili polekaní mravenci a pokoušeli se co nejrychleji zmizet. Za nimi pospíchal svým hlemíždím tempem loudavý šnek.
3: Utíkejte! Honem! Honem!
0: Volal.
3: Něco se na nás valí! Říkala to sojka.
2: My nemůžeme.
1: Musíme počkat na zajíce. Bude nás tady hledat.
0: Všechno, co mělo nohy nebo křídla, prchalo odtud na všechny strany. Konečně se objevil i zajíc. Prolétl křovím a zapadl do svého pelíšku v dutině stromu.
2: Co se ti stalo, zajíčku?
1: A z čeho jsi tak vyděšený?
4: Počkejte, hned uvidíte hrůza.
0: Zajíc ukázal tlapkou před sebe.

0: To, co všichni viděli, byla opravdu ošklivá podívaná. Stromy padaly jeden po druhém, jako by je podsekávala ohromná kosa. Kupředu se s velikánským hřmotem drali nějaké stroje a ničili, co jim přišlo do cesty. Zvířátka jako skamenělá hleděla na tu zkázu. Les se před nimi měnil v pustou pláň. Padl poslední strom a Rámus zanikl docela. Náhle ticho připadalo třem kamarádům ještě strašidelnější než předtím ten ohlušující ryk. Široko daleko bylo pusto a smutno. Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy.
1: Zůstali jsme tu sami.
2: I můj strom, kde jsem měl pelíšek, tu není. Možná, že se proměnil v papapařez.
3: Přestaň brečet, nemá to cenu. Dokud jsme spolu, nic se nám nemůže stát.
0: Jen se kamarádi trochu uklidnili, přirachotili na pláň další stroje a pokácené stromy odvezli.
1: Kam se teď schováme před deštěm?
2: No, kde si budeme hrát na schovávanou?
3: Kde najdeme stín, až nám bude horko?
0: Z čista jasna se nad obzorem vynořil malý černý bod a zároveň s ním se ozvalo vrčení motoru.
3: Musíme se honem schovat.
1: Co se plašíš? Nemusíš se hned svinovat do klubíčka. Vždyť je to jenom vrtulník.
0: Stroj postál nehybně ve vzduchu a pak dosedl mezi pařezy. Dveře vrtulníku se otevřely. A z nich vystoupili nejprve muzikanti, po nich pak pánové v kloboucích. Nad plání zazněl řízný pochod.

hudba ustala. První pán se tvářil zvlášť důležitě, měl bílý vous a tlačil vozík s čtverhraným kamenem. Druhý kráčel stejně důstojně za ním a v ruce držel naleštěné kladívko. Třetí nesl láhev? No ano, láhev. Krtek, zajíc a ježek je zvědavě pozorovali. To se ví, trošku se taky báli.

0: Pánové složili kámen na zem a jeden po druhém na něj zaťukali kladívkem. A ten s plnovousem začal řečnit. Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volali.
2: Tady že má stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
2: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
5: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět strašné hučení motorů. Tentokrát to byly nestvůry ještě mohutnější a dravější. Seřadili se vedle sebe a v jediném okamžiku vyrazili vpřed. S řevem rvali všechno, co jim leželo v cestě. Převraceli kopce hlíny a lomcovali každým pařezem tak dlouho, dokud ho nevytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. V tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných pánů.
3: Počkejte, podívejte, co my máme. Razítko.
0: Stroj, který jel v čele, se skutečně před pařezem zastavil. Jeho řidič úžasle vyskočil a hleděl na zvířátka.
4: Kde jste se tu vzali?
2: No, my jsme tady doma.
0: Řidič si přečetl potvrzení, přikývl a s úsměvem zvířátkům oznámil.
4: No, v pořádku, všecko zařídím, spolehněte se.
0: Od toho dne se každý stroj pařezu vyhnul. Zvířátka měla klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu. Všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil. Ale proti razítku nesvedl nic.
5: Kam se jen podíváme, tam všude rostou domy.
2: Náš pařezový ostrůvek se jakoby propadá do propasti.
3: Jsme tu tak zapomenutí a ztracení.
2: a nemůžu pořádně ani spát.
5: Pořád mi v uších protivně drnčí.
3: Mně se strašně stýská po les

Ve škole. Nazítří se Honzík do školy skutečně vypravil. Celý se pečlivě vymydlil a vzal si čistou košili. Babička ho chtěla doprovodit, ale Honzík to nepřipustil. Škola přece byla na návsi jen jedna. Honzík do ní trefí docela dobře. Punťa chtěl jít taky, ale Honzík mu vysvětlil, že škola je jenom pro děti a že by si Punťa neměl kam sednout. Žádná psí lavice tam není. Po návsi šel Honzík vesele, bez rozmýšlení otevřel školní dveře a vkročil do tmavé chodby. Teprve tam mu začalo bouchat srdce. Rozmýšlel se, má-li jít dál. Co se stane, jestli na něj ředitel stolař už zapomněl? Nevyžene ho? Nakonec si přece jen dodal odvahy a stiskl kliku. Ale ředitel stolař na Honzíka nezapomněl. Když se otevřely dveře a mezi nimi se objevil Honzíkův vyplašený obličej, šel mu naproti, vzal ho za ruku a vedl ho do první lavice. Honzík uviděl houf dětských obličejů. Všechny se usmívali, ale Honzík nemohl rozeznat, který obličej komu patří. Posaď se, řekl vlídně ředitel stolař, a poslouchej, co budu vyprávět. Honzík si sedl a zadíval se dopředu. Uviděl stolek, za ním dvě tabule. Na jedné z nich visel obraz velké kočky. Byla šedobílá, u nosu měla silné vousy a dívala se rovnou na Honzíka. Vypadalo to, jako když chce z obrázku seskočit a jít k němu. Honzíku, ozval se tichý hlas. Honzík nevěděl, jestli může otočit hlavu a podívat se, kdo to šeptá. To přece nejde pohybovat ve škole hlavou sem a tam. Honzíku, ozvalo se znovu blízko u Honzíkova ucha. Co měl Honzík dělat? Spustil oči z kočky a pomalu jimi jel po tabuli, aby to nebylo znát. Potom po oknech s červenými květinami a najednou hop. A už se díval na tvář svého souseda. Honzík strnul. Vedle byl Ferda. Ferda se nedíval na Honzíka nijak zle. Oči mu svítily a pihovatá tvář se smála. Já chodím do školy už dávno, zašeptal Ferda. Chodil tam teprve týden, ale Ferdovi se to zdálo nesmírně dlouho. Honzík už otvíral ústa. Chtěl říci, že ve městě taky chodí do školy, ale u tabule se ozvala hůlka. Klepla na stůl a to znamenalo, že všichni mají poslouchat, co říká ředitel stolař. Hůlce porozuměl i Honzík a znovu se zadíval k tabuli. Ředitel stolař vypravoval o šedobílé kočce na školní tabuli. Jaká je chytrá, že vidí i v šeru a že si umí zatahovat drápky do packy. Honzíkovi se to líbilo. Pan ředitel se pak ptal dětí na kočku, kterou mají doma, a děti brebentily jedno přes druhé. Všechny měli kočku a všechny si s ní někdy hráli. To je toho, myslel si Honzík, my máme doma kocoura, je celý černý a oči mu svítí jako lampičky. Škoda, že máme kočku jen tak na obrázku, řekl nakonec ředitel stolař. Živá by byla lepší. Já ji přinesu, já pro ní dojdu, naše je pěkná, volali děti. Stáli přitom a ruce se jim třepetaly ve vzduchu. Každý chtěl domů pro kočku. Honzík zapomněl, že je prvně ve škole a že se trochu ostýchá. Stoupl si na špičky, vytáhl ruku vysoko nad hlavu a řekl nahlas: my máme doma černého kocoura. Pan ředitel to slyšel. Usmál se do bělavých vousů, udělal několik kroků k Honzíkovi a pohladil ho. Dojdi pro toho kocoura. Honzík vyskočil z lavice a běžel domů. Ani nemusel do světnice. Kocour ležel na zápraží a spal. Honzík ho chytil a už ho nepustil. Přitiskl si ho k boku a upaloval s ním do školy. Kocour se rozhlížel na všechny strany a nohy mu visely dolů. Chtěl utéct, ale Honzík ho držel velmi pevně.
všechny děti ve třídě vstali a chtěli vidět kocoura. Představte si, živý kocour ve třídě. Taková zvláštnost. Byla ve třídě kočka, byl tam i pes, dokonce kráva, ale všechno jenom na obrázku. Dívali se na děti ze stěn dolů, ani se přitom nepohnuli. A najednou stál na stupínku černý kocour. Čichl si ke dřevu, kýchl a pak se rozběhl sem tam. Ocas mu vlál jako babí léto. Honzíku, kolik má noh? Zeptal se pan ředitel a ukazoval na kocoura. Honzík vstal a chtěl říci, že má 4. To bylo na Honzíka jako nic, vždyť věděl, že každý kocour má 4 nohy. Ale Ferda mu pošeptal, že jich má 5. Honzík se zarazil a chvíli nevěděl, jak má odpovědět. Snad tenhle černý kocour má opravdu 5 noh? Možná, že to Ferda ví, když chodí tak dlouho do školy. Má jich 5, řekl Honzík nahlas, aby to všichni slyšeli. 5! Vykřikli děti a zasmáli se všechny najednou. Bylo to, jako když padá střecha. Kocour se lekl, skočil na otevřené okno a hajdy ven. Honzík už jenom oknem zahlédl, jak leze přes plot a mizí v řepě. Jak si to myslel? Zeptal se ředitel stolař, když třída opět utichla. 5 noh? Než mohl Honzík odpovědět, vstal Ferda a rychle řekl, Honzík počítal taky ocas. Děti se zasmáli znovu. Honzíkovi to bylo líto a sedl si do lavice. Mimo to mu začalo být smutno po kocourovi. Napadlo ho, že kocour zabloudí a netrefí domů. Jen to ne. Honzík měl kocoura rád a nemohl zadržet slzy. Vybíhali mu z očí, koulely se po tváři a padali dolů. Honzík vzlikal. Co pak? Zeptal se pan ředitel. Když on netrefí domů, pomalu vyrazil Honzík. No, řekl ředitel stolař a znovu pohladil Honzíka po vlasech. Jdi se po něm podívat a ty, Ferdo, běž s ním. Oba chlapci vyběhli z lavice a hnali se ke dveřím. Honzíku, ozval se z lavic dívčí hlásek. Honzík se obrátil a uviděl Teresku. Bylo jí v lavici sotva vidět, ale její drobný obličej na něj jasně svítil. Nechoď daleko, volala Tereska. My jdeme za kocourem, odpovídal za Honzíka Ferda a strkal ho do dveří. Celá třída za nimi hleděla a záviděla jim. Budou venku honit živého kocoura a oni musí sedět s neživou kočkou ve třídě. S dětmi pak už opravdu mnoho nebylo. Seděli sice v lavicích dál, ale v duchu pronásledovali v polích černého kocoura. Ani Tereska nedávala pozor. Je pravda, že se dívala na ředitele stolaře, ale myslela na něco jiného. Kam asi Honzík s Ferdou šli? Kocour se přece nedá chytit jen tak. Už aby byl konec vyučování, Tereska se musí po nich podívat.

Jednou, je tomu už velice dávno, byl přednostou na Smíchovském nádraží nejvyšší pan železničář. Nikdo ho neměl rád, ani ostatní železničáři, ani mašinky, ani výhybky. A to proto, že byl velice zlý a přísný a pyšný. Nelíbila se mu ani jediná mašinka. Pokaždé říkal, že je slabá a pomalá a maličká. Mašinky to tuze mrzelo, ale co mohli dělat, když nespokojený železničář byl přednostou na nádraží a mohl každé z nich poroučet a ubližovat. Pyšný nejvyšší pan železničář si jednoho dne usmyslel, že si opatří takovou mašinku, jakou ještě na celém světě nikdo neměl. A pak si svolal všechny strojvůdce a řekl jim, že od nich chce, aby mu pověděli, kdo by takovou mašinku postavil. A jestli mu to neřeknou, že zakáže jezdit všem mašinkám a všechny železničáře pošle domů. Železničáři vyslechli jeho řeč a zarmoutili se, protože nikdo nevěděl, kdo by takovou mašinku postavil. Pak si vzpomněli na pana Blahoše z Výtopny, protože ten byl z nich ze všech nejstarší a nejmoudřejší. Poraď nám, jak bychom vyhověli nejvyššímu panu železničáři, protože jestli ty nám neporadíš, jsme všichni ztraceni. A pan Blahoš řekl, takovou mašinku dovede postavit jen černokněžník za baba. Ale vy všichni víte, že je tuze nebezpečné si něco začínat s černokněžníkem za babou. Všichni ale odpověděli, že černokněžník nemůže být horší než nejvyšší pan železničář. Nejvyšší pan železničář seděl ve své kanceláři celý zachmuřený a když pan Blahoš vstoupil a pozdravil, ani mu nepoděkoval a ani mu neřekl, aby se posadil. Ale starý Blahoš se tím nedal zmást a řekl, vím, kdo postaví takovou mašinku, jakou vy chcete mít. Teprve teď se nejvyšší železničář obrátil k Blahošovi a řekl přísně, tak mluvte. Takovou lokomotivu vám postaví jen černokněžník za baba. Co je mi platné vědět, že mi krásnou lokomotivu postaví za baba, když nevím, jak ho najít? K černokněžníku za babovi vede cesta z našeho nádraží. Avšak nejvyšší pan železničář se rozzlobil a řekl, nic o tom nevím. A já přece vím o všem, co se děje u nás na nádraží. Nevěříte-li mi, nebudu vám nic vyprávět, řekl pan Blahoš a odešel. Jenže nejvyšší pan železničář velice toužil po své veliké mašince a utíkal za ním. Tak dobrá, něco vám ukážu. Na 17. koleji je velice stará výhybka. Co jsem tady na nádraží, a to už je panečku hezky dlouho, nikdo ji ještě nepřehodil. A nikdo se nepamatuje, kam vede ta kolej, která od ní odbočuje. Ale já vím, že kolej vede rovnou do továrny kouzelníka za baby. Jenže se dá po ní jet jenom tenkrát, když je měsíc v úplňku a když se zná kouzelné slovo, kterým se přehodí výhybka. Nejvyšší pan železničář pozorně poslouchal a dal si zaklínadlo mnohokrát opakovat, aby je snad nezapomněl. Stejně ale musel nejvyšší pan železničář čekat ještě 7 nocí a 7 dní, než nastane úplněk. A nám nezbývá, než čekat s ním.

0: Listy na stromech žloutly a u chaloupky pod Jalovcem vykvetly ocůny a oznamovali broučkům, že už je čas chystat se na zimu. Tatínek na střeše omítal komín, u chaloupky míchali broučci maltu v neckách a dávali ji do kbelíku. Tatínek ho vždycky vytáhl na provaze na střechu, práce mu šla od ruky a zálibně si prohlížel komín. V tom se tatínek polekal. Co je to dole za strašidlo? Děti křičeli, strašák, strašák! Ale nebyl to žádný strašák, jen broučík, který spadl do necek plných malty. Zase ten náš broučík, vzdychla si maminka. Kdy už jen dostane rozum? A šibalsky se podívala nahoru na tatínka. Ten sklopil oči. Malá Jadinka se přitočila k mamince.
1: Nezlobte se na něj, on už jiný nebude.
0: Já vím, Jadinko, a pohladila ji po tvářičce. Však ho máme stejně rádi jako vás všecky, jen by měl trochu míň zlobit.
2: To by měl, řekl poutníček, který právě přiletěl, a že pomůže tatínkovi s komínem. Za chvilku byli hotovi a komín svítil novotou.
0: Maminko, už můžeš zatopit, volal tatínek. Jsme hotovi. Teď ať si zima přijde. Děti přivítali radostně poutníčka a že už bude brzy zima a jak pak, že se oni dozvědí, jestli skřitci našli poklad. Však jsem vám přece slíbil, že vám to dnes povím. Vedle poutníčka spadl velký, žlutý list. Podzim je už opravdu tady. Děti samou radostí div poutníčka neporazili. Z chaloupky se přišoural nesměle umytý a převléknutý broučík.
1: A mě to taky povíte, poutníčku?
0: A poutníček přikývl, i to se ví, proč pak ne?
2: Kde jen může skok a kuk být? Vždyť slíbili, že se hned vrátí. A už na ně čekáme celou noc. To není příliš slušné chování.
0: Mračil se profesor Chrobák, slavný chirurg a věhlasný vědec, který se přišel na kuka a skoka podívat. A tak, když ráno vyšlo slunce, vydali se je medák a profesor Chrobák hledat. Potkali třepetající se motýlky.
3: Bzum, bzum, nepotkali jste naše kamarády sludeční skřítky.
0: Ale motýlci jen třepetali křídýlky a nevěděli vůbec nic. A ti přece z výšky ledacos vidí. Profesor Chrobák pokyvoval starostlivě hlavou a díval se lesem travin na slunce.
3: Třeba se už vrátili domů na slunce. Našeptává mi to má profesorská hlava a ta se jen málo kdy mýlí.
0: Medák se bouchl do buřinky.
3: Bzum, bzum, tomu nevěřím, přece ještě nenašli poklad. Má hlava mi zase našeptává, že se jim něco stalo a má hlava se taky mýlí málo kdy.
0: Potkali tu pracovité mravenečky. Na ramenou nesli kládu, jehlici z borovice.
3: Mravenečci, nepotkali jste sluneční skřítky?
0: A mravenci, že ano. A ukazovali směrem k potoku, kde je viděli naposled. Medák se chytil za buřinku.
3: Tak přece je chytili. Má hlava se nemýlila. Chudáčkové moji malí.
0: Rychle si lokl z měchuřinky, aby se trochu vzpamatoval. Všichni se rozběhli k potoku. Medák zakopával a Chrobák se valil. Doběhli k potoku, ale skřítci nikde. Profesor Chrobák si posunul své velké okuláry a podíval se na zem.
2: Tady. Stopa, vidíte?
0: Na břehu byly hluboké stopy okovaných bot svižníků.
3: I já to věděl. Oj, oj, oj, bzum, bzum, svižníci,
0: vytěsil se medák.
3: Co budeme dělat?
2: Co by?
0: Vydáme se za nimi po stopách, řekl profesor Chrobák. Svižníci zatím dovlekli skřítky na mítinku s dubovým pařezem, kam před časem spadli ze sluníčka. Svižníci se postavili pod keřem s černými bobulemi a třásli skřítky, kteří byli tak vyděšení a unavení, že se ani nebránili.
4: Tak kde máte ten poklad, mrďousové? Kam jste ho schovali?
0: Skřítci se na sebe vyděšeně podívali.
4: Tak co? Je vám to snad jasné? Poklad nebo...
5: vrčel starý svižník. Cvak, cvak, dup, dup. V tom zafičel vítr. Fiu, fiu. A velké černé bobule padaly k zemi. Buch, buch.
4: Sledujte, kamarádi, jak bude těm mrňousům mizerně. Ještě rádi nám prozradí, kde mají ten poklad.
5: Zachraptěl tiše starý svižník a snažil se jednu bobuli vyleštit a nabídl jí skřítkům.
4: Vidím, že jste pěkně vyhládlí. Tyhle krásné černé třešinky vás posílí. Račte si zakousnout.
5: V tom se probudila kapradina a vyděšeně zamrkala, natáhla svůj vlnivý šlahoun až ke skřítkům a zašeptala jim do ouška: oh, zrada, zrada, nejeste tu jedovatou lahůdku a stříkněte jim ji do očí. Skřítci se na sebe podívali a každý si vzal jednu černou bobuli. Starý svižník se tiše pochychtával a klapal ku sadli.
4: To si dají, mládenečko.
5: Skřítci však poslechli paní kapradinu, která po nich významně pomrkávala svým kapradním okem, a místo, aby ochutnali bobule, postříkali jejich šťávou svižníky. Ti překvapením stuhli, oči jim zčervenali. A co to? Z drobných skřítků byly najednou obry a ze svižníků malí skřítci. Drkotali kusadli.
6: Co se to děje? Co se to děje? S námi konec! Pomoc! Pomoc!
5: Volání o pomoc zaslechl profesor Chrobák s Medákem a běželi za voláním.
6: Pomoc! Další obři!
5: Ječeli svižníci, lezli jeden přes druhého a motali se pryč.
6: Pomoc! Zakraň se, kdo můžeš!
5: A skřítci se drželi za ruce a vůbec nechápali, proč před nimi svižníci utekli.
7: Kam pak se vypařila jejich bojovnost, pomysleli si.
8: Medák je objal. Ach, bzu, bzu, přece jsme vás našli.
5: Profesor Chrobák se rozesmál a plácal se vesele do kolen.
2: Vy zřejmě nevíte, že když někomu stříkne kapka šťávy z bobule jedovatého rulíku do oka, vidí najednou všecko obrovské.
5: Skřítci spráskli ručky.
7: No ne, tak my jsme vypadali jako obři.
5: No je, jako ta nejvyšší jedle, smáli se všichni. V tom zafičel vítr. Fiu, fiu.
7: O, začíná podzim, zachvěla se paní kapradina. Skřítci se k sobě přitiskli a paprsek sluníčka na ně dopadl. Zdá se, že nás sluníčko volá. Musíme se s vámi rozloučit a vrátit se domů,
5: zašeptali. Medák zesmutněl.
8: Rozloučit se s vámi? To tedy ne. Vždyť jsme vás sotva našli a tady na pasece vás všichni mají rádi. A vůbec, kde máte poklad, bzu, bzu, vždyť jste ho ještě nenašli.
5: Skok a Kuk vyskočili na pařez a volali.
7: Našli, našli, našli jsme poklad.
5: Ze slunce sjeli dva zářivé paprsky, skřítci se jich chytili a houpali se na nich jako na houpačce.
7: A kde pak ho máte?
5: Volali roháči, mravenci, vřetenušky, udýchaný šnek a všichni ostatní přátelé, kteří přiběhli k pařezu.
7: Vy jste to přece, vy všichni. Co nás máte rádi? Vy jste náš poklad. Odnášíme ho sebou. Tady.
5: A ukazovali na svá srdce. A všichni se za nimi dívali, dokud nezmizeli ve sluneční záři. Poutníček dovyprávěl a chystal se k odchodu.
7: To je dobře. Že to se skřítky tak dobře dopadlo,
5: usmívala se Janinka. Za to Janoušek se zase mračil.
1: Oni poklad našli, ale co my? My tu žádný nemáme.
5: Poutníček údivem spráskl ruce. Jak to? Vždyť máte jeden druhého a maminku a tatínka, divil se poutníček. Co pak to není poklad? Přemýšlejte trochu. A odletěl. a děti stály, drželi se za ruce, dívali se jeden na druhého, na maminku, na tatínka a už věděli, že mít rád jeden druhého a pomoci si, že to všechno je jeden velikánský poklad. Jak to, že jsme na to nepřišli dřív? Mysleli si a byli celý šťastní. Když se slunce vyhouplo nad chaloupku pod Jalovcem, všichni broučci a berušky už dávno spali. Tentokrát se jim spalo zvlášť dobře. A chaloupka pod Jalovcem byla najednou celá zlatá.

0: Jak sněhulák neroztál, napsal Filip Krejčí. Vítr za oknem roztáčel sněhový kolotoč a malá Jana pozorovala, jak vločky dělají ve vzduchu kotrmelce a přemety. Co to čteš? Zeptala se Filipa, který ležel na posteli zabraný do knížky. Lovce mamutů, odpověděl Filip, ani nezvedl oči od čtení. Lovce mamutů? Zeptala se Jana. Zabručel Filip a četl dál. Co je to mamut? Chtěla vědět Jana. Odpověděl Filip. Jana přišla k Filipovi a zatřásla mu ramenem. Filipe, jak vypadá mamut? Filip tentokrát oči zvedl a posadil se na postel. No, mamut vypadá jako slon ze zoologické zahrady, jenže má všude chlupy, podívej. Nalistoval v knížce obrázek. Aha, a bydlí taky v Africe? Ptala se Jana dál. Mamuti už dávno vyhynuli, žili v době ledové před mnoha tisíci lety, řekl Filip a chtěl se dát znovu do čtení. Době ledové? Přemýšlela Jana nahlas. Odpověděl Filip. A proč zrovna ledové? Protože byl všude sníh a led, ale už je to hodně dávno. Jak to? Vždyť dneska je taky venku sníh a led, divila se Jana. No jo, jenže předtím byl pořád, celý rok. I v létě? I v létě, zabručel Filip a otočil se na bok. Jana se vrátila k oknu, vůbec jí to nešlo do hlavy. Vločky se pořád točily dokola a Jana se začínala nudit. Filipe, pojď si hrát ven, otočila se na Filipa. Je tam zima, otřásl se Filip. Můžeme si hrát na lovce mamutů, řekla Jana zamyšleně. Filip zpozorněl a posadil se na posteli. Dobře, já budu lovec a ty mamut. Děti se teple oblékly a vyšly na plácek za domem. A co vlastně dělají lovci mamutů, chtěla vědět Jana. No, přece kopou pasti na mamuty a pak je do nich zaženou, zasmál se Filip a začal hloubit past na mamuta. Jana se na něj podívala a pak se zeptala, a co dělají mamuti? No, mamuti nedělají nic, jenom pobíhají a chytají se do pastí. Aha, řekla mamut Jana a začala běhat dokola. Filip vylezl z jámy a vytáhl z plotu uvolněnou plaňku. Na co to máš? Vykulila oči Jana celá zadýchaná. Na mamuta potřebuju aspoň oštěp, řekl důležitě Filip a začal Janu honit kolem pasti. Filipe, já už nemůžu, volala nešťastně Jana. Mamuti nemluví a navíc já nejsem Filip, ale lovec zlomený kel, zamával Filip plaňkou nad hlavou a mazej do pasti, dodal a skutálel nešťastnou Janu do sněhové jámy. Zlomený kele, mě už to nebaví, zaprosila mamut Jana z pasti, zatímco jí zlomený kel dál pošťuchoval oštěpem. Co to vyvádíš, ozvalo se najednou z okna. Zlomený kel zapíchl oštěp do sněhu. Hrajeme si na lovce mamutů, mami, odpověděl mamince do okna kuchyně. Vytáhni Janu z té díry a pojď sem, zavolala maminka na Filipa. Pomohl Janě z pasti a přiběhl k oknu. Kdo tu hru vymyslel? Ptala se maminka podezíravě. Jana? Jana, odpověděl Filip popravdě. Vážně? Maminka se tvářila nedůvěřivě. A ty nemáš rozum. Vždyť si tím klackem mohl něco udělat, pokračovala. Zabručel Filip. Jsi starší, tak bys už mohl trochu přemýšlet, řekla maminka ustaraně Filipovi. Tak jo, přikývl Filip. Hrajte si na něco jiného. A nebo víš co? Postavte sněhuláka. Podala Filipovi velikou mrkev a modrý hrnec. Filip vzal mlčky mrkev i hrnec a vrátil se k Janě. Co ti maminka říkala? Chtěla vědět Jana.
1: Filip zvedl nad hlavu hrnec s mrkví. Máme postavit Sněhuláka, odpověděl rozmrzele a posadil Janě hrnec na hlavu.
0: Prýma, vykřikla Jana, strčila mrkev do kapsy u bundy a začala válet sněhovou kouli.
1: Tak já dojdu na dvorek pro uhlí, zabručel Filip.
0: Když se vrátil, pomohl Janě doválet první kouli a začali s druhou. Za chvíli měli i třetí a společně je naskládali na sebe. Ještě oči, pusu a knoflíky, řekla Jana a vzala ze země donesené uhlíky.
1: Filip nasadil Sněhulákovi na hlavu hrnec a měl se k odchodu.
0: A nos, vzpomněla si Jana, vytáhla mrkev z bundy a zasadila ji Sněhulákovi mezi uhlíkové oči. Ten je hezký. Dobrý den, pane Sněhulák, pozdravila Jana Sněhuláka, který se usmíval uhlíkovým úsměvem.
1: Dobrý den, ozvalo se za Filipovými zády.
0: Filip se otočil a uviděl Janu, jak stojí kousek dál s pusou do kořán. Po sněhu se k ní batolil Sněhulák s napřaženou rukou.
1: Dobrý den, Jano, řekl Sněhulák ještě jednou.
0: Filip vytáhl ze sněhu svůj oštěp a postavil se mezi Sněhuláka a Janu.
1: Jak to, že mluvíš, dloubl Sněhuláka do prostřední koule.
2: Hehehe, to lechtá, volal Sněhulák, protože jste mi udělali pusu ze 7 uhlíků pravého antracitu, haha.
0: Antracitu? Divila se Jana.
2: Antracit je nejlepší černé uhlí, řekl Sněhulák a uhnul dalšímu výpadu Filipova oštěpu.
0: Nech ho, zavolala Jana na Filipa a odtáhla ho za ruku kousek dál, aby je Sněhulák neslyšel. Nech ho, zavolala Jana na Filipa a odtáhla ho za ruku kousek dál, aby je Sněhulák neslyšel. Budeme si s ním hrát.

0: Máte jméno? Zeptal se Filip. Jméno? Podivil se Sněhulák. Potom začal prohledávat prostřední a spodní kouly a prohlásil: jméno bohužel nemám.
1: To nevadí, my vám nějaké vymyslíme.
0: To by bylo něco, zatleskal Sněhulák, až se mu od rukou zachumelilo.
1: Děti chvíli přemýšleli, pak si něco šeptali a nakonec řekli: budeme ti říkat Martin.
0: To je jméno, Sněhulák se rozesmál a znovu zatočil hlavou třikrát dokola.
1: Na co si budeme hrát? Zeptala se Jana.
0: Co třeba na koulenou, navrhl Martin.
1: A jak se to hraje na koulenou, chtěli vědět děti.
0: To se vyleze na nejbližší kopeček, řekne se teď, a kdo se nejrychleji skutálí dolů, vyhrál.
1: Tak hrajem, rozběhli se na nejbližší kopec. Martin se obdivuhodně rychle batolil za nimi. Když byli nahoře, lehli si do řady a Martin zavolal: připravit ke startu, pozor, teď! Začali válet sudy. Nejrychleji byl dole Filip. V tu chvíli ale vypadali všichni jako sněhuláci.
2: Gratuluju, Martine, blahopřála Jana Filipovi.
0: Já jsem Filip, zavolal Filip a začal ze sebe oklepávat sníh.
1: To byla legrace, volala Jana na Martina, který si rovnal hrnec na hlavě. A na co si budeme hrát teď? Chtěla hned vědět. Když ze sebe setřásli všechen sníh, řekl Martin:
0: kdybychom měli sáňky, mohli bychom si hrát na sobí spřežení.
1: Ale ty přece máme, zavolal Filip a rozběhl se ke dveřím kůlny. Martin se otočil ke staré višni a ulomil dvě uschlé větve. Nasadil si je na hlavu jako parohy. Potom rozepnul uhlíkové knoflíky na prostřední kouli a vytáhl z ní řetěz rolniček. Když se Filip vrátil se sáňkami, Martin se zapřáhl do nich a vozil děti kolem domku. Rolničkami vesele zvonil na cestu. Ale pak už byl večer a děti museli jít domů. Ahoj, Martine, zamávali děti Sněhulákovi.
0: Ahoj, zamával na děti Martin a zatočil hlavou třikrát dokola.
1: Cože nic neříkáte, ptala se u večeře ustaraně maminka.
3: Jindy vám pusa jede a dneska jste jako pěny, podivoval se tatínek.
1: Máme nového kamaráda, řekla Jana tajemně. Kamaráda? A jak se jmenuje, chtěla vědět maminka.
4: Martin. A je to Sněhulák, vyhrkl vzrušeně Filip.
1: Hrál si s náma na sobí spřežení, skočila mu do řeči Jana.
4: Na sobí spřežení? Tatínek se podíval na maminku se zdviženým obočím.
1: Děti dojedli večeři a běželi se dívat na večerníček.
0: Ty naše děti mají ale fantazii, viď, Maruško?
1: Tatínek vstal od stolu. To jo, řekla maminka zamýšleně u dřezu. Tatínek dal mamince pusu na tvář.
4: Za co to bylo? Zeptala se maminka s úsměvem.
3: Já nevím, jen tak, řekl tatínek.
1: To bylo asi tou svíčkovou, byla totiž začarovaná, řekla maminka lišácky.
0: Sněhulák Martin, začarovaná svíčková, podivoval se zase tatínek. Ta byla ale moc dobře začarovaná a dal mamince pusu na druhou tvář.
1: Jana stála s Filipem u okna vedle postýlek a mávali ven a volali: dobrou noc, Martine!
3: Dobrou noc,
1: usmál se Sněhulák a uvelebil se pod starou višní. Děti zalehly do postýlek a Martin si stáhl hrnec do čela, aby mu měsíc nesvítil do očí. Dobrou noc, Filipe, řekla Jana, když se zachumlávala do peřin.
4: Dobrou noc, odpověděl Filip.
1: Jana se snažila usnout, ale vůbec jí to nešlo. Filipe, spíš?

0: zeptala se do tmy pokoje. Ještě ne, ozval se ze tmy Filipův hlas.
1: Za týden bude jaro, viď Filipe?
0: Zeptala se starostlivě. Ano, řekl Filip.
1: A co bude s Martinem? Zeptala se Jana ještě ustaraněji.
2: Asi roztaje, když je ze sněhu, řekl Filip rozpačitě.
1: Roztaje? Polekala se Jana.
2: A třeba ne, utěšoval jí Filip. Zítra se ho na to zeptáme. Dobrou, slíbil jí.
1: Škoda, že není doba ledová,
0: zašeptala ještě Jana a zavřela oči. Raní sluníčko začalo šimrat Martina na špičce mrkve. Zívl, posunul si hrnec do týla a promnul si uhlíkové oči. Dobré ráno, Martine, volali už z dálky Jana s Filipem.
2: Dobré ráno, odpověděl sněhulák.
0: Neseme ti něco k snídani? Podali Martinovi zmrzlinu a studený čaj.
2: Je, vanilková, tu mám nejradši, zajásal Martin a dal se do jídla.
0: Děti se dívali smutně na sněhuláka, jak si pochutnává.
2: Co se vám stalo?
0: Zeptal se Martin a napil se trochu čaje.
1: Co s tebou bude na jaře?
0: Vyhrkla Jana.
1: Martin pohladil Janu po hlavě.
2: Co myslíš? Usmál se.
1: No přece si ze sněhu a sníh na jaře,
0: řekla Jana a v očích se jí objevily dvě velké slzy.
2: Nebuď smutná, těšil jí Martin a otřel slzy, které se na jeho ruce proměnily ve dvě ledové perličky. Prostě roztaju a vypařím se jako každý sněhulák, dodal.
0: To ale není vůbec spravedlivé, řekl Filip.
2: Na to nemyslete, řekl Martin zvesela. A dojděte si domů pro brusle.
0: Pro brusle? Divili se děti. Pak ale vzali prázdný hrnek od čaje a vykročili k domku. Martin se roztočil kolem dokola a umetl na plácku za domem kluziště. Potom utrhl z okapu dva rampouchy a nabrousil je o hranu hrnce. Když se děti vrátili, dělal už na ledových bruslích piruety jako krasobruslař. Děti na něj koukali zpoza sněhového mantinelu a tleskali při každé nové figuře. Filip si rychle nasadil brusle a už byl na ledě u Martina.
2: Copak, Jano,
0: zavolal Martin na Janu, které se na led moc nechtělo.
2: Ona to ještě moc neumí, vysvětloval Filip a rozjel se s Martinem k Janě. Neumí, řekl Martin s tajemným úsměvem. To se ještě uvidí.
0: A cvrnkl Janě sněhovým prstem do bruslí. Jana se rozjela po ledu, jako by se narodila s bruslemi na nohou. Martin zatleskal, potom cvrnkl do bruslí Filipovi, vzal ho za ruku a znovu zamířili k Janě.
1: Martine, to je nádhera, volala Jana nadšeně.
2: A teď si dáme slalom, vykřikl Martin a rozestavil na kluzišti sněhové kužely. Kdo projede nejrychleji, vyhrává.
0: A tak závodili. Hurá, volala nadšeně Jana, která prokmitala mezi kužely nejrychleji.
1: A co lyžovat? Lyžovat bys mě taky naučil? Otočila se k Martinovi.
2: Ano, Jano, završoval Martin. Zítra si vemte lyže, připomněl dětem, když se večer loučili pod starou višní.
1: Filipe, musíme vymyslet něco, aby Martin neroztál, řekla Jana Filipovi, když si čistili zuby.
0: Neblázní, jak bys to chtěla udělat, zarazil se Filip.
1: To nevím, vzdychla Jana. Co dát ho na jaře do mrazáku, uvažovala Jana nahlas.
0: To nám maminka určitě nedovolí, řekl rozhodně Filip. Musíme vymyslet něco jiného.
1: Škoda, že není doba ledová, posteskla si znovu Jana.
2: Doba ledová, to je nápad, zajásal Filip a poplácal Janu po rameni. Jana se na něj nechápavě podívala. My přece nepotřebujeme dobu ledovou, ale jenom zimu, pořádnou zimu, usmál se na Janu. Ale jak chceš tu zimu sehnat? Přijde jaro, sluníčko, divila se Jana. Ne jak, ale kde, zvedl Filip ukazováček. Musíme Martina poslat tam, kde je pořád zima.
1: Kam? Ptala se Jana nechápavě.
2: Na severní pól, dodal Filip vítězoslavně, zastrčil kartáček do poličky a šli spát.
3: Ahoj,
2: zdravil Martin Janu s Filipem, kteří nesli lyže. Ahoj, Martine, volali děti zvesela.
1: Martine, už jsme na to přišli, řekla Jana Sněhulákovi.
3: A na co pak, ptal se Martin se zájmem.
2: Jak to uděláme, abys neroztál, vyhrkl Filip.
3: Martin se na ně překvapeně podíval.
2: Pošleme tě na severní pól.
4: Martin se rozesmál na celé kolo.
3: No to je ale nápad.
4: A pak zaraženě dodal.
3: Ale jak to chcete udělat?
2: Děti odvedli Sněhuláka do kůlny a ukázali na velkou krabici od nové pračky, kterou dostala maminka k Vánocům.
1: Do té krabice by ses snad vešel, podíval se Filip tázavě na Sněhuláka.
2: Vyjevený Martin mlčky přikyvoval. Je v ní polystyrén jako v chladicí tašce, ve které vozí maminka v létě k vodě zmrzlinu a limonády, vysvětloval Filip. Martin se usmál a pak se zeptal,
3: a kdy mě zabalíte?
2: Co nejdřív, dokud je venku ještě zima, odpověděla Jana a Filip dodal,
3: nejpozději pozítří.
2: V předpovědi hlásili oblevu už na příští týden.
3: Dobře, souhlasil Martin, ale teď se vrhneme na to lyžování.
2: Popadl staré žehlicí prkno, které bylo v kůlně opřené o zeď, a vyšel ven. Filip vzal Janu za ruku a vyšli za Martinem. Společně vylezli na kopec za domkem a Martin vzal do ruky Janiny červené lyže.
3: Nepodkluzovat, domlouval lyžím a pak je pohladil po skluznicích.
2: Potom naskočil na žehlicí prkno a začal sjíždět z kopečka. Po každém obloučku zastavil a načechral sněhovou peřinu, aby byla co nejměkčí. Filip si nasadil lyže a za chvíli byl dole u Martina.
3: Neboj se, pojeď,
2: volal Martin na Janu, která pořád ještě stála nahoře. Jana se rozjela a bác upadla, ani nedotočila první oblouček. Sníh ji ale jako trampolína znovu postavil na lyže.
3: Haha, musíme ještě domluvit hůlkám, zavolal Martin a dobatolil se nahoru k Janě spolu s Filipem, který hned zase sjel dolů. Co to vyvádíte, že se nestydíte, řekl Martin hůlkám, které byly najednou ještě červenější než obvykle. Tak alou, dodal Martin a poslal Janu z kopečka.
2: Janě se povedly tři krásné obloučky a tak s jásotem zastavila uprostřed kopce.
1: Filipe, viděl jsi to?
2: Volala na Filipa, který funěl s lyžemi na rameni kolem ní nahoru.
3: Bájo, řekl uznale, ale chtělo by to vlek. Uf,
2: zabručel a nadhodil si lyže na rameni.
3: Vlek? To nebude problém, zavolal Martin a sjel na prkně až dolů ke stromům, kde měla maminka prádelní šňůry.
2: Pak se vybatolil na kopec, zarazil žehlicí prkno hluboko do sněhu a pohodlně se o ně opřel spodní koulí. Zahákl šňůru za uhlíkový knoflík na prostřední kouli a druhý konec spustil dolů Filipovi. Filip se ho chytil a Martin začal točit prostřední koulí. Jak navíjel šňůru, vytahoval Filipa nahoru. Jana se zaradovala a sjela až dolů pod kopec. Lyžovali až do večera. Druhý den ráno začali děti s přípravou na cestu.
4: Filip napsal cedulku s adresou Severní pól, okres Severní Točna, Arktida. Potom s Janou rozbili prasátka a běželi do obchodu nakoupit zmrzlinu, aby se měl Martin čím po cestě chladit. Zmrzlinu dali do tašky, kterou maminka vozí v létě k vodě, a všechno strčili do krabice od nové pračky. Martin se zkusil poskládat do krabice a když posunul mrkev na stranu, vešel se tam celý i s taškou. Děti ho na zkoušku v krabici zavřeli a měli radost, když víko krabice přesně dolehlo. Martin vylezl z krabice nadšený.
3: Ha, ha, budu první český sněhulák, který na jaře neroztaje, volal vesele a točil dokola hlavou. Pojďme ven, postavíme si iglů jako eskimáci na Severní Točně.
4: Co je to iglů? Chtěla hned vědět Jana. Iglů je dům ze sněhu, odpověděl jí Filip a vyšel z kůlny za Martinem s lopatkou na uhlí. Začali stavět. Filip vykrajoval lopatkou velké sněhové cihly a Jana s Martinem z nich postavili krásné iglů jako praví eskimáci. Potom se sesedli uvnitř a upřesňovali plány na další den. Večer pod starou višní usínal Martin s úsměvem, hrnec stažený do čela. Jana s Filipem se probudili, rychle se oblékli a běželi za Martinem.
3: Dobré ráno, zdravil je vesele Martin.
4: Dobré ráno, Martine, volali děti a vytáhli z kůlny sáňky a krabici od nové pračky. Šťastnou cestu, Martine, loučila se s ním Jana s úsměvem, do očí jí ale vstoupily dvě velké slzy. Martin jí pohladil bílou rukou a proměnil slzy ve dvě ledové perličky.
2: Šťastnou cestu, bude se nám stýskat, řekl Filip a podal sněhulákovi ruku.
3: Hoho, usmál se Martin, nebuďte smutní, za 3/4 roku jsem tu zpátky, dodal, když zavíral víko krabice.
4: Děti naložili krabici na sáňky a odvezli ji na poštu. Najednou bylo jaro. Maminka zrovna čarovala v kuchyni. Tatínku, kde je ten modrý hrnec na špagety? Zazvonil zvonek u dveří.
2: Co pak já vím, řekl udiveně tatínek a šel otevřít.
4: Filipe, nevíš, kde je ten modrý hrnec na špagety? Otočila se maminka na Filipa.
2: Ne, mami, řekl Filip, který ležel na posteli a četl.
4: Na nebi svítilo sluníčko a u branky stála pošťačka.
5: Dobrý den, mám tu pro vás jedno rekomando a pohled z ciziny pro Janu a Filipa, volala na tatínka.
2: Ukažte, řekl tatínek a podíval se na pohled.
4: Byl na něm sněhulák s modrým hrncem na hlavě a velkou oranžovou mrkví místo nosu. Vedle známky s tuleněm bylo napsáno černým hůlkovým písmem. Pozdrav ze severu posílá Martin. A pod tím ještě velkými písmeny.
3: Ho ho! Ho ho!

0: Vzpomínáte si, kdy jsme včera opustili slečnu Mrazilku? No ano, bylo to právě v té chvíli, kdy se dala do párání potůčků. Proč do párání? To bylo tak. Mrazilčiným dalším úkolem, který jí dala paní Zima, bylo mrazení potůčků. Měla všechny potůčky zmrazit pěkně hladce. Ale nebyla by to ani slečna Mrazilka, aby se jí v hlavě nevylíhl nápad jako brno. Proč mrazit potůčky jenom hladce, řekla si, proč ne také obrace? A protože u Mrazilky není nikdy od nápadu daleko k činu, měli všechny potůčky do večera upletené, huňaté ledové svetry. Zima se na ty svetříky přes své brýle jenom podívala a toť se vízle se rozkatila. Co pak to jde? Potůčky v huňatých svetrech schoulostiví, zapotí se a nastydnou. A na koho padne vina? To dá rozum, že lidé budou žalovat na Zimu. Ať už se Mrazilce chtělo nebo ne, musela všem potůčkům svetry zase rozpárat. Pracovala celou noc a teprve pozdě k ránu se celá utrmácená vrátila. Zima ještě ležela v posteli a měla za sebou špatnou noc. Hlavou se jí honily samé starosti a ještě ke všemu se jí pokazil ledový budík. Někdy zkrátka i zimně jde všechno na zadrmol. Tak a je to. Všechny potůčky jsem zase rozpletla, uf. To byla ale dřina, oznámila Mrazilka a zhluboka si zívla únavou. A protože už sotva stála na nohou, beze všeho se posadila k paní Zimě do postele. Právě na nohu, ve které Zimu trápilo revma. Jau, vej, dávej přece pozor, vyjekla Zima a posadila se. Hlava jí od nevyspání jen třeštila. Ještě chvíli si třela bolavou nohu a potom řekla: Mrazilko, Mrazilko, moc jsem o tobě přemýšlela. Řekni mi, co s tebou mám dělat? Já už vážně nevím, jakou práci ti svěřit. Vždyť ono je to, milá zlatá, ostrach. To už ale Mrazilka stála znovu na nohou. Zimo, Zimičko, zkus to se mnou ještě. Uvidíš, že tentokrát nic nepopletu, škemrala a žadonila. To se ví, že se Zima nakonec slitovala. Ona se Zima tváří ráda zle, ale ve skutečnosti je to učiněné dobračisko. A taky má srdce na pravém místě. Když tedy jinak nedáš, dám ti na starost stromy. Všechny stromy je třeba obléci do sněhových kabátků. Myslíš, že to svedeš? Zadívala se Zima s obavou na Mrazilku. Mrazilka nemohla radostí ani odpovědět. Jenom horlivě přikyvovala a v duchu už viděla velikánský nápis Slečna Mrazilka, módní salon. Najednou nebylo po únavě ani stopy. Mrazilce se v očích roztančila jásavá světýlka a nebýt ledovou panenkou, snad by jí od radosti i tváře zčervenaly. A protože už jí prsty hrály samou nedočkavostí, dlouho se nezdržovala a vyrazila do světa takovým kvapem, až jí od kramflíku odlétla sprška ledových jiskřiček. Zima osaměla. Ať dělala, co chtěla, pořád musela myslet na ta podivná světýlka, která se Mrazilce rozhořela v očích. Jen aby ta bláznivá slečinka něco nevyvedla. To bych ráda věděla, co se jí honí v hlavě, mumlala si Zima. A pro jistotu si postavila na vařič konvici mateří douškového čaje, který pro ní v létě ze známosti nasušilo sluníčko. Jak je známo, mateří douška je dobrá na nervy. A co dělala tou dobou Mrazilka? Mrazilka listovala v časopise Žena a móda a velice pečlivě vybírala modely. Potom si hodila kolem krku krejčovský metr, do kapsy strčila ledové nůžky a dala se do práce. Měřila stromy v pase i kolem boků, nezapomněla ani na výšku od hlavy až k patě, abyste rozuměli, u stromů, to znamená od špičky až ke kořenům. Při všem tom měření a stříhání metrů a metrů sněhových látek jela mrazilce pusa jako kolovrátek. Budete si to prosím přát volnější nebo raději vypasované? Zeptala se nejdřív mladé břízky na stráni. Ta se jen uculila, zachichotala a řekla, když já nevím, myslíte, že bych si mohla dovolit minisukni? A jistě, při vaší postavě proč ne? Řekla mrazilka a šmik ustřihla kousek látky na sukínku jako pro panenku. Po chvilce rozpačitého váhání se mrazilce svěřila i borovice. Touží prý po něčem vzdušném, přiznala se. Mrazilka jí ráda vyhověla. Ušila pro borovici krajkovou košilku radost pohledět. A protože tohle sněhové krajkovi bylo moc krásné na pohled i na omak, volali hned další strom jeden přes druhého. Já taky, já chci taky krajkovou košilku. Mrazilka měřila, stříhala a šila tak usilovně, že zanedlouho nebylo široko daleko jediného stromu, který by neměl svoji krajkovou košilku. Jestli si ale myslíte, že byla jedna ta košilka jako druhá, tak jste na omylu. To neznáte, mrazilku. Tak třeba osika měla pod krkem velikánskou mašli škrobenou ledovou jinovatkou. Jeřabinu zas zdobilo načehrané sněhové fyží. Buky a duby se pyšnily motýlem kolem krku. Javory i jasany dostali po kravatě. Jsou to přece stromy chlapáci, tak ať to každý pozná. A co smrk a modřín? I s těmi si mrazilka poradila. Těmhle urostlým junákům posadila na hlavy elegantní ledové klobouky. Pěkně do čela. Pak přišly na řadu jabloně, hrušně, třešně a švestky. Mrazilka je vyšňořila náběrkami, plizováním, volánky a pentličkami. Kdo chtěl třásničky, měl je mít. Kdo toužil po krajkovém kapesníčku do kapsy, ten ho dostal. Když bylo konečně všechno hotové, těžko říci, kdo byl spokojenější. Zda mrazilka nebo to vyparáděné stromoví, které se zálibně zhlíželo ve vodních hladinách. Zdálo se, že všechno je konečně, jak má být. Teď už šlo jen o to, aby byla spokojená i paní Zima. Co myslíte? Bude nebo nebude? Budou se jí zamlouvat košilky, ze kterých vykukují stromům nahé větvičky ramena i kolínka? Nevím. Jedno vím ale najisto. O tom, co řekla Zima, si povíme až zítra. Dobrou noc.
1: Vyprávění druhé nás seznámí s 9letým Pepičkem Slámou a sleduje děti na cestě na letiště. Aneška i Vojta rostly tak rychle, až se tomu babička divila. Když přišla na pekla, pokaždé říkávala, děti moje, vy rostete jako z vody. Čas ubíhal, takže Vojtovi už bylo 8 let a Anešce ještě víc. Tatínek jim na neštěstí umřel, ale maminka byla ještě hodnější než dřív. Chodili do školy s Pepičkem Slámou. Jeho rodiče bydleli taky na peklech, měli tam hospodářství. Slámovi opatrovali Pepíčka jako oko v hlavě a nic mu nechtěli dovolit. Pepíčku, napomínala ho paní Slámová, ne abys šlápl do louže, kašlal bys. Pepíčku, hrozil mu pan Sláma, ne abys chodil s tím uličníkem Vojtou, poperete se a budeš mít na hlavě bouly. Voď si po dvoře kolo. Ale Pepíček Slámu vodil kolo po dvoře nehrad. Bylo nové a Pepíček na něm neuměl jezdit. Jeho maminka měla strach, aby si Pepíček nenatloukl a aby se kolo třeba neodřelo. Je pravda, že kolo krásně jelo, ale Pepíček vedle něj chodil pěšky. A tak ho raději postavil pod kůlnu a loudal se na zahradu. Tam se rozhlédl a šup, prolezl dírou v plotě, oběhl stavení dědy Kozelky, který byl hlídačem na letišti, a rovnou do Tomešovic chalupy. Děti jsou venku, řekla maminka Tomešová. Slyšíš Kociánka? Hrají si s ním. Slyším, Kociánka. A je tam taky Aneška? Je. A Vojta? Taky tam je, řekla maminka. Je tam Kociánek, Aneška i Vojta. Až k ním přijdeš, budeš tam taky. Jakmile Vojta Pepička spatřil, začal hrozně křičet. Také Kociánek štěkal a Aneška kvičela. Bylo to k smíchu a Pepíček Slámů se skutečně trochu usmál. Měl radost, že vidí děti a psa. Pepíčku, křičel Vojta, tváře měl červené a tmavé oči se mu leskly a na hlavě se mu ježily vlasy. Pepíčku, kvíkala Aneška a obě ruce i malý nosík měla ve výšce. Pepičku, štěkal pes Kociánek, ale jeho ocasu se to netýkalo. Nesl si ho krásně vzhůru, stočený jako hlemíždí ulitu. Co chcete? Zeptal se Pepiček Slámů. Už ho z toho křiku začínali brnět uši. Půjdeme na letiště, vyrazil ze sebe Vojta. Ne, na letiště se nesmí, zdráhal se Pepíček. Co tam je? Já tam ještě nebyla. Aneška by šla na letiště hned. Dědeček Kozelků nás třeba vyžené, bál se Pepíček. Děda přece neslyší, musíme jít tiše, zašeptal Vojta. No, šeptala Aneška, to je pravda. Dědeček Kozelků slyší jen málo, musíme jít tiše. Pepíček Slámů se ještě chvíli zdráhal, ale slunce pěkně svítilo, začínaly prázdniny a Tomešovic děti se tvářili tak tajemně. Pepíček nakonec povolil. Tak dobře. Ale jestli nás dědeček Kozelků uvidí? Neboj se, odpověděl Vojta. Já s Kociánkem se umíme plížit jako kočky. Pes uslyšel své jméno, rozevřel tlamu a smál se. Ocasem vrtěl jen slabě.
2: Je, ty a Kociánek... A my s Pepíčkem se neumíme plížit, ozvala se Aneška. Víč, řekl Pepíček Slámů a vděčně se na Anešku podíval.
1: No, připustil milostivě Vojta, třeba vás taky nebude slyšet. Šli v husí řadě po polních mezích nahoru nad pekla. Vojta vpředu, Aneška uprostřed a Pepíček vzadu. Kociánek hledal v obilí všelijaké cestičky a čichal ke každé větší díře. Chtěl prohnat nějakou myš, ale žádná se právě venku neprocházela. Proto se Kociánek malinko zlobil. Samotu na peklech nechali děti vzadu. Krčila se tam k sobě stavení Tomešů, Slámů a Kozelků. Na druhé straně hleděli děti do širokého údolí, kterým protékala řeka Orlice. Od úpatí vrchu se rozbíhalo travnaté letiště se dvěma budovami, jednou velkou a druhou malou. Kousek dál, za nevelkým lesem, čněly do výše tovární komíny a věž kostela. V červených střechách se ostře leskla skleněná okénka. Stálo tam celé město. Děti si města nevšímali. Hleděli pozorně dolů na letiště. Po zelené ploše právě uhánělo letadlo. Najednou se odlepilo od země a vzneslo se do výše. Děti na něm mohli oči nechat, zvláště Vojta. To je aeroplán a uvnitř sedí pilot, vykřikl Vojta a současně ukazoval rukama i nohama, jak se letadlo řídí. Takhle by to nedokázal ani pilot Hejduk, který tu každý den zkoušel nové stroje. Pracoval pro továrnu, kde se letadla vyráběla. Letí nad městem, vydechla Aneška. Letadlo chvíli kroužilo nad červenými střechami. Náhle zamířilo do mračen a v okamžiku z něho byla docela malinká tečka. Teď musíme rychle na letiště, než se pilot vrátí. Podíváme se na letadla, řekl Vojta a Kociánek zaštěkal. Kociánku, buď ticha, napomínal psa Pepíček Slámů. Byl rozčílený a psí štěkot ho rušil.
2: To jsem zvědavá, řekla Aneška a jeden za druhým scházeli dolů.
1: Nejdřív šel Vojta a kolem něho pobíhal Kociánek. Pak kráčela Aneška se zdviženým nosíkem a na konci šlapal Pepíček, kterému bylo trochu úzko. Vždyť to také nebyla malá věc, ke které se rozhodli.

0: Jednou v poledne pálilo sluníčko tak mohutně, že to tatínkovo auto samo chytlo. Nejdřív jen tak bublalo a prskalo, ale za chvíli už běžel motor docela pravidelně.
1: No, když už to chytlo, řekl si Fík, mohl bych se trošku projet.
0: Nacpal se do auta a šlo mu to dost těžka. Fík byl velepes a auto bylo pidi auto. Vypadalo to, jako když si Fík obléká malý kabát. Nakonec se ale přece jen do toho auta oblékl a vyjel zavřenými vraty na silnici. Pravda, auto bylo trošinku nafouklé, skoro jako balón, ale nevzneslo se. Docela spořádaně jelo po silnici. Brzy přišla zatáčka a Fík docela obratně zatočil volantem. Jenže na opačnou stranu. Tak moc to zas nevadilo, protože na té druhé straně byla taky jedna silnice. Stačilo jen přejet kukuřičné pole. Potom přišlo ještě pár jiných zatáček, ale to už Fík točil volantem na správnou stranu, takže ani nemusel přes pole. Jenže to zase začalo být z kopce a Fík nemohl najít brzdu.
1: Hrome, kde je ta brzda?
0: Bručel si a hledal jí všude i pod zadním sedadlem. Mezitím projel jedním státním statkem, jednou soukromou zahradou a jedněmi staženými závorami. Potom už projel pouze jednou chalupou, co na ní měli čápy hnízdo, komín i s hnízdem a s čápy zůstal na autě a takhle hezky ozdobený automobil ujížděl dál. Lidé si na něj ukazovali a říkali, hele, haha, ten má pěknou zahrádku. No, Fík však měl jiné starosti, pořád ještě nenašel brzdu. No, jak by taky mohl najít, když mu mezi tím někde upadla. Začal tedy brzdit aspoň ohonem a tak trošku opravdu přibrzdil, ale víc to prášilo. Najednou se objevila křižovatka a Fík se rozhodl, že tedy někam odbočí.
1: No, tak řekněme třeba doleva.
0: Zavrčel a vystrčil pravé ucho jako směrovku, no protože on si pořád ještě trochu pletl, kde je nalevo a kde napravo. Zahnul tedy doprava a ujížděl dál, pak už byla zase rovinka, takže to ocasem téměř ubrzdil. Přijel do vesnice a přes cestu šlo právě hejno hus. Fík jel tak dobře, že přejel jen jednu. Podařilo se mu přitom dokonce zastavit. Husa byla ovšem přejetá tak dokonale, že byla dočista placatá. Vypadala, jako by byla na té silnici jen nakreslená.
1: Chlapečku, to byla vaše husa?
0: Zeptal se Fík kluka, který se na to přišel podívat. Kluk si ji prohlédl a zavrtěl hlavou.
2: Takový placatý my nemáme.
0: Potom vzal gumu a husu vygumoval. Fík ujížděl dál. Zdatně brzdil ocasem, změnu směru ukazoval ušima a místo houkání hlasitě vyl, protože nevěděl, kde se mačká houkačka. Čápové na střeše si libovali, jak ten čas letí, a jeden z nich povídá,
2: ale příjemně to fouká, že?
0: A ten druhý řekl,
2: to jsem nevěděl, že ta naše chalupa umí tak rychle jezdit, kolego. A koukám, že kouř jde teď ze sklepa, že?
0: Ukázal dolů na výfuk. Vidíš, jak jsou ti lidi hodní? To oni, aby nás nevykouřili.
3: Potom však přijeli do města a to se čápům nelíbilo. Ve městě se báli. Tedy Fík se bál taky a byl by docela rád zastavil, ale nešlo to. Zrovna před ním kropili ulici, takže se ocasem nedalo moc dobře brzdit. Spíš to hodně stříkalo. Tak hodně, že policejní auto vůbec nemohlo Fíka předjet.
0: Konečně přijeli na suchou ulici, policejní auto Fíka předjelo a dávalo znamení, aby zastavil. Fík zabrzdil tentokrát tak pruce, že vytrhl z dlažby kostku. Policisté si začali se zájmem to podivné auto prohlížet. Jeden z nich vzal vzadu za něco, co koukalo pod vozem, zacloumal s tím a povídá,
2: člověče, vy máte uvolněný výfuk.
1: Au! Zavil Fík, to je ocas.
2: No, tím už.
3: řekl policista. Dále jedete zakázanou rychlostí, stříkáte za sebou jako kropící vůz.
4: No a na střeše máte bez povolení komín a jakési dva ptáky.
3: Hleďte, a vy jste se mi zdá taky pěkný ptáček. Máte vůbec řidičský průkaz?
1: Prosím, nemám,
3: přiznal se Fík.
4: Ale, no tak zaplatíte nám pokutu.
3: Máte aspoň peníze?
1: Prosím, nemám.
4: Člověče, tak co vlastně máte?
1: Prosím, blechy.
3: Hleďte, víte co, vystupte si. Dál jet nemůžete. To vozidlo tady pěkně necháte.
1: Pane, on by mi to někdo ukradl.
3: A tak si ho naložil na záda a lehce kráčel k domovu.
5: Příběh sedmý, jak Hugo sekal dobrotu. Slyším, jak někteří z vás říkáte, je to dost, jiní zase, no, konečně, protože Hugo už napáchal tolik nedobroty, že je skutečně na čase, aby taky nasekal nějakou dobrotu. Ale slyším i nedůvěřivce, jak si říkají, to jsme tedy zvědaví. Tak poslouchejte. Sněhy už se dávno proměnily ve vodu a koryty potůčků odtekly do řek a řekami do moře a v našem zahradnictví za městem se všechno zelenalo. Radovan zase nosil svůj slaměný klobouček, aby nedostal úžeh, neboť slunce už mělo skoro letní sílu. Ráno tatínek proskoumal svýma zkušenýma očima oblohu od východu k západu a řekl, něco se asi přižene. Hurá, něco se přižene, zajásal Radovan a vyletěl z postýlky tak zbrkle, že si roztrhl noční košily. Venku pak poskakoval mezi záhony a opakoval, co to asi bude, co se to k nám přižene. Asi vejprask, řekla maminka, která se objevila v okně s rukou prostrčenou skrz díru v synkově noční košilce. A ještě dodala, jsi jako z divokých vajec. Radovan se na okamžik provinile přikrčil, ale pak už zase hopsal po pěšině a dohopsal až k psí boudě. Posadil se rozkročmo na její střechu a majiteli toho stavení oznámil. Kviku, jsem z divokých vajec a něco se přižene. Třeba se přižene vlak? Nebo autobus? Nebo stádo koní? To by bylo. Ty se dívej k městu a já k lípě, ať to nepropásneme. Při těchto slovech posadil Kvika k sobě na střechu. Nad sídlištěm neviděl pes nic zvláštního. Obloha tam byla bledě modrá a vzduch se nad vysokými domy tetelil horkem. Za to nad lípou se houfovala temně modrá mračna. Ale jelikož byl Radovan malý a neskušený, netušil, co z takových mraků může pojít a vůbec mu nepřipadaly hrozivé, i když ve skutečnosti hrozivé byly. A tak chlapeček přestal pozorovat oblohu a začal pozorovat tatínka, který stloukl dvě laťky k sobě a ten kříž zarazil do země. Co to bude, tati? Strašák do jahod, řekl zahradník a oblékl kříž do starého kabátu. Bude strašit jahody? Podivil se Radovan. Jahody ne, ale kosy, ty trumbero, aby nám na ty jahody nechodili, vysvětlil mu trpělivě tatínek a dal strašákovi černý klobouk. A jen mu ho nasadil, ten klobouk vyletěl vzhůru, zatočil se ve vzduchu jako živý a spadl do zelí. Od té chvíle se začaly dít věci, kterým se v dávných dobách říkalo boží dopuštění. Z cesty se zvedl prach a píchal do očí. Stromy se ohýbaly, v korunách to hučelo, slunce nebylo, po temné obloze se zaklikatil blesk a všechno ozářil a potom prásk. Kvik zavil a zmizel v boudě. Pojď se schovat, zavolal tatínek. Radovan chtěl běžet za ním, ale v tom se ozvalo něco, co ještě nikdy v životě neslyšel. Byl to cinkot a rachot dohromady. Z nebe padaly velké bílé kuličky a cinkaly a cvakaly do skel pařenišť a skleníku. Byly to kroupy a to, co prováděli, se jmenovalo krupobytí. Radovan si pro jistotu vlezl ke Kvikovi do boudy. Oba vystrčili ven jen hlavy a všechno pozorovali. V tom bubnování Krup slyšeli maminčin hlas, který se o chlapečka strachoval, ale také tatínkův, který říkal, že do psí boudy blesk neuhodí, jen ať tam kluk zůstane, aspoň si tu bouřku pěkně zblízka užije. Potom Radovan s Kvikem viděli, jak tatínek neohroženě vyběhl do krupobytí a rychle přikrýval okna pařenišť slaměnými rohožemi. Nedbal na to, že ho Kroupy tlučou dozad i do hlavy. Hlavně chtěl zachránit skla. Ale všechna stejně nezachránil, neboť v té chvíli už Kroupy dosahovaly, jak je to v Čechách pravidlem, velikosti holubých vajec. Bouřka odešla stejně rychle, jako přišla. Najednou bylo zase slunce. Radovan měl v dýnku svého kloboučku celou hromádku ledových oblásků. Nabral je do dlaně a smutně koukal, jak se zmenšují a mizí. To je krása, vzdychl. Škoda, že nepadají častěji. Tatínek neměl z krupobydí takovou radost jako syn. Rozbilo mu dvě okna v pařeništi a jedno ve skleníku. A tak poslal Radovana ke sklenáři. Vy si teď asi říkáte, co zlý výrostek Hugo, kdy už začne s tou slibovanou dobrotou? Zatím se tu ještě neukázal. Máte pravdu, neukázal, ale to neznamená, že tu není. Sedí tiše za stromem a vyrábí si prak. A to pár kroků od pěšinky, po které utíká zahradnický chlapeček do sklenářství. První, čeho si Radovan ve sklenářství všiml, byl obraz ve zlatém rámu, který stál na pultě hned proti dveřím. Byl na něm vymalován pán a na nose měl čmouhu. Chlapeček chvíli čekal, až někdo přijde a obraz si prohlížel. Pak si naslinil prst a pánovi na obraze nos očistil. Ale co se nestalo? Ten pán se zvedl, opřel si bradu zhora o rám a řekl, co chceš? Teď teprve poznal, že to nebyl obraz, ale živý sklenář a zaskrývač obrazů pan Ženíšek. Prosil bych 3 tabulky skla a hroudu kytu, řekl Radovan přesně tak, jak mu to tatínek nařídil. Sklenář se dal do práce. Položil na měkký stůl tabuli skla, přiložil pravítko, udělal nějakým nožíkem šmik, šmik, šmik, pak udělal lup, lup, lup a 3 tabulky, jedna jako druhá, byly na světě. Než se Radovan vzpamatoval, dal mu pan Ženíšek na záda malou dětskou krosničku, tabulky do ní uložil, připlácel k ním hroudu kytu, rozevřel klukovi pěstičku, vzal z ní peníze a řekl, pozdravuj doma. Když Radovan kráčel pěšinou k domovu, netušil, co se mu děje za zády. A dělo se toto. Hugo mu nepozorovaně sáhl do krosničky a jednu tabulku skla mu ukradl. Opřel jí o strom, se svým známým prohnaným úsměvem napnul gumy praku, nabitého kamenem, zamířil, třesklo to a bylo po tabulce. V té chvíli byl už Radovan doma a hlásil, pan sklenář vás všecky pozdravuje. Tatínek marně hledal v krosničce 3. sklo. Si popleta, Radovane, neseš jen 2 tabulky, řekl. Bylo mu sice divné, že si pan Ženíšek vzal peníze za 3 a poslal jen 2, ale usoudil, že sklo asi podražilo a tak vložil synkovi do dlaně další minci a vyslal ho znovu do města. A co myslíte, že se stalo? Na cestě k domovu byl chlapeček zase okraden a Hugo si podruhé vyzkoušel svůj prak. Když tatínek zjistil, že má Radovan prázdnou krosničku i dlaň, došla mu trpělivost. Že sletěl jako blázen a někde ti vypadla, povídá. Radovan podle pravdy odpověděl, že neletěl, nýbrž jen opatrně poskakoval. A tak tatínek znovu musel sáhnout do kapsy pro peníz, ale řekl, že je to opravdu naposledy, jinak ať si ho Radovan nepřeje. A protože si ho synek nepřál, vzal si sebou tentokrát svého chlupatého přítele Kvika. Pan Ženíšek už nad tím kroutil hlavou. Prodal tomu stálému zákazníkovi další tabulku, vyprovodil ho před krám a pro jistotu pak za sebou stáhl roletu. Ukázalo se, že nápad se psem byl k nezaplacení. I 3. krádež se Zluduchovi podařila, protože Kvik právě ucítil myš a rozhodl se, že zjistí, kde bydlí. Ale pak, jakmile mu zavadil očenich Hugův pachatelský pach, Děsivě se rozštěkal a zadržel prchajícího zloděje za nohavici, jenže Hugo se mu vytrhl a s tabulkou skla v ruce, což je samo o sobě nebezpečné, prchal směrem, kam ho Kvik hnal, totiž k plotu našeho zahradnictví. A to se mu stalo osudným. Přes plot se totiž natáhla tatínkova tvrdá ruka, drapla ho za límec a podala si ho k sobě do zelí. Když tatínek viděl skleněnou tabulku v jeho rukách, řekl hrozivým hlasem: ty sloto nenechavá, tak ty si nedáš pokoj. Hugo se třásil jako osika a drmolil: dám, pane zahradník, já dám takový pokoj, že to bude úplný pokojíček. V té chvíli kráčel kolem protějšího plotu holohlavý pán s holí v ruce a s cvikrem na nose. Byl to sám ředitel školy Hlavatý.
6: Buďte zdrav, pane zahradníku, zvolal. Není to náhodou náš drzý žák Hugo, ta známá firma?
5: A při těch slovech si posunul cvikr blíž k očím, aby lépe viděl. Když Hugo zaslechl ředitelův hlas, byl strachy menší a ještě menší. Tatínek se zájmem sledoval to zmenšování a pak Hugovi tiše řekl: budeš sekat dobrotu?
6: Budu sekat, sliboval výrostek kňučvým hlasem. Já nebudu dělat nic jiného než sekat. Já nasekám tolik dobroty, že to tady bude samá dobrota kolem dokola.
5: Že byl tatínek dobrák, tak se nad tím rošťákem slitoval. Upažil Hugovi ruce, narazil mu na hlavu černý klobouk, který vítr odnesl ze strašáka, zvolal:
6: ne, ne, pane řediteli, to není žák Hugo, to je přece strašák proti kosům.
5: A přitom na pana ředitele levým okem významně zamrkal. Pan ředitel tomu porozuměl, usmál se a řekl:
6: no proto, jak špatně vidím, myslel jsem, že je to ten náš prezent.
5: Pak na tatínka také mrkl levým okem a pokračoval v procházce. Zatímco tatínek vsazoval do skleníku poslední tabulku, stál Hugo poslušně v jahodách a sekal dobrotu. Radovan, který se s Kvikem opět usadil na střeše psí boudy, řekl: tatínku, ty jsi na něj nežaloval a on nám za to krásně straší. A skutečně živý strašák zrovna zahýbal rukama a z jahod se zvedl párek mlsných kosů.
6: Lepšího strašáka, než jsem já, byste těžko scháněli, naparoval se Hugo. Mně strašáctví baví.
5: Radovan řekl: můžeš k nám chodit strašit každý den. Řekneme ve škole, že jsi pracovitý a možná, že to dotáhneš schování i na dvojku. Večer, když už kosové šli spát, Huga propustili. Malý Radovan nemohl dlouho usnout. Pořád musel vzpomínat, jak si dnes užil světa. Myslel na to, jestli bude zase někdy krupobytí, jestli se Hugo opravdu polepší, a také na pana sklenáře Ženíška, který byl zarámovaný a vypadal jako obraz. Pak teprve ho přemohlo spaní. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Jednou chodil Vochomůrka po louce a ztratil knoflík. Chodil po poli a ztratil druhý knoflík. Chodil po lese a ztratil třetí knoflík od kabátu. Sedl si doma za stůl, tahal za zbylé nitky a řekl:
1: Tak mít 3 červené knoflíky. Vždycky si u kabátu mýval obyčejné,
0: povídá Křemílek.
1: Už mě omrzeli. Kdybych našel poklad, koupil bych si za ně 3 červené knoflíky,
0: vzdychl si Vochomůrka. A Křemílek se zamyslel.
1: Jak se to asi dělá, když někdo chce najít poklad?
0: Jen Křemílek dopověděl, stál tam divný mužík. Nikdo by nedokázal uhodnout, jestli je z masa a kostí. Houřil oči, aby mu do nich nebylo vidět. A přes jedno rameno nesl motiku a přes druhé lopatu.
1: Tak pojďte,
0: povídá mužík a strčil Vochomůrkovi do ruky motiku a Křemílkovi lopatu. Vedl je sem a tam, až zabloudili v lese. A řekl divná slova.
1: Kdo mě zavolá, toho musím dovést. I když jsem lakomec lakomá.
0: Dupl patou, propadl se na tom místě do země a zbyla po něm jen díra a kolem ní věneček z trávy. Vochomůrka změřil díru dlaní a řekl:
1: Tudy neprojdeme.
0: Začal prokopávat díru motykou a Křemílek odhazoval vykopanou zem lopatou. A tak, až se to pod nimi prolomilo a oba slítli dolů. Propadli se rovnou do podzemní komory vykutané v živé zemi. Bylo to tam jeden jediný poklad. Zlaté pruty poházené po podlaze jako zpřelámané rákosí, zlaté vázy zastrkané jedna do druhé, aby se vešly. No, kdo udělal krok, upadl po perle.
1: Toho bude jistě víc než na 3 červené knoflíky,
0: povídá Vochomůrka. Křemílek spíš jen obcházel po komoře a díval se na očičko světla, které blikalo vysoko ve stropě. Vochomůrka se probíral ve zlatě a perlách a Křemílek si prohlížel dubové dveře v koutě komory.
1: Horem se odtud nedostaneme,
0: řekl.
1: A tohle je dubový dub. A však on nám už někdo otevře,
0: povídá Vochomůrka. V zámku prasklo a dubové dveře se rozletěly. Stojí v nich mužík, který je sem přivedl.
1: Co tu chcete? Vždyť si nás jsem sám přivedl pro poklad,
0: zlobil se Vochomůrka. A bylo vidět, co prve nikdo neviděl. Mužík byl celý ze železa, jen oči měl bílé.
1: Zavolali jste mě a já vás musel dovést,
0: řekl a oči mu zčernaly.
1: Ale jsem lakomec lakomá, na poklad ani nesáhnete. Tak proč si nás tam vodil?
0: Řekl Vochomůrka.
1: Protože jste mě zavolali,
0: řekl mužík a oči mu zbělely.
1: Ale jsem lakomec lakomá, na poklad ani nesáhnete. Ale mluvíš pořád dokola,
0: řekl Křemílek.
1: Na poklad ani nesáhnete, protože jsem lakomec lakomá a přivedl jsem vás, proto jste mě zavolali,
0: odpověděl mužík a oči mu zčernaly.
1: A co kdyby jsme ti řekli, abys nás odsud zas odvedl,
0: povídá Křemílek.
1: Zkus to,
0: řekl mužík a v tu chvíli měl oči hned bílé a hned zas černé.
1: Já se to bojím říct,
0: šeptl Vochomůrka.
1: Hned nás pust ven,
0: povídá Křemílek. Železný mužík rozrazil dubové dveře a vyhnal je oba dlouhou chodbou. Křemílek a Vochomůrka šli domů do pařezové chaloupky. Šli po poli, našli červený knoflík. Šli po louce, našli druhý, našli červený knoflík. Šli po louce, našli druhý. A když šli po lese, našli

0: Před dávnými časy žil v jedné dědině hospodář a ten měl 3 syny. Junáky urostlé jako jedle a statné jako buky. Ale mládenci to byli líní, že takových lenochů ani nejstarší lidé v dědině nepamatovali. Celé dny nejraději vylehávali na široké peci. V zimě se tu schovávali před zimou, v létě před horkem a nijak se nestarali o to, že se starý tatík musí v hospodářství lopotit sám.
1: Vojto!
2: Co je?
1: Chrápeš, jako když pilou řeže.
2: To spíš mi žaludek zpívá hladovou písničku. A táta nikde.
1: Už jde.
3: To se rozumí. V kamnech tma a milospáni se zase povalují za pecí. Hej, Ondro, dolů. Dříví štípat, vodu nosit.
2: Jej, dá táto, to už je ráno.
3: Už zvonili poledne, lenochu.
1: A co pak bude dobrého, táto?
3: Na jídlo, to vás užije. Ale zemáky okopávat a chvojí z hory svážet, to přinecháte starému tátovi.
1: A jauve, já mám pochroumaný palec.
3: Pořád jenom vzdech, janářky, nic jiného od vás neslyším. Vojto, staň aspoň ty a pomoz mi.
2: Jo, rád bych, táto. Ale nejde to, ztratil jsem dřeváky. Čert ví, kam se mohli zatoulat. Hned jak se mi vrátí, obuju se a jsem dole. Co by důb?
3: Že tě husa nekopne. Jaký z tebe vyroste gazda, když se za mlada nenaučíš pracovat?
2: Však je času dost, až budu starý.
3: Tak dost. Konec řečí a hybaj do práce.
1: Nekřič, táto. Vzbudíš Juru.
4: Víš, že se říká, že není nad raní poležení.
3: No. Dobrá, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Kde pak mám lískovku?
2: Au, táto, co tě to napadlo? To je mi pěkné probuzení.
3: A co já se vlastně potřebuju s darebnými ogary trápit? Nechci vás ani vidět. Hned zítra ráno se vypravíš do služby, Ondro. Pozítří posype Vojta a třetí den půjde nejmladší Jura. A nevrátíte se mi domů leda s pořádnou výslužkou. Však vás svět naučí, co znamená krajíc chleba si vydělat.
0: Bratři se dali do nářku a křiku, ale sedlák se tentokrát nedal uprosit. A tak ráno odešel nejstarší. Tatík mu zavázal do uzlíku bochník chleba se sýrem a vyprovodil ho až na rozcestí. Ondra šel pěkně pomaličku a pohodlně, jen co noha nohu mine. Levá, pravá, levá, pravá. Tak došel do lesa a protože mu vytrávilo, posadil se pod strom, ukrojil pořádný krajíc chleba, sýrem pomazal a spokojeně si pochutnával. A jak tak sousto za soustem pojídá, z nenadání se na cestě objevila babička s nůší dřeva na zádech.
5: Dobré ráno, šuhajíčku.
4: Kam nemůže čert, tam nastrčí bábu. Tobě taky dobrý tro.
5: Do služby.
4: Ale kde pak? Na špacír. No,
5: taky bych si ráda poseděla v trávě. Pomůžeš mi sundat nůši. Budeš tak hodný, viď, chasníčku.
4: Co tě vede, stařenko? U nás si každý pomáhá sám.
5: Aby ti ručičky neupadly. To já, za mladá, bych starého člověka schýbat nenechala.
4: Kázáníčko si nech pro jinýho a pospěš si, nebo ti uteče kopec.
5: Zdvořilosti ke starým tě taky nenaučili.
4: Za to mě o bábách naučili povedenou říkačku. Chceš jí slyšet? Kolíbala bába čerta na dubovým pařezu. Budeš-li mě, čerte, zlobit, pořádně ti nařežu.
5: Takového zatrápeného ogara, abys pohledal.
0: Pod horou a za zeleným hájem stál zámek, kde bydlel pán král a princezna

0: Oba byli náramní šprýmaři a tu zrádi měli všelijaké žerty. Neodešel prý od království hrad pocestný, aby ho nepotrápili nějakým nezvedeným kouskem. I přišel taky k zámku Ondra. Vstoupil do brány a do cesty se mu postavili dva zbrojnoši.
1: Stát, kam pak?
2: Tak já prosím k panu králi, kam jinam.
3: A neneseš na zámek nějakou nemoc?
1: No jen ukaž kapsy.
2: Prosím, jen se račte podívat. Jedna vysypaná a ta druhá prázdná.
3: A co panu králi chceš, holenku?
2: Tak já jdu hledat službu, velkomožní páni. Ale nějakou lehkou, abych se moc nezapotil a přitom vydělal slušný krošík.
1: Ale to u nás najdeš. Náš král to je milospán k pohledání. Lehkou službu dává a královskou odměnu slibuje.
4: Neboj se, ať se mu uklonit. Pořád rovnou za nosem, po schodech nahoru.

0: To je nuda.
1: Slíbila jsi mi, že si se mnou zahraješ karty.
0: Nechci. Ty mě vždycky ošidíš, nehraju. Půjdu si radši zkusit nové šaty. Už jsou hotové, Bětuško?
2: Hnedlínko, milosti, už se žehlí poslední volánek.
1: Přišla k nám návštěva.
3: Skládám nejúctivější poklonu.
0: Takový otrhanec. Co tu chceš?
3: Dovoluji si poprosit o službu, milostivá princezno.
0: Máš odtud. Přivandrovalcům službu nedáváme.
1: Počkej, pacholíku.
0: Neslyšel jsi, co její milost poroučí? Už ať si pryč.
1: Stát, ani krok. Tady se bude poslouchat. Jsme tu jednou král, ne? Nemrač se jako kakabus, Amálko, vůbec ti to nesluší. Právě jsme si pro tebe vymysleli náramné vyražení. Poslouchej, junáku, líbíš se nám. Dáme ti tu službu. Budeš pást stádo královských zajíců a za dobrou odměnu 500 zlaťáků čerstvě ražených.
3: Tak to by nebylo málo, prosím. Za takový plat budu sloužit tvé milosti třeba celý rok.
1: Stačí týden, ale musíš dávat pozor, abys všechny zajíce na večer z pastvy zase přihnal. Jestli bude chybět jenom jeden jediný, nedobře se ti povede.
4: To se lehko řekne, stádo zajíců pást a ani jednoho nestratit. Sotva princeznina komorná Bětušta otevřela vrata zaječí ohrady, už se hnali jako diví, jeden vpravo, druhý vlevo a za chvíli nebylo po nich ani slechu, ani dechu. Marně Ondra čekal, že se zajíci s večerem odněkud přiženou. Za to se z ničeho nic objevila na paloučku babička.
5: Hele, mese, Ondra, zdravíčko, pasáku.
6: Jejda, stařenko, kde se tu bereš?
5: Spadla jsem s jehnědý, synáčku.
6: A neviděla jsi tu někde zajíce?
5: I to se ví, že viděla. Za bukem, za smrkem, v jeteli, i tamhle na zelí.
6: A babičko, že máš chuť se trochu proběhnout a pomoci mi je sehnat dohromady.
5: Kde pak, synku? U nás si každý pomáhá sám. Hlavně lenoši a hrubijáni.
7: Tvořilosti se zrovna nenaučila.
5: Za to jsem se od té doby, co jsme se neviděli, naučila pospíchat. Aby mi neutek kopec, tak jako tobě, královští zajíci.
7: Ach ty!
6: Kam se podělá? Najednou je pryč, jako když foukneš do peříčka.
7: Aby do všeho hrom uhodil.

0: No, co mlčíš jako pařez? Jak pak si opatroval naše stádo? Pochlup se.
1: Tak tedy, pane králi, neměl jsem štěstí.
0: To nerad slyším. Snad ti nějaký zajíc nechybí.
1: Všichni do jednoho se mi rozutíkali. Celý den se za nimi honím, ale spíš než ty skákavé ďáblíky bych pytel blech uhlídal.
2: Slyšela jsi, Bětko, jak očerňuje královské zajíčky?
3: Slyšíš, pane králi, jak se opovažuje pomlouvat vaše nejjasnější zajíce?
0: Slyším, je to nemehlo, nekňuba a budiš k ničemu a navrch si dovoluje urážet královský majestát.
1: Ale jaké pak urážky, pane králi, takovou službu, co jsi mi uložil, by na mou duši nezastal ani sám satanáš.
0: Však tě do našich služeb nikdo nenutil. Zajíce si neuhlídal, mazlit se s tebou nebudem. Jaký trest navrhuješ, Bětuško?
3: Zavřít do sklepa na 7 západů a nechat ho tam o vodě a o suchých kůrkách.
4: Panenku skákává.
0: A ty, princezno a málko?
3: 25 rakusků?
4: Ještě lepší.
0: Stane se, jak si přeješ, princezno, i ty, Bětuško. Hej, zbrojnoši! Zatím ho zavřete a na výplatu se večer přijdeme podívat.
5: Jak pan král poroučí, aby si vás všechny odnes Lucifer.
6: Přišel další, pane králi, a hlásí se do služby.
0: Co říkáte, děvčata, taky ho necháme pát?
3: Necháme, aspoň se dobře pobavíme.
0: Tak ho pusťte dál.

0: A ten druhý, to byl Vojta. I on potkal babičku, vysmíval se jí a i on se teď ohlásil na zámku. Dařilo se mu stejně jako staršímu bratrovi. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než se přiznat, že pást zajíce neumí, a král mu dal vysázet 25 a nechal vsadit do vězení. Tak tam seděli dva. Vzpomínali, jak dobře jim bylo u starého táty a litovali, že si ho lenošením pohněvali. Třetího dne se do světa vypravil nejmladší syn, Jura. I on si rád na peci poležel, ale alespoň měl dobré srdce. A pod čepicí Filipa.
1: Dobrý trostařenko.
2: Taky tak, synku.
1: Pro pána, vždyť tě ta nůše může povalit, počkej. Sundáme ji. Co tě to napadlo naložit si tolik dřeva?
2: I to víš, staré kosti. Mají rády teplíčko. Moc krát ti děkuju, synáčku.
1: Odýchni si a já ti pak nůši odnesu.
2: Pohovím si ráda. A dám, že jdeš asi hledat službu.
1: Táta mě posílá. Mám prý zkusit, jak se ve světě chleba vydělává.
2: Dobře to táta s tebou myslí. Co by s tebe bylo, kdyby ses jenom schovával za pecí? Zasloužený chleba líp chutná, holenku.
1: I na tomhle, co mám z domova, si dobře pochutnáme. Nechceš?
2: Je, Jurko, ten mi přijde vhod.
1: Ty mě znáš?
2: I kdo by neznal Ondru, Vojtu a Juru? Největší lenochy v kraji.
1: To, že se o nás povídá? Však my se polepšíme, uvidíš.
2: Bylo by na čase. Tvoji bratři už o tom přemýšlejí. V královském vězení.
1: To snad... Ne.
2: Už je to tak. Ale přesvědčila jsem se, že máš dobré srdce. A proto ti pomohu. Na oblátku za chlebíček dostaneš ode mne píšťalku. Kdykoliv na ní zapískáš, i nejsplašenější stádo přivoláš. A kdyby si prodal, vždycky se k tobě vrátí.
1: Moc krát děkuju, stařenko, ale... K čemu mi bude dobrá?
2: Jdi na královský zámek, požádej o službu a hned se přesvědčíš.
3: Najednou se se služebníky roztrhl pytel. Dva ptáčkové už nám sedí ve sklepě a třetí cvrlíká, že prý jim chce dělat společníka.
4: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
3: Nerozmyslel jsi z toho chasníku?
1: I kde pak, pane králi, spíš se nemůžu dočkat.
3: Dobrá. Když mi stádo zajíců týden uhlídáš a nestratíš ani jednoho, dostaneš za odměnu 500 zlaťáků.
4: A když neuhlídáš?
1: Vím. Bude Rákoska slavit posvícení a chudák Jura pomaže do královské šatlavy.
3: A přece si troufáš?
1: Kdo by si netroufal, když ho čeká tak náramná odměna?
3: Ale napřed si přijdeme ušáky spočítat.
0: Ráno Bětka vypustila zajíce a ti se hnali jeden vpravo, druhý vlevo, jeden po louce, druhý pěšinou a zakrátko se za nimi zaprášilo. Išel Jura na louku, kde měl pást a svěsil hlavu. Celý den nespatřil ani zaječí chlup. Až večer si vzpomněl na píšťalku. A vidě, rázem se zajíci přihnali ze všech stran a poskakovali za Jurou do královské ohrady.

0: 28, 29, 30. Pojď se podívat z okna, tatínku. Zase je přihnal všechny. Všechny. A už po třetí. Přitom vypadá jako mouchy, sněste si mě. Jak jen tohle dokázal?
1: Hned se to dozvíme. Už se vrátila Pětuška, povídala, že půjde za pasákem na výzvědy.
0: 500 zlaťáků. Za to by byly šaty stříbrem vyšívané a ještě atlasové střevíčky. Přivede nás na mizinu.
1: Ale však není všem dnům konec. Hele, Pětuška je tu.
0: Tak spust, Bětko, máš nějakou novinu?
1: Co pak si na pastvě viděla?
0: Prapodivné věci jasnosti. Zajíci se hned ráno rozutíkali na všechny strany, ale pasák se klidně podřimoval v trávě až do samého večera. Potom vytáhl z kapsy píšťalku, takovou obyčejnou, za grož si ji můžeš na pouti koupit. Zapískal, zajíci přiběhli a poslušně za ním rovnou do ohrady.
2: Že by ta píšťalka byla kouzelná?
0: Jináč to asi nebude.
1: Musíme mu ji vzít.
0: To nepůjde, pane králi. Má ji v kapse a neodloží ani na chvilku.
1: Tak ji od něho koupíme. Bětko, zítra se k pasáčkovi vypravíš znovu a přemluvíš ho, aby ti píšťalku prodal, ať stojí, co stojí.
0: A pak ať zkusí stádo uhlídat.

0: Přišla k nám vzácná návštěva. Kam pak máš namířeno, holubička?
1: Jdu ti pomáhat pást zajíce.
0: Jak vidíš, pasou se radši sami. Ale můžeš se posadit, abys mi neodnesla spaní.
1: To se mi těžko podaří. Ty přece vyspáváš na pastvě od rána do večera. Vem si radši ode mne perníček. Jsou medové a s mandlemi.
0: A křupavé. Ty jsi roztomilá panenka. Co pak já ti asi za to dám?
1: Třeba tu píšťalku, co máš v kapse.
0: A jak víš, že ji mám v kapse, ještěrko?
1: Vrabci mi to vyštěbetali. Dáš mi tu píšťalku, Jurko?
0: Co tě vede, holka? Moje píšťalka je tuze vzácná věc a dělá mi dobrou službu. Tu ti dát nemůžu.
1: Ani prodat bys ji nechtěl?
0: Prodá? Tak to už je jinačí písnička. Prodám, prodám. Ale nebude laciná, panenko. Jak se vlastně jmenuješ?
1: Bětka.
0: Musela bys mi vyklopit rovných 100 zlaťáků, Bětulinko.
1: Tady je máš.
0: To je rychlost zrovna 7mílová. Ale k těm zlaťákům mi ještě musíš přidat jeden ze svých copánků.
1: To nemyslíš vážně.
0: Vážně. 100 zlaťáků a copánek navrch. Jinak si píšťalku nechám.
1: To nejde. Je mi ne, jak bych vypadala. Ani jeden mládenec by se za mnou neotočil.
0: I otočil. Vždyť si hezká, že by ti i růže na zahrádce záviděli.
1: Myslíš?
0: Optej se jich.
1: A tolik peněz a ještě cop.
0: Když nechceš, nech být. Tady máš peníze a budeme mít každý
1: své. Ne, ne, co mám s tebou dělat? Tak si ho vezmi u krutníku.
0: Vidíš? Šmik, fik. A je to.
1: A píšťalka?
0: Tady. Neprohloupila z Bětuško. Poslechni si.
1: Nech toho a dej sem.
0: S největší radostí. Ať ti dobře slouží a podívej se tady do studánky. Jak ti to sluší.
1: Pro pána. No počkej ty, jeden tohle ti osladím. Teď se směješ ty, ale večer se budu smát já.

0: Tak už toho nářku bylo dost, ne?
1: Přestaň brečet, Bětko, a povídej. A sundej si ten šátek. Jsi přece princeznina komorná a vystrojila ses jako nějaká pradlena. No tak bude to?
2: Ano, milosti. Podívej se, tatínku. Nová móda.
0: Ty jsi tomu dala, holka. Vždyť tě ani vlastní máma nepozná.
1: Co tě to napadlo takhle se zohyzdit?
2: Musela jsem dát co pánek pasáčkovi za píšťalku.
0: Tak je co. Proč pak jsi to neřekla hned?
1: Si z toho, Bětuško, nedělej. Vlastně docela ti to sluší.
0: Červem cůpek naroste dřív, než napadne na hory sníh. Hlavně, že máme píšťalku.
1: Utři si slzy. Dostaneš ode mě růžovou pentli.
2: Opravdu.
1: Na mou duši. Ale teď už sem dej píšťalku.
2: Když já ji nemám.
0: Snad ji nestratila?
2: Ne, ne. Schovala jsem ji do zástěrky, ale než jsem došla k zámku, udělala píšťalka frnk a byla Bůh ví kde.
0: Ach, prach dudinecky.
1: Ten ničema tě ošidil. Asi měl na provázku a zase si ji vzal.
2: Ne, píšťalka mi uletěla. Ať se třeba propadnu, ale je to pravda pravdoucí.
0: Hloupostí, měla si líp hlídat trdlo. 100 zlaťáků vyhodit, co psi nechat ustříhnout a přece domů nic nepřines.
2: Já za to nemůžu.
0: Koukej mi zmizet z očí.
1: Tatínku králi, honem se pojď podívat z okna. 27, 28, 29, 30.
2: A zas máme všechny zajíce v ohradě.
0: No, bodeď by nemá přece píšťalku, prachuličník. Víš co, Amálko, máme nápad. Zítra se za ním vypravíš ty. Jsi chytré děvče a jen tak se napálit nedáš.
1: Tady se povaluje princezno, vidíš? A co to dělá?
2: Chytá asi z dlouhé chvíle mouchy.
1: Co to tu vyvádíš, pasáčku?
3: Chytám lelky, jasnosti, ale uletěly, vyplašila si je.
1: Nech si ty kašpary pro někoho jiného. Mohl bys aspoň pozdravit, když jde kolem princezna?
3: Skládám nejpokornější poklonu krásné princezně i její roztomilé komorné Bětušce. Co pak dělá, co pánek? Ještě nenarost?
2: Ať mě nechá na pokoji, milosti.
1: Teď buď ticha, Bětko. Slyšela jsem, že umíš pěkně pískat na píšťalku. Přišla jsem si tě poslechnout.
3: Na mou věru to je veliká čest. S největší radostí tvojí spanilosti zahraju.

0: Ukaž mi tu píšťalku. Prach obyčejná. Ale mně se líbí. I víš co, já ji od tebe koupím.
1: A to nepůjde, princezno. Čím bych se potěšil, až mi bude na pastvě smutno?
0: Budou ti tu skřivánci cvrlikat a já ti za ní dám 200 zlatých.
1: 200 zlaťáků? No tak, to už stojí za uváženou. Ale musela bys mi ještě něco přidat.
0: Co?
1: Taneček. A můžem si plácnout.
0: Jú. A to zas ne. Princezna s obyčejným pasákem, jak tě živ tancovat nebude?
1: Když nebude, neubude.
0: Ale já tu píšťalku musím mít. Poslouchej, Juro, odpust mi ten taneček. Kdyby se mezi lidmi rozhlásilo, že si princezna Amálka zadala s pasákem, měla bych ostudu na dosmrti.
1: Moc mě mrzí, princezno, ale já jsem odjakživa umíněnec. Taneček nebo píšťalku, vyber si.
0: Dobrá, tak taneček hrom do tebe. Ale ať to nikdo nevidí. Co koukáš, Bětko, otoč se a hezky rychle.
2: Jak poroučíš, princezno?
0: A zavřít oči. Opovaž se juknout.
2: Ano, princezno.
3: Vida! Ha, jde nám to spolu jako po másle.
0: Kdy pak ses učil tancovat?
3: Doma, na dvoře. Jak spustil kos svou písničku, popadl jsem laťku od plotu a zatancoval si s ní rejdováka. Ale to se ví, s princeznou je to jinačí. Ta se umí v kole točit jako čamrda.
0: Nech si ty hloupé řeči. Radši dávej pozor, abys mi nešlápl na palec.

Král se už nemohl princezny dočkat. Konečně přišla s velitým nářkem, že prý je pasák vytutálená šelma, že na ní vyloudil zlaťáky a taneček k tomu. Ale píšťalka, ať jí se vírala, jak jí se vírala, přece se dostala z ruky ven a uletěla zpátky. Král láteřil, že je princezna nejhloupější děvče pod sluncem a potajmu se rozhodl, že půjde kupovat píšťalku sám. A aby ho pasák nepoznal, převlékl se za pocestného a na píšťalku si vzal pěknou tvrdou skříňku s dobrým zámkem a velikým klíčem.

0: Nedělej, drahoty pasáku, a prodej mi tu píšťalku. Dostaneš 300 zlatých.
1: A ty jsi z Laciného kraje pocestný. Je to pravý poklad a penězi není k zaplacení.
0: A zač bys prodal? Snad za tenhle prsten nelíbí se ti?
1: Jak by ne? Třpití se jako rosa v trávě. Za takový by se věru nemusel stydět ani sám pan král.
0: 300 a prsten navrch platí?
1: Ne.
0: Zpropadený ogare, kdybych píšťalku tolik nepotřeboval, poslal bych tě do horoucích pekel. To je ti málo.
1: Málo. Ledaže?
0: Ledaže?
1: Ledaže si k tomu všemu necháš ode mě vyplatit rovných 25 na záda.
0: I ty boha prázdný nestydo! Dám tě natáhnout na skřipec, do hladomorny tě posadím a nechám tě tam sedět až zčernáš.
1: Toto ve mně hrklo, málem jsem se polekal. Ty mluvíš, jako bys byl nejmíněho vznešenost sám pan král?
0: To ne, to zrovna ne. Ale žádný hej nebo počkej taky nejsem. Tady máš zlaťáky a prsten, dej sem píšťalku a já na ty troufalé řeči zapomenu.
1: Až naprší a uschne. Buď bude po mém, nebo si každý necháme své.
0: I ty nectný darebáku, měj rozum, umoudři se noták.
1: Ani nápad, ale abys na mě nevzpomínal ve zlém, budu tě vyplácet jemně. Ani to tvá záda neucítí.
0: Doopravdy.
1: Jakože se Jura jmenuju.
0: Jestli je to tak, můžeš si posloužit. Ale aby nás nikdo neviděl.
1: Nikdo tady není, spolehni se, pocestný. Tady mám lískovku a jedem. Jedna.
0: Au.
1: Dvě.
0: Ty rubiáne.
1: Tři.
0: Au, vždy to bolí.
1: Čtyři.
0: Okamžitě ti nařizujeme vyplácet jemně.
1: Pět.
0: Au.
1: Šest.
2: To se rozumí, pan král v duchu sliboval Jurovi nejstražnější pomstu. Ale přijal draze zaplacenou píšťalku, otřepal se a už se těšil na večer, jak tu pomazánku Jurovi 100krát oplatí. Jenže, když pan král otevřel doma skřínku, nebylo po píšťalce ani potuchy. Kdo ví, kdy a jak uletěla.
1: Celý týden jsem pásl zajíce a všechny jsem je uhlídal. Jdu si pro odměnu, pane králi.
0: Slib je slib, vyhrál si pasáku. Jenže si nás podvedl. Vzal jsi na pomoc čarovnou píšťalku. Měli bychom tě za to potrestat. Ale jestli splníš ještě jeden úkol, odpustíme ti. Máme tady s princeznou rádi všelijaké kratochvíle. Povíš-li nám tak velikou lež, že nikdo ještě tak velikou nevyslovil, propustíme tě v milosti a odměnu ti vyplatíme. Ale jestli se ti to nepodaří, poženeme tě z královského zámku Sukovicí, rozuměl jsi?
1: Rozuměl.
0: Tak vem rozum do hrsti a spusť.
1: Je to právě tak, jak říkáš, pane králi. Měl jsem čarovnou píšťalku a uhlídal jsem stádo tvých zajíců. Ale tu píšťalku ode mě kupovali kupci. Nejdřív komorná bětka dala mi za ní 100 zlaťáků a co pán?
3: Protivo!
0: To je pravda a žádná lež.
1: Jenže to není všechno. Pak přišla princezna, dala mi za píšťalku 200 zlaťáků a k tomu se se mnou na louce v kole zatočila.
3: To je lež!
0: Není, Javálko, není, není. Prohrál si, pasáku.
1: Ještě jsem neskončil. Nakonec přišel sám pan král, oblečený za pocestného, 300 zlatých a prsten mi daroval a odnesl si na královských zádech...
0: Das, to je lež! Slyšel kdo kdy něco takového? Tady si vem peníze a běž, ať už tě nevidím.
1: Děkuju pěkně, pane králi. Ale osmělím se ještě o něco požádat. Mám krásný prsten. Vyměnil bych jej za ty dva chasníky, kteří u vás sedí ve sklepení.
0: Co máme živit vaničemi? Propuste je. A ty, Juro... Opovaž se ještě někdy přijít na královský dvůr.

Starý tatík přivítal své synky s otevřenou náručí. Však tu slávu šuhající taky pořádně zajedli a zapili, ale na pec už zpátky nevylezli. Věřte nebo ne, lenošice v královských službách dočista odnaučili. Od těch dob se měli k světu, jak se patří. A čarovná píšťalka Inuta najednou udělala frnk a odletěla kdo ví kam. Možná, že do jiné pohádky.

0: Bez jalovců se žádný kopec neobejde. Rostou na stráni, jako na pasínku, pod jedličkami i při hlohu, některý u země a jiný do výše stromku, i v té nejjalovější zemi se uchytí. Lidé z hor už na ně přivykli, že je ani nepíchají, když o ně zavadí. Jalovčinky se užívají jako lék, protože jalovec roste z tvrdé země a tu tvrdost natáhne do sebe. Proto se u nás praví, kdo nemá hnízdo v jalovčí, to není žádný pták. A kdo se v jalovčí nevyválí, to není žádný chlap. Věru, není divu, že se kolem jalovců ledaco událo. Jako zrovna ta podivná příhoda, kterou zažil strýc Horehleť. Toho dne měl strýc vyřizování v dědině a vrátil se domů na samotu až v podvečer. Domácí ještě nepřišli z pole, byl v chalupě sám. Protože se cítil ušlý a znavený, ulehl na lavici ke kamnům a usnul. V tom se po izbě zatočil vítr a před strýcem stál vysoký člověk v černém kabátě a se špičatým kloboukem. Byl to černokněžník.
1: Seber se a pojď, a to hned, přikázal strýci Horehleďovi. Vezmi si motiku, budeš ji potřebovat, dodal ještě.
0: Strýc se pravda ulekl, ale vstávat do práce po té štrapáci, co měl za sebou, se mu dvakrát nechtělo.
1: Jen pojď,
0: řekl ještě černokněžník, když viděl jeho neochotu.
1: Dobře se ti odměním.
0: Tož to byla jiná řeč. A že byl Horehleť na peníze, jak čert, vstal z lavice, vzal motiku a šel. Venku se už zatím docela setmělo a na horách seděl zeširoka měsíc. Ale černokněžník nedbal měsíce ani tmy, a dlouhým krokem mířil rovnou do stráně. Došli až pod les a zastavili se. Plošina byla plná skalin a balvanů a mezi nimi rostly jalovce. Černokněžník vytáhl spod černého pláště jakési sklíčko a díval se přes ně po plošině. Potom ukázal na jeden vysoký jalovec a poručil:
1: tady budeš kopat.
0: Strýc Horehleť dobře věděl, který jalovec černokněžník myslí, ale dělal se nechápavým. Černokněžník mu tedy podal sklíčko, aby se podíval sám. Strýc přiložil sklíčko k oku a najednou spatřil celý svět barevně. A také viděl, že pod tím vysokým jalovcem svítí červenkavý oheň. Poznal, že to je zázračné skélko. Ví, zase mu praví, hledět přes ně značí být jasnozřivý. Přes vízu je vidět všady, dodaleka i hluboko do země. Proto se její pomocí odkrývají zakopané poklady. Na stříbře hoří ohníček bělonký nebo domodra, na zlatě se barví červenkavo. Strýc Horehleť by se rád rozhledl dále po kraji, ale černokněžník mu skelko vyškubl a svou dlouhou rukou ukázal k jalovci.
1: Teď už víš, co máš dělat, tak se dej do práce. Po jiném ti nic není.
0: Co zbývalo? Strýc musel uposlechnout. Pod jalovcem ležel veliký balvan, ten musel nejdříve pozdvihnout, aby mohl kopat dál. Balvan byl těžký a strýc se div nesvalil, jak jej zvedal, ale nakonec přece jen odkulil na stranu. Práce mu šla stuha, země byla kamenitá a motika co chvíli zazvonila o břidlici. Horehleť kopal jak o závod. Říkal si, že po zbojnicích zůstalo mnoho pokladů v zemi zakopaných, tak co by si nepomohl? Však víza neomylně vyzradila, že tuto pod jalovcem leží ukryté zlato. Avšak najednou, kde se vzala, tu se vzala, stála u jalovce podivná postava. Takový neduživec to byl. Vyschlý a hubený, očím blé, spíše přízrak než skutečná bytost. Stáhl vyzáblou ruku nahore hleďa a pravil.
1: Já za strážní duch pokladu, co tu leží. A jestli kopání nenecháš, zajdeš.
0: Strýcovi přešla hrůza po hřbetě, ale pravil si, že teď by byla věčná škoda odejít po prázdnu, a tak se vymlouval, poručil mi, a ukázal na černokněžníka, který stál opodál.
1: Špatného rozkazu poslouchat značí, za cizí svědomí se ukrývat,
0: řekl strážce pokladu hrobovým hlasem.
1: Ujdi, dokud je čas.
0: Jenomže strýc horehleď se už viděl, jak přepočítává zlaťáky, a ze všeho nejméně měl chuť odejít, když je poklad na dosah ruky. Lakota mu dodala kuráže a on nedbal a znovu se rozpřáhl motykou. Tu k němu strážný duch přiskočil a takový mu dal lepanec, až se mu huba skřivila. Jenomže ani černokněžník nelenil, vytáhl z-pod černého pláště čarodějnou knížku a začal ducha zaříkávat, aby jim neškodil. A strážný duch pokladu se opravdu v ten ráz ztratil. Ať byl, jak chtěl, kurážný, strýcem přece jen strach tetelil. Však považte, takové čáry, máry, jde při nich o život. Ale černokněžník na nic nehleděl a jenom rozkazoval.
1: Kopej, ještě chvilku a budeš na dně.
0: Strýc horehleď se už nerozhlížel a kopal, jak by hořelo. Najednou škrrk. Cítí, že se mu motyka svezla po čemsi hladkém. Také černokněžník přiklekl k vykopané díře, když zaslechl to zaškvrčení. Strýc hrabal dále rukama, nahmatal cosi oblého. S námahou to vytáhl z díry, byl to železný hrnec plný zlatých peněz. A když strýc nahlédl do díry, spatřil druhý. Třetí takový vrchovatý hrnec, kdož ví, kolik jich tam bylo.
1: Naber si dvě hrstě a můžeš se vrátit domů,
0: vyrušil ho černokněžník.
1: Už tě nepotřebuju.
0: Strýcovi od lakotnosti až nos špičatil, když viděl, že tam jsou toliké peníze. Ale musel uposlechnout a vzít si jen dvě hrstě. Pravda, měl hrstě veliké a ještě je rozevřel, jak nejvíce mohl. Avšak co to je? Pouhé dvě hrstě, když v díře jsou plné hrnce zlaťáků. A tak si řekl, že na černokněžníka vyzraje. Přece není možné, aby černokněžník sám poodvláčel naráz tolik železňáků. Než odešel, podíval se dobře, kde stojí ten jalovec a že si na druhý den pro ostatní peníze přijde. Doma neměl strýc stání. Dvě hrstě zlaťáků uschoval do truhly, ale stejně mu nedalo. Pořád musel myslet na ty hrnce s penězi, ani rána dočkat nemohl. Jak začalo svítat, už se bral z chalupy a rovnou na jalovcovou stráň. Vysoký jalovec bez nesnází našel, odvalil spod něho balvan a ze samé nedočkavosti jalovcem tak smíkl, až ho vytrhl i z kořeny ze země. Železňák tam pravda byl, jenže plný kamení. A druhý zrovna tak, i třetí, samé kamení. Ať strýc, jak chtěl, hledal, neuviděl ani penízek. Tu se horehleď převelice dopálil, jalovec pohodil ze stráně a hybaj domů.
2: Ještě, že jsem si schoval dvě hrstě zlatých peněz, aspoň to mám za ty cesty, utěšoval se.
0: Když přišel domů, hned se hnal k truhle, aby se potěšil pohledem na zlaťáky.
2: ale zůstal jako solný sloup. V truhle místo peněz ležely dvě hrstě kamení. Div, že ho mrtvice neranila od zlosti, ale platnému to stejně nic nebylo. Strýc horehleď o té své příhodě nesmlčel a časem se přiznal, jak se mu vedlo s pokladem. Ale na jalovcové stráni už stejně nikdy nikdo nekopal. Lidé se báli. Říkali, že tam mámení obloudí každého, jako se to stalo horehleďovi.

0: Rarášek na zkušené. To vám jednou takhle seděl vládce všech čertů Lucifer v pekelné kuchyni, pojídal pekelnou snídani a pekelně přemýšlel. Taková luciperská snídaně je vydatná a sytá, hodně prosypaná pepřem a paprikou. Abyste věděli, čerti si opepří a opaprikují i bábovku s hrozinkami, aby byla řádně pekelně ohnivá. No a při takovém jídle napadají pana Lucipera nejlepší myšlenky a slavná rozhodnutí. A tentokrát ho napadlo, že by měl zas jednou poslat na svět nějakého zdatného pekelníka. Než pan vládce spolkl poslední sousto, dal si zavolat čerta Anciáška. Anciášek je čertisko ježaté, ušaté, všemi čertovskými mastmi mazané, u žádné čertoviny nechybí a tak ho v pekle každý zná. Má teprve nějakých takových 120, 130 pekelných let, ale na lidské stáří je to něco kolem 16 roků. No, zrovna ten pravý uličnický věk. Když Lucifer dojedl, už stál Anciášek v pozoru před ním a vládce k němu důstojně promluvil.
1: Čerte Anciáši, vyvolil jsem si tě, protože jsi mladý a máš budoucnost před sebou. Pošlu tě na zem, abys poznal svět, pobral zkušenosti a byl potom zdatným vyslancem pekla mezi člověčenstvem. Je to pro tebe čest a vzácná příležitost. Nedloubej se v nose, když s tebou mluvím. Seber si své saky paky a hned leď.
2: No jo, pane Lucifer, ale když já žádné saky paky nemám.
1: Tak poletíš ještě dřív.
0: Lucifer popadl Raráška za ušiska, škublím a Anciášek vyletěl jako ohnivá střela. Prorazil zem a vyhrabal se na bílý svět, kdesi daleko v hlubokém lese. Seděl na hromádce hlíny a mžoural dokola kolem. Pod ním se kouřilo, syčela horká pára, ale ve chvilce jim probíhla štiplavá zima. Všude ležely zmrazky sněhu, mrazík kousal do nosu a do uší. Žádná krutá zima, ale pro pekelníka uvyklého na teplíčko hotová pohroma. Anciášek se roztřásl chladem, ani hustý kožich ho neochránil. Zaňuchal, začmuchal na všechny strany. V nose ho zašimral vzdálený kouř. Hned se o zlom krk rozběhl tím směrem. Na kraji lesa tam stála maličká chaloupka.
2: Je tam někdo?
3: Jak pak by ne? Od pradávna tady bydlí babka Zlá Marka. Ty jsi cizí, že mě neznáš?
2: Ale no jo, cizí. A zimou celý roztěsený. A radši babko Zlámalko otevři, abych mohl do tepla.
3: Ty jsi nějaký dovolený. No tak pojď dovnitř, pojď se ohřát, ty Rarášku.
2: A taky, že jsem pravý Rarášek pekelný.
0: A hned se posadil zadkem rovnou na kamna.
3: No, vypadáš na to, ty čertovo kvítko. Já už se na svá stará léta ničemu na tom světě nedivím, co já toho už za 90 let viděla a zažila. Na mou duši, ze kštice ti trčí kůzlečí růžky. Kloudné šaty nemáš, jenom chundelatý kožich. Zvedni se z kamen, připálíš si klupy a bude tu čmoudu jako v pekle.
2: No jo, to by taky bylo nejlepší.
3: To bych pak na tebe otevřela okna, udělala průve, navětrala na mraz.
2: To ne, já nemám rád zimu, babko.
3: Tak vidíš, Rarášku, nekňouč a raději si sedni ke stolu. Nejspíš budeš mít taky hlad jako ďas, ne?
2: No jo. Mám hlad jako ďas. A jak to víš, babko Zlámalko?
3: Měla jsem právě takového vnuka, ale teď už je dospělý. Oženil se do města, žena ho rychtuje a už nevystrkuje růžky.
2: No jo, co pak máš k jídlu?
3: Hrách a kroupy, vezmi si. A jakže se jmenuješ?
1: Anciáš.
2: Anciáš.
3: Takové nekřesťanské jméno. A kdy pak slavíš svátek? Na kterého patrona?
2: U nás se jména neslaví. A za patrona mám Lucipera.
3: Tvoj, ty mi kšípku s takovými jmény. Budu ti říkat Ancek. To je kratší a hezčí.
2: No jo, máš ještě?
3: Co pak?
2: No takové to dobré hrách a kroupy.
3: No nemám, snědl jsi mi bez toho jídlo na celý den, na pucánku.
2: No jo, to je podle čertovských způsobů.
3: No to jsou pěkné nespůsoby. Brzo bys spolikal i mě s šátkem a bočkorama. Zítra tě vyvedu na mraz. A půjdeš si hledat obživu jinam.
2: Ne, na mraz, ne. Já nemám rád zimu, babko. Poraď mi, kde bych našel obživu a bylo u toho teplo? Babko Zlámalko.
3: Co pak o radu? Ale aby tě chtěli takového špindíru. Nejlíp u kominíku. Ti se otáčejí okolo kamen a komínů.
0: To se Anciáškovi od prvního poslechu zalíbilo a ráno za svítání pelášil do vesnice hledat kominíka. Pan mistr už byl postarší a hodil by se mu mladý pomocník, aby šplhal po střechách a po komínech místo něj.
4: Koukám, že jsi jelimánek a nemáš ani páru, co to naše řemeslo obnáší. Zapiš si za uši. Kominík je světa, pán. Bez něho by se neuvařilo ani neupeklo žádné jídlo. Kominík chrání domy od pohromy požáru a nosí lidem štěstí. Proto je vážený, i když je odsazí zmazaný. Na svět se díváme svrchu, takže máme přehled a odstup jako sám pánbu nebeský. Neošívej se a nešklep. Jak se jmenuješ?
2: Babka Zlámalka mi říká Ancku.
4: Podívejme, tovariš před tebou se jmenoval Francek. Udělal se pro sebe. Třeba se taky dočkáš. Dobrá, beru tě. Já jsem mistr Šimberka. A ty teda budeš Ancek. Ohohoho, nebudeš mi chodit pořád takhle ušmouraný. Ancku, nasadíš si bílou čepičku a v neděli budeš čistonký jako lilium. Konec řeči, popadni nádobíčko, lezem z hůru k nebi a ty koukej brzo něco okoukat. Nebo nepřej si těch pohlavků.
0: Ancek si nasadil bělostnou čepičku a zakryl vyčuhující růžky. Kominický pan mistr Šimberka navěšel na Anska štětky, žebříček, lopatky, kouly na řetízku, smetáky a košťata a vydali se po chalupách a po domech. Na půdy a střechy se pan mistr soukal s funěním a hekáním, ale u komínů byl obratný a hbitý, jak řemeslo káže. Ancek zas šplhal po střechách a vikýřích jako veverka, to se musí nechat, a kde mohl, tiskl se k teplému komínu. Brzo od pana mistra ledaco spochytil, občas pohlavek, občas dobrou radu a fortel. Naučil se i kominickou písničku.

0: a dílek, černý jak čert.
1: Koleduješ si o pohlavek, šerchmante.
2: Tak se Ancek učil kominíkem. Jídal všechno, co mu dali, čím je počastovali v chalupách, hlavně když toho byla hora na talíři. Nocoval u mistra, jen tak na podlaze u kamen. Stočil se do klubka jako kocour a už chrupal. Jen v neděli si zalezl za kamna a celý den ani nos nevystrčil, aby se nemusel umývat. Po týdnu pan mistr Šimberka rozhodl.
1: Myslím, Ancku, že už víš, co a jak. Pravý kominík budeš sice, až oblezeš 100x100 komínů. Ale aby ses otřískal, mohl bys to od zítřka zkusit samostatně.
2: Chytře to pan mistr vyšpekuloval, aby se nemusel štráchat do výšek.
1: Ale Ancku, to ti povídám, všechno dělej tak pořádně, jak jsem tě to učil. Nebo nepřej si těch pohlavků.
3: No jo, pane mistr, no jo.
2: Na zítří lezl Rarášek se vším nádobíčkem na střechy sám. Tentokrát mezi komíny pěkně foukalo a vítr proháněl po střechách i sněhové vločky. Ancek se dal zprvu do díla, jak se patří, a hbitě, aby mu mráz nepronikl do kožichu. Ale po chvilce se v něm probudila pravá čertovská nátura. Začal foukat do komínů, i do těch, kde se dole v kamnech naplno topilo, štětkou vířil saze a popel, do komínů házel železnou kouli, ale i sněhové koule, které uplácal na střeše. Lopatkou sypal dolů písek a smetí a na dýmající komíny se posadil a tím je nadobro ucpal. To byl najednou poprask. Ve vesnici bylo plno čmoudu a kouře. Saze se míchaly se sněhovými vločkami a lepily se na okna a zdi stavení. Hospodyně vybíhaly ze dveří, lamentovaly a nadávaly. Já mám v kuchyni zakouřeno jako v udírně. Pečeně je spálená na uhel, saze mi vyfoukly na čisté peřiny, bábovka je jako placka, udusím se. Koláče máme pocukrované popelem, zhaslo v kamnech, pohroma, všichni čerti se žení. Bane, jak víte, stačil na to jeden čert a ten ještě není na ženění, ale řádil a dováděl jako smečka čertů a chechtal se a metal kozelce, až se zvedal nad vesnicí černý vír. Nikdo ho v tom temném dýmu nespatřil. Jen mistr Šimberka se dovtípil, odkud ten vichr duje a kolik uhodilo.
1: Ancku! Hybaj dolů, nebo si nepřej těch pohlavků!
2: To vám řeknu, hned se pozná, co je to pravý respekt a autorita. Jak Ancek zaslechl tohle volání, nejprve strnul, zakoulel očima, sebral nádobíčko a už letěl, škobrtal, padal a ve mžiku stál jako oukropek skřísnutý před mistrem kominickým panem Šimberkou. Pan mistr se mračil jako bouřka a obě ruce zabodl v bok.
1: Kladl jsem ti na srdce, že kominík přináší štěstí. A ty jsi tady napáchal takový rozruch, zmatek a pohromu jako stoletá povodeň. Dováženého kominického cechu nepatříš.
2: Rozmáchl se ze široka a Ancek tak uhnul, aby nedostal pohlavek, až se překulil na záda. Ale pan mistr jen hmátl po štětce, metle a všem tom kominickém nářadí.
1: Neuhýbej! Ani pohlavek si nezasloužíš. Mazej odsud a už mi nechoď na oči.
2: Burácel a přitom mu bylo líto, že ztrácí učedníka. Ancek se po čtyřech, jako vořech podvraťák, odšoural z dohledu. Radši by držel tucet pohlavků, než takové vyčinění. Zkroušeně se doplouhal až do chaloupky babky Zlámalové. Babce na sebe všechno popravdě vyžaloval.
4: Zasloužil bys namastit zadek řemenou mastí, že by ses do Vánoc neposadil. Vím, že ty máš hod tu divokou čertovskou náturu. No, tady platí jen pomalé pěstování, jak u mladého stromku. No, co koulíš oči, nic neříkáš. Snědl bys něco, ne?
5: No jo.
4: No jo.
5: Babko Zlámalko, něco a hodně.
4: Tady máš na misce čočku. A jest pořádně lžící. Mm-hmm.
6: A jestli pak mě teď někdo jiný vezme do práce, co říkáš? A aby tam bylo teplo. No,
4: těžká rada. Ale třeba by to šlo u pekařů. Pecáky vždycky potřebují. A v pekárně mají horko jako v pekle.
6: No jo, no jo.
2: Rarášek Ancek ani dospat nemohl a ještě zatmy byl ve vsi u pekárny. Tam panoval nad dížemi s kopistí v ruce, jako král s žezlem v ruce, pan pekařský mistr Hemelka. Kdo jak těživ neviděl a neslyšel, co je to kopist, tak teď se doví, že je to dlouhá dřevěná vařečka na mísení těsta.
7: Tak, ty bys chtěl být pekařem a nedokážeš ani rohlík ohnout. Ale kdyby ses chtěl opravdu něčemu přiučit, zkusil bych to s tebou. Potřebuji pecáka, co musí zastat spoustu práce. Naštípat dříví, roztopit pec, nasázet chleba nebo rohlíky a nebo koláče. To je pořádná fuška. Troufal bys jsi?
6: No jo, no jo.
7: Peníze zatím nedostaneš, ale jídlo na celý den. A přespávat můžeš na pytlech u pece. Jak se jmenuješ?
6: Já? Říkají mi Ancek.
7: No, u nás budeš Vincek. Já jsem mistr Hemelka. Sundej si kožich, obleč si bílé kalhoty a halenu. Zapotíš se i tak. A hned se pust do rachoty.
2: Anciášek, Ancek, nebo teď Vincek si natáhl kalhoty a halenu přes kožich, protože ten měl pevně k tělu přirostlý a na hlavu mu mistr posadil placatou čepici. Vypadal vám docela jako pekařský učeň, na mou věru vůbec čertu nepodoben, ale vrhl se do práce jako ďas. Uslyšel mistra prospěvovat pekařskou písničku a zkusil to s ním.
7: Mísím, mísím tmavou mouku,
6: tmavou mouku
7: na chleba a dalamánky,
6: dalamánky.
7: Mouku musím zalít vodou.

0: Štípal dříví, nosil polena, rozdělával oheň v peci a topil. Když se pec rozehřála, vyhrábl oheň a popel a kladl do ní chleba nebo pečivo. Nejsou to žádné čáry, ale dřina od noci do noci. Za pár dní se Vincek vždycky po práci skulil rovnou k peci a sotva se položil, už spal jako dudek. Ale moc toho nikdy nenaspal, protože na pekaře zbývá krátké spaní a dlouhá práce. Pan mistr s ním byl nanejvýš spokojen.
1: U pece ti to jde dobře, Vincku. Už bych tě pustil i k těstu, ale ty jsi pořád ušpiněný, ušmouraný, nedávno čisté kalhoty máš už černé jako čert.
2: No jo, jako čert.
0: A taky, že se mu pod placatou čepicí rojily všelijaké čertoviny. Všichni čerti s ním šili. Jednoho dne ho to popadlo. A Vincek roztopil pec jako pekelnou výheň a nasázel do ní všechny chleby, rohlíky i koláče najednou. Napekl z toho černých škvarků, všechno spálil na uhel, rozfoukal a rozfofroval popel, rozsypal pytle mouky a smíchal s popelem, zbylé těsto napatlal po stěnách a po podlaze a mezi tím skákal, křepčil a vřískal celý rozčertěný. Když to spatřil nešťastný mistr Hemelka, popadl kopist a rozmáchl se po Rarachovi. Ale oba klouzali po těstě, popelu a rozbředlé mouce, padali a lepili se, celý se obleptali a opatlali. Pan mistr chtěl za takové dílo naložit Vinskovi na záda výslužku a tak ho hnal z pekárny přes vesnici až k lesu. Jenže hybkého čerchmanta nedohnal. Zůstala po něm jen moučná stopa.
1: Ještě se u nás někdy ukáž, ty hasa čerte, a přerazím o tebe kopist! Tu škodu si ještě dopřeju, ty arciďáble!
0: Jeho křik se utopil v hlubokém lese a pan mistr se nazlobený a smutný vrátil domů. Raráškovi nezbylo, než se zkroušeně vrátit k chaloupce u lesa. Babka zlámalka mu otevřela a spráskla nad tím hastrošem ruce. Vincek schodil zmazané kalhoty a halenu a odhodil čepici. Popravdě se babce se vším svěřil.
3: Kdybych měla pevnou ruku, vyplatila bych tě za pekaře. Jenomže sílu už nemám, aby tím stejně nikdo nikoho ke křížku nepřivedl. Tohle jsou moc ošklivé kousky, co vyvádíš. Není ti hamba, Ancku?
2: No jo. Když to mě najednou posedne čertovina, vjede to do mne ani nevím jak. Začne to ve mně bzučet a vrčet a poňoukat.
3: Aha. A teď ti krutí v břiše hlad. Sněd bys houbovku?
2: Babko zlá, malko, sněd, do drobečku.
3: Tu máš. A jes, jako člověk.
2: No jo. Potřeboval bych zase tvoji radu. Kde by mě vzali na práci?
3: Čím dál těžší rada. Všude dobře začneš, ale brzo se pokazíš. Když půjdeš do vsi, poznají tě a zvolchujou ti záda. Ale přece je jedna možnost. Na druhém konci vesnice je kovář. Na takovou rachotu se každý nehodí. Potřebuje hodně síly a obratnosti. U něho se zachází se železem a ohněm.
2: No jo, kde je oheň, tam je teplo, tam to zkusím.
3: Jen se pamatuj, když ani u kováře nevydržíš, potáhneš s dlouhým nosem do horoucích pekel.
0: Ještě za noci vyrazil čertův kluk ke vsi, tentokrát, aby po tmě nikoho nepotkal. Kovárnu musel hledat, ale brzy ji objevil, podle blikavého světla ohně a zvonění kovadliny. Přivítal ho chlap jak hora s černými vousisky.
4: Co tu okouníš? Chceš si čichnout ke žhavému železu?
2: No jo. Chtěl bych si čichnout ke kovářskému řemeslu.
4: Takový chundelatý papírka, ani bys perlík nezvedl.
2: Jen mě to nechte zkusit a hned uvidíte.
4: Tu máš nejprve to menší kladivo, ať se mi tu nestrhneš.
2: Ale ne, dejte mi to nejtěžší.
4: A prach zatra, ty s tím švěn.

0: říkáš. To bych do tebe neřekl. Ty jsi čertovský chlapík.
1: No jo, opravdový čert.
0: Čert, prach zatra a mě říkají Kuba starý čert. A jak ty se jmenuješ, čírtě?
1: Já už teď ani nevím, čí jsem a jak se jmenuju. Anciáš, Ancek, Vincek.
0: U nás mladým kovářům vždycky říkáme Toncek. Tak jestli se ti tady líbí, můžeš zůstat a budeš prach zatra náš Toncek.
1: No jo, prach zatra, to jo!
2: Nový kováříček dostal koženou zástěru a koženou čepici, kterou si zakryl pupínky rohů a popadl kladivo a kleště. Díval se, jak kovář rozdmíchává oheň ve výhni, jak rozžhavuje železo a jak ho potom kladivem ohýbá a tvaruje. To se mu líbilo. Hned se připojil ke kovářské práci i k písničce.

0: spolu oba dva.
1: Šlo jim to spolu vesele a zdárně. Práce stihli dvakrát, třikrát víc než mistr sám. Také jedli za tři. Když je kovářka pozvala k obědu, po jídle se jen zaprášilo, jako by spadlo do bezedné studny.
2: Jak k dílu, tak k jídlu. Prach zatra, taková dřina dá vytrávit. Co říkáš, Tonsku?
3: No jo.
1: A oba si ještě přidali. Kovářka musela vyvářet jako pro regiment vojáků, ale škodu neutrpěla. Výdělky byly bohaté, každý rád dobře zaplatil za rychlou a pořádnou práci. Přijížděli sem sedláci zdaleka široka a vždycky byli spokojeni. Podivovali se, kolik práce kovář zastane. A Kuba poprávu vychvaloval.
2: To je zásluha mého pomocníka. Spolu nám to prach zatra dobře klape. Je jako vyžle, ale mává kladivem jako hromotluk.
1: Když si chtěli nového kovaříčka prohlédnout, Toncek se vypařil, zalezl do kovárny a na světle se neukazoval. Tak v kovárně žili v poklidu a pohodě. I kovářka byla spokojená. Toncek nelezl zmazaný do peřin, ale přespával v kovárně. A snědl bez ošklibování všecko, co na stůlu přichystala. Moc toho nenařečnil a do práce byl jako ďas. Ale jednou po čase přišlo na Tonska zas takové poňoukání, cukání, čertovské popichování. Rozbušil se do kovadliny jako divý. Začal bláznivě všechny kleště a ohýbáky překovávat na podkovy. Neviděl, neslyšel, jen mlátil, prskal jiskry a vřískal pekelně. Celou dílnu by obrátil na ruby. Kuba to uviděl, pokýval hlavou, dloubnul radáška do žeber a tak docela beze zloby Kliďánko a Medově povídá.
2: Bez dobrého instrumentu je prach zatrápená práce. A bez kleští železo holýma rukama neohneš.
1: Toncek pod černými čmouhanci zrudnul a čertovské choutky z něho v turánu vypšoukly jako pára. Zas byl na dlouho pokoj. Jenže začas zase radáška popadlo čertidlo. Lítal po dílně, foukal do výhně, vykutálel z ohně žhavé uhlí a chroupal je jako pečené brambory. Ječel a chechtal se přitom jako pominutý. Kuba k tomu klidně přihlížel a mírně prohodil.
2: Vidím, že potřebuješ něco řádného do žaludku. Paň mámo, dej nám už ty chlupaté knedlíky se zelím a kus uzeného masa k tomu, až to voní komínem.
1: Posadil Tonska za stůl a oba se dali do jídla ani nedotali. Všechna ta čertovská posedlost mu sklouzla do žaludku a ještě hloub a vytratila se, jen se zakouřila. Toncek klopil kukadla do talíře a styděl se až po konečky chlupů. Na to Kuba povídá, jen tak, jako by nic.
2: Po takovém gruntovním jídle je žízeň a potřebuje dobře uhasit. Toncku! Vezmi ten veliký džbán a skoč do hospody pro pivo, ať načepují vrchovatě.
1: Připlácl na stůl zlaťák, radášek vzal peníz a džbán a pelášil do vesnice. Hospodu dlouho nehledal, hospodu pozná každý zdaleka, jen před dveřmi chvíli otálel. Ale dlouho se nerozpakoval, vrazil dovnitř a bez řeči před hospodského postavil džbánek a ukázal zlaťák. Hospodský si pomyslel, mluví, nemluví, taky dobře. A čepoval plný džbán, až se pěna přelévala přes okraj. V tom se však od stolu zvedl jeden host.
4: Ajejejej, to je náhoda nešťastná.
1: Zrovna tu pivem splachoval moučný prach pekařský mistr pan Hemelka.
5: I ty, arcilotře, ty kazi světe, ty jsi odtud neodtáhl. Říkal jsem ti, abys mi jak těživ nechodil na oči. Podívejte se na něho, usadil se nám ve vesnici, zpřehází nám hospodářství, zničí živnost, vypálí chalupu a u mě začal.
1: Hromoval, hulákal a vzbouřil všechny sedláky okolo. Celá hospoda se s povykem pustila za Tonskem. Tonce chytil džbán, zakličkoval a vyrazil ze dveří. Jenže tentokrát se mu tak lehce neběželo. Džbán byl plný a těžký a nechtěl z něho ulít ani slzu.
4: utíkal přes náves a měl už za sebou celý houfec pronásledovatelů a ještě dalších přibývalo. To je na světě taková bída. Když je na někoho hon, přidají se i ti, kteří nevědí proč. Toncek to vzal oklikou, ale směřoval pořád ke kovárně. Džbán ho tížil a brzdil a tak měl brzo celý dav rovnou za patami. Kolem uší mu létaly sněhové koule, bláto i kamení, sotva stačil ujíbat. Bez dechu padl na vrata kovárny a kovář mu otevřel. Jen Toncek proběhl a zastrčil závoru, už na vrata mlátili hole a klacky a duněli křik a nadávky.
5: Kováři! Kováři, otevři nám! U tebe se schovává uličník a vyvrhel postrach celé vesnice!
2: Nikdo se tady neschovává. U nás řádně bydlí a pracuje náš Toncek.
5: To je on, to je on! Zničil mi celou vesnici, splozenec pekla!
0: Podej ho sem!
6: My mu zvalchujeme hřbet!
0: A pošlem ke všem čertům!
4: Kovář Kuba rukama rozrazil obě křídla vrat do kořán. Stál tu rozkročen, hlavou sahal až po střechu, rukávy vykasané a pěstě jako kladiva.
2: A já vám povídám, Toncek je můj, čertův kluk, hotové dobrotisko, učiněný andílek, toho nikomu nedám. Kdo tomu prach zatra nechce rozumět, ať jde blíž a já mu to vysvětlím těmahle bouchadlama.
4: Zamával pěstmi, naježil vousiska a oči mu jiskřily. Takové odhodlané a jasné přesvědčování zapůsobilo jako blesk. Největší horlivci ucouvli a dav se začal s mručením rozcházet.
5: Však počkej, kováři, on ti jednou zapálí chalupu nad hlavou.
4: Zavrčel pan Hemelka, aby neustoupil jen tak snadno, ale otočil se a loudal se pryč. Za chvíli bylo před kovárnou prázdno pusto. Toncek vyskočil a objal Kubu okolo krku. Z očí se mu koulely slzy jako hrachy a smívaly špinavé čmouhance z tváří.
2: Když si Toncku donesl to pivo, tak abychom ho včas vypili prach zatra, než spadne pěna.
4: Zasedli ke stolu. Kovářka s nimi, popíjeli, smáli se a veselili, protože měli poklid a pohodu. A rarášek Toncek pobyl v kovárně až do jara. To se mu vám jednoho dne růžky z hlavy sloupily jako stroupek a z kožichu vyrostly jak had ze staré kůže. A když se začal mít, byl z něho, věřte nebo nevěřte, docela pohledný kluk. Kovářovi ho měli jako za vlastního a tak zůstal v kovárně napořád. Do pekla se už nevrátil a starý Lucifer na něho zapomněl. Co pak si může pamatovat, kolik má vůbec čertů? Jednou o slunečné neděli zašel Toncek do malé chaloupky u lesa a babce z Lámalce přinesl velikánskou kytici květin. Babka ho málem nepoznala a spráskla ruce.
7: Pro pána, co jsi to zas provedl za čertovinu? Tady kolem roste tolika kytek.
8: No jo, ale tyhle jsou ode mne.
4: Babka ho plácla. A bylo to takové pohlazení jako od maminky. Po letech Toncek vyrostl a byl z něho statný kovář. Měl černá vousiska a pěsti jako kladiva. Zdaleka široka k němu jezdili kovat koně a jak si ho považovali. Říkali mu Toncek starý čert. Jakoby to jméno zdědil po tátovi kovářovi. A to už je konec pohádky o tom střapatém rarážkovi, který přišel na svět na zkušenou a na tom světě zůstal na dobro.
9: Načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu.
10: To bude báječné, bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přes polním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on! Ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar, já jsem tvůj bratranec, užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
7: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava,
10: bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost, hned byl Škubánkovi v patách.
11: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
7: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
10: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
11: Už jsem tě skoro měl. Pojď, zkusíme to ještě jednou.
7: Víš co, chvíli trénuj sám. Až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
10: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
11: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
7: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
10: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
11: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
10: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď vzrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
11: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
10: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
7: To není tak nejhorší hra,
10: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách, ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
11: A mám tě!
10: Hihněl se Filipek na celé kolo.
11: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
7: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník,
10: vzdychal Škubánek.
7: Být bratrancem není žádná sranda.
10: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
7: Teď toho mám dost,
10: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
11: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
9: Až Kubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
11: 9, 10, už jdu!
9: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
11: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje? Zajímala se. Škubánek odjel autem. Puff! Hele, nedělej si ze mne legraci, nevěřila Káťa. Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
9: Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot.
11: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
9: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
11: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
9: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas. Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut.
11: O Káťu se pokoušeli mrákoty. To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
9: Ale Filipka to rozjařilo.
11: Tomu teprv říkám napínavá hra.
9: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
11: Co pak to mají tamhle?
9: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
11: To je potrubní pošta, vysvětlila Káťa. A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí,
9: rozhodnul Filipek. Vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
11: Jen aby ses nestratil ještě ty,
9: strachovala se Káťa.
11: Neboj, jsem přece stopař,
9: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se Škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl.
11: A mám tě!
9: Z kufru se vysoukal Škubánek, celý spitomělý.
11: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
12: To jsem rád,
9: oddychnul si Škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: trocha toho strašání. Kdysi dávno jste v Kerkonoších mohli potkat podivného horáka v bílé mlynářské čapce. Pokaždé, když se dal s někým do řeči, spustil jako flašinet jednu a tu samou poudačku. Mlynář tedy nejsem, to vám poudám, ale ta čapka popravdě mlynářská je. No a Jářku, protože vypadáte vesměs jako člověčí lidé, tak poudačku bych pro vás jednu cměl, jestli se teda ráčej zajímat. A zrovna o tej čepici. Víte, já tu čapku vyštrachal na dně starej truhly, když jsem takhle jenouc šacoval půdu našej roubenky. Pobývám totiž v horách, přesněji v Kerkonoších, tam, co je Krakonošovo. Tam, kde se údolím klikatí ta překrásná říčka Jizerka, kterou takto zvou od skelných hutí, kde končí Kozelský potok, a ona dále do podhutí poskakuje a zurčí z Véršku Kalupem k Jílemnici. No a představte si, ona ta mercha mlynářská mi zrovna na kebuli padla jak ulita, jenom vám byla nějaká divná. Chvilku horká, pak zase jít studená a vrtěla se mě na tej makovici jak jelče na vosinách. Všelijaké alotrie mě na vrabčisku vyváděla, jak kdyby venku kdo ví jaká futeř byla. Ani zamák jsem neuvěděl, co počít. Tak se mi mersknul do almary a basta. Ale jenouc, zrovna když jsem dobafal ze svojej fajfky trochu tej machorky, jsem vám najednou krapínek klimbnul a hodil, jak se tak poudá, šlofíčka. No a v tém polospánku zcela zřetelně slyšám.
1: Na tu čapku se voptej starej tej farky, tej, co po horách byliny zbírá, ta o něj ví úplně všecko.
0: Proberu se, ale nikde nikdo. Sakra, co je to za divnej sen, co mě v Makovici zvostal? A tak jsem se berzi za tou tejfarkou raději vydal, abych si tu svoji Makovici samým špekulírováním nepřehřál. Chvíli jsem u ní pobyl a všecko jí to rovnou vyklopil. Ona je to baba divná, ale čemersná, ví, co se kde šustne, leco zná, a hory má křížem kráž prochozené od horních bud až po Jílemnici. Baba se podrbala na perdeli a poudá. Heleď prťousu, tak ona totiž poudá každýmu, že ona ta čapka je celá bílá a z manše strušitá. Jářku, no bá, pravda. A hýmbaš, jak vy to víte? O tem přece ani slovíčko nepadlo. Meleš, pan Téma, meleš. Hlavně dávej pozor, abys nedopad stejně, jak mlynář Krapátko. To kdysi stála u říčky Jizerky, hnele naproti Tomasovu mlejnu, kde se dneska je říká u zajíců, hospoda Košel Hanes, která patřila Johánu Holmanovi. Kupila se tam chasa z celého okolí, dřevaři, povozníci, tkalci, budaři i skláři. Hnele nad vchodem byl ve štítu vyvedený nápis: co užijem, mít budem, za 100 let tu nebudem. No, dobře tam bejvávalo. A jenou takhle v podvečír rozrazil dveře mlynář Krapátko z horního mlejna. Mraky tenkrát ležály na samejch verškách a lilo a cedilo kalounem. No futeř hrozná a vůbec daremnej čas. Krapátko měl, jak se na mlynáře sluší, krásnou bílou čapku, která byla ale celá tak zmáčaná, až mu voda po ksiftě stékala. Prašil s ní pozem a na místo pozdravení huláka zatracenej krakonoš. To je dozajista jeho robota. Já ho tak dostat do pazouru, tak s ním praštím, jak s tou čapkou. A v té mintě zářmělo a vprostřed sednice stál samotný krakonoš a poudá.
1: Tak tady mě máš, mlynářskej. Nikdá jsem ti, krapátko, ani jen krapínek neublížil. O jízerku se starám, vodu do náhonu tobě posílám, dokonce i přehlížím, že mi pstruhy z řeky taháš a na dřevo do mého chodíš. A nemyslí, že nevidím, jak přimletí z každého pytle všem hospodářům krapátko odsypáváš pro sebe. A ty takhle? Inu, jak je ctěná libost. Tak dobře poslouchej, mlynáři. Poklekání v nočním čase, každého dne zas a zase, děsuplné strašání tvému spánku zabrání. Volám mocné horské síly, co mne slyší v této chvíli, ať se zlému mlynáři od zítřka nic nedaří. Sám dojde zakrátko, že to přehnal krapátko. Trocha toho strašání klapat mlýnu zabrání.
0: Potém se znova ozval hrom a krakonoš zmizel stejně, jak se objevil. A od té doby mlýnské kolo klapat přestalo, neboť náhonu se voda vyhýbala, jak čert kříži. A v nočním čase v tom mlejně strašálo tak, že oka nešlo zamhouřit, natož tam spať. No a tak mlynářskej musel někam do kraje za prací odejít a v horách ho už nikdo víckrát neviděl. No a ta čapka, co snašel na dně tej truhly, je jistě ta stejná, která vlastně tenkrát mlynáři vše spískala a kterou hádám v tom kalupu zanechal v krčmě. A proto ona je taková neposená ještě dneska. A Holmanovic hospodu po Johanově smrti vedla vdova Berta, příslušná do Vítkovic. Po ní ji vzala do pronájmu nějaká Marie Poseltová a nakonec v 37. jak tomu často v horách bývá, celá bůda lehla popelem potem, co ji zachvátil ohnivej kohout. No a od té doby už ji nikda znovu nepostavili. Ale něco málo kamenů z té věhlasnej hospody tam stále ještě ležá. Však přijďte pobejt a já vám to místo, kde se to událo, ukážu. Akorát do krčmy potom budeme muset šlapat až do Jeruzaléma. Inu, v horách halt všecko daleko. Ale nebojte, tenhle Jeruzalém je hnele na resku a to zase jít tak daleko nejní. A když to vezmem hájem, přes mé valdu v kopec, hnedka i kolem kančí bůdy a potom kolem památnej lípy, tak tam budem co by dub. No a hospodskej fraunterka nám dozajista připraví takou hostinu, že by nám ji záviděl i štěpanickej barón. To vám, pánové, zasejc na oplátku melduju já. Neboť to už je tam u nás v horách takovej prastarej člověčí zvyk. No a abyste věděli, tak od té doby mám tu čapku na kebuli, aby mě v ní jedna myšlenky udržala a taky, aby mě hlavně připomínala, že rozčilovat se pro nic za nic se rozhodně nevyplácí.
2: To byla veselá pohádka, řekl Martínek, když dědeček pohádku dopověděl. Frantík zapomněl počítat sám sebe, vy dědečku. Aby ukázal, že umí počítat, začal Martínek počítat lidi na nástupišti. Ale nenapočítal jich ani pět a už mu dědeček ukazoval pána v modrém stejnokroji. Pán měl v ruce takovou lopatku, no jako plácačka vypadala. A na ní byl v zelené barvě namalován bílý kříž. Sotva pán plácačku zvedl, někde pod podlahou zasyčelo, zarachotilo a zavrzalo, lokomotiva vpředu si odfoukla a vlak se rozjel. To je dobře, pochvaloval si Martínek, že sedíme u okýnka, všechno uvidíme. Nejdříve viděli jen domy. Martínek je počítal, když jich napočítal 10, začal znovu od jedničky. Ale domů bylo stále méně a méně a počítání ho omrzelo. Pak už domy nebyly a pak zas jeden dům nebo dva a zase žádné. Jeli kolem ohrady s dřívím, kolem zahrady s houpačkou, to by se to houpalo. Kolem továrny s vysokánským komínem a kolem pole, na kterém jel traktor a táhl za sebou pluh. Martínek poslouchal, zdali uslyší, jak traktor vrčí, ale okno bylo zavřené a tak slyšel jenom, co si povídala kola vagonu, v kterém jeli. Chvíle mi to vypadalo, jako by kola bubnovala, chvíle mi, jako by říkala tramtarata, tramtarata. Co pak si vláček povídá? Zeptal se Martínek dědečka.
3: Co si povídám? Každý vlak si říká něco jiného. Poslouchej dobře. Náš si říká do Turnova, do Turnova, do Turnova. Když jsem jel do Pardubic, povídal si vlak Pardubice, Pardubice, Pardubice. A když jsem jel pro tebe do Prahy, povídala si kola vlaku až do Prahy, až do Prahy.
2: Aha, teď vláčku rozumím, usmíval se Martínek a poslouchal, jak si kola brumlají do Turnova, do Turnova. A tak jeli a dívali se ven, až přijeli na nějaké nádraží, kde bylo vedle sebe hodně kolejí a mezi nimi stály sloupy. Sloupy měly nahoře ručičky a některé ručičky byly zvednuté do výšky a jiné ručičky se jen tak napřahovaly.
3: Podívej, Martinku, to jsou semafory.
2: Semafory, opakoval si Martínek. A proč pak těmi ručičkami cvičí?
3: Když je na semaforu ručička napřáhnutá, nesmí vlak jet dál. Vlak se musí před takovým znamením zastavit. Když se ručička zvedne, jsou koleje volné a vlak může jet.
2: A Martínek si prohlížel semafory a říkal si, po téhle koleji nesmí vlak dál jet, semafor napřahuje ruku a rozkazuje stát. Po tamté koleji smí vlak jezdit. Dědečku, semafory cvičí, jako cvičíme my ve školce. Raz, dva. Vlak se rozjel a semafory se jen myhly kolem oken, ale Martínek na ně musel stále myslit. Dědečku, povídej mi ještě o semaforech. Nějakou pohádku, víš, ale ať je veselá.
3: Pohádku o semaforech? Počkej, povím ti jednu.
2: A začal vyprávět.

0: O jablíčkové posteli. Ježeček Bodlinka zabloudil. Seděl uprostřed louky sám a sám a smutně se rozhlížel, nevěděl kudy kam. Vyšel si po obědě na procházku a teď neznal cestu domů. Slunce se koulelo k vršičkům stromů a ptáci už přestali zpívat. Motýli si hledali nejlepší místo ke spaní. Včely a čmeláci zmizeli ze strání. V blízkém lese zahoukala sova, na chviličku stichla a pak začala znova. Dvakrát, třikrát, čtyřikrát celý kraj se chystal spát. V Bodlinkovi byla malá dušička. Seděl v trávě na placatém kamínku, v duchu slyšel starostlivou maminku. Říkala, nechoď nikam daleko, ať se nestratíš, běž jen tam, odkud znáš cestu zpátky.
1: Ale já ji neposlechl, vzdychal. Teď to mám, zavinil jsem si to sám, co budu dělat?
0: Najednou zaslechl věteli pod strání, tichoučké dupání. Než se nadál dupy dup, stál u něj zajíc. A hned se ptal, co pa tady děláš, Bodlinko? Utíkej domů, za chvilku bude tma jako v pytli.
1: Já bych utíkal, až by se mě hlava třásla,
0: zakňoural ježeček.
1: Ale nevím, kudy kam.
0: Snad si nějak poradíme, chlácholil ho zajíc. Kde pak bydlíš?
1: U maminky a tatínka,
0: řekl ježeček a bylo mu málem do breku.
1: To je pro mě novina, smál se zajíc. A kde máte pelíšek?
0: Na pasece, v haldě klestí, pod kopečkem, u rozcestí.
1: Já nevím,
0: vzdychal Bodlinka a přemýšlel. Najednou se ťukl do čumáčku a vyhrkl.
1: Už jsem si vzpomněl, když jsme si hledali nové bydlení, povídal tatínek, nejlepší spaní je pod jabloní. Jablíčka nám budou padat rovnou do postele.
0: No vidíš, jaký jsi chlapík, pochválil ho zajíc. Teď už si poradíme. Rozběhni se kolem šípku a podle příkopu doběhneš až k jabloňové aleji. Tam to dobře znáš. Ježiček si oddechl, poděkoval za radu a běžel. Spokojený, veselý, za chvilku už ležel doma v jablíčkové posteli.

Jednoho krásného dne řekla maminka: Kateřino, nevím, co vařit, skoč pro pár ryzců. Kateřina to ráda slyšela. Honem holínky, šátek na vlasy, kudlu, košík a rovnou k houštině. Houština byla mladá, hustá a muselo se do ní po čtyřech. Rozhrnovala vysokánskou mokrou trávu. To bylo ryzců. Placatili se tam jako koláče. Brala jen ty malé. Skládala je hlavičkami dolů, košík se plnil. Donesla je domů a šla znovu. Když se vrátila po druhé, řekla maminka: dost. Ale Kateřina šla ještě. Jen tak, bez košíku. Líbilo se jí to. Procházela lesem Vysočákem. Tam rostly divné houbičky, růžové, fialové, jiné zase stříbrné. A všechny se snad chystaly hrát kolo mlýnské. Stály seřazeny do pěkných kroužků. Některý kroužek byl malý jako talíř, některý zas tak velký, že udělala hezkých pár kroků, než ho přešla. Dávala náramný pozor, aby na tu krásu nešlápla. Nebylo to jako v začarovaném lese? Ba, bylo to docela tak. Uprostřed jednoho kruhu byla pěkná pavučina mezi dvěma stébly. Kateřina si k ní sedla a dívala se. Na pavučině stála zrnka rosy, duhová barva se v nich měnila. Díváš se zleva, rosa je růžová. Díváš se zprava, rosa je zelená. Díváš se zprostředka a celá pavučina je fialová. Kateřina pohybovala hlavou sem a tam, až se jí copánky po zádech házely. Jak je ta pavučina krásná! Houbičkám se zase líbila Kateřina. Mrkli na sebe a začali tancovat takový docela malý houbí taneček.

Kateřina se na ně vyjeveně ohlédla. Trochu se přece jen lekla. Hlavní věc je zůstat zticha.

0: Kateřině otrnulo. Škoda, že jsou tak malinké. Tancovala bych s nimi, myslela si. Není to nic těžkého. Najednou stop. Všecko se zastavilo. Mezi kmeny se blížilo několik lidí. Spráskly ruce. Ach je, mine, tady sedí děvčátko. Úbožátko, ztrátilo se asi. Či pak si? Kateřina vstala. Byla trochu dopálená. Celou radost jí zkazili.
1: Nestratila jsem se.
0: Vida, ty jsi nějaká kurážná. Sama v lese. Nevíš, kde tady rostou hříbky?
1: Nevím.
0: Řekla Kateřina.
1: Kde pak tady hříbky? To byste museli jinam.
0: Jiných houbiček je tu dost, ale na ty se neptali. Stejně by jim neřekla, jak to má její táta zařízeno. Křemenáče pod břízkami, kuřátka ve smrčí, rysce v houštině. No, ten by jí dal, kdyby to prozradila. A tak zase šli a Kateřina byla ráda. Ale houbičkám se už tancovat nechtělo.

Za starých časů žil u městečka Rukapáň, v tom potočním údolíčku, kde roste pět pačesatých borovic, havíř jménem Kuba Dařbuja. Aby měl střechu nad hlavou, narýpal z potočního břehu pěknou mastnou hlínu, nadělal z ní vepřovic a postavil si chaloupku tak, jak to sám uměl. Když to uviděli jeho kamarádi ze šachty, pustili se i oni do práce. Tak rostlo stavení za stavením jako hříbky po dešti a nakonec se tu zrodila celá havířská osada, která dostala jméno Kocanda. A do zahrádek jako dlaň sázeli ledaco z zeleného. A třeba, že havířina málo nesla, žili tu na Kocandě vesele a družně. Hluboko pod Kocandou, v tisícimetrové skále prorostlé stříbrnými žilami, se ozývalo ťukání havířských kladiv a řinkot nebo zezů. To havíři navrtávali skálu a vytloukali z kamení stříbrnou rudu.

0: Jo, zubata. Jednou mi ta mrcha koukala akorát přes rameno. Pohlídnu se, kdo mi to dejchal na ucho a v tom ti mě prach, šouk. Celý fousy mi to opálilo.
1: Sakramenská mizerie zatracená. Už třetí nebo zeskný prask.
0: A nehřeš, pohane. Svatá Barborka to nemá ráda.
1: A zrovna budu. Hrom, aby to všechno vzáli s tou svatou Barborkou. Čím já nakrmím těch svých 11 hladových harantů. Zrovna teď, když máme posvícení na krku.
2: Mami, dej mi kousek chleba. Trošku,
3: nemám, děti. Nemám chleba, nemám. Víte, děti, chleba se na nás rozhněval a odstěhoval se nám z chalupy. Ale počkejte chvilinku, až se Kubík vrátí pod krupaře, tak nám přinese mouku a napeču vám placek plnou plotnu, jo?
4: Kubík už jde.
5: Budeme mít plátky, budeme mít plátky.
3: Kámo. Tohle ti dal krupař Bašta?
6: Dal. Topel prý může poslat havířskej holotě na dluh. Ale mouku jen za peníze.
7: Málo si toho nalámal, Kubo. Platíval si za lepšího havíře.
8: Dílo je špatný, pane Bergmistr. Žíla je slabá, skála tvrdá, nebo zezi se v ní lámou, jako by byly z perníku.
3: A já nemám co dát dětem k večeři.
9: Krupař Pašta nám poslal místo mouky popel. Tak skoč aspoň pro trochu mláta, uvařím dětem kaši.

0: sladáci, páni sladáci, prodejte nám drobec toho mláta.
1: Nemůžeme, my nesmíme, až co řekne pan Sládek, pan Drohola.
2: Tak pojď. Líbí jej odpustit z poubněnický hospody. Pšenice málo sypala a sedláci pijou doma syrovátku.
3: Hamižný pan Drhola vybíral tržbu za svoje pivo od hostinských z okolí.
2: Daši!
4: Z Jablonecký hospody, pane starej. U nás je slintavka. Šenk mám úplně prázdnej.
2: Daši! Poníženě prosím z Narysovský hospody. Po pouti se mi to tam popralo a přes Polňáci utekli bez placení. Daši! Z Dubenecký hospody.
5: Další.
4: Z Havířský hospody na Kocandě. Když oni Havíři nejradši pijou na sekeru.
2: Jedeš ven, ty potvoro!
3: Ve vsteku mrštil pan Drhola hrstí mincí po hospodském od Kocandy. Hned toho ale litoval a začal zlatáčky chvatně sbírat, aby se mu ani jeden nezakutálel.

0: Ať se některá saldem, ať mu padem do voka.
1: Pane Sládek, prodejte nám drobec vláta.
2: Udrhu ty dobro, udělejte nám to.
3: Vezdi od hora holotohaviska.
4: Se zalíbením basláskou hleděl Pandrhola na svoje vykrmené vepře, jak se rochní v mlátě, které odepřel hornickým ženským.
5: No to by tak hrálo, cukrouškové, abych vám pro tu chudou pakáž kazil vaše pošušňáníčko, viď?
6: Časnej, dobrý den, pane starej.
7: Fuj, to jsem selek! Co mi sem lezeš, ty havířino umouněná?
6: Kdybyste mi uctivě, prosím, dal trochu toho mláta.
7: Ač pak potřebuješ mláto? Snad taky nevykrmuješ čuníka na zabíjačku.
6: Ne, myslel jsem na kaši. Mám 11 dětí.
7: 11 harantů má, podívejte se na nestydu. Sám si se nadělal, jak je mám živit? Chlapenec, na? Koukej, kde necháte saždíru?

0: další potvoru? Zasmíří na kocandu.
1: Kam tak jinám? To víš, k bohatým ne.
2: Zatímco se Kuba Dařbuján vracel domů s nepořízenou, nad hlavou mu přeletěla vrána s miminkem v zobáku a namířila si to rovnou k jeho chalupě.
1: Kubo! Ty máš přeci jenom chlapskou sílu. Pojď mi pomoct toho mýho Matějevo bráchu.
3: A to víš, že budu, Mariánko. Kamarádu vždycky rád posloužím. Zdař Bůh, Havířino.
4: Zdař Bůh, starý kamaráde.
3: Zaskočil jsem mrknout, jak se ti daří.
1: Musíme tě obrátit na pravej bok. Poprosila jsem Kubu.
5: Ty moje holka nešťastná. Radši bys měla utéct kraj světa a nechat mě to dodělat.
1: Už máš zase v hlavě brouky. Zakroj si u nás chleba, zrovna jsem přinesla od sedláka čerstvej.
5: Co pak je to pro tebe nějaký život? Týden po veselce mě to zavalilo. Jaký život? Týden po veselce mě to zavalilo. A teď tu ležím už třetí.
1: Už blázne.

0: pomalu na každýho se dostane. Povíku, rozdělím to. Děti, neletěla tady dneska rána. Já jsem si to
1: Potěž vám Bůh. Zase holka.
2: Zas Bůh.
1: Ta mě zapotila. A plát dostanu na svatýho nikdejše.
3: Tak vidíš, Kubo. Narodilo se ti 12. dar, Bujanče.
2: No tak, když není tak zlé, tu máš, holka, najez se. No, dětem už jsem dal taky nějaký sousto.
3: Když nebudeme moc toho pohánka ani pokřtít, kdo pak nám půjde za kmotra?
2: No přece, každej kamarád havíř. My havíři držíme vždycky při sobě.
3: No, držíte při sobě a všichni jste chudáci. Budou se nučit, aby dítěti dali něco do kolíbky a přitom to vlastnímu vodhuby utrhnou.
2: To by v tom byl hrom. Však já nějakýho kmotra seženu.
4: Zdar Bůh, dědo.
5: Zdar. No? Tak co bys rád?
4: Ale narodilo se nám 12. dítě a pro samou bídu ani kmotra neseženeme.
5: No, já bych třeba šel.
4: Co pak byste začít, dědo, že jsem tak smělej?
5: Na to bys, Kubo, nepřišel, kdo jsem. Ale aby si věděl, koho Markýtě přivedeš do domu, tak já jsem sám pámu.
4: Mor hádry. A já zrovna dneska hromem proklel svatou Barboru.
5: Já vím. Říkala mi to. To, jak si zlomil ten třetí nebozec, viď? Inu, jsou takové okolo stojičnosti.
4: A vy jste opravdu pámu nebeskej?
5: To jsem, Kubo. Na mou duši. Doopravdy, věř mi to.
4: Tak já vás za kmotra nechci.
5: Proč?
4: Protože pán Bůh je dobrý jenom pro bohatý. Chudákům není spravedlivý.
6: Hej, pane myslivče.
7: A co pak chceš, Kubo?
6: Kmotra potřebuju.
7: To jsi přišel na toho pravýho, Kubo. No, proč pak ne? Tak pojďme.
4: Počkat. Co pak vy jste zač? Že jsem tak smělej.
7: Trombolante mormáro. Tak já ti to povím. Jsem samotný rohatej. Bratříčku, rixum fixum terra fixum rovnou z horoucího pekla.
4: Když ty jsi čert, tak táhni k ostatním čertům. Tebe já za kmotra nechci.
7: A proč? Máš ze mě na ráno, co?
4: Starou pelu na ráno. Protože jste stejný jako ty nahoře. Kdyby si byl drobátku spravedlivý, tak si musel toho měchatýho pandrholu na nejostřejší vidle napíchnout. Mocháčku.
8: Co pak?
4: Neulehčil byste mi v tom mým trápení?
8: To já už mnohým lidem ukrátil trápení. Jen řekni, co bys ode mě potřeboval.
4: 12. dítě potřebuju okřtít a kmotra nemám.
8: No, Kubo, jestli stojíš zrovna o mně, tak já teda půjdu.
4: Tak jdem. Kmotráčku, co pak ještě zač, že jsem tak smělej?
8: No víš, Kubo, ledajakej nejsem. Pojď. Já ti něco pokážu.
9: Jen podivný muž ruku ke květináči vstáhl

0: tu chvíli rostlina celá uvadla.
1: Už víš, Kubo? Tak se podrž, já ti to povím. Já jsem samotný smrťák.
2: Jestli ty jsi opravdovský smrťák, tak pojď klidně dál. Ty jedinej, jsi na boháče i na chudáky stejně spravedlivý.
1: Pánbu požehnej. A to je všecko tvoje?
2: Všechno moje.
1: A je pak se bude jmenovat tohle 12.
2: Jo, sakra. To já si musím napřed vypočítat. Andulku máme, Kačenku taky, Pepinku taky. No snad... Maruška, ne?
3: Tato, Marušku už taky máme.
2: Jo, vidíš, sakra, na to jsem zapomněl, Marušku taky máme. Tak kterou vlastně nemáme, Kubíku?
3: Vendulku, to já bych rád.
2: Dobrá, tak se budeme jmenovat Vendulka.
1: Neblázni studenou vodou. Teď bys toho mohla mít smrť. Aha.
2: Tak, ty budeš naše Vendulka.

0: Poslouchej, Kubo. Já jsem tomu vašemu dítátku nic nedal. Já jsem chudý jako kostelní míš, krom ty svý kosy nemám ničehož nic. Víš co? Dej se na doktořinu, ať máš po mně aspoň nějakou tu památku.
1: Na doktořinu? Vždyť umím sotva číst a psát.
0: Ale k takovej doktořině, jaký já tě naučím, to ani potřebovat nebudeš. Když budu stát v nohách, kurýruj si, jak chceš. Jak budu ale stát v hlavách, tak to je konec. Utrum a hotovo. To už se mě do řemesla plíst nesmíš.
2: Kuba dal na radu svého nového přítele. A že byl muž činu, vzal do ruky první prkno, co se mu namanulo, a parádním písmem na něj napsal svoje jméno a pod něj, na tom si dal zvlášť záležet, vykreslil slovo doktor.
3: Kubo! Seď mazec! Ty bochrňo! To pak nepůjdeš našich... Tu.
2: Kubův havířský parťák Pšuk nechápavě louskal písmena na štítu Dařbujánovy chalupy.
3: Lidičky! Lidičky! Nechte kdo! Pojďte sem! Honem! Lidičky! Pojď, koukejte!
4: Co se děje?
3: Kubu chytá fantaz!
5: Pacholek nezdárná! Máme luky, je nekřesťanská! Aspoň kdyby se nedělá zřít už peťouzí!
6: Natrasený saně mordiánský, co mi tady kazíte živnost? Já jsem kostou, pane děstva! A vidíte?
7: No vidíte ho, ženský, toho blázna, pořád měl jednu, co s ním mám dělat?
3: Kubo, utíkej! Neboj se, já jsem s tebou! Utíkej!
2: Kuba se rozběhl před litým davem a co mu nohy stačily, utíkal rovnou do chalupy nemocného Matěje Klofáta.
8: To jíš, kamaráde. Ženský, před těma je nejlepší utéct.
2: A co nevidí? Kmotr smrťák stojí u nohou postele. To je dobré znamení.
8: Matějičku, já bych tě zkusil vykurírovat.
9: Měj, Kubo. Mně už nikdo nepomůže.
8: Počkej. Já si to musím napřed proštudírovat.
9: Bede.
8: No, vidíš, to není tak zlý, jak by jsme, třeba to tam máme. A je, lívancový těsto. Nedejchej a ničeho se neboj.
2: Kuba popadl mísu s kynoucím těstem a vylil je nemocnému Matěji rovnou na břicho.
8: Dělej taky.
2: Pomalu a pečlivě ho rozhnětl havířskému kamarádovi po hrudi.
5: Rány boží, on mu rozmazává těsto po břiše.
7: Puste, já se dovnitř dostanu. Puste.
8: Chladí to, chladí to.
10: Člověče, vždyť já jsem zdravý. Já jsem zdravý! Teď si to vyřídím, ještě s tou potvorou. Ty mrcho, jedna tobě já zasolím. Na tobě jsem se trápil celý 3 roky. Mrcho, jedna.
11: Matějičku, ty moje zlato.
10: Marianko. Pust, Marianko, pust. Ať to dílo...
11: Počkej, a kde pak budeš spát?
10: No s tebou, Mariánko, však nám jedna postel stačí.
3: Dalibůh, počkej, neřekneš to bábě, neřekneš.
8: Neřeknu.
3: Tak dalibůh. A jo, upřímně. Kamarádský, neřekneš to, bab. Můžu se spolehnout.
4: Znáš mě?
3: Tak ještě jednu. Dvakrát, víš?
12: Vidíte ho, dětka? On tady druhý a my ho scháníme po celý Kocandě.
3: Co hulákáš? Myslíš, když si teďka doktor, že si na starého havíře můžeš ozbírat chlebánu, víš? Doktor chceš, ale z havíře nemáš ani pso, víš? Mlíčňáku. Hele ho.
10: Zažbůh.
3: Matěj, ty kluku milionová. Tak si tý potvoře zubatý přece uhnul.
10: To tuhle Kuba.
3: Co Kuba? Svatá Barborka, to si pamatuju.
12: Hej, šenkýři, tady mám na sekeru a i to pořádně oslavíme.
13: Jo, na sekeru nemůžu.
12: Do zejtská, škrholo. Zítra jdu kurírovat, bude peněz, jako kvítí.
13: No tak přijďte zítra, až budete mít.
12: Koš a nalej. Až dostaneš z lakoty obytě, postavím tě na nohy.
10: Mariánko, půjč nám na pivo. Však zítra vydělám. Půjdu na šichtu.
12: Na zdraví, na zdraví. Svatá
3: Barbora. Pána poctivá, havířům pomá, domejla chleba, do černé jen zemskej, s níma se stupuje.
10: Šenkýři mísu i trnic, ale ať jsou pěkně horký.
13: Jo, to bude nesnás. Ten stříbrňák už jste dávno probendil.
10: Povídám, přines, když poroučím.
13: Kdo platí, ten poroučí. A kdo poroučí, taky platí, že jo?
11: Proboha, Matějíčku, já je tak dlouho střádala.
10: Já vím, holko zlatá. Střádala jsi mi na rakev, viď? Tak my tu rakev dneska propijem.
13: Zlatej 20, 20 i trnic.
2: V tu chvíli nahlížel do oken hospody na Kocandě pan Drhola.
13: 2 zlatý 50. A čtvrtně piva k tomu.
10: Ale to čtvrtně si narazím já sám.
13: Narážej, Matěj.
3: Tak. Já vám dám na sekiru. Tak jsem přece přišel ke svým penízem.
10: Dáš ty prostě plit. To jsou moje peníze.
3: Tvoje pivo a i tenice penízky jsou moje.
10: Prostě panský, já tě přetrhnu vení.
3: Já vás naučím. Vy holoto, havířská!
12: Počkejte, počkejte. Nech to. Však on mu ten měch brzo splaskne.
2: Kuba Dařbuján rázným gestem zastavil rozlícené horníky, protože viděl, co jejich zrakům zůstalo skryto. Smrťák se zjevil ve dveřích hned vedle lakomého Pandrholy, brouskem významně přejížděl ostří kosy a vážně přikyvoval.
5: Stávej! Kubo, stávej! Před chalupou je spousta lidí. Nespí, stávej! A hejdy kurírovat, ať máme co dát dětem k obědu.
12: Hajdi domů! Všichni nemocní do postele! Já si vás obejdu a uvidím, co a jak.
14: Nejdřív k nám, pane Dařbuján. Pláteníkovi Verunka už se bere k hodině. Do večera nevydrží.
12: Verunka? Fuj, to je smradu jako v Starý Hradu. Babi, alou ven, si zase neručím! Zatra se jí, babi.
2: Smrťák stanul v nohách Verunčiny postele a povzbudivě na Kubu pokynul.
12: Tak se na to podíváme. Sakra, to je divná nemoc. Od kdy pak ta panenku trápí?
5: Od letošní poutí.
12: A který mládenec jí v omuzice nejvíc prováděl?
13: Ale ten kovářský od naproti. Však jsem jí řekl, že jí v obě nohy zpřerážím.
12: Jo, jak ten mordus vzal počátek od kovářskýho? Dá se vylečit zase jenom s kovářským. Ne? A který to je?
15: Ten nejhezčí, kudrnatej.
12: Aha.
4: Hej, ty kudrnáči, pojď sem rychle. No, chutě, v oknem. Dveřma by tě možná nepustili.
13: Vero,
4: počkej, počkej, pláteníku. Když mám dcerku uzdravit, tak buď ticha. A ty jí dáš 12 hubiček, rozumíš? Nech nás. 12 hubiček. Ale pěkně upřímnejch, aby zčervenala jako ručička. No, co koukáš, šup. Počítej, aby nešidil.
13: Pátá, šestá, sedmá. Počkat, teď jsem to splet.
4: Nevadí, nevadí. Vem to znova a hezký po pořádku.
13: Šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá, dost!
4: Teď utíkej, aby mi jste nehuboval. A za uzdravení dostanu zlaťák. Neblázněte, ženský! Přece nemůžu ke všem najednou!
13: Drahý Kubo, pojďte
15: k nám půjdeš nejdřív! A basta! Však si nám dlužen 2 zlatý za mouku.
4: Jenom 2 zlatý, paní maminko? Ten včerejší popel, ten byl dočistat zadarmo?
13: Pojď. Ach, sakra, to mě to bere! To je dost, že jdeš.
2: Smrťák s kosou se objevil zase u nohou postele. Tentokrát patřila Krupařovi.
4: Tak se podíváme, co je to za divnou nemoc. Jazyk. Oko. A co tohle? Ajejejejej, to je přetěžkej mordus. Vypadá to jako houser. A zatím je to carborundum sequestru. To by mohl být Krupař taky do večera na prkně. A jestli pak udělal poslední pořízení?
15: Rány boží. Ne! Muži, píš, honem, všecko mý ženě Filoméně. No, píš.
4: Neskojíkejte, pan tatínku, však já vás z toho dostanu.
16: Myslíš? A na který způsob mě chceš kurírovat?
4: Na který? Těstem. Matěj Klofát běhá jako křepelka.
16: Těstem. Tak jo. Na svý zdraví já si to můžu špendírovat.
4: Přivalte díži. Největší, co máte. A nanoste do ní vodu.
16: Je, jenom ne studenou. To by byla moje smrt.

0: Tak. A teď pytel po svý český vouky. Ale ať je žluťonká jako květ. Čup, pan tatínku, hezky se skrčte na bodliček a za chvilinku bude po bolesti.
1: Já nechci.
0: Se vám to nelíbí, já toho můžu nechat.
2: Napiš, mužičku, napiš pro jistotu, že přijde.
3: Kuba krupaře posadil do obrovské díže, střídavě ho celého poléval vodou a zasypával z velkého pytle moukou.
0: Pomáhá to?
1: Trubátko.
0: Tak vydržte ještě, chvilinku. A budete jako rybička.
3: A když už těsto houstlo, vší silou do něj svému pacientovi ponořil hlavu.
0: A co teď?
3: Pak mu je rozmatlával po obličeji, divže se krupař neudusil. Jeho čeledíny málem potkalo totéž. Ti se však dusili smíchy.
0: Na vůduši. Přestalo to, jako když utne. Filmeno! Já jsem úplně zdravý. Pytel mouky je zničený. No, moje mění je zničený. I kde pak, pan tatínku? Mění vám zůstalo celý. Jenom za to kurírování mi zaplatíte 2 dukáty.
1: A i když li nedostaneš, jsi mi dlužen moc peněz.
0: Nedáte? Rozmyslete si to.
1: Už jsem řekl, ani když li.
3: Kmocháček smrťák na Kubův tázavý pohled jen přikývl, jakože se rozumí, že je potřeba na vychytralého krupaře víc přitlačit.
0: Carborundum ultra sequestrum, teď! Počkat, teď už to bude stát 4.
4: To seš hodnej, Kubo, že jsi přišel. Toník se nám tratí před očima.
0: A co doktor? No, ten zdejší kokta.
5: Doktor, ten je stejný jako krupař. Peníze na dlaň, jinak nepřijde.
0: No, já se na kluka podívám. Co pak se mu dávali?
5: No, co tak lidi poradějí zadarmo? Studený obklady, teplý obklady.
4: Nějakou tu mateří doušku, heřmánek.
0: Kamaráde, já ti dám medicínu. A? Víš, jak se jmenuje? Boston duplicatum. To budeš užívat 2x denně. S chlebem. A? Nebo radši 3x.
4: Ale Kubo, milej, kde bysme na tak drahou medicínu vzali?
0: Kde? Tady.
4: Tohle od tebe nemůžeme vzít.
0: Arter, to platí krupář. Já jsem mu tu vaši medicínu předem započítal.
1: Tuhle to mi zapíchněte.
3: Pan Drhola byl nedočkavý mlsou. Pletl se děvečkám na zabíjačce do práce. Tady ujedl, jinde zobl, onde ochutnal. Až tu náhle zjistil, že jedna z kuchařek mu snědla sousto.
1: Angadíš! Jí! Jí, potvora! Z mýho prezdánka mi ujídá! Celý o mě ta holota sežere!
3: Tak ho to rozčililo, až to s ním zčista jasna seklo. Pan Drhola jako Lazar ležel v posteli a přivolali k němu učeného lékaře. Jemu v patách však přišel smrťák. Tentokrát se ale muž s kosou postavil u hlavy nemocného.
0: Moc se mu přitížilo. Je to marné. Musíme zvolat konzilium, než bude pozdě.
6: No, nebo stejkej se, nezahrát solo a šup s holkou dokola. Tak já ti přivedu sám, ty bambulo. Hej, muzikáři, chytej dobře. Lepší je ten kovaříček umouněnej, nežli je ten lokajíček premovánej. Kovaříček chytne perlík, kde do díla, lokajíček po pokoji kosti sbírá.
3: V hospodě na Kocandě byla posvícenská zábava. Kuba si zatančil s vyléčenou Verunkou a předal jí dokola kučeravému kováři.
6: A dejte si nejmín 10 hubiček, nebo bude zítra zase 14.

0: Vykři! Všichni honem domů! Paní Svátková poroučí! Půjdete pro doktory! Spadrholu je zlé!
1: Hned!
2: Přivlečte doktory! Rychleji! Levošiny zvládní! Hoste s tebou! Hojto! Do pičina! Martí je do úsledí! Vykři!
3: Moribundus.
4: Páni kolegové, podle mého rozumu moribundus.
5: Cože?
4: Moribundus.
5: Ano, ano, zcela určitě. Moribundus.
0: Říkají, že to je moribundus.
6: Das Bujana.

0: Klubokláme se, Živenko.
1: Tadyhle, prej vám naše paní posílá posvícenskou vejslužku.
0: Dej pokoj. Jitelnice? Snad ne, paní Pandrolová?
1: Jo. Náš pan starý je tuze nemocnej.
0: A proč pak k němu nezavoláte doktory?
1: Když já vás musím přivést, jinak budu byta.
0: Koukej, ty hloupá. Řekni paní staré, že by se Dažbuján přišel podívat na Pandrolu, kdyby do rána tyhle borovice obrostly samýma jitrnicama. Rozuměla jsi?
1: Jo.
0: No tak utíkej.

0: Co pak nám lesete?
1: Vlás, vy račte být ten nový doktor?
0: No to jsem.
1: Já jsem taky doktor.
0: Tak co vlastně chcete?
1: Prosím vás, nevíte náhodou, co je to moribundus?
0: Moribundus? Jo, moribundus, to je strašná choroba. Někdy smrtelná.
1: A jak se rozpozná?
0: No, různě. Koktáním.
1: Koktáním? Jak se vyléčí?
0: Všelijak. Penězma.
1: Za kolik?
0: Řekněme 2 zlatý.
1: No, není to trochu moc?
0: No tak 3.
1: No, to by šlo. Dále.
0: Zaspívejte něco.

0: Probudíte mi garanty.
1: Pianko. Moribundus, moribundus.
0: No vidíte, já jsem zdrav.
1: Děkuji vám, pane doktore. To jsem rád, že už nemám a nikdy nebudu mít ten moribundus.
2: Se zázrak. Na mou duši zázrak. Představ si, že na sosnách rostou vítrnice.
0: Vítrnice!
3: Co blázníš? Bohu se mi bouřit lidi.
4: Ale jen pojďte teda všech uvidíte.
5: Děti, pojďte chytat.
6: Teta, to jsem já. Na našich sosnách rostou vítrnice.
3: Co to máš?
5: Dětský, pojďte! Včera bylo posvícení u pandrolu, dneska je pěkná hodinka na kocandě. Berte si, dětský, na všechny se dostane. Tamhle ty porodice jsou taky plný vítrnic.
7: To ještě nikdy nikdo v Rukapáni neviděl, natož na kocandě. Kubova makytka málem oněměla úžasem. Všechny stromy v okolí byly ověšeny jitrnicemi, až se pod jejich vahou větve ohýbaly.
5: Marná sláva, přece nám neumím dělat ty zázraky, jak se patří. Když já trouba zapomněl říct, aby narostly taky kroupový jelita.
8: Tak, Kubo, nemáš čas. A honem nasedat.
5: Kam lečte, milost paničko?
8: Pan Drholovi je zle. Co pak to nevíš?
5: Mě bylo ve čtvrtek taky zle. Když na mě pan Drhola pustil pivovarský psi.
8: Kušte, holo to nenažraná. Co pak si včera neslíbil, že přijdeš? Jen co prej ty tvý sosny obrostou jitrničkama.
5: To je pravda. Ty jitrničky skutečně do rána narostly. Tak já teda půjdu. To se ví. Ale napřed by muselo v našem potůčku péct s proudem pivo. Aby bylo tu masno tučím spláchnout.
8: Ty jsi se zjančil, Kubo!
5: Nezjančil, paní Pandrholová, já vím dobře, co povídám. Ta zbuján se nepojede podívat na pandrholu, dokud naším potokem nepoteče vaše pivo.
9: Chce nás přivízt na mizinu, muži drahej. Pivo prej musíte s potokem, jinak že nepřijde. Víš, že ne, pandrholo. Víš, že se bez toho uličníka obejdeš. Dost škody na prasatech.
10: Pan Drholo, nebo myslíš, že jo? Celý sudy našeho drahocenýho pivíčka vylej z Bůh darma do potoka, aby ta chamrať měla bene?
11: I co, kamarádi, z našeho to není. Tak ať se klapí na kocandě jednou pěkně pomil.
7: A tak se také stalo. Pandrholovo pivo teklo proudem, zurčelo a pěnilo se v potoce.
5: Haló lidi, rychle pojďte sem, ale jsem dohřev piva.
7: Ustavidla celá ves nabírala do toho, co bylo zrovna po ruce. Do hrnečků, hrnců, kádí, věder, sběračky, vaničky, do škrpálu i jenom tak do pusy. Dokonce do basy si pivo nabíral jeden vykutálený muzikant.

0: Tyleno chulína, kdy pak pojedeš? Jitrnice jste sežrali. Pivo už vám stánem proteklo a ty pořád jakoby nic?
1: Tentokrát už na mou duši pojedu, paní maminko. Ale já jsem, Níčko, velký pán. Musíte pro mě poslat do chalupy dva páry pivovarských volů.
0: Což pak o to je to nejmenší. Jen abys doopravdy přijel.
1: Když to slíbím, tak přijedu. Ale každý ten vůl, ať má pěknou mysliveckou uniformu a klobouk s brčkem. To je mý třetí a poslední přání.
0: Tak jak jsem řekla, 4 myslivecký mundury ušíte. Zítra po ráno to musí být. A ne, abyste mě postříhali zbytečně moc sukna, nebo vám to srazím.
2: Ano.
3: A má to být s vestou jemnost, paničko? A nebo bez vesty?
4: I to se stalo, jak Kuba řekl. Pandrholová se vezla v povozu taženém dvěma páry volů, oblečených do uniform a kloboučku. Na návsi ruka páně bylo pozdvižení, o to větší na kocandě. Do kroku jim vyhrávala havířská kutálka.
5: Se líbám. Tak jedem.

0: A víš, kterou mou mě dnes už je tady, Bandrolo? Když jsi mě tak opěnlivě volal.
1: Jenomže kmotr smrťák tentokrát stál u čela postele a nesouhlasně kroutil hlavou.
2: Tak, Kubo, co je? Dej se do kurírování.
3: Milá paní, tomu vašemu Pandrholovi už žádná pomoc není.
2: Ty lumpe! Ty švindlíři! Prasata si vymámil, pivo si prolil štánem, tak teď kurýruj, si tě nám zavřít!
3: Tak abys věděl, Pandrholo, když se tady před mýma očima napráskneš toho bláta, co si nechtěl dopřát mým dětem na kaši, zachráním ti život.
1: Smrťák varovně zahrozil prstem.
3: Mláto sem! Pěknou míšu mláta a velkou žíci. Ať se má Pandrhola jednou na světě tak dobře, jako havíři. Potřebuju 4 silní chlapy,

0: paň máma krmila pandrholu mlátem. Šklebil se, ošíval se, ale spal se jenom, aby se rychle uzdravil.
1: Rychlejc.
0: Smrťák tázavě hleděl na Dařbujánovo snažení. Chlapi otočili postel, protože tak se smrťák dostal k nohám jeho postele, což by pro pandrholu mohlo znamenat záchranu.
2: Tak, to by stačilo.
0: Smrťák jen pokrčil rameny.
2: Nezlob se, kmocháčku. Já ti toho prožrance za nějaký časek vrátím.
3: Jak si to představuješ? Jakej pak časek? Já mám svý inštrukce. Do dnešní půlnoci ho musím odevzdat z pekle, nebo z toho mám pěknou polízanici.
2: Je, do půlnoci. To stíneš ještě 10krát. Pojď, já ti něco ukážu. Bajo, ženo. Bajo, úplně zdrav, jako za starých časů. Hned mi dej upect kus uzenýho bůčku a zelí hodně mastný. A kalhoty. No počkej, počkej ti, potvoro umouněná. To mláto ti přijde draho.
3: To víš, já mám službu jak řemen. Nepak přijím řemesle pít.
2: Ale no tak pro jednou. Teď oni ty hořejší taky nemají oči všude. Počkej mi hodinku. No, ať nemám s tou doktořinou ostudu. Tak na bratrství se napít musíme. To je marných moce. Ať slouží. A jestli pak, mocháčku, dokážeš tohle. Dívej se.
0: Kuba si vložil plechový korbel do zubů a bez pomoci rukou vyzunkl celý obsah do dna. Kmotr smrťák se nechtěl nechat zahanbit a tak to po Kubovi zopakoval.
2: Závo, závo, výborně, výborně, kamaráde Zlata. Víš, že to tady spolu do večera přečkáme.
3: Jo, sakra, kdybych já neměl takovou zodpovědnost.
2: Ale zodpovědnost, jakou pak zodpovědnost, kamaráde. Radši si zaspíváme, jo? Klok, klok, klok, klok, klok. Ty to neznáš?
3: Ne.
2: A tak jenom znáš, začni. Já jsem úplně zapomněl, že ty jsi vlastně smrťák. A já tě naučím tam tu. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, přidej se. Klok, klok, klok, klok.

0: Se to pivo pije.
1: A po tomhle následuje, já tě to naučím, dávej pozor. Když ses napil, tak sakra přidej se.
2: Ke sklepu se pomalu přikradl pan Drhola a schoval se za jeden ze sudů. Poslouchal hovor nic netušících Dařbujána a Smrťáka.
1: Kam jdeš, Smrťáčku? Já ti toho prožrance pan Drholu vrátím, jen co se drobátko sežezí.
3: Brou noc.
1: A sakra. Smrťáčku, neblázni. Teď není ještě všechno vypitý. Pojď se.
4: Au, chase, vemte kladiva a za mnou. Musíme zabednit ten největší sud.
2: Pivem znavený kmotr i s kosou ulehl do toho z největších prázdných sudů. Kuba usnul přímo u tekoucí pípy.
4: Holen, pojďte! Zabedit a pořádně, ať tam nezůstane ani škulinka. A toho umouněnce hoďte k prasatům. Kolína, pomalečná! Já vám ty kosti proženu, dermochlebové! Má se to mláto zapařit? Tak rychle na rybáci!
1: A vida, pane starej! Jak vám to zdravíčko slouží?
4: Už jsi se probral z opice? Co mi sem lezeš, umouněnče?
1: No, nějakou tu zlatku jste mi dlužen za kurírování.
4: Jedeš od suči, beničníku? Co pak si mi udělal málo škody?
1: Tak on si tě smrťák najde.
4: A nenajde. Toho jsem dobře uklidil, ty hňupe.
5: Zdař Bůh.
6: Fuj, ty vypadáš, chlape. Jako kdyby si celou noc prospal v prasečím chlívku.
5: Markýtko, já ti slibuju, a tobě taky, že už se napití do nejdelší smrti ani nepodívám. Jenom mi prosím tě, udělej trochu slepičí polivky. Ať si spravím chuť.
7: Kubo, pro pána Jana, pojď se podívat. Dějou se hrozný věci.
5: Co je?
7: Podívej se.
2: Sotva Makytka na špalku usekla kohoutkovi hlavu, hned mu zase přiskočila zpátky a kohout si kokrhal jakoby nic.
7: Kubo, já snad blázním. Tak tohle to se mi stalo dnes už po třetí.
5: To se asi smrťák ztratil ze světa.
1: Nemám!
2: Před řeznictvím byla spoušť. O křiku! Řezník neměl na krámě ani kousíček masa a tak se pokusil oběsit. Strčil hlavu do oprátku, spustil nohy a nic.
1: Lidičky, to je hrůza. Člověk se ani oběsit nemůže.
4: Brambory! Zas ty prašivý brambory! Celý týden brambory! Zas ty maso!
8: Pomůžej! Pomůžejte! Víš, že nikdo v městečku nemá maso!
4: A já chci maso! Já musím mít maso!
2: mlsný Pandrhola, jak smyslů zbavený, pálil ze dvojky do svých vepřů. Ti se jen vždycky ošili, zakvikli, ale jinak si chrochtali vesele dál.
4: Tak já na vás vyzraju. Bednáři, vyvajte ten zabedněnej suk na dvůr.
8: Muži můj jedinej, pro boha, měj rozum, nepouštěj ho, radši se drž kubánku.
4: Neblázni, co by mi teď mohl udělat, teď už jsem zase zdravý jako řípa. Vyražte víko! Prase počká, ty jsi přednější, pan Drholo.
5: Co je to? To vypadá, jako by zvonili umíráčkem.
6: A za nějakýho bohatýho. Slyšíš? Pole, louky, dům. Pole, louky, dům. Kdyby to byl havíř, tak bude jen šuptám s ním.
5: Ale teď přece smrťák. To už je smrťák zase na světě. Ale já za nic nemůžu.
2: Rozlobený kmotr srazil jednou ranou kosou z Kubovy chalupy štít s nápisem doktor. Vážně mu pokynul, aby ho následoval do chalupy.
5: Kde jsi byl, smrťáčku?
4: Sudě, zabedněnej. Ty Kubo, kdybys neměl tolik dětí, já bych tě nejradši.
5: Já vím.
4: Teďka budu mít nahoře pěkný rambajs.
5: My jsme hold na to bratrství neměli tolika pít.
4: Neměli? A nejíst mi dodalo to glo. Ještě dneska mám na patře takovou divnou chuť.
5: To nic, smrťáčku. Já tě vykuríruju. To máš. No vem si, neboj se.
4: Ty Kubo, ale tahle okurka, to je tvý poslední kurírování. Já ti slibuju, že nebudu víckrát pít.
5: A já, že už nebudu nikdy kurírovat.
4: Platí?
5: Platí.
4: Poslouchej, tam já jen zpravila chuť. Neměl bys tam ještě jednu?
5: Ale jo, vem si je všechny, prostrejčka příhodu. A kdyby ti bylo smutno, přijď se za mnou podívat. Ale na šachtu, kamaráde, ne. Ty bys si měl nás za víře nechávat vždycky až na konec. Smrťáčku, zdař Bůh.
4: Tak buď zdrav, Kubo.
3: Tak co, Kubo? Nepůjdeš s náma na šichtu?
5: Toť se víš, že půjdu. Teď já bych bez vás stejně nemohl být, vy stará havířino. A bez tebe teprv ne.

0: O mlsné koze. Starý kovářík v Postřekově byl vdovec, ale naštěstí měl tři hodné a pracovité dcery, Hanču, Káču a Manku. Když ovdověl, už se neoženil a hospodařil s těmi děvčaty, dělal plátno a žil tak spokojeně, že když ho zlobili, proč se nežení, říkal, že se mu víc líbí stav tkalcovský než manželský. Dcery museli vařit, prát, mít a taky se starat o kozu, aby byla ve stavení kapka mlíka. Když se nedá koze do držky, ona taky nedá do díšky. Proto si holky kozy hleděli, jak se patří. Nosili jí dobré pití, kolikrát za den jí strčili hned kousek suché jeteliny, hned zase hrst sena nebo otavy. Připravili jí lízání ze soli a pšeničních otrub, ale milá koza, místo aby přidala, utrhovala mlíka, dojila čím dál tím míň, v díšce už to nebylo hnedle ani znát a děvčata nevěděla, co si mají počít. Až si toho všimnul táta.
1: Tohle není k ničemu. Koza nechce být ve dne v noci přivázaná. Ta si chce pást a drobec se proskočit. Potom uvidíte, jakou díšku nadojíte. Ty, mamko, ty jsi nejmladší. Tak hned zítra po škole vezmeš kozu na provaz, poženeš ji za ves a budeš tam s ní do večera.
0: Co řekl táta, to bylo děvčatům svaté. Tak dobře. Druhý den hned po škole vzala si Manka kousek chleba do fjertoušku, odvázala kozu od žlabu a vedla ji na pastvu. Víme, každá koza má mlsnou náturu, ale kovaříkovic koza byla z nějakého zvlášť vybíravého plemene. Tahala Manku sem tam po louce, víc mečela, než se pásla. Ukousla tu, uškubla tam, jak se někde šustlo, už se ohlídla. Manka jí sama trhala travičku, prosila, koza, prosím tě, pas se, ale všecko marné. Když slunce zapadlo a začalo se šeřit, musela s kozou domů, a když ji přišla Hanča dojit, nadojila ještě míň než včera. Koza se odtahovala od žlabu, ohlížila se k vrátkům a vřeštěla, co jí huba stačila.
2: Ne.
0: Táta jí slyšel až do světnice. Chvilku za stavem poslouchal a když to nepřestávalo, zdvihnul se a povídá.
1: Co ta koza pořád má, že tak vřeští? Musím se jít na ní podívat.
0: Přišel do chlívka. Pohladil kozičku po hřbetě, popleskal jí po krku, poškrabal jí mezi rohy a optal se.
1: Co pak ti schází, stará, co?
2: Ne.
1: Proč pak tak vřeštíš?
2: Ne.
1: Přece se spročla jako paní, napásla se. Tak teď můžeš ležet a dát pokoj.
2: Pěkně jsem se napásla.
0: Ozvala se v tom koza lidskou řečí.
2: Teď mám plné břicho hladu. Manka mě přivázala ke kůlu, hrála si s kamarádkami drápky a na mě si ani nevzpomněla. Až teprv k večeru mě odvázala a přivlíkla domů.
1: I to je zatracepené dívče, počkej, já jí dám.
0: Rozhněval se táta, hodil koze za jesle náruč sena, venku si připravil březový prut, popadl ve světnici Manku, přehnul ji přes koleno a našupal jí, co se do ní vešlo. Manka plakala, prosila, slibovala a tak jí táta pustil.
1: To máš za to, že jsi tak špatně pásla kozu. Za trest půjdeš ještě bez večeře spát a zítra požene Káča.
0: Káča byla už starší, asi 16letá, viděla, jak se vedlo Mance, a tak si hned doma umínila, že si dá lepší pozor a kozu napase, až bude mít břicho jako buben. Druhý den ji vzala na provaz, ale nevedla ji za ves. Šla do luk, kde rostla tráva, jak brčá zelená, hustá jako kožich, křehká jako salát, samé kvítečko a lupínek, až se zbíhaly sliny. Koza se naprala, div nepukla, ale když ji káča přihnala domů a přivázala ke žlabu, hned spustila. Táta vyskočil od stavu, běží rovnou do chlívka a hned ve dvířkách se ptá.
1: No tak, koza, jak pak si dneska spokojená?
2: Dneska? Ještě míň než včera. Káča, ta je ještě horší než Manka. Ta se teprv o mě nestarala. Přivázala mě ke kůlu, běžela ke kamarádkám, hráli si s míčem. Když slunce zapadlo, odvázala mě a přivlíkla domů.
1: Tak!
0: Dopálil se tkadlec ještě víc než včera. Popadl popruhy a nařezal káče.
1: Já ti dám! Nestarat se o kozu. Taková holka velká, mohla by se stydět a rád si s míčem. Za trest nedostaneš žádnou večeři a zítra požene Hanča.
0: Hanča jako nejstarší byla taky nejmoudřejší. Hanča jako nejstarší byla taky nejmoudřejší. Zasmála se do hrsti,

0: Koza se nacpala jako žok, břicho vlekla jako peřinu, až se k večeru sotva dovalila domů. Ale jak za ní zavřela Hanča chlívek, hned zase začala. Táta ve světnici už čekal, s jakou se vrátí dnes koza z pastvy, a jak jí zaslechl, nechal všeho a marš k ní do chlívka.
1: Co pak říkáš dneska, kozičko? Jak pak pase Hanča?
2: Oh, ta je ze všech nejpovedenější. Přivázala mě na krátký provaz ke kůlu a pásla se sama. Zbírá si po lese jahody a borůvky. Teprve, když slunce zapadlo, vzpomněla si na mě a přihnala mě domů. Jsem tak slabá, že nemůžu ani na nohách stát.
0: Žalovala koza.
3: Počkej, Hančo, ty nezdárnice.
0: Zahrozil táta a zlostí se ani necítil. Dušovala se, že pásla dobře, ale táta víc věřil koze než dceři a tak šla Hanča taky spát bez večeře.
3: Takový kobily velké a nedovedou kozu napást. Co si mám počít? No tak musím pást sám. Lidi se mi budou opravdu smát, ale jiná pomoc není. Zítra musím hrát kozu na pastvu, nebo nám ještě nakonec chcípne.
0: Druhý den po obědě zapálil si fajfčičku, vzal kozu na provaz a opravdu jí vedl na pastvu sám. Pustil se s ní na počkál, otamtud na srnovatky, přešel s ní celé Lachce, nechal jí okusovat šípek, trnky, olše i habry. Koza se vybírala, vlíkla kováříka přes meze, strouhy a příkopy, chtěla zabrousit do zelí, ale to jí tkadlec nenechal. Strhnul ji a když slunce zapadlo, šoural se zmořený s milou kozou k domovu.
3: Teď jdi přivázat a podojit.
0: Poroučil doma Hanči a těšil se, jaký hrnec mlíka přinese. Ale to se zmýlil. Hanča nadojila ještě míň než včera. Schválně to tátovi nesla ukázat a schválně taky nechala dveře pootevřené, jak koza zase v chlívku hřeští. Kováříka popadla zlost.
3: Srdcokra dobytče, co ještě chce? Vždyť jsem jí pásl celého půl dne, vodil jsem jí jako hraběnku.
0: Zdvihnul se a třeba byl zmožený, přece se šoural do chlívka.
3: Co, koza, proč vřeštíš? Jak pak se dneska napásla?
2: Dnes to bylo ze všeho nejhorší. Pásl mě takový starý, nosatý dědek. Přivázal mě ke kůlu, sedl si ke mně, kouřil jako komín a pouštěl mi smradlavý dým ze smradlavé fajfky zrovna pod nos. Že se mi z toho ještě teď dělá špatně.
3: Ty čerte, jeden rohatá, prolána a falešná. Takové to tedy je. Chudáci holky dostali výprask pro nic a za nic. No počkej, ty patvára. Teď si to vylízáš.
0: Rozkřikl se kovářík a jak v té ráži byl, otočil se, vytáhl z hromady pořádný klacek, hezky sukovitý a do milé kozy se pustil. A pane, to nastal tanec. Koza uskakovala, jak mohla, brzy nahoru do jeslí, brzy dolů podešla, brzy napravo, brzy nalevo, ale kovářík se rozčertil a byl hlava nehlava, málo která rána padla vedle a čím víc byl, tím víc se rozpaloval a křičel.
3: Lhářko jedna prolhaná!
0: Nikdo rozezleného tkalce nechlácholil, nikdo mu ruku nezadržel, klacek nevytrhnul. Holky se pravda dívaly na tátu oknem, ale mysleli si, jenom víc, ta koza si to zaslouží. To se ví, že koza vyváděla až hrůza. Nakonec se jí povedlo přetrhnout provaz, vyrazit z chlívka a utíkat k lesu. Kovářík s klackem v ruce pustil se za ní.

0: ale byl tak zmožený, že mu brzy došel dech. Venku už byla taky tma a tak jenom zahrozil za kozou klackem.
1: Běž si, mrcho, třeba do horoucích pekel, ať máme od tebe pokoj.
0: A vrátil se do světnice. Tam stály holky celé ustrašené a dívali se na tátu, jestli se teď nepustí do nich. Ale táta hodil klacek za kamna, setřel si zástěru pot z čela a povídá.
1: Trpěli jste nevinně, ale kozu jsem potrestal, že na to do nejdelší smrti nezapome. Taky se k nám víckrát nesmí vrátit.
0: Ale Božíčku, táto, co pak to říkáte? Opovážila se ozvat nejstarší dcera Hanča. Vždyť ji můžem prodat řezníkovi, já se za ní rozběhnu a přivedu ji.
1: Ani se nehneš, ať někde pojde a vlci ať ji třeba roztrhají, za víc nestojí. A žádná koza, co živ budu, nesmí k nám přijít do stavení.
0: A na tom zůstalo. U kováříku víckrát nikdo o koze nemluvil, po ní se nescháněl. Kovářík si koupil kravičku a byl u nich svatý pokoj. Ale my se přece ještě musíme podívat, co se s jejich kozou dálo. Tak, když se jí povedlo utrhnout se od žlabu, utíkala k lesu jako splašená a zamířila si to rovnou na prantíčky a tam, samá rána, samá krev, hledala si někde nějaký brloch, kde by si mohla odpočinout, vylízat se a vyhojit si rány. Ohlíží se cestou na všechny strany, až spatří pod kamenem ve skále díru.
2: Panečku, to je pro mě jako dělané.
0: Šups, a hned tam skočila. V díře bylo teplo, sucho, jenomže na neštěstí už tam byli jiní nájemníci. Liška tam měla mladé. Čtyři lištičky tlačily se tam do koutka, třásly se strachem a čekali, až se k ním vrátí máma. Ta si vyšla před chvilkou někam do kurníku pro večeři a ani ve snu jí nenapadlo, co se zatím doma děje. Štěstí jí přálo, zadávila chlapáckého housera a přivlíkla ho až k díře.
3: Dětičky, pojďte ven, já vám přinesla něco, co jste ještě neviděli.
0: Zavolala a těšila se, jak liščátka vyběhnou, jak se budou dívat na husu jako telátka na nová vrata, jak ji oškubají, upečou a jak si na ní pochutnají. Když se ale nic nehýbalo, liška se lekla. Pustila husu ze zubů a pomyslila si.
3: Jestli pak se těm dětem něco nestalo.
0: Skočila k díře a div leknutím neskameněla. Dívala se na ní taková obluda, jakou jak tě živa neviděla, rohatá, fousatá a s velkýma očima. Strach má velké oči, tma byla jako vranci a ta liška nepoznala kovaříkovic kozu. To si můžem sami pomyslet, jaký bylo. Mít děti v díře a nemoct k ním? Taky koze nebylo zrovna do zpěvu a tance. V díře se jí tu zelíbilo, pelech byl mechem hebce vystlaný, hezky se jí tu odpočívalo, utéct se jí nechtělo, tak když liška mermomocí lezla do díry, spustila na ní strašlivým hlasem.
2: Já jsem koza rohatá, z jedné půlky chlupatá, z druhé půlky odrbaná, samý šráma, samá rána. Kdo sem do té díry vleze, zdraví už z ní nevyleze.

0: Lišku obešla hrůza. Kola se jí udělala před očima, chlupy na hřbetě postavily se jí jako hřebíky, popadl jí strach o dětičky, dala se do pláče, stáhla ocas mezi nohy a běžela ke svému strejčkovi vlkovi, který zůstával o kousek výš v lese. Měla štěstí. Potkala ho, sotva kousek cesty uběhla. Taky zrovna vstal a vyšel si sehnat něco na zub. Jak ho Liška spatřila, hned spustila hrozný pláč a nářek.
1: Pane strejčku, pojďte k nám, pojďte k nám.
2: Co pak se vám, teta zlatá, jenom stalo, že tak vyvádíte?
0: Zastavil se hned vlk.
1: Stalo se mi, stalo, jenom poslouchejte, v mém brlohu se usadil nějaký netvor, takového jsem jak tě živa neviděla, mám tam 4 dětičky, jestli mi je sežere, musím se zbláznit, pro všecko na světě vás prosím, pojďte ho vyhnat, já jsem na něho slabá.
2: Půjdu, tetičko, půjdu, jak pak bych nešel. Vždyť jsme přece sousedi, musíme si pomáhat.
0: Sliboval vlk a pustil se za Liškou.
2: Tak kde pak je ten netvor?
0: Optal se vlk kurážně, když se kmotřička zastavila. Ukázala mu do díry a pustila ho napřed. Vlk tam s ještě větší kuráží strčil čenich, ale hned ucuknul, jako kdyby se spálil, protože z díry zablekotal strašlivý hlas.
3: Já jsem pozorovatá, z jedné půlky chlupatá, z druhé půlky odrvaná, samý šrám a samá rána mé. Kdo sem do té díry vleze, zdraví už z ní nevyleze. Rohy jako vidle mám, každého z vás potrkám. Kdo se o svou kůži bojí, ať mě nechá na pokoji mé.
0: Vlk chvilku poslouchá, potom se začne třást, ošívat, všelijak kroutit, až nakonec řekl.
2: Jo, milá teto, v té díře musí být něco tuze ošklivého. Na to já si netroufám, s tím já nechci nic mít. Už se svými dětmi rozlučte.
0: Vzal do zaječích a nechal Lišku na holičkách.
1: Co já smutná si jenom počnu, co si počnu?
0: Začala Liška naříkat ještě víc a v tom si vzpomněla na kmotříčka medvěda.
1: Ten je silnější než vlk, ten to jistě vyžene.
0: Vykřikla radostí a znovu se pustila do lesa na paseky. Měla zase štěstí, že ho cestou potkala. Medvěd ji slyšel už zdaleka naříkat, běžel jí naproti a volal celý ustrašený.
4: Co, frakmotřičko, co se stalo, že tak vyvádíte?
1: Můj přemilý kmotřičko.
0: Zaplakala Liška ze všech sil.
1: Stalo se, stalo, pravda, že se stalo. Pojďte mi pomoct vyhnat z mého domova nějakou obludu, která tam vlezla, když jsem nebyla doma, a škrtí tam moje nešťastné dětičky.
4: Co pak jste se zbláznila, kmotřičko? O jaké obludě to mluvíte? Vždyť přece známe všecky přátele i nepřátele po celém lese, nebo ne?
1: Jenom pojďte z nejmilejších kmotříčku, z čerstva pojďte k nám. Vždyť to sám uvidíte, vy jste silák, vy to zmůžete.
0: Nutila i lichotila Liška a vedla medvěda k díře.
4: Tak raholte, kmotříčko. Já cítím krev.
0: Bručí medvěd sotva k díře přičuchnul.
1: Moje nešťastné děti už jsou zardoušené.
4: Kmotřičko, neplačte ještě. Počkejte, já se teď do toho dám.
0: Těšil Lišku medvěd, rozkročil se a zavolal do díry.
4: Kdo je tam? Ať se hned klidí ven.
0: Z díry vylezly 2 černé rohy a ozval se strašlivý hlas.
3: Mé, já jsem koza rohatá, z jedné půlky chlupatá, z druhé půlky odrbaná, samý šrám a samá rána. Mé, kdo sem do té díry vleze, zdraví už z ní nevyleze. Rohy jako vidle mám, každého z vás potrkám.
5: Kdo se o svou kůži bojí, ať mě nechá na pokoji.
0: Medvěd s leknutím ani hned nemohl zpamatovat. Chvilku třeštil oči na kozí hlavu, vidí zahnuté rohy, pod bradou fousy, ohnivé oči, zblednul jako stěna, začal se celý třást, až najednou uskočí a povídá.
4: Milá kmotřičko, to musí být nějaký drak. Nebo nějaká ještě horší obluda, až od někud z moře. Vždyť i já jsem tu u nás takového čerta ďábla jakživ neviděl, a přece už je mi hromada let, a pamatuju na Haltravě meluzínu, na výšovce skalníka a divoženky v lůzích. Víte co, utečme, než to na nás vyskočí, a zaživa nás to roztrhá.
0: Obrátil se, ani se už pomilek motře neohlídnul a upaloval zpátky na paseky, až se mu hlava klátila nahoru dolů. Co si měla teď chudá Kliška počít? Sedla si na kámen a spustila srdcerivný pláč.
1: Moje dětičky drahé! Moje lištičky zlaté, vždyť já vás už do smrti neuhlídám. Kam pak já přesmutná se mám obrátit, koho o pomoc poprosit?
0: Tak plakala, až jí srdce usedalo. Kousek cesty od ní už chvilku stál a poslouchal malý ježeček. Slídil tu a čuchal, jestli nenajde nějakého hada, nebo alespoň plže. Ničeho si nevšímal, až najednou zaslechne takový nářek, jako když jde někomu o život.
6: Kdo pak si to tak naříká?
0: Vyběhne hned po hlase z houští a vidí Lišku sedět na kameni, lomit rukama a bědovat. Na Lišku se neodvážil ježek ani promluvit. Když ji někdy potkal a dal jí pozdravení, ani si ho nevšimla, ani mu nepoděkovala, taková velká paní to byla proti němu. Ale když ji tak viděl celou zoufalou, dodal si kuráž.
6: Paní Liško, co se vám stalo, že tak pláčete? Jestli to je možná, tak vám ze srdce rád pomůžu.
0: Liška se ohlídne a vidí stát před sebou ubohého ježečka.
1: Ach, ty chudáčku malý, můj ježečku ubohý, jak pak ty bys mi mohl pomoci, když to nedokázali ani takoví siláci, jako vlk s medvědem, a jsou to přece mý přátelé.
0: Spustila Liška ještě větší nářek.
6: Paní Liško, tohle přece k ničemu nevede. Nehněvejte se na mě, ale pláčem se nic nespraví. Radši mi povězte, co vás trápí.
1: Tak teda ti to povím, když to chceš vědět, ale vím, že je to marné, ty, že mi pomoct nemůžeš. Támhle v díře mám 4 malé dětičky. Šla jsem jim pro večeři a než jsem se vrátila, vlezla k ním místo mě nějaká obluda. Nechce mě k ním pustit, nedá se vyhnat po dobrém ani po zlém. Žádný nic nepořídil, všichni se jí bojí. O, moje lištičky zlaté, vždyť já vás už víckrát nespatřím, víckrát se s vámi nepotěším.
0: Ježek nechal Lišku naříkat, natáhl rypáček a potichu jako myška přikradl se na krátkých nožičkách k díře, podíval se do ní a hned se dal do smíchu.
6: Paní Liško, neplačte, to není žádná obluda, to je z Postřekova Kovaříkovic koza, tu mrchu mrsnou a prolánou tu já znám z pastvy. Dostat ji ven je pro mě hračka.
1: Bože, ježečku drahý, kdyby to tak byla pravda.
0: Chytala se hned té řeči zarmoucená Liška a pospíchala k díře.
3: Já jsem koza rohatá, z jedné půlky chlupatá.
0: Spustila hned koza strašlivým hlasem starou písničku.
6: Jen buď ticha a polez ven po dobrém.
3: Z druhé půlky odrbaná. Samý šrám a sama rána mé.
6: Tak ty, potvoro falešná, nevylezeš.
0: Rozhněval se Ježek, stočil se do klubička a že nebyl o nic větší než pořádný knedlík, udělal kutululuč, svalil se do díry, tam hned roztáhnul a postavil svoje podláky, tvrdé a ostré jako na železném kartáči, a začal milou kozu bodat do vena, do břicha, do odřené kůže, všude tam, kde to nejvíc bolelo. Koza kopala, prskala, mečela, chtěla Ježka nabrat na rohy. Ale čím více v díře točila, tím víc to bolelo, až už nemohla vydržet. Celá umořená vyrazila všemi čtyřmi z díry ven i s Ježkem, jako slepá vrazila přímo do stromu, a bylo po ní. Liška, když to viděla, dívala se chvilku celá tumpachová, ale brzičko se vzpamatovala, vzpomínala si na děti a rovnou k nim. Našla je chudáčky skrčené v koutku, celé ustrašené, ani vlastní mámu nemohli hned poznat, tak byly vyplašené. Liška je hned všecky očuchala, olízala, a když viděla, že se jim ani vlásek neskřivil, zapomněla hned na všechen strach a starosti. Dala se do zpěvu a výskotu, děti taky okřály, máma je vynesla z brlohu ven a teď teprv si dali bene. Měli tu housera i kozu. Liška hned vystrojila trachtaci a pozvala na ní i sousedy vlka s medvědem. No, ti se nedali nutit ani prosit. Přišli oba, dobře se najedli a dobrák medvěd, když se po takové večeři s kmotřičkou loučili, povídá.
4: A ještě nám, kmotřičko, povězte, jak jste tu potvoru nakonec dostala z díry ven?
0: Teď teprve zčervenala Liška hanbou jako mák a povídá.
1: Jsem to ale darebná osoba, všecky pozvu a na toho nejhlavnějšího zapomenu. To byste neřekli, malý Ježeček poznal, že je to kovaříkovic koza, vypíchal ji z díry a taky uštval, že si tu rohatou palici ostrom rozrazila.
2: To se podívejme. Já vždycky říkám, že nezáleží všecko na síle, ale taky na šikovnosti.
4: Už můj neboští dědek říkával, že nesmíme nikým pohrdat.
1: Tak jste to slyšeli, děti, co tuhle kmotříček povídá.
0: Obrátila se stará Liška na svoje liščata.
1: Pamatujte si to. Popřejte ještě dobrou noc a z čerstva běžte spát. Než bude den, já to tady ještě drobet poklidím, aby nás tu zase někdo nevyčmuchal.
0: Všichni se po dobré večeři rozešli. Jenom Ježek slídil dál v houští po hadech a plžích, po červech a žížalách, po myších a žabách. Ani mu na mysl nepřišlo, že by mu měla Liška poděkovat, dát kus masa z kozy anebo stehno z housera. Bám byl rád, že mohl takové paní, jako je Liška, posloužit. On, nepatrný Ježek. Inu, tak už to chodí na tom božím světě, že jedněm růže kvete a pro jiné chudáky roste jenom trní a bodláky.

0: To jednou vyšla hospodýnka Manka z jeskyně a povídá loupežníku Rumcajsovi. Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek.
1: No já mám takovou radost, že si musím vystřelit z pistole.
0: Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce až do města Jičína.
1: A teď se na našeho Cipíska podívám.
0: Cipísek leží v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu a je bos.
1: Víš co, Manku, já mu udělám střevíčky.
0: Manka nejdřív Rumcajsovi řekla, že nemá rozum a dopověděla. Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.
1: Co, ten kluk bude chodit už od neděle za týden?
0: Jedna malá ještěříčka utíkala do věříčka. Usmála se Manka a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby byl Cipíska čím natírat po koupeli. Rumcaj se dal do šití střevíčku, protože kdysi býval ševcem, ušil je snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty střevíčky Cipískovi, opatrně ho přikryl lopuchovým listem a šel odkrojit kousek kůry bukové a kousek dubové, aby bylo Cipískovi na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu ke stromu a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od jeskyně volá.
2: Kde pak s tím chlapcem Rumcaj si chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky.
0: Rumcaj se rozběhl domů.
1: Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, jenže já ho neodnesl.
0: Manka obracela v prázdné kolíbce lopuchový list a naříkala. Tak ho odnesl jestřáb, nebo si pro něho přišla liška, nebo ho popadl jezevec, nebo ho ukradla vrána.
1: Rumcaj tiše seděl na pařezu a nabíjel pistol nejtvrdším žaludem, co našel v kapse. Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí.
0: Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchal, jestli by Cipíska nezaslechl od někud z lesa Řáholce. Napravo bzučeli včely a chruněl jezevec. Nalevo klapala jeleni kopítka a tlapkali zaječí nožky. Vzadu nebylo slyšet nic, to tam tak tiše chodili lišky. Zhora šelestila jestřábí a vraní péra, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic na svědomí. To všecko slyší Rumcaj s levým uchem. Pravým poslouchá, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy. Slyším, co slyším, ale nož Cipísek to není. Pohladil Manku pěkně po tváři a lehonkým loupežnickým krokem se vydal křížem krážem po lese Řáholci, aby se poohlídl po Cipískovi. Očima jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen do pravého ucha se mu odněkud za pasekou pořád louskají ořechy. Přešel paseku a byl v sousedním lese, kde rostou červené borovice. A v tom mu sletí z hora na loupežnický klobouk ořechová skořápka. Rumcaj se podívá a v hnízdě na borovici sedí veverka a s ní tři mladé a je tam s nimi Cipísek, louská ořechy a krmí starou i mláďata. Rumcaj si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou žaludem.
1: Tak to ty s nám ukradla Cipíska.
2: Já? Vždyť on přišel sám, přišel po cestičce a vylezl k nám na borovici.
1: Já vím, když se na veveřici míří pistolí, tak ona obyčejně lže.
0: Ale když si pro Cipíska sáhl nahoru do hnízda, hned viděl, že veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem prochozené.
2: Přišel sám, řekla veverka. A protože jsem byla od louskání ořechů celá polámaná, tak mi pomáhá.
0: Rumcaj se popadla taková pícha nad cinkem Cipískem, že musel třikrát vystřelit z pistole. Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. Podruhé střelil,
1: aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlápal první střevíce, sotva se vykulil z kolíbky. A ta třetí rána? Ta byla jen tak pro radost.
3: Milion bruntibárů. Teď jsem tomu zase dala, jen co je pravda. Myslím si o sobě, kdo ví, jak nejsem chytrá a sama pěkně lezu do pasti. Co to? K panu Špejlíkovi musím, protože jsem dala své liščí slovo a to se samo sebou splnit musí. Ale přitom mě zase pan uzenář Špejlík nesmí chytit, poněvadž to by zas pan lesník Březina prohrál těch 100 korun, o které se vsadil. Tak co mám dělat? Já už vím. Nejlepší ze všeho bude, když v sobotu odpoledne půjdu do města. Panečku, tohle byl nápad. V tomhle převlečení by mě určitě nepoznal ani sám pan lesník Březina. A hejďme se. Čokoládová ulice. Tak jsem tedy tady. Teď jen, abych našla uzenářství pana Špejlíka. Musím podle vůně.
4: Prokrýle pána babičko, dávejte drobátko pozor, nebo vás něco přejede.
3: Pardě, klepeto, děl jsem na všechny 4, samým letnutím nepadla. Koukám po výkladech, jako bych tu v životě nebyla a nechala bych se přejet automobilem. Ale vůně, uzenářství, to já cítím na stonu. Větran z brokovnice, co to vidím tady vedle? Samé liščí kožíšky. No jak pak ne? Pan Matěj Jezevec, kožišník. Jemnáčku. A tuhle ten kožíšek, ten já dobře znám. Tady visí na tyči tetka Chňapka. Liška od stříbrného smrku. Tak už to má taky za sebou. A byla daleko mladší než já. A ani kožíšek nemá tak pěkný, jako je můj. Pardie, klepeto. Ještě, že jsem pan kožišník ty kožešiny pověsil. Už vím, jak na pana uzenáře vyzraju. Tralaličky, tralala, v lese roste smrk. Tralaličky, tralala, Špejlík o něj brk.
5: Babka jedna, co jí to posedlo? Trojčí tu na ulici, jak nějaká mladiče na pleše. To jsou mi věci.
3: Ježíšku na křížku, jsem já to ale opravdu kmotra. Nejdřív se převleču za starou babku i paraplesevou táhnu, jen aby mě náhodou někdo nepoznal, a pak tady trdluju, jak nevěsta o posvícení. Musím se honem někde svléknout.
6: Pojďte, chlapi, pojďte. Máte všichni všechno připraveno? Vidle, sukovice, provazy. Všichni všechno?
7: Máme, máme.
8: Vidle i sukovice.
9: I provazy.
7: I provazy máme.
6: A co je nového na ulici? Nic? Nic?
5: Kde pak? Ta se sem neodváží. Akorát jedna babka si tamhle na ulici začala žnič o nic poskakovat. Maši, tlačej bodky nebo co?
6: Ale vemko za babku, tak dobře. A jak říkám, jak se liška objeví, všichni hurá po ní. To by to byl sám rohatý, aby nám někam utekla.
3: Dobré odpoledne ve spolek.
6: Liška, větrn do jitrnic, chyťte ji. Kdo jí dopadne, dostane ode mě 10 korun.
9: Pozor, těží ke dveřím. Pozor tam, chyťte ji, co za ocas.
5: Vopklíček, vopklíček.
6: Všichni za ní, nesmí nám uniknout. Za kůži dostanu 100.
5: Já jsem se nějak zamotal do provažu.
9: Liška nás nepočká.
6: Za ní,
9: honem, za ní.
5: Určitě běžela do Štokoly, to všechny lišky dělají.
3: Já je znám. Jo, houbelec do stodoly. Tak chytrá jsem taky a vím, že byste mě tam hledali. Tady jsem ve zdraví přežila tu hrůzu. Na tyči hned vedle tety Chňapky. Ale kdyby ta tyč náhodou praskla, tak bych tu docela určitě visela doopravdy. Tak, a teď honem, než se pan uzenář Špejlík s těmi chlapy vrátí. Musím si vybrat nějakou pěknou šunku, aby viděl, že se mnou nejsou žádné žerty. A nebo radši dvě za ten strach. Ale protože já jsem liška vzdělaná a inteligentní, musím mu za tu pochoutku náležitě poděkovat. Nejlepší bude, když mu tady v krámě nechám dopis. Tak, a je to.
6: Je to rán do Jelita, do Jitrnic, kam se jen ta mrška chlupatá mohla ztratit.
4: Zkusíme ještě, drobátko, zašťourat pod chlívkem.
6: Tak jo, a honem. A všichni dobře hlídat.
5: Čuj, zatracená liška, ještě mi zbouráte chlívek.
4: Není tam, pane Špejlíku, tak co budeme dělat?
6: Já nevím. A čertivem, i s tím chlívkem. Hlavně, že se té chlupatici zrzavé nepodařilo ukrást mi zase nějakou šunku. To bych musel navíc ještě ke vší škodě vyklopit panu lesníkovi Březinovi 100 korun a takhle je zaplatí on mě?
5: Tak pozdrav pánbu, pane uzenáři. My jdeme zase po svý práci.
6: Ach, se smazec, do Jitrnic, hrom do Jelit. Tady byla šunka a tuhle taky. A obě jsou pryč. Jsou dočista pryč. A 100 koruna taky. Prach se smrděnecky. Jestli já tu chlupatici chlupatou, tu zrsku zrzavou, jestli já ji někde dopadnu, já z ní na mou duši hadry cucky nadělám. Co je to tady? To je nějaký dopis nebo co? No mou tě kotě, opravdu dopis. Ctěný pane Špejlíku, moc vám děkuju za ty dvě šunky. A abyste neměl tak moc velikou škodu, pošlete mi za ně oučet zase do dutého stromu na rozcestí. A nezapomeňte vyplatit panu lesníkovi Březinovi těch 100 korun, poněvadž dluhy se platit musí. S outstou liška od dutého stromu. Jíden, tolik škody, a ta mrška se mi ještě vysmívá.
7: Dobré odpoledne, pane Špejlíku. Tak co, jak pak to dopadlo? Přelstil jste moji lišku, máte ji?
6: Nemám, pane lesníku. A o té vaší zrce chlupaté už nechci ani slyšet do smrti smrťoucí. Protože na mou duši je to ta nejchytřejší a nejmazanější liška, o které jsem jak těživ slyšel.
7: A co naše sázka?
6: To víte, že platí. A tady máte těch 100 korun. A ať je mezi námi pořádek.

Ptáček pro štěstí. Císař Max vládl velikou říší, ale nebyl šťasten. V mladých letech musel utéci před svým otcem. Potom se poddaní proti otci vzbouřili, provolali Maxe za císaře, starý císař padl v boji a Max nastoupil na trůn. Oženili ho s vzácnou princeznou. Měla věnem ještě jednu říši. Ale císařovna byla churavá a když se jim narodil syn, stále postonávala. I malý princ byl slaboučké děťátko, sotva ho vypiplali. Doktoři neuměli ještě léčit tak jako dnes a div svými léky matku i jejího synáčka neumořili. Císař Max býval často smuten, že žena stůně a princ churavý. Jeho dvořané, aby ho rozveselili, zvávali ho na hony. Jednou na honě císař se ztratil své družině. Jel dlouho, přímo lesem, troubil na trubku, ale marně. Nikdo ho neslyšel. Bůh ví, kam se to zatoulal. Když se počalo smrákat, viděl císař, že už se z lesa před nocí nedostane. Tak hledal, kde by přenocoval. Jak tak jede úbočím, spatří pěkné údolí a v něm políčka po stráních a na jednom přívrší stojí stateček. Z komína se kouří, v soumraku zablísklo v okénku světlo. Císař obrátil koně a kůň sám už přidal kroku, cítil stáj. Když dojeli k plotu u zahrady, bylo slyšet hrát na harmoniku a smích. Císař vjel do vrat. Ze stavení se ozýval štěkot. Vyběhl párek jamníků, křepelák, bernardín. Vesele oštěkávali koně a nechtěli ho pustit dál, dokud nepřijde pán. Objevil se muž se zelenými výložky a ptal se zdvořile cizího pána, co si přeje. Císař pravil, že je štolba z hraběcí družiny. A zabloudil na honě. Divil se myslivci, že je doma a ne na honě, ale myslivec se zasmál. Tady už jste v jiném panství, pane. To honí na Klárovském, daleko odtud. My jsme černínští. Kdyby se tam netáhli od nás pytláci slídit poraněné zvěři, ani bychom o tom honu nevěděli. To už se dnes domů nedostanete. Zůstanete u nás na noc. Přijměte za vděk málem. Císař seskočil, hajný mu zavedl koně do stáje a nasypal obroku a potom dovedl hosta do zahrady. V zahradě sedělo po trávě 12 dětí, hoši i děvčata, všichni buď černovlasí jako otec, nebo plavovlasí jako matka. Nejstarší už byl dospělý, silný a zdravý jako mladý buk. Když spatřili hosta, všichni vstali a matka zmizela do kuchyně. A hajný přivedl císaře k starému muži, jenž seděl na lávce pod lípou a kouřil z dýmky. Vedu vám hosta, tatínku, je z hraběcích služebníků z Královského, zabloudil o honě. Buďte nám vítán, pane, řekl starý sedlák a pošinul širák na hlavě. Sedněte si s námi, než nám dá snacha večeři. Císař si sedl vedle sedláka na lavici a sedlák se ho počal vyptávat. Jak u nich sype pšenice a jak se urodilo ovoce? Císař byl na rozpacích. O tyhle věci se jakživ nestaral. V císařském paláci bylo vždycky všeho dost, ať se urodilo nebo ne. Tak, aby to zamluvil, ptal se sám sedláka. Na rodinu i na statek. Sedlák mu vyložil, že tenhle syn mu zbyl jediný a když chtěl být myslivcem, budiš. Sám byl ještě statný muž, když syn šel na učení. Vedl statek, až teď vnuci dorůstají a ti tři nejstarší už hospodaří jako na svém. Císaři to bylo divné, jak se tak všichni snesou a že všichni rádi pracují. Sedlák se zas podivil císaři, pravil: Nevím, pane, jak je to mezi pány, ale u nás je to tak z pokolení na pokolení, jako zákon, že otec vládne a synové poslouchají. Ten statek není velký,
ale je v našem rodě už 100 let od chvíle, co přišli naši předkové, dostali tenhle lesní dol údělem, sami jej vykáceli, vytříbili, sami pole založili, luka odvodnili, stromy zasázeli. Však tuhle lípu zasadil můj otec vlastní rukou, když jsem se narodil. Já zas statek odevzdám nejstaršímu vnukovi, ale jeho otec tu bude pánem, jak je zvykem v našem rodě. Tu přišla Hajná a zvala k večeři. Měli borůvkový vaječník a podmáslí. Host dostal ještě máslo, sýr na chleba a kus uzeniny. Císař jedl, jak mu jakživ v císařském paláci nechutnal. Smál se s dětmi, žertoval s Hajnou, poslouchal starého sedláka vyprávět o starých časech a tak se rozveselil, že se mu ani nechtělo spat. Jenže na statku chodí spat časně, musí ráno časně vstávat. Hajný zavedl hosta do klenuté síně, kde měli postroje a nářadí. Tam mu prostřeli domácí houně na seno. Selka se omlouvala, že jejich jako čmelíku nemají pána kam uložit. Ale císaři se spalo na seně jako v ráji. Byl by zaspal den, kdyby ho nebyli probudili vlaštovky. Sotva svítalo, počali létat pod klembou a štěpetat, jako by mu vyčítali. Císař nevěděl zpočátku, co se s ním děje. Konečně se probudil a viděl, že mu vlaštovky létají kolem hlavy, div ho nebijí křídelky po tvářích. V tom se otevřela vrata. Hajný dával hostovi dobrý den a smál se, když viděl vlaštovky střelhbitě vylétat ze vrat. Pravil císaři, že ho nechtěl tak brzy budit, ale pak si vzpomněl, že mají v staré konírně vlaštovky hnízda a že budou chtít časně ráno ven. Císaři to bylo divné, co tam je vlaštovčích hnízd. Byla všude, na železných svornících mezi klenbami, pod okapem střechy, i v sínce do kuchyně a pod trámem v stáji. Ptal se starého sedláka, když spolu máčeli černý chléb do teplého mléka, proč tam ty ptáky trpí, když všude překážejí. Sedlák se podíval přísně na hosta a pravil: kde tento pták sídlí, tam je štěstí. A odkud se stěhuje, tam neštěstí kraluje. Nikdo z našeho rodu by se neodvážil sáhnout na vlaštovku nebo ji, nedej Bůh, ublížit. Ti ptáčkové tu jsou snad od té doby, kdy tu stála první chalupa v starém pralese. Staví si tu svoje příbytky stejně dlouho jako my, jenže jsou svobodnější, nemají pána nad sebou. A my jim pány být nechceme. Necháváme je volně žít. Císař se zamyslil nad tou řečí a pravil: chtěl bych se s tebou ještě setkat, sedláče. Až přijdeš do města, ptej se po Maxovi, každý ti ukáže. Sedlák řekl: děkuji ti, pane, ale sotva se kdy už spatříme v životě. Co živ jsem v městě nebyl, proč bych tam měl nyní chodit? Chceš-li, přijď, budeš nám vítán. Císař mu poděkoval, dal si vyvést koně, se všemi se rozloučil a Hajný ho doprovodil až na cestu vedoucí do města. V městě už byl poplach, co se s císařem stalo. Poslové se rozjeli na všechny strany. Když však viděli císaře přijíždět, zvonili všemi zvony, vyšli mu vstříc a v paláci ho již vítali. I císařovna sama vyšla až na práh. A císař, jeda městem, mimo děk hleděl, uvidí-li vlaštovčí hnízda. Ale neuviděl a v císařském paláci teprve ne. Nedalo mu to dobře dělat. Stále myslel na slova toho starého sedláka a vzpomínal, jak tam, v tom chudém statku, bylo veselo, jak mu tam chutnalo, jak tam sídlí opravdu štěstí. Tak si dal zavolat stavitele a nařídil mu,
ozdobit palác vlaštovčími hnízdy. Stavitel vymyslel hnízda. Krásně tepaná ze zlatého bronzu, s mističkama ve spod, aby ptáci neznečistili mramorové zdi. A císařští ptáčnici nachytali vlaštovek, dali je do hnízd, opatřili je vodou a zobem a hnízda zavřeli zlacenými mřížkami. Císař vyšel se podívat, jak to vypadá. Všichni dvořané obdivovali novou okrasu, ale do rána byly vlaštovky mrtvy. Zahynuli žalem z nesvobody. Císař poznal, že se stala chyba, ale nevěděl si rady. Konečně kázal poslat poselství za tím hajným, aby poslal otce do císařského zámku. Když starý sedlák spatřil vojáky, myslil, že hrozí celé rodině nějaké neštěstí a poslal je schovat se do lesa a sám šel vojákům vstříc. Vojáci vyřídili sedlákovi, že ho pan Max zve k sobě. A sedlák pískl na syna, ať rodinu přivede a řekl jim, že to nic není, jen ten Max, co tady byl, ho zve k sobě. Oblékl kabát, zastrčil do kapsy dýmku a jel s vojáky. V zámku zavedli sedláka do velikého sálu a nechali ho čekat. Konečně přišel císař. Sedlák poznal, kdo je to, ten Max. Hluboce se uklonil a chtěl mu líbat ruku, ale císař pravil, počkej, sedláče, toho nech, já potřebuji tebe, ne ty mne. Hleď, mám všechno. Všechno, čeho si jen smrtelný člověk může přát, jen jednoho nemám. Štěstí. Moje žena stůně, princ, dědic říše, je slaboučký chlapec. V paláci musí být ticho jako v hrobě. Lékaři léčí dnem i nocí, ale nevyléčí. Chtěl jsem zkusit, máš-li pravdu s tím ptákem štěstí. Ale vlaštovky nevydržely v paláci. Do rána byli mrtvi. Poraď, co dělat? Sedlák se zamyslel a pravil, nevím, jak ti pomoci, můj panovníče. Nikdy jsem nehledal štěstí, ale vím, že když člověk žije jako já, je šťasten. Císař odpověděl, tak víš co, pojď ke mně, do paláce, budeš z mých rádců. Možná, že se ti podaří najít, jak bych došel štěstí. Sedlák císaři poděkoval, ale pravil, že nemůže. Jak by od svých odešel? S teskem by zemřel jako ty vlaštovky v kleci. Císař to pochopil a řekl, tak dobře, u zámku je veliká prastará obora. Na druhém konci je starý statek. Nikdo se o něj už po léta nestará. Dej svůj statek nejstaršímu vnukovi a pojď sem, aby si mi byl blíž. Tvůj syn tu bude lesním a bude tu oboru spravovat. Starý sedlák se zdržel slz, aby si nezadal, ale když šel domů, tak spěchal, jako by doma hořelo. Hajnému se skoro ani nechtělo z rodného hnízda, ale hajná mu řádně vyčinila, jakýže to je otec. O děti nedbá, vždyť na té pustině zakrní. No, a tak se všichni stěhovali do statku v oboře, starý sedlák, rodiče, hejno dětí, psů, i slepice a kačeny si hajná vzala sebou na plemeno. A v tom novém domově jim bylo, jako by se znovu narodili. Statek byl jak malé panství. Starý sedlák první rok div se neudřel, až mu syn musel zapovědět, tak se plahočit. Ale sotva se tam usadili, už tu byl císař. Zalíbil si mezi nimi. Chodil tam denně na táčky. Div nechtěl sám pomáhat. Po čase, když viděl to stádo dětí si hrát, počal k ním vozit svého synka v kočáře. Děti se dlouho báli pravého prince, ale psi s ním byli hned kamarádi, zvlášť jamníci. A Bernardín, ten ho hlídal jako chůva. U dvora se divili, jak princi svědčí a císařovna sama by byla ráda spatřila ty divné lidi, u kterých je jejímu synovi tak dobře. Tak se konečně za ním jednou
sama vydala. Ale zděsila se, když ho spatřila umazaného brodit se v rybníce a stavět mlýnky na struze. Volala úzkostí, že se princ topí, ale princ, jak spatřil maminku, skočil do vody, přeplaval k ní a vylezl jí, jak byl mokrý na klín a jamníci hned za ním. Císař konečně ženu uchlácholil. Dovolila, aby jí dali chleba s máslem a s medem a smetanu na čerstvé jahody. Císařovna se divila, proč takhle dobrá jídla nemají v paláci. A když se císařovna vrátila domů a vypravovala svému lékaři, čím jí ti lidé častovali, lomil lékař rukama a tvrdil, že to císařovna nepřežije. Ale přežila. A tak jí chutnalo, že počala také jezdit do obory, tu na švestkové knedlíky, tu na škubánky s tvarohem a s perníkem i střeným mákem. Takže se konečně celá císařská rodina div nenastěhovala na statek do obory. Královna všecka zrůžověla, prince by byl nikdo od sedlákových vnuků nerozeznal a císař byl šťasten. Seděli jednou se sedlákem na zápraží. Hleděli na děti, jak si hrají. A nad nimi visela vlaštovčí hnízda. Staré vlaštovky krmily mladé. Princ přiběhl k otci. Chvíli se díval, jak mladé otevírají zobáčky a jak jim rodiče cpou do hrdélek potravu a prosil otce, aby mu takového ptáčka chytil. Císař se podíval na sedláka, usmál se a řekl synovi. Těch ptáků se nikdy nedotýkej. Kde ten pták sídlí, tam je štěstí. Ale je tak svobody milovný, že raději zemře, než by se dal chovat v zajetí. Právě proto je to pták štěstí, že je svobodný. Bez svobody není štěstí. Sedlák pohlédl na krále a pravil, a což tvoji poddaní, můj pane? Král se zamlčel, pak vstal a řekl. Máš pravdu, sedláče. A od toho dne se změnila vláda v zemi a poddaní byli svobodní.

0: Madlenko, já když tě uvidím, tak je mi vždycky, jako když po zimě vysvitne jarní sluníčko.
1: Rád mě vidíš, ale kabousíš se nad tím záhonem, jako by ti zajíci všechno zelí okousali.
0: A mám snad nad zelím vyspěvovat o červené růžičce? Na té mojí zahrádce roste plevel třikrát tak rychleji než zelí.
1: Tak nehudruj. Já ti pomůžu. A až si v zimě sedneš ke kouřící zelňačce...
0: Řeknu si, že lepší by byl pořádný kus masa. Nevím, proč bych měl čimčarat jako vrabec na střeše.
1: A já zas nevím, proč bych tu měla ztrácet čas takovým kabousem ukabouseným. Táta říká, že ty i na sluníčku vidíš jen mraky. Která si tě vezme, ta se utrápí.
0: To říkáš ty? Nebo táta?
1: Na tom nezáleží. Ale je to pravda. Kdyby ses usmál, při práci si zaspíval, i to zelí by ti lepší rostlo. A dost možná, že by ti na zahrádce vykvet i kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí?
1: Moje bába vyprávěla, že v zahradě královny květin roste kvítek, který má všechny barvy duhy a voní jak růže, někdy jak borový les, někdy jak rezeda a někdy jak jablíčko na podzim v sadě. Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, rozkvete jak růžové poupě. A kdo místo masa šupe zelňačku sedmkrát do týdne, je najednou bohatší než sám král.
0: Takový kvítek, to bych si dal líbit. Jenže to jsou jenom pohádky.
1: Moje bába říkala, že sama ten kvítek měla, když byla ještě mladá.
0: A řekla ti, kde dostala semínko?
1: Když kvítek štěstí odkvete, vezme královna květin semínka a rozfouká je do celého světa. Mnoha lidem padne to semínko do zahrádky a ti, kteří se o něj starají, zalévají ho a chrání před větrem a mrazem, ti se z něj můžou těšit dlouhá léta a někdy i celý život.
0: Sem ještě žádné semínko kvítku štěstí nezaletělo.
1: Však ono zaletí. Jen musíš čekat a dávat pozor, abys ho nepřehlídl a nepřišlápl holínkou.
0: Nechce se mi čekat. Půjdu do světa, najdu zahradu královny květin a poprosím ji, aby mi to semínko dala.
1: A ty si mi...
0: Zahradu královny květin a poprosím ji, aby mi to semínko dala.
1: A ty si myslíš, že královna květin rozdává...

0: Su kvítek štěstí, zasadíme ho tady na zahrádce a on bude vonět celé dny a celé noci jen pro nás dva.
1: Ale Toníku, vždyť to byla jen pohádka.
0: Pohádka nebo pravda. Pro mne už tady štěstí nekvete.

0: Schovej! Nemůžeš koukat, kam šlapeš?
1: To z úhod, že nemůžu. Kdybych pořád koukal pod nohy, daleko bych nedošel.
0: A kam chceš dojít?
1: Chtěl bych... Ale co ti to tu budu vykládat? Teď ani nevím, kdo jsi. Nejdřív se ukáž.
0: A nezašlápneš mě?
1: Ani mě nenapadne. Teď jsem si sednul, tak nebudu kvůli tomu zase vstávat. No ne, trpajzlík.
0: Nejsem trpajzlík, ale lesní skřítek Bedrníček.
1: Těší mě, Bedrníčku. Já jsem Toník. Ukáž, ať se na tebe pořádně podívám. Nejsi větší než kluk, co se právě vykulil z hejčadla, a fousy máš až na zem. To se pak nemůžeš divit, že ti je kdekdo přišlápne. Měl bys si je trošičku přistřihnout.
0: To tak. Mám nejkrásnější fousy v celém Polesí. Ani hajný nemá lepší.
1: Tak se nezlob, Bedrníčku. No, a vem si kus buchty.
0: No. Je dobrá.
1: To pekla Madlenka. Ta umí všechno. Upeče, navaří. A na té jejich zahrádce, která je samý jíl a kamení, vypěstovala růžičky nejhezčí z celé vsi.
0: A proč ty místo běhání po světě nepomůžeš Madlence vynosit kamení ze zahrádky? Proč ji nenasekáš klesí, aby byly buchtičky pěkně do zlatova?
1: Jdu do světa pro kvítek štěstí.
0: Kvítek štěstí. K čemu ti bude?
1: No k čemu? Kdo k tomu kvítku přivoní, toho každá bolest přebolí. Kdo moc krásy nepobral, ten rozkvete jak růžové poupě. A kdo šupal zelňačku 7x do týdne, je s tím kvítkem bohatší než sám král.
0: Aha, no, tak ty chceš být bohatší než král? A rozkvítat jak poupátko? No. A to ti nestačí, že máš na hlavě vlasy jak záhon mrkve zasazený na tí do země?
1: Ty se mi máš co smát, ty s těma fousama jak opršalý lišejník.
0: Moje fousy nech na pokoji, moje fousy jsou náhodou
1: nejkrásnější v celém Polesí. Já vím.
0: Právě že nejsou nejkrásnější. Hajný má lepší. A o Forstovi ani nemluvím. Myslíš, že kdybych si přivonil k tomu kvítku štěstí, že by mi fousy ještě povyrostly?
1: To nevím, ale můžeš to zkusit.
0: Jak to mám zkusit, když žádný kvítek štěstí nemám?
1: Tak víš co, až se budu vracet ze světa, zastavím se tady a jedno semínko ti dám.
0: Je, to bys vážně udělal?
1: No to víš, že jo. Ale něco za něco. Já ti dám semínko kvítku štěstí a ty mi ukážeš, kudy se dostanu z lesa. Už tu bloudím třetí den, právě jsme spolu snědli poslední buchtu a jestli to tak půjde dál, budu se muset živit kořínkama.
0: Tak já ti dám dobrou radu. Začni kopat kořínky tamhle pod dubem.
1: No počkej, počkej. Pár jedlých kořínků, to je za kvítek štěstí trochu málo.
0: Jiný by ti nedal za takové sliby ani borovou šišku. Já mu to nabízím kořen

0: Návratníček a jemu to není dost?
1: Kořen návratníček?
0: No nekoukej na mě, jak čerstvě rozkopnutá mochomůrka. A dej se do práce.
1: A k čemu mi ten kořínek bude?
0: Jsi ty ale pařes. Až vykopeš kořen návratníček, uděláš s ním okolo sebe kruh a najdeš cestu z lesa tak lehko, jako by před tebou šel někdo s lucernou.
2: Vedrníčku, tak za to máš u mne to nejkrásnější semínko kvítku štěstí.

0: Z lesa jsem venku. Ale jak tak koukám, moc jsem si nepomohl. Všude kolem skály, ostré a zubaté, jako dračí tlama. A vítr se v nich prohání, jako by naříkal. Jde z toho hrůza. Už abych byl pryč. Jenže, jak se dostat na druhou stranu? Skály tu stojí jako zeď. Nikde ani skulinka. A když polezu přes ně, zlámu si nohy. Že on už to někdo zkoušel a teď tam leží bez pomoci. Je tu někdo?
1: Je tu někdo?
0: To je divná ozvěna. Kdo jsi?
1: Já ti to řeknu, ale ty se lekneš a utečeš.
0: Co bych se lekal?
2: Já jsem Toník a ty?
1: Já jsem Sanička. Sonička.
0: Sanička, Sonička.
2: Co to je?
1: Sanička. Jako malá Sanička.
2: Už tomu začínám rozumět. Ty jsi malá Saň, nikdo se tě nebojí a proto pořád vzdycháš a naříkáš.
1: Ale kde pak? Já vzdychám právě proto, že se mě každý bojí. Jak mě vidí, tak uteče. A tak jsem tu pořád sama. A je mi smutno.
2: Tak se ukaž mně. Já se nějaké zakrnělé Saně neleknu. Moc! Pust mě, prosím tě, pust mě!
3: Neboj. Já tě chytla jen, abys tak rychle neutíkal. A nevyvrk si třeba nohu. No vidíš, říkala jsem, že se mě každý lekne a že se mnou nikdo nechce, kamarádi.
4: To se nemůžeš divit, že se každý lekne, když se proti němu vyřítí drak jak hora.
3: Já nejsem drak, já jsem Sanička.
4: Jestli ty jsi Sanička, tak je moje koza chroust.
3: Co na tom, že jsem trošičku větší? Nikdy jsem nikomu neublížila.
4: A čím pak se živíš?
3: Chroustám.
4: Je?
3: Skály.
4: No to je teda něco. Poslyš. Saničko, Soničko, potřeboval bych se dostat na druhou stranu. Nemohla bys mi prokousat cestu.
3: Což o to mohla, ale musel bys počkat. Před chvílí jsem totiž obědvala.
4: No to já do večeře klidně počkám.
3: Jenomže my Saně jíme jenom jednou za měsíc. Počkáš? Měsíc. Budeme si povídat. A taky si můžeme zahrát. Drápky.
4: Je. Měsíc čekat nemůžu. Podívej se, kdyby ses trochu snažila, určitě bys těch pár balvanů ještě zmohla.
3: Když jím přes moc, tak je mi pak vždycky těžko. Od žaludku.
4: Jestli mi tu cestu prokoušeš hned,
0: přinesu ti od královny květin semínko kvítku štěstí.
3: K čemu by mi byla nějaká kytka? Na skále by stejně nerostla.
0: Na skále to dá rozum, že ne, ale kdyby jsi tu udělala pěknou zahrádku, kvítek štěstí by tam rozkvet všemi barvami duhy, slétali by se k němu ptáci a motýly a ty už bys nikdy nebyla sama.
3: To by byla krása.
0: No vidíš.
3: Víš co, já ti tu cestu prokoušu, ať puknu.
5: Chroust, chroust, chroust. Stačí to takhle?
0: Jak by ne, tam by projel vůz s párem koní. Moc ti děkuju, Saničko, Soničko.
3: Není zač. Šťastnou cestu.

0: Stát, stát, stoj člověče, ani o krok dál.
1: To se podívejme. Hlásek jako koni pásek a rozkazuje si jako šafář. Kde pak jsi ty, žblabuňko, že tě ani není vidět?
0: Já jsem zvonek, bradatý a střežím vstup do říše královny květin.
1: A co uděláš ty, klinkáčku, když tě jednoduše překročím, co? Jo, kde se tu najednou vzali ty bodláky a kopřivy?
0: Co? Ještě si myslíš, že mě jen tak překročíš?
1: Odpust mi, strážní zvonečku, nezlob se a pust mě do říše královny květin.
0: No, to je jiná řeč. A co pak u nás chceš?
1: Chtěl bych se poklonit vaší královně.
2: A požádat jí o kvítek štěstí. Že jsem to uhádla, co?
1: To je lehké hádání, ty žahalko. Pro kopřivu nikdo nemusí vážit cestu do království květin. Tu najde za každým plotem.
2: Nechte ho, sestřičky. Však si ještě kvítek štěstí nenese. Nakonec bude rád, když mu na zahrádce vyroste trochu kopřiv prohousata.
1: Nezlobte se, žahavé panenky, nezlobte se. Já vím, že i vy jste člověku ku prospěchu a když mě pustíte dál, slibuju vám, že vás nechám u plotu své zahrádky růst po libosti.
2: Tak běž, ale za trest si musíš vyhrnout nohavice a projít naším šikem.
1: Jo.

0: Buď vítán v království květin, Toníku.
1: Hodně slunce a chladivé rosy přeju, vzácná paní.
0: Co na mne tak koukáš?
1: Odpusťte, vzácná paní královno. Nemůžu oči odtrhnout. Tak krásnou růži jsem ještě neviděl. Jak jsem se na vás podíval, zapomněl jsem na žízeň i hlad, na únavu z cesty.
0: I na ty nohy popálené od kopři. Ale určitě si nezapomněl, proč jsi sem přišel.
1: Však to jistě sama víte.
0: Vím. Všichni sem přicházíte pro kvítek štěstí. Každý po něm touží, ale jen někdo ho získá. A málo kdo si ho dokáže udržet po celý život.
1: Jen se nebojte, paní královno, já svoje štěstí uvadnout nenechám.
0: Uvidíme. Dám ti semínko kvítku štěstí, ale musíš si ho zasloužit. Támhle ten úhor zriješ a zasadíš na něm brambory.
1: Zrýt pole a zasadit brambory? No to je divný pohádkový úkol.
0: Nemudruj a pust se do práce. Drchničko,
2: co si přeješ, královno?
0: Jdi s Toníkem a ukaž mu, kde najde rýč a motiku.

0: Myslím, že už tomu rozumím. Lán je to, že konce nedolídneš, ale rýč a motyka budou určitě ze dřeva.
1: Co tě napadá? Kdo by se pustil do takové práce s dřevěným nářadím? Rýč i motyka jsou ze železa a ty ten lán musíš pěkně zrýt a osázet.
0: Do večera.
1: Proč do večera? Dělej to, jak dlouho chceš, ale pořádně.

0: Uf. Ja. Ja. To je mi pěkná pohádková říš. A moždím se s tím. Jo, třetí den a nikde žádná víla nebo kouzelný dědeček, který by mi pomohl.
1: Co se tak mračíš, Toníku?
0: Ty se divíš, drchníčko? Pole od obzoru k obzoru a já jsem na to sám. Takhle nebudu hotový ani do Vánoc. To doma. Tam by mi určitě někdo pomohl. Sousedů Vašek, nebo... nebo Madlenka.
1: Jestli chceš, já ti pomůžu.
0: No tak děkuju.
1: Proč si sedáš, Toníku?
0: No, já myslím, že při tom čarování stát nemusím, víš?
1: Při jakém čarování?
0: No, ty přece teď mávneš čarovným proutkem, ne? A pole bude zryté a brambory pěkně v řádkách.
1: Kde pak? Já vůbec neumím čarovat.
0: Ne. Tak to můžeš zase jít. Jsi jak za groš kudla, ty bys mě tady vytrhla.
1: Mohla bych ti alespoň zaspívat, aby ti šla práce lepší od ruky.
0: Když si budu chtít zaspívat, dokážu to sám.
1: Jak myslíš, Toníku?
0: Ach.

0: Vidím, že už jsi skoro hotov.
1: Však jsem se taky nadřel. Ruce necítím a záda, jou, snad ani nenarovnám.
0: Ale dal jsi záležet, zem nakypřená, voňavá.
2: Takže mi dáte kvítek štěstí.
0: Možná. Čeká tě ještě hodně práce. Brambory sami nevyrostou. Musíš je okopat, na podzim pěkně vybrat ze země a dát do pytlů.
1: Co? Já tu mám čekat do podzim.
0: Nemusíš. Můžeš odejít hned a hledat svoje štěstí někde jinde.
2: Vzácná paní královno, já bych tu rád zůstal. A k těm bramborám bych vám vypěstoval třeba ještě pár hlávek zelí. Ale doma na mě čeká Madlenka, moje nevěsta.
0: To ona chtěla, abys šel do světa hledat kvítek štěstí?
1: Ale kdepak. Nechtěla mě pustit. Říkala, že jí ke štěstí úplně stačí, když je se mnou. A právě proto, kdybych zůstal ve světě tak dlouho...
0: Myslíš, že by si vybrala jiného?
1: Byla by smutná.
0: Na to si měl myslet, když si od ní odcházel. Buď splníš úkol, který jsem ti dala, nebo odejdeš bez kvítku štěstí.

0: Hop! Hop! Tak. Brambory máte v pytlích, žluťoučké jako máslo a velké jako pěst.
1: Svůj úkol si splnil, Toníku. Tady je tvá odměna.
0: Jenom jedno semínko.
1: Semínka kvítku štěstí se nerozdávají po hrstech.
0: Ale co když to semínko nevzejde? Nebo ho vrabec vyklobne?
1: Někdy i celý lán potlučou kroupy. A z jednoho oříšku, který ti náhodou vypadne z kapsy, vyroste velký strom. Ale neboj se. Tobě a tvé madlence jistě kvítek štěstí vykvete.
0: Což o to, já bych se i tím jedním semínkem spokojil, ale mám kamarády, kteří mi pomáhali. Bez nich bych sem asi nikdy nedošel. Slíbil jsem, že jim taky přinesu semínko kvítku štěstí.
1: Když jsi slíbil, musíš to splnit. Tady máš ještě dvě semínka. A teď už běž.

0: paní.
1: To se mi snad jenom zdá. Ta ubrečená Sanička Sonička si uprostřed skal udělala zahrádku. Má v ní dvě uvadlé kopretiny a jednu zakrnělou borovičku. Zpívá si, jak kdyby jí tam kvetly růže a rozmarín.
0: A když se už Saňka, Saňka vyspala, vyspala, tak zahrádka štoude vody dostala.
1: Je spokojená jako hříbek v mechu. Ta už kvítek štěstí ani nepotřebuje. A mně by se tak hodilo ještě jedno semínko. Kdybych to vzal tamhle přes tu skálu, možná, že by si mě ani nevšimla.
2: Tondo, co to vyvádíš? Kdybych tě zase nechytila, tak si mohl zlámat nohy. Nebo rozbít hlavu.
1: Já... Zamyslel jsem se. A sešel jsem z cesty.
2: To si musel jít se zavřenýma očima. Sám si říkal, že by po té cestě projel vůz s párem koní. A co si byl pryč, ještě jsem jí pěkně udusala a vysypala žlutým pískem.
1: Já sám nevím, jak se to mohlo stát.
2: Nic si z toho nedělej, že si nedostal kvítek štěstí.
1: Jak víš, že jsem ho nedostal?
2: Co pak bys mě obcházel oklikou, kdyby zdržel štěstí v hrosti? Netrap se. Moje zahrádka stačí tak, jak je. I ptáček už tam občas zaletí. A až povyroste borovička, možná, že si tam i hnízdo postaví. Ale já tu vykládám a ty sotva stojíš na nohou. Odpočin si, prospi se u mne v jeskyni. A všechno mi povíš až zítra.
1: Kde pak? Já nemám na odpočívání čas, musím zas dál.
2: Tak se pojď podívat aspoň na moji zahrádku.
1: Až jindy, teď už vážně musím.
2: Přijď se podívat na jaře, zasadila jsem koní klec. To teprve bude krás.

0: Au, nemůžeš dávat pozor. Zase jsi mi šlápnul na fouzi.
1: Bedrníčku, co tady děláš v tom křoví?
0: Sbírám šipky, abych měl v zimě na čaj. Ale nechápu, proč ty se prodíráš roštím, jako střelený zajíc.
1: Chtěl jsem si trochu nadejít.
0: Nevím, jestli je tohle nejpřímější cesta, ale určitě není nejrychlejší. A šipkové trní tě otrhalo, že vypadáš jako strašák do zelí. Na co mlčíš? Pochlup se konečně, jak jsi pořídil.
1: Víš, bedrníčku...
0: Nic mi neříkej. Hned, jak jsem se na tebe podíval, věděl jsem, že se vracíš s prázdnou.
1: Jak jsi to poznal?
0: Tváříš se, jako by ti vlk patu chroustal. No nic. Nic si z toho nedělej. Mně moje fousy stačí tak, jak jsou. Stejně mi na někde, kdo šlape.
1: Bedrníčku, já jsem...
0: Přestaň už koktat a pojď radši se mnou. Mám doma borůvkový koláč a nakládané houby. Trápení se líp snáší s plným žaludkem.
1: Já nemůžu, bedrníčku. Musím domů. Madlenka na mě čeká.
0: Počkej, kam letíš? To jsou moresy. Nejdřív se courá půl roku po světě a pak nemá čas sníst s kamarádem kousek koláče. Asi čeká, že mu ta jeho madlenka upeče lepší.

0: Madlenko, tak už se nezlob a otevři.
1: Ani mě nenapadne.
0: Tak se mi aspoň v okýnku ukáž.
1: Chceš se podívat, jak mi s Teskem po tobě tváře pobledly? Jak jsem se pro tebe oči vyplakala?
0: Moc ti to sluší. Jsi jako růžička nejhezčí ze všech. Ani v království květiny nemají pěknější.
1: Ty jsi tam opravdu byl?
0: Byl.
1: A dostal jsi semínko kvítku štěstí?
0: Má milá Madlenko, semínka kvítku štěstí se nerozdávají jako fazole. Ty si musí každý perně zasloužit. Ale já jsem splnil všechny úkoly, které mi královna květin uložila a za to jsem dostal hned 3 semínka. Zasadíme je tady pod oknem a štěstí bude jak trávy na jaře.
2: Toníku. Toníčku můj zlatý.
0: Madlenko, já jsem tak rád, že jsem zase s tebou.
2: Já bych na tebe neměla vším právem půl roku promluvit. Co jsem se pro tebe naplakala.
0: Však to byly taky poslední slzičky v tvém životě. Až zasadíme kvítek štěstí, budeme se topit v samé blaženosti.
2: A kde máš ta semínka? Tak už mi je konečně ukáž. Toníku, vždyť ty máš v kapse díru, že by jablko propadlo na tož semínko.
0: To není možné. Ještě ráno byla kapsa celá. Ještě ráno jsem se na semínka díval.
2: Tondo, Toníku, kam běžíš? Jestli si štěstí z kapsy vytrousil, na cestě ho ležet nenajdeš.
0: Jen se neboj, já vím, kde ho mám hledat. Šípkové růžičky mi je hlídají.
2: Tak si běž, ale až se vrátíš, můžeš ten svůj kvítek štěstí zasadit pod jiné okýnko. Já na tebe čekat nebudu! Tondo, Toníčku, počkej. Počkej na mne.

0: Jak se může ozvat, když tu není?
1: A kdo jsi ty?
0: Jsem lesní skřítek, Bedrníček. A byl bych rád, kdybyste tu přestali povykovat a dodržovali lesní klid.
1: Bedrníčku.
0: Co je zas?
1: Neviděl jsi náhodou chasníka? Nic moc, ale docela k světu. Tělo jako lískový prut.
0: Jo, taky tak hubený a vytahuje se, až to hezké není.
1: Oči upřímný skrz naskrz a vlasy.
0: A vlasy jako ten křemňák tamhle pod břízkou.
1: Ty jsi to Ninka viděl? Šel tudy?
0: Co šel? Ten se tu promenáduje v jednom kuse. Nejdřív šel do světa, plno kuráže a řečí jako vody. Sliboval mi semínko kvítku štěstí, ale když se vracel, radši se prodíral křovím, aby nemusel přiznat, že má prázdnou kapsu.
1: A teď si ho neviděl?
0: Viděl. Místo štěstí hledá tamhle v roští utržený knoflík od vesty.
1: Toníku!
2: Madlenko, to je dobře, že jsi tady, pomůžeš mi hledat.
1: Ztracený knoflík od vesty?
2: Ale to jsem jen tak řekl tomu Odřifousovi. Nechci, aby každý věděl, že jsem tady v kroji vytrousil semínka kvítku štěstí.
1: A to já zas nechci hledat svoje štěstí někde v prachu a pak ho schovávat, jako bych ho ukradla. Toníku, nech toho a pojď domů.
2: Nepůjdu. Kdo už jednou držel svoje štěstí v ruce, ten se ho jen tak nevzdá.
3: Jenže ty ses natahoval po cizím štěstí a vlastní ti z kapsy vypadlo.
1: Můj ty světe, šípkové trní se obaluje květem, jako by nebyl podzim, ale jaro. A uprostřed těch planých růžiček bílá růže, krásná nad všechno pomyšlení.
2: Vznešená paní královno, já bych své štěstí nepustil z ruky za nic na světě, ale to proklaté trní mi kapsu roztrhalo a semínka mi vypadla.
3: Proč se zdrál křovím? Mohl si jít jedlinou. Dobře, že ti sestřičky šípkové růže kapsu roztrhaly. V lakotné ruce by kvítek štěstí tak jako tak uvadl.
1: Odpust mu, vznešená paní.
3: Já mu nemám co odpouštět. Sám své štěstí získal, sám o ně přišel. Ale co ty, Madlenko, ty se na něj nezlobíš. Půl roku byl pryč a pak se vrátil s prázdnou kapsou.
1: Hlavně, že se vrátil.
3: Ty po kvítku štěstí netoužíš?
1: Kdo by netoužil po štěstí? Ale pro ten kvítek jsem už zažila tolik trápení, že se raději obejdu bez něj.
3: Jak myslíš? Toník už svou příležitost promarnil, ale ty bys to mohla ještě zkusit. Když splníš úkol, který ti uložím, ráda ti semínko dám.
1: Děkuju pěkně. Já budu radši pěstovat zelí a brambory.
2: Ale teď to můžeš, Madlenko. Vypěstuješ jim v království květin pár řádek brambor a oni ti za to dají semínko kvítku štěstí.
3: Brambor už máme dost. Ale ta kamenitá stráň nad Bedrníčkovou chalupou je pustá a holá, až srdce bolí.
0: A jak to teprve bolí, když se s ní skutálí kámen a praší vás přímo do hlavy. Tady mám bouli ještě od minulého pondělka.
3: Když osázíš tu stráň mladými stromečky, dostaneš kvítek štěstí.
2: Ale to přece Madlenka nemůže stihnout ani za rok. Stráň vysoká až do mraků a balvany na ní jsou větší než mlýnská kola.
1: Já to zkusím. I když třeba nezmůžu celou stráň a kvítek štěstí nedostanu, alespoň kousek toho suchopáru se zazelená a Bedrníčkovi už nebude padat kamení na hlavu.
0: Já ti pomůžu, Madlenko.
2: Ty bys to vytrh, chrouste. Nepleť se tady. Madlenka musí splnit ten úkol sama, mě taky nikdo nepomáhal.
3: Sám si pracoval, sám si chtěl štěstí užívat. Ale Madlenka si může vzít na pomoc, koho bude chtít. A až se stráň zazelená a pod ní rozkvete kvítek štěstí, jen na ní bude záležet, komu dá přivonět.
0: No tak se do toho dáme, ne? Odvalím ti tady ten kámen, Madlenko.
1: Víš co, Bedrníčku, přines radši z lesa šišky a vysypej z nich semínka.
2: A ty kameny odvalím já. Jdi kousek dál, Bedrníčku, ať ti kámen nepřiskřípne fousy.
0: Já mám pro strach uděláno. A zachraň se, kdo můžeš. Pomoc, letí sem drak.
1: Toníku, co stojíš, utíkej.
2: Běžte se schovat s drakem, to vyřídím sám.
1: Já se o tebe nehnu.
2: Tak si vlez alespoň tamhle do křoví, aby ti dračí oheň tváře nepřismahnul. Když bude potřeba, přijdeš mi na pomoc. Tak co? Saničko, Soničko, vypravila ses na houby?
4: Kde pak na houby? Toničku, na kameni. Doma jsem už skoro všecko snědla. Od té doby, co pracuju na zahrádce, víš, strašně mi chutná.
2: Takže už nejíš jednou za měsíc.
4: Mám hlad v jednom kuse.
2: A nechtěla bys k svačině tady ty balvany na stráně?
4: Myslíš, že by to nikomu nevadilo?
2: No kdepak, jen se do toho dej.
4: Mňam, buližník, ten já nejradši.
5: Chroust, chroust, chroust.
1: Toníku, ta strašlivá saň chroupá kamení jako naše stračená Lucinku.
4: To jsem si dala. Ještě kdyby tak byl navrch kousek bridlice.
2: To nemůžu sloužit.
4: Nevadí, pohlídnu se kolem.
2: Prosím tě, ne, abys nám snědla chalupu.
4: Kde pak? Mějte se tu dobře.
2: Přileď se na nás někdy podívat.
4: To víš, že přiletím.
0: Už radši tam zůstaň. Taková příšera je schopná všeho.
1: Neboj se, Bedrníčku. Toník tu příšeru ochočil. Poslouchá ho jako náš vořech. Toník je hrdina.
0: Jen ho nepřechvalil. Radši se dáme do práce.

0: Uf, to jsem si s vámi dal. Nohy jsem si ubrousil po kolena, ruce vytahal taky po kolena a fousy jsem si oškubal, že vypadají jako ohořelý keříček.
1: Nic si z toho nedělej, Bedrníčku. To se určitě zase spraví.
0: Myslíš?
2: To víš, že jo. Až se stráň zazelená, obrazí i tobě brada jako louka na jaře.
0: Myslíš?
2: Že jsme ale udělali kus práce, co? Já ti mám takovou radost, Madlenko, jako by tu kvítek štěstí už zavoněl.
0: To budeš muset počkat do jara. A kdo ví?
2: A ty si myslíš, že tady budeme čekat celou zimu zahrabaní pod listím jako syslové? Kdepak? Na nás čeká doma plno práce. Já musím vybrat brambory, spravit střechu.
1: Já očesat jablíčka, ostříhat růžičky a přikrýt je chvojím.
2: A až s tím budeme hotovi, tak třeba o posvícení by mohla být svatba.

0: Madlenko, Toníku, no tak. Schovejte si ty hubičky na potom a rozhlídněte se trochu kolem sebe.
1: To se mi snad jenom zdá. Ta pustá kamenitá stráň se zazelenala.
0: Stromečky jsou chundelaté jako veverčí ocásky.
2: A tam pod strání u studánky vykvet kvítek, který má všechny barvy duhy. Voní jako růže, jako rozmarín i jako jablíčka na podzim v sadě.
1: Kvítek štěstí. Tvůj kvítek štěstí, Madlenko.
0: No tak, Madlenko, co koukáš? Honem běž domů pro nějaký puclák a pěkně si ten kvítek štěstí do něj přesaď. Dáš si ho za okno a budeš se z něj radovat od rána do večera.
2: Toníku, co bys tomu říkal, kdybychom ten kvítek nechali tady v lese u studánky? Všichni nám pomáhali, tak ať se teď s kvítkem štěstí taky potěší.
1: Máš pravdu, Madlenko. Bedrníček bude mít fousy delší než proutí na vrbě, veverky plné pelíšky oříšku a zajíci tak pěknou a hustou trávu, že je ani nenapadne okusovat naše stromečky pod strání.
0: No jo, ale co budete mít vy?
2: Já budu mít Toníka.
1: A já Madlenku.
2: A když se nám zasteskne po kvítku štěstí, přijdeme za ním k tobě do lesa, vedrníčku.
1: Ale já si myslím, že budeme mít dost štěstí i pod vlastní střechou.

0: Zajíček ježek s krtečkem.
1: Večer tři labutě odmění malým tanečkem.
2: A povídou na kutě.

0: Král měl tři syny. Zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se sojčím pérem, snad bych zapomněl a snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldouzer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoly mu nevadily, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až bluň. Bulbagr speciál se propadl, Silomil doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, bímolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole, a přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně. A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil. Zkrátil si cestu, protože na mopedu mohl jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem klazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, u vráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: Ej, kuchu, vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej, kuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: Tak, kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej, co umíš, a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250. Pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, čtyřválec, čtyřstakt. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil. Stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček, je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku, já nevím přesně, a vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, no tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk. A najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk! To se míhali kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl, a pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi. Jak vypadá svět? Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha. A člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel. A šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Haha. Čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru, a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu, svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jednu plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedli domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec.
1: Nikdo už neví, kdo to určil, aby Čáp nosil děti. Má sice pořád ještě bílý plášť, jaký obléká zdravotnický personál, ale nikdo se už nepamatuje, že by Čápa viděl při přepravě kojenců. Na to jsou dnes sanitky. Čáp se ze všeho nejraději cachtá u rybníka, honí žáby a vytahuje je z vody dlouhým zobákem jako okurky ze sklenice. Jenže jednou se sanitka porouchala a z porodnice poslali pro Čápa. Věděli, že se pořád cachtá ve vodě, až mu nohy i zobák zčervenají, a poslali proto zřízence rovnou k rybníku. Nazdar, kolego, oslovil Čápa zřízenec. Máš se dostavit do porodnice, porouchala se nám sanitka. Co je mi do toho, řekl Čáp. Já sanitky spravovat neumím. Máš se ale dostavit, vzkazuje to sám pan primář, trval na svém zřízenec. Když sám pan primář, tak půjdu, řekl Čáp a od žáby začali kvákat, protože se jim odchodem Čápa ulevilo. Sláva už je tady, volal primář, když Čáp přišel do porodnice a dodal: to nám vytrhneš ten z paty. To bych mohl, protože mám zobák jako pinzetu, řekl Čáp, zaklepal zobákem na ukázku a obhlédl patu pana primáře i patu vrchní sestry, ale žádný trn neviděl. O trn přece nejde, řekl zase primář a dodal na vysvětlenou: porouchala se nám sanitka. Sanitku spravovat neumím, řekl Čáp. O opravu sanitky přece nejde, odpověděl zase primář a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, primář, a tím Čápa dočista zmátl. Pane primáři, ten pták to nesvede, řekla vrchní sestra.

položili pevně utaženou peřinku s nemluvňátkem a pan primář zavolal šťastnou cestu. A vrchní sestra řekla, nepřej si mě, jestli se tomu Broučkovi něco stane. Nemluvně při různých příležitostech křičí a cestou začalo křičet i toto miminko. Čáp usoudil, že má hlad, protože ptáčata také křičí nebo jinak povykují, když mají hlad. Zamířil k rybníku, aby svému pasažérovi sehnal něco k snědku. Snesl se s ním na břeh do hebké trávy a hned bylo kolem plno zvědavců. Byly tam kachny a potápky, připlula i labuť a z rákosí natahoval krk roháč. Samozřejmě nechyběl ani křiklou na radce kechtavý. Má hlad, vysvětlil čáp zvědavcům a zeptal se nemluvněte. Chceš žábu? Racek se zachechtal a to čápa rozlobilo. Když má hlad, musí dostat něco k jídlu. Nevím, co je na tom k smíchu. Žába pro kojence. To je na tom k smíchu, chechtal se dál Racek. Aby zvěděl, moje děti jsou po žábách jako divé. Je pro ně pravá lahůdka, řekl čáp. Racek má pravdu, skokan není to pravé pro miminko. Přidala se k Rackovi potápka, i kachna, i labuť. Čápa zvyklala ta jednota názorů a zeptal se, chceš radši čolka? To už se chechtala i kachna, i potápka. Náhodou by mu čolek třeba chutnal, řekl roháč, který připlul z rákosí a okukoval nemluvně. To je moje řeč. Hned nadšeně zaklapal zobákem čáp. Když lidé chtějí někomu naznačit, že nemá všech pět pohromadě, ukáží si prstem na čelo. To ptáci nedělají. Ptáci v takovém případě řeknou čipupu a trhnou si nožičkou. Racek, kachna i potápka řekli čápovi i roháčovi čipupu, každému zvlášť, a trhli si nožičkou. Labuť na ně čipupu neudělala, protože labuť je dáma mezi ptáky. Roháč se ale nedal a vykřikl, je to vodnické dítě, abyste věděli. O tom bych si dovolila pochybovat, řekla labuť. Vodníci mají zelené děti, ale tohle děťátko je růžové, jako červánek. Nebuď labuť, vykřikl zase roháč, jen se podívej, dělá se pod ním loužička. Na mou duši byla to pravda. Ptáci se ulekli a skoprněli s otevřenými zobáky, protože z vodníka jde strach. Labuť ale přistoupila k miminku, rozbalila peřinku a bylo vidět pěkného, nahatého kluka. Na nožičce měl napsáno fialově Milan Čundrlík. Jméno se novorozencům v porodnici píše na nožičku, aby se předešlo záměně, poučila labuť ostatní ptáky a podala čápovi mokrou plenku, aby ji usušil na sluníčku. Vy jste ale strašpitlíci, chechtal se zase Racek, ačkoliv ještě chvilku předtím byl taky celý ustrašený. A je to vodnické dítě, znovu vykřikl roháč a ukazoval přes rybník. Potom se honem schoval do rákosí. Skutečně, po břehu rybníka běžel zelený mužík a za ním ještě malá bílá postava. Byl to pan primář v zeleném hubertusu v doprovodu vrchní sestry. Když doběhli na místo, vrchní sestra odborně zabalila Milana Čundrlíka do peřinky a na čápa udělala čipupu. Panu primáři řekla, já jsem přece hned povídala, že ten pták to nesvede. Od té doby vozí miminka z porodnice zase sanitky.

0: Začínal už večer. Bylo husté šero, když doběhl k těm stavbám. Zahlédl matně jakési ohrady, boudy a plachty. Ale z této strany nebyla světla a tak sotva rozeznával, co to vlastně je. Běžel podle ohrady, až v ní našel otvor. Potom utíkal jako bezhlavý jakousi uličkou mezi prkny, plachtami a mřížemi. Najednou se kolem něho udělala úplná tma a po několika dalších skocích zas tak prudké světlo, že Míša oslepen vůbec nic kolem sebe neviděl. Když otevřel konečně přimhouřené oči, spatřil nad sebou hlavu jakéhosi zvířete, jaké jakživ neviděl. Obličej, mělo to zvíře jako hrozitánsky velká kočka, ale kolem krku mělo chundelatou, vlnitou hřívu. Vy už poznáváte, že to byl lev, ale Míša lva v životě nikdy neviděl. Byla tam ještě tři jiná taková divná zvířata a pak dvě, která vypadala docela jako kočky, žíhané a vousaté a ještě větší než ty s hřívou. Ano, ano, ano, uhodli jste, byli to tygři. Kolem těch zvířat byly vysokánské mříže v kruhu kolem dokola a za těmi mřížemi spousta lidí. Seděli v řadách za sebou, jako ve škole, ale pořád výš až se ztráceli kdesi daleko nahoře u stropu ve tmě. Než se Míša z překvapení vzpamatoval, vběhli za ním i Barbora a Vasil a také oni byli jako uvidění, stejně jako nedorostlé mládě bengálského medvěda zvané Silný Ctíbor, tak také drezírovaná šelma Barbora a Sví, to známý krotitel Vasil, viděli opravdový cirkus poprvé v životě a tak ani nevěděli, co to všechno vlastně znamená. Vasil a Barbora byli ještě ověšeni cáry převléku ze svého býčího zápasu a diváci pokládali jejich příchod za žertovnou část cirkusového programu. Lvi i tygři však byli překvapeni a největší lev se obrátil na Barboru. Co tu budete dělat? Umíte skákat obručemi? Barbora jen zavrtěla hlavou. Umíte skákat přes oheň? Nebo tancovat čtverilku? Umíte dělat pyramidu? Barbora pořád vrtěla hlavou. Tak co vlastně umíte? Co chcete vůbec tady v cirkuse dělat? Barbora, Vasil i Míša vykulili oči. To je cirkus? Lev se jen podrbal za ušima. To je s vámi těžká věc, když nic neumíte. Přece si s vámi v cirkuse nemůžeme hrát na slepou bábu. Tu Míša radostně vyskočil. Na slepou bábu si hrát umíme. Já nás rozpočítám. A opravdu hned začal rozpočítávat. Antantýny, kde jsou šíny? Já šíny neviděl. A dobrácký lev mu vpadl do říkačky. Já viděl vlka, jak prst skrz krk strká. A druhý lev pokračoval. Já viděl 100 opičáků tancovali na čtyřáku. A tygr, já viděl v Nýlu sílu krokodýlu a druhý tygr, z očí se jim lily slzy krokodýlí. Tu se osmělil konečně i Vasil. Bím, bum, bén, bába tlučená, buben. Ale Míša byl nedočkavý hry a říkačku rázně dokončil hubky, hubky do polívky a z polívky ven. Jeho rozpočítání padlo na starého lva. Míša popadl Vasilu v šátek a než se lev mohl začít bránit, uvázal mu jej kolem očí, pak popadl lva za hřívu a začal ho vodit po manéži mezi mřížemi. Lev se udiveně zeptal, kam mě to vedeš?
1: Do kouta.
0: Lev stále ještě nechápal, co v tom koutě,
1: klubko.
0: Teprve teď lev vzpomněl na říkačku ze slepé báby a už poslušně pokračoval.
2: Co v tom klubku?
1: Nic. A teď si nás, stará bábo, chyť.
0: Lev se po Míšovi ohnal prackou, ale Míša se smíchem uhnul, odběhl a zavolal.
1: Tady.
0: Lev se rozehnal za ním. Obecenstvo se začalo bavit. Diváci sami volali na lva. Za tebou, ale než se lev otočil, byl Míša zase už bůh ví kde. Také ostatním lvům a tygrům se hra zalíbila. Jen Barbora pobíhala zmateně po kleci a Vasil stál uprostřed jako solný sloup. V tom starý lev do něho vrazil, strhl si šátek z očí a slepou bábu musel dělat Vasil. Chvíli se potácel po manéži, až upadl přes tygra a slepou bábou byl zase tygr. Ten si hrál trochu divoce a když uslyšel Míšův pískot a začal se honit jenom za ním, Míša se polekal toho strašného těla za sebou a vyšplhal po mřížích nahoru až k jejich špicím. Ale sotva mu tam otrnulo, už začal sám tygra dráždit.
1: Tady, tady,
0: když se tygr postavil na zadní nohy a málem už na Míšu dosáhl, kulička po ohnutých špicích mříží poodběhl a dál se tygrovi posmíval.
1: Tady, tady.
0: Tygr už začínal doopravdy zuřit, jak ho dráždil smích obecenstva a ostatních zvířat. Rozbíhal se proti kleci, kde slyšel Míšu, ale ten se jen chychtal jeho nemohoucnosti a rozpustilec loumal mřížemi. V tom však po jednom mohutném tygrově skoku proti kleci v mřížích ruplo a celá jedna stěna i s Míšou se poroučela do publika. Míšou to hodilo na galerii mezi hudebníky a rovnou hlavou do bubnu. Prorazil jej a jak v něm trčel, slyšel kolem sebe jen strašný jek a nemohl vidět ten poprask v obecenstvu, jak prchalo před šelmami, které se na ně mohly vrhnout proraženou mříží. Šelmy však klidně seděly a se zájmem tu vřavu pozorovali. Vasil a Barbora byli vyjevení a nic z toho všeho nechápali. Ve chviličce byl cirkusový stan kolem manéže prázdný. Odkud si spod sedadel se vybatolila
1: cvičená kachna.
0: Vlekla za sebou malinkatý vozíček, v kterém měla vozit cvičené prasátko. Když probíhala pod galerií k východu do zadního nádvoří cirkusu, Míša se skočil z galerie, vyhoupl se do vozíčku a na něm triumfálně vjel do svého nového království mezi cirkusovou menažérií.

0: Zastavit! Zastavit! No tak.
1: Nezabloudili jsme?
0: Já se přece vyznám všude, že ono všude trefím.
1: Takže jsme opravdu tam, kde máme být?
0: No samozřejmě.
1: A co bude dál, to se hned uslyší. Jestli pak poznáváte, lidičkové, co to je? No ovšem, trumpeta. Taková ta velikanananánská, zakroucená, na kterou hrávají jenom ti nejsilnější muzikanti, protože je moc těžká. Ale určitě nevíte, že si na ní vyhrává do kroku huňatý, strakatý, chmířím porostlý čmelák, potulný muzikant.
2: Jo, vyhrávám. Jo, do kroku. To jen občas fouknu do trumpety, jak jsem udýchaný z toho trmácení cestou necestou.
1: Dobrý den, pane čmeláku.
2: Co mě to jenom napadlo? Dát se najmout za trubače do čmeláčího hnízda, až kdo ví kde. Prý, abych je každé ráno budil, milost pány, jako by si nemohli zatroubit sami. Nebýt toho, že mi zaplatili předem, lehnu si někde do mechu a ani se nehnu.
3: Být vámi, šéfíku, najmu si na tu těžkou trumpetu nosiče.
2: To bych taky udělal a dobře bych zaplatil. Jenom někoho šikovného najít.
1: Prosím, prosím, jsem vám k službám.
2: Ty, mravenče, ty toho tak unese.
3: No pardon, šéfíku, vám zřejmě není známo, že mravenec je nejsilnější ze všech tvorů na světě.
2: V tom případě jsi ty ze všech tvorů nejchytřejší.
3: No, takže jsem, všechno znám, všechno vím, všemu rozumím, všude jsem byl a tady můj kamarád, Ferda mravenec, všechno udělá, všechno spraví a všechno taky unese.
2: Tak popadněte trupetu a půjde.
3: Jestli je tady šéf Libo, že ano, tak zahrajeme do kroku.
2: No to byste nejdřív museli umět.
3: To je pro mě malý škost. Pozor!
2: Ale vše uměle, nech to.
3: Pardon, šéfíku, pouhé drobné nedopatřeníčko, teď už mi to půjde přímo mistrovsky.
2: Víte co, hoši? Dáme si pov. Mně nějak vyschlo v hrdle. Opatrujte mi trumpetu, já si zaskočím na kapičku šťávinky. Nejvíc mi chutná šalvějová, ale jetelová je taky dobrá. I hluchavková, nebo mateřídoušková. A pampelišková, divizová, pryskyřenková.
1: Víte, lidičkové, tenhle čmelák je takový, jak se říká, kmotr z mokré čtvrti. Rád nasává. A jen vycucne šťávu z jednoho kvítku, šup, šup, šup, šup, už zase šplhá na další a přihýbá si splna hrdla, vlastně splna sosáku.
4: Ty, Ferdo, já si trošičku zatroubím, jo?
1: A šéf se bude zlobit.
4: A dítě jenom maličko a tichoulince.
2: Co to bručí? Medvěd. Kde bručí je medvěd? 3x3 je 15. Ba ne, čmelák přece bručí. 2x5 je 9. Kde bručí je čmelák? Nějak se mi to plete, víte, kluci? Já vám radši zahraju, než si ještě zaskočím na krapítek šťávink.

0: Hele, hele, někdo tluče na buben.
1: Baba, ne, to by bylo z pušky.
2: Někdo vystřelil.
3: Jaký pak někdo? Tady střílí z pušky jenom slavný lovec Střevlík Masorát, a to jsem já.
1: Pardon, kdybyste někoho trefil.
3: Proto střílím, abych trefil.
4: Jestli pak bys dokázal se střelit kvítek holuchavky, abych nemusel šplhat tak vysoko, když jsem zrovna dostal chuť na lokánek šťávulím.
3: Aby ne, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Prosím, pardon, já si zacpu uši.
0: Tak střílej, Střevlíku.
3: Co mi dáš, když ti ten kvítek plný šťávy se střelím?
4: Všechen svůj personál ti dám. Budou ti nosit pušku, jako mě nosili trumpetu.
3: Platí.
2: Tak vidíte, lidičkové, ani jsme se nenadáli a máme nového pána. Vykračuje si křepce, jako by měl na nohou 7mm bodky, a my mu jen tak stačíme. Pytlík s puškou na rameni a já s těžkou brašnou plnou nábojů.
3: Hned po západu slunce vyrazíme na lov, jasné?
1: No, že lov, to je moje, šéfíku, já totiž všechno znám, všechno dovedu, a tedy i lovit, příkladně slony.
3: Ne, slony, neznám.
1: No, pro mě to úplná maličkost, anebo levy.
3: Neznám.
1: Tigry.
3: Neznám.
1: Buvoli.
3: Neznám.
1: Zelený jelený.
3: Neznám, co je to za věc. Já lovím červy, slimáky, chrousty a podobnou zvěř. Bíratež Broukovi, který se opozdil a po setmění spěchá do svého ukrytu, číhám-li někde za kamínkem načekané, zalícím, zamířím, stisknu spoušť.
1: Pardon, šéfe.
3: Prach a broky.
1: To nic.
3: Co tě to napadlo sát na spoušť?
1: Když ono to jaksi samo.
3: Kdybych věděl, že jsi tak hloupý, nikdy bych ti ručnici nesvěřil.
1: Já už to víckrát neudělám, šéfíku.
3: Však já ti taky už nedovolím na ručnici ani sáhnout. Bude jí nosit mravenec. Ty jenom brašnu.
1: Ale že to byla šupa, co?
3: A ty věc, mravenče, že ručnice není žádná hračka.
2: Ano, nikdy nedáváme prst na spoušť, ani když zbraň není nabitá.
3: Správně.
2: A nikdy se na nikoho střelnou zbraní nemíří.
3: Velmi správně. Mířit smí jenom lovec na čekané.
1: A to jste vy, šéfe.
2: Teď musím, lidičkové, mluvit docela potichu, abych nerušil Střevlíka Masoráda na čekané. Číhá. Přikrčený za kamínkem, číhá, ale zatím nic.
3: Alespoň žížálka, kdyby se ukázala, nebo pěkný tučný červ. Zalícil bych, zamířil, stiskl spoušť, prásk. A už by bylo něco na zub.
1: Mňam.
3: Spokojil bych se i s nějakým statným Broukem. Třeba takový.
1: Jako jsem já.
3: Jako ty? No.
1: No, jenomže druhý takový Brouk, jako jsem já, šéfíku, takový se nenajde.
3: Ty, poslyš, pytlíku, jak pak umíš běhat?
1: Úžasně rychle.
3: Tak běž.
1: Až kam?
3: Kamkoliv.
1: Ale ne, abyste si mě popletl s jelenem.
3: Tak běž.
1: To se ví, čeve, to se ví. Já se budu přímo vznášet. Hopsa, hejsa, dobranica, běží zajíc k táboru.
2: Puškou se přece nemá na nikoho mířit.
3: To já jen tak.
2: A nikdy se nedává prst na spoušť.
3: To já jen.
2: Ani jen tak.
3: Ale já jsem Střevlík Masorát, já můžu, jsem přece lovec.
2: Utek.

0: Kočku, jsi tu?
1: Prosím tě, co je s tebou?
0: Já jsem zastřelený.
1: Ale dí, střevlík tě přece vůbec netrefil.
0: Netrefil?
2: A kam se na nás hrabe nějaký takový střevlík masorát? A to bylo pořád, zalícím, zamířím, stisknu, spoušť! Ferdo.
1: To nic, pytlíku. Konečně asi ulovil nějakou kořist. Ale my si pro jistotu najdeme práci někde jinde.

0: to promluvil lidičkové potápník Straž Rybka. Žije u malého rybníčku, nosí dlouhý hnědý kabát a vysoké hrozně moc chlupaté boty. Najal si nás, abychom mu pumpovali pod vodu vzduch. Divné, že? Kdo to jakživ slyšel, že by se pumpoval vzduch? Jenomže potápník Straž Rybka. Kdo pak uhodne, nač asi potřebuje pod vodou vzduch? No proto, aby mohl dýchat, když se potápí a loví všelijakou tu podvodní havěť.
1: Zazvoním, zapumpuješ, rozumíš?
2: To se mi, šéfe, zazvoníš, zapumpuješ, tedy zapumpujem, pumpovat, to je pro nás malič.
0: Kost.
2: Ano, maličká kost je pro... Co pak je to? Je pro nás maličká kost. Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: Tak já mu jdu otevřít.
0: Pumpovat máme pytlíku.
2: Jo, tak? Tak divné, Ferro, pumpujme a ono to nebublá.
0: Potápník přece pod vodou všechny bubliny chytá a strká si je pod fráček. Do zásoby, víš, na dýchání. Až jich bude mít dost... Slyšíš? Teď, konec pumpování.
2: Tady řeknu ti, Ferro, ten potápník, ale plave, panečku, skoro jako já. No, Ferdo.
0: Já se nesmál.
2: Hele, někdo zvoní.
0: Potápník.
2: To je divné, Ferdo, pumpujeme a ono to bublá.
1: Proč pumpujete? Nezvonil jsem.
0: Ale zvoneček zacinkal.
1: Ale ne.
2: Trošičku, jo.
1: Neodmlouvat.
0: No prosím, zase.
1: Aha, to holky.
3: Tatíku, chlapíku.
1: Moje dcerky, larvičky. Až dorostou, budou z nich brouci jako já.
2: A tady dcerky, larvičky, spanilé potápnice, máte tu čas s broukem, pitlíkem, který všechno zná, všemu rozumí, všude byl.
1: No tak, holky, no tak.
3: Tačko, tatičku, chyť nám rybičku.
1: Ale ne, abyste tropili neplechy.
3: Plum, plum, plum, plumpiny, pumpujte bubliny.
0: Dokud váš tatínek nezacinká, nemůžeme pumpovat.
3: Cililink, cililink, na zvonec, bubliny, pupiny, smravíme.
2: Že oni se nám, Ferdo, posmívají.
3: Pitlíku, šmitlíku, ty všecko.
2: No, šmítlíku, počkejte, však my si nová tak něco vymyslíme.
0: Třeba tohle, larvičky, barvičky, housatadou. Jejda, lidičkové, ty se rychle schovali pod vodu. Bojí se totiž housat, že by je slupla, víte?
2: On se to taky povedlo.
0: A jestli budete pořád vřískat, vy tlachalky, postraším vás ještě víc.
2: Nech to, Ferdo, na mě. Fousata, housata, jde na vás. To, no. Netopír. No co, proč se nebojíte?

0: to se ukáže. A dokážu pumpovat ještě rychleji, abyste věděli. A ještě rychleji. A ještě rychleji. A ještě rychleji.
1: Ty jsi tomu zase dal, pytlíku.
0: Kde je ta pumpa?
2: Zničená. Oh,
0: pardon.
2: Jen na kusy.
0: To samo, šéfe.
2: Ničemníku.
3: Ničemníku, to bude mazec.
0: Pardon.
4: Tak vidíte, lidičkové, naše služba u potápníka straže rybky dopadla neslavně. A teď jsme se ocitli, víte kde? No přece přímo u vás. A jestli máte ještě chvilku času, povíme vám pohádku o Bleše, která se proměnila v chlapečka.
5: Lev a šakal. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně naslouchejte vyprávění o statném lvu, který žil na rozlehlých travnatých pláních. Třeba, že byl laskavý, většina zvířat se ho bála a neměl mnoho přátel. To se však mělo změnit, když se lev jednoho dne ocitl v nesnázích. Chcete vědět, jak to bylo? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, toho dne se lev vydal prozkoumat vzdálený konec planiny. Po nějaké době dostal žízeň a tak sešel k velkému jezeru, aby se napil. Namočil si do něho tlapy a hltal chladnou vodu. Když se však chtěl vrátit na břeh, zjistil, že se pomalu noří do bahna. Pokoušel se z něho vyprostit, ale čím více se snažil, tím hlouběji zapadal. Podíval se ke slunci, zda by mu pomohlo, ale to bylo zrovna unavené od samého svícení a odpočívalo za hustými temnými mraky. Když nastala noc a na tmavou oblohu vyplul měsíc, lev byl stále ještě uvězněn v blátě. Zavolal na měsíc, aby mu pomohl, ale ten byl příliš zaneprázdněn povídáním s hvězdami a neslyšel ho. Lev už přestával doufat, že ho někdo vysvobodí. Právě v tu chvíli šel kolem šakal a zpíval si.
6: Há, proboha, lev, vykřikl.
5: Vyděšený a překvapený šakal se právě chystal skočit do houští a ukrýt se tam, když na něj lev zavolal.
6: Pomoz mi, šakale, prosím, pomoz mi, dočista jsem uvízl v bahně.
7: Král džungle po mně chce, abych mu pomohl.
5: Pomyslel si s údivem šakal, obrátil se na lva a řekl,
7: když tě vysvobodím, tak mě sežereš.
6: Nesežeru, slibuji, dávám ti své čestné lví slovo, neboj se, prosím, řekl lev. Když mě vysvobodíš, budu navždy tvým přítelem.
5: Šakal byl dobrotivý a nerad viděl, jak někdo trpí. Sebral proto všechnu svoji odvahu a přistoupil ke lvovi. S velkým funěním a ňafáním odhrabal bahno kolem ohromných lvích tlap. Lev se vší silou snažil tlapy zvednout a jednu po druhé se mu je podařilo z bahna vytáhnout. Pak se vydrápal na břeh, zatřepal svou mohutnou hřívou, pohodil hlavou a zařval.
6: Jsem volný a to jen díky tobě, příteli. Už je pozdě a tma, a já žiju daleko odsud. Pomohl bys mi ještě jednou a nechal mě dnes přenocovat u sebe?
5: Zeptal se. Začal váhavě šakal.
6: Samozřejmě, že ti dávám své slovo, že neublížím tobě ani tvé rodině.
5: Přerušil ho lev, který viděl, že jeho nový přítel má značné obavy.
7: No, když se slibuješ, myslím, ano, samozřejmě, že můžeš jít se mnou, ale můj příbytek je malý a skromný,
5: odpověděl šakal, který se rozhodl, že bude lvovi důvěřovat. Šli tedy k šakalovi domů. Paní šakalová byla velmi polekaná, když lva uviděla, a malá šakalí štěňata se tak vyděsila, že se schovala mamince za zády.
7: Nebojte se, moji milí, lev je můj přítel, řekl pyšně šakal a vyprávěl, jak ho vysvobodil z bahna.
5: Paní šakalová byla nicméně stále nedůvěřivá. Pak ale lev řekl.
6: Dnes jsi mi prokázal velkou službu, příteli. Jakožto král džungle bych se ti chtěl odvděčit za tvou laskavost tím, že budu odteďka ochraňovat tebe i tvou rodinu. Chtěl bych, abyste žili spolu se mnou a mou rodinou v našem přepichovém královském doupěti.
5: Po chvíli domlouvání šakalové souhlasili a tak se druhý den ráno všichni vydali do lvího doupěte. Obě rodiny spolu žili šťastně a postupem času se lev a šakal stali nejlepšími přáteli. Po nějaké době však lvici začalo jejich přátelství vadit, neboť se obávala, že lev má šakalí rodinu radši než svou vlastní. Nejprve to byla jen taková malá myšlenka, ale čím více jí zaobírala, tím víc v jejím srdci rostlo zrnko závisti, až prostoupilo všechny její myšlenky. Jednoho dne se rozhodla, že šakali musí odejít. Od té chvíle, kdykoliv byla sama s paní šakalovou, vadila se s ní nebo kritizovala šakalí štěňata. Paní šakalová zprvu nevlídné chování lvice přehlížela, nakonec však po jednom velmi ošklivém dni řekla svému muži.
7: Myslím, že už tady nejsme vítáni. Lvici vadí všechno, co udělám. Lev určitě chce, abychom odešli.
5: Šakal nevěřil tomu, že by lev porušil svůj slib. Šel tedy rovnou k němu a řekl,
7: příteli, možná jsme u tebe setrvali déle, než bylo záhodno. Zdá se, že tvoje žena už nás tady nechce. Chtěl bys, abychom odešli?
5: Lva to velmi překvapilo a zeptal se své ženy,
6: moje drahá, je to pravda? Chceš, aby naši přátelé šli pryč?
5: Lvice se na něho smutně podívala a odpověděla. Promiň,
7: ale poslední dobou se zdá, že dáváš přednost šakalově rodině před svou vlastní. Vypadá to, jako bys o nás už neměl velký zájem.
6: Moje milovaná ženo, odpověděl lev, dovol, abych tě ujistil, že moje láska k tobě a našim lvíčatům se s láskou k našim přátelům ani trochu nezmenšila. Když mi šakal zachránil život, stal jsem se navždy jeho dlužníkem, proto jsem jemu a jeho rodině nabídl, že je budu chránit. A moje péče o ně jen prohlubuje lásku k tobě a našim lvíčatům.
5: Když to lvice uslyšela, velmi se zastydila za svou žárlivost. Šakalí rodině se za to několikrát omluvila a poté se lvice a milá paní šakalová staly velkými přítelkyněmi. Od té doby prožili tyto dvě rodiny zbytek dnů společně, bez dalších rozmíšek či hádek. A jejich potomci pak spolu šťastně žili po celé generace. někdy snadno dopustíme, aby obavy a žárlivost zakalily náš úsudek. Moudrý člověk ví, že má ve svém srdci dostatek lásky pro každou živou bytost na světě.
8: Beránek se pásl kolem lesa. K večeru vyšel z lesa vlk, převlečený za myslivce, a povídá:
9: Dobrý večer.
8: Dobrý večer, odpověděl způsobně beránek.
9: Ty se tu paseš?
8: Pokračoval ten falešný myslivec. Nic nevíš, a zatím tam v hradě, který stojí za tebou na té černé skále, je zakletá ovečka.
10: Vážně?
8: Podivil se beránek.
9: No, je to strašidelný hrad, ale kdo by se tam odvážil a strašidel se nebál, ten by mohl ovečku vysvobodit,
8: vykládal ten myslivec.
10: Já bych se tam odvážil.
9: Ty, že by si se odvážil? A kdy to bude?
10: No, třeba až se napasu,
8: řekl beránek. Ten divný myslivec už neřekl nic a zmizel v lese. Měl radost, jak snadno beránka přechytračil. Ha, teď si na něj vlci pěkně počíhají na hradě. A opravdu, nemuseli dlouho čekat. Beránek si dal dubovou hůl přes rameno a za chviličku už stál před hradní bránou. Zaklepal, ale žádná odpověď. Rozhodl se tedy vejít. Všude byly spousty pavučin. Chodbami se proháněl divoký vítr. Dveře se za ním srachotem přibouchly. Velké hradní síně čas od času ošlehl blesk a hned za ním divoce burácel hrom. Beránek se vydal nahoru po točitých schodech a tu se před ním na cimbuří objevila tři bílá strašidla. Beránek byl najednou tak malý a sám, ale jak si vzpomněl na zakletou ovečku, hned ho zase všechen strach přešel. Pustil se se strašidly do křížku, házel jim pod nohy dělové koule, mydlil je holí hlava nehlava a hle, ze strašidel se zase vyklubali vlci. A to už se s nimi beránek honil po cimbuří. A jak se tak honili kolem dokola, vlci si ani nevšimli, že se jim beránek najednou ztratil. Oblékl se totiž do tří bílých vlčích prostěradel a už stojí to velké bílé strašidlo proti překvapeným vlkům. Ti se tak polekali, že brali schody dolů po třech, pak ale ten první zakopl a už se všichni tři kutáleli dolů a rovnou do studny. Beránek jen přiskočil, zavřel za nimi poklop a pořádně zamknul.
10: Tak, teď mi už nezbývá, než se vrátit domů,
8: řekl si beránek pro sebe trochu zklamaný, že to všechno byla jen vlčí léčka.
10: A vida, no to bych býval nevěřil, že si tu opravdu zakletá,
8: řekl beránek ovečce, kterou teď objevil v jedné z hradních chodeb při své zpáteční cestě. A tak se vrátili domů dva a pásli se spolu každý den od rána do večera.

Pohádka psí. Pokud vůz mého dědečka, toho mlináře, vozil po vesnicích chleba a zpátky do mlýna pěkné zrní, znal voříška kde kdo. No, voříšek, řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co se dá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz. A když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola zatočí rychleji. Šulitka zapráská, Ferda i Žanka, totiž oba koně našeho dědečka, zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vytřásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle děti jezdil voříšek nebo štík po celé farnosti. Ba za jeho času nebyly ještě žádné tyhle splašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně, aby to bylo slyšet. Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat bičem jako neboštík Šulitka, dej mu pán Bůh věčnou slávu, nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra nesedí moudrý voříšek, nekočíruje, neštěká, nepouští hrůzu, nic. Takový automobil jenom přeletí a zasmrdí a teď koukej, kde už je, ani ho vidět není pro samý prach. Inu, to voříšek, jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli. Aha, to už věděli, že k ním jede chleba a postavili se na práh, aby mu dali dobrý tro. A Nýčko už tedy opravdu běží dědečku vůz do vesnice, Šulitka mlaská jazykem, voříšek štěká na kozlíku a najednou hup, skočí Žankovi na zadek, však to byl zadek, požehnej pán Bůh, široký jako stůl, čtyři lidé by na něm jíst mohli. A teď tancuje Žankovi po hřbetě, běhá od chomoutu k ocasu, od ocasu k chomoutu a hubu si roztřepit může samou radostí. Haf, haf, kluci sákra, to jsme to sjeli. Já a Žanka a Ferda, sláva! A kluci vyvalují oči. Denně sem přijede chleba a vždycky taková sláva, pane Bože, jako by sám císař jel. Ba jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí jako za časů voříškových. A štěkat uměl voříšek, jako když z pistole střílí. Prásk! Napravo, že támhle husy samým lekem běží, běží a zastaví se až v polici na rinku, celé udivené, kde se tu vzali. Prásk nalevo, že holuby z celé vesnice vyletí, zakrouží a snesou se až někde na Žaltmanu a Neřkuli až na pruské straně. Tak silně uměl štěkat voříšek, psisko mizerné, a div mu pak ocas neuletěl, jak jim švihala radostí, když tohle natropil. Inu měl být načpišný. Tak silný hlas nemá ani generál, ba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že voříšek neuměl ani trochu štěkat. Třeba, že už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holinky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi, či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů. A že byla noc a že mu bylo veselo, snad i proto, aby zahnal zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil po tmě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. Ale co jí tak hledá, slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté, teplé klubíčko, do dlaně by se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslel si dědeček.
a donesl to sebou domů do mlýna. Babička chudera čekala na dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček. Koukej, Heleno, co ti nesu. Babička si na to posvítila a Heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty tondo, psí miminko, ještě slepé a žluté, jako vyloupnutý oříšek. Koukejme, podivil se dědeček. Ale pejsánku, čí pak vlastně jsi? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysí ocásek poskakoval a pištěl přežalostně a tuhle i prachku Jone se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou. Kde pak snechal rozum? Vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl. Honem, Heleno, povídá. Ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotal jí cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříško jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou. Kde pak snechal rozum? Kdo pak bude to štíně hřát, aby nepošlo zimou? Ale kdeže dědeček? Tomu něco namítat. Sebral štěně a rovnou s ním do stáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu voříškovi neublížíte, víme, já vám ho dávám do ochrany. A s tím položil malého voříška předně do slámy. Žánka si čichl k tomu divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. I pošeptal Ferdovi, je náš. A bylo to. Tak rostl voříšek ve stáji, krmen cumlíkem z kapesníku, až se mu otevřeli oči a mohl se napít sám z misky. A teplo mu bylo jako u mámy. A tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou i nuštěně. Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout. Sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem, a protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové. Zkrátka, jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně dávat pořád pozor, aby nešlápl na to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopyto není bačkora a musí se stavět pomaloučku, polehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestně kvičet a žalovat. Ba je to kříž s dětmi, řekli by vám Žanka a Ferda. A byl už z voříška celý pes, veselý a zubatý, jako každý jiný, ale něco na něm nebylo v pořádku. Nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom pištěl jaksi a skučel, ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička, co pak, že voříšek neštěká? Přemýšlí, tři dny chodí jako tělo bez duše a čtvrtého dne povídá dědečkovi. Co pak, že voříšek nikdy neštěká? Přemýšlí dědeček. Tři dny chodí a pořád vrtí hlavou. Čtvrtého dne povídá Šulitkovi, kočímu. Co pak, že náš voříšek nikdy neštěká? Šulitka to vzal důkladně. Šel do hospody a přemýšlel tam tři dny a tři noci. Čtvrtého dne se mu už chtělo spát. Nějak se mu mátla hlava a zavolal hospodského a tahal z kapsy čtyráky za outratu.
Počítal, ale sám čert se mu do toho pletl, že se ne a ne dopočítat. Inu šulitko, povídá hospodský, co pak tě maminka nenaučila počítat? V tu chvíli šulitka nechal outraty, plácl se do čela a běžel k dědečkovi. Hospodáři, křičel ve dveřích, už to mám. Voříšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma nenaučila. Na moutě, řekl dědeček, to je pravda. Mámu voříšek nezná. Ferda ani Žanka ho štěkat nenaučili, pes žádný v sousedství není, a tak voříšek ani neví, co to štěkání je. Víš, šulitko, povídá, musíš ho naučit štěkat. Sedl si šulitka ve stáji k voříškovi a učil ho štěkat. Haf, haf, vykládal mu. Dávej pozor, jak se to dělá. Nejdřív vrrr, tadyhle v krku a pak to najednou pustíš z huby. Haf, haf, vrrr, vrrr, haf, haf, haf. Voříšek stříhal ušima. Tohle byla muzika, která se mu jaksi líbila, ani sám nevěděl proč. A najednou ze samé radosti zaštěkal sám. Bylo to štěknutí trochu divné. Kviklo to, jako když nůž po talíři sjede, ale každý začátek je těžký. Však vy jste také hned na poprvé neuměli abecedu. Ferda i Žanka poslouchali, cože starý šulitka štěká. Konečně nad ním pokrčili rameny a nikdy si už šulitky nevážili. Ale voříšek měl k štěkání náramný talent. Učení mu šlo rychle a když poprvé vyjel s vozem, šlo to prásk nalevo, prásk napravo, jako když z pistole střílí. Však do nejdelší smrti se voříšek nenabažil svého štěkání a štěkal celý boží den. Takovou radost mu to dělalo, že se tomu pořádně naučil. Ale jezdit se šulitkou a kočírovat, to nebylo to jediné, co měl voříšek na starosti. Každý večer obešel mlýn a dvůr, jeli všechno na své místě, usápl se na slepice, aby už nekdákali jako tetky na trhu, a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocasem a díval se bystře, jako by chtěl říci. Jen už jdi spát, Karle, já dám na všechno pozor. Dědeček ho tedy pochválil a šel spát v bázni boží. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledacos jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák, a tehdy běžel voříšek s ním. A když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždy to bylo tuhle ve zličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou, tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého. Inu, taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši, jedli tam domácí lidé jetrnice. I sedl voříšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. Zatímco čekal, zastavil se před hospodou vůz dědečkova souseda. Jak pak se honem jmenoval? No, třeba Joudal. Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo, a už se oba sousedi hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Vyjeli a dědeček zapomněl na voříška jako na smrt, zatímco voříšek v kuchyni panáčkoval před jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský, tvůj pán jel támhle tam, a ukazoval rukou. Tohleto voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl,
To bych byl blázen. Tadyhle přes kopec si nadběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Byl už večer, byla už noc, ale voříšek se pra nic nebál. Mně, myslel si, nikdo nic neukradne, ale hlad měl jako pes. Byla už noc a vyšel měsíc úplněk. A když někde se stromy rozestoupily v průseku či na pasece, zjevil se měsíc nad korunami a tu bylo tak krásně, tak stříbrno, že voříškovi úžasem tlouklo srdce. Les šuměl tichounce, jako by na harfy hrál. Teď běžel voříšek lesem jako černočernou chodbou. Ale najednou se před ním dělalo stříbrné světlo. Harfy jakoby hrály hlasitěji a na voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančili psí rusalky. Byli to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehýncí, že ani rosu z trávy nestřásli. Inu psí rusalky to byly, to poznal voříšek hned, protože jim scházel ten jistý, zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu nebo se točí do kolečka za svým ocasem, ale všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébelko pod nimi nepohnulo. Voříšek dával dobrý pozor. Začneli se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusalka, ale bílý pes. Ale žádná se drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusalka, ale bílý pes. Ale žádná se nedrbala ani blechu.

Mírná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusalky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když Pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli čím dál smutnější. Ptal se tedy Pán Bůh psů: proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes: víš, Pane Bože, těm ostatním zvířatům nic neschází, ale my psi máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a s tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my, že si to ty, o stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k tobě ne. A to nám psům tu se schází. Pročež, o Pane, splň naši touhu a stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se Pán Bůh a řekl: přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si mohli čuchnout. I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí, zkrátka ode všech zvířat, jen žádnou psí kost ne. Neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. A byla pak těch kostí velká hromada. A z těch kostí udělal Bůh člověka, aby psi měli svého boha, ke kterému si můžou čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně. Jen psí věrnost ne. Jen psí věrnost ne. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky znovu. Stará psí víla se zamyslila a pak počala. Povím vám tedy, jak se dostali psi na nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro duše psí nezbyla žádná hvězda a duše psí chodily po smrti spát do země. To bylo až po časy Krista Pána. Když Krista Pána lidi bičovali u sloupu, zůstalo tam moc krve, moc krve. A jeden hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista Pána. Panenko Maria, vykřikli andělé v nebi, vždyť ten pes přijal krev Páně. Když přijal krev Páně, řekl Bůh, vezmeme jeho duši na nebe. I udělal novou hvězdu a aby se poznalo, že je pro psí duše, udělal k ní ocas. A sotva ta psí duše přišla na hvězdu, měla z toho takovou ukrutnou radost, že začala běhat v nebeském prostoru jako pes na louce a ne tak pořádně po cestě jako ostatní hvězdy. A takovým psím hvězdám, co rejdí po nebi a mrskají ocasem, se říká komety. Povídej ještě něco, prosili psí rusalky do třetice. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psi na zemi království a velký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámkem propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, dohrabal by se do jeskyně, kde zůstal psí poklad. Jaký je psí poklad? Ptali se rusalky dychtivě. Inu, povídala stará víla, je to takový sál přenáramné krásy.
Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí.

kostí, ale ne okousaných, kdepak. Je na nich tolik masa, jako na husím stehínku. Pak je tam úzený trůn a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. A na těch stupních je koberec ze samých střívek od jitrnic a na těch střívkách je prejtu naprst tlustě. To už nemohl voříšek vydržet. Vyrazil na palouk a volal: Haha, kde je ten poklad? Haha, kde je psí poklad? Ale v tu chvíli zmizely rázem všechny psí rusalky i stará psí víla. Voříšek si protíral oči, nebylo tu nic než stříbrný palouček, ani stéblo nebylo zcucháno tancem rusalek, ani rosička neskanula na zem. Jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černočerná hradba. Tu vzpomněl si voříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený, i rozběhl se domů, co mu nohy stačily. Ale od té doby, když někdy šel zase s dědečkem po lukách nebo lesích, vzpomněl si časem na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat, zuřivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství, a ti zas jiným a jiní zase dalším, stává se všem psům na světě, že si někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, čuchají, není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí říše.

0: Ta lička měla pravdu.
1: Smál se Pindia.
0: Máme vážně zelenou.
2: Spíš růžovou.
1: Opravila ho Fifina. Šípky kolem totiž právě kvetly a každý keř byl jak růžová kytice. I Bobík, který na kytky moc nebyl, uznal, že je to paráda. Jenže jak šli dál, těch kytic přibývalo, až se spletly v jednolité houští. A to už paráda nebyla. Ze široké cesty zbyla úzká stezka trním. A to ještě jen proto, že se tudy někdo prosekal.
3: Musel tu být krátce před námi. Větve ještě nestačily zvadnout.
1: Všiml si Myšpulín.
2: Proč mám pořád pocit, že to tady znám?
1: Lámala si hlavu Fifina. Ale když se tou trnitou stezkou prodrali až k otevřené bráně, už to věděla. V tomhle zámku, ověnčeném vodopádem růží, mohla bydlet jen šípková růženka. A ty šípky prosekal princ, který ji přišel vysvobodit. Ale proč už se to nestalo?
0: Ten princ něco spackal.
1: Obával se Pindia a podle toho, co viděli kolem, se asi nemýlil. Vrátný pořád spal jak o půlnoci. Služebníci na nádvoří spali tam, kde před 100 lety usnuli. Spali vrabci na střeše i kočka v okně a dokonce snad i ty růže, které přece měly zmizet, až kouzlo pomine. A v zámku to bylo zrovna tak. Koho viděli, ten tvrdě spal. V stoje, v sedě, v poklusu i v dřepu, jako ta komorná, co ztratila náušnici a usnula, právě když jí pod nábytkem hledala. Prostě jediný, kdo tady nespal, byl Čtyřístek. A pak ještě princ, ale ten vypadal, že s ním nebude řeč. Jděte k šípku i s šípkovou růženkou, než takovou krásku, tak se radši nežením. Vyjel na ně, sotva vešli do dveří.
2: Pro pána proč?
0: Co se ti na ní nelíbí?
1: Všecko, odsekl princ a ukázal na křeslo pod oknem. Spala v něm babka s vřetánkem na klíně. Jen se na ní podívali a už věděli, co je zač. Princ musel být velký nedovtipa, že to nepoznal.
2: To přece není růženka.
4: Je to ta sudička, co jí měla uspat.
3: Jenže uspala sama sebe. Vidíš ten škrábaneček, co má na ruce?
1: Upozornil Myšpulín. Asi jí škrábla kočka. A co má být? Pořád nechápal princ. Tak mu radši všecko vysvětlili, aby se to nezdržovalo. Žádná kočka v tom samozřejmě nebyla. Ta sudička, když čekala na růženku, začala asi z dlouhé chvíle příst a přitom se píchla o vřetánko sama. Byla to ovšem osudná chyba. Ale už se stalo. Teď šlo o to, jak ji napravit.
0: Co kdyby zkusil políbit tu sudičku?
1: Navrhnul Pindia, ale neuspěl. Princ prohlásil, že ani náhodou. A Fifina taky namítala, že je škoda zkazit pěknou pohádku.
2: Růženka v zámku určitě je, jenže neusnula tady, ale tam, kde zrovna byla. Když ji najdem a princ jí dá pusu, bude všechno v pořádku.
1: Zdálo se to rozumné a všichni byli pro. Mělo to ale jeden háček. Jak růženku poznat, když ji neznali?
3: Bude určitě mladá a hezká,
1: uvažoval Myšpulín.
0: A taky krásně oblečená,
1: připomněl Pindia.
2: S tím si nelamte hlavu,
1: zasáhla rázně Fifina.
2: Nejsem sice chytřejší než vy, ale jako holka jsem proti vám klukům ve výhodě. Já růženku poznám, až ji uvidím.

0: princezna.
1: Fifina má pravdu, tohle není práce pro kluky,
2: přiznal Bobík. A všichni souhlasili. Krásné šaty měly totiž všecky dámy. Které jsou mladé a hezké, to ještě rozeznali. Ale dál to bez Fifiny rovnou mohli vzdát. Jen ona poznala, že ta kráska, co zaujala prince, bude asi dvorní dáma, protože tak výstřední klobouky mladé princezny nenosí. A také to, že neběhají po schodišti s ometáčkem jako ta panská, co jí považoval za růženku Mišpulín. A byla to zase Fifina, koho napadlo podívat se po růžence v jejím pokoji. Poznali ho snadno, podle dveří malovaných růžemi. Ale růženka tam nebyla. Asi usnula někde jinde.
3: Tady ztrácíme čas.
2: Usoudil Mišpulín.
4: Naopak, tady jsme ho získali.
2: Prohlásila spokojeně Fifina.
4: Protože konečně víme, jak růženka vypadá. Podle střevíčků má malou nožku. Podle šatů je velice štíhlá a ten dlouhý černý vlas v hřebenu znamená, že můžem vynechat všecky blondýny a zrsky i černovlásky ostříhané nakrátko.
5: A je mlsná,
2: zjistil Pindia, který taky trochu pátral.
5: Podívejte, co tu má. Čokolády, bombónů a oplatek.
1: A dokonce i pod polštář si zakřičkovala dvě lízátka.
4: To nám ovšem nepomůže,
2: mínila Fifina. Ale poprvé se spletla. Na mlsání tu byl jiný odborník.
1: Náhodou je to skvělá stopa. Už vím, kde růženku najdem,
2: prohlásil Bobík. A tentokrát měl pravdu on. V královské kuchyni se zrovna vařilo a smažilo a peklo, když tenkrát začalo působit to zakletí. Naštěstí usnul i oheň, takže se nic nepřipálilo. Kdyby se všichni probudili, mohli klidně dělat dál, co načali. Rozkrájet pečení, domíchat omáčku, nebo vyhodit tu mlsnou černovlásku, která tu ode všeho ulizovala a ukusovala, až bylo o strach, že někdo najde v jídle její dlouhý vlas.
1: Tak co bude s tou pusou?
2: Smál se Bobík. A princ už se ani neptal, komu jí má dát. Byla to moc dobrá pusa. Citronově, vanilkově, smetanově, mandlová. A taky, jak se patří, kouzelná. Najednou se začalo všecko vařit, smažit, prskat a škvířit. Naštěstí nic nepřeteklo, protože spolu s ohněm se vzbudili i kuchaři. Ale to už bylo vzhůru všecko. Vítr rozevlál záclony, květy ve vázách se rozvoněly a pak to šlo ráz na ráz. Komorná sebrala náušnici, páže dostalo ten pohlavek, co nad ním 100 let visel ve vzduchu. Kde kdo spěchal vítat prince, který osvobodil růženku?
6: No, myslím, že můžeme vypadnout,
2: usoudil Mišpulín.
4: Dokonce musíme,
2: naléhala Fifina.
4: Kdyby se do pohádky o růžence zamíchal 4 lístek, bylo by to trapnější než ta nešikovná sudička.
2: Naštěstí se ještě mohli nenápadně vytratit. Co se tady doopravdy stalo, všichni zaspali. Věděl to ovšem princ, ale tak velký nedovtipa zase nebyl, aby to někomu vykládal, když tady nebudou. Na nádvoří se už skrývat nemuseli. Tady na ně nikdo neměl čas. Služebníci doháněli 100 let zanedbanou práci. Kočí měl co držet koně zbujnělé dlouhým nicneděláním. Kočka se protahovala v okně a neměla zatím zájem ani o vrabce, kteří se hašteřili na střeše. Nad zámkem kroužilo hejno holubů, ze všech růží zbylo jen pár 100 lístek pro okrasu a tou branou, do které se prodírali trním, vyšli teď volně do kraje.

0: si poslechněte, jak si Trautenberg vyhříval chřipku při Krakonošově dříví.
1: Mordy dudy, to bylo povětší.
2: Lítalo kde co nebylo přibytý, líběj dovolit, milost pane, jako kdyby v pekle fofrovali voves.
1: Holohlavej a bez klobouku jsem chytil tý šiněnici průva.
2: Pozdrav pánbu.
1: Za tohle nemůže pánbu. Tu chřipku mi spískalo Krakonošovo povětří. Však mi to taky Krakonoš zaplatí. Lívercák jeden zatrachtivej. Hanče!
3: Co ráčí ráčit, milost pane?
1: Peřinu natřást, ať vypotím tu zimnici. To mi snad nějaký flamforec vrtí a studený mlhy se vomotal okolo krku, že mě posavát studí v tejle.
3: Uvařím lipovité. A nebo hernek teplýho bzinčí. Dělá na vypocení taky dobře.
1: Foj, tajba, foj. Hajnej, podat flašku placatici potřebuju rum. Kubo!
4: Služba, milost pane.
3: Už jsem řekla Kubičkoj, ať přinese košek dříví ke kamnům.
1: Rozvicovat pec.
4: Ano, milost pane.
3: Hned bude teplo, milost pane. Kuba s Hajným přichystali forotu dříví na zimu. Máme zaplat pámbu za stodolou srovnaný polínka věžku.
1: Naše dříví nechat za stodolou, ano? Krakonoš nám přivodě v zimnici a škloubání v chloubech přím počasí, tak si zatopíme z Krakonošova. Kuba, hajnej!
4: Zde. Ano, milost pane.
2: Tak, a to jako, milost pane, prodříví do Krakonošova? Snad nám to Krakonoš nebude počítat za pytláctví, když odporazíme nějakou tu součku.
1: Nemarnit část a netopit naši pilu a sekeru. Krakonoš má hned z kraje při cestě polena srovnaný v metru. Kubo, k šandu přes rameno a naložit polen, co trakař uveze.
3: No při těch já boží dárek pít nebudu. Nebyl by požehnaný.
1: Povídám, přivez polena z Krakonošova. Při těch budeme vyhánět křivku.
0: A bylo, jak pán přikázal. Roztopili pec Krakonošovým dřívím. Teplo se rozlilo po světnici a Trautenberg si v peřinách medil, ba málem předl spokojeně jako kocour. Však i oheň v peci jakoby načal řeč. Plamen šlehali čertími jazyky a oheň praskal, jakoby sám Lucifer práskal ohnivým bičem nad černým čtyřstřežím. Prásk! Prásk! Rána jak ohnivým bičem vyrazila dvírka u pece a už letí hořící poleno ven. Rozráží okno a už je za ním oblohou ohnivá čára až k horám. A za polenem druhé a třetí poleno a všechna okna ven jako ježibabí pometla, ba jedno za druhým jak hejno ptáků ohniváků zpátky do Krakonošova. Tlačenici polen se rozkulila pec.
3: Zapálím svíčku hromníčku, jenže kde ji najít v tom popeli a mouru? Krindáčka nebeskýho, jemnost pán je taky jako mouřenín. A peřiny, abych bílila do soudního dne.
0: A všichni vedli ve spolek lamento.

Maková panenka sbírala zlatý prášek z kopretiny a motýl Emanuel dělal závaží, aby se květ klonil panence k ruce. Slunce zářilo a kopretinový prášek jiskřil panence do očí. Kdyby tak byl slunečník, řekla panenka. Jen dopověděla, snesl se na ní modrý stín a stála v něm jako v jezírku. Zhora se ozval jemný hlas. Dovolíte, krasavičko, abych vám poskytl trochu osvěžení? Panenka se podívala a vznáší se nad ní cizí motýl. Na hlavě má zlatý cylindr a na křídlech vzácný vzorek. Panenka se mile uklonila. A Emanuel spadl žárlivostí z kopretiny. Cizí motýl jen povytáhl obočí a povídá, kdybyste dovolil, nešiko, naučil bych vás trochu lítat. Snesl se k Emanuelovi, prohlídl si ho ze všech stran a řekl makové panence, proboha, váš společník neví, že černý cylindr se už dávno nenosí? Emanuel se styděl, smekl černý cylindr a položil ho do trávy pod kopretinu. Vidím, panenko, že už mě nemáš ráda, ale já se k tobě vrátím, až budeš smutná. A uletěl do světa. Cizí motýl se za ním ani nepodíval a šel rovnou k panence. Dovolte mi, abych se konečně představil. Jsem tropický motýl Ibrahim a budu vám dělat deštník i slunečník. Panenka úplně ztratila srdce. Motýl Emanuel zatím smutně, nízko při zemi, letěl do světa. A vysoko na nebi vyšel měsíc. Kambák, měsíčku, povídá Emanuel, protože chtěl zamluvit své neštěstí. Ale tuhle nad kopeček trochu posvítit a udělat kapku rosy. A proč pak ty nejsi u makové panenky, řekl měsíc a kejklá v ruce stříbrnou konví. Když on je tam, tropický Ibrahim, tak proč ho nevyženeš? To nejde. Ještě nikdy se nepopral motýl s motýlem. Máš pravdu. A měsíc se zamyslel. Ale vrať se domů. Já tam za chvíli přijdu taky a cestou možná tou svou velikou kulatou stříbrnou hlavou něco chytrého vymyslím. Emanuel se vrátil domů. Přikrčil se za kopretinu a díval se, jak Ibrahim sype panence zlatý prášek do tváře. Pak se spolu dali do tancování. To už se na ně zhora díval měsíc. Chvíli se díval, potom pokýval velikou stříbrnou hlavou a začal ze stříbrné konve rozlívat rosu. A ta rosa padla rovnou na Ibrahima. Brr, řekl Ibrahim a hned pustil makovou panenku z náruče. A měsíc kropil ze stříbrné konve a Ibrahim jektal, jsem motýl tropický, kde pak studená rosa? To už mu splihla křídla a scházela z něho všechna krása. Měsíc vychrstnul zbytek z konve a v té chvíli Ibrahim už nebyl k rozeznání od hromádky starého listí. Je tma, jsem úplně sama a nešťastná, řekla maková panenka. Tak si, panenko, umyj tváře, řekl Emanuel a podal jí svůj cylindr plný rosy. Panenka si omyla zlatý prášek z obličeje
a řekla Emanuelovi, že se už na nikoho a na nic vůbec nepamatuje.

0: Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky, a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i 5. Babička z toho měla radost. Když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezitím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapení. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčeli domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl 2 kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zhrozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
1: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
0: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi plechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu, milé děti.
2: Několik stránek jsme museli přeskočit, tož vám tu mezeru vyplníme vlastními slovy. Nastaly mrazy a na bystroušku dolehly těžké starosti se zásobováním. Dostavil se hlad, pak si ale bystrouška vzpomněla na plný kurník v jezerské myslivně. Hoho, bystrouško, dnes budeš jíst jako pán, jenom žádný strach, jenom spíli, pitoma lapák. No a jedla. A jak? Odnesl to chudák lapáček, seca krapes, prohlásil rivěrník Bartoš. Nelenil však, nabil dvojku a políčil do díry ve zdi železa. Tak, teď víte všechno a vyprávění dnes už páté může začít.

0: Nadešla noc, jasná, měsíčná, mrzlo až na střechách šindele praskalí. Všecko zmrzalo, pouze louž uprostřed dvora nezamrzla docela. Jednak se pařil hnůj, jednak se krávy přičiňovaly úsilovně, aby teplota její neklesla hluboko pod bod mrazu. Lapák se divil, že toho večera nezhasla v myslivně všecka světla jako obyčejně. Bylo to znamení, že dívka Andula čeká svého milého? Čisto nás nad Pepík? Nebo mládenec Celestín, mrzout nemluvný, sepisoval buď milostný dopis, buď výpočet pokáceného dříví? Záhada se zanedlouho vyjasnila. Vyšel revírník ve starém kožichu, dlouhém až na paty, který si brával na cestu do saní, v bačkorách, noční čepici pod kloboukem na uši staženou, v jednoprstých rukavicích a s puškou v ruce. Lapák nad tím zavrtěl hlavou, tak to pán přece nikdy nechodíval na čekanou, ba ani na sluky. Avšak revírník neměl daleko namířeno, přitáhl si starý škopek, který se válel u hnoje, postavil ho k louži a usadil se pohodlně na něm. Aha, už vím, řekl si lapák a vrtěl radostně ohonem. Přihnal se opatrně a začali si opět rozumět. Pán dojat, pohladil věrné zvíře, lapák hleděl chápavě na něho a revírník, zvednuv napomínavě ukazováček, přikazoval mu. Hlídy, lapáčku, hlídy. Nemám tu ze velkého spaní, ale co kdybych přece usnul. Dvakrát už pro ňu dostal z pohřbetě, neděle si z toho nic, však se snou této noci spravíme, jenom hlídy, hezky hlídy. Lapák věděl, že pán neřekne nikdy slova nadarmo a nadarmo ho tentokrát revírník nenapomínal k ostražitosti. Po nějaké čtvrthodince v skutku spal, jako by neseděl na škopku, nýbrž ležel v pohodlné posteli. Nic nedbal, že by bylo hanba, kdyby si liška směla v myslivně bez trestu lovit kuřata. Hlava mu poklesla a nadnesla se zase v taktu, puška klátila se mu v rukou a lapák se pouze bál, aby nechrápal jako obyčejně a lišku nevyplašil, nebo aby z neopatrnosti nevyšla rána. Zatím bystrouška ve své mlsnotě zatoužila večer po čerstvé slepičině. Lup včerejší velkomyslně zůstavila vranám a kunám a jiné chudé zběři, která nemá co do krku strčit. Dnes už byla zkušenější a proto najisto rozběhla se k myslivně. Spatřila světla v oknech? Zarazila se trochu? Avšak záhy se uklidnila a plížila se k známé díře ve zdi. Tu padl její zrak na divný předmět vyčnívající ze sněhu. Aha, zde vězí něco lidského. Řekla si, posadila se a jala se přemítat. Rozpomněla se na rozmanité nástrahy a úskoky myslivecké, avšak dlouho bádala popravdě. Když se jí to přece podařilo, zasmála se a povídala radostně. No jo, kleště to jsou, je, vida, poznali včerejší návštěvu a na mě políkli. No, to bych byla pěkný blázen, kdybych jim do toho vlezla. Jo, jo, máš ho vidět. Měsíc zaskočil za mraky, tajemné šero obestřelo krajinu a myslivnu, les tiše zašuměl tichoučko jakoby šeptem. To vítr šel po špičkách a díval se, dobřili se spí stromů a zdaj jsou pokojný jejich zimní sny. Lišku pomlel mráz po zádech, zívla rozpačitě a takým žikem problesklo hlavou, zda by nebylo lépe nechat dnes výpravy a vrátit se. V zápěti však se zastyděla, ještě by si řekli, že liška opravdu zhloupla. Plísnila se, alo, běž, vykašli se na pséka, skrčenca a starýho dědy. Oběhla opatrně myslivnu, zpočátku pomalým mírným klusem, pak přiostřila v prudký cval a houp, přeletěla zítku a dopadla do zahrady. Obezřeli jen co noha nohu mine, kradla se k plotu, vyhlížejíc, kde by se dalo bez potíží prolézt. Za plotem co si zašustělo. Byl to drobný kolísavý krok, podobný v lidských poměrech chůzi pekaře. Zbystřila sluch a zrak. A to lapák vykonával obchůzku. Vykračoval si pravidelně, dojista si bedlivě čítal, raz, dva, ocas vzhůru jako piku, hlavu důstojně vysoko jak hasič stříkačník, tvářil se dokonale hloupě a bystrouška byla jista, že ji určitě mine. Ve své drze smělosti plížila se vedle plotu jemu takřka po boku a vyprovodila ho tak až ku brance. Že bych se podíval taky do zahrádky? Povídal si lapák v tom okamžení, avšak podle všeho neměl příliš odvahy. Mrkl tudíž do branky půl okem a tu se ti dva staří přátelé a nyní soupeři konečně střetli. Zmizni, hňupé, zavrčela liška a napěla se výhružně ke skoku. Strať se, nemáš-li Hanca na krýv? Lapák, cítě se v bezpečí na dvoře v dosahu revírníkova dostřelu, postavil se do elegantního úniku a odsekl nenadávě a pojď čuchni si u nás cítit tvým krchovem. No, bystrouška postřehla, že jí lapák vábí do léčky. Vždycky jindy býval důkladný strašpitel a teď se tu stavil na paty jako německý generál. Němé ticho rozestřelo se mezi oběma nepřáteli na život a na smrt. A v tomto tichu zaslechla liška povědomý výrazný zvuk. Zapísklo to vysokým tónem a na to následovalo silné basové zachrápání. No, bystrouška se zasmála, rozšklíbla se od ucha k uchu a řekla jedovatě: hlídáš vepřa nebo vašeho starýho? Bolí je břuch? Nedopověděla, neboť lapák se rozlítil. Marš, marš, zaštěkal splna hrdla. Však už jdu, ale ty, abys někde neupadl, odvětila pokojně liška, obrátila se a běžela zcela odměřeně a tu ji napadla myšlenka ďábelská. Buď je pobouchanca, dostanu revírníkovi na ranu a nebo zatáhnu do kleští. Obávajíc se, aby neprohlédl její lsti, zaštěkala výsměšně. Nestydíš se, chlape, čučet ženské na podolek? No, dívej se, a neoslepni. A držíc se ustavičně v rovnoměrné vzdálenosti, klusala podél zdi. Zrovna míjela kurník, když revírník na škopku procitl. Neměl kdy ani řádně přilícit, rána zahřměla, kulka zahvízla a kam si pleskla. Bystrouška chtěla se ohlédnout, avšak bezprostředně potom ozval se strašlivý třesk, zašplíchala voda, revírník zahromoval a mrazivým vzduchem rozléhal se táhlý ječivý nářek. Dvojí pohroma byla dílem okamžiku. Stará puška revírníkova měla mocný zpětný náraz, kterému byl zvyklý revírník, ale kterému nebyl zvyklý rozeschlý škopek. Zhroutil se, dužiny se rozpadly, obruče se sesmekly a revírník, pozbyv rovnováhy na této žalostné trosce, padl pozadu střemla v dolouže. Lužovice nebyla dost zamrzlá, ale také nebyla příliš teplá. Uložil se do ní až na dno, starý kožichy pil jako houba, do pušky se nabírala a nejhůře byl z bačkory. Nabobtnali tak, že byli jako cent a revírník nemohl se zvrávorat. Býval kdysi znamenitým střelcem a slukaře jemu rovného nebylo široko daleko v celém kraji. Jsou však zrádné chvíle, které s námi zahrávají ošemetně. V mládí vodívají nás vytrvale za dívčím přeludem a když dospějeme cíle na dosah ruky, jak by na nás vyplázli jazyk, přelud patří dávno jinému. A čím blíže stáří, jsou tyto hry chvíl ošemetnější, baj jsme skoro stále kuličkami, s nimiž si vrtošivé mocnosti osudu hrávají podle libosti na grc a píť nebo do důlku jako kluci na jaře. Tak i s kulkou vypálenou z revírníkovy pušky pohrála si rozmarná náhoda hezky na grc. Kulka si zahvízla furiansky a vznesla se nad dvorem, jako by chtěla zaskočit někam do vršku bukových. Pak narazila letmo na okap, snesla se nízko nizoučko, vlétla do dvířek krmíku pod kurníkem a zasála rovnou srdce vepře, který vzburcován varovným snem drbal si o stěnu hřbet. Modré oči nevinného zvířete zalily se slzami nad podlostí lidskou, jež mu nedopřála zhynouti přirozenou smrtí pod nožem řeznickým. Vepř položil se na bok, zanaříkal bolně táhle nad životem svým předčasně zmařeným, neboť hodlal v několika týdnech dostihnout 2 metráků. Smrtelný jeho vzlik rozryl noční tiš v témž okamžiku, kdy revírník pohrouzil se do temných hlubin Lužovice. Ničemná kulka, dokonavši zákeřnou vraždu, padla netečně do hnoje. Páni učitelé a profesoři, kteří žáku mnohdy pohnutlivými slovy líčí příslovečnou věrnost psí, kladouce ji člověku za vzor, zůstávají prostě věrní vzorům starým a hodně otřelým. Psí věrnost je pouze příslovečná. Ve skutečnosti pes umí být někdy dokonale nevěrným jako člověk. Či je pes opravdu tak věrný svému pánovi jako dvořní nové milovnice židovští věřitelé a zbožní podaní panujícím rodům? Ne, pes je zkrátka hloupý a nemyslí. Představme si, kdyby si byl vymyslil nějakou zásadu tak pěknou, jako je lidské dávejte, což je božího bohu a císařovo císaři, jak by byl teprve dokonalým strážcem našeho domova? No, u pána by se chytře nažral a nad zlodějem by zamhouřil oko. Tož také lapák zapomněl se nad věrností psí. Ani kletby revírníkovi, ani smrtelný chropot vepřův nezadrželi ho ve vytrvalém pronásledování lišky. Stal se v tu chvíli jen a jen sportsmanem a chtěl výhradně získat rekord v běhu. No, liška to s ním ale uměla. Několikrát ho zašimrala pod nosem huňatou svojí oháňkou a to u ní vyznamenává asi tolik, co sukínka pěkně ke kolínkům vykasaná. A když už lapákovi začalo srdce divoce bouřit a on zahořel touhou přitřít se k ní, najednou šmrnc dostal oháňkou po nose. Liška se zachechtala jako ďábel a vyhoupla se na zeď. Co bys ještě nechcel, psino? Křikla uličnicky a její ohon zavlál nad zdí na rozloučenou. Šak já tě doběhnu, zasýpal lapák a vrhl se k díře. Rozplameněn chtivosti pomsty zapomněl na železa, jež tam byla nalíčena a vzpamatoval se, až v nich byl. Srdce lomně zabědoval, převalil se zadkem vzhůru a tu ke všemu nakoukla bystrouška dírou, jako by se dívala z okna zvědavě za hezkým chlapcem a politovala ho farizejsky. Nedělej si z toho nic, lapáčku milé, to bylo pro mě, měl jsi tam nelíst. Škoda, že spíchám, však ti místová mě pan pomůže, hnedké tu bude, tož se mívejte dobře. Políbila si způsobně tlapku, poslala mu pusinku, zasalutovala oháňkou a nespěšným plavným během pustila se úvozem k lesu. Lapák, ač bolesti omdléval, skřípal zuby, když slyšel, jak si liška skolí do pochodu. Když jsem mašíroval, o kruci ty feno. Jakmile vyšla paní revírníková poprvé ráno na dvůr, vždycky ji zdravilo veselé chrochtání vepřovo. Ať se na něj nechodila denně podívat, vepř dobře tušil, že ona mu přilepšuje a tak raním pozdravem projevoval jí svůj vděk. Onoho jitra po noci plné událostí vepř se neozval. Nevděčník nezdvořili, řekla si paní revírníková. To proto, že včera dostal místo mlíka syrovátku. Chopila se putny s prasečím chlebem vezdejším a šla ke krmníku. Čím více se k němu blížila, tím více vzrůstal její nepokoj. Posléze jata neblahým tušením otevřela dveře. Prase leželo tu chladnou mrtvolou, nohy vzhůru, kol rypáku výraz nevinného mučedníka. Spráskla ruce zděšena a zanaříkala, dech se v ní tajil hrůzou. Ježišmárja, Andulo, ono to pošlo, zaúpěla. Krista pána, co temu řeknou, milost pán, prohodila Andula a tvářila se také, jako by ji obcházela hrůza, zatím však vycházejíc ze sklepa, pohodila spupně hlavou. Včilte ho, majo, pomyslila si, já je křísit nebudu. Paní revírníkové přišlo téměř maně podívat se na dveře a tu spatřila v nich velkou díru. Podívala se na prase a uviděla v jeho boku díru stejnou. Já tož tak, proto staré ani nedutá a nestává. Rozběhla se do manželovy ložince, zatřepala revírníkem a když vytřeštil oči, probíraj se prasně ze spaní, zakřičela, staré, ty z v noci zastřelil prase. No jaký prase,
1: zabručel. Říká se černá a ne prase. 20 roků jsem tu žádné černé nespatřil ani jedním okem. Ale ne, divočák, naše prase je střelený. A nemáš dost na mě. Odsekl nevrle, převalil se na druhý bok a dodal, že jsou tak zbědovaný. Nech mě včil spát, jsou celý nesvý. Až stanu, však mi to můžeš povědět. To si myslím, stydíš se, co? Na líšku si vindy a vepřa zabije, řekla vyčítavě, avšak revírník již neodpověděl a spal. Zatracená šlivovica, ulevila si. Zavolala potom Andulu a kázala jí, aby šla rychle do městečka pro řezníka Fárlíka, který už po léta u nich zabíjel. Řekni mu, ať všecky ho nechá, nařizovala Andule, když vycházela ze stavení. Ať si veme nůž, ocílku, všecko, co potřebuje k zabíjačce, kromě píchání, a pověs mu, že budeme hned pářit. Dal neříkej nikému ani půl slova, co se stalo. Pán by se tuze zlobil. Zaskoč taky do školy na Fáru, ať páni přijdou. Mr. Farley přišel, podívil se velice, kterak se pan revírník vyzná v jeho řemesle. Oh, aspoň práce nebude tolik, řekl klidně. Bez tak taková smrť, málo který prase potrefí. Padlo jako muž na policii a slávy, jak se psávalo v novinách za vojny. Voda vřela v kotli, necky byli připraveni, mistr uchystal si smolu a za pomoci ženských měl se k dílu. Když bylo prase opařeno a leželo tu posmrtně bílé jako šátek, přišoural se z nenadání a ostýchavě i pan revírník. Povítal se s mistrem Fárlíkem, podali si šňupec a pak prohodil rezignovaně. Týden spíš či později a všecko stejný. No, co včil s něm poděláme, když už má po smrti. Trefeny bylo dobře a smrt mělo levkou. Ba, levko a vojansko, přisvědčil mistr Fárlík. Však jsou střelec, ještě porád dobrý set, sakra pes, přichvaloval si revírník. Největší radost nenadále zabíjačky měl přirozeně vnuk Pepík, ani kanibalské vnouče neraduje se tak při hostině ze svého vlastního dědečka. Všude bylo Pepíka plno a nepostačili ho odhánět. Ještě vlezlejší byl Lapák, přiškrabal se, zapomenu v bolestí a s účastí sledoval každý pohyb řezníkův. Fárlík uvelebil se zatím v pokoji se vzácnými hosty. Za živý svět by byli jinak nedali. Hodovalo se tam jako o svatbě. Kousíček ováru, že, drobíček laloušku a slezinka, játra, plíce, srdce, oušku. No a vrchol všeho rypáček. Ajajaj, jako mandle, pomlaskoval si pan revírník. V parádní světnici bylo tedy jídla a pití a kouření a hovoru a žertu a smíchu. A nebylo to bujné, bouřlivácké veselí jako v hospodě u pásku, ač společnost byla táž, neboť zde bylo nutno dbáti ženských uší. Za to bylo možno oledačem zpomudrovat. Velebníček se přičiňoval, aby seštval hned od počátku revírníka s rektorem. Já sice málo střílím, prohodil učitel, kterému řezník prozradil tajemství náhlé zabíjačky, ale domnívám se, že na prase je potřeba silné rány. No tož podlíváte ho jak a které, odpovídal revírník. Je-li to čuníček neskušený, a i odkvětlý měsíc je porazí. No, farář postihl hrot narážky, neboť soused Fritz, zednický mistr, vyspovídal se mu po oné neděli v září, která tak škaredě končila po partii u pásku, že se dopustil cizího hříchu, nepokárav hřešícího blížního. Podrobně vylíčil rektorovu příhodu se slunečnicemi, kterým se na horách říkává také měsíc. No, včera, zabrousil nyní velebníček do obou, byl měsíc asi velice silný. Kdo ví, zdali by vepře neporazil? Revírník rozuměl a vzpomněl si na noční koupel. Nebylo mu do žertu a proto obrátil řeč docela vážným směrem. Pánové, řekl, vy jste všetci svobodní mládenci z vlastní vůle a důstojný pan kromě vátého z povinnosti. Porád jsem vám říkával až do včilka. Nežeňte se, važte si svobody. Ale včil vám řeknu, ožeňte se a hezky brzy. Člověk svobodný je jak to zvíře. Je-li uvázaný tak či onak, pak teprv se z něho může ta divočina vytratit. No, příkladně táto líška, nebyl to včera poslední svízel, co od ní zakouším, a jsou si jisté, že jich bude víc. A všecko jenom proto, že je nevázaná. No tož smíjete se mi pod kůžo a já vám toho neberu. No zasmíte se. Povídal jsem a zasi povídám, že jedno taky musí zhloupnout. A dočkám se toho, ale pak. Nebude-li přitém zasi vepř, broukl mistr Fárlík jen tak koutkem úst vedle Věrženky. Rozvykládali se o starých zlatých časech, o láskách, o mladistvích, čtveráckých kouscích. Piva ubývalo, noci přibývalo a najednou už bylo k půlnoci, bylo na čase vstát a jít. Mistr Fárlík by byl rád mrkl ještě po andule, ale pocitoval, že jazyk a nohy neslouží mu povůli a sakra, to by bylo něco. Poliboval si hlasitě, dobře stavěná, do dílky i do šířky. Rektor nivě vzpomněl navadnoucí svůj ideál na slečnu Térinku a povzdechl tiše, že bohužel nejen slunečnice dozrávají. Pan farář mlčel. Rozloučili se a vybrali se k domovu. Dnes byla noc pod mrakem, bylo lze čekat sníh a lesem šlo se jako po peřinách. Spleť kořenů se tu táhla přes cestu a každou chvíli o ně zaklopítli. Páni, bylo by hamba, kdyby upadl jeden z nás. Lepší bude opackáme-li všeci rovným dílem, pravil rozvážně mistr Fárlík. Jsou zvyklí vodit aj pár volů v jedné ruce, poté chytníme se. Chytili se a cesta skutečně lépe ubíhala.

0: úplně ze všeho nejdřív nebyl strýček Měsíc vidět ani trošinku vůbec. Potom se ho ukázal tak akorát malinký srpeček s nouzem a ještě potom, ale to už za hodně díl, celá polovička. A když bylo strýčka Měsíce na podzimním nebi ze všeho nejvíc, svítil stříbrně a tiše na celičký lesík hůrku, kulatý jako tvarohový koláč, a dělal všechno dvakrát větší. A právě zrovinka v tu chvíli přijela na vánoční návštěvu hnedle za podzimkem, jak měla královna Zima. Každičký modřínek, smrček i habřík, každičký doubek, bouček i břízka, osika, olše i jedle, všichni dostali od zimní královny novou bělonkou čepičku, tkanou pečlivě a velice jemně. Bůby měl zrovna v jeskynce u srnčí pěšinky k vodě to nejsprávnější spaní, když mu na čumáčku přistála sněhová vločka, co jí do jeskynky z nerozumu zahnal průvan.
1: Hapčík!
0: Bůby kýchnul na zdraví a probudil se rovnou.
1: Ať jsem v liščí noře, jestli tohle není právě opravdovský snížek zimní. Zrovinka, jak říkala Tereska minule, že už hnedle bude a brzo.
0: Zamudrovalo dráče s třepatou hlavičkou. A hned, že se půjde všechno okouknout hodně pěkně zblízka, jak se správně má. Jenomže, jak Bubi v tom raním kalupu a trapu rychlem stoupnul na bíle ustlanou pěšinku, tak už nestál, ale to už seděl a pěkně z čerstva náramně rychle. Dráče by si povídalo se snížkem až do slunečního spaní, kdyby od někud, od zhora dolů a něco velikánského černého a zobatého sebou neuhodilo do sněhu hned vedle. Nejdřív se nedělo dočista nic, potom se to zavrtělo, hned na to posadilo a ještě potom postavilo rovně a zpříma.
2: Tak tomu se říká klika. Marmná klika. Ještě, že zrovinka napadalo.
0: Pochvaloval si veliký a černý zobatý pták a jak se tak načechrává a vrtí, uhlídal najednou malinkaté vyukané dráče.
3: Ale ne, co pak ty seš záč, ořechu? Koukáš jak z první řady?
1: Já jsem dráče z lesa Hůrky a říkají mi Bůby.
3: Dráče v lese? Proč ne? Já jsem Havran Ervín, ořechu. Korvus, korvus, z rodu ptáků pěvců. A řekl bych, že ještě tak ten nejlepší. Hea, severige a šalmaj v ořechu. Letím za severu.
1: Já jsem Bůby z lesa Hůrky, říkají. A zapomněl jsem se narodit do pohádky, říkají.
3: Já jsem jednou tam, po druhé zase tamhle a pak zase tudy. Zpěvák, eskamoter a kouzelník, strašně populární. Hele.
0: A potom se začal
3: nepopulární, hele.
0: A potom se začal Ervín uklánět hned doleva,

0: Erwine, prosím tě moc, kdybys byl od té dobroty a mohl si se mnou trošinku hrát.
1: Hrát si? Na to holenku není zamáček hrachu času. Je zima, čas zimních sportů, slalom, bobová dráha, hokej na ledě a tak. Kde pak hrát si?
0: Když já myslel jenom chviličku malou, ještě předtím sportů.
1: To je práce. Zimní sporty v ořechu, to je vlastně taky hraní, když se to veme tak kolem do kolečka s rozumem. Jenomže pro sílu, statečnost, správnej dech a tak.
0: Když já nevím, co to zimní sporty je.
1: Neboj, ořechu, všechno uvidíš, všechno uhlídáš. Momentiček. Tady vidím ideální, čili ten nejsprávnější svah, čili terén na bobovou dráhu, neboli tobogán z ledu. Uděláme klouzačku, ořechu. Musíš nosit vodu, hodně vody. Zbyteček obstarám sám, to se spolehni.
0: Jenomže jak sem vemu vodu, Erwine?
1: Ty seš ořech, Maxi ořech, paravořech v ořechu. Copak tady nemáte v celičkém lese a okolí potok, studánku, rybníček, řeku nebo tak?
0: Potůček tady mám, jestli chceš něco vědět, Erwine. Jmenuje se Rokyťák a chodí svou cestičkou z rovinka tam dole pod tou pěšinkou.
1: Tak nemluvím, nepoučuju, nehádám se a nosím. Jinak klouzačka nebude, to dá přece rozum.
2: A tak Bůby nosil vodu v hrnci pěkně od potoka na vršek a havran Erwine ji zase pro změnu lil kliďánko dolů po pěšince zase k potůčku Rokyťáku s plávkem. A protože byl kmotříček mráz, zvědavý za pět sojek, přijel na svých ledových saních dřív, než chtěl, a hned blíž a blíž, co to tady ti dva. A když byl úplně nejblíž, tak mrazil dvakrát víc a stuha, až se dráčeti na čumáčku udělal rampouch převeliký. A taky voda, co lil Erwine z vršku, zmrzla na rampouch, a tak tady byla najednou, kde se vzala, tu se vzala klouzačka hladká, jako lísková kůra z jara, a jiskřila dodaleka.
1: Zahájíme mistrovství světa v ořechu. Tram, tra, vážení, velvážení, mistrovství světa na ledové bobové dráze. Nastartuje mistr Erwine ze zbrusu novým strojem Maková buchta. Napětí vrcholí. Připravit ke startu. Pozor! A teď!
2: Dole havran proletěl trnkovým keřem jako myška do dírky.
1: První jízda, světový čas! Hea, Sverigea, Šalmaja, Rogálo a Vírník, poběž honem sem, ořechu, honem! Tady máš závodní stroj, ořechu. Teď si na řadě se startem ty. No rychle, utíkej nahoru. Tram, tra, pozor! Nastartuje závodník číslo dvě. Dráček, ano správně, dráček, bubík, nebo tak nějak. Zkrátka, ořech, paravořech, ke startu a teď!
2: Jestli dopadl Erwine tak, Bůby taky tak a ještě víc.

0: tykáč se s ním na skluzavce točil jako váška nad vodou a nakonec i s dráčetem zase do trnkového keře, ale víc z prudkosti a ještě dál až do potůčku rokyťáku.
1: Poles nahoru, ořechu, bude druhá opravná jízda.
2: Opravná jízda už asi nebude, Ervíne. Závodní stroj nám vzal potůček rokyťák a odnesl si ho na hraní pryč. Někam. Asi.
1: Ty jsi to teda vyměl k mořechu. A nic, vyvisí mi něco lepšího, výživnějšího. Tram, tra, vážení, velvážení. Pro poruchu na závodním stroji Makobuchta se dnešní závod končí a přerušuje.
2: Ale jak si budeme hrát teď a za chvilku?
1: Na něco se přijde, něco se vymyslí. Neboj, neboj.
0: A nemuseli čekat dlouho. Přišlo to samo a naráz. Nejdřív se nahoře na pěšině ukázal medvěd Medard, který se šel podívat, co s dráčetem a jestli ještě spí. Jenomže zapomněl kouknout pod tlapy přední i zadní. Sjel dolů po skluzavce jedno klubíčko. Medard projel trnkovým keřem a zastavil zrovínka vprostřed potůčku rokyťáku.
1: No, já zas poletím kousíček dál. Už jsem pobyl dlouho. Třeba se zase jednou zastavím, ořechu.
2: Heja, heja, Sverige a Šalmaj, Ervíne!
1: Heja, heja, Sverige, Šalmaj, Arogálo, Bůby!
0: Vzpomněl si najednou už v letu Ervín, jak správně s dráčecím jménem.
3: Co je to tady za nezdobu klouzavou, smekavou a ledovou?
2: To je mistrovství světa, Medarde. Udělali jsme si s Ervínem skluzavku pro zimní sporty, víš?
3: A odkdy pak se dělá skluzavka z rovínka tam, kde je pro všechny pěši na prochození k vodě? Aha.
2: Když on Ervín říkal, že tady je to identální.
3: Ervín, tady se chodí k vodě pít. Za to, že jsi byl nezbedný, ti neukážu své zimní spaní.
0: Medard chtěl ještě něco povědět, ale v tom se od zhora ozvalo pištění, volání a hekání. A ona to liška Denisa po Medardovi úplně stejně a dolů k potoku.
3: Tady neostávej, utíkej honem za Tereskou. Připravila ti něco mlsného.
0: Dráče utíkalo pryč k prostřednímu dubu, kde měla veverka Tereska svoje přebývání a bylo rádo, že už nebude u liščího žalování.
4: Už to víckrát nedělej, Bůby. Po pěšinách se chodí i utíká v nebezpečí. Co kdyby si někdo polámal tlapky nebo ho uchvátil dravec, protože by nešlo utéct z ledu? Je zima. Co kdyby někdo pro tvé klouzání nemohl dál a zahynul hladem?
2: Já už to víckrát neudělám, Teresko. Na pěšině už nikdy. Medard mi vyřídil vzkázání.
4: Aha, na to si nezapomněl, že mám pro tebe mlsání. Podívej, sušené jahody a bobule. Vezmi si pro dobré chutnání a sladkou chvíli.
2: Děkuji, Teresko. Už poběžím domů. Mně se chce tolik spát.

A také sluníčko už mělo toho zimního běhání až do únavy a položilo svoji krásnou zlatou hlavičku do vonavých sněhobílých podušek z těch nejbělejších mráčků už z večera a těšilo se na dlouhé zimní spaní, protože v zimě vstávalo dicinky díl a spát chodilo dicinky dřív. To, aby mělo druhý den větší sílu, které bylo i tak v zimě o hodně míň než za letního slunečního hřání pro celičký širý svět.

0: ať každý slyší, že lišák s myší v lese se honí mezi stromy. Zakousnout jí chce, moc se ho bojí. Kéž ztratit se v díře, myš lišákovi může.
1: No já nevím, jestli si dovedete představit, jaký to je být myš. Něco vám řeknu, je to těžký. Jste malý a šedivý a každý vás chce sežrat. Tak je to. Nejhorší ze všech je ovšem lišák bělobřich. To mi můžete věřit. Tady seš, šupito, ty myši jedna. Já tě zakousnu. Já tě dám.
0: No prosím, jak bych to neříkala. Necháš mě, ty potvoro, ty jeden bělopupkáči? Co si myslíš? Já ti prostě uteču.
1: Jen počkej, šupito, já ti ten kožíšek roztrhám.
0: Je ne, ten je rychlej. Já mu snad dneska neuteču, že by tudy, nebo radši tudy.
1: Už tě mám.
0: Kam to zas běžím? Je!
1: Šupito.
0: Tak takhle to všechno začalo. Zase mě honil lišák bělobřich a já při tom spěchu nedávala pořádně pozor, kam se ženu. No a zřítila jsem se dolů se skály, praštila jsem se hlavou o kameny a rozplácla jsem se, jak široká, tak dlouhá. Bylo po mně. Co bylo divný, bylo to, že když jsem otevřela oči, spatřila jsem svůj vlastní myší kožíšek, jak tam leží a ani se nehne. A nahoře jsem viděla lišáka bělobřicha, jak stáhl ocas a utíkal pryč. Zajímavé, co?
1: A kdyby jenom to? Najednou vám vidím ségru a strejdu, jak se ke mně ženou. Šupito, ahoj,
0: pištěla ségra jako šílená.
1: O, tak tady jsi,
0: jásal strejda. Ahoj, strejdo,
1: tebe nepřejelo auto? Divila jsem se. No, jasně, že přejelo.
0: Aha, a ségra, já jsem si myslela, že se schytla do pasti.
1: No, chytila, ale už dávno.
0: A strejda pokračoval.
1: Čekáme tu na tebe, víš, abys věděla, kudy.
0: Chcete říct, že jsem to nepřežila? Zeptala jsem se vážně.
1: Neznám nikoho, kdo by přežil skok z takové výšky.
0: Zachechtal se strejda a pak zavelel.
1: O, letíme!
0: A tak jsme letěli. Tedy já to zpočátku moc neuměla, ale ségra a strejda mě to naučili. To prostě jenom zamáváte packama, zvednete trochu ocásek a je to. Já letím. Já si letím. Ježiš, to není možný, to se mi zdá. To je krása. Jak to, že jsem to dřív neuměla? Žasla jsem.
1: Byla jsi moc těžká. Teď si nechala všechnu zátěž na zemi,
0: poučoval mě strejda.
1: Lítáš pěkně, ale teď musíš zamířit ke kozí bráně,
0: dodal. A to už jsem přímo před sebou spatřila takovou dost legrační kozu s velkou bradou, která listovala v hlávce zelí a přitom si prospěvovala. Zlatá brána odemčena mě zlatým klíčem podepřena mě. Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde, ať je to ten nebo ten, prští mého koštětem. Další jméno zamečila.
1: Šupito, špitla jsem.
0: Příjmení
1: nemám, asi myš.
0: Jsi tady poprvé?
1: Já myslím.
0: Ty koktáš od narození?
1: Vyzvídala. Ne. Bránila jsem se.
0: Nejsi jediná, kdo má před touhle bránou děravou paměť.
1: Utěšovala mě koza.
0: Nejsem packu.
1: Podala jsem koze packu a ona se na mě usmála.
0: Vítám tě, šupito.
1: Ty mě znáš? Vykulila jsem oči.
0: Všechno mám zapsaný tady v tom zelí. Mňam. U tvého jména je několik bobků, ale žádný velký ne. To znamená, že jsi nikomu nic opravdu zlého neprovedla. Jenom obvyklé malé myšárničky. Pustím tě.
1: Ale musíš se okamžitě vydrhnout, řekla vlídně. Zajásala jsem. Vy mě pustíte, juchu.
0: Povídám, že se musíš nejprve pořádně umýt. Sedíš si na uších.
1: Kroutila koza hlavou ze strany na stranu a nespokojeně mečela. Já byla šťastná jako blecha, i když toho mytí jsem se trochu bála. Víte, myš a voda, to nejde dohromady.

0: pic. Krokodýl.
1: Má, odsas uši sem. Všechny blechy ven.
0: Poručil přísně a podával mi mýdlo a ručník. Já nesnáším vodu, já neumím plavat, já. Bránila jsem se, co jsem mohla, ale bylo mi to málo platné. Popadl mě do zubů a pěkně mě vydrhnul. No, musím říct, že jsem vypadala moc krásně. Dokonce jsem i vonila. A v tom už ke mně přispěchali strejda se ségrou a obdivovali mě.
1: Panečku, pěkný, pěkný.
2: A ten ocásek, viď?
1: A ten ocásek.
2: A ta ušiska.
1: A ta ušiska.
2: A ten čumáček.
1: A ten čumáček.
2: Tak poleď, teď si spolu konečně užijem.
0: A vzali mě někam na pouť. Panečku, to bylo.
3: Je tu jedna nádhera, takový kolotoč, co ještě nikdy neviděla.
4: To je rychlost, panečku.
3: Pojďme na houpačku, nebo na horskou dráhu, nebo do strašidelného hradu, nebo na autíčka, nechcete?
4: Určitě.

0: Byla jsem tak šťastná a nadšená, chechtala jsem se a uprostřed toho chechtání jsem vzdychla. Tady je Bájo.
1: Bájo.
0: Ozvalo se hned vedle mě. Hádáte správně. Byl to Bělobřich. Pomoc! Zachraň se, kdo můžeš! Bělobřich! Ječela jsem a utíkala, co mi síly stačily. Běžel za mnou a přitom mumlal něco jako:
1: nic ti neudělám, ha, nebuď blázen. Co pak sis nevšimla, že tu nikdo nikoho nehoní a nikdo na nikoho nečíhá?
0: To víš, že jo, tobě tak budu věřit. A proč mě tedy honíš?
1: Jen tak ze zvyku přece,
0: řekl a zastavil se.
1: Poslyš, šupito, chci se tě na něco zeptat. Chtěl jsem se zeptat, tedy... Chci se tě zeptat, jestli by se se mnou nechtěla kamarádit.
0: Kamarádit? S tebou? Ha, to snad nemyslíš vážně, to přece nejde. Zděsila jsem se.
1: A proč ne?
0: Zeptal se nevinně. Nebylo by to normální, vysvětlovala jsem.
1: A proč ne?
0: Proč ne, proč ne? Neznám jedinou myš, která by se kamarádila s lišákem. Prostě se to nedělá, řekla jsem důrazně a mrskla jsem ocáskem.
1: A chápu, já jen, že tady žádný kamarády nemám, ale asi to byl hloupý nápad. Tak já teda půjdu, tak ahoj.
0: A odcházel. Najednou mi ho bylo líto, jak tak šel, ocas na zemi a uši svěšený. A tak jsem vykřikla: počkej! Hned se otočil a čekal, a tak jsem musela pokračovat. No, jde o to, jestli bychom se nehádali.
1: Já se nikdy nehádám, dušoval se.
0: Já se hádám, jenom když se hádá ten druhý, řekla jsem popravdě. A co urážení? Urážíš se často?
1: Ani ne, ale když už, tak pořádně. Nesnáším třeba, když mi někdo říká jinak, než se jmenuju.
0: To mě zajímalo. A jak jinak? Vyzvídala jsem.
1: No, třeba Bělopupkáč.
0: No, to je ohavný, Bělobřichu. Tak bych ti nikdy neřekla. Řekla jsem, i když mi to připadalo trochu legrační.
1: Vážně, ty jsi milá. Je něco, co nesnášíš ty?
0: Nesnáším, když mi někdo říká, že jsem milá. Zamračila jsem se.
1: Je, tak to promiň. Tak já už ti to nikdy neřeknu.
0: To mi nestačilo. Slibuješ? Chtěla jsem vědět. A Bělobřich řekl:
1: slibuju. A co máš ráda? Zeptal se pak.
0: Co? Houpání. A ty?
1: Já tak.

0: Tak jsme spolu řádili jako diví, na houpačkách a na kolotoči a na tobogánu. A když už jsme byli unavení, tak jsme si sedli do chládku a povídali jsme si. A báječně jsme si rozuměli. Taky jsme se spolu moc nechechtali. Bělobřich totiž uměl napodobovat všechna zvířata od nás z lesa. Kukačky a sovy a zajíce a taky ryby z rybníka. A vypadal přitom dost legračně. Když tu odkud si přiletěla vrána a krákala a krákala.
1: Konec hradovánek, dnes se do biografu, totiž do kina. Dneska je promítání.
0: Koukali jsme dost překvapeně. Do kina? Do biografu? Tam jsme ještě nikdy nebyli. A tak jsme tam hned utíkali. Ach, to vám byla krása, tomu nebudete věřit. Promítali totiž zrovna film o tom, jak jsem byla malá a jak jsme leželi se ségrama u mámy v pelíšku. A Bělobřichovi zas promítali, jak utíkal před orlem a jak ho jeho táta zachránil a taky, jak ho maminka očichávala. No zkrátka, když to promítání skončilo, strašně se nám chtělo domů, zpátky na zem. Zastesklo se nám po lese a po trávě a po potoku. No a vrána, jako by nám četla myšlenky, povídá.
1: Tak, panstvo, kdo chce zpátky na zem, tak nastupovat, nastupovat, za chvíli odjíždíme.
0: Koukali jsme jak vrány. Zvlášť, když nám vrána prozradila, že každé naše přání je předem splněno. Každé? Kroutili jsme hlavami. Vážně každé?
1: Každé, každé,
0: zakrákala vrána a to už jsem viděla, že Bělobřich vráně něco šeptá a že se chechtají, až se za břicho popadají. V tu chvíli mě taky napadlo moje přání. A tak jsem honem běžela za vránou, abych jí to přání pošeptala. Jenže ona se vůbec nesmála. Popravdě řečeno, trochu zvážněla a pak řekla.
1: Všechna velká přání se splní, tedy jak říkám, všechna. Tak jenom doufám, že nebudeš svého přání později litovat. No, tak už běž, šupito.
0: A tak jsem běžela, protože to vypadalo, že parník každou chvíli odrazí od břehu, tak aby ho nezmeškala. Bělobřichu? No čepic, není tu. Prosím vás, neviděli jste někdo Bělobřicha? Nemohla jsem ho za nic na světě najít. Už jsem si skoro myslela, že na parníku není. Neviděli jste někdo takového Bělopupkáče? Brečela jsem nešťastně. A v tom jsem ho uviděla.
1: Tady! Šupito, jsem tady!
0: Of, to jsem se tedy vylekala. Vůbec nevím, co bych dělala, kdyby ses mi ztratil.
1: Spíš, co bych dělal já bez tebe, usmíval se. No, a řekla jsi mi Bělopupkáči, já to slyšel.
0: Já nechtěla, to mi jen tak vylítlo z pusy, jak jsem se o tebe bála. Omlouvala jsem se, ty Bělobřichu, já se tak těším, až tam budem. Mám pro tebe totiž takovou novinku.
1: A je to dobrá nebo špatná novinka? Já totiž mám pro tebe taky takový překvapení.
0: Ty taky?
1: Já taky. A ty taky?
0: No tak já taky. Tak já ti to teda pošeptám. Já jsem si přála, abych až dorazíme na zem, abych byla liškou.
1: Ne!
0: Zaječel zoufale Bělobřich. A Proč ne? Nechápala jsem.
1: Já jsem si totiž přál, abych, víš, až dorazíme na zem, abych byl myšák.
0: Ne! Zaúpěla jsem zoufale já a pak jsme ze sebe oba vyrazili.
1: No tě, pes!
0: A bylo to. V tu chvíli se ozvalo troubení a loď přirazila ke břehu.
1: Konečná! Vystupovat!
0: Zakrákala vrána a bělobřich vyrazil z parníku jako blázen.
1: Pomoc!
0: Ječel přitom. Mě zajiskřil v očích a rozběhla jsem se za ním.
1: Tady seš, bělobřichu, ty myšáku jeden. Já tě zakousnu, já ti dám.
0: A bělobřich zadýchaně odpovídal.
1: Necháš mě, ty potva, ty liško jedna, ty šupito, co si myslíš? Já ti prostě uteču. Jen počkej, bělobřichu, já ti ten kožíšek roztrhám. Je, ne, ta je rychlá, já ji snad dneska neuteču, že by tudy nebo radši tudy.
0: No, a tak se honíme dodnes. To víte, liška si nemůže pomoct.
1: Ať každý slyší, že lišák s myší v lese se honí mezi stromy. Zakousnout jí chce. Moc se ho bojí.
0: Kéž ztratit se v díře myš lišákovi může.
1: Je!
2: Rozkaz pro krejčí a všechny dvořeníny. Kdo už je nejdřív šaty princezniny, ten dostane zlata tolik, co sám váží. Jestli do zítřka se šaty nepodaří, krejčí budou ráno kratší o hlavu. Krejčíci, teď máte na vybranou. Buď to hroudu zlata, nebo popravu.
3: Co to šiješ?
4: Plášť.
3: Jak je ošklivý.
4: Mně se líbí.
3: Mně se ale protiví. Však budeš mít šaty přesně, jak jsi chtěla. A zítra si krále vezmeš za manžela.

0: Trojí šaty dala jste si šít. Trojí šaty hotovy už jsou. Tím jsem, princezno, já vyplnil svůj slib. A nyní vám šaty předvedou.
1: No, co říkáš, Lado? To je nádherné. Pověz, líbí se ti?
2: Ne, měli být jako slunce za letního dne.
1: Já ti nerozumím. Vždyť jsou překrásné.
3: To je přesně to, co princezna nikdy nechtěla. Otrokyně tančí v šatech tak krásných, až přichází i urozený zrak. První tolik připomínají východ slunce. Perly něžné, jako když se třpití raní rosa. Zkrátka, švadleny i krejčíci se ne nadarmo snažili celou noc. Jakoby šaty opravdu ze slunečních paprsků ušily. Dvořané omámeně hledí. Kazisvět uspokojen usedá na přinesenou sesli. Lada je nápadně pobledlá. Očima hledá starou chůvu, v jejíž hlavě se celá lest se šaty zrodila. Kazisvět tleskne párem plechových rukavic. A už jsou tu druhé šaty, ještě krásnější než prvé. Na dvoře tančí letní den. Úžaslý mnich zírá na otrokyni, která se svléká z letní oblohy a nadýchané krajky k princezniným nohám skládá. V prach nádvoří upírá své zraky stále nejistější Lada. Stařičký Hostimír raduje se v domnění, že dceru v brzku provdá. Ovšem nejkrásnější roba je ta, která má spodobnit noční oblohu. Jakoby se náhle setmělo a uprostřed horkého dne se stoupila půlnoc ozářená na místo hvězd leskem těch nejdražších kamenů. Nejen mnich němně vydechne, když otrokyně svlékají nad pozemskou tanečnici a k nohám ladiným padá drahocené hedvábí.
1: Modré ti budou slušet nejlépe.
0: Chcete přijmout šaty, nebo nechcete?
2: Nejsou ošklivé.
1: Jsou krásné, bez váhání.
2: Přece ale nejsou jako noc pod hvězdami. Nesmíte se, prosím, králi urazit.
0: Tedy myslíte, že nesplnil jsem slib? Princezno, to všechno jsou jen řeči plané. Jen mě urážíte odkládáním svým. Buď to ještě zítra svatbu přichystáme, nebo pozítří vám válku vyhlásím.

0: Lado, Lado, co jsi to jenom udělala? Když se za něj nevdáš, bude s námi zlé.
1: Ty mi tady radíš, abych si ho vzala.
0: Jinak celá země tě, dcero, prokleje.

Jednou byl v jižních Čechách rok, kdy se velmi rychle střídalo počasí. Nad rybníkem Brčálníkem se jeden den objevilo nebe modré jako šmolka a druhý den se po něm válely černočerné mraky. Jindy bylo zase všude plno mlhy a pak zčista jasna jasno. Zkrátka bylo to počasí bláznivé a nikdo z něho neměl ani prospěch, ani radost. Když pavouček běžník potřeboval větrné povětří, aby se trochu proletěl na pavučině babího léta, nezafoukal ani vánek. A když si ještěrka Terka přála teplo, usadilo se nad Brčálníkem jako naschvál studené počasí. Kdo ví, jak by to všechno dopadlo, kdyby se neobjevil Rákosníček a nepostaral se o nápravu. Že nevíte, kde je rybník Brčálník a kdo je Rákosníček? Tak tedy, Brčálník najdete někde za Kozími horami a Beránčí Roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka. Není to ovšem rybník ledajaký, protože na jeho břehu už léta letoucí bydlí skřítek jménem Rákosníček. Je to velký neposeda, ale jinak dobrák, vždycky ochotný pomoci každému, kdo to právě potřebuje. No a pak se začnou dít věci nevídané, nad kterými zůstává rozum stát.

0: jak rákosníček nezahnal mráz. Na brčálník ještě nestačila padnout sněhová peřina a už ho přepadla pořádná zima. Rybník zamrzl od břehu ke břehu a led byl tlustý na 3 rákosníčkovy palce.
1: Kolik pak asi studeného povětří přinese dnešní předpověď?
0: Klepal se skřítek a netrpělivě čekal, co ohlásí meteoroložka Rosnička Anička.
1: Pozor, pozor, čekají nás takové mrazy, že se i hvězdičky budou klepat, varovala Rosnička. Cože? Co to říkáš, ty předpovídalko?
0: Ptal se vystrašený rákosníček.
1: Říkám, že bude veliká zima, odpověděla Anička. Dokonce převeliká. Tak to je zlé, posmutnil skřítek. To mě asi zamrzne i tvoje předpověď počasí. No, a co teprve mě?
0: Ozval se vyčítavě kapr Matěj.
1: Mně zamrzne i poslední příchod vzduchu, co já bych dal za pořádnou oblevu. A ty to nevíš, že se v takovém případě máš obrátit na rákosníčka,
0: řekl skřítek.
1: Tak já se teda na tebe obracím,
0: stačil ještě zahouhlat Matěj, než se nad ním zavřela ledová tříšť.
1: A dobře činíš, neboť úspěch je předem zaručen,
0: dal se slyšet rákosníček.
1: Já totiž zavedu do rybníka elektrické topení. A jelikož ho povedu přímo mezi nebem a zemí, budu tomu svému vynálezu říkat přímo top.
0: Na nic nečekal a dal se do práce. Nejdříve vyrobil papírového draka, k němuž přivázal tenký drát. Potom draka vypustil k obloze a rejdil tam s ním tak dlouho, dokud ho neomotal kolem bouřkového mraku, který v sobě ukrýval nejvíce blesků. Za chvíli ta nebeská elektřina síla po drátě dolů, rozpálila ho do červena a z toho tepla začala v brčálníku obleva. Pak ale na obloze něco bouchlo, z mraku vyletěly jiskřičky a s elektrickým vytápěním byl konec.
1: Je. Asi jsem tam nahoře možná vyrazil pojistky,
0: strachoval se rákosníček.
1: Podívej, ať děláš, co děláš, počasí depředěláš,
0: prohlásila Rosnička Anička nastydlým hlasem.
1: Tady jde po bůže, ať kdyby se stavěl na hlavu. Dokud se obloha nezatáhne dízkými braky, tak brazy nepovolí. Co? Mě tvoje předpovědi už nezajímají,
0: ohrnul skřítek nos.
1: Totiž, abys věděla, já si oblevu opatřím jinak, neboť mám své metody. Ostatně, jak jsi to říkala, že mrazy nepoleví, dokud mraky nebudou nízko nad brčálníkem, tak s tím já si určitě poradím.
0: Když to říkal, dobře věděl, že řeči sami ještě nikdy nic nezařídili, ale nevěděl, co dělat. To by však nepřiznal nikomu na celém světě. A protože věřil, že ho něco napadne, netrpělivě čekal, odkud ten nápad přiletí. A jak se tak rozhlížel kolem, všiml si, že mraky rády pozorují svůj obraz v ledovém zrcadle zamrzlého rybníka a všelijak se přitom nakrucují.
1: To je ono, zaradoval se skřítek. Teď už vím, jak je dostanu dolů. Když jsou takový fintilové, pomůže mi k tomu jejich veliká ješitnost.
0: a první, co udělal, bylo, že na led setřásl z větví stromů jinovatku a z hráze nafoukal zbytek sněhu. Obraz plujících mraků zmizel a na obloze nastal zmatek. Krá, krá, krákoral havran, který všechno pozoroval z koruny dubu. Krásně to skrýtek vymyslel. Vsadím se o sto žížal, že mrakům teď zvědavost nedá pokoj. A měl pravdu. Aby mraky zjistili, proč se najednou v ledovém zrcadle nevidí, klesli nad rybník a přesně tohle rákosníček chtěl. Nyní nastalo to, co Rosnička předpovídala. Obloha se zatáhla nízkými mraky a mrazům nezbylo nic jiného, než polevovat.
1: No prosím, prosím, vytahoval se skřítek. A pak, že neudělám oblevu? A co pak na to teď řekne naše předpovídalka?
0: Řekne, že žádný podfuk dlouho nevydrží, ozvala se Rosnička. A také řekne, že bys měl dělat něco rozumnějšího, než marně předělávat počasí. Třeba díry do ledu, aby se Matějovi lépe dýchalo. Všechno, co řekla, bylo pravda. Mraky se za chvíli znovu zvedly a mrazy se vrátily.
1: No, prosím, prosím, no, jestli to opravdu jinak nejde,
0: sleboval skřítek.
1: Tak já přenechám oblevu klidně přírodě. Ona, když se pro něco rozhodne, tak stejně vždycky prosadí své. A s tím asi nic nepořídí, ani rákosníček.
0: Jedno ale přece jenom zařídil. Do zamrzlé hladiny brčálníka vysekal tolik otvorů, že kapr Matěj bude mít pod ledem vzduchu dost až do jarní oblasti.

V listopadu roku 1929 lamač kamene Josef Červinka z Něčína kopal pod horou Besídkou mezi Dobříší a Sedlčany a tu našel pod vysokým smrkem 12 kroků od potoka dávno zapomenutý bronzový poklad. Půl třetího tisíce let ležel v zemi. Jak se tam dostal? O tom vypráví naše hra Bronzový poklad.

0: Hej, už ji mám.
1: Vydrž, Zuboune, pomohu ti.
0: Rychle, nebo mi uteče.
1: Uch, Zuboune, tak velkou rybu nechytí ani číhavý medvěd.
2: Podrž ji, červíku, vytáhnu z ní bodec.
1: Je to píchač, okou, neudržím ho, popíchá mě.
2: Rejsku, bláznivý, musíš za hlavu, za ocas rybu neudržíš.
1: Odhoď ji dál od břehu, do písku, ať nám nevyklouzne.
2: Nevyklouzne, neboj se, veliký duch nemá píchače rád, proto ho poslal pod můj bodec.
1: Teď už nám neuteče, takový úlovek.
3: Hej, Zuboune, pozor, chyť toho.
2: Co je, kdo to volá?
1: To je skrček. A žene sem vlčí štěně.
3: Zastupte mu cestu po břehu. Zařeňte vlčka do vody.
2: Jo, kde mám bodec? Napíchnu ho jako okouna.
3: Ne, chci chytit živého.
1: Skočil do vody. Rychle, skrčku, skoč za ním. Chyť ho.
3: Už je můj.
2: Dej ho sem, mám řemínek, uvážu ho.
3: Mám svůj řemén, ten postačí.
1: Bez ho vyplašil, skrčku.
3: V kotlině u starého buku číhal jsem na sisla a v tom slyším, jak v kapradí kňučí vlčí štěně.
1: Asi hledal vlčici a zatoval se.
3: Hledal vlčici a našel medvěda. Bojovníka medvědů, skrčka.
2: Ty skrčku a bojovník, vždyť neuneseš ani kámen od táborového ohně. Krákáš jako vrána, která se přirovnává k havranům. Jaký ty jsi bojovník?
3: Jsem synem číhavého medvěda, Zuboune. A budu slavným lovcem jako můj otec.
2: Krákáš. Abys věděl, číhavý medvěd se za tebe stydí a proto nechodí ani k táborovému ohni. Stydí se, má syna skrčka.
3: Ty, zube vezlí, tráš nadarmo. Až dorostu, budu větším lovcem než ty.
2: Lovcem? Já se stanu šamanem jako můj otec Křivá huba a tebe pošlu mezi ženy opékat placky.
1: Skrček bude místo lovení vařit kaši.
3: Žáby vám uvařím, vy ošklibové. Kdybyste nebyli na mne dva.
2: Tak co by bylo? No řekni, skrčku.
3: Viděl bys. Možná, že by se někdo zráchal ve vodě.
2: Uvidíme, kdo tam bude dřív. Dej sem vlčka.
3: Nedělám, vlček je můj, já ho chytil.
2: Pust ho.
3: Dej ruce pryč, Zuboune, uškrtíš ho.
2: Když nepustíš, tak ho uškrtím.
3: Zloději.
2: Tak, a je můj. Au, prašivec, kouše.
3: Dobře se ti stalo. Veliký duch tě potrestal. Nemáš krást cizí úlovky.
2: Prašivý vlk a odváží se kousnout Zuboune do ruky. Počkej, za to tě potrápím. Drž ho, červíku.
1: Vyrazíme mu zuby, aby nekousal.
2: Dříve mu však vypíchnu oči.
3: Počkej, Zuboune, netrýzni vlčka, vykoupím ho.
2: Co dáš?
3: Přinesu ti svou ochočenou veverku.
1: A co dáš mě?
3: Tuhýka, nebo špačka.
2: To si můžeme sami chytit. Mučit špačka to nic není. Špaček jenom pípá. Ale vlček bude skučet a být.
1: Nemluv s ním, Zuboune, a začni.
3: Nenechám vlčka trýznit. Zuboune, smraďochu, podívej se na mne. Vidíš? Tvůj bodec držím v ruce.
2: No, a co?
3: Pust vlčka, nebo tě bodnu.
4: Položíš ten oštěp?
3: Skrčku, co to děláš?
2: Počkej, skrčku, jde se můj otec, těž se.
3: Však jde i moje matka, nedá mě.
1: I od ní dostaneš, uvidíš.
4: Proč stojíte proti sobě jako nepřátelé?
2: To skrček proti nám vyrazil.
1: Chytili jsme vlčí štěně a chceme je umučit. A skrček nám brání.
3: Vlček je můj, já ho chytil.
4: Chceš vlčka umučit sám?
3: Nechci. Chci se ho ponechat a ochočit.
5: Cože? Zase nového smraďocha mi chceš přitáhnout do stanu? Vyhodím tě i s ním.
4: Zuboune, odveď vlka k ohništi. Svolej ostatní děti a zapte ho. A ty, skrčku, za trest nesmíš k ohništi. Nechtěl si druhým dopřát potěšení, přijdeš o ně sám. Rozuměl jsi?
3: Nechci se dívat, jen zbabělci trápí bezbrané zvíře.
2: Vidíš, skrčku?
4: Celý rod medvědů ten tvůj kluk znepokojuje, červenko. Přátelí se zvířaty místo s lidmi. Ve vašem stanu je plno havěti. Tchoře, veverku, ježka, sisla a teď ještě vlka přivedl do osady.
5: Všechnu tu havěti vyházím, šamane. To jeho otec, číhavý medvěd, ho v tom podporuje.
4: Číhavého medvěda sám velký duch potrestal skrčkem. Už jsem mu kolikrát řekl, aby ho vyhnal z tábora. Co s ním? Je slabý. Pořádný lovec z něho nikdy nebude. Jen darmo žrou to mezi sebou živíme.
5: Veliký šamane, skrček je i mé dítě. Nevydám ho dravé zvěři na pospas.
4: Promluvím o tom v radě starších. Když rada rozhodne, poslechneš, červenko.
5: Skrčka pro jeho slabost nenávidí celý rod. Vím, jak rada rozhodne. Šamane, ty jsi velký kouzelník, znáš tajemství života i smrti. Dej mi pro Skrčka kouzlo, které dává sílu.
4: Znám takové silotvorné kouzlo, znám. Ale co mi za ně dáš, červenko?
5: Číhavý medvěd je veliký lovec, šamane. Dá ti tolik kůží, kolik si jen budeš přát.
4: Nepotřebuj kůže, mám jich dost. Ale možná, že se dohodnem.
5: Znám číhavého medvěda. Pro Skrčka udělá všechno.
4: Uvidíme. Večer, ať přijde číhar do mého stanu.
5: Proč čekat až do večera, šamane? Podívej, číhavý medvěd sem jde se Skrčkem. Domluvte se hned.
6: Od které doby má šaman z rodu medvědů ve zvyku tlachat se ženami druhých lovců?
4: Od té doby, kdy lovci místo zdatných potomků plodí Skrčky.
6: Křivá huba má i křivý jazyk.
4: A ostrý jazyk, číhaři. Dej pozor, abys na svém těle nepocítil jeho ostrý.
5: Číhavý medvěde, neodešla jsem ze stanu jen proto, abych tady tlachala. Přibíhla jsem pro Skrčka. Pral se.
6: No a co na tom? Ať se pere.
4: Na mého syna se opovážil zvednout oštěp. Síly se mu nedostává, ale drzosti má hodně.
6: Však jednou doroste a bude mít síly dost.
4: Lituji tě, čihaři. Ztrácíš rozum nad nepodařeným synem. Skrček nikdy nebude silný, protože nenalezne kouzlo, které dává sílu.
5: Slíbil jsi, že mi uděláš takové kouzlo.
4: Slíbil, ale to jsem ještě nevěděl, že číhavý medvěd se mnou vyvolá svár.
6: Řekni, máš takové kouzlo?
4: Jsem veliký šaman. Znám všechna kouzla.
6: Počkej tedy. Dej mi silotvorné kouzlo pro Skrčka a já ti dám, co budeš chtít.
4: Za to, že jsi tak nepřátelsky na mě vyjel, nedám.
5: Šamane, jsi mocný kouzelník. Celý rod k tobě vzhlíží s úctou. Dej nám kouzlo pro Skrčka. Já za to rozhlásím tvoji slávu po celém povodí veliké řeky.
6: Dám ti opravdu všechno.
4: Jsem dobrý muž. Neumím se hněvat. Skrček dostane kouzlo, které z něho učiní nejsilnějšího muže rodu medvědů. Ale pod jednou podmínkou, číhaři. Dáš mi za kouzlo svoji ženu červenku.
6: Červenku? Ty se vzpominul rozumem, šamane. To chceš, abych žil bez ženy pro posměch ostatním? Myslíš snad, že budu sám mlít obilí a opékat placky, zatímco ty budeš mít ženy dvě? Podívejme, jak jsi chytrý.
4: Počkej, ještě jsem nedomluvil. Dáš mi červenku, přidáš 5 liščích koží a já ti dám zase svoji ženu kudrnku.
6: Ne, výměna musí být poctivá. Bez liščích koží, šamane.
4: A co kouzlo? To ti mám dát zadarmo?
6: I tak neproděláš.
4: Dobrá. Bude tak, jak jsi řekl, číhaři. Přijímám. Kudrnka je tvoje. A červenka od té chvíle moje.
6: A kdy dáš kouzlo Skrčkovi?
4: Než měsíc 5krát a jednou po obloze přeběhne, bude je mít.
6: Proč musí čekat? Dej kouzlo hned.
4: Nemohu. Měsíc teprve roste. Až ukáže celou tvář, udělám kouzlo. Dříve ne.
3: Číhavý medvěde, může tvůj syn promluvit do hovoru dospělých?
6: Mluv, Skrčku.
3: Nedávej červenku.
6: Ty nechceš být silným a udatným lovcem?
3: Chci, ale červenku nedám. To raději zůstanu Skrčkem.
4: Kdo to jakže viděl? Dospělý lovec radí s dětskem. Steď se, čihaři.
6: Dost řečí. Jak jsem řekl, tak se stane. Odveď si červenku, šamane.

0: Co to vidím, Kudrnko? Ty hospodaříš v Čihařově chatě?
1: Vidíš, Vručo, nevidíš? Číhavý medvěd snesl šamanovi kde co, jen aby mě dostal do svého stanu. Nechtěl se už červenkou dál zlobit.
0: Mnoho nevyměnil. Jedna jako druhá máte vlčí jazyk.
1: A co ty, Pručoune, soptíš na ženy? Máš zlost, že na tebe už žádná nevybyla, viď?
0: Však ty dobře víš, že jsem dost silný, abych si ženu vybojoval a přivedl do svého stanu. Ale nechci. Jedna žena se mi při lovu utopila a jinou už hledat nebudu.
1: A dobře uděláš. Od rána do noci rejdíš po břehu veliké řeky jako bobr. Stejně bys jí zase utopil.
0: No říkám, no, vlčí jazyk. Štěká. A kdyby nebyla po ruce hůl, bude i kousat.
1: No tak proč mě, Brušou, nezdržuješ od práce?
0: Hledám Čihaře. Po roční bouři stoupla voda a uplavali mi vrše. Musíme je najít.
1: Čihař není už od včerejška doma, slídí po lese.
0: Sob, aby ho rozdupal. Sám na vodu nemohu.
1: Víš co? Vezmi si Skrčka. A po cestě snad Čihaře najdete. Skrčku! No tak kde si Skrčku? Kluk už je jako táta, pořád jen by brousil po lese. Skrčku! Skrčku! No tak kde si Skrčku? Kluk už je jako táta, pořád jen by brousil po lese. Skrčku!
0: Co s tím?

0: Veliké řece dnes ani břehy nestačí. Drž se z krčku, ať nespadneš. Lehni si na špičku lodě a dobře se dívej, abys nepropásl plováky vrší.
1: Neboj se, Bručoune, mám oči jako ostříž. Bručoune, dnes ráno říkali u ohně, že je nebezpečné pouštět se s loďkou daleko do proudu, když velká řeka řve jako dnes.
0: To říkal Čmaťka. Kdo by poslouchal jeho rozumy? Bojí se. Po zemi kulhá a na vodě se neudrží. Mé vrše ještě nikdy neuplavali, najdeme je.
1: Pozor, Bručoune, proti nám plave vyvrácený strom.
0: Seď, Krčku, seď! Neboď, zvrhnem, ani se nehnu.
1: Podívej, podívej, Bručoune, mezi větvemi stromu leží člověk.
0: A netláchej, jak lidně seď.
1: Ty, co ho tam nenecháme, zachráníme ho.
0: Mlč a hned pust ty větve, nebo nás ten strom stáhne do peřejí.
1: Takže jsou ještě daleko. Pomoc, Bručoune!
0: Luku skrčená. Jestli se převrhneme, tak tě nakonec přistrčím sám do vody.
1: Rychle, Bručoune! Už ho držím!
0: Vodní zloduch tě posedl, kluku. Zůstaneme tu všichni, počkej! Vtáhnu do lodi utopence sám a ty zatím vesluj.
1: Vidíš, Bručoune, už je v lodi. Přece jsme ho zachránili, ale tady jsme plno vody.
0: Tak a teď honem ke břehu, nebo bude zle. Vesluj. Vesluj, kluku. Slyšíš, Skrčku? Na břehu je plachý bobr, pomůže nám. Vesluj.
1: Bručoune, já už nemohu.
0: Musíš, ještě chvíli, vydrž.
2: Zaberte, nebo váš prům stáhne do peřejí.
1: Já už nemohu.
0: Musíš vydržet, Skrčku. Ještě kousek a pak nás plachý bobr přitáhne ke břehu.
1: Ale přes plout u břehu se nedostaneme.
0: Musíme. Jen zaber.
2: Skrčku! Skrčku! Natáhni se a podej mi veslo. Přitáhnu vás.
0: Sám velký duch tě poslal. Bez tebe bychom už byli v peřejích.
3: Dobře se zdržel, Skrčku. Jako starý bojovník. Ale co vás takový čas přivedlo na vodu?
0: Hledáme vrše, které mi utrhla velká voda. A místo vrší jsme vylovili utopence.
1: Joj, Bručoune, pohleď, není utopený.
0: Co?
1: Hýbá se.
3: Opravdu? Počkej, Skrčku. Podepřeme ho. Ať může vydechnout. Je to už starý muž. Bručivý medvěde. To není člověk z vašeho rodu.
0: Není.
3: Z rodu bobrů také ne. Hleď, takový hranatý náramek nenosí nikdo z našich lidí.
0: To není cizinec. Tohle je bojovník lesního národa, který žije v hlubokých lesích. Tam, kde zapadá slunce.
3: Mohylec, myslíš?
0: Ano, mohylec.
3: Co s ním?
0: Přeneseme ho do tábora medvědů. Šaman Křivá Huba mu vrátí duši.
3: Do tábora medvědů je daleko. Chceš-li, přivedu šamana sám. Ty jsi unaven.
0: Dobře, pospěš tedy. Skrček tě doprovodí.
3: Dobře, veď mě, Skrčku. Poběžím za tebou.
1: Proběhneme lesním údolím nad peřejemi a jsme v osadě za chvíli.
3: Stůj! Stůj, Skrčku! Počkej! Tady se něco stalo. Vidím stopy boje. Podívej, zde leží zlomený oštěp. A tady je kalužina krve.
1: Joj, to je oštěp čijavého medvěda, mého otce.
3: Tiše, tam za keřem někdečku.
1: To není čijavý medvěd, je to mohylec. Jako ten, kterého jsme s Bručounem vytáhli z vody.
3: Jednáš neprozřetelně, Skrčku. Na místě boje musí člověk jednat opatrněji. Nevíme, co se stalo a kdo tu ještě může být.
1: Tam zase leží jeden.
3: Ale tento bojovník

0: už pomoci nepotřebuje. Je mrtev. A tam?
1: Plachý bobře. Číhavý medvěd. Tatínek, tatínek.
0: Nepláč. Nepláč, skrčku. Číhavého medvěda už pláčem nevzbudíš. Dobojoval. Zde leží jeho luk a šípy. Vezmi si otcovu zbraň. A až jednou zesílíš a budeš moci napnout tětivu luku, pomstíš jeho smrt.

0: Panovníci rodu medvědů, slyšte silného medvěda. Dost žalospěvu. Všichni bojovníci rodu medvědů jsou potřísněni trví na důkaz žalu nad ztrátou udatného číhaře. Ruka číhavého medvěda stuhla a už nikdy nenapne tětivu luku. Jeho tělo jsme uložili do rodné země a na hrobě je připravena miska masa a džbán medoviny, aby se jeho duch mohl posilnit na dalekou cestu.
1: Silný medvěde, dovolíš, abych i já, Sigul, náčelník Mohylců, směl promluvit?
0: Jsi naším hostem, Sigule. Mluv.
1: Bojovníci medvědů, znám váš slavný rod. Zprávy o vaší udatnosti kolují u táborových ohňů daleko za mnoha řekami, daleko za hlubokými lesy. Sám jsem se přesvědčil o vaší zmužilosti. Bručivý medvěd a statečný skrček mi zachránili život.
2: Jen skrčkovi a jeho bystrým očím můžeš děkovat. To on tě spatřil mezi větvemi stromu.
1: Nemusíte poskytnout spravedlivou náhradu.
0: Jak ti máme nahradit, usmrcené bojovníky?
1: Dáte mi 3 otroky, kteří mne doprovodí do mého domova.
0: Ani ty, Sigule, neděláš lišce hanbu. Měl jsi 2 průvodce a náhradou žádáš 3.
1: 3 muži byli se mnou, silný medvěde.
0: Nalezli jsme jen 2. Ať tak či onak, tvé žádosti nemůžeme vyhovět, Sigule. V našem rodu není otroků. Jsme lid svobodný.
1: Půjdou-li tedy se mnou někteří bojovníci dobrovolně, odměním je zlatem.
0: Slyšeli jste, bratři, kdo z vás chce doprovodit velikého Sigula do poledních lesů?
1: Oj, vy rybolovci, pohrdáte zlatem?
0: Zlatem svobodu nezaplatíš, Sigule. Rybolovců nám nespílej. Je lépe připravovat pokrm z čistých ryb, než honit po lesích smrduté kňoury.
1: Žít v přátelství s Mohylci by pro vás bylo ctí.
0: Přátelství znamená porozumění, Sigule.
1: Máme tolik bojovníků, kolik je hvězd na obloze.
2: Nebojíme se lesního národa. Medvědů a bobrů není o nic méně. Je nás jako písku ve veliké řece.
1: Nechci zlobu mezi našimi rody. Přišel jsem k vám v míru a s mnoha dary, abych se s vámi dohodl v pokoji o některých vašich pastvinách. Ale ještě dříve, než jsme k vám dorazili, přepadli jste nás.
0: Neurážej, Sigule. Naši vinu si nedokázal. A na naše pastviny jste dostali zálust? Podívejme.
1: Stáda se nám rozmnožila a my nemáme pro ně dost píce. Při veliké řece je pastvin tolik, že postačí pro oba naše rody. Chtěl jsem se s vámi dohodnout po dobrém.
0: Tvé požadavky, Sigule, jsou temné jako noc. S přátelstvím na rtech přicházíš a v srdci chováš touhu zbavit nás naši lovišť.
3: Že jsem tě raději v té vodě nenechal.
1: Když nepovolíte po dobrém, přijde celý národ Mohylců a vyžene vás. Přestěhujte se na druhý břeh veliké řeky a tento břeh ponechte nám. Tím bude všechno zapomenuto.
0: To neučiníme. Své budeme bránit.
1: Když nechcete, budou tedy mluvit meče.
2: Jak vykročíte ze svých lesů, přivítají vás naše šípy.
0: Medvědi nejsou z rodu střehotavých vran, ani tvákavých žab, Sigule. Nemluví, ale bojují.
2: Ruce a nohy svázat a hodit ho do peřejí.
0: Nejsme zbabilci, Bručoune. Nezhanobíme pověst rodu. Sigulovi nebude skřiven ani vlas. Je dosud naším hostem. Plachý bobra Bručoun doprovodí Sigula až na hranici našeho rodového území. Jsou to tu veliké a zamžené řeky. Dál pak už se musí o sebe starat sám. Souhlasíte s mým rozhodnutím, stařešinové?
1: Ať si jde.
0: Slyšel jsi, Sidule? Moji bojovníci tě doprovodí a zítra už budeš mimo naše území. Tím skončí naše přátelství.
1: V míru jsem přišel, v nepřátelství odcházím. Ale nezapomenu na vaše mužné chování, medvědi. A ještě něco. Kde je to statečné medvědí mládě, které nazýváte skrčkem? Pojď sem, chlapče. Daruji ti svůj náčelnický náramek. Vezmi můj dar a nezapomeň na starého Sigula.
4: Nech si svůj náramek, Sigule. Nechci nic za to, že jsi zhanobil památku mého otce.
1: Jen vezmi. Náramek ti bude připomínat povinnost nalézt a strestat spoluviníky číhavého medvěda. Nebo dokázat jeho nevinu.
4: To dokážu i bez náramku.
1: Jak chceš. Půjdu tedy. Děkuji vám, medvědi, za vaše pohostinství. Pojďme.
4: Neprosím se ho o náramek. Ať si ho nechá. Šamane, dej mi slíbené kouzlo. Stanu se velkým bojovníkem a očistím památku svého otce.
5: Jaké kouzlo?
4: To, za které jsi vymámil od mého otce červenku.
5: Červenku jsem poctivě vyměnil. A o kouzlu nic nevím.
4: Ty, tak tedy nedáš. Jsi lhář, křivá hubo. Lhář si, šamane.
0: Stoj, skrčku. Kam utíkáš?
4: Za Sigulem, do světa!

0: Překročili jsme hranici našeho území, Sigule. Veliký duch tě provázej dále do tvé země.
1: Plachý bobr splnil svou povinnost a může se vrátit. Kde však zůstal bručivý medvěd? Nerozloučí se se mnou?
0: Bručoun se zdržel dole u vody, aby ulovil chutnou večeři.
1: No, že my také povečeříme z krčku. Odpočineme si a ráno po východu slunce vyrazíme na další cestu. Sami dva.
0: Rozmysli si to, skrčku. Vrať se se mnou do osady medvědů.
2: Nevrátím. Nechci už, aby se mi všichni stále vysmívali.
0: Vím, máš málo přátel mezi medvědy. No, vrátím se tedy sám. Buď zdrav.

0: Nebudeš litovat, že jsi odešel se mnou, Skrčku? Cesta do hlubokých lesů mohylců je nebezpečná.
1: Skrček se nebojí. Ve dne dám pozor, abych nevydráždil medvěda a v noci zapálím oheň proti vlkům.
0: Nesetkáme se ale jen se zvířaty. I na nepřítele můžeme narazit. A zlý člověk je nebezpečnější než vlk.
1: Však umím i bojovat.
0: Ale přes sile nepřátel neodoláš.
1: Tak se schovám. Zhazu do křoví a nikdo mě neuvidí. Přidržím na sobě větvičky a ukryj se jako myška v zaschlé trávě.
0: No dobrá, ale pověz mi, Skrčku, proč ses rozhodl jít se mnou? Nechceš se mi snad mstít za smrt tvého otce?
1: Nechci se mstít, si vůle. Chci dokázat nevinu číhavého medvěda. A mezi medvědy mě nikdo nepomůže. Vždyť šaman Křivá huba řekl, že nebudu přijat mezi muže, mezi bojovníky, že jsem mladý.
0: Šaman Křivá huba není dobrý člověk. Nevěř mu.
1: Zuboun i Červík zasednou k poradnímu ohni jako bojovníci. Jen já ne. Já prý nejsem k ničemu.
0: I ty jednou zasedneš k poradnímu ohni. Jsi statečný hoch.
1: Proto jdu s tebou, Sigule. Budu chodit světem od šamana k šamanovi, až najdu takového, který mi dá kouzlo.
0: Ne, šamani, ale čestný a bojovný život dává sílu, Skrčku.
1: Až budu silný, jistě se mi nebude nikdo posmívat. Pak se vrátím a... Pozor, Sigule!
2: Ani hloub! Jak se pohnete, smrtící šíp ukončí váš život. Vaše ležení je obklíčeno bojovníky plíživého hada. Jste našimi zajaci.
3: Proč nás přepadáš, plíživý hade? Co od nás chceš?
2: Hned se dozvíš, starče. Hned jen, co tě moji bojovníci spoutají.
3: Mne spoutat? Neodvažujte se! Jsem veliký Sigul, náčelník mohylců.
2: Svažte ho, bratři. A toho straška také. Rychle. Nekousej, Skrčku.
3: Jazevci zbabělí, ke kterému kmeni přislušíte, že přepadáte po cestě i v době míru.
1: K žádnému, Sigule. Je to pobělecká tlupa vyděděnců, která loupí a krade v povodí veliká řeky. Znám hady.
2: Mlč, Skrčku. Ještě slovo a dostaneš roubík. Plíživý had nezná slitování.
3: Každý zbabělec je krutý, to známe, hade.
2: Brzy budeš litovat svých urážek, Sigule. A draho je budeš vykupovat.
3: Na to se marně těšíš. Naším přepadením mnoho kořisti nezískáš. Nemám ani pořádnou zbraň u sebe.
2: Tvůj kmen je dosti bohatý, aby za tebe složil výkupné. Proto jsme tě zajali, Sigule. Víme, že máš mnoho bronzových zbraní, náramků a jehlic.
0: Plíživý had tvrdí něco, o čem ani já nevím. Můj kmen je chudý, žádné bronzové zbraně ani ozdoby nemá.
2: Lžeš, Sigule, pohleď na tyto jehlice. Jsou tvoje?
3: Aby tě veliký duch schromil. Kde jsi je vzal?
2: Vida, zlatý bažant poznal svoje vytrhané peří.
3: Tak se dostali jehlice do tvých špinavých rukou, hade.
2: Sám si je přinesl. Nad peřejemi veliké řeky jsme tě o ně obrali. A tvůj kmen bude musit dát za tebe veliké výkupné.
3: Špatně jsi to vypočítal, hade. Můj kmen složí, ale ne výkupné. Nýbrž vaše hlavy k mým nohám.
2: Když tě tvoji lidé nevykoupí, usmrtíme tě. Jako tvé průvodce na březích veliké řeky. Jednou si z našich rukou životem vyvázl. Po druhé však neunikneš.
1: Slyšíš, Sigule? Tady jsou vrazy mého otce.

0: Nejde to. Alespoň zuby, kdybych se mohl dostat k křemenům. Překousal bych je.
1: Marně se namáháš, Skrčku. Pouta si ještě víc do masa zařízneš. Raději klidně léž.
0: Mám se snad dívat na hvězdy a čekat, až umřu hlady? Musím se dostat z těch provazů. Co je to? Slyšíš, Sigule?
1: Síček, Skrčku. Nic divného.
0: To není síček, Sigule. To bylo znamení bojovníka medvědů. Naši lidé přišli. Vysvobodí nás.
2: Potiše. Musíme být opatrní. Ne, ani se nehýbej. Vyčkáme, co bude dál. Skrčku, slyšíš? Plachý bobr leží na dva kroky od tebe.
0: Slyším tě, plachý bobře.
2: Převál se pomalu ke mně blíž. Přeříznu ti pouta.
0: Děkuji ti, bobře. A teď pomůžeme Sigulovi. Sigule.
1: Ne, ne, Skrčku. Sigul nebude utíkat. Jsem příliš starý, brzy by nás chytili. Musíte sami.
0: Nenecháme tě tu.
1: Mlč a dobře poslouchej, co ti povím. Vezmi z mého krku váček s amuletem. Ve váčku je mluvící kůže. Ta ti poví všechno ostatní. Den cesty k polední straně přijdeš k vysoké hoře. Podle jejího úpatí teče malý potůček. Půjdeš kus cesty podle jeho toku, až přijdeš k příkré skále, kde stojí dva staré stromy. Pod strom je zakopán můj poklad. Vezmeš z něho několik bronzových jehlic a pak vyhledáš mého syna Dagúra.
0: Udělám to, Sigule.
1: Dagúr a všichni jeho bojovníci podle jehlic poznají, že vás posílám a vykonají vše, oč je požádáte.
0: Přivedu tvého syna Dagúra a jeho bojovníky, Sigule. Brzy tě vysvobodíme.
1: Věřím ti. Jsi statečný chlapec, Skrčku. Až budu opět na svobodě, bude celý poklad tvůj. To ti slibuji. Plachý bobře, doprovodíš Skrčka?
2: Hadi jsou nepřátelé všech pokojných kmenů v povodí veliké řeky. Hady je třeba zničit. Doprovodím Skrčka.
1: Nuž, dejte se na cestu. Stráže budou měnit až za svítání. Než hadi zpozorují, že Skrček zmizel, budete už daleko. Jděte. A veliký duch ať provází vaše kroky.

0: Bůh říkal pod Velikou horou, podél potůčku, a my už druhý den hledáme a nic jsme nenalezli. Nejsme na jiném místě. Co myslí plachý bobr?
1: Ukaž, dej mi mluvící kůži.
0: Kůže je němá. Značky na ně ta nic nám nepoví.
1: Počkej. Potři kůži kouskem hlíny z potoka.
0: Opravdu. Plachý bobr měl dobrý nápad. Kůže bude mluvit. Hleď, tady se objevil Sigulův znak.
1: A tady znak Veliké hory, u které stojíme. A zde to kolečko označuje místo, kde leží poklad. Ale kde to je?
0: A co znamená tady ta čára, která vede k pokladu?
1: Cestu nebo potok.
0: A tady to kolečko z paprsky?
1: To je znak polední strany. Z krčku jsme hloupí jako slepice. Musíme na druhou stranu potoka, na polední stranu.
0: Plachý bobr má pravdu. Podívej, tam u té skály stojí dva stromy.
1: Tak, skrčku. A ještě tenhle kámen odvalit? Tak, podlož pod něj tu větem, honem. Pozor, hej, hej.
0: Plachý bobr má sílu jako medvěd.
1: Na tom kameni jistě seděl zlý duch, že je tak těžký. A teď musíme hrabat, skrčku.
0: Pozor, tady je had.
1: Ale ne, to je řemen. Jsme na dobré cestě, skrčku. Odhrábni ještě trochu hlíny.
0: Plachý bobr se nezmýlil. Je tu zakopán kožený měch.
1: Mluvící kůže nás vedla správně. Našli jsme Sigulův poklad. Otevři měch, skrčku.
0: Je. Bronzové jehlice. Samé bronzové jehlice. No to je krása. A jak dlouhé. Takové jsem ještě nikdy neviděl.
1: Kus, skrčku. To je veliký poklad. Podobnou jehlici nenajdeš v celém našem rodě. Sám náčelník silný medvěd nemá takovou.
0: To bude zubom skučet závistí, až uvidí tu krásu. A červík taky.
1: Skrčku, teď budeš nejbohatší ze všech medvědů.
0: Však ode mne dostane každý bojovník jednu jehlici darem. Všichni dostanou, jen šaman Křivá huba ne. Nechtěl mi dát kouzlo síly a odvedl červenku z našeho stanu. A Zubounovi taky nedám.
1: Tak velký poklad není radno přechovávat u sebe, skrčku.
0: Vezmu jen tři jehlice. Jednu pro sebe, jednu pro Dagůra, syna Sigulova, a třetí si vezmi ty. Ostatní zase uložíme do země.
1: Dobře.
0: Až jednou najdu kouzlo, které dává sílu, vyzvednu celý poklad.
1: Dobře činíš. Tak, a teď musíme kámen zase převalit na staré místo a všechny stopy zahladit. Hej, jo. Tak. A můžeme jít. Žádného slídila ani nenapadne, že tu pod zemí leží poklad.
0: A kudy půjdeme? Byl už plachý bobr někdy v těchto lesích?
1: Jednou jsme pronásledovali velikého losa až sem na území Mohylců. Tady tou skální rozsedlinou projdeme a než se slunce skloní nad lesy, budeme v osadě Mohylců. Pojďme.
0: Pojďme. Stál jezevec před plechem, na lišku se smál. Kašle, šliško, zuby nemáš, kdo by se tě bál? Jen ty, dětku, vlez do díry, nezlob po ránu. Sic budeš mít nos rozbitý, kůži od ránu.
1: Oj, zle s námi, skrčku. Hadi nás vyslídili.
0: Vlezli jsme do pasti, ale budeme se bránit. Rychle zpátky.
2: Souboj medvědů! Mohylci na ně!
1: Stůj, skrčku, neutíkej. To jsou Mohylci. Hej, bratři, jsme vaši přátelé.
2: Odhoďte zbraně, nebo bude po vás smrt.
1: Odhodíme, ale dříve vyslechněte naše poselství.
2: Zvažte je.
1: Nejsme vaši nepřátelé, vyslechněte nás.
0: Sigul nás posílá.
2: Dejte jim roubík. Mohylec Čiba nebude poslouchat štěkot zbabělých vlků.
3: Čiba měl pravdu. Jsou to vyzvědači medvědů. Tady toho skrčka se viděl v jejich osadě u Veliké řeky. Bratři, chytili jsme vrahy velikého Sigula. Hleďte, ten zmetek má na krku Sigulův amulet a v šatě mají zapíchlo ty Sigulovy jehlice.
2: Veliký duch vedl naše kroky. Vydal zbaběle medvědy do našich rukou. Orlipéro, ty jsi jediný, kdo se zachránil z celé Sigulovy družiny. Ty jediný můžeš vrahy usvědčit z hanebného činu. Jsou to opravdu jehlice našeho Sigula?
3: Jsou. Poznávám je. Nikdo jiný takové jehlice neměl.
2: A byli ti to bojovníci mezi lupiči, kteří přepadli vaši družinu?
3: Teď si vzpomínám, když jsem po boji nabyl vědomí, odplížil jsem se do nedaleké houštiny. Lupiči už byli pryč. Ale tady ten kluk slídil po bojišti.
4: Vyslechněte, bratře.
2: Vidíte je zbabělce? Teď se třesou strachy a prosí o milost.
3: Co s nimi uděláme, Čibo?
2: O osudu těchto vrahů rozhodne Dagur, syn Sigulův. Nebudou potrestáni jenom oni, ale celý rod medvědů. Vezměte zajatce mezi sebe a pospěšme za Dagurem.

0: Dagure. Všichni naši bojovníci jsou připraveni k útoku. Čekáme jen na tebe.
1: Můj bratr Chiba hoří nedočkavostí. Ještě jsi spořádně neodpočinul po cestě a už chceš zahájit boj.
0: Ty netoužíš potom, abys pomstil smrt svého otce?
1: Špatný náčelník, který se v pomstychtivém zápalu vrhne na nepřítele. Nesmím myslet jen na pomstu, ale i na životy svých bojovníků.
0: Ty se rozmýšlíš? Bojovníci Mohylců rozšlapou medvědy jako chrousty.
1: Uvažuj, Chibo. Medvědi leží na návrší proti nám.
0: Užežeme medvědům drápy.
1: Než překročíme potok a doběhneme k návrší, šípy medvědů polovinu našich bojovníků usmrtí.
0: I tak nás zbude ještě dost.
1: Nezapomínej, že medvědům přišel na pomoc rod bobrů. Neznáme dobře počet nepřátel.
0: Až bobři a medvědi uslyší válečný pokřik Mohylců, zalezou strachy do děr.
2: Dagure, synu Sibulův, nebojíme se medvědů!
3: Ani bobrů! Nebojíme se!
4: Veďte nás do boje!
2: Nebojíme
1: Bratři,
2: se!
1: Znám vaše statečná srdce, ale škoda každé kapky krve zbytečně prolité. Slyšte moje rozhodnutí. Ještě teď půjdu vyjednávat s medvědy, aby se vzdali. Když tak neučiní, protáhnu jednání dlouho do noci a ve tmě na vrahy udeříme.

0: Stůjte! Překročíte-li potok, šípy mých bojovníků z vás nadělají ještě!
1: Nevidíš zelenou ratolest v mé ruce?
0: Co chcete? Nejsme mouchy, abys nás plašil vrbovou metlou.
1: Dagur, náčelník mohylců, chce jednat se silným medvědem.
2: Kum, jazyk tady má urovnat, co se nedaří zbrani.
0: Dobře, ať tedy Dagur přijde sem. Budeme hovořit.
3: Kdo z vás je silný medvěd?
0: Je Dagur náčelník mohylců slepý, že nevidí orlí pero na mé čelence?
3: Do ptačího péra foukne vítr a uletí. Pohleď na moji čelenku. Bůvolí roh je znakem náčelnické hodnosti.
0: Žádali mohylci o jednání jen proto, aby ukázali, jak umí bojovat jazykem? Radíme vám. Vraťte se do svých lesů a nás nechte na pokoji.
3: Nepotřebujeme od nikoho radu. Víme dobře, co máme dělat. Až silný medvěd vyslechne naše poselství, sám bude prosit o radu.
0: Tebe, holobrátku? Mluv rychle, než mi přejde trpělivost.
3: Nuže, slyšte. Bojovníci rodu medvědů vyvraždili družinu mého otce Sigula. Provinili se těžkým zločinem a rod medvědů musí za to pykat. Ještě je však čas dohodnout se po dobrém. Proto jsme přišli. Rada starších našeho kmene rozhodla tak. Když nám odstoupíte pastviny vaší země, až po tato místa, pak...
0: Ztratil jsi rozum, že s námi takto hovoříš?
3: Když nám odstoupíte pastviny až po tato místa, pak bude všechno zapomenuto. A budeme žít v pokoji vedle sebe.
0: Nejstarší z našeho rodu se pamatují, že od nepaměti je tato země naše. A my ji nikomu nepostoupíme.
3: Pak budeme bojovat. A běda vám!
4: My, že bychom měli ustoupit před vámi, mohylci. Kú!
0: Slyšíš, Dagure? Slyšíš hlas mého rodu? My jsme Sidulovu družinu nevyvraždili. A proto neustoupíme. Budeme bránit svoje území.
3: Lžeš, silný medvěde. Dopadli jsme vrahy Sigulovy družiny. Hned tě usvědčím. Čivo! Přiveď zajatce!
2: Kůj, to je skrček. Skrček a plachý bobr. Chů.
3: Poznáváte je? Tito lidé zavraždili Sigula.
0: Dagure, jak chceš svoje tvrzení dokázat?
3: Veliký duch ví, že nelžu. Jen se dobře podívej na toho skrčka, silný medvěde. Ten zmetek má ještě na krku Sigulův amulet.
0: Opravdu? Jak se ho skrček mohl zmocnit?
3: Jen vraždou Sigula. Ještě chcete svoji vinu popírat, medvědi?
5: O, běda tobě, skrčku. Celý rod si přivedl do neštěstí.
4: Vraždou hosta poskvrnil čisté jméno našeho rodu. Teď nemůžeme jinak, než podrobit se pokutě.

0: Veliký Dagure, slyš mě! Tvůj otec je živ!
1: Mlč, strčku!
2: Počkej! Co pravíš? Sigul, můj otec, že je živ?
0: Živ! Je v zajetí hadů, v ležení pod proudy veliké řeky. A mne poslal k tobě žádat o pomoc. Proto mi pověsil svůj amulet na krk, abys uvěřil.
2: Nevyhání strach ze smrti na tvůj jazyk, lživá slova.
0: Veliký duch ví, že mluvím pravdu. Plachý bobr všechno dosvědčí. Jen mu vyndejte roubík. Sigulovu družinu přepadli hadi. Můj otec není vrahem. Šel Sigulovi na pomoc a hadi ho v boji zabili.
2: A ty tvrdíš, že Sigul je v zajetí hadů a živ?
0: Živ. Pojďte se mnou, povedu vás.

0: Tady odtud můžeme pozorovat celé ležení hadů. Vidíš silný medvěde? Tam ten veliký bojovník, co stojí u ohniště. To je náčelník hadů.
1: To je přece plíživý had, který zabil mého bratra sivého sokola. Proto byl vyhnán z rodu.
0: A tam, vidíš, Dagure? Tam u toho stromu je přivázán tvůj otec.
2: O, běda, hadům. Šedovou se ho Sigula přivázali ke stromu jako zvíře.
3: Bratři! Na hady! Na ně!
1: Dagure, neprozřetelně se zachoval. Ztratili jsme výhodu překvapení, ale teď už nemůžeme souvnout. Na hady, bojovníci! Pospěšte! Za Dagure!
3: Plíživý hade, neutíkej! Dagur přichází ukončit tvůj špinavý život.
4: Však dříve ještě pocítíš můj oštěp v těle, Dagure.
0: Jo! Dagure! Dagure!
2: Nestarej se o mne, skrčku. Pospěšte za hadem, ať neunikne.
1: Stůj, hade! Špatnou cestu jsi vybral, mám tě. A odplatím ti za svého bratra sivého sokola i za Dagura.

0: Bojovníci Mohylců, neprávem jsme obvinili statečný rod medvědů z hanebného činu. Silný medvěd i jeho bojovníci dokázali, že jsou našimi přáteli. Hadi zavinili naše utrpení a dnes jsme je společně strestali.
1: Hadi už nebudou znepokojovat poctivé lovce v povodí veliké řeky.
0: Silný medvěde, krev našich bratří v tomto boji společně prolitá musí být znamením přátelství mezi našimi kmeny.
2: Moudře mluvíš, Sigule. Budeme jednat podle tvých slov.
0: I můj syn Dagur ztratil život pro naše budoucí přátelství. Bojovníci našich kmenů už nikdy nesmí stát proti sobě se zbraní v ruce. Budou se vítat vrchovatou miskou medu.
2: Stane se, jak Sigur praví.
0: Dagur odešel. Nezůstanu však sám. Veliký duch mi dal za něho jiného syna. Skrčka. Od této chvíle je Skrček nejen synem rodu medvědů, ale i statečným synem rodu Mohylců.
3: Budu dobrým synem, Sigule. Slibuji.
2: Bojovníci medvědů, bratři Mohylci, syn číhavého medvěda dokázal v boji svoji bystrost a statečnost. Dokázal nevinu svého otce a očistil jeho památku. Číhařovo místo u táborového ohně je volné. Čeká, až přijde jeho nástupce. Syn číhavého medvěda má srdce bojovníka a rozum dovedného lovce. Ať tedy zaujme Šihařovo místo. Ne všemi posmívaný Skrček, ale mladý bojovník zasedne k poradnímu ohni mezi muže. Statečný bojovník. Bystrý lišák. Tak rozhodla rada starších.

0: A co se stalo s bronzovým pokladem z krčku?
1: Co by? Když to chceš vědět, zeptej se jinde, zuboune.
2: A já vím.
1: Tak mlč, nebo půjdeš do řeky.
3: Zavolám šamana.
1: Můžeš, já už nejsem skrček, ale skrček velký muž a křivé huby se neleknu. A hej, neleknu.
4: Nezbývá mnoho, co bychom k tomuto příběhu dodali. Sigul pod dojmem Dagurovy smrti proklel celý poklad bronzových jehlic a zavázal skrčka a plachého bobra mlčení. Oba svůj slib splnili, a tak památka na předky z doby bronzové zůstala ukryta v zemi až do doby, kdy lamač kamene Josef Červinka z Něčína poklad objevil. To se stalo v roce 1929.

0: Slyšíš? Co je to?
1: Lidský hlas. Někdo si zpívá nad hladinou. Tobě se to snad líbí?
0: Chtěla bych vidět, co je tam, nahoře.
1: Nic zvláštního. Kvíti, stromy, živáčkové, jako tady dole.
0: Ale sestry vyprávěly.
1: Marné řeči.
0: Tak ráda bych viděla svět nad hladinou.
1: Ještě ne. Musíš mít trpělivost.
0: Kdy mi to dovolíš?
1: V první den tvé dospělosti.
0: Bude to už brzy?
1: Dřív, než se nadáš, moje malá.
0: Tak proč mi pořád ještě říkáš malá?
1: Protože jsi má nejmladší, nedočkavá, jako když jsi byla maličká.
0: Někdy se mi zdá, že tam musí být krásněji než u nás.
1: Nesmíš věřit svým povídavým sestrám. Rozhledni se raději kolem, jaký je všude klid, jaké ticho.
0: Až z něho jde tíseň. Tam, nahoře.
1: Pořád jen bláhové bájení a snění. Co tě tolik vábí ze dna moře tam, nahoru?
0: Sama nevím. Možná ten velký oranžový květ, co se od rána do večera vznáší nad vodami.
1: Oranžový květ?
0: Tam, nahoře, mu prý říkají slunce.
1: Kruté a palčivé, král pouští bez života.
0: Nedají mi spát tajemné jiskry, co se zažíhají v nejtemnější noci.
1: Jiskry?
0: Říká se jim hvězdy.
1: Studené záblesky dávno vyhaslých planet.
0: Ale slyšela jsem o květinách, které o mamě voní.
1: Vím. Oni jim říkají růže, sedmi krásy, hyacinty.
0: O ptácích, kteří notují třeba i posetmění.
1: Slavící skřivaní chřástalové.
0: A lidé?
1: Domluvím tvým sestram, aby už dali pokoj se svými bajkami.
0: Prosím tě, jim nic nevyčítej, já sama prosila, aby mi vyprávěli.
1: Moje malička, až jednou vypluješ nahoru, až tvé oči se nasytí toho, co zatím žilo jen ve tvých představách.
0: Kéž by to bylo už pozítří.
1: Pak i ty poznáš, že všechno, po čem si tolik chtěla, je pro nás cizí, neradostný svět. Až jej několikrát uvidíš zblízka, brzy ti ze všední.
0: Kéž bych se tam směla vypravit už zítra.
1: Pošetilá tvrdošína. Co pak mi věčně budeš připomínat?
0: Koho?
1: Jdi, vrať se do paláce.
0: Koho ti připomínám?
1: Zapomeň na to.
0: Babičko, pověs mi, jsem pošetilá.
2: Proč se ptáš?
0: Jsem nerozumná.
2: Jsi mladá holčičko a rozum si hledá hnízdo raději v té hlavě, kterou už postříbřila jinovatka.
0: Připomínám ti někoho.
2: Možná, snad.
0: Ty jsi byla jistě mockrát nahoře.
2: Když jsem byla mladá a zvědavost nedala pokoj, to už je dávno. Dávno.
0: Co jsi tam viděla? Kde je to hezčí? Nad hladinou anebo tady?
2: Nejhezčí je to vždycky tam, kde jsi doma, holčičko. Náš domov je na dně oceánu a nikde jinde nemůže být krásněji. Hleď, jak se v proudu něžně vlní křehké úponky vodních rostlin.
0: Květiny, které nevoní.
2: Podívej, jak hýří barvami stromy z korálů.
0: Stromy bez květů a bez ovoce.
2: Co podivu hodných ryb je všude. A hvězdice, podívej. Ráčkové a koníci.
0: Ale ani jediný nepípne a nezaspívá. A nejsou tu lidé.
2: Těch najdeš dost a dost v ledové síni našeho paláce. Jsou tam, jak je přinesly vlny ze ztroskotaných lodí.
0: Navždycky onemělý a bez života. Chtěla bych nahoru.
2: Jsi malá mořská víla a patříš do vodního světa.
0: Ale já bych si chtěla přivonět k jejich kvítí. Slyšet zpěv a potkat živé lidi.
2: Někdy mi naháníš strach.
0: Já? Proč?
2: Náš svět je tichý, poklidný a bezstarostný. Neznáme lidské dychtění a nestálost a nepokoj. Oni tomu říkají touha. A když ta se zmocní někoho z nás, přináší mu jen trápení a žalost. Věř mi, holčičko, už jsem to jednou zažila a mám ty nejsmutnější vzpomínky.
0: Co je to? Co je to vzpomínka?
2: Když tě cosi nutí ustavičně se v myšlenkách vracet a pořád oživovat, co bylo včera, loni, dávno, dávno.
0: A na koho ty vzpomínáš? Prosím tě, pověs mi.
2: Kdyby jsi raději šla hrát.
0: Děláš, jako bych byla malička. Ale já už jsem zatím docela jako moje sestry.
2: Ba ne, holčičko, vždycky jsi byla jiná, to tvé ustavičné snění a zahledění vzhůru.
0: Jakže tomu říkají? Touha?
2: Kéž bys na ní zapomněla.
0: Sestřičky, sestry, kde jste byli tak dlouho?
3: Toulali jsme se.
0: Daleko?
4: Až za obzorem.
0: Co jste viděli?
3: Už ani nevím, toho bylo. Vlaštovky, kormoráni, hej na racku.
0: A ty, sestro?
4: Mám dojem, že mezi ledovci se právě potápěl koráb. Nepamatuju se už.
0: Tak se rozpomeňte, povězte mi všecko.
3: Podívej, jak naší malé hoří tváře.
4: Tak malá zase není, aby nevěděla, že královská dcera má být zdrženlivá.
0: Pojďte mi vyprávět, kudy jste pluli.
4: Dej pokoj, nenecháš mě ani vydechnout.
0: Tolik jsem se na vás načekala.
3: Ale snad bys neplakala, bloudku. Pojď, budu ti povídat.
0: Kam až se zatoulala?
3: Daleko, daleko na jih. Nesla mě vysoká vlahá vlna.
4: Tyhle teplé proudy já nesnáším. Milejší je mě průzračný ledový příboj severních moří.
0: Ty jsi tedy plula na sever?
4: Až na hranici věčného ledu.
3: Taková pustina. Tam by mě nedostali ani násilím. Mám ráda veselé zelené ostrovy. Na jednom z nich jsem viděla velké bílé město. Slunce právě zapadalo do modrého moře.
0: Slunce.
3: Oblaka nad ním byla ohnivá, šarlatová.
0: A co lidé? Viděla jsi je?
3: Pod oblaky se jako závoj z bílé krajky vznášelo hejno bílých labutí.
0: Nespíval někdo? Zpěv si neslyšela?
3: Nespíš mě pořád skákat do řeči. Teď nevím, kde jsem přestala.
4: Vždyť jen dokola omíláš to samé. Zelený ostrov, bílé město, ohnivá oblaka, to je toho.
3: Ty snad víš o nějaké krásnější podívané?
4: No zdali.
0: No tak povídej. Prosím tě, sestro.
4: Nevím, jestli se taková majestátní nádhera vůbec dá vypovědět slovy.
3: Led a sníh a mráz v polární noci. To je toho.
4: Moře zelenavé jako smaragd. Plují na něm jiskřící ledové útesy, průzračné jako křišťál. Nádherně hřmí příboj, bouří nebesa, duní moře a v dáli plane čarovná polární zář. Může být něco krásnějšího.
0: Potkat živého člověka, slyšet smích, ten hlas, co zpíval.
4: Mezi krámy se zmítaly trosky zbloudilé lodi.
0: Nezahlédla si plavce?
4: Už se nepamatuju.
0: Vždyť jste se vrátili teprve před chvilkou. Snad si ještě vzpomínáte.
4: Co to je? Vzpomínat?
0: Vracet se v myšlenkách. Oživit, co tě potkalo včera.
4: Proč? Zítra uvidím zas něco jiného, tak proč se ohlížet zpátky? Žít se má jen pro tento okamžik, říkává otec i babička.
3: Taky to pochopíš. Jen co budeš smět vyplout na hladinu, kdy se ti zlíbí. I ta nejfantastičtější nádhera ti pak brzy zevšední.
1: Tak pojď mezi nás, moje malá.
0: Ano, tatínku.
1: Neváhej. Nelíbí se ti náš jantarový sál?
0: A jak? Vždycky se mi líbil, ale dnes je ještě mnohem krásnější. Tyrky si perly, ametisty opály. Proč je tak nádherně vyzdobený? Chystá se něco? Slavnost? A nebo ples?
3: Ona to neuhádla. Představ si.
4: Neříkala jsem, že se nedovtípí.
2: Tiše, vy dvě. Tak říkáš, že se ti tu líbí?
0: Ano. Je to jako... jako ve snu.
2: To je dobře.
3: Však se taky celý týden leštilo, zdobilo a krášlilo.
0: Ale proč?
4: Ona to neuhádne, věřili byste?
2: Proto, aby se ti v celém světě nic nezdálo krásnější. Aby žádná končina ti nepřipadala líbeznější než tvůj domov. Aby ses odevšad ráda vracela zpátky.
1: Podej mi ruku, moje malá. Vzpomínám, jak často jsem musel konejšit tvou nedočkavost. Jak si toužila překročit práh své dospělosti a nahlédnout do cizího světa. Teď nastává ten okamžik. Jsi dospělá. Jako tvé sestry.
0: Smím tedy nahoru? Na hladinu?
1: Proto tě přivedli sem, do jantarového sálu. Jsem rád, že jsi všimla, jak je krásný.
0: A smím si plout, kam se mi zlíbí?
1: Všichni vynaložili nesmírně mnoho sil na jeho zkrášlení.
0: Uvidět slunce, hvězdy a lidi, živé lidi?
1: Je mi líto, že proto máš tak málo porozumění. Ale přeju ti, aby na konci tvé dychtivosti nebylo zklamání. Jsi volná.
3: Smíme ji doprovodit, otče?
0: Ale já bych raději sama.
4: To je vyloučeno, nemáš vůbec žádné zkušenosti.
0: Naschledanou, babičko. Tatínku, naschledanou.
2: Honem za ní. A radši ani na chvíli nepouštějte z očí.
1: Moje nejmilejší dcera. Moje radost. A hleď spěchá za nesmyslnou vidinou a ani se neohlédne.
2: Nesmíš jí to mít za zlé. Je tak mladá.
1: Máti, pověz mi, copak se nikdy nezbaví toho neblahého dědictví.
2: Nejtři marně své staré rány, hochu.
1: Máš pravdu.
2: Však ona se nám zanedlouho vrátí. A jak ráda.
4: Nespěchej tolik. Jsi mořská víla, ne nějaký delfín. Proč jí taky nedomluvíš, sestro?
3: Podívej, jak je šťastná.
0: Sestřičky, hleďte, radci. A maják na skále, jak září. A na vlnách se v dálce houpá loď.
4: Žádná obyčejná loď, nýbrž plachetnice. Královský trojstěžník.
0: Podívejte se na palubu. Ty svítící koule. Červené a žluté a bílé. Květiny, květiny, vidíte?
3: Kde pak? To jsou lucerny a lampiony.
0: A teď? Ještě nikdy jsem neslyšela nic podobného. Je to krásné, až se srdce svírá.
4: Vždyť je to jenom hudba, ty hned naděláš, kdo ví co.
0: Sestřičky, prosím vás, poplujme blíž k lodi.
4: Vylákat kormidelníka do víru mezi útesy, aby ztroskotali.
3: A pak si odnést námořníky domů. To není špatný nápad.
0: Ale ne, chtěla jsem jen vidět zblízka toho, kdo zpívá.
3: Řekla bych, že mají na lodi nějakou slavnost, anebo ples.
0: Lidský hlas. Slyšíte?
4: Honem zpátky, malá. Viděla jsi, sestro? Troufla by si až k samému zábradlí. Tam nesmíš. Lidé jsou zákeřní, hodí na tebe síť a je konec.
0: Podívejte, co lidí pobíhá sem a tam.
4: Oni tomu říkají, že tančí.
3: Ti v modrých bluzách jsou námořníci a lemovaní stříbrem jsou dvořané.
0: A ten, co stojí sám na přídi, má šaty z hedvábí a lemované zlatem?
3: To je mladý princ. Myslím, že zrovna oslavuje narozeniny.
0: Vždyť ho všichni tísní a rdousí.
3: Ale ne, jenom se s ním objímají bloudku. Tisknou mu ruce, dávají polibky, připíjejí si s ním. A teď budou tančit na jeho počest.
0: Hudba. Hudba. Je krásný.
3: Blíž k lodi nesmíš. Vrať se!
4: Ona si prostě nedá říct. Odvážit se k člověku na dosah ruky.
0: Přeju ti krásný večer, princi.
5: Kdo jsi? Nevidím tě.
0: Nestačí, že mě slyšíš?
5: Proč se přede mnou schováváš?
0: Neschovávám. Ty se jen díváš jinak.
5: Tak pojď blíž.
0: Nemohu.
5: Tvůj hlas mi rozechvívá srdce. Chtěl bych vidět tvé oči, tvoji tvář. Jsi celá jako tvůj hlas, musíš být stělesněná líbeznost.
0: Jsem malá mořská víla.
5: Prosím tě, ukaž se mi.
0: Nesmím, ale když zavřeš oči a nakloníš se přes zábradlí, podám ti ruku.
5: Jaké máš křehké, něžné prsty.
0: Neotvírej oči. Prosím, ne.
5: Oči zelenavé jako moře. Netušil jsem, že na světě může být taková krása.
4: Běda ti, sestro. Budeš litovat.
3: Co tě to jenom napadlo, ty bloudku?
4: Div, že ho neobjel.
3: Otec bude mít malou radost, až se to doví.
6: Kde jsi? Vrať se! Kam ses mi poděla?
0: Smím na něj aspoň zavolat.
4: Neopovaž se.
6: Má nevýslovná kráso. Vrať se mi.
4: Neohlížej se.
0: Vidím ho. I když zavřu oči. A zítra se stejně vrátím. Sama.
4: Zítra. To už v zálivu nebude po lodi ani stopa.
3: Ty se chceš odvážit, sestro?
4: Už jsem se rozhodla. Dýchnu v půlnoční stranu. Vzbudím vichr.
3: Není severní vichřice příliš krutá?
4: Jiná by nedokázala roztříštit takovou loď.
0: O čem to mluvíte, sestry?
3: Všechno se dovíš. Podívej, ohlédni se.
0: Vichřice nese černá mračtry.
3: Všechno se dovíš. Podívej, ohlédni se.
0: Vichřice nese černá mračtry.

0: ztratil stožár. Bojím se, že loď ztroskotá.
1: Neznám úchvatnější divadlo.
0: Já nechci. Ne!
2: Čeho se bojíš? Až příboj spláchne plavce do hlubiny, uložíme je do síně ozdobené lasturami.
0: Nesmíte dopustit, aby utonul. Je tak milý.
2: Až ho uvidíš bez nutí spát na loži z korálu, bude mnohem krásnější.
0: Studený, němý. Ale já chci, aby žil. Prosím vás, neberte mu život.
1: Přijď se zvedá do výše jak útes. Teď příboj mrští korábem o skleska. Rozlomí jej vedví. Už jej objímá vír.
0: Proč mu chcete vzít život?
1: Aby tě už nikdy nemohl lákat k sobě.
2: Vidíš, jak je teď moře krásné.
1: Bez lidí. Bez lidí.
0: Nevýslovně pusté. A vy jste kruté.
1: My ne. To moře?
2: Popluj s námi dolů a za chvíli ho budeš držet v náručí.
0: Ne. Nenechám ho klesnout na dno.
1: Stůj, za ním nesmíš.
2: Jeho nezachráníš a tebe rozdrtí trosky.
0: Musím ho najít.
2: Kdo ví, kam ho odnesl proud?
0: Vynesu jej z té hrůzy.
1: Neopovažuj se vztáhnout ruku po tom, kdo patří moři.
0: Nepatří. Je můj.
2: Co teď? Poplujem za ní?
1: Už je pozdě.
2: Jak se změnila?
1: Dědictví. Po lidské matce.
2: A nebo ji očaroval ten člověk? Co když ho najde a půjde pak s ním? Co řeknem otci?
1: I kdyby našla, už jej neprobudí. Neví, že by ho musela políbit na ústa, aby ožil. Nezná kouzelnou moc lidského políbení.
0: Jak tě mám hledat v té spoušti trámu a trosek a tříště. Ruce mi zeslábly, oči mi zalila slaná pěna. Kdyby ses ozval jediným výkřikem, ale ne, to volá kormorán. Teď si ke mně vztáhnul ruku. Ach ne, to je jen pahýr zlomeného ráhna. Kdybys pustil po větru svůj zlatý plášť, jsou jen cáry lodní, plachty a chumáč chaluch místo tvých vlasů. Ne, ne, jsi to ty. Zanesu tě na břeh do bezpečí. Probuď se. Ani dechnutí. Otevři oči. Víčka jako z vosku. Co je to pod nimi? Dvě malé perly. Jak tomu říkáte? Slzy. Vzbuď se. Proč máš ústa jako z ledu? Můj milý prince, což mě vůbec neslyšíš?
3: Kdo mě volá?
0: To jsem já, malá mořská víla.
3: Ten známý hlas. Kde jenom jsem ho slyšel?
0: Dnes večer. Stál si na přídi, vztáhl jsi ke mně ruku.
3: Ano, v přítmí jsem zahlédl tvoje oči. A potom, co se stalo s mou lodí?
0: Ztroskotá.
3: Kam se poděli všichni?
0: Odpočívají v hlubinách.
3: Smetla nás strašná vlna. Chvíli jsem se jí bránil, než mě začaly opouštět síly. A pak mě kdo si objel. Vznesli jsme se vzhůru, na břehu jsem zaslechl ten známý hlas a potom ty jsi mě probudila polibkem.
0: Jak tomu říkají lidé?
3: Políbení. Proč jsi to udělala?
0: Neumím ti odpovědět, ale jsem šťastná, s Bohem.
3: Říkáš, že jsi šťastná a chceš odejít.
0: Musím, čekají na mne.
3: Vrátíš se někdy?
0: Nevím.
3: Nepustím tě. Nedovolím, abys mě zmizela jako ve snu.
0: To není sen. Hleď, mám ruce, vlasy, oči.
3: Polib mě ještě jedenkrát, abych mohl věřit, že nejsi přelud.

0: Uložil jsem vám, abyste ji nepustili z očí. Jak jste mohli dovolit, aby se vzdálila, kam se jí zachce? Měli jste jí opatrovat jako oko v hlavě.
1: Ale nic zlého se jí nestalo, vždyť se už vrátila.
0: Docela jiná, než byla předtím. Vyhýbá se nám, slovo nepromluví, věčně ji vidím v osamělých tišinách. Zádumčivou a bez úsměvu.
2: Byla samotář, co se pamatuju. Jakoby ani mezi nás nepatřila.
0: Teď na ní leží smutek jak stín, jako zlá nemoc. Mám ji léčit a nevím, čím stůně.
1: Však já na ní vyloudím, co zatím vězí.
2: Spíš bys vypáčila slovo ze skály.
0: Tiše! Dívá se sem. Jděte za ní. Na nic se jí nevyptávejte. Radši ji zkuste trochu rozveselit.
1: No tak pojď.
2: Nevím, bude-li to co patné.
0: Slyšela jsi, Máť. Rozumíš tomu?
3: Tolik se těšila na svou první toulku.
0: Myslel jsem, že se vrátí rozjásaná. A nebo se mě přizná ke zklamání. A ona zatím ani slovo. A jen ty temné, zádumčivé oči.
3: Lidé tomu říkají uhranutí.
0: Vyptávat se. Domlouvat jí. Vyčítat.
3: Chceš pomoct jí nebo jenom ukonejšit sebe?
0: Nemohu mlčky hledět na to, jak se trápí.
3: Proto jsi přišel za mnou.
0: Ty jediná jí můžeš pomoct. Jsi moudřejší než my všichni dohromady.
3: Ale kdeže, hochu. Celá moje moudrost je v tom, že se mi nepodařilo zapomenout, čím se nejčastěji souží mladé srdce. Že pamatuju, jaké pokušení už jednou do našeho domu zanesl člověk.
0: Prosím tě, promluv s ní. Snad potřebuje radu nebo útěchu. Ať se svým stezkem nezůstane sama.
3: Neschovávej se přede mnou, holčičko. Stejně tě vidím.
1: Ale já přece... Já jen...
3: Málo tě užiju poslední dobou. A nevíš, jak se mi stýská po těch pěkných chvilkách, když jsme sami dvě sedávali pod útesem. Vzpomínáš? Učila jsem tě staré písničky pradávných mořeplavců.
1: Vyprávila jsi mi pohádky z dalekých moří.
3: Snívala jsi, až budeš dospělá.
1: Ty jsi zase vzpomínala na své mládí.
3: A teď se mi najednou vyhýbáš.
1: Když mě vůbec není do zpěvu.
3: Já vím.
1: Ale tatínek snad nic netuší.
3: Kde kdo už si všiml, že jsi docela jiná, co se spotkala s člověkem?
1: Ale to vůbec není kvůli němu.
3: Já se nevyptávám. Jen bych ráda ukonejšila tvé srdce.
1: Je mi teskno.
3: Máš, nač jen pomyslíš, tak po čem vlastně teskníš?
1: Po něm.
3: Ach, ano.
1: Zlobíš se na mne?
3: Ne.
1: Neboj se o mne, babičko. Já i v nejhorším stesku jsem šťastná, když na něj vzpomenu. Jenom nevím, co se to se mnou děje. Chce se mi smát i plakat jedním dechem, ale víli přece nevědí, co je pláč. A já chvilku hořím jako plamen a zas mi roztřásá zimnice, celé noci nespím a když dřímnu, zdá se mi jen o něm. Co je to, babičko? Nemoc? A nebo kouzlo nějaké?
3: Člověk tě očaroval. Kéž bys dokázala na něj zapomenout.
1: Ne, to nechci. A nikdy bych mohla.
3: Radši se trápit stezkem.
1: Radši jít za ním.
3: To pusť z hlavy.
1: Proč?
3: Ty jsi mořská víla a on je člověk. Voda se nedá spřáhnout s ohněm. Nám není dáno milovat, jak to dovedou lidé. A člověk může mít rád zas jen lidskou bytost.
1: A nemohla bych se já stát člověkem?
3: Co pak bys mohla opustit svůj domov? Blažený život bez bolesti a strádání? Lidé žijí tak krátce, zestárnou, než se naděješ, a potom umírají. Kdežto my jsme tu celé věky. To všechno bys přece nedokázala obětovat.
1: Ještě mnohem víc, papičko.
3: Nevíš, co mluvíš. Musím pro tebe najít lék.
1: Radši mi poraď, jak se stát člověkem.
3: Ne, neporadím.
1: Jestli mi někdo může pomoct, tak jenom ty.
3: To by byla pěkná pomoc.
1: Budeš se radši dívat, jak se trápím?
3: Mlč, prosím tě. Mlč.
1: Odpusť mi. Už nebudu.
3: Holčičko, neumíš si představit, jak draze bys musela zaplatit za život tam nahoře. Není žádné kouzlo, které by tě dokázalo proměnit v člověka. Člověkem tě může udělat jen stálý, věrný cit.
1: Vždyť já ho mám ráda.
3: To by bylo málo platné, kdyby on stejně vytrvale a věrně neměl rád tebe. Ty by ses musela navždycky rozloučit s námi a s lidskou podobou vzít na sebe též úděl lidské smrtelnosti.
1: Podstoupím to s radostí.
3: To ještě není všechno. Chceš-li jít za ním, musíš obětovat svůj hlas.
1: Jak obětovat?
3: Vzdát se ho, ztratit jej, oněmět.
1: To bych už nemohla zavolat? Zaspívat?
3: Tak. Zůstala bys němá.
1: Ani s ním bych nesměla promluvit, ani šeptem.
3: Ne. S nikým kromě nás.
1: To je kruté.
3: Zůstaneš.
1: Třeba by mě porozuměl i beze slov. Vždyť já mu taky rozuměla, když ležel v mglobách a byl tak hrozně tichý. Babičko, vem si navždycky můj hlas a pomoz mi za ním.
3: Kdyby tě přestal mít rád, kdyby si vzal jinou, je s tebou konec. Zmizíš jak vlna při odlivu. Proměníš se v chumáč mořské pěny.
1: Proč by měl přestat mít mě rád?
3: Protože lidské srdce je nestálé. Podstoupit tolik těžkých zkoušek pro něco tak prchavého. Nebojíš se?
1: Bojím.
3: Konečně rozumné slovo.
1: Bojím se. Úzkost na mě dotírá, ale přece chci. Toužím. Udělám to. Opustím domov. Dám ti svůj hlas. Ale rychle. Prosím tě, teď hned.
3: Ani se nerozloučíš.
1: Jenom s tebou. Bude to míň bolet. A já už jsem stejně v duchu s ním.
3: Už teď víc člověk než mořská víla.
1: Ano, vidím ho. Jsem s ním na zeleném břehu. Tam, co jsme se spolu rozloučili.

0: Kdo jsi? Kde ses tu vzala? Odkud jsi zabloudila do mé zahrady? Proč ukazuješ do dálky? Přineslo tě snad moře? A proč právě sem ke mně? Tak mi odpověz. Proč mlčíš? Nerozumím tvým posuňkům, děvče. Ale tvůj úsměv je výmluvný, dojímá mne. Jsi půvabná. Jsi nevýslovně milá a když se dotýkáš mé ruky, je mě tak lehce, že bych se snad dovedl i vznést a zapomenout na celý svět kolem. Nikdy předtím jsem nepoznal tak sladkou úlevu. Jen jedenkrát, když mě vynesla z bouře na břeh ta neznámá kráska, nepamatuju si už na její tvář. Zahledl jsem ji napůl ve mglobách a napůl ve snu. Ale podle hlasu bych ji určitě poznal. Třeba se zavřenýma očima. Na ten krásný, konejšivý hlas nezapomenu, co budu živ. Proč se usmíváš? Nerozumím ti. Škoda. Musím už zpátky do zámku. Ty chceš jít se mnou? Co tam? Vlastně, mohl bych tě přijmout do své družiny. Chceš? Tak dobrá. A já se třeba časem naučím hádat, co mi to povídáš. Očima, gestem, pousmáním.
1: Proč pak se touláš sama po břehu?
2: Babičko, kde se tu bereš?
1: Nedalo mě to.
2: Proč se na mě díváš tak lítostivě?
1: Dcera bohatého mořského krále slouží jako panoš chudému princi. Chodí za ním jako ochočený psík, čeká na jeho vlídné slovo jak na almužnu. Kvůli tomu si obětovala svou nádhernou volnost.
2: Mohu s ním být od rána do večera. Smím se na něj dívat, poslouchat, co říká.
1: Dokonce smíš spát na prahu jeho dveří. Nejkrásnější mořská víla.
2: Ničeho nelituju.
1: To můžeš namlouvat leda sobě, holčičko, jenže já do tebe vidím jako do křišťálu. Stokrát se můžeš usmívat, stejně vím, že se trápíš.
2: Nevím proč.
1: Protože on nepochopil, kdo mu zachránil život. A skoro vůbec nerozumí tomu, co říkají tvé ruce, tvoje oči.
2: Nejde všechno najednou. Časem si zvykne. Porozumí. Podívej, jde sem.
1: Máš strach, aby mě nezahlédl. No dobrá, půjdu.
0: V mé zahradě je tolik milých zákoutí. Co tě tady táhne pořád sem? Na mořský břeh? Že se ti tu líbí víc než jinde? Ale neměla by se stoulat, kdy se ti zamane? Ostatní dvořané to těžce nesou. No. Proto ještě nemusíš být smutná. Vždyť dobře víš, že jsi mě milejší než všichni ostatní. Tobě povím i to, co před nimi držím v tajnosti. Chceš hádat, jakou mám dnes pro tebe novinu? Ba ne, tohle bys neuhádla. Přijede k nám vzácný host. Bohatá, krásná princezna. Rodiče nás zaslíbili, ještě když jsme byli děti. A teď přichází doba opravdových zásnub. Tebe to netěší? Jako bych ti prozradil, kdo ví, jak hroznou zvěst? Pojedeš se mnou naproti mé nevěstě. A když si to bude přát, staneš si její dvorní dámou.

0: Sestřičko, slyšíš? To jsme my.
1: Nedělej, že nás nevidíš.
2: Kde bych se vás tu nadála?
1: Někdo nás poslal za tebou.
0: Co se to děje v zámku? Nevypukl požár?
2: Ohňostroj na oslavu zásnub.
0: Jaká je nevěsta? Krásná? Bohatá? Mocná?
2: Ona ho vůbec nemá ráda.
0: Tak proč se s ní chce zasnoubit?
2: Říká, že musí. Nerozumím tomu.
1: Ale víš, co tě čeká, až s ní bude mít svatbu?
2: Vím.
0: Ale to se nesmí stát. Už kvůli babičce. Vlasy dočista zbělely, plouží se jako stín. A otec, kdybys ho viděla, zestárnul za ten čas o 1000 roků.
2: Ať mi odpustí.
1: Proč nezaprosíš sama?
0: Něco by udělal pro tvou záchranu.
2: Chci zůstat princi na blízku až do poslední chvíle.
0: Ty malý tvrdohlavý bloudku, co ti dal lidský svět? Bolest a ponížení.
1: Nechy, spíš bys pohnula útesem. Nepřišli jsme tě přemlouvat, posílá nás otec, abys dnes před půlnocí přišla sem na břeh.
2: Proč?
1: Poví ti to sám.

0: Jak se ti líbí moje nevěsta? Krásná, že? To se nedá upřít. A vznešená. A hrdá. Co je zase s tebou? Stojíš jako socha.
1: Nevymám již z ní ani slovo. Je němá jako peň a tvrdošíná jako skála. Jak ji můžeš strpět ve své blízkosti? Když jsem jí ráno poručila, aby mi učesala vlasy.
0: Neposlechla tě snad?
1: Prsty měla jako rampouchy. Podívej se na ní. Není ti úzko z jejich očí?
0: Bývala veselá. Samý úsměv.
1: Co bylo, bylo. Teď přede mnou stojí jako němá výčitka a hrozba. Nesnesu takové stvoření ve své družině.
0: Dobrá. Odvedu ji.
1: Chceš-li mi udělat něco kvůli? Pošli ji pryč ze zámku, abych ji už nikdy nepotkala. Máš dost dvořanů, kteří dovedou mluvit. Tak k čemu je ti tahle němá podivínka?
0: No, vidíš. A bývalo mě s tebou krásně, bezstarostně. Dneska máš oči těžké smutkem a chodíš jako má toha. Ach jo. Nemysli si. Ani mně není lehce. Ona taky bývala jiná, když jsme byli děti. Neměla tenkrát tyhle přísné oči, pyšné čelo, mrazivý hlas. Ale co dělat? Nemůžu jí říct, aby se vrátila, odkud přišla. A na co taky čekat? To je jediné, co mi okouzlila srdce. Té už se stejně nedočkám.
2: Tak si tedy přišla, moje malá.
1: Ano.
2: Tisíce světel v oknech zámku, lampiony, hudba, zpěv. Odbývá se tam turnaj nebo ples. Ach ne, jen lidské zásnuby. Prout vína, jásot, hodování. A zítra? Hořké probuzení. Tak leti tedy od práci. Chceš, abych tě pomstil?
1: Chci, aby byl šťastný.
2: Zničil tvůj život a ty ho neproklínáš.
1: Jen sobě bych mohla vyčítat, že jsem v něm nevzbudila stejně silný cit.
2: V tom jejich světě buď smíš sama milovat, anebo sklízet cit druhého. Obojí najednou není dáno nikomu. Člověk by ani tolik neunesl. A ty jsi ho měla příliš ráda.
1: Neměla. Mám.
2: A co dál?
1: Ještě i jako chumáč mořské pěny ho budu milovat.
2: Nechci, aby tak skončila má nejmilejší dcera. Ještě se můžeš zachránit.
1: Nechtěj, abych se ho zřekla, abych jej opustila.
2: Postačí, když jej sama převedeš přes práh života do věčného spánku. Blč, neříkej mi ano ani ne a dobře poslouchej. Tady máš diamantovou jehlici. Až princ usne, ponoříš moji do srdce. Jediná krůpě jeho krve ti otevře cestu zpátky mezi nás. Když se rozední, budeš zas mořská víla a on bude spát v ledové síni.
1: Já? Že bych ho měla?
2: Pravil jsem ti mlč. Tady máš jehlici a jdi. V zámku už zhasínají světla.
1: Prosím tě, tatínku.
2: Mysli na babičku, která se pro tebe trápí Vzpomeň na své sestry.
3: Jdi.
2: Princ už usíná. Neboj se, ani ho to nezabolí. Až k němu vstoupíš, sen mu připomene, jak jste se prvně políbili.
4: Můj milý, přišla jsem ti popřát dobrou noc. Srdce ti bije tak pokojně a mírně. Sotva ho slyším.
0: Ten hlas, ten sladký hlas, jako tenkrát, když mi dala s Bohem.
4: A teď se ti na chvíli vrací.
0: To zbyla ty? Proč jsi mi mlčela celý ten čas?
4: Teprve teď smím promluvit, když se loučíme navždycky.
0: Vždyť se mi právě vracíš.
4: Na chvilku. Můj milý. Kdybych měla sílu ponořit jehlice do tvého srdce, zůstali bychom spolu jako dva stíny. Ale já nemohu.
0: Proč ses mi vracela?
4: Než jsem překročila práh, doufala jsem, že najdu dost síly, abych udělala, co mi poradil otec. Ale já nechci tam dole líbat tvoje mrtvá ústa. Radši budu celé věky snít a vzpomínat na jediné živoucí políbení.
0: Neodcházej, prosím. Ještě okamžik.
4: Musím. Už se rozednívá.
0: Kde tě najdu?
4: Ve snu, lásko moje.
0: Vrať se, má jediná. Vrať se mi.
4: To jsi ty, babičko. Pověz tatínkovi, že jsem to nemohla udělat.
5: Varovala jsem ho od začátku.
4: Smím se tě teď na něco zeptat?
5: Ano.
4: Maminka.
5: Zabloudila k nám jen krátce ze světa lidí. A v tobě navždy zůstala její stopa. Ale proč tě má stihnout takový krutý úděl za jediné zabloudění?
4: Netrap se. Ráda se stanu květem bílé pěny, chocholem na přilbě mořské vlny, poslem přílivu a sestrou svítání. Stálo to za to.
5: Ptám se, co?
4: Touha.
5: Bez naplnění. Co dál? Věčný stesk.
4: Se sladkou závratí.
5: Nekonečná bolest.
4: Ano. Ale prozářená jsem radosti.
5: Pro takovou starost snad není jméno ani v jejich řeči.
4: Je, babičko. Říkají tomu láska.

0: tom čase bydlel v Jičíně a vařil tam pivo Sládek Kule. Jméno měl divné, ale pivo vařil dobré. A proto ho ve městě rádi strpěli, i když to byl veliký řimbuch a zem se pod ním lámala jako marcipán. No v celém Jičíně byla jenom jedna židle, která ho unesla. Rumcajs neměl Sládka rád. On mu často chodil po pasekách v lese Řáholci a hledal tajné kořínky do piva. Tlápy měl jako haratláp, kam šlápl, tam vždycky něco vyvedl.
1: Proč mi, Kule, nechodíš v lese po lidsku? Vyčítal mu Rumcajs.
0: A Kule opatrně udělal krok a zatlápnul bažantici na vejcích. Udělal druhý a zaril se patou až na dno jezevčí komory. Bokem otloukal duby i buky, až se z nich loupala kůra. No, to byl Sládek Kule. Tou dobou Cipísek dotrhával druhé šaty a pouštěl se pořád hlouběji do lesa Řáholce, až měla Manka strach, aby ho nepopadly divoženky nebo aby se nepopálil o ohnivého muže.
1: Ať si Cipísek užije ode všeho, říkal na to Rumcajs.
0: Jednou Cipísek zašel až nejhlouběji do lesa. Stromy tam nešuměly, ale šeptali a nikdo jim nerozuměl. A byla tam tma. Kdo tam přišel, dostal strach a vrátil se. Cipísek udělal ještě krok za tmu a stojí u studánky, o které se v Jičíně říkalo, že ji hlídají víly. A kdyby prý ji neuhlídali, museli by odejít a venku v poli by je vítr rozfoukal. Víly tam seděli. Bylo jich 7. Já jsem Cipísek, my jsme víly, řekli víly a jemnými prstíčky odstrkovali smetí, co napadalo do studánky. Já vám pomůžu. Tak dobře, řekli víly a udělali mu mezi sebou místo. Je, vy jste hezké.
2: Povíme ti za to pohádku.
0: Povídali mu pořád stejnou pohádku, ale byla stále jiná. Cipísek tam chodil každý den. Měl už mezi vílami vysezený důlek. Víly se divili, jak je možné, že někdo může vysedět v zemi důlek. Když ale Cipísek přišel k studánkovým vílám po 9, vidí, že pletou kabelky ze zelené trávy a pláčou přitom. Proč pláčete?
2: Jen se podívej.
0: A ukázali na studánku a ona byla vyschlá, není v ní ani očko vody. Vy jste tu studánku vypili?
2: Ne, ona přestala.
0: A proč přestala?
2: To nikdo neví.
0: Řekli víly, dali si kabelky z trávy pod rameno a že půjdou.
3: Nikam nechoďte, já se nejdřív podívám, proč ta studánka přestala.
0: Hledal hluboko v lese Řáholci a pak ještě na samém krajíčku a vidí tam pod trnkou sedět člověka. Ten člověk si hověl v hlubokém dolíku a chrápal, jako když se přesýpá štěrk. Všude pod ním prýští ze země pramínky vody, ale za ním je sucho jako v hrachovině. Před ním je vody dost, ale za zády mu vadne tráva. Cipísek zavolal tomu Rimbuchovi do ucha. Vstávej! Rimbuch zachruněl, jako když se v lomu sype kámen.
1: A co bych vstával? Já jsem Kule, Sládek z Jičína.
3: Vstávej! Sedíš na žilkách, co vedou vílám vodu do studánky.
1: Sládek Kule sebou zavrtěl v dolíku a spal dál.
3: Jestli ta studánka neobživne, víly budou muset z lesa a rozfouká je vítr.
1: Jach! Udělal Sládek Kule a spal dál.
0: A tak si Cipísek našel malého červeného mravence a pustil ho Sládkovi za košili. Mravenec se dal do Sládka jako kleštičkami. Sládek Kule vykřikl. Vyletěl na nohy a žene se do Jičína, aby mu Sládková vyhnala mravence z košile. Když už Kule netiskl tolik zem, voda se vrátila do žilek a studánka se probudila. Víly se k ní sesedly a odstrkovali prstíčkem smetí. Na večer se ty víly trochu lekly, to, když Runcaj z posedmé vystřelil z pistole píchou, jakého má synka.

0: Jak čert s člověkem zápasil. Byl jednou člověk chudobný, těžko se živil. Chaloupka za vsí, zedraná byla, vetchá, políčko na stráni jako dlaň. To byl jeho majetek. Pět dětí hladových krků po jídle volalo a žena utrápená neměla z čeho vařit. Často měli stravu takovou, tvrdého chleba kousek, v zubech vrzal a vodou zapíjeli. Jednou zase za dlouhý čas, hrstku mouky matka někde dostala za práci, chtěla chléb upéci. Ale nebylo čím v peci zatopit. A tak se tatík sebral, že půjde do lesa nalámat suchých větví. Přijde do lesa, po stromech soušky vyhledává, v tom tu najednou stojí před ním čert. Ten chudobný člověk byl kurážný a nic se čerta nebál. A čert povídá, čemu ty člověče po stromech hledíš? Mladou lipku hledám, černý panáčku, co bych s ní líko sedřel. Upletu pro vás, oko udělám a budu čerty chytat. Líčený pro vás dobrá věc, z takového se nedostanou. Toho se milý čert, hloupý byl dost, ulekl a hned tomu chudákovi povídá, nedělej nám toho, věru by nám zle bylo. Co ti dám, když nás necháš? A člověk mu na to, pytel peněz mi přines. Čert se ztratil, ale za chvíli tu byl s pytlem peněz. Dal ho člověku a pospíchal s radostí do pekla. Tam povídá čertům, bratři milí, vysvobodil já vás od nebezpečenství náramného. Ale když jim všecko vypověděl, jen se mu vysmáli. Jaký jsi hlupák, pytel peněz darmo dá. Teď půjdeš k tomu člověku, o peníze budete zápasit. Čert dal se na zemi. Člověka chudobného vyhledal a hned, že těch peněz bylo mnoho, aby spolu zápasili, kdo vyhraje, budou peníze jeho. Člověk liška počitá, hned byl svolný a povídá k čertovi, mám já dědouška, starouška, už je mu 99, když toho přemůžeš, platí, jako bys mne přemohl. A vedl čerta do lesa, mezi skály, kde měl medvěd brloch. Tož tam leží dědoušek, vidíš-li ho? Čert z kuráží šel k medvědovi, vzbudil ho a povídá, pojď, staroušku, budem zápasit. Ale medvěd hned tlapami čerta přitáhl, k sobě přitisknul, až kosti praštěly. Měl čert co dělat, aby se mu vydral a horem pádem rovnou do pekla. Nic s tím člověkem mít nechci. Dědouška má starouška 99letého a ten má síly hrůzu, co teprve vnuk. Ale čerti nedali jinak, než že musí ještě na zemi s člověkem se měřit. A tak šel čert ke člověku a že se budou předbíhat. Který je rychlejší, toho budou peníze. Člověk šelma hned byl svolný a povídá, mám já synáčka, drobného chlapečka, ještě mu rok není. Předhoníš-li toho, platí, jako bys mne předhonil. A vedl čerta na kraj lesa ke křoví, kde měl zajíc lože. Tož tam leží synáček, vidíš-li ho? Čert šel vzbudit zajíce, volá: Vstávej, chlapečku, budem se předbíhat. Ale zajíc nečekal, až se čert připraví, vyskočil z palechu a utíká. Čert za ním, stačit mu nemůže. V tom tu rokle, hluboká a srázná, na dně potok tekl. Zajíc skočil, čert za ním. Spadl čert do rokle, o kamení se potloukl, ve vodě se vykoupal. Leze celý zmlácený z potoka, kouká, ale zajíc už do vršku upaluje. A tak čert hned zpátky do pekla a povídá: Nic s tím člověkem mít nechci. Synáčka má, ročního chlapečka drobného, a ten jako vítr běží. Což teprve tatík? Ale že čerti jinak nedali? Ještě potřetí ten hloupý na zem musil s člověkem se měřit, kdo lépe pískat umí. Člověk hned byl svolný. Pískej, povídá čert. Ale člověk jemu: Jen ty začni, jak umíš. Čert pískne ponejprv, listí se stromů sletuje, pískne podruhé silněji, halusky padají, pískne potřetí, větve se lámou. Och, slabě ty pískáš, povídá člověk, až já zapísknu, stromy se budou kácet, ohluchneš. A čert prosil člověka, aby mu zavázal uši. Člověk s radostí šatem uši mu ovázal a také oči. Potom jednu tu větev ulomenou hodně silnou sebral. Písknul a čerta tím dřevem po hlavě uhodil. Vidíš, říkal jsem ti, že budou stromy padat. Písknul podruhé a zas čerta přes hlavu praštil, až se mu v očích zajiskřilo. A tu čert člověka prosil, aby už nepískal. Když ty třikrát, já také třikrát, povídá člověk. Písknul potřetí a vší silou čerta udeřil. Čert chudák honem obvazek strhl, ani se po vyvrácených stromech nedíval, rovnou do pekla. Člověku zůstal pytel.
1: Jak vodník rozesmál malého smutného klauna. Bylo krásné letní odpoledne. V mírném vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné břinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
2: Ale vždyť je to muzika, ožil Žblabuňka, že by muzikanti ze vsi.
1: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody.
2: A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšli bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými uzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. A muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukínkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi.
3: Ale vždyť je to cirkus,
1: zaradoval se žblabuňka a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho řval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
2: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody. A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
1: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce i pan starosta. Vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník žblabuňka na tu nádheru koukal, ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
2: Ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů.
1: Za krotitelem vběhli do manéže lvy. Sedli si na velké barevné krychle, řvali a cenili zuby. Kapela přestala hrát, jako když utne. Jenom malý buben bubnoval. Největší lev otevřel tlamu a krotitel mu do ní strčil hlavu. V tom okamžiku lev tu svou obrovskou tlamu zavřel a lidé si mysleli, že lev krotiteli hlavu ukousl. Ale najednou lev zazýval a krotitel živý a zdravý se ukláněl na všechny strany a práskal bičem.
2: No to jsou mi věci, kulil vodník oči. To musím doma taky vyzkoušet, ale raději se sumcem, ten nemá zuby.
1: A už přiběhli klauni. Měli pestré plandavé šaty, obrovské boty a pomalované obličeje. Skákali, dělali kotrmelce, tropili si žerty z ředitele cirkusu i z obecenstva. No to se divákům moc líbilo, nejvíc dětem. Když se žblabuňka vracel z cirkusu domů, povídá si,
2: bylo to krásné, ale ten nejmenší klaun byl nějaký smutný.
1: Měsíc svítil jako rybí oko a rybník se v měsíčním světle jenom třpitil. Vodník ještě obhlédl, jestli je všechno v pořádku a už chtěl zmizet pod vodou, když se na stavidle něco pohnulo. Žblabuňka kouká, on tam někdo na stavidle sedí. Má to pestrý šaty a pomalovaný obličej. Je malý, smutný klaun. Vodník přišel blíž a potichu, aby malého klauna nepolekal, pozdravil. Klaun zvedl hlavu a upřel na vodníka své velké smutné oči. Až blabuňkovi se zdálo, že se v měsíčním svitu na klaunově pomalované tváři zaleskla slza.
2: Ty jsi taky klaun?
1: Zeptal se malý klaun.
2: Ne, já jsem vodník,
3: řekl žblabuňka. Možná, že tak trochu vypadám jako klaun, ale klaun nejsem.
4: Vodník, a co tady děláš?
3: No, já tady bydlím,
1: řekl žblabuňka a ukázal na vodní hladinu.
3: V noci jsem pod vodou a přes den se starám o rybník, víš, a taky pomáhám lidem.
4: To je dobře, že pomáháš lidem,
1: řekl malý smutný klaun.
4: Aspoň někoho máš, kdo tě potřebuje.
3: No, ještě mám ryby a vodní víly, řekl vodník.
4: Já nemám nikoho,
1: řekl malý klaun.
4: Mě nepotřebuje nikdo.
1: A pokrad mu si rukávem utřel oči, aby to vodník neviděl, ale ten to stejně zahlédl.
3: Jak to, že tě nikdo nepotřebuje, divil se žblabuňka. Každý večer rozdáváš smích a dobrou náladu. Já jsem tě viděl v cirkuse a moc se mi to líbilo.
1: Malý klaun vzdychl.
4: Mě nerozesměje nikdo. Já už jsem rozdal tolik smíchu, že už pro sebe žádný nemám. Na mě už žádný nezbyl.
1: Vodník se poškrábal na hlavě. Bylo mu malého smutného klauna líto. Rád by mu pomohl, ale nevěděl jak. A najednou dostal nápad.
3: A víš ty co? Ty jsi mě rozesmál v cirkuse a za to teď rozesměju já tebe.
1: A než k tomu mohl malý klaun něco říci, vodník žblabuňka se uklonil zrovna tak, jak to dneska viděl v cirkuse. Malý smutný klaun seděl na stavidle a svýma velkýma vážnýma očima vodníka pozoroval. A ten se činil, jako kdyby dělal klauna po celý život. Rozepnul si svůj dlouhý zelený kabát a na hlavu si posadil veliký list blatouchu. Pak se rozeběhnul, skočil na hladinu rybníka a klouzal po vlnách. Potom se houpal chvíli na vrbě, kvákal a nafukoval si jako žába a všelijak se šklebil. A když začal dělat na vodní hladině kotrmelce, malý smutný klaun se trochu pousmál. A vodník vyplazoval jazyk, hýbal ušima, pískal na rákosovou píšťalku, ale schválně falešně, a koulel očima. Pak mu z rukávu začaly vyskakovat žáby, ale to už se malý klaun smál na celé kolo. Žblabuňka se doklouzal po hladině rybníka až před stavidlo, na kterém rozesmátý malý klaun seděl a uklonil se.
4: Bravo, bravo,
1: tleskal malý klaun a už vůbec nebyl smutný. Vodník si utřel spocené čelo a zafuněl.
3: No, není to lehké být klaunem.
4: A teď už nebudu nikdy smutný,
1: zeptal se malý klaun. Žblabuňka zavrtěl hlavou.
3: Už nikdy, ale kdybys chtěl, můžu ti ještě dát kouzelný letninový květ na zahnání smutku.
1: Malý klaun vykulil své velké hnědé oči.
4: Kouzelný letninový květ a ten bys mi opravdu dal.
3: Dal, řekl vodník, ten zažene každý smutek. Mám to vyzkoušené, dodal ještě.
4: Ten bych chtěl,
1: řekl malý klaun,
4: ten bych moc chtěl.
1: Žblabuňka šáhl do šosu a vylovil bílý letninový kvítek.
3: Tady je, řekl. A dobře ho opatruj.
1: Malý klaun si prohlížel svýma velkýma hnědýma očima letninový květ.
4: My máme u nás v cirkuse taky kouzelníka,
1: řekl.
4: Ale vyčarovat kouzelný kvítek proti smutku by určitě neuměl.
1: Potom poděkoval a utíkal zpátky do cirkusu. A vodník slyšel, jak si cestou prospěvuje. Druhý den večer seděl žblabuňka v cirkuse zas. A když přiběhli klauni, plácal, až mu stříkala voda z rukávu. A klauni se tužili, dělali takové legrace, až se cirkusový stan smíchem otřásal. A nejlepší ze všech byl malý klaun. Však mu také diváci tleskali nejvíc. Ředitel cirkusu stál ve své parádní uniformě u vchodu do manéže a jenom pochvalně pokyvoval hlavou. Když se na konci představení všichni cirkusáci klaněli a loučili s diváky, zadíval se malý klaun svýma velkýma hnědýma očima na vodníka. Pak na něj šibalsky jedním okem mrknul a nenápadně ukázal na klopu svého pestrého kabátu. Měl tam zastrčený malý, bílý leknínový kvítek. Druhý den hned z rána cirkus odjel. Na louce, v místech, kde stála manéž, zbylo jenom velké kolo podupané trávy a pár přetržených vstupenek, se kterými si pohrával vítr. Vodník žblabuňka se už nikdy s malým klaunem nesetkal, ale od ostatních vodníků, kteří také cirkus viděli, se doslechl, že je pořád veselý a všichni ho mají rádi. A když tak jednou večer za svitu měsíce seděl žblabuňka na vrbě a vzpomínal na malého klauna, potichu, jen tak pro sebe, si zabručel.
3: A jestli pak on by se na mě zlobil, kdyby se dozvěděl, že to s tím kouzelným kvítkem nebyla tak docela pravda, že jsem mu dal ale úplně obyčejný leknín z rybníka.
1: Potom zavrtěl hlavou.
3: Ne, určitě by se nezlobil. Když mu to pomohlo, tak to vlastně ani žádná lež nebyla. Když se to tak vezme, on to vlastně kouzelný kvítek byl.
1: A vodník se zadíval na hladinu rybníka zalitou měsíčním světlem. A v tu chvíli se mu zdálo, že vidí velké hnědé oči malého klauna a to jedno velké hnědé oko na něj šibalsky mrklo.

Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomerančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama, bylo jich tam. Ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama, bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích.

0: Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou mašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
0: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
0: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
2: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc, pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
0: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předajánkách.
2: A skutečně, vlak drkl jako beran. Drk, drk, drk, drk. Tam, sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, baf, baf, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
3: Že si ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
1: Já rostu jen tak, bez vody.
0: To zas bude, pak vy dva.
1: Dědo, co si nemyslíš?
4: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
1: Na co?
4: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
1: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku a nemáš televizor, takže něco vymyslíš.
4: Ach, tak. No, tady mě, holenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš. Jakoubku, to uvidíš.
1: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
4: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
1: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já ti nedržím.
4: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
2: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
0: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostal náš Jakoubek k narozeninám.
4: No sláva, už jsem doma, Jakube.
1: Všichni jsme přece doma. Co zas to, dědo, máš?
4: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o sluněti?
1: Vyprávěj.
4: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam slůňata,
3: a kluci, jako si

0: ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To sluně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
1: Jako co?
0: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo a pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i sluně nabralo vodu a stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
1: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
0: No, to kdybych teď věděl. Kde jsme to jen byli?
1: Přece tady, dědo, tady, kde jsme?
0: Já myslím ve vyprávění. Ty jsi mi přetrhl nit.
1: Jakou? Kde?
0: S tebou já, ale po vyražení. To se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
1: Ne.
0: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal. Tak je to.
1: Já nikam neskáču. Proč říká, že skáču? Žež, dědo, a lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát. A děda trošku lže.
2: Ale Jakoubku, dědeček nelhal. To se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
0: No, no tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, jak mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
1: O sluně ti přece, aha, o Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
0: aha,
1: utrhl si kokosový ořech.
0: Aha, už to mám, tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
1: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
0: Chyba, chyba, chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo. Mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči, o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Sluně chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe, houpe a houpe a kluk se směje, řehní zubí, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě a ještě. Potom se pustil a bum bác, letí dolů. Jouvaj, jouvaj a jouvajs. A má na hlavě bouli. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hanbilo, protože všechna ostatní sluňata se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černouškova maminka A taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
1: Proč by ho měli brát na vidle?
0: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube. No to se ví, že ho nikdo nebral na vidle. To se jen tak zkrátka říká.
1: To se toho říká.
0: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal? No tamten, ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, Nezbedo. Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo. Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku? Na chobotu, řekl kluk. A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluně ti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděl. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
3: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já ne, já
0: nelži, to víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho. Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu. A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné. A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka. Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka. A také proto, že tě schodil na zem. Kluková maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí, a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluně ti rozvázala uzel, a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře sluně prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot?
4: Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel, a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spi. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v Hajánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i před Hajánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jako by se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakoubkovy oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
0: No tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
2: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno. O jednom začni a je.
0: Jenže ono to právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je. O tom mi povídej.
0: Tak tenhle říkáš. No tak to se podívejme, jak to Kubíček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme. Co? Kam ten spěch? Maso ráde. Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
0: To jsi tedy asi špatně měl uši, babičko.